0: Dovolte, půjdu chvíli na zahrádku s míčem. Nesluší se, abych naslouchal, když se o mně hovoří. A šel. A tlustý pán s brýlemi a paní v zeleném klobouku zůstali stát s otevřenou pusou, protože něco podobného ještě nezažili. A Silvestr chodil po zahrádce. Občas si povyskočil, občas vyhodil míč do vzduchu, ale ouha, považte. Když míč padal dolů, zůstal viset na stromě. A Silvestr si řekl. Co teď? Na strom lézt nemohu. Po stromech leze nevychovanec, op neboli do op. Ale přijít domů bez míče, to také není myslitelné. Ztrácet předměty je přinejmenším nezodpovědné. A Silvestr stál. Nevěděl, co má dělat. Bylo mu do breku. A tak tichounce brečel pod stromem. Když v tom dostal nápad, co kdyby rychle vylezl na strom a rychle zase slezl? Co kdyby to udělal docela tajně? Tím by bylo všechno zachráněno. A tak si Silvestr přistavil žebřík. Vylezl na strom, schodil míč a chystal se dolů. Jenomže zrovna, když chtěl slézt, uviděl na zahradě dva lidi s pilou, kteří šli rovnou ke stromu se Silvestrem. A říkali si,
1: tak tohle je ta třešeň na tu novou kredenc, že ano?
0: A než se Silvestr vzpamatoval, pila lítala sem a tam. Tak, pomyslel si Silvestr. Když se teď ozvu, dozví se celé město, že lezu po stromech, jako nevychovanec, op nebo lidoop, a všichni si řeknou, to není nejhodnější chlapeček, kde pak, to je normální darebák. A co tomu řekne maminka? A co tatínek? A co tomu řekne teta Aneška? A strýček Horimír a tlustý pán s brýlemi a paní v zeleném klobouku, kteří mě chtějí odvést na sjezd tatínků a maminek, abych tam vystupoval v televizi. A řekl si, že se neozve a že nesleze. Ať se děje, co se děje. A když strom padal, dobře se držel, aby nevypadl z koruny na trávník. A tak byl i se stromem naložen na vůz a odvezen do truhlárny. Voněl tam klich a čerstvě nařezané dřevo. Bylo tam plno hluku, ale Silvestr ani nedutal. Ani se nepohnul. Byl jako ze dřeva. A docela mu to šlo. A tak z něho nadělali desky, z jakých se stloukají kredence. Teď už určitě nikdo nic nepozná, když jsou zemné desky, myslel si Silvestr spokojeně. A opravdu, teď už nikdo nic nepoznal. Naopak, všichni si libovali, jaké je to krásné, tvrdé dřevo. A udělali ze Silvestra pěknou novou kredenc. Natřeli ji, nalakovali a odvezli tatínkovi a mamince do kuchyně. A v kuchyni stáli tatínek a maminka v černých šatech a plakali. A tlustý pán s brýlemi pokyvoval hlavou a říkal. Takové neštěstí, nejhodnější chlapec na světě a ztratí se. Zrovna když má vystupovat v televizi. To je přece smůla, co říkáte?
2: Ale maminka si utírala nos a pořád jenom opakovala. Silvestře, Silvestře, máme novou kredenc, která nevrže a ty už o tom, chudinko, nevíš.
0: Jak to, že o tom nevím? Řekl Silvestr. Ta kredenc, to jsem přece já. A tatínek s maminkou spráskli ruce. A tlustý pán s brýlemi a paní v zeleném klobouku je spráskli také. Všichni práskali rukama a divili se a otázky nebrali konce. Ale tlustý pán s brýlemi řekl. Dost, to si řeknete až potom, teď musíme rychle nasjest. Zabalil s paní v zeleném klobouku Silvestra do dřevité vlny, koupili si burské oříšky na cestu a jeli. Na sjezdu to zatím vypadalo jako ve škole o přestávce. Tatínkové pouštěli vlaštovky. Maminky pletly. A u dveří stál tatínek, který dával pozor. A když viděl tlustého pána s brýlemi a paní v zeleném klobouku, zavolal. Už jsou tady! A všichni si sedli do lavic a dělali jako by nic. A dveře se otevřely. Vešel tlustý pán s brýlemi a paní v zeleném klobouku. A za nimi zřízenci z nádraží s velikým balíkem v dřevité vlně a plno lidí z televize s lampami a kamerou a tlustý pán s brýlemi řekl.
1: Podařilo se nám přivést nejhodnějšího chlapečka na světě. Zachovejte klid. Jakmile ho rozbalíme, srdečně ho přivítáte. Ale slušně prosím, myslete na to, že uvítání je vysíláno televizí do celého světa.
0: A proč je prosím zabalen v dřevité vlně? Zeptal se jeden tatínek, který se nejprve slušně hlásil.
2: Aby se neotloukl, řekla paní v zeleném klobouku. Byla by ho škoda. Je to přece nejhodnější chlapeček na světě.
0: Ach tak, řekl tatínek a sedl si. A všichni tatínkové a maminky se dívali, jak zřízenci z nádraží sundávají papír a vlnu. Trvalo to hezkou chvíli, ale nakonec se přece jenom objevila. Veliká bílá kredenc.
1: Tak to je náš milý Silvestr, řekl tlustý pán s brýlemi. Prosím tatínky a maminky, aby ho srdečně přivítali.
0: Ale tatínkové a maminky se k vítání neměli. Dívali se jeden na druhého, až jedna maminka se přihlásila o slovo a řekla.
2: Silvestr je, prosím, uvnitř, nebo co?
3: Ne, prosím, řekla paní v zeleném klobouku. Uvnitř jsou hrníčky, vařečky, majoránka, plechové nádobí a veliká mísa na salát.
2: Ach, tak, řekla maminka. A nastalo veliké ticho.
0: Dokud tlustý pán s brýlemi nezačal tleskat a volat.
1: Ať žije Silvestr, ať žije Silvestr.
0: Ale nikdo se k němu nepřidal, jenom jeden velký tatínek, který stál vpředu a nemohl se za nikoho schovat.
2: Tohle není žádný chlapec, ale kredenc. Řekla jedna maminka potichu druhé mamince a druhá maminka řekla samo sebou, že je to kredenc. Znám přece kredenc. Měli jsme tři a všechny vypadaly stejně.
0: Ale to už volali i tatínkové. To je přece kredenc, nejsme slepí. Ale tlustý pán s brýlemi přestal tleskat. Velice se rozčílil a křičel.
1: Jak to, že to není nejhodnější chlapec? My jsme ho viděli, jak si měl po 12. uši. Co na tom, že se stal kredencí? Podívejte se. Místo všelijakých hloupých nápadů má v hlavě krásně srovnané hrníčky.
0: A otevřel kredenc a všichni viděli, že Silvestr má v hlavě opravdu bezvadný pořádek.
2: Pořádek má. To je pravda, ale kdyby aspoň běhal a skákal jako jiné děti, řekla jedna maminka, ale on jenom stojí a kouká.
0: Řekl tlustý pán s brýlemi a naklonil se k Silvestrovi. Nemohl bys udělat například kotrmelec, aby ti lidé dali pokoj? Ale prosím, beze všeho. Řekl Silvestr, udělal dva maličké kroky kupředu a uklonil se. Když nevěříte, že jsem chlapeček, udělám kotrmelec. přestože kotrmelce dělají hlavně nevychovanci, opy a lidoopy. A opravdu, udělal kotrmelec. Ale to byla chyba, že ten kotrmelec udělal. Byla to veliká chyba, protože si odřel všechen lak. Rozbil všechny hrníčky a talíře. Rozházel vařečky, nože, vidličky a majoránku. Rozmlátil hrnce a dokonce i mísu na salát. Takže když se zase postavil, vypadal hrozně. Jako stará, odřená a rozvrzaná kredenc. A všechny maminky a tatínkové volali. Fuj, ať to je třeba i nejhodnější chlapeček na světě. Takové děti my nechceme. To ať raději zůstanou takové, jaké jsou. A všichni hledali lístky od šatny a spěchali pryč. A považte, televize to všechno vysílala do celého světa. A všude seděli děti u televizorů, ukazovali si na rozbitou kredenc, smáli se a některé přitom cinkali příborem. Některé cucali, co jim přišlo do ruky, některé okopávali židly a všechny, ne a ne, jít spát.

0: Digi hádanka.
1: Červená čepička, čiperná holčička. Přešla kus lesíčka, dobroty v košíčku. Trhala kytičku pro svoji babičku.
2: Tu však vlk sežral, na stáří nedbal. Myslivec přišel, chrápat ho slyšel.
1: Do břicha kámen, žízeň a amen.
3: Kdo pak ví, odpoví.
0: Červená čepička a v ní holčička.
2: Tuhle pohádku znám.
0: Červený čepeček jde lesem a vlk vrr.
2: Červený šátečku kolem se toč.
0: Víš, jak se, hele, počkej, no. Víš, jak se říkalo té čepičce?
2: Jarmulka.
0: Karkulka.
2: Aha, červená karkulka.
0: A pohádka o ní.
4: Žili v jednom kraji, v jednom lese, v jednom domku tři medvědi. Jeden byl velikánský, druhý veliký a třetí docela malý. Však se i tak jmenovali. Medvědisko, medvěd a medvěďánek. První spal velikánským spánkem, druhý spal velikým spánkem a třetí spal docela malým spánkem. Když se probudili, snídali ovesnou kaši. Jeden měl velikánský hlad, druhý měl veliký hlad a třetí měl docela malý hlad. První si nabíral kaši z velikánské misky velikánskou lžící. Druhý si nabíral kaši z veliké misky velikou lžící. A třetí si nabíral kaši z docela malé misky docela malou lžící. Jeden přitom seděl na velikánské židli, druhý na veliké židli a třetí na docela malé židli. A když kaši posnídali a neměli hlad, začaly se jim oči klížit a šli zase spát. Jeden měl velikánskou postýlku, druhý měl velikou postýlku a třetí měl docela malou postýlku. První usnul velikánským spánkem, druhý usnul velikým spánkem a třetí usnul docela malým spánkem. A když se probudili, snídali ovesnou kaši. Jenomže jednou moc přiložili do kamen a kaše byla horká. A tak, že se půjdou projít do lesa, než kaše vystydne. Jeden se procházel velikánským krokem, druhý se procházel velikým krokem a třetí docela malým krokem. Dívali se po korunách stromů, dívali se po medu a tak není divu, že zakopli o pařez. První zakopl o velikánský pařez, druhý zakopl o veliký pařez a třetí zakopl o docela malý pařez. A když se zvedli, šli zase domů. Jenomže mezi tím přišla k jejich domku babka. Být mnohem hodnější, než byla, mohla to být docela hodná babka, ale nebyla. Byla to zlá babka Chňapka. Přišla a nezaťukala na dveře, protože na dveře ťukají jenom hodné babky. Babky Chňapky lezou do domku oknem a chodí na návštěvu jen tehdy, když nikdo není doma. Tak babka Chňapka vešla do domku oknem a uviděla na stole tři misky s ovesnou kaší. Být to hodná babka, pěkně by počkala, až někdo přijde a pak by také poprosila o misku ovesné kaše. Jenomže to byla babka Chňapka, která si všechno bere a na nic se neptá. Hned se postavila k velikánské misce, popadla velikánskou lžíci a nabrala si kaši. Byla horká. Babka Chňapka se rozlobila a tohle řekla. Řeřicha, křen, řetkev, tuřín, řepa, řapík, hřib, já zuřím. Brukev, celer, ringle, hrách, ryzec, kotrč, mějte strach. A když to dořekla, postavila se k veliké misce a velikou lžící nabrala ovesnou kaši. Byla studená. Babka Chňapka se rozlobila a tohle řekla. Řeřicha, křen, řetkev, tuřín, břečťan, vřes, chřest, tak já zuřím. Brukev, celer, ringle, hrách, chrpa, choroš, mějte strach. A když to dořekla, postavila se k docela malé misce a docela malou lžící nabrala ovesnou kaši. Nebyla horká ani studená, ale bylo jí málo. Babka Chňapka se rozlobila, už nic neřekla a posadila se na velikánskou židli. Byla tvrdá a to jí tak rozlobilo, že řekla řeřicha, křen, řetkev, tuřín a posadila se na velikou židli. Byla měkká a to jí tak rozlobilo, že řekla brukev, celer, ringle, hrách a posadila se na docela malou židli. Ta nebyla ani tvrdá, ani měkká, ale byla malá. Babka Chňapka prosedla sedátko, spadla na podlahu a to jí tak rozlobilo, že už nic neřekla. Zvedla se z podlahy a vyšla po schůdkách do ložnice. Stála tam velikánská postýlka a veliká postýlka a docela malá postýlka. Babka Chňapka se uložila do velikánské postýlky. Měla těžkou peřinu a to babku tak rozlobilo, že řekla břečťan, vřes, chřest, řetkev, tuřín a uložila se do veliké postýlky. Měla lehkou peřinu a to babku Chňapku tak rozlobilo, že řekla chrpa, choroš, ringle, hrách a uložila se do docela malé postýlky. Ta neměla ani těžkou peřinu, ani lehkou peřinu a tak v ní babka Chňapka usnula. Jenomže mezitím přišli z lesa medvědisko, medvěd a medvěďánek. Hned se hrnuli ke svým miskám. Medvědisko k velikánské, medvěd k veliké a medvěďánek k docela malé. A tu medvědisko spatřil, že v jeho kaši stojí lžíce a velikánským hlasem si postěžoval. Někdo mi ujedl kaši. Ale to už i medvěd spatřil, že v jeho kaši stojí lžíce a velikým hlasem si postěžoval. Někdo mi ujedl kaši. Ale to už i medvěďánek spatřil svou misku a docela malým hlasem si postěžoval. Někdo mi ujídal kaši, až mi ji snědl. A bylo to tak. Někdo je musel navštívit. Medvědisko se rozhlédl po sednici a tu viděl, že jeho velikánská židle je odstrčená a velikánským hlasem si postěžoval. Na mé židli někdo seděl. Ale to už i medvěd se zhlédl po sednici, viděl, že i jeho veliká židle je odstrčená a velikým hlasem si postěžoval. Na mé židli někdo seděl. Ale to už i medvěďánek se rozhlédl po sednici. Viděl, že jeho docela malé židli chybí sedátko a docela malým hlasem si postěžoval. Na mé židli někdo seděl, až mi ji proseděl. A bylo to tak. Někdo je musel navštívit. Medvědisko, medvěd i medvěďánek vyšli po schůdkách do ložnice. Medvědisko se tu rozhlédl. Poznal, že jeho velikánská postýlka je rozestlaná a velikánským hlasem si postěžoval. V mé posteli někdo spal. Ale to už i medvěd poznal, že jeho veliká postýlka je rozestlaná a velikým hlasem si postěžoval. V mé posteli někdo spal. Ale to už i medvěďánek poznal, že jeho docela malá postýlka není prázdná a docela malým hlasem si postěžoval. V mé posteli někdo spal a ještě tam spí. A bylo to tak. V medvěďánkově posteli spala babka Chňapka. Když ji medvědi probudili, ještě se vám rozlobila, skokem z okna vyskočila, spadla rovnou do trní. Do trní a do lopuchů. Šeptá se od ucha k uchu, že tam dodnes trčí. A naši tři medvědi už o ní nic nevědí.
5: Tak pojď honem, Higi. Pojď se posadit a poslouchej.
0: Už sedím, Hugo, sedím na krouceném ocásku jako sluně na žížale, povídej.
5: Tak co by si Spigy myslel, kdyby ti řekl, že je někde Kocourkov?
0: Co?
5: Kocourkov.
0: Je, no já bych myslel, že tam budou mít asi moc kocourků, že tam budou bydlet samý kocourkové, viď? To bychom se měli zeptat spíš kocourka Vojty, jestli mu o tom městě někdo už něco namňoukal.
5: Kdepak, vyhrál jsem bod.
0: No kdo?
5: Poslouchej, co to byl Kocourkov. To bylo jedno malé městečko a v tom městečku měli velké trápení. Přemnožili se jim tam myši a kousali, div, že nesnědli i všechny obyvatele.
0: No to se jim tam asi nežilo dobře.
5: No to opravdu ne. Naštěstí šel jednou kolem nějaký Němec a protože měl kocoura, obyvatelům městečka ho půjčil. No a milý kocour za pár dní všechny myši vychytal. Obyvatelé kocoura koupili a Němec šel dál svojí cestou. Sotva vytáhl paty, páni radní si vzpomněli, že vlastně neví, co takový kocour žere, když už nemá myši. Tak za pocestním vypravili posla. Posel běžel a jak byl udýchaný, Němec mu vůbec nerozuměl, na co se ho ptá. A zeptal se ho, co? A to se německy řekne... Vas. No a posel se vyděsil, protože si myslel, že odpověď je vás.
0: Vás!
5: Jakože ten kocour pak bude lovit a žrát vás. Ve městečku vypukla panika, začalo hořet a celé městečko lehlo popelem. No a když si pak občané vystavěli městečko nové, pojmenovali ho podle toho památného kocoura Kocourkov.
0: Ti byli ale hloupí.
5: No to jo.
0: Takže když řekneš, že je někde Kocourkov, znamená to nejspíš, že se tam dělají úplně hloupé a nesmyslné věci. Že jo?
5: Přesně tak, Piggy. A o tom bájném původním Kocourkovu se toho povídá mnohem víc.
0: To budou nějaké švandy, viď? Říkaj, co se povídá, říkaj!
5: Představ si, že jednou si postavili novou radnici a zapomněli do ní udělat okna. Takže uvnitř byla úplná tma. Tak si řekli, že budou dovnitř nosit světlo ve všelijakých nádobách a pytlích.
0: Nosili ho dovnitř!
5: Jo. V pytlích.
0: Beďo, to jsi teď vymyslel.
5: Nevymyslel.
0: To přece nemůže být pravda. Kocourkov!

0: Josefčíci, ti jsi hoví. Vždy to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama. Je to salám s nožičkama. A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ti jsi hoví. Vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama. Je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Venku pršelo a doma moju nic nebavilo. Tatu sice už povyrostl a začínala s ním být spousta zábavy, jenže teď spal a moja ho samozřejmě nesměla budit. Co bych tak dělala? Pofňukávala. A od takového pofňukávání nebývá daleko krošťárně. Rozhlížela se po pavilonu.

Jednou, když jsem byla ještě malá... Jú, povídej, babičko, zaradovala se moja. Povídej, jaké to bylo v pralese. Kamba se nejdřív trochu ošívala, ale po chvíli začala vyprávět. Kdysi dávno, bylo mi tenkrát asi jako je teď tobě, začali v našem pralese řádit pytláci. Jedna gorilka se chytla do jejich pasti. Rodiče ji naštěstí včas našli a vysvobodili, ale měla ještě dlouho bolavou ručičku. A jeden gorilý kluk ze sousední klupy se ztratil na dobro. Dospělí proto začali přemýšlet, jak se s pytláky vypořádat. Jenže ne a ne na něco přijít. Na tohle ani gorilí síla nestačí, řekl nakonec vůdce tlupy. A kdo je ještě silnější než my? Jedině sloni. Jenže ti jsou moc bázliví a lekaví. Vzpomeňte si, jak na ně ti naši dva malí uličníci Akiba a Panga vybafli. Sloni se vyděsili, začali utíkat a zdupali nejlahodnější aframon a povalili ty nejkrásnější banánovníky. Kdepak? Sloni nám nebudou nic platní. Asi se budeme muset odstěhovat. Akibovi s Pangou, kteří poslouchali za stromem, při těch slovech zatrnulo. Že by se měli stěhovat? Teď, když si uklouzali nejlepší skluzavku v celé Africe, začali si špitat, co by šlo proti těm pytlákům podniknout. A druhý den časně ráno oba zmizeli. Nejdřív se šli podívat, jestli se sloni jako obvykle krmí v bambusové mokřině. Byli tam? Tak se do toho pustíme, zašeptal Panga. Akiba přikývl. Musíme. Gorilí kluci si plácli dlaněmi a rozešli se každý na opačnou stranu. Panga se plížil kolem slonů na druhý konec bambusové mokřiny. Akiba mířil pytlákům přímo do náruče. Když byl Akiba u pytláckého tábora, schoval se a chvilku odpočíval. Pak vyrazil. Jedním skokem byl v táboře, druhým přistál náčelníkovi pytláků na zádech, při třetím srazil z ohniště hrnec s polévkou a čtvrtým byl z tábora venku. Opice jedna drzá, křičela jedna polovina pytláků. Za tu ale bude peněz, volala druhá půlka. A všichni pytláci popadli sítě a lana, pušky i mačety a pustili se za Akibou. Akiba běžel, co jen to šlo, k bambusové mokřině, slonům a k Pangovi. Pytláky slyšel blízko za sebou, neměl však čas se ohlédnout. Jen aby mě ty lumpové nechytli. Utíkal a utíkal. Pytláci mu byli v patách. Naštěstí se ale bambusová mokřina blížila. Už i Panga schovaný na druhé straně slyšel supění pytláků a praskání větviček. Ještě chviličku. Panga nabral dech a nejsilněji, jak jen dokázal, vybafl na slony. Sloni se lekli a stroubením se dali na úprk. Řídili se pryč od Pangy vstříc Akibovi a pytlákům. Takovou melu prales ještě nezažil. Země se třásla a stromy padaly. Za slony zůstávali stát jen ti nejstarší pralesní velikáni. Akiba na jeden takový ohromný strom čas vylezl, ale pytláci nevěděli, kam se vrtnout. A sloni už byli přímo u nich. Valili se jako lavina a žádná síla na světě by je nedokázala zastavit. Několik pytláků se podobně jako Akiba pokusilo najít záchranu na stromech. Šplhli však příliš pomalu a neobratně. Ostatní se otočili a uhánili zpátky k táboru, jenže velikaným slonům člověk neuteče. Buch, hrub, trách, prásk. Sloni odhazovali prchající lumpy choboty, nabírali je na kly a do několika svými ohromnými těly i narazili. Pytláci mohli být rádi, že vyvázli živí. Skrvavení a plní modřin se odpotácili z pralesa a víckrát se nevrátili. Vydechla moja, která měla strach, jak to všechno dopadne. Že to ale byli šikulové, ti Akiba a Panga. Mít je za kamarády, to by bylo. A radostně se rozběhla podívat, jestli už se probudil tatu, aby si spolu zahráli na pralese.

0: Zhrozí se otec.
1: Já taky ne, tati. Až včera jsem to našel. Ve tvých věcech.
2: Tomu patří.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Velký šéf a špetka historie. Ramses a Tullamore junior byli hoši z lepší rodiny. Jejich otec Tullamore senior si nadělal ohromné ponožkové jmění v časech, kdy lichožroutům hrozil hlad, žaludeční potíže a málem i vyhubení. Byla to doba, kdy maminky a babičky přestaly mít čas a náladu na štupování děravých ponožek. Musíš pořád kopat do té maruny, koukej, zase se ti vyklubal palec, zlobili se. Jenomže palečky se klubaly z ponožek i holčičkám a slečnám, které už chodily na rande, a také rozvážným tatínkům a dokonce i těm maminkám a babičkám, co s brýlemi na nose a s hříbečkem v jedné ruce a s jehlou v druhé ruce ty děravé ponožky po večerech zašívaly. A tak vědci vynalezli umělé vlákno a továrny začaly chrlit ponožky, které se jen tak nerozklubou. O ty bavlněné a vlněné najednou už nikdo nestál. Pro lidi to byla móda, ale pro lichožrouty hotová pohroma. Silon, nylon, dederon a jak se všechny ty umělotiny jmenují, se nedali rozkousat a strávit. A když je chudák lichožrout z hladu spolikal, měl z toho břicha bol a ošklivé sny. Naštěstí i lidi si začali stěžovat, že se jim v nových umělých ponožkách potí nohy a že je všechno svědí. A tak se svět pomalu začal vracet ke staré, poctivé bavlně. Otec malého Ramsese a Tullamora juniora se v časech té silonové módy stal hlavou gengu, který podnikal loupežné výpravy do bazarů a domácností, kde ještě měli ty staré nemoderní bavlněné ponožky. Brali je po celých párech a tím porušili první lichožroutí zákon, který zní: nikdy nevezmeš celý pár. Ale to jim nestačilo. Nakonec se spojili s tlupami pašeráků, loupili ve skladištích a přepadali kamiony a nákladní vlaky. Z Tullamora seniora se stal velký šéf, neboli padre. Nashromáždil takové množství ponožek, že zabrali celou půdu v jedné staré vile, která patřila panu profesorovi Kadeřábkovi. Ten obýval celou ohromnou vilu sám, jen přízemí pronajal vdově Voráčkové a jejímu Bernardínovi Hubertovi. Jinak tu žil samotářsky a všechen čas trávil v pracovně, kde bádal, spal a psal učené pojednání o lichožroutech. Teď už o nich věděl víc než kterýkoliv jiný badatel na světě. Až na jednu maličkost, že mu jistá blahobytná lichožroutí rodina bydlí už řadu let rovnou nad hlavou. Ale jak se to měl dozvědět, když na půdu nikdy nechodil? Ani padre půdu neopouštěl. Co potřeboval, to si vyřídil telefonem. Pořád měl ve městě své lidi, i když s podnikáním skončil a vedl počestný život. Byl tak tlustý, že se pohyboval jen s největším úsilím a po smrti své krásné manželky Mochity už jenom seděl na hromadě ponožek a svých synů si moc nevšímal. Ramses a Tullamore junior měli v kopcích ponožek četné chodby a rozličné skrýše. V nich se dalo číhat a pak se přepadat nebo si hrát na schovávanou. Ale když trochu dospěli, našli si zábavu ve hře na šikanu. To si vyhlídli na ulici osamělého lichožroutka a nutili ho, aby skákal po jedné noze, nebo ho v parku přivázali ke stromu a pak chtěli, aby zpíval nějakou sprostou písničku. A tak různě a podobně. A protože takový malý, zatoulaný lichožrout mýval obyčejně kromě strachu i hlad, dali mu nějakou chutnou bavlněnou ponožku. Proč? Výměnou zamlčení. Musel jim slíbit, že to šikanování doma nepráskne. Ale teď nejraději pokoušeli pana profesora Kadeřábka, což se jim jednoho osudného dne nevyplatilo.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Královský výnos. Pohádka z Tibetu. Kdysi se jedno kůzle se svou matkou kozou vydalo na pouť do Lhásy. A cestou potkali vlka. Sežeru vás, zavrčel vlk.
1: Vždyť je teprve jaro, odpověděla mu koza. To není moc chytré, abys nás sežral zrovna teď.
2: Až půjdeme z pouti zpátky, bude už podzim a my se do té doby pěkně zakulatíme.
0: Budeš mít lepší, když nás sežereš potom. Vlk se zamyslel a musel dát koze za pravdu. A tak ji i s kůzletem nechal jít. Když se koza s kůzletem po několika měsících vraceli z pouti, tížil je smutek a rozplakali se pokaždé, když si vzpomněli, že na ně čeká vlk. Jak tak šli, u jednoho skaliska potkali králíka. Zeptal se jich, proč pláčou. A tak mu koza vypověděla, jak potkali vlka.
2: Nic se nebojte, povídá králík. Ukážu vám, co na vlky platí.
0: Pozorně králíka vyslechli a pak se všichni tři vydali na cestu. Králík nasedl kozí mámě na hřbet a za nimi následovalo kůzle s kusem papíru, hůlkou a železným řetězem. Když kozu s kůzletem uviděl vlk, zaradoval se a řekl: Tuze, rád vás tady zase vidím. A ty, králíku, ty si běž po svých.
2: To bych mohl, ale kdybych odešel, kdo by ti přečetl královský výnos?
0: Vlk na to povídá: Královský výnos mi ještě nikdy nikdo nepřinesl. Co pak se v něm píše? Králík vzal od kůzlete papír a dělal, že z něj čte.
2: Píše se tady tohle. 100 divokých jaků, kteří patří do královského zvěřince, je už na místě. 100 tygrů je taktéž na místě. Ovšem, z 100 vlků v královském zvěřinci jeden chybí.
0: Králík přestal číst a zeptal se: Nejsi ty ten vlk, co tam chybí? Pak kůzleti stroze přikázal:
2: Podej mi ten železný řetěz.
0: Když to vlk uslyšel, lekl se a jako vítr pádil do lesa. A tak se díky králíkově lsti mohla koza s kůzletem bezpečně vrátit domů.

tajemná cesta krále Šalamouna. Během stavby jeruzalémského chrámu si král Šalamoun dával velký pozor, aby Asmodeus, král všech démonů, nemohl svými kouzly zmařit jeho dílo. Proto ho raději uvěznil v královském paláci. Když byl chrám dokončen, zavolal si král Asmodea k sobě a řekl mu: "Propustím tě, pokud mi prozradíš jedno tajemství. Rozumím řeči ptáků, znám tajemství větru a tajemství Božího jména. Jedno je však pro mě stále utajeno. Je to tajemství přeludů a klamů. Potřebuji ho znát, abych mohl dobře vládnout, abych rozeznal pravdu od přeludu a klamu." Asmodeus vyslechl slova krále Šalamouna a nakonec souhlasil: "Dobrá, králi, ukážu ti, co je přelud a co klam," řekl pobaveně Asmodeus. "Sundejte mi pouta a ty, králi, odlož svůj prsten s Božím jménem. V přítomnosti Boží moci nemohu nic dělat." Šalamoun mu tedy podal prsten a Asmodeus ho okamžitě vyhodil do velké výšky, až se ztratil kdesi za horizontem a spadl do moře. Potom rozevřel svá mohutná křídla, nabral Šalamouna z jeho trůnu a vyhodil ho tisíce mil od jeho paláce. Šalamoun letěl vzduchem jako šíp, až dopadl na jakési pole v cizí zemi. Opatrně se postavil a přemýšlel, kudy se má vydat. Šel dlouho pustou krajinou, až došel k tůni. Sklonil se k ní, aby se osvěžil, ale když spatřil svůj obraz ve vodě, polekal se: "Ne, to přece nemůže být on." Namísto velkého krále Šalamouna uviděl chudého žebráka v roztrhaných šatech. Světlo, které vyzařovalo z jeho tváře, zmizelo i s korunou a královským pláštěm. Byl tak zdrcený, že usedl pod strom a usnul. Druhý den se opět vydal na cestu, která měla skončit až za mnoho let. Nejprve všude vyprávěl, že je král, ale nikdo mu nevěřil. Kdo by uvěřil žebrákovi, že nosil kdysi na hlavě korunu? Spíše ho považovali za pomateného a nevěnovali mu žádnou pozornost. Po třech letech přišel Šalamoun do království, kterému vládl král Amon. Na náměstí právě přicházel královský kuchař s koši plnými ovoce. Šalamoun se nabídl, že mu pomůže, a oba se rychle spřátelili. Brzy začal i Šalamoun pracovat v královské kuchyni. Jednou požádal kuchaře, aby mohl sám připravit pokrm pro královskou rodinu. Kuchař souhlasil a nevycházel z údivu, jak jde jeho příteli práce pěkně od ruky. Král Amon byl velice spokojen a přikázal, aby i nadále pro něho připravoval jídlo pouze Šalamoun. Brzy si Šalamouna všimla i královská dcera Nama. Zamilovala se do něho a přála si, aby se stal jejím mužem. Také Šalamoun vzplanul láskou ke krásné Namě a tak jednoho dne oznámila princezna svému otci, že se chce vdávat. Král Amon však nezdílel jejich radost. "Nikdy," křičel král, "princové z celého světa ti klečeli u nohou a ty si vybereš našeho kuchaře." Když viděl, že princezna neustoupí, rozkázal, aby oba odvezli někam daleko do pustiny a nechali je tam na pospas osudu. Tak se Šalamoun ocitl znovu v širé pustině, tentokrát i se svou milovanou Namou. Neměli co jíst, neměli co pít,
Jen ohnivé slunce nad jejich hlavami nemilosrdně spalovalo jejich těla. Šaty a Šalamounova hůl, to bylo vše, co jim zůstalo. Co když právě jeho hůl má kouzelnou moc? Šalamoun jí popadl a za chvíli s její pomocí objevil podzemní pramen, proudící hluboko pod pískem. Vykopal jámu a ta se za okamžik zaplnila čirou vodou. Tady budeme žít, má milá, řekl Šalamoun a pustil se do práce. Nanosil kameny, aby pro ně postavil obydlí, vyhloubil v zemi brázdy, kterými nechal protékat vodu a tím zavlažil okolní půdu. Do ní zasadili semínka různých druhů ovoce, které v okolí objevili. Ano, dokázali si i v této pustině vytvořit domov. Stali se rodiči tří dětí, dvou chlapců a jednoho děvčátka. Strávili tu spolu 12 let. Jednou se však stalo cosi podivného. Na nebi se objevil tmavý mrak, ze kterého se spustil hustý déšť. Voda se rozlila po celém okolí. Obrovský příval vody spláchl Šalamounův dům i jeho ženu. Sám Šalamoun byl odnesen proudem daleko odtud. Probudil se v neznámé zemi s řetězy na nohách. Nějací zloději ho zajali a chtěli ho prodat na trhu jako otroka. Šalamoun byl ještě příliš zesláblý a plný smutku ze ztráty své rodiny. Nedokázal by se ubránit takové přesile a tak byl nakonec opravdu prodán jakémusi kováři. Po celý den musel pomáhat v kovárně a protože byl velmi pracovitý, brzy si získal kovářovu přízeň. Také kovářův syn si ho velmi oblíbil. Toužil se stát zlatníkem a tak se od Šalamouna učil jeho zručnosti i zlatnickému umění. Zanedlouho získal práce na královském dvoře. Kovář byl šťasten, že jeho syn získal takové ocenění a děkoval Šalamounovi za jeho pomoc. Jednou, když přišel syn navštívit svého otce do kovárny, požádal ho Šalamoun, zda by mohl on sám vytvořit pro krále nějaký vzácný klenot. Syn souhlasil. Dobře si pamatoval, kdo ho naučil jeho zlatnickému umění. Šalamoun vyrobil zlatou holubici, zdobenou rubíny, měsíčními kameny, tyrkysem, perletí a diamanty. Do zobáku jí vložil zlatou větvičku a 3 zlaté rolničky jako poupátka. Všichni užasli nad tou krásou. Král nechal okamžitě Šalamouna povolat do paláce, vyplatil ho z otroctví a jmenoval ho hlavním královským zlatníkem. Král si všiml, že Šalamoun je také velmi moudrý. Stále častěji za ním chodíval, aby si poslechl jeho moudré rady. Toho dne však přišel se zvláštní zprávou. Královská dcera má prý už několik nocí stejný sen. Zdá se jí o muži, který šplhá k jeskyni nad zátokou ve tvaru půlměsíce. V jedné štěrbině vždy objeví klenot nesmírné krásy, který září jako plamen. Teprve včera prý uviděla ve snu muži do obličeje a uvědomila si, že se dívá na Šalamouna, nového zlatníka v jejich královském paláci. Princezna tolik zatoužila po vzácném klenotu, že se roztonala a přestala vycházet ze své komnaty. Král si nevěděl rady. Přinesu vám klenot, po kterém vaše dcera tak touží, uklidňoval ho Šalamoun a brzy na to opustil palác. Putoval mnoho měsíců a všude se vyptával na zátoku ve tvaru půlměsíce.
až najednou zaslechl dětský hlas, který svolával ostatní k půlměsíční zátoce. Běžel k dětem a poprosil, aby ho zavedli k jejich zátoce. Došli společně na místo. Šalamoun spatřil zátoku, u ní strmý útes a na něm jeskyni. Poděkoval dětem a začal šplhat k jeskyni. Vstoupil dovnitř, hledal ve všech štěrbinách, ale nic nenalézal. V jedné štěrbině sice uviděl ležet zdrsnělý kámen, ale ten se příliš nelišil od ostatních. Co s ním? Udeřil jim o stěnu jeskyně, kámen se rozpůlil a z něho vypadl vzácný klenot. Šalamoun se zaradoval, konečně našel to, co hledal. Uložil klenot do své brašny, lehl si do jeskyně a usnul. Když se probudil, čekalo ho další překvapení. Pohlédl dolů a zjistil, že nastal příliv. Voda stoupá a blíží se k okraji jeskyně. Za chvíli se již jeskyně plnila mořskou vodou. Šalamoun si uvědomil, že je ve velkém nebezpečí. Přidržoval se skály až do chvíle, kdy se přihnala prudká vlna, která ho vynesla z jeskyně a unášela neznámo kam. Když ho vlna opět snesla dolů, zjistil, že se vrátil zpátky do království, odkud byl vyslán pro vzácný poklad. Spěchal ke králi, aby mu odevzdal dar pro dceru. Princezna byla šťastná a její nemoc byla ta tam. Král děkoval Šalamounovi z celého srdce a slíbil, že mu daruje všechno, co si jen bude přát. Šalamoun požádal krále o svobodu. Chtěl by odejít a obnovit své vlastní království, které kdysi opustil. Král splnil svůj slib a rozkázal připravit pro Šalamouna spolehlivou loď na dalekou plavbu. Příští den byla spuštěna na moře krásná loď a Šalamoun se vydal hledat své ztracené království. Cesta byla dlouhá a tak si krátil čas tím, že seděl na palubě a chytal ryby. Hned napoprvé, co spustil svůj prut do vody, chytla se na jeho druhý konec zlatá rybka. Ještě nikdy takovou rybu neviděl. Rozhodl se, že ji nesvěří lodnímu kuchaři, ale že si ji připraví sám. Když však rybu rozřízl, udiveně zíral na svůj vlastní kouzelný prsten s vyrytým božím jménem. Jak se dostal do jejího břicha? Ano, Asmodeus ho přece kdysi hodil do moře. Král se zaradoval, navlékl si prsten na ruku a náhle se stalo něco neočekávaného. V tu chvíli seděl Šalamoun na svém trůnu v Jeruzalémě a díval se na Asmodea. Téměř hodinu jsme na tebe čekali, králi, promluvil Asmodeus. Prozrať mi nyní, zda ses dozvěděl něco o tajemství přeludů. Král nevycházel z údivu. Jak to hodinu? Musel jsem být pryč mnoho let, zlobil se Šalamoun. Ani nevíte, co všechno jsem prožil. Když však uviděl nechápavé pohledy všech svých ministrů, pochopil. Propusťte Asmodea, přikázal strážím. Asmodeus splnil mé přání.

0: 되게 하란가.
1: Umazaná od popela? Tančit s princem, to bych chtěla. Obujte jí střevíček, usměje se spodvíček. Kdo je to?
2: Kdo pak ví, odpoví.
3: Princezna prasátko.
0: Ne, je to princezna, ale vlastně to ještě princezna není.
3: Od popela?
0: Popelkáka. Popelka.
4: Ryba se jí od hlavy.

0: Žil jednou jeden rybář, jmenoval se Ker a štěstí mu v životě přálo. Kdykoliv ponořil do moře síť, vytáhli ji naplněnou rybami, až se pod jejich vahou trhala. Ker měl pod domem velký sklep, tam ryby nasolili, naložili je do sudů a zatížili těžkými vodou ohlazenými kameny. Když byly ryby slisované, sudy zatloukly a poslali je kupci přes moře. Sudy se valily tam a naspátek se za ně kutálely penízky. Ker se držel štěstí oběma rukama, protože dobře věděl, že plachty se obracejí, kam vítr duje. Vždycky, když měl k obědu nebo k večeři rybu, jedl ji tak, jak se na rybáře patří. Od hlavy, protože hlavou se ryba otáčí ke břehu, aby se chytila do sítí. A Ker byl přesvědčený, že všechno štěstí ho doposud potkalo právě kvůli tomu, jak je zvyklý ryby jíst. Ker měl dceru Jennifer. Děvče si s otcovým zvykem hlavu nelámalo a mělo za to, že se jedná jen a jen o babské povídačky. Jednou, když se při večeři pohádce s otcem rozlobila, začala rybí maso z kostí obírat od ocasu. Otec jen vzdychl, zavrtil hlavou, ale neřekl nic. Jennifer byla tvrdohlavá a Ker neměl rád hádky. Druhý den vyjel Ker se syny na moře, spustil do vody síť jako obyčejně a když ji vytáhl, divná věc, síť byla prázdná. To se Kerovi ještě nestalo. Štěstí si mi odehnala ode dveří, dcero moje, řekl doma dceři Jennifer. Ta se mu ale jen posmívala. Uplynul týden, uplynul měsíc a z nejbohatšího rybáře se stával ten nejchudší. Sklep byl prázdný, sudy vysušené, lisovací kameny na hromadě. Přesto Ker se syny stále na moře vyjížděli pokoušet štěstí. Když zase jednou odjeli, Jennifer byla tak hladová, že to nevydržela, vzala udici s háčkem, jako návnadu na něj napíchla ústřici a vydala se chytat. Kdyby tak chytla aspoň malou rybičku a utišila kručení v břiše. Jen co poprvé do vody nahodila, pocítila na prutu tíhu a vytáhla zvláštní rybu. Malou rybku s velkou hlavou a vypoulenýma očima. Nikdy takovou neviděla. Ale nedbala, šla domů a rybku upekla. Když se do ní chtěla pustit, ryba na pánvi zvedla hlavu a zahovořila hlasem tichým, jako je šum moře.
1: Jennifer, děvče hloupé, nezapomeň mě jíst od hlavy.
0: Jennifer byla tak překvapená, že poslechla a snědla rybu tak, jak ona nakázala, až na pánvi zůstaly jen kosti. A sotva je chtěla vyhodit, kosti na pánvi vyskočily a prohovořili hlasem tichým, jako mořský šepot.
2: Hoď nás do moře, děvče hloupé, hlavou ke břehu a ocasem k širému moři.
0: Jennifer zanesla kosti k moři a opatrně je položila do mělké vody tak, jak měla. Sotva byly kosti ve vodě, porostly masem a rybka vypadala stejně, jako když ji dívka viděla poprvé. Plácla ocasem o vlnu a povídá.
1: Některé věci jsou na světě správné a některé nesprávné. Pamatuj si to, hloupá Jennifer.
0: Sotva domluvila, plácla ocasem po druhé a zmizela v hlubině. Té noci se Kerovi zdálo, že slyší ze sklepa padat oblé kameny. Když se ráno vydali na moře, zdálo se jim, že se moře kudrnatí v milionech vlnek. Ponořili síť a loďka se málem převrhla. Od toho dne se vraceli do vesnice zase s plnými sítěmi. Sudy ve sklepě se plnily a oblé kameny se na nich usazovaly jako kvočny na vejcích. A Jennifer i svým dětem po mnoha letech opakovala to, co slyšela tolikrát od svého otce. Ryba sejí od hlavy. Ryba sejí od hlavy. Ryba sejí od hlavy.

0: Máš dneska oříšek, Piggy? Jsi na řadě?
1: Jasně, mám opravdovou lahůdku. Jsem na ní tady dost pyšný. Podívej, jak se nafukuju.
0: Opravdu? Nechceš to probrat, ještě než přijde Justýna?
1: No, počkáme na ní. Ale sám jsem zvědavý, jestli ty to budeš vědět.
0: Ach jo, já mám Justýnu většinou rád. Ale občas mám pochybnosti, jestli to byl dobrý nápad přizvat ji na naše oříškování.
1: Pokud si dobře vzpomínám, tak se přizvala docela výrazně sama.
2: Jsem tady. Piggy, Hugo, ahoj.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj.
2: Brr, jsem úplně zmrzlá. Hugo za top. Hugo, čaj uvařit. Fuč, čup, čup, šup, šup.
0: Už jsem dávno zatopil. A před chvilkou přiložil. Pojď si sednout blíž ke kamnům.
1: A tady máš čaj. Máme ho hotový.
2: O, děkuji. Velice pozorné. Překvapuje mě, že jste to dokázali bez mých praktických domácnostních protivů. Pokynů.
0: S těmi protivy to bylo přesnější, co? Tak se do toho pustíme. Co říkáte?
2: Do čeho?
1: Do slovíčkových oříšků. Oříškujeme, louskáme jazykové oříšky.
2: No, jistě, proto jsme tady. Beze mě byste to nezvládli. Tak začni, Hugo.
0: Dnes je to na Piggym.
2: Tak růžovka se ptá. Ptej se.
1: Pozor, ptám se. Dnešní oříšek zní, co je to prampouch?
2: Piggy, slyším dobře. Ty mi chceš udělat radost, že? Hugo, už mi piš bot.
1: Justýno, ty víš, co to je?
0: To se tady taky divím.
2: A vy ne. Taková samozřejmost.
1: Počkej, nejdřív to vysvětli.
0: Ano.
2: Tak tedy rampouch, neboli střechýl, to je ledové těleso, které vznikne postupným... stékáním vody. Vytváří se v zimě a to typicky na okraji plech. Totiž střech.
0: Ale ne rampouch.
2: Ne rampouch?
0: No, Piggy říkal prampouch.
2: A vždyť to říkám rampouch.
1: Justýno, já jsem opravdu říkal prampouch.
2: Já myslela, že máš u nosu nudly a říkáš rampouch. Máš nudly?
1: Nemám a říkám prampouch. Prampouch.
2: Prampouch.
1: Jo.
2: Nic takového neexistuje.
1: Existuje.
2: Určitě máš nudly a říkáš rampouch.
1: Ne.
2: Hugo, piš mi bot.
1: Ne, opravdu prampouch. Prampouch. Takže Justýna neví, co to je. Co ty, Hugo?
0: Já se přiznám, že taky netuším.
2: Rampouch vím přesně. To druhé snudlí neznám.
1: Konečně se mi podařilo najít něco, co neznáte, co nevíte.
0: Tak ale vysvětluj, Piggy.
1: Takže prampouch.
2: Prampouch? To je opravdu komické slovo. Prampouch? Zní to jako snudlí. No jo, docela jako snudlí u nosu.
0: Justýno, nepřerušuj.
1: Takže prampouch. Je to takový jakoby mostek, oblouk mezi dvěma stěnami nebo budovami. Nízká zítka, která většinou bývá opatřena i střížkou.
0: Aha, prampouch je tedy stavební prvek?
1: No, prampouchy jsou k vidění ve starých částech měst.
2: To jsem tedy ještě nikdy neslyšela. Prampouch.
0: Zkusím najít obrázek v knize o architektuře. To znamená o tom, jak se kdy kde stavělo. Tam by to mělo být. Víš o tom ještě něco víc, Piggy? Proč se prampouchy ve stavebnictví používaly?
1: Vypátral jsem, že prampouch je vlastně druh oblouku, takže má i nosnou funkci. Když je prampouch mezi dvěma domy a ty jsou od sebe jen kousek, tak je tam kvůli tomu, aby oba dva ty domy tak trochu podepřel. Mm-hmm. Aby ta konstrukce celá byla pevnější. Prampouchy jsou k vidění hodně v úzkých uličkách starých měst. Tam, kde je hustá zástavba a hodně se tam přestavovalo.
0: Aha, ono totiž, když se hodně přestavuje, tak se tím mohou narušit zdi těch domů. Už to chápu. A prampouch je takový prvek, který ty zdi vzájemně sváže a podepře. No jasně, aha.
1: Přesně tohle psali v té knížce, co jsem našel já, Hugo. Ty prampouchy právě měly zabránit tomu, aby se přestavované domy nějak porušily nebo dokonce zřítily. Máš to taky?
0: Už jsem to taky našel. Aha. Tady to je. Prampouchy. Existuje to.
1: Ještě?
0: Biggy má pravdu. Tady. Koukejte. Tady jsou na obrázku.
1: No to jsou přesně oni, prampouchy. Koukej, Justino. Teď už budeš vědět, že je to prampouch, až ho někde uvidíš.
2: Ukáž. Vypadá to jako můstek mezi dvěma domy, pod kterým se prochází. No. To je tento nonc docela šalebné. Totiž malebné. Opravdu komické slovo, ano, ano. To si zapamatuju, prampouch.
0: Máš bod, Piggy. To se ti náramně povedlo. Já mám vždycky radost, když se dozvím něco nového.
1: A příště si zase něco nachystá Justína.
2: Prampouch.
1: No, možná něco jiného, víš?
0: Je tím slovem úplně unešená. Ještě si ani nevzala sušenku.
2: Sušenka? Slyšela jsem sušenka. Hugo, no jistě, k čaji patří sušenka. Postavíme si ze sušenek model prampoucho. Co říkáte? Ať je to pozorné, totiž názorné.
1: Dobře, Justino.

0: lesnička. Ruf,
1: ruf. Já jsem pes. A kdo je víc? Ruf. Umím štěkat na měsíc. Ruf, ruf. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Ruf. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam

0: Strejček příhoda. Jeden chalupník byl tuze chudý a nevěděl, jak si k penězům pomoci. I nedal mu čert dobře dělat, šel a ukradnul ze zámku pokladnici se všemi penězi. V noci si je přinesl domů a aby mu žádný na ně nepřišel, vyňal práh a pod něj je položil. Žena se na něho dívala a ptala se ho, kdo mu tolik peněz dal. Ale on věděl, že má hloupou ženu a proto jí neřekl nic, že je ukradl, nýbrž jen, že jsou jeho.
1: No a

0: podivením jezdec. Pravil s podivením jezdec. Já myslela, že jste ten strýc příhoda a že si jedete pro ty peníze, co můj Honza pod práh zakopal. Jezdec slyšel už o krádeži a tak řekl selce, že se jmenuje Příhoda. No tedy pojďte a vezměte si je, máte je schované. Jezdec slezl, selka mu odendala práh, on peníze vzal a jel s nimi přímo do zámku. Tam, když je poznali, hned šli z pouty pro chalupníka. Ale žena řekla, že se ještě nevrátil, ale až přijde, že ho tam pošle. V noci přišel muž domů. A když mu žena s potěšením vypravovala, že peníze strýci příhodovi odevzdala, dostal takovou zlost, že by jí byl hnedle zabil. Chodil po sednici a přemýšlel, jak by se trestu zbavil. Najednou mu něco připadlo a řekl ženě. Teď poslouchej ty, motyko hloupá. Slyšel jsem ve městě, že bude dnes v noci potopa světa. Kdo se neschová, ten se utopí. Já vylezu na střechu. Jej, a kam mám vylézt já? Ptá se plačky selka. Jdi do kuchyňky, já zadělám každou dírku a nepřijde-li voda až na střechu, nebude ti nic. Selka tam vlezla a muž zandal každou skulinu, aby tam voda nemohla. Potom si přistavil ke střeše žebřík a komínem lil dolů do kuchyně vodu. Zprvu se žena modlila, ale čím dál jí voda šla, tím více jí bylo ousko a konečně zaslechl muž temný křik. Utopím se, pomoz Honzo, mám vody po krk. Honza přestal lít, šel ke kuchyňce a tiše udělal malý průchod, aby voda ubývala. Skoro do božího rána selka stála v kuchyni, potom jí muž otevřel, všecko se uklidilo a on řekl. Až sem ti páni přijdou, můžeš říci, že byla potopa světa. Když úředníci přišli, nechtěl se Honza k ničemu přiznat. Řka, že nebyl doma, že je žena blázen, kdo ví, která ty peníze sem přišly. Zavolali ženu a ptali se, kdy muž peníze zakopával. Před potopou světa, odpověděla žena a pevně na tom stála. Když s ní nemohli páni ničeho svést a muž zapíral, nechali to být. A tak Honza ušel trestu.
1: Piggy vtipk.
2: V zoo v noci nachytal dozorce pána, který stojí před výběhem vlků a hází po vlkovi kamením.
3: Člověče, co to tu vyvádíte? Co vám ten vlk udělal?
4: Mně nic, ale to zvíře sežralo červenou karkulku.
5: Ale to bylo v pohádce.

Besten mache ich nur.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jednou víla Amálka potkala na úzoučké vílí pěšince Beránka Kudrnu. Kam pak jdeš, Beránku?
2: Rovně,
1: povídá Beránek Kudrna. Já jdu taky rovně. A stáli tam proti sobě. Uhneš mi z cesty? Řekla Amálka.
2: Já nevím, zamyslel se Beránek Kudrna. To víš, já mám tvrdou hlavu.
1: Nakonec ale Beránek Kudrna odskočil z pěšinky a řekl.
2: Já jsem si to, Amálko, rozmyslel. Jdi první.
1: A za tohle já ti povím něco, co nikdo neví, pošeptala Beránkovi Amálka. V tomhle lese je tajná louka a já tě tam dovedu. A dovedla ho tam. Na té louce byla všechna stébla trávy dlouhá od konce až do konce a rostly tam byliny. S těmi musíš, Beránku Kudrno, opatrně, řekla víla Amálka. Některé mají tak divnou moc, že se v tom málem ani sama nevyznám. Potom Amálka udělala před Beránkem poklonku, Beránek se poklonil Amálce a rozešli se. Víla Amálka pospíchala dál přes louku. Beránek Kudrna se začal pást. Napásl se stébel trávy dlouhých od konce až do konce, potom si pro lepší chuť uštípl několik květů. Ale pořád jako by tomu chybělo kořeníčko. Kudrna se dal do bylin. Stála tam jedna docela o samotě. Nebyla vysoká, ale tvářila se jako celé neštěstí. Beránek Kudrna jí povídá, proč pak si tak nešťastná? Bylina vyronila slzičku. Už šlo kolem 7 beránků, řekla. A lhala. Ale žádný si ze mě neuštípl ani lístek. Proto jsem nešťastná.
2: Já si jeden lístek vezmu, abych ti udělal radost, řekl Beránek Kudrna
1: a už kubl si a pomaloučku žvíkal. V tu chvíli mu ale něco přeložilo kopítka křížem a nebe a země jakoby si vyměnili místo. Beránek Kudrna chce z pastvy domů, ale ať jde, kudy jde, nikam nedojde. Vede ho divný hlásek, bílý hlásek a špitá. Tudy netudy. Místo do ovčince došel Beránek Kudrna k suché řece a na mokrý suchopár. Do třetice ale bylo nejhůř. Hlásek, bílý hlásek, ho vyvedl na samý krajíček vysoké skály a tam mu pošeptal, udělej ještě krůček. Už ani krůček, zavolala z dola víla Amálka. Došla si pro Beránka Kudrnu na skálu a odvedla ho na louku k hluboké studánce. Kudrna si položil bradu na kopítka a usnul, aby se prospal z toho divného čarování. Víla Amálka se posadila do trávy a čekala, až se Beránek probudí. Za chviličku jí byla dlouhá chvíle a tak si povídá, obtancuju 7x studánku. To už byl čas, kdy se tmí a vychází měsíc. Vyšel si na nebeskou vyhlídku a rozhlíží se po horách a po lukách. V tom uviděl vílu Amálku, jak tancuje tanec. Chtěl vidět líp, naklonil se a smekla se mu stříbrná noha. Vzdychla si Amálka. Měsíček sletěl rovnou do studánky. Ležel na dně na stříbrných zádech a polikal andělíčky.
2: Aby bylo ještě hůř, začalo se ve studánce kalit od měsíčního chladu. Až dojde sedmá vteřina, nikdo už měsíček v té studánce nenajde. V tom se probudil Beránek Kudrna. Klekl si na kolena a vypil studánku až na dno. Měsíček si otřepal stříbrnou hlavu a odešel nahoru na nebeskou vyhlídku. Opřel se pořádně o zábradlí a povídá: děkuji ti, Amálko, a děkuji ti, Beránku. Jinak bych navěky ležel ve studánce a v noci by vždycky byla jen tma.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopiiri kauslai. Simsala pum pim. Teď jsem tu s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Kdepak jsem kamarád na usmívání, na hraní a na kouzlíčka ukrytá nejen pod kouzelným cylindrem. Dnes jsem pro vás připravil kouzelnický návod, jak si doma vytvořit vlastní duhu. Ne, ne, není to omyl, slyšíte dobře, vlastní duhu. Že to není možné a že si musíme počkat, až naprší a uschne. Tak poslouchejte. Budeme potřebovat hlubokou misku z umělé hmoty, zrcátko, jeden bílý papír a baterku. Začneme tím, že hlubokou misku naplníme asi do poloviny obyčejnou vodou. O stěnu misky opřeme zrcátko. Půlka zrcátka je ve vodě a druhá půlka kouká ven. A teď rozsviťte baterku a světlo namířte na tu část zrcátka, která je pod vodou. Ptáte se, jak z takovéhle legrácky může vzniknout opravdová duha? Zbývá malý detail. Vezměte bílý papír, který jsme si nachystali na začátku, a přidržte ho nad baterkou. A jako mávnutím kouzelného proutku se na papíře objevila duha v celé své kráse. Kouzlo! Jak je to možné? Povím vám, v čem magie tohoto oka, mžitku, spočívá. Když svítíme baterkou na zrcátko pod vodou, dojde k tomu, že voda v misce láme světlo vycházející z baterky a na bílém papíře se nám potom objeví duha. Vidíte všechny její barvy? Má jich dohromady 7. Dokážete je vyjmenovat? Všimněte si, jak jdou v duze barvy po sobě. Umíte si duhu pěkně barevně nakreslit? O, duha je zázračná, krásná věc. Objevuje se jako nebeské kouzlo mezi mráčky, když prší a současně přitom dešti svítí sluníčko. Nepřipomíná vám to naše dnešní kouzlo hraní? Tak vidíte. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele. Těším se na naše příští setkání.

0: kapitola 11. Famofrpál. Jak nastal listopad, začalo být velice chladno. Hory kolem školy byly teď ledově šedé a jezero vypadalo jako skalené ocely. Každé ráno pokrývala všechno jinovatka. Z okna nahoře viděli Hagrida, jak rozmrazuje košťata na famfrpálovém hřišti, zachumlaný v dlouhém spratkovém kožichu, v rukavicích z králičiny a v obrovských vysokých botách z bobří kůže. Famfrpálová sezóna začala. V sobotu měl Harry po dlouhých týdnech tréninku hrát své první utkání. Nebelvír proti Zmiozelu. A pokud by Nebelvír vyhrál, dostali by se ve školním přeboru na druhé místo. Téměř nikdo ještě Harryho neviděl hrát, poněvadž Wood rozhodl, že pokud jim má posloužit jako tajná zbraň, musí ho prostě držet v tajnosti. Zpráva, že hraje chytače, se nicméně nějak dostala ven a Harry nevěděl, co mu vadí víc. Ti, kdo mu vykládali, jak bude úžasný, anebo ti, kteří mu slibovali, že pod ním budou běhat se žiněnkou. Bylo opravdu štěstí, že se teď kamarádil s Hermionou. Nevěděl, jak by bez ní zvládl všechny domácí úkoly při všech těch trénincích na poslední chvíli, které od nich Wood vyžadoval. Navíc mu půjčila knihu Famfrpál v průběhu věků a Harry zjistil, že je to velice zajímavá četba. Dozvěděl se, že ve Famfrpálu je celkem 700 přestupků proti pravidlům a úplně všech, že se hráči dopustili při utkání světového poháru v roce 1473. Že chytači bývají obvykle ti nejmenší a nejrychlejší z mužstva a ty nejtěžší úrazy při famfrpálu se zřejmě stávají právě jim. A že při famfrpálu sice jen zřídka kdo přišel o život, za to soudci občas zmizeli a teprve za několik měsíců je objevili v Sahárské poušti. Od té doby, co ji Harry a Ron zachránili před horským trolem, nebrala už Hermiona porušování školního řádu tak přísně a díky tomu se oba v její společnosti cítili mnohem příjemněji. V den před Harryho prvním zápasem si všichni tři o přestávce vyšli na studené nádvoří a Hermiona pro ně vykouzlila zářivě modrý oheň, který se dal přenášet ve sklenici od zavařeniny. Stáli k němu zády a ohřívali se, když se na nádvoří objevil Snape. Harry si okamžitě všiml, že profesor kulhá. Ron, Hermiona i on si stoupli blíž k sobě, aby oheň nebylo vidět. Byli si jistí, že se to nesmí. Něco v jejich provinilých tvářích na neštěstí vzbudilo Snapeovu pozornost a tak přikulhal k ním. Oheň sice nezahlédl, zdálo se však, že hledá důvod, aby je vypeskoval.
1: Co to máte, Potter?
0: Byl to famfrpál v průběhu věku. Harry mu knihu ukázal.
1: Knihy z knihovny se nesmí vynášet ze školní budovy,
0: prohlásil Snape.
1: Dejte mi ji. Srážím Nebelvíru 5 bodů.
0: To pravidlo si právě vymyslel, zamumlal Harry rozhořčeně, když Snape odkulhal pryč. Co se mu asi stalo s nohou? To nevím, ale doufám, že ho pořádně bolí, řekl Ron roztrpčeně. Tak co, vrátil ti ji? Zeptal se Ron, když se k ním Harry zase připojil. Co se stalo? Harry oběma šeptem sdělil, co právě viděl. Chápete, co to znamená? Skončil bez dechu. Snape se v předvečer všech svatých určitě pokoušel obejít toho tříhlavého psa. Tam měl namířeno, když jsme ho zahlédli. Ať už ten pes hlídá cokoliv, Snape se toho chce zmocnit. A vsadím své koště, že toho trola pustil dovnitř on, aby od sebe odvrátil pozornost. Hermiona jen vyvalila oči.
2: Ne, to by neudělal,
0: namítla.
2: Vím, že není zvlášť příjemný, rozhodně by se ale nepokoušel ukrást něco, co Brumbál dal hlídat.
0: No, mauduši, Hermiono, ty si snad myslíš, že všichni učitelé jsou andělé, nebo co? Utrl se na ní Ron. Souhlasím s Harrym, od Snape se dá čekat úplně všecko. Ale čeho se chce zmocnit? Co ten pes vlastně hlídá? Ještě v posteli zněla Harrymu v hlavě tahle ta otázka. Neville hlasitě chrápal a Harry však nemohl usnout. Snažil se na to nemyslet. Potřeboval se vyspat, musel se vyspat, poněvadž za pár hodin měl hrát svůj první famfrpálový zápas. Jenomže na to, jak se Snape tvářil, když Harry zahlédl jeho nohu, nemohl jen tak zapomenout. Ráno příštího dne bylo velice jasné a chladné. Velkou síň naplňovala lahodná vůně opečených uzenek a spokojené tlachání všech, kdo se těšili na pořádný famfrpálový zápas.
2: Musíš k snídani něco sníst?
0: Já nic nechci.
2: Alespoň kousíček topinky,
0: přemlouvala ho Hermiona. Nemám hlad. Harry se cítil hrozně. Za hodinu už bude na hřišti. Potřebuješ mít sílu, Harry. Právě chytače se soupeř vždycky snaží vyřídit, řekl Seamus Finnegan. To ti děkuju, Seamusy, řekl Harry a díval se na něj, jak si nakládá na uzenky spousty kečupu. V 11 hodin to vypadalo, že celá škola je na tribunách kolem Fanfrpálového hřiště. Mnoho studentů mělo dalekohledy, sedadla se sice dala zvednout vysoko do vzduchu, přesto však občas nebylo snadné sledovat, co se děje. Ron a Hermiona si v nejvyšší řadě přisedli k Nevillovi, Seamusovi a Deanovi, tomu chlapci, který fandil West Hamu. Jako překvapení pro Harryho udělali z jednoho prostěradla, které prašivka rozkousala, veliký prapor. Stálo na něm: za prezidenta chceme Pottera. A Dean, který uměl kreslit, pod heslem namaloval velikého nebelvírského lva. Pak ještě Hermiona udělala malé důvtipné kouzlo, takže kresba zářila nejrůznějšími barvami. V tu chvíli se už v šatně Harry a ostatní členové mužstva převlékali do svítivě červených fanfrpálových hábitů. Zmiozel měl hrát v zeleném. Vůd si odkašlal, aby zjednal ticho.
3: Takže hoši,
0: řekl.
2: A děvčata,
0: podotkla střelkyně Angelina Johnsonová.
3: A děvčata,
0: souhlasil Wood.
3: Dneska nás to čeká.
2: Náš nejdůležitější zápas,
0: řekl Fred Weasley.
4: Ten, na který jsme všichni čekali,
0: řekl George. Umíme Oliverovu řeči nazpaměť, vysvětoval Harrymu Fred, poněvadž jsme byli v mužstvu už loni.
3: Nechte si to vy dva,
0: okřikl je Wood.
3: Tohle je nejlepší mužstvo, jaké Nebelvír má po kolika letech. Říkám vám, že dneska vyhrajeme.
0: Přeletěl je všechny pronikavým pohledem, jako by chtěl říci nebo.
3: Takže už je čas, přeju vám všem hodně štěstí.
0: Harry vyšel za Fredem a Georgem ze šatny a doufal, že se mu nepodlomí kolena, když vykročili na hřiště a uvítali je nadšený pokřik. Utkání soucovala madame Hůčová. Stála uprostřed hřiště s koštětem v ruce a čekala na obě mužstva.
2: Očekávám od vás všech naprosto čestnou hru,
0: prohlásila, když se všichni shromáždili kolem ní. Harry si všiml, že se přitom jakoby obzvlášť významně obracela na kapitána z Miozelu Markuse Flinta z pátého ročníku. Harry si říkal, že Flint vypadá, jakoby v sobě měl trochu trolí krve. Koutkem oka zahlédl vysoko na tribuně vlající prapor, na kterém nad hlavami diváků stálo: za prezidenta chceme Pottera. Srdce mu poskočilo v hrudi a hned pocítil větší odvahu.
2: Nasedněte na košťata, prosím!
0: Harry se s námahou vyškrábal na svůj Nimbus 2000. Madame Hůčová hlasitě odpískala na stříbrné píšťalce začátek utkání. 15 košťat se zvedlo a stoupalo výš a výš. Byli ve vzduchu.
5: A tam rálu se okamžitě zmocňuje Angela Johnsonová z Nebelvíru. To děvče je vynikající střelkyně a přitom je i docela poledná.
2: Jordane!
5: Omlouvám se, paní profesorko.
0: Zápas komentoval Lee Jordan, přítel dvojčat Weasleyových, a profesorka McGonagallová na něj zblízka dohlížela.
5: A teď se doslova řídí dopředu, hezky podává Alice Spinettové, což je úspěšný oběh Olivera Wooda. Loni tu ještě byl jako na hranice. Ta vrátí Johnsonové a ne. Samra teď má zmiozel, zmocnil se ho jejich kapitán Markus Flint a hned vyráží. Letí jako orel, aby, ale ne. Nebelvírský brankář Wood ho vynikajícím způsobem zastavil a Samra hlavá Nebelvír. Teď je to nebelvírská střelkyně Kathy Bellová. Pěkně Flinta podletěla, stoupá vzhůru nad hřiště a ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Tomáš Miozel. Adrian Passi teď stále rychleji míří k brankovišti, ale zastavil druhý potlouk. Postavil na něj Fred nebo George Vizliovic, neřekl to vám, který z nich to je. Tak si takto nebelvilský odrážeč dobře zahrál. Sam rád má znovu Johnsonová a před sebou má volno. Už vyrazila, to děvče opravdu letí. Právě se vyhnul na potlouku, který se na ní hnal. Už je u brankoviště, do toho Angelino, do toho. Branka sledčí se vrát dolů, minul, gól! Nebelvil dává gól!
0: Kladný vzduch naplnilo jásání fanoušků Nebelvíru. Spolu s nimi bylo slyšet skučení a nářek z Miozelských.
4: Uhněte trochu, posunte se kousek.
2: Hagride.
0: Ron a Hermiona se přimáčkli k sobě, aby Hagrid měl dost místa a mohl se k ním přisednout.
4: Dívá jsem se od sebe z hájovny,
0: řekl Hagrid a poklepal na velký dalekohled, který mu visel na krku.
4: Ale to není takový, jako když je člověk tady ve obecenstvu. Zlatonka se ještě neobjevila, co?
0: Ani nápad, řekl Ron. Harry zatím neměl nijak moc práce.
4: Ale nepřišel ani k žádnému maléru. A to se taky počítá.
0: Mínil Hagrid, zvedl dalekohled a zahleděl se nahoru na malou tečku, což byl Harry. Vysoko nad nimi Harry klouzal nad ostatními hráči a vyhlížel, až se objeví Zlatonka. To byla součást jeho a Woodova plánu hry.
3: Drž se stranou, dokud zlatou nezahlédneš,
0: přikázal mu Wood.
3: Nechceme, aby na tebe útočili dřív, dokud to nebude nutné.
0: Poté, co Angelina vstřelila branku, udělal Harry několik přemetů, aby dal průchod svým pocitům. Teď už zase létal nad hřištěm a bedlivě vyhlížel zlatonku. V jednu chvíli postřehl, jak se něco zlatě zablesklo. Byl to však jenom odlesk náramkových hodinek jednoho z vízlových dvojčat a jednou se proti němu zase vyřítil jeden z potlouků, spíš jako dělová koule než co jiného. Harry se mu však vyhnul a pak se už za ním přihnal Fred Weasley.
6: Všecko v pořádku, Harry!
0: Stačil ještě křiknout a zuřivou ranou odrazil potlouk směrem k Markusu Flintovi.
5: Zamral má zmiozel, střelec pasty se už vyhnul dvěma potloukům, oběma vizliovým a srkyni Belové a žene se, okamžik přátelé, že by to byla zlatá.
0: Davem to zašumělo, když Adrián Passy upustil Camrál, jak se ohlížel přes rameno na něco zlatého, co se mu myhlo kolem levého ucha. A Harry to postřehl. S krajním vzrušením se vrhl střemhlav dolů tam, kde zahlédl zlatý záblesk. Ovšem zmiozelský chytač Terence Hicks ho uviděl také. Těsně vedle sebe se řítili ke zlatonce a zdálo se, že všichni střelci najednou zapomněli, co se od nich očekává, jak to viseli ve vzduchu a jen přihlíželi. Harry byl rychlejší než Hicks. Teď už viděl ten malý kulatý míček s cepotajícími křidélky, letící vpřed jako střela, nasadil ke strhujícímu závěru ráz. Po celém hřišti se rozlehl vzteklý řev fanoušků Nebelvíru. Tom Markus Flint úmyslně vletěl Harrymu do cesty, Harryho koště vybočilo ze směru a ten se ho držel ze všech sil, aby nespadl dolů.
3: Foul!
0: Křičeli fanoušci Nebelvír. Madame Hučová něco hněvivě říkala Flintovi a pak nařídila volnou ránu na branky ve prospěch Nebelvíru. Ve všem tom zmatku ovšem zlatonka zase zmizela z dohledu. Dole na tribuně Dean Thomas vykřikoval:
3: pošlete ho ven, sudí! To bylo na červenou kartu!
7: Tohle není fotbal, Deane,
0: vysvětloval mu Ron.
7: Při fanfrpálu se nevylučuje. A co je ta červená karta?
0: Hagrid však byl na Deanově straně.
4: Tak by ti pravidla měli změnit. Flint mohl Harryho schodit dolů.
0: Limu Jordanovi bylo zatěžko zůstat nestranný.
5: Takže po tom zjevném a nechutném úskoku...
8: Jordane!
0: Zahřímla profesorka McGonagallová.
5: Chci říct po tom úmyslném a odporném faulu...
8: Jordane, já vás varuji!
5: Ano, ano, podátku. Flint málem zabil nebelvírského chytače, ale to by se samozřejmě mohlo stát každému. Takže trestné střílení ve prospěch Nebelvíru, které zahrává Spinetová a bez potíží ho proměňuje a hraje se dál. Sam Ral má i nadále Nebelvír.
0: Stalo se to ve chvíli, kdy se Harry vyhnul jinému potlouku, který mu proletěl nebezpečně blízko kolem hlavy. Jeho koště sebou nenadále škublo, až se vyděsil. Na zlomek vteřiny si myslel, že spadne. Uchopil pevně násadu oběma rukama i koleny. Něco takového ještě nikdy nepocítil. Pak se to stalo znovu. Jakoby se ho koště pokoušelo schodit, jenže koštěta Nimbus 2000 se přece nemohou z ničeho nic rozhodnout, že schodí toho, kdo na nich sedí. Harry se snažil zamířit zpátky k nebelvírskému brankovišti. Měl sto chutí Wooda požádat, aby ohlásil oddechový čas. A pak si uvědomil, že ho koště vůbec neposlouchá. Nedokázal ho otočit. Nebyl schopen ho vůbec ovládat. Koště kroužilo vzduchem sem tam a každou chvíli sebou průce škublo, až se na něm málem neudržel. Lee dál komentoval zápas.
5: Umíče zmiozel, sám rád má plyn. Obešel Spinetovou, obešel Belovou, teď dostal pořádnou do obličeje podloukem. Doufám, že mu aspoň přerazil nos, jenom jsem žertoval, paní profesorko. A zmiozel dává go, no to sadne.
0: Fanoušci zmiozelu jásali. Nikdo jakoby si nevšiml, co vyvádí Harryho koště. Vynášelo ho výš a výš, pryč od hřiště a přitom sebou trhalo a zmítalo se.
4: Nevím, co si to Harry vymýšlí.
0: Zabručil Hagrid a upřeně ho pozoroval dalekohledem.
4: Kdybych nevěděl, že to není možný, řekl bych, že si s tím koštětem neumí poradit. Ale to by přece Harry...
0: Náhle si diváci na všech tribunách začali na Harryho ukazovat. Jeho koště se točilo a převracelo a on se na něm jen stěží dokázal udržet. Pak celý dav naráz vyjekl. Harryho koště sebou divoce škublo a on se svezl dolů. Teď už se koštěte přidržoval jen jednou rukou a visel ve vzduchu.
7: Že by se s tím koštětem něco stalo, když do něj Flint vrazil?
0: Nadhodil šeptem Simus.
4: To není možný,
0: řekl Hagrid a hlas se mu třásl.
4: S košťatama nemůže nikdo nic províst, leda nějaký zlej černokněžník. S koštětem Nimbus 2000 by tohle žádný školák nedokázal.
0: Při těch slovech Hermiona uchopila Hagridův dalekohled, ale místo, aby se dívala nahoru na Harryho, začala si horečně prohlížet dav pod nimi.
7: Co děláš?
0: Zabručel Ron. Tvář měl šedou jako popel.
8: Já to věděla,
0: vydechla Hermiona.
8: Podívej se, Snape!
0: Ron popadl dalekohled. Snape stál uprostřed protější tribuny, upřeně se díval na Harryho a bez přestání něco šeptem mumlal.
8: Určitě v tom má prsty, nejspíš chce Harryho koště ursknout,
0: mínila Hermiona.
7: Co budeme dělat?
8: Nechte to na mě.
0: Než Ron stačil říct jediné slovo, byla Hermiona pryč. Ron namířil dalekohled zpátky na Harryho. Jeho koště se teď komíhalo ze strany na stranu tak prudce, že už se nemohl dlouho udržet. Všichni na tribunách teď byli na nohou a zděšeně se dívali, jak oba výsledově letí vzhůru a pokoušejí se stáhnout Harryho do bezpečí na jedno ze svých košťat, ale k ničemu to nevedlo. Pokaždé, když se k němu přiblížili, koště poskočilo ještě výš. Snesli se tedy níž a kroužili pod Harrym. Zřejmě doufali, že ho chytí, kdyby padal. Markus Flint se mezi tím zmocnil Camrálu a dal 5 gólů, aniž by si toho někdo všiml.
7: Hermiono, dělej!
0: Zamumlal Ron celý zoufalý. Hermiona se protlačila až k tribuně, kde Snape stál, a teď běžela jako o závod řadou za jeho zády. Dokonce se ani nezastavila a neomluvila se, když smetla profesora Quirrella po hlavě o řadu níž. Když dorazila ke Snapeovi, přidřepla si, vytáhla svou hůlku, zašeptala několik dobře volených slov a z její hůlky vyšlehly jasně modré plameny přímo na lem Snapeova hábitu. Trvalo možná 30 vteřin, než Snape pocítil, že hoří. Jeho nenadálý výkřik Hermioně potvrdil, že dokázala, co měla v úmyslu. Schrábla oheň zpátky do malé nádobky, kterou měla v kapse, a prodrala se hořejší řadou naspátek, aby Snape vůbec nepoznal, co se vlastně sebělo. Stačilo to. Vysoko nad hřištěm se Harry v tu ránu dokázal vyškrávat zpátky na své koště.
7: Už se zase můžeš dívat, Neville,
0: řekl Ron. Posledních 5 minut totiž Neville jen vzrykal do Hagridovy kazajky. Harry teď spěšně mířil k zemi, když všichni uviděli, jak si přidržel ruku u úst, jako kdyby měl zvracet. Dopadl na všechny 4, zakašlal a pak mu do ruky vklouzlo něco zlatého.
8: Mám zlatonku!
0: Vykřikl a mával s nad hlavou a zápas skončil v naprostém zmatku.
7: On nechytil, on málem spolkl!
0: Skučil Flint ještě 20 minut na to, ale nic nepořídil. Harry neporušil žádná pravidla, ale Jordan nadšeně vyhlašoval výsledek zápasu.
6: Neville vyhrál v poměru 170 bodů ku 60.
0: Harry však už jeho hlášení neslyšel. Seděl v Hagridově boudě s Ronem a s Hermionou a obr mu chystal šálek silného čaje.
7: Možná to Snape,
0: vysvětloval Ron.
7: Hermiona a já jsme ho viděli. Ani na chvíli z tebe nespustil oči a šeptem přitom zaklínal tvoje koště.
4: Hlouposti,
0: řekl Hagrid, který až dosud neslyšel ani slovo o tom, co se odehrálo na tribuně jen několik kroků od něj.
4: Proč by Snape měl něco takového dělat?
0: Harry, Ron a Hermiona se podívali jeden na druhého a uvažovali, co mají říct. Harry se rozhodl, že mu poví pravdu. Na něco jsem totiž přišel, řekl Hagridovi. V předvečer všech svatých se Snape pokoušel obejít toho tříhlavého psa, ale ten ho pokousal. Myslíme si, že chtěl ukrást to, co ten pes hlídá, ať už je to, co je to. Hagrid upustil čajovou konvici.
4: Jak pak jste se dozvěděli o Chloupkovi?
0: O Chloupkovi?
4: Jo, on je totiž můj. Koupil jsem ho od nějakého chlápka z Řecka, s kterým jsem se loni seznámil v hospodě. A půjčil jsem ho Brumbálovi, aby mu hlídal...
0: Co aby hlídal? Vyřekl Harry dychtivě.
4: Ale nic, už se mě na nic neptej, poněvadž to je přísně tajný.
0: Jenže Snape se to pokouší ukrást.
4: Hlouposti, Snape je učitel v Bradavicích, ten by nic takového neudělal.
2: A proč se tedy pokusil Harryho zabít?
0: Vykřikla Hermiona. To, co se událo toho odpoledne, zřejmě opravdu změnilo její názor na Snape.
2: Přece poznám, když se někdo pokouší někoho usknout, Hagride. Přečetla jsem o tom všecko. Nesmíš přitom z toho druhého ani na chvilku spustit oči a Snape ani jednou nezamrkal. Já jsem ho viděla.
4: Říkám ti, že se mýlíš. Nevím, proč by Harryho koště vyvádělo takový věci, ale Snape by se nepokusil zabít nějakého studenta. Teď mě poslouchejte všichni tři. Pletete se do věcí, do kterých vám nic není. Je to nebezpečný. Zapomeňte na toho psa. Zapomeňte na to, co hlídá. Do toho mají co mluvit jenom profesor Brumbál a Nikolas Flamel.
0: Aha, řekl Harry. Takže do toho je zapletený někdo, kdo se jmenuje Nikolas Flamel? Hagrid teď vypadal, že má vztek sám na sebe.

0: o žalování.
1: Jú, to se řekne.
0: To byla Kamilka. Otočila se na patě a pádila k paní učitelce, až jí culíčky neposedně poskakovaly.
1: Paní učitelko, Lojza vzal Sabince kyblík.
0: Ale jistě se spolu nějak domluvili. Podívej, jak se hezky hrají, upozornila paní učitelka Kamilku. Ta jen pokrčela rameny, téměř dotčeně utrousila a důležitě odkráčela zpět k pískovišti. Kamilka byla velice pozorná holčička a velká informátorka. Vlastně byla prostě užalovaná. Vždyť jak jinak nazvat, když někdo pořád říká:
1: a to se poví, já to na tebe řeknu.
0: A pak to taky řekne. Paní učitelku to trápilo, měla Kamilku moc ráda a mnohokrát se jí snažila vysvětlit, že žalovat se nemá. Kamilko, jsi velmi všímavá holčička, ale když mě budeš upozorňovat na každou drobnost, kterou děti provedou, nikdo si s tebou nebude chtít hrát? Chápu, že se ti nelíbí, když někdo někomu ubližuje, ale kdo má hezčí sponky do vlasů? To si snad holčičky vyříkají sami. Jenže Kamilka dobře míněné rady nechtěla slyšet. Netrvalo dlouho a už se zase blížila s důležitým postřehem.
1: Paní učitelko, Radek se směje Tomášovi, že neumí jezdit na koloběžce.
0: Kamilko, nadechla se paní učitelka, ale potom jen bezradně pokrčila rameny. Tak to šlo den za dnem. Děti si Kamilče na žalování skutečně brzy všimly. Přestali si s Kamilkou hrát a někdy na ní dokonce posměšně pokřikovali.
1: Žalobníček žaluje, pod postelí maluje, namaloval husu, tam mu dala pusu.
0: A Kamilka?
1: To se poví,
0: pištěla a pelášela za paní učitelkou. Toho dne měly děti ve školce divadlo. Představení bylo ohromně napínavé a zábavné. Není divu, vždyť bylo o námořnících a pirátech. Kluci, ale i holčičky, se už nemohli dočkat, až půjdou pospa, tedy pospaní na zahradu, a vyzkouší si taky pořádnou pirátskou bitvu. Jakmile byli venku, okamžitě se do sebe pustili. Námořníci, holčičky, se houpali ve své lodi na rozbouřených vlnách a pálili z mohutných děl borovicové šišky. Piráti, kluci, se vrhali s vyceněnými zuby rovnou na palubu pískoviště. Zde se odehrávala bitva muže proti muži. Oko za oko, zub za zub. Boj byl nelítostný, ale ohleduplný. A tak do něj kapitán, paní učitelka, schovývavě shlížející z velitelského můstku, nezasahoval. Za to Kamilka byla jako na trní. S očima navrch hlavy pobíhala sem a tam.
1: Paní učitelko, Tereska hodila na Ondru šišku.
0: Pravda, námořník Tereska obratně zasáhl piráta Ondru do lítka. Ten si však nenechal nic líbit a krutě se Teresce odvděčil. Naplácal ji na zadek lopatičkou. Kamilko, podívej, vždyť se oba smějí, uklidňovala žalobníčka paní učitelka. Jenže Kamilka si zrovna všimla, jak se Toník zahlasitého volání muž přes palubu pokouší vytáhnout Janičku z pískoviště a spustila znovu.
1: Paní učitelko!
0: Janičce přispěchala na pomoc Adélka. Aby nespadla do běsnících vln rozbouřeného oceánu, popadla ji za tričko. Tričko nevydrželo a rup. Byla v něm díra jako vrata. A pak se to stalo. To už bylo na Kamilku příliš.
1: Celá brunátná vřískala. Paní učitelko, paní učitelko, Adélka roztrhla Janičce tričko. Kamilčino, nešlo zastavit. Všichni překvapeně stichli a otočili se na Kamilku.
0: První se vzpamatoval Ondra a se slovy
1: slepice na obzoru
0: ji obeplul kraulem.
1: Ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko. Chtěla si stěžovat žalobnice. Místo toho jen kdákala a překvapeně poulila oči. Od toho dne, kdykoliv se Kamilka pokoušela žalovat, ozvalo se jen ko, ko, ko.
0: Zpočátku se snažila kokodání překonat. Zuřivě gestikulovala rukama, pobíhala sem a tam, ale z pusy jí nic jiného než ko, ko, ko, ko nevypadlo. Kluci na ní pak pokřikovali na puta puta nebo na pipi. Ptali se jí, kolik snědla zrní, kde má kohouta a jestli jim nesnese vajíčko. Není divu. Při tom kdákání a pobíhání a máchání rukama vypadala dost směšně. Kamilka byla bezradná. Zalezla si do nejodlehlejšího rohu zahrady a uvažovala. Proč jsou na mě takoví? Co dělám špatně? Nechci, aby se mi smáli. To budu raději mlčet. A mlčela. Když mlčela, tak nežalovala. Ke svému velkému překvapení brzy zjistila, že jí žalování vůbec nechybí. Právě naopak. Bez něj to bylo mnohem lepší. Děti už si s ní zase rády hrály, paní učitelka se na ní mile usmívala, celý svět byl nějak veselější. Kokodání zmizelo a holčička byla opravdu šťastná.
1: Paní učitelko!
0: Co pak je, Kamilko?
1: To je dneska krásně, vidíte?

0: Písničku.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: A teď ještě jednou.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.tigy.cz a tam ji najdete.

0: Hlavně hodně štěstí, hodně zdraví, ať zůstaneme dlouho kamarády.
1: A víte, jakou pohádku jsem vám vyčaroval já? Pohádku o tom, jak sluníčko chtělo být kominíkem. To je pohádka pro holčičky. Znáte ji? No, jak byste ji mohli znát, když ji teprve začínám vyprávět?

0: se slunečnice. V trávě jsou včely a píchnou tě. A mravenci tam jsou a kousnou tě. Bude tě to pálit. Taťko, řekni mu to ty. Slunečník neměl na dlouhé vysvětlování čas. Vzal sluníčko a vysadil ho na oblohu, aby ho měla slunečnice na očích. Spadnu, mami, ať mě táta sundá. Spadnu do trávy a píchnou mě včely a kousnou mě mravenci. Ale slunečník už ho neposlouchal a slunečnice ta byla ráda, že ho má na očích. Sluníčko se tedy začalo batolit po obloze. Z oblohy se toho vidí. Nahlíželo do polí i do ulic a vidělo oráče i pošťáky, dřevorubce, pokrývače, zedníky i školáky. Vidělo každého. Mami, čím budu? Ptalo se slunečnice, která se za ním stále starostlivě otáčela. Čím bys bylo? Jsi přece sluníčkem a to je na světě zapotřebí. Kdo by svítil a hřál a kdo by pěstoval řetkvičky, hrušky, kedlubny a jiřiny? To mě nebaví, mračilo se sluníčko. Když hřeju, je mi horko a od řetkviček a kedluben bolí záda. Od každé práce něco bolí, kárala ho slunečnice. Ju, vidím do komína, volalo najednou sluníčko. A taky do druhého komína, vidím do každého komína. Já už vím co, já budu komíníkem. Nemůžeš být komíníkem, komíník je komíník a sluníčko je sluníčko. Taťko, řekni mu to ty. Jenže slunečník je neposlouchal. Hráli pod ním žolíky a slunečník se jim díval do karet, aby nefixlovali. A budu komíníkem, umiňovalo si sluníčko. Budu a hned. A hopla, posadilo se na komín. Je, mináčku, začali naříkat lidé v domě. Je, mináčku, to nám kouří kamna. Buď sedí sluníčko na komíně, nebo bude potřeba zavolat komíníka. Běželi se podívat ze dvorka a co neviděli. Na komíně opravdu sedělo sluníčko. Nač byste volali komíníka? Křičelo na ně z komína. Komíník jsem přece já. Když jsi komíník, tak vymetej. Kouří nám kamna. Jenže na vymetání musí mít každý komíník štětku a kouli. A sluníčko nemělo nic. Ale vždyť já vlastně nepotřebuji kouli. Vždyť já jsem samokulaté jako koule a paprsky mám střapaté jako štětku. Já se spustím do komína samo. A spustilo se do komína. Buci, kašlalo v sopouchu, až saze lítaly horem dolem ven. Prolezlo až do kamen a tam začalo pěkně hřát. Je to dobrý komíník, pochvalovali si lidé z domu. Sluníčko se protáhlo komínem zase nahoru a hup na oblohu. Chudinka slunečnice se leknutím div nesvalila. Vždyť to sluníčko nebylo zlaté, jak má sluníčko být, ale bylo černé jako bota. Pod slunečníkem položili žolíky a upřeli oči na nebe. Máme štěstí, radovali se. Je zatmění slunce. Ale slunečnice se zlobila. Takhle se vychází před lidmi. Kde ses tak zřídilo? Hned ať si v pořádku. Taťko, řekni mu to ty. Slunečník tentokrát nekoukal na žolíky, protože je nikdo nehrál. Všichni zírali na oblohu. Umýt, nařídil sluníčku. Umýt a to hned. Slunečník nemluvil moc, ale nesnášel odmlouvání. Sluníčko zašlo tedy honem za horu, za horou vklouzlo do rybníka a teprve potom do peřin. Stejně tomu umytí moc nedalo. Ráno byly peřiny samá šmouha.
1: Když já chtělo být komíníkem,
0: fňukalo. Ale slunečník řekl.
2: Jednou si sluníčko, tak musíš svítit, hřát a pěstovat řetkvičky, hrušky, kedlubny a jiřiny.
0: A sluníčko už ani nepíplo. Samo se ošplíchlo v rose a cupy tupy na nebesa. To bylo tepla a to bylo jasu. A řetkvičky, hrušky, kedlubny a jiřiny rostly, no, jako z vody. Figy hádanka. Sedá.

0: v noci v každém koutku. Ale jak si na ní posvítíme, nikdy ji nemůžeme najít.
1: Co to je?
2: Já vím.
0: Co?
1: Veverka před oranžovou stěnou.
0: Ne, počkej, veverka v tunelu.
1: Ne, tu bys našel.
0: Ne, tam není nic vidět. Jo,
1: já
0: počkej.
1: Vím, co to je, není tam nic vidět.
0: No, je tam tma.
1: Tma je to. Sedá v noci v každém koutku, ale jak si na ní posvítíš, tak už ji nenajdeš.
0: Tak je pryč.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Krásné povětří. Zhruba ve stejnou dobu jako Ramíkův otec chystal se k odchodu i Jihlíkův děda.
2: Otevři okno, chlapče, řekl slabým hlasem, a otevři i dvířka k panu Vavřincovi.
3: Bude průvan, namítl Jihlík, hrozně to venku fouká.
2: To je dobře, to je moc dobře. To je ten nejlepší způsob vytratit se v krásném povětří.
3: Dědo, takhle nemluv, bolí tě něco?
2: Právě, že mě už vůbec nic nebolí. Nevím, proč jsem si dřív tolik stěžoval. Svět je, jak má být. Nemůžeš si ho obracet jako rukavici. Děda se rošťácky usmál. Jihlíku, tak jsem slyšel, že jsou teď v módě ponožky jako rukavice. Lidi si do nich strkají prsty u nohou. To je co? Rád bych nějakou takovou ochutnal.
3: Tak já ji někdy ve městě čmajznu, zaradoval se Jihlík.
2: Už je pozdě.
3: Jaký pozdě? Dědo, co to říkáš?
2: Už nebudu říkat nic, odpověděl děda. To nejlepší si mi stejně řekl ty. Viděl jsi rodiče a zvali tě k sobě. A Tulík je naživu. A snad přijde k rozumu. A teď už konečně otevři ty dveře. Jihlík otevřel dvířka za diplomem. Pan Vavřinec cvičil na trumpetu. Dneska ho čekala velká svatba.
4: Zajdi za ním a popros, ať mi zahraje, ale nějakou jinou. Tahle se nehodí.
1: Jihlík poslechl. V kuchyni bylo chvíli ticho a pak se po celém domě a možná po celém městě rozlehly čisté tóny smuteční křídlovky. Za diplomem nejlepšího trubače hradní stráže se objevil Jihlíkův děda.
2: S Bohem, chlapče, řekl tiše.
4: Díky. Pane Ekone,
1: jak je vedchý a jak jemně se usmívá, viděl jen Jihlík. Egon slyšel to s Bohem i díky, ale spatřil pouze bílý stín, který proletěl kuchyní na balkón a chvíli se vznášel v krásném povětří, než se dočista vytratil.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Tak vám, moji drazí, žil v jedné chatrné chalupě se svou ženou Švec. Když měl zakázky, seděl na verbánku a šil boty. Za hotové dílo dostal zaplaceno a Ševcová měla zač vařit a péct lívance, které měl tak rád. Horší bylo, když si nikdo boty neobjednal, to pak jedli jen to, co narostlo v malé zahrádce. Ale nikdy z toho nebyli smutní. Takoví vám to byli skromní lidé, co měli pořád radost ze života. Jednou Švec dostal zakázku 12 párů bot, obutí pro svatebčany. A když jde o boty na svatbu, musí být obzvlášť pěkné, hladoučké, pohodlné. Takové se opatrují do konce života jako vzpomínka na všechnu tu slávu. To, aby si dal Švec nějak záležet. S každou botou si musí vyhrát, každou vyštafírovat, protože taková příležitost je pro něho taky pravý svátek.
1: Natolik bot je potřeba hodně kůže a kůže prodává koželuch ve městě. Ale mám všeho všudy jen tolik peněz, kolik stačí tak pro jeden, dva páry. Ale není zbytí. Musím jít na nákup a pokusit se usmlouvat kůži na dluh.
0: Hned brzo z rána, ještě před úsvitem, vyšel Švec z domu, aby se ještě do setnění stačil vrátit. Těch pár svých grošíků tiskl celou cestu v hrsti jako poklad a v hlavě se mu všechno motalo a převracelo, jak to udělat, aby za málo peněz nakoupil hodně zboží. Musel projít hustým lesem, kde bylo ještě šero a převalovala se noční mlha, než se promění na ranní rosu. Kráčel pomalu a opatrně, aby nezbloudil, jenže neviděl na krok před sebe a tak přece jen sešel z cesty. Tu mu pojednou pod nohama zadunilo, otevřela se před ním zem, zakouřilo se notně, červený plamen osvítil stromy a z díry se soukal rohatý chlupáč. Rozhlídl se kolem dokola a hned vyskočil na zem, až se zajiskřilo a jehličí pod ním zadouknalo. Švec krapánek ucouhl, omrkl to zjevení od paty k hlavě a v tu ránu se dovtípil, koho to má před sebou. Podle rohů, oháňky a kopita místo jedné nohy to nemůže být nikdo jiný než pekelný čert. A řeknu vám, opravdový čert, černý, hůňatý, a čmoudí a smrdí kolem, jako když pálí síru nebo staré škráby. Ten čert je poprvé poslaný na světlo boží a nevyzná se ve světě ani zamák. A ke všemu je hloupý jako putna. To se pozná hned, co tma promluví.
2: Ble, ble, ble. Kdo pak? Ty jsi.
1: Tvoj. Já jsem Švec, abys věděl.
0: Vykřikl hrdě a nebojácně Švec.
2: Aha. A takhle Švec, ble, ble, není náhodou člověk?
1: No, Holenku, Švec docela určitě doopravdy a se vším všudy člověk je.
2: Aha, tak to by šlo. Já mám na poručení od našeho pekelného vládce Lucipera, abych přinesl hříšného člověka. Nejprve ti splním přání, jaké si jen smyslíš, a potom tě odnesu do pekla.
0: Švec poznal, že má před sebou výkvět vší chytrosti a tahle náhoda se mu právě hodila.
1: No, hříšný člověk, to já na mou duši jsem. A když už teda máš nějakého hříšníka odnést do pekla, tak to já s tebou tu smlouvu ujednám. Zrovna mě napadlo jedno naléhavé přání. Mám zhotovit brzo a rychle 12 párů bot a k tomu potřebuji pomoc.
2: Aha, no to by šlo.
1: Jenomže Na boty potřebuju kůži. A na kůži peníze.
0: Ble, ble, ble.
2: Snadná pomoc. Peněz ti dám celý pytel.
1: Ne, ne, ne, ne. Jen 3 zlatky. To stačí na kůže pro 12 párů bot.
0: Ble, ble, ble. 3 zlatky. A co dál?
1: No, a pak budeš u mne ve službě k pomoci, abych ty všechny boty odevzdal včas před svatbou. Až došiju poslední, můžeš si mě odnést do pekla.
0: Ble, ble, mám sloužit? A bude to nadlouho?
1: No, když svou službu vykonáš dobře a rychle, bude to brzo. Ale když budeš sloužit špatně, naše dohoda skončí a ty potrajdáš do pekla bezemne s nepořízenou.
2: No, vyšlo. Já stejně dokážu všechno.
3: Naparoval se čert.
1: Dobrá. Dej mi na to dojednání nějakou písemnost. Ať to skálo pevně platí.
2: A to ne. Já přece neumím psát a číst. Ale když uděláme 3x tvoj, tvoj, tvoj, tak je naše dohoda pevná jako křemen.
1: No, čertu věř. Ale zkusím to s tebou. Tak teda...
4: Tvoj, tvoj, tvoj.
3: Oba stvrdili dohodu a čert vyklopil ševcovi do dlaně 3 zlatky. V lese se taky na dobro rozednilo, sluníčko už osvítilo správnou cestu a bylo na nejvýš na čase jít na nákup.
1: Od nynějška si u mě ve službě. Ale takového umouněného tovaryše sebou do města vzít nemůžu. Byl bys mi pro ostudu. Počkáš tady v lese. Až se budu na večer vracet, vezmu tě k nám do chalupy.
3: Čert zalezl do vykotlaného kmenu a švec pospíchal do města. Za 3 zlaté nakoupil krásný chůží na svršky i na podráčky. A protože tak dobře pořídil, vracel se s velkým balíkem kůží domů zvesela.
5: Švýcko švec, švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Nese kůže, kolik zmůže, a už běží přes kopec.
3: V lese pak snadno už podle puchu a čmoudu čerta našel. Hodil mu na záda balík s kůžemi a vydali se k chalupě. Domů došli, když už byla temná noc. Ševcová spráskla ruce, když v černé tmě rozpoznala černočerného čerta.
6: Vracíš se neřádně pozdě a ještě mi vedeš do domu jakéhosi rohatého kozla.
1: Ale co tě nemá? To je posel samotného pana Lucipera. Odnese mě do pekla, jen co si mě u nás vyslouží. Nedělej si starosti, bude se snažit, aby to bylo co nejdřív. Že, čerte očmouděný?
2: Ble, ble, ble.
3: Souhlasil čert. Ševcová byla panečku chytrá ženská a všechno pochopila bez vysvětlování.
6: Dobrá, dobrá, ale v chalupě mi ťápat a čmoudit nebude.
3: Strčili čerta do chlívku, kde byl snopek staré slámy. Tam se svalil a usnul jako pařez. Ale co jedl, čím se živil, to vám nepovím. Jen čerti vědí, co čerti jedí. Jak jsem slyšel, živí se všelijakou žouželí a havětí. Nebo polikají jiskry a oheň, anebo chytají lelky a pečou si je na sluníčku. A vůbec, co já vím... Švec v noci všechno své ženě povyprávěl a utěšil ji, aby jen neměla strach, že to s čertem zaonačí, aby s ním nemusel do pekla. Další den, hned, jak rozsvítili oblohu první sluneční paprsky, sedl švec na verpánek, nakrojil kůže a připravil na šití. Do škopíku dal máčet tlustou kůži na podrážky, aby byla pro práci vláčná a podajná. A hned taky vzbouřil čerta a uložil mu práci.
1: Já budu šít pravou botu a ty levou. Podívej, Takhle se šídlem propichují dírky v kůži. A takhle se navléká nit do jehly. Tak neokouněj a chyť se díla.
2: No jo, já stejně umím všechno.
3: Švec se dal schutí do šítí a šlo mu to hbitě, jen se mu jehla v ruce chmitala. A k tomu si prospěvoval.
5: Švýcko švec, švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Krájí kůže, kolik zmůže, až má v dlani mozolec.
3: Čert se snažil pevnou hustou nit navléknout do úzkého ouška jehly, ale pro ty jeho neobratné gremlavé pazoury mu to ne a ne a nechtělo jít. Když se mu to konečně jednou podařilo, navlékl nit dlouhou bezmála půl cívky, protože si hlupák myslel, že mu šití půjde bez častého navlékání rychleji, jenomže s tak dlouhou nití musel na každý stech oběhnout celou chalupu a za chvíli byl celý schvácený a uřícený. A protože si na konci neudělal uzlík, vždycky, jak nití škubl, všechny stehy zas vyvlékl a pořád byl s prací na začátku. Švec už měl ušitý celý svršek a čertisko zhola nic.
1: Tak tohle není ani dobrá, ani rychlá práce.
3: Pouštěl švec na čerta hrůzu.
2: Když takové nimrání není pro moje pazoury.
3: Provinile kňoural čert.
1: Jo, hold ševcovina potřebuje mistra a ne hudlaře. Takhle mi naděláš víc škody než užitku. S takovou s tebou hned tak rychle do pekla nepůjdu. Ale abys věděl, že mám dobrou vůli, zkusím s tebou jinou službu. Šikovné ruce teda nemáš, ale máš sílu a páru. Naštípeš dříví na topení, aby mi zbyl čas na šití.
2: Aha, tak to by šlo. U nás v pekle taky topíme dřívím pod kotly.
3: Švec zavedl čerta na dvorek, ukázal mu špalek a hromadu nařezaných polen a dal černému čeledínovi do ruky sekeru. Čert popadl topůrko a horlivě se pustil do díla. Já pořád říkám, byl to hlupák nad hlupáky. Tloukl do polen, jenomže ne ostřím, ale druhou plochou stranou sekery. Bušil, mlátil do dřev jako divý, až se z něho dýmilo. Ale ty se neštípali, jen špalek za špalkem zalézal do země, jako by do dvora zatloukal hřeby. Švec vyběhl od svého ševcování a láteřil a hromoval, aby vypadal notně nazlobený.
1: Tak jsem ti to nepřikázal. Místo, abys mi štípal dříví, posíláš ho svým kamarádům do pekla. Není to ani dobrá, ani rychlá práce. A ještě nad to mě připravuješ o majetek. Jdi mi od toho. Vrať se k Luciperovi a beze mě. Konec smlouvy.
3: Čertisko se ale začal ošívat. Měl strach z Lucipera a netroufal si přijít do pekla s prázdnou.
2: Prosím tě, prosím, prosím, dej mi honem nějakou jinou službu, ble, ble, ble, ble. Já se polepším a udělám všechno nejlíp podle tvého naporučení.
3: Vida, vida, jak čert Grobián najednou přišel s prosíkem. Švec nejprve na oko odmítal a spíral se, ale pak se jakoby udobřil a uvolil se dát čertovi jinou zadávku.
1: Dříví na topení si nenachystal, ale teplo budeme potřebovat. Než se nadějeme, máme zimu přede dveřmi, proto vezmi koš, nachytej na dvoře slunečního tepla a na nos ho do sklepa, do zásoby. To snad dokážeš, ne?
2: To by šlo. Na nošení já jsem největší silák halama.
1: Což, o tu sílu nejde. Teplo tolik neváží, ale nos opatrně. abys ho cestou nevytrousil. A musíš řádně pěchovat. Sklep je malý, aby se ho tam hodně vešlo. Až skončíš, zavolej, hospodáři, hotovo.
3: Čertovi se to zalíbilo a hned se rozběhl s košem na dvůr. Švec zase sedl na verpánek. Ševcová všechno slyšela, mlčela k tomu, ale oči se jí smály. Točila se u plotny a vařila dobrý oběd, až to vonělo celou chalupou. Švec skončil šití a začal ťukat kladívkem, jak zatloukal hřebíčky a floky do potrážek. A k tomu si zvesela prospěvoval pro radost a k němu se přidala i Ševcová, protože by se nejraději hlasitě rozesmála.
7: Švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Foky tluče do babuče a pár svočkou na konec.
3: Čert zatím běhal a kmitel. Nosil koš sem a tam ze dvorka dolů do sklepa. Jemu bylo teplo, až mu pot z čela tekl v potůčcích, ale ve sklepě tepla nepřibývalo. He, my dobře víme proč, ale Trumbera čert neměl ani potuchy. Z toho pobíhání byl nadobro svácený. Odhodil koš, sedl si na prách a funěl, až mu dlouhý jazyk plandal v hubě jako ohařovi.
2: Ble, ble, ble, hospodáři, ble, ble, hotovo.
3: Švec vyšel ven a oblékal si kabát.
1: No, když si tentokrát řádně vykonal, co jsi měl uloženo, dám se teda s tebou na cestu do všech pekel. Já jen dokončím rozpracovanou botu a ty si zatím sedni do sklepa a vyzkoušej, jestli je tam opravdu dost tepla. Chvilku počkáš a pak poletíme.
3: Čert vlezl do sklepa a sedl na hliněnou zem. Ale než se nadál, prolezla jim zima, že se třásl, jak listí na osice a jektal zuby, div si svůj dlouhý jazyk nepřekousl. Sklep byl pěkně hluboký a studený, i v parném létě sloužil jako chladnice a čerta studil jako nejmrazivější ledovna, protože pekelná čelátka je z věčného ohně uvyklá na teplíčko víc než naše kočky. Netrvalo dlouho a čert vyletěl ven jako střela.
2: Ble, ble, ble, ble. Mě mrzne nos, mě mrznou uši. Já jsem prostydlý až na kost. Ači, ači.
3: A dál už nemohl promluvit a ani blé, protože kýchal a pčíkal, že si málem svůj zahnutý nosan otloukl o zdi. Na to se Švec hrozně rozčílil, přímo rozběsnil a moc úsilí vynaložil, aby to vypadalo jako opravdová zloba a vztek.
1: Tak to máme. Potom čiň čertu dobře. On mě chtěl čertisko proradné a ošemetné oklamat a podvést. Žádné teplo do sklepa nenanosil, je tam zima jako v morně. Ještě, že to oskusil na vlastní kožich, aspoň se prozradil.
3: Čert nemohl pro samé kýchání ani odpovědět, ani se ohradit. Hepčí, hepčí, hepčí.
6: Pozdrav pámbu, svatá pravda, hospodáři.
3: Přikyvovala Ševcová, ale ve skutečnosti div nevyprskla smíchem.
1: Tak to jsem s tebou, Milánku, už mudlaný skoncoval. Naše dohoda nic neplatí. Seber si saky, paky a mazej s prázdnýma rukama do horoucích pekel.
3: Čertovi k tomu všemu kýchání a prskání ještě vyhrkli lítostí z očí slzy jako hrachy a kouleli se mu po tváři, až měl na lících černé čmouhy jako koleje. jen trochu přemohl to hrozné kýchání, začal zas prosit žebronič Kemral, aby se jen švec nad ním smiloval a zadal mu ještě jednu poslední službu.
2: Tu já, ble, jisto jistě vykonám ke tvé úplné spokojenosti.
6: Lepší, smatá pravda.
3: Zasmála se už naplno Ševcová, protože se nemohla dál tvářit přísně a nazlobeně.
8: Ne, ne, kde pak? Já už s tebou nechci mít žádné handly. Jedině, jestli se tuhle hospodyně nad tebou nesmiluje.
3: Čert padl před Ševcovou na kolena a prosil a kňoural jako spráskaný pes. Kámen by se nad ním ustrnul. Ševcová chvíli na oko okolkovala a protože měla Safra Portsky chytrou hlavu, vymyslela zatím dobrý nápad.
6: Budu prát. Potřebuji plné necky vody. Napumpuj do věder vodu a na nos do necek, aby byly až povrch plné.
2: Ble, ble, ble, to by šlo.
3: Zajásal čert a už běžel pumpovat vodu. Jenže Ševcová vzala kolík a ve dně necek nechala nezazátkovanou díru. A čert pumpoval, běhal, nosil a vyléval vodu do necek, ale než se vždy od pumpy vrátil, voda byla ta tam, všechna dírou vytekla ven. Tak čertisko pumpoval, běhal, nosil, vyléval pořád a čím dál rychleji, jen vody v neckách nijak nepřibývalo. Zanedlouho byl celý rozpálený, že ho všechno kýchání přešlo, ale tak se z něho jiskřilo a kouřilo, že ho musel švec strčit pod pumpu, polít ho a uhasit mu kožich vodou, aby se od něho nezapálila chalupa. Čert se po tou sprškou šklebil a ošíval, abyste věděli, čerti se, jak tě živ neumývají. Pára z něho jen syčela a špína se z něho spláchla. Nakonec vypadal obstojně k světu a člověku podoben.
8: No, teď už vypadáš skoro jako usmolený ševcovský pomocník. Takového nějakého tovaryše bych potřeboval. Jenže ty jsi k ničemu. Žádný uložený úkol si nesplnil. Napřed si mi udělal škodu na dříví, teď zas na vodě. Vrátíš se šupem do pekla a ještě ti dám účet pro pana Lucipera za ty škody. Řekl bych, že tě moc nepochválí.
3: Čert se rozbrečel hlasitě a usedavě a slzy mu tekly z očí proudem. Kdyby je chytal do necek, bylo by jich až po okraj, ale jen kdyby nechyběla zátka. Mazaný švec se tentokrát nedal obměkčit. Nechal čerta čertem a odešel do světnice. Teď už si nesedl na verpánek, ale každou ze tří nožek, na kterých ševcovská stolička stojí, přibyl velkým hřebem k podlaze. Pak vzal pop. To je lepidlo, kterým se lepí boty a co se jim slepí, drží jako skála. A tím popem natřel sedátko. Za chvíli se ten čertovský ubrečenec přišoural do světnice, vzlikal, kňoural a sliboval peníze, zlato a drahé kamení. Ale švec jen neoblomně vrtěl hlavou.
8: Naž by mi bylo všechno to bohatství, když bych s tebou letěl do pekla a neužil si ho na tomto světě?
2: Tak já ti dám lhůtu, ble, ble, ble. Celý rok si můžeš lebedit, nic nedělat a mít se dobře, ble, ble. Já ti budu sloužit ve dne v noci a peníze se ti jen pohrnou. To by se ti nelíbilo, ble, ble, ble.
8: Nelíbilo. Kdepak? Tak hříšný já zase nejsem. Bez poctivého ševcování bych neměl spokojenou dušičku. A tvoje služby už znám. Konec řečem, nedodržel jsi naši smlouvu, seber se a leď si domů, já zůstanu taky doma.
3: Na to čertovi náhle otrnulo, rozohnil se, rozčertil, zkrátka obrátil na jinou notu.
2: Tak to by nešlo. Už toho mám dost, bleble. Žádná služba, žádné vyjednávání. Poletíš se mnou do pekla a hned a hotovo.
3: A čertisko pobíhal po světnici jako pometlo po dvoře a soptil a sršel oheň a síru.
6: Pane bože, vždyť nám zboří nebo zapálí chalupu.
3: Zoufala si Šepcová.
8: Co pak naše smlouva, tvůj, pevná jako křemen, nic neplatí?
2: Nic. Smlouva, nesmlouva. Já jsem čert pekelný, já na žádnou dohodu nedbám, žádnou dohodu nedodržuju, bleble, protože já mám pekelné vychování a způsoby.
6: Neplivej mi tady jiskry, protože způsoby, nespůsoby se mi připalují lívance.
3: Rozohnila se tentokrát doopravdy i Šefcová.
8: To máš tak, hospodyně, na světě to tak chodí. Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. A kdo se včas dobře nezařídí, špatně pořídí. Tak poslyš, hasa čerte, necháme hospodyni dopéct lívance. Ty si tady v poklidu sedni, aby se s tím rejděním a běsněním nenamohl. Já se zatím ohodím kostelovým oblečením, abych vypadal důstojně a svátečně, spolknu nějaký lívanec a potom, když ti to půjde, povídám, potom mě odneseš k trůnu pana Lucipera.
3: Čert se zastavil, odfrknul páru, jak zabrzdil a rozchechtal se.
2: Aha, tak to by šlo. To by šlo.
3: Šefcová dopékala lívance a dala je teplé, voňavé domísy na stole a k tomu žbánek povidlí. Švec zasedl ke stolu a posvátně se dal do jídla.
2: Čas běží a ty si tady baštíš. Konec čekání a letíme.
8: No, jak jsem řekl, když ti to půjde, poletíme.
2: A proč by to nešlo, bleble?
3: Čert se pokouší zvednout z verpánku, aby Šefce popadl. Ale kde pak? Pop na chlupatém kožichu drží jak přirostlý. Verpánek drží na podlaze, že by jim ani Lucifer nepohnul.
8: Tak se mi zdá, Milánku, že do pekla nepoletíme ani já, ani ty. Chceš tu zůstat? Nějak se ti u nás líbí.
6: Ale já ho nechci. Leť už ke všem čertům.
2: Já bych letěl, ale nejde to.
8: Do pekla se halt nevrátíš. To máš z toho, že nedodržuješ sliby.
2: Podívej, hospodáři, bleble, dám ti pytel peněz, nechám tě tady doma, jen mi pomoz, abych mohl odletět.
8: Vida, to jsou jinačí způsoby. Řeknu ti rovnou, o čertovské peníze nestojím, ale kdybys mi dal čertí kůži na dvoje lakové boty, tak bych ti pomohl.
2: A to by šlo. To by šlo. Tvoj.
3: Vykřikl horlivě pekelník a už vykouzdil kusanec černé kůže. Švec kleštěmi vytrhl hřebíky z nohou verpánku a čert vyskočil jako na péru. Chvíli lítal s verpánkem na zadku jako sršeň.
2: Už mě jak tě živ neuvidíš.
3: Čert vyrazil dveřmi ven, zatočil se na dvorku jako káča, zavrtal se do hlíny a zmizel pod zem, jen se zakouřilo. Švec se Šefcovou si padli se smíchem do náruče a pak spolu dojedli ty milované lívance. Švec došil 12 párů bot a ještě 2 navíc z čertí kůže pro sebe a pro svou ženu. Na svatbě si v nich zatancovali a pak je nosili až do smrti, protože boty z čertí kůže nikdo co živ neroztrhá. Jak čerta přivítali v pekle a jak ho zbavili verpánku, anebo jestli s ním dodnes lítá, to se už nedovíme, protože nikdo nikdy toho čerta neuviděl. A tak to je, Milánkové, konec pohádky o čertu a ševcovi.

0: písnička. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Vyprávění z pavučiny. Když se kalhoty prošoupou na kolenou, nebo kabát na loktech a nedají se už spravit, odpářou se z nich knoflíky a uloží se do krabičky, protože knoflíky se mohou jednou na něco hodit. V domě ve Sluneční ulici byla také taková krabička s odloženými knoflíky. Ale knoflíky nechtěli čekat, až se zase jednou budou na něco hodit. Bylo jich 9 a protože to byly samé knoflíky, založili knoflíkovou družinu. Za vůdce si zvolili perleťový knoflík, kterému říkali Perleťák. V domě ve Sluneční ulici se odedávna vyprávělo, že v chmurných místech zvaných pod kanapí žije hrozitánský pavouk jménem Josef Strachota, který nosí na zádech kříž. Pod kanapí začínalo u lemu koberce a rozprostíralo se až ke stěně. Panovalo tam stálé šero a čím hlouběji, tím více tma houstla. Každý se těm místům vyhýbal. A dokonce ani silák vysavač, který se ničeho nebál a všude strčil nos, se do podkanapí neodvážil. Šla pověst, že do podkanapí se kdysi zakutálela skleněná kulička, která uvnitř hrála duhovými barvami. Byla to kulička, jakou by měl každý rád. Říkalo se, že pavouk Strachota kuličku očaroval uhrančivýma očima, spoutal pavučinou a vězní ji v podkanapí. Ubohá kulička. Když o tom slyšeli knoflíky v knoflíkové družině, rozhodli se, že kuličku osvobodí. Perleťák svolal mimořádnou schůzku a radili se. Prostudoval jsem přírodopisnou knížku a vím, že pavouk má 8 noh, řekl Perleťák. Nás je 9. Obávaného Strachotu zneškodníme tak, že ho každý chytneme za jednu nohu a ten 9. ho spoutá. Ale jakým uzlem ho svážeme? Zeptal se knoflíček Gombík. Musíte vědět, že existují nejrůznější uzly. Například ambulanční uzel, lodní uzel, skotský uzel a ještě jiné uzly. To je případná poznámka, Gombíku, řekl Perleťák. Neboť času nebude nazbyt a všechno musí být promyšleno. Jaký uzel navrhuješ? Lodní, řekl Gombík a všichni se smáli, protože lodním uzlem se přivazuje loď a ne pavouk. Soudím, že na pavouka Strachotu bude nejvhodnější dračí smyčka. Řekl na to Perleťák a návrh byl přijat, protože každý ví, že na hrozitánského pavouka je dračí smyčka nejlepší. Potom se knoflíky seřadili do dvojstupu a za zpěvu písně Hej hola, holala, třesou se nám kolena, vyrazili směrem k podkanapí. Když došli na hranice podkanapí, dal Perleťák povel. Zastavit stát. Muži, řekl Perleťák, jdeme vstříc nebezpečí. Kdo nechce, nemusí. A pohlédl všem do očí. Já se nebojím, řekl na to Gombík. A protože ani nikdo jiný se nebál, vstoupili na území pavouka Strachoty. Perleťák vyndal kompas a postupovali k severu. Po chvíli narazili v šeru na ohlodanou kostru sardinky. Neohroženě postupovali dál. Zem pokrývala vrstva prachu a zhora visely cáry pavučin. Šero houstlo, brodili se prachem a prostředili.
prodírali se pavučinami. Vůkol leželo hrůzné ticho. Tu náhle ve tmách před nimi se něco zatřpitilo, jako se zatřpití hvězda na černém nebi. K zemi! Zavelel Perleťák plížením vpřed. Doplížili se na okraj mítiny mezi hustými pavučinami. A co nespatřili? Uprostřed mítiny stála spanilá skleněná kulička, která hrála duhovými barvami. Před ní ležel hrozitánský pavouk a díval se na ní. Příslušníci knoflíkové družiny prudce vyskočili. Každý popadl pavouka za jednu nohu a Perleťák ho rychle spoutal dračí smyčkou. Ku podivu, obávaný pavouk Josef Strachota nekladl odpor. Hned ho pusťte, vykřikla skleněná kulička. My jsme tě přece přišli osvobodit, řekl Perleťák. Jaké pak osvobodit, když mě nikdo nevězní, řekla skleněná kulička. Před chvílí chudák pavouček právě zemřel, řekla ještě a byla velice smutná. On je mrtev? On tě nevěznil? Ty jsi ho měla ráda? Ptali se jeden přes druhého. Nevěznil mě a měla jsem ho ráda. Celý život nosil lidem štěstí, až ho všechno roznesl a pro něj samého ani kousek nezbylo, řekla skleněná kulička. Byla jsem s ním tady proto, že jsem byla jediným štěstím v jeho pavoučím životě. Tak už nebuď smutná, řekl Gombík. Bylo mu líto, že se kulička pro pavouka trápí. Už nebudu, řekla skleněná kulička. Pak Perleťák rozvázal dračí smyčku, pavoučka přikryli pavučinami a ten kříž, který nosil celý život na zádech, mu postavili před jeho hrob z pavučin. Aby bylo vidět, že nosit štěstí bývá někdy kříž.

0: Já si při práci nikdy nespívám.
1: To jsi takový mrzout.
0: Ne, potápěč.
2: Tak už neotálej, hurváj, a začni. Buď rád, že ti s tím rozborem písničky pomáhám. Manička nám taky pomůže, viď?
3: Prosím, ano.
4: Kdyby jeden vůbec věděl, co se má o takové písničce povídat.
2: Jak to? No tadyhle to máš, no prosím. Ach, synku, synku, doma lisi, tatíček se ptá, oral lisi. No, takový pestrý námět, který nám má tolik co říci. No tak vyprávěj.
4: Na počátku písně se ptá, ach, synku.
2: Kdo se ptá?
4: Já nevím.
2: Vlastně pravda, to tam není.
3: Básník se ptá.
2: Správně, Máničko, ano, ano. Básník se ptá synka.
4: Kterýho?
3: Velmi krásné jméno je Artur.
2: Jo, Máničko, ano, ano. Tak tedy Artura se ptá. No, tak už mluv, hurmajs.
4: Arture, táta se ptá, jestli jsi doma.
2: Táta, to nějak vylepší.
3: Pan otec se dává ptát.
4: Jo, pan otec se dává ptát, jestli je Artur oral.
2: No, vida. A dál. Oral jsem, oral, říká Artur, ale málo. Kolečko se mi polámalo.
4: Protože?
2: No.
4: Protože měl havárku.
2: Jaká pak havárka? Akorát kolečko se mu polámalo.
4: To neříkej, taťuldo. V té rychlosti, a jestli to bylo v zatáčce a myhne se nějaký protijedoucí.
3: Myhne se protiorající, hurvínku.
4: No, ano, Artur nezvládne ruchadlo, vybočí do protibrázdy.
2: No, prostě, hele, polámalo se mu kolečko, no a?
4: A?
2: No?
4: A neměl rezervu.
2: No asi ne, kdyby měl rezervu.
4: Tak by měl o kolečko víc.
2: No dobře, oral by dál a nebylo by to, že ano, jak si...
3: Nebyla by písnička, víš?
2: No, to taky. No a onen dotyčný tam dále radí. Když se ti zlámalo, no dej ho spravit.
4: Ale kam?
2: No to tu nebudeme řešit. A končí to poučkou. Nauč se, synku, hospodařit.
3: Bez kolečka.
2: No jistě, hospodařit znamená všechno, co souvisí...
4: S hospodou.
2: Ale neproduciruj se před Máničkou a ber to vážně.
3: Ber to vážně, hurvínku. Život je tak složitý.
2: No ano, to má Mánička pravdu, že ano. A hospodaření taky. Musíme všichni, aby to... Že ano.
4: Já taky už tak udlem mládí.
2: No ovšem, šetřit se má už od útlosti.
4: Kolečko.
2: Co kolečko?
4: Odbočili jsme, tatičku, odbočili.
2: No odbočili, protože máš moc řečiček a nic. Tak znova a stručně. No tak co, otec?
4: Otec se ptá Artura.
3: I ne, básník praví, že se otec ptá.
2: Ano, hurvínku, tak pokračuj. My ti budeme napovídat, jen tak vždycky ťuknem.
4: Aha, básník míní, že se otec ptá. Arture, jestli pak si...

0: No tak vidíš, když se soustředíš, dej ti to jedna radost.
1: Ty jsi úža, Hurvínku. Nevyčerpalo tě to moc?
2: Ach, moc, Máničko. Oh, uf.

0: cvičením a jdeme na to!
1: Ahoj, holky a kluci, dnes je tady s námi Hanka Kirchová. Hanko, ahoj.
2: Ahoj, pigoušku, ahoj, kluci a holky. Budeme cvičit, ale ještě na úvod jsem se vás chtěla na něco zeptat. Přemýšleli jste někdy o svém dýchání, o svém vlastním dýchání?
1: Já dýchám asi jako když se nafukuje růžový balónek, tak...
2: Já se na tebe za chvilku podívám, jestli náhodou nedýcháš špatně, protože všichni bereme dýchání jako samozřejmou věc a přitom spousta z vás, z nás, dýcháme velmi špatně a to tak,
1: že já taky dýchám špatně?
2: Tak děti, pojďme si udělat takový malý test. Nadechněte se, že jste si nadechli pusou a zdvihli jste přitom ramena.
1: No já...
2: Tím pádem se do našeho těla dostane kyslíku minimum.
1: Aha, co to je minimum?
2: Aha, prostě malinko to, úplně pidi jste při tomhletom nádechu získali do svého těla kyslíku. A jestli...
1: Když se pidi nadechne pidi, tak má kyslíku taky pidi.
2: Tak máš úplně přesně pidi kyslíku, jak naše děti. Proto bych vás dnes, kluci, holky, pigi, chtěla naučit správně dýchat. První věc, kterou musíme udělat, je, že se nebudeme nadechovat. Jako když
1: Pusinkou,
2: se lekneme, ale nosem...
1: To je jako když voníš ke kytičce, jako kdybych měl růže a nadechl se té vůně.
2: A teď budeme trošku přemýšlet o svém těle. Máme nádech nosem.
1: Jo, nádech.
2: Nadechněte se. A co se vám přitom nafouklo?
1: Ramínka nahoru šla ramínka.
2: Já bych chtěla, jestli byste si nepoložili ruce na svůj pupík. Chyťte si svůj pupíček. Zkuste přitom nevysazovat ramena. Takže když uděláme nádech nosem, ramínka necháme dole a nafoukneme si bříško, jako když sníme fazole.
1: Jako kdybych tam měl balónek.
2: Tak to je správné dýchání. Možná mě napadá, že dýchat, učit dýchání ve stoje je těžké. Proto bych raději, kdybyste si opět lehli na zem, protože to už umíme.
1: Víme, to já mám rád.
2: Víme, že umíme ležet na

0: podložce, Hanko, že máme pokrčená kolena.
1: Hanko, já vám vtip.
0: Jejda. No tak dobře, s výukou na chvilku,
1: počkáme. Víš, kdo to má úplně nejlepší?
0: Ne?
1: Úplně nejlepší to mají hadi. Víš proč? Protože had si lehne a jde...
0: Ale zpátky, prosím tě, odhadu k našemu cvičení.
1: Ale tak já si lehnu a nepůjdu.
0: Nepůjdeš, zůstaň chvilinku ležet, pokrč si svá kolínka, dej si kopítka mírně od sebe, instaluj si obě kopítka pevně na zem.
1: Narovnám.
0: A teď jsou důležité právě naše ruce. Položíme si je na bříško. Polož si je na bříško. Jedna tlapka, druhá tlapka. Nadechneme se, milé děti, a pigy nosem. A nafouknu si to bříško.
1: Nádech. Přivoním kružičce.
0: Nafouklo se vám, prosím vás, bříško?
1: Ne.
0: A je, tak tam bude nějaká chyba. A jsou to ty ramena. Pokud jste zdvihli při tomto nádechu ramena, tak jste se nadechli do hrudníku, ten máte tady a tam já vůbec nepotřebuji teď dýchat, potřebuji naplnit své bříško kyslíkem. Jdeme na to ještě jednou. Pigy, nádech nosem, ramínka tlač dolů a všechen kyslík pouštěj do bříška. Nafouklívá bříško, vyfukuju.
1: Jo, měl strach, že už prasknu.
0: To by se ti nestalo, protože víc toho kyslíku by si do sebe nevzal. A sprutka vydechni. Sprutka si vydechnul, takže děti, ještě jednou. Zavřete.
1: To je jako když drak chrlí oheň.
0: Máš pravdu. A jdeme ještě jednou. Zavřete oči, nadechujte se nosem. Ramena tlačte dolů, nafukujte své pupíky. Ještě chvilinku nafukujeme ještě. A můžeme vydechnout a je to. Takže teď jsem vás učila dýchání do břicha. Netvrdím, že je to lehká věc, ale pokud se ji naučíte, tak daleko víc prokrvíte všechny své svaly, prokrvíte mozek a co budete? Bystřejší, pohotovější a hravější. Děti, dnešnímu dýchání nazdar, zdar a zase někdy ahoj.
1: Hanko, myslíš, že můžeme taky plivat oheň jako draci?
0: To můžeme, pojď si to vyzkoušet. Nádech. A že jsme teď byli dráčci, dá se to tak říct. Tak ahoj.
1: Ahoj, já jsem drak Pigiáš.

0: Jednoho dne večer před spaním se Kamba zeptala. Jestli pak tě, Mojo, někdy napadlo, proč když jsme smutní anebo máme nějakou potíž, říkáme u všech bílých goril? Moja zavrtěla hlavou. No, já vlastně také nevím, proč těch bílých goril voláme víc, usmála se Kamba. Slyšela jsem totiž jen o jedné. Znávala se s ní moje maminka a ta mi o ní také pověděla. Kamba se na okamžik odmlčela, jako by se chtěla přesně rozpomenout na maminčino vyprávění, a pak začala. Byl to bílý gorilák a jmenoval se Junk. Když byl malý, měl moc těžký život. Nikdo si s ním nechtěl hrát. Tvoje srst je vidět už z dálky, říkávali mu ostatní gorilí kluci. Kde pak s tebou si hrát nebudeme, přilákáš k nám levharta. A odháněli ho, i když byli na blízku rodiče, kterým by se každý levhart obloukem vyhnul. Junk se moc těšil, až bude velký. Věřil, že pak jeho trápení skončí. Jenže když vyrostl, zavolal si ho vůdce tlupy a řekl: už se o sebe dokážeš postarat sám a tak musíš odejít. Jsi pro nás nebezpečný, protože jsi jiný než my. Dnes nám ještě smíš přespat, ale bude to naposled. Nešťastný Junk nedokázal usnout. Celou noc se upřeně díval na měsíc a hned za svítání se vytratil. Den podnišel krajem, víc a víc se vzdaloval od místa, kde se narodil, a pomalu si zvykal na svůj osamělý život. Nikdy si ale nezvykl úplně. Přestože s ostatními gorilami nikdy nezažil nic hezkého, pořád toužil po jejich společnosti. Když po dlouhé době došel do krásného pralesa mezi vysokými skalami a řekou, ucítil známou vůni. Gorily jsou tady! Zaradoval se a chtěl si k ním rozběhnout. Naštěstí se včas zarazil. Kdepak, také by mě vyhnali. A podruhé bych takový smutek nepřežil. Odejít z těch míst však nedokázal. Začal žít v skrytu, jen aby mohl být gorilám na blízku. Jednou právě, když svačil ve vysokém aframonu, zaslechl hlasy gorilých kluků a holčiček. Chtěl se vytratit, ale bylo pozdě. Už byli tak blízko, že by ho mohli zahlédnout. Přitiskl se tedy k zemi, aby počkal, dokud nepřejdou. Jenže gorilí mláďata si začala hrát kousíček od něj. Nedá se nic dělat, musím čekat dál, řekl si. Jistě to tady brzy omrzí a odběhnou jinam. Čas však plynul a hrající si skupinka se stále neměla k odchodu. A najednou se v aframonu ozvalo zašustění. Co to? Junk zneklidněl. Pátravě se rozhlédl okolo sebe a zpozoroval mezi stvoly žlutohnědou srst posetou černými skvrnami. Levhart! Plíží se k mláďatům a určitě chce některé z nich sežrat. Junk ani na okamžik nezaváhal. Vyskočil a zavolal: utíkejte! Všichni strnuli, pak se pomalu otočili, slyšeli gorilí hlas, ale co je to za podivné bílé zvíře? Utíkejte! Volal ještě naléhavěji Junk. Navíc už gorilí kluci a holky nečekali a s křikem se rozběhli domů. Až na nejmenší holčičku, která strachem dočista skamenila. A Levhart už byl od ní, co by kamenem dohodil, a připravoval se ke skoku. Jenže v tom po něm Junk chňapl a vší silou ho odhodil. Levhart proletěl vzduchem, narazil hlavou do kmene obrovského fíkusu a omdlel. Ty si dáš příště pozor, řekl spokojeně Junk. Potom se obrátil k vystrašené holčičce a mírným hlasem se zeptal: jak pak se jmenuješ? Maki, zlikla holčička. To je hezké jméno, pokýval hlavou Junk. Tak už se neboj a také utíkej domů. Gorilí holčička ještě chviličku stála a utírala si slzy. Konečně se malinko usmála a rozběhla se za ostatními. Ale co bude se mnou, posteskl si Junk. Teď se o mě všichni dozvědí a určitě budou chtít, abych odešel. Kamba se odmlčela. Z toho dlouhého vyprávění jí úplně vyschlo v krku. Babičko, povídej, jak to bylo dál, naléhala Moja. Co řekla doma ta holčička a co bílý gorilák, kam šel a jak to dopadlo s Levhartem? Jak to dopadlo s Levhartem, nevím, pokračovala Kamba. Za Junkem se vypravila celá gorilí tlupa. Maki se k němu rozběhla první a dala mu velikánskou pusu. A dospělí mu děkovali, že zachránil jejich mláďata. Od té chvíle už s nimi Zhang zůstal. Za čas se dokonce stal vůdcem téhle tlupy. A všechny gorily byly moc pyšné, že mají za vůdce právě jeho.
1: Tiki kalendář! Dnes je 16. května.
2: A svátek má Přemysl.
1: O, Přemysla to každý zná. Přemysl znamená, že si všechno důkladně rozmýšlejí a promýšlejí tihle Přemyslové. Přemysl.
2: A byl taky známý jeden panovník.
1: O, to byl panovník ze starých českých dějin a založil nejstarší panovnický rod Přemyslovce. Přemkové, všechno nejlepší. Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

Černokněžník. Byl jednou starý otec a ten měl syna. Ale protože byl otec starý a chudobný, nemohl syna uživit. Zavolal si ho a řekl: jsem starý a chudý, pracovat už nemohu, žebrat se stydím. Ty už jsi dost velký, musíš si sám ve světě hledat štěstí. Milý otče, už jsem chtěl sám jít do světa hledat si službu, řekl syn. A tak se otec vydal se synkem přes hory a doly hledat službu. Jak tak šli lesem, přišli před velikou skálu, kde seděl muž a četl knihu. Byl to černokněžník. Pán Bůh dej štěstí, pozdravili pocestní. Pán Bůh dej i vám, kam jdete? Vedu synka do světa. Rád bych mu našel nějakou službu, aby se něčemu naučil, odpověděl starý. Tak ho nechte mne, co byste chodil daleko, pravil černokněžník. Vy ho přijmete? Zvolal radostně otec. Rád ho přijmu, bude mi posluhovat. Ale co mi za to dáte, když ho vyučím? Co bych vám mohl dát? Sám nic nemám, ani co bych do úst dal, smutně řekl starý otec. Tak víte co? 7 let bude u mě sloužit a učit se. Po 7 letech si pro synka přijdete. Poznáte-li ho, bude váš. Nepoznáte-li, bude navždy můj. Tak dobře, řekl starý, jak bych po 7 letech nepoznal svého vlastního syna. A dal synka do služby k černokněžníkovi a sám šel domů. Po cestě domů si říkal, co když po 7 letech synka nepozná. A dostal strach. Ale syna přece jen nechal u černokněžníka. Nejdříve se černokněžník zeptal chlapce, umí-li číst. Ale jak by uměl? Když neumíš, dám ti práci, řekl a zavedl ho do jeskyně. Tam byly 2 jizby. V jedné byl stůl a příbory pro 2 osoby, ve druhé bylo plno knih. Z těch knih budeš utírat prach. Když by tě práce omrzela, zazvoň na tenhle zvoneček, přiběhnou chlapci a budou si s tebou hrát. Po těch slovech usedli ke stolu, najedli se a pak černokněžník odešel na dlouhou cestu a chlapec se pustil do práce. Když tak den po dni utíral prach, byla mu dlouhá chvíle, ale nezazvonil na zvoneček, ale otevřel si jednu knihu, díval se do ní a tak se pomalu naučil číst. A jakmile uměl číst, přečetl všechny knihy a v nich všechna čarodějova kouzla. Po roce se čaroděj vrátil domů. Byl potěšen pořádkem, pochválil chlapce a dal mu dukát. Ale synek ho prosil, aby směl navštívit svého otce a dát mu ten dukát. Černokněžník svolil a chlapec vesele pospíchal domů. Jeho otec seděl před chalupou na lavici a byl zamyšlen. Co jste, tatínku, tak zadumán, zeptal se synek. Ach, synáčku, bojím se, že tě po 7 letech nepoznám, odpověděl otec. Tím se, táto, netrapte. Až si pro mne přijdete, promění mě černokněžník v holuba a já si sednu mezi ostatní holuby na střechu do 3. řady. Pak se dobře dívejte. Ten holub, který bude mít křídlo svěšené, budu já. Na toho ukažte. Stařeček se uklidnil a synek se vrátil k černokněžníkovi. A ten zase odešel do světa a chlapec zůstal s knihami sám. Pilně je utíral a přitom v nich četl. Když se černokněžník vracel ze světa, byl vždy s chlapcem spokojen. A tak uběhlo 7 let. Otec si přišel pro synka. Pravda, řekl černokněžník,
7 let minulo, tak si ho vezměte. Támhle sedí na střeše. Ale jestli ho nepoznáte napoprvé, zůstane u mne na věky. Otec se opřel o hůl, prohlížel si hejno holubů a tu vidí ve třetí řadě holuba, který má svěšené křídlo. Tamten je můj synek a holí ukazuje na holuba se svěšeným křídlem. Uhodl jste, řekl mrzutě černokněžník. Ale pak se začal vymlouvat, že nemůže hned chlapce proměnit z holuba, že musí otec nějaký čas počkat. A tak se starý otec s těžkým srdcem odebral domů. Černokněžníka mrzelo, že musí chlapce vrátit. Kdo ví, co s ním měl v úmyslu. Ale chytrý hoch, když černokněžník zase odešel, vzal kouzelnou knihu a rozběhl se za svým otcem. Dohonil ho ještě na cestě. Otec radostně zvolal, synáčku, už jsi se vysvobodil? Už jsem na svobodě. A ještě jsem si vzal sebou tuhle knihu. Jen abys jí draho nezaplatil, řekl starostlivě otec. I nezaplatím, vždyť toho umím víc než sám černokněžník. Ale víte co, táto? Nemáme nic k jídlu, ani peníze nemáme a já se bojím, že mě bude černokněžník honit. Proměním se v koně a vy mě půjdete do města prodat. Až mě prodáte, sejměte mi uzdu a schovejte. Zapomenete-li ji na mě, už se k vám nikdy nevrátím. Chlapec se proměnil v krásného koně, otec na něho usedl a jel do města. Tam byl trh a kolem starého otce se hned seběhli kupci a ptali se, zač chce toho koně prodat. On řekl, za 400 zlatých. Kůň se zdál kupcům drahý. Ale kde se vzal, byl tu čaroděj. I hned poznal, co to je za koně a ptal se starce, který černokněžníka nepoznal, co chce za koně. Pod 400 zlatých ho nedám, řekl otec. A černokněžník dal peníze. Stařeček přepočítával peníze a zapomněl na synova slova. Černokněžník vzal koně za uzdu, vyšvihl se na něho a byl v prachu. Zlobil se na chlapce a proto zamířil k první kovárně. Kuj kováři dvoucentové podkovy a rozžhavené přibíjej tomuhle koni, rozkázal. Kovář si šel připravit železo a černokněžník přihlížel, aby bylo vše v pořádku. Kůň zůstal venku sám. Byl by se rád zbavil uzdy. Tu vyběhlo z kovárny děvče a pospíchalo sečbánem k potoku. Pěkně prosím, děvčátko, povol mi trochu uzdu, rád se ti odměním, prosil kůň děvče. Ráda ti posloužím, pravila dívka. Postavila džbán a povolila uzdu. Jakmile ji povolila, schodil kůň uzdu z hlavy, proměnil se v holuba a v mžiku byl v oblacích. Děvče udiveně pohlíželo za holubem, ale černokněžník, který věděl, co se stalo, zvolal kouzelné slovo, proměnil se v jestřába a pustil se za holubem. Už ho dostihoval, když letěli nad královským zámkem. V okně seděla princezna. Z holuba se stal prsten a padl královské dceři do klína. Princezna vykřikla radostí a běžela ke svému nemocnému otci, aby mu ukázala, jaký nádherný klenot získala tak podivným způsobem. Co se podivovali prstenu, ohlásil se cizí lékař, který prohlásil, že krále uzdraví. Ten cizí lékař byl černokněžník. Princezna se ptala, zdali skutečně uzdraví jejího otce. Uzdravím vašeho otce, dáte-li mi prsten, který nosíte na malíku. Princezna se nejdříve nechtěla zříci prstenu, ale pak se podívala na nemocného otce, bála se, aby nezemřel,
A tak slíbila prsten lékaři. Černokněžník nepotřeboval mnoho léků. Za krátkou dobu byl král zase zdráv a čaroděj žádal prsten. A jak princezna snímala prsten z prstu, vyklouzl jí z ruky, upadl na zem a mžiku z něj byla pšeničná zrna. Černokněžník se ale proměnil v holuba a začal zrna zobat. Na jedno zrnko princezna stoupla. A jak se holub octl u její nohy, proměnilo se zrnko v jestřába, jestřáb chytil holuba a roztrhal ho na kusy. Pak se z jestřába stal krásný jinoch, který se poklonil princezně a pěkně jí poděkoval. Král se na vše udiveně díval a když mu chlapec vše vyprávěl, řekl: když jsi tak moudrý, že si černokněžníka přelstil, dám ti svoji dceru za ženu a po mé smrti se staneš králem. A tak se i stalo. Chudý synek dostal za ženu princeznu, dojel si pro svého starého otce a když král zemřel, panoval moudře až do smrti.

0: Koníčku.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Dobrý večer, deti. Poslyšte, co se kdysi dávno přihodilo. Vy jste sice už byli na světě, ale byli jste ještě tak malinké, že si na to vůbec nebudete pamatovat, protože jste neuměli ani mluvit, ani chodit, leželi jste v postýlkách a kolíbkách a dělali do plínek a říkali a bé. To bylo tak všechno, co z vás člověk dostal. A tak vás rodiče, ale hlavně maminka, chovali, krmili, přebalovali a dávali vám pusy na zadeček. A tehdy se nějak rozmnožili myši. Ono totiž bylo teplo a sucho a to mají myši rády. Co pak o to? Myši sami o sobě můžou být i docela roztomilé. Ale když mají hlad, tak všude lezou, všechno sežerou, v noci dupou a pobíhají a nenechají nikoho v klidu spát a roznášejí špínu a nemoci. A to se tenkrát stalo. Lidi už byli zoufalí. To si třeba někdo nechal večer jablíčko na talíři, že si ho ráno sní. A tak ráno vstane, jde si pro něj a ono už bylo nejen to jabko pryč, ani stopka nezůstala, ale i ten nebohý talířek byl ohlodaný. Nebo u jedněch sousedů, nějací Filisovi to byli. Pan Filis se díval na televizi, paní Filisová pletla nebo četla, no to už je teď jedno, a na mističce měli moc dobré sušenky. Už jich bylo jenom pár. A pan Filis povídá, musím se jít vyčurat. A taky šel. A paní Filisová zase, že zatím uvaří čaj. Tak jo, za chvilku se vrátili a sušenky pryč. Pan Filis nadahaval, že mu je paní snědla a paní Filisová zas, že to on si je všecky naráz nacpal do pusy, žádnou, že ji nenechal, zkrátka pohádali se, málem, že nepadla i nějaká ta facka. A pak spolu dlouho nemluvili, a každý si kupoval sušenky sám a tajně se jimi cpal a stloustli. A to se stalo ve víc rodinách. A tak se lidi hádali, fackovali a tloustli i hubli a kdo ví co. A zatím všechno sežrali myši. A žrali dětem ve školách svačiny z tašek a ze stolků. V obchodech bylo všechno nahlodané a rychle se to kazilo. A dokonce prý ty myši, když se jich sešlo víc, nebo se třeba na tom domluvili a udělali takovou válečnou výpravu, sežrali někomu psa. A třeba u nás v domě takovou vzácnou kočku, Tamaru, celá šedivá byla, dokud žila. A tak to trvalo dost dlouho. Myší bylo pořád víc a byli čím dál tlustší a drzejší. Jedna prý dokonce vlezla k tobě do postýlky a hrála si s takovým chrastícím panáčkem. Naštěstí vaši slyšeli ten hluk, přiběhli, maminka se lekla, objala tatínka a ten jí musel vysadit na skříň, dokud tu myš nezažene. Ale tatínek chytil tu drzou myš za ocásek a odnesl jí do zoologické hadům. Ti se tím živí. Ale to už opravdu byl vrchol. Všude se o tom mluvilo, v rádiu, v televizi, tam dokonce ukazovali nejtlustší myš na světě a ta byla velká jako malé selátko. I noviny toho byly plné. Lidi nadávali, proč, že se s tím nic nedělá, co pan prezident, proč prý taky nechytá myši a jak pak ministři, ti, že by taky mohli pomoct a vojsko a policie, že se už úplně ztratili z ulic a kdo ví, kam utekli. No, nespokojenost byla obrovská a dokonce udělali takovou soutěž, vlastně dvě. Jedna se jmenovala Myšlionář a tam ten, kdo chytl milion myší, tak dostal milion korun. A ta druhá se zase jmenovala Superchytač a tam zase, kdo nachytal nejvíc myší a donesl na důkaz toho nejvíc ocásků, tak tomu nebo té vydali jim osobně naspívanou písničku Nejkrásnější myšlenka. Pořád se to všude hrálo a tak člověk neměl nikde od těch myší pokoj. A taky byly všude plakáty a poutače, kdože přijde na to, jak se těch myší zbavit, ten, že se může zúčastnit soutěže o titul Náš vyhubitel, že je to velmi čestný titul a uznávaný v celém světě. A tehdy, když tatínek našel tu myš v té postýlce, když se maminka tak polekala a když se pořád nikdo jiný nehlásil, tak tatínek řekl, já jdu do toho. Něco mu totiž už hlodalo v hlavě, ale nebyla to myš, byl to nápad. Tak se dal zapsat jako uchazeč o titul vyhubitele, sedl si ke stolu a přemýšlel. Někdy taky přemýšlel třeba odpoledne na lůžku, někdy různě na záchodě, prostě kudy chodil, tudy přemýšlel. A pak ho zavolali, maminka ho viděla v televizi a byla na něho pyšná. I tu vaši postýlku otočila tak, aby z ní na něj bylo vidět, kdyby na to přišlo. A byli tam i jiní uchazeči, nějací dva páni, Lauda a Vrabec, navrhovali vylákat myši hrou na píšťalu. Ale to se to mluví, že? A když to pak někdo zkusí, tak to nefunguje. Ba právě naopak, přiláká to ještě i krysy a potkany. A navíc tatínek ani na píšťalu nemůže hrát, protože chudák nemá hudební sluch. Ale přišel s jiným nápadem. Vyhrál s ním tu soutěž a že se to teda tak zkusí. Tak jo. Na náměstí dovezli velký nákladák, na plošinu dali ale opravdovou horu toho dírovaného ementálu, kolem posadili píšťalovou filharmonii a ještě instalovali takové větráky, které tu vůni síra rozháněly do okolí. A skutečně netrvalo dlouho a myši se začaly zbíhat k tomu síru. Lezli po vyklopených stěnách nahoru, zahryzávali se do síra a prokousávali se hlouběji a hlouběji. Napřed jich proudili celé zástupy, pak to řídlo a nakonec už přibíhala jen sem tam nějaká myš. A až už nepřicházela žádná, i když pískala filharmonie do píšťal, jak nejsilněji uměla, tak se seběhli ti televizní moderátoři a hostesky, zaklapli ty boky toho velikého nákladňáku a byl konec. Nákladňák odjel daleko a daleko a ty myši, které po cestě všechny ten sýr sežrali, vyklopil do moře a tam se utopili a byl od nich pokoj. Řidič pak auto umyl, naložil banány a jel zase zpátky domů. Tatínek skutečně taky dostal toho vyhubitele, myslím toho našeho. Museli ale bohužel s maminkou zaplatit ten ementálský sýr, protože to televize platit nemůže. Na to nemá, aby za každého platila, co ho napadne. Ale tatínek s maminkou měli přece jenom nějaké peníze uspořené, něco jim dali děda a babička, tak se to nějak srovnalo, i když to nebylo zadarmo. Ale maminka dala tatínkovi opravdu sladkou pusu za to, že ji zbavil těch myší, kterých se tak bála a vy jste už taky mohli klidně spát a nikdo vám nelezl do postýlky. A teď teda už taky běžte, ať jste zítra tak šikovní a silní jako ten váš tatínek. Dobrou noc.
1: Motýl. Motýl dostal zálusk na nějakou milou. A to u motýla znamená nějakou tu hezonkou kytičku. Hleděl na ně. Každá seděla hezky klidně a rozvážně na svém stonku, jak se na panu sluší a patří, když ještě není zasnoubená. Jenže kytiček tu rostlo tolik, že bylo obtížné vybrat si z nich jednu. A motýlovi se do toho ani pouštět nechtělo. A tak si radši zaletěl rovnou ke kopretině. Říkají jí taky Markétka a ví se o ní, že dovede věštit budoucnost. Je tomu opravdu tak, protože když jí milenci otrhávají okvětní lístečky jeden po druhém, ptají se nad každým: Má mě ráda, nemá mě ráda, láskou se souží, po jiném touží, nebo něco na ten způsob. A každý se vždycky vyptává svým vlastním jazykem. I motýl přilétl, aby se zeptal. Ale lístečky jí neotrhával. Radši ji na každý hezky políbil, protože byl toho názoru, že po dobrém jde všecko vždycky nejlíp. Milá kopretinko Markétko, začal, vy jste ze všech kytiček ženská nejchytřejší, umíte věštit. Povězte mi tedy, dostanu tu nebo tu? A koho dostanu? Když se to dozvím, můžu za ní rovnou zalítnout a požádat ji o ruku. Ale Markétka mu vůbec neodpověděla. Nelíbilo se jí totiž, že jí říká ženská. Je přece pana taky, jaká pak ženská. Zeptal se po druhé a zeptal se po třetí a když mu stále neodpovídala, přestalo ho to vyptávání bavit a prostě a jednoduše odletěl na námluvy. Bylo to brzy z jara. Všude kvetly sněženky a krokusky. Ty jsou velmi úhledné, říkal si motýl. Moc pěkné školačky, ale poněkud nevyzrálé. Jako každý mladík poohlížel se i náš motýl radši po děvčatech starších. Pak zalétl k sasankám, ale ty se mu zdály zatrpklé. Fialky zase moc romantické, tulipány příliš parádivé, narcisky moc maloměšťácké, lipové květy poněkud malé a navíc měly široké příbuzenstvo. Jabloňové květy vypadaly sice na pohled jako růžičky, jenže dnes se rozvinou a zítra do nich foukne větřík a opadají. To by bylo jen krátké manželství, říkal si. Nejvíc se mu zamlouval hrách. Byla to pěkná květinka, hezky červená a bílá, taková domácí dívenka, co dobře vypadá a přitom se hodí i do kuchyně. Už jí málem nabídl sňatek a v tom si všiml, že těsně vedle ní visí lusk a na špičce má uvadlý květ. Kdo je tohle? Zeptal se. Moje sestra, odpověděla hrachová květinka. Ale tak takhle budete jednou vypadat? To milého motýla vyděsilo, takže radši zase letěl dál. Po plotě se pnuli kvítky zimolezu. Jedna slečinka vedle druhé, dlouhá tvář a žlutá pleť. To ne, takové se mu nelíbí. A co se mu tedy vlastně líbí? To se ho budete muset zeptat. Přešlo jaro, přešlo léto a nastal podzim a motýl si stále ještě nevybral květinu. Květiny se mezi tím začaly oblékat do těch nejkrásnějších šatů. Ale k čemu jim to bylo? Protože kde byl konec svěžímu vonavému mládí? A srdce k stáru právě vůni čím dál tím víc potřebuje. A té jiřiny a ibišky zrovna moc nepobrali. A tak motýl zalétl k Mátě. Ta nemá sice květ, ale za to je celá jako květ. Voní od kořínků až po vrcholek. Květinovou vůni má v každičkém lístku. Tu si vezmu. A tak ji konečně požádal o ruku. Máta celá strnula, skoprněla, až nakonec řekla: přátelství a nic víc. Já jsem stará, vy jste starý, docela dobře bychom mohli žít jeden pro druhého, ale sňatek? To ne. Přece nebudeme v tomhle pokročilém věku všem prosmích. A tak nakonec nedostal motýl žádnou květinu. Hledal příliš dlouho a to se nemá. Motýl zůstal, jak se říká, starým mládencem. Bylo pozdě na podzim, pršelo a byla plískanice. Studený vítr fičel starým vrbám za krk, až to v nich brzalo. Kde pak lítat venku v letních šatech? Však taky motýl nikudy nepoletoval. Před časem náhodou zalétl dovnitř do domu, tam se topilo a bylo tam teplo jako v létě, takže si mohl žít, jenže žít to nestačí, pravil. Jeden musí mít sluníčko, svobodu a nějakou tu květinku. A tak se rozlétl k oknu. Tam ho uviděli, chvíli obdivovali, ale pak ho nabodli na špendlík a strčili do vitríny. Víc pro něho udělat nemohli. Tak. A teď sedím na stonku, stejně jako květinky, pravil motýl. Ale moc příjemné to zrovna není. Je to asi jako být ženatý. To se jeden taky nemůže ani hnout, říkal si aspoň jen tak pro útěchu. To je teda pěkná útěcha, posmívali se kytičky v květináči. Kytkám v květináči se nedá tak úplně věřit, usoudil ale motýl. Moc se stýkají s lidmi.

0: vtip.
1: Honzík čte dobrodružnou knihu. Najednou se se zářícíma očima podívá na matku a nadšeně říká.
2: Mami, až vyrostu, budu pirát.
1: Ano, miláčku, povídá zamyšlená maminka. Ale musíš se moc dobře učit.
2: Piráti se neučí.
0: To si možná ta maminka četla noviny, viď? A že ti dává pozor.
3: Lidné dny. Dny, které přišly, byly neuvěřitelně klidné. Profesor Kadeřábek pracoval na nové kapitole svého díla, která popisovala povahové a fyzické rozdíly mezi spořádanými lichožrouty z horního města a divokými, hladovými lichožrouty z dolní čtvrti. Hihlík trávil čas s Ramsesem, bylo jim spolu dobře. Doháněli, co dříve zameškali, nebo vlastně, co dřív nebylo. Většinou se potulovali dolním městem. Na místě Kilimanžára byla už oplocená stavební parcela. Před ní stál panel s modelem budoucího domu sportovních a značkových ponožek. V okolních uličkách leželo ještě plno postrácených spínacích špendlíků, ale lichožrouty bylo vidět jen vzácně. A ti, které Hihlík s Ramíkem potkali, nic o Tulamorovi nevěděli, nebo o něm nechtěli mluvit. Hihlík byl pro ně zrádce a na Ramíkovi jim vlastně nejvíc vadilo, že je Tulamorovi podobný jako dvojče dvojčeti a přitom vypadá úplně jinak, hrozně čistotně a způsobně. Ale to málo, co z nich dostali, bylo nakonec potěšující. Tulamor demolici přežil a určitě se někde objeví. Slyšíš to? Povzbuzoval Hihlík bratrance. Nesmíme se vzdávat. Najdeme ho. Svět je malý.
4: Přesně tohle mi řekl můj táta.
1: Co?
4: No, že svět je malý.
1: Tak ho obrátíme vzhůru nohama, řekl Hihlík a vzpomněl si na dědu.

0: Díky cvičení.
1: Zánkou.
0: Ahoj, děti. Dnes cvičíme s Hankou.
2: Ahoj, děti. Já jsem se musela tomu zasmát, jak pěkně napřed udělal. Dobrý. Děti, já jsem hrozně ráda, že se mnou trénujete. A chtěla bych navázat na předchozí díl, kdy jsme se učili. Co?
0: Učili jsme se skákat panáka a lyžovat,
2: Hanko. A lyžovat. A dnes se naučíme další pokyn, kterému se v aerobiku říká pony. Na to teď zatím zapomeňte. Teď začneme jenom úkrokem stranou vpravo, kdy snožíme nožku, úkrokem strany vlevo, kdy zase snožíme nožku. Tak, Piggy, ty teď budeš takový můj model, no, abych věděla, jestli to doma děti zvládnou. Takže
0: já jsem to zatím moc nečap teda.
2: Nevadí, tak, ale stojíme úplně rovně. Udělejte jednou nohou krok stranou.
0: Tak, kopítko stranou mám. A
2: teď se vrátíme na to samé místo, odkud jsme vycházeli, takže opět stranou a snožíme. Co děti, zvládáte to? Pojďte ještě jednou. Pojďte udělat krok stranou a rychle přisunout nožku k sobě.
0: Kopítko stranou a ťuknu druhým kopítkem do toho, které je stranou.
2: A vrátíme se zpět. A protože to všechno strašně dlouho trvá. A aby jsme byli ten správný poník, tak to všechno zrychlíme a budeme hopsat jak ten poník. To znamená, že vyskočíme nahoru do strany, kde jsme teď dělali krok a druhou nožku přisuneme. Hop!
0: Aha, takže to je vlastně jako když poníček skáče do strany a
2: ano,
0: zpátky.
2: Ano, ano. Aha. Takže, Piggy, skoč doprava. Děti, vy taky, zeptejte se, kde je pravá strana.
0: Šupsem!
2: A zpátky na svý místo. Šupsem,
0: hop!
2: A
0: šícová
2: zase
0: strana.
2: Šup doprava.
0: A srdíčková strana.
2: A šup doleva. A ještě jednou doprava, doleva. A já vám budu vytleskávat rytmus. Doprava, doleva, doprava a doleva.
0: Je, Hanko, na to vyšla písnička.
2: Tak hele, spustíš, já budu tlesk.
0: Jo, dobře, tak tlesk.
2: 3, 2, 1, teď.
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
2: Ještě jednou.
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
2: Výborně, Piggy, děkuju, no tak jo. A teď bych se chtěla vrátit k tomu, kdy jsme nacvičovali skákání panáka a lyžování. A na to zařadíme tenhle pohyb ponyho a máme krásnou první choreografii. Nevím, jestli úplně všechno půjde na rytmiku, kterou jsme teď dávali, ale můžeme to zkusit. Panák, lyžování a pony.
0: Panák byly nožičky od sebe ručičky nahoru,
2: ano,
0: a pak zpátky.
2: Lyžování bylo noha dopředu a dozadu.
0: Aha, a na to jsme byly ty hulky, to si pamatuju.
2: A pak bylo
0: ťaťáry.
2: Jdeme na to, děti, 4 panáky, nohy od sebe, 3, 2, 1, teď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, naposledy a skáčeme teď. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a ještě. 1, 2, 3, 4 a máme ponyho. Doprava, doleva, doprava a stojíme. Sestava je hotová. A já teď budu cvičit a vytleskávat a ty, Piggy, budeš zpívat. 3 děti, 4 panáky, 8x lyžování a 4 poníky. 3, 2, 1, teď.
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
2: Ano?
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
2: Lyžujeme.
0: Když já jim dám ovsa, oni skáčou hopsa. Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
2: Výborně, výborně. Já myslím, že to zvládli úplně na jedničku. Děti, já už se dnes musím rozloučit. Jdu se napít, mějte se krásně, Piggy, ty taky. A zase příště. Na viděnou.

0: Byla čarodějnice. Nevím ještě jak, ale vím, že se ke stromu přivázat nenechám. Běžela do světnice a vytáhla ze zásuvky kouzelnickou knihu a začala v ní horlivě listovat. Vezmeš mě sebou, prosil Abraxas. Dneska v noci bych tě nerad nechával samotnou. Dobrá, řekla malá čarodějnice, vezmu tě sebou. Ale jen pod jednou podmínkou. Musíš teď držet zobák a nesmíš mě rušit. Abraxas zmlkl. Malá čarodějnice se ponořila do kouzelnické knihy. Čas od času si něco zabručela a tak to šlo až do večera.
1: Už to mám. Teď poletíme na skalnatou horu.
0: Dole v údolí právě odbylo 11:30. Když odbylo 3/4, zvolala malá čarodějnice.
1: Tak a teď se jde na dříví
0: a pronesla zaklínadlo. Ze všech stran se najednou začalo slétat dříví a vršilo se na velikou hromadu.
2: Ho, zvolal Abraxas. Co to vidím? Nejsou to snad košťata?
1: Ovšem, kouzelná košťata velkých čarodějnic. Všecka jsem je přičarovala na skalnatou horu a podpálím je. Ta budou hořet. Teď ale potřebuji ještě papír.
0: Pak pronesla druhé zaklínadlo. Na nebi to zahučelo, zašumělo, jako by se sem k vrcholku hory slétala obrovská hejna netopírů. Byly to kouzelnické knihy velkých čarodějnic. To třetí zaklínadlo bylo ze všech nejlepší. Odčarovala totiž velkým čarodějnicím jejich umění. Ani jedna z nich už neuměla čarovat. A protože už taky neměli kouzelnické knihy, nemohli se tomu nikdy znovu naučit. V údolí odbíjela půlnoc.
1: Tak,
0: spokojeně zvolala malá čarodějnice,
1: a dáme se do toho. Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc.
0: A podpálila košťata a kouzelnické knihy. Byla to kouzelná hranice, že krásnější ani být nemůže. Plameny třaskaly a praskaly a šlehaly vysoko k nebi. Malá čarodějnice tančila sama s havranem Abraxasem kolem planoucí hranice až do rozbřesku. Byla teď jedinou dobrou čarodějnicí na světě, která uměla čarovat.
1: Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc!
0: Jásala malá čarodějnice, až se to rozléhalo po celé skalnaté hoře.
1: Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc! Je

0: Dnes je 16. května.
1: A svátek má Přemysl.
0: O, Přemysla to každý zná. Přemysl znamená, že si všechno důkladně rozmýšlejí a promýšlejí tihle Přemyslové. Přemysl.
1: A byl taky známý jeden panovník.
0: O, to byl panovník ze starých českých dějin a založil nejstarší panovnický rod Přemyslovce. Přemkové, všechno nejlepší.
2: Dejte ty pochodně pryč. Nechte toho. Dejte je pryč.
3: Co tady děláš?
2: Což nevidíš, vyvěneče.

0: a zpívám.
1: A poslechni, jak se jmenuješ?
0: Páni se představují první.
1: Hele, molička, tohle je náš hrad. A ty nám hezky řekni, co si zač.
0: Míjíš se, Pachole, toto je náš hrad.
1: Komu říkáš Pachole?
2: Klid, Pepo. Tak teda, neříkaj dlouhé jenda.
0: Leontýnka Brtníková z Brtníku. Můj tatínek je pan rytíř Brtník z Brtníku.
3: Kecáš, dneska žádný rytíři nejsou, že jo, soudružediteli?
0: Já také nejsem dnešní, já jsem z minula.
3: Kluci, Vendelíne, je to strašidlo, pánové, a fotr má taky strašidlo.
0: Mýlíš se, my jsme duchové a žádná strašidla, to je velký rozdíl.
4: A kde máš tatínka, dítě?
0: Tady někde straší.
3: No prosím, není strašidlo a straší.
0: Kdybyste nás nechali na pokoji, tak bychom nikdy nestrašili.
1: A kdo udělal ten ohnivý nápis?
0: Ten jsem vykouzlila já, ale tu podlahu hladomorně, tu potrhl tatínek.
3: Jak to, že ví o podlaze, kluci?
1: Hele, dokaž to.
0: Co mám dokázat ti?
1: No, že umíš kouzlit. Vyčaruj mě třeba bůra.
0: Bůra? Bůra neznám, ale něco ti ukázat mohu. Rybarak, rybarak, ať je z tebe šesterák.
3: Jú, kluci.
5: Podívej.
2: Bláček, pojď sem, nelez do lesa, tam tě picne hajnej. Kluci, ať tam nechodí.
5: Boháček.
2: Nelez tam, jsi sám proti sobě, boháček.
3: No, nazdar. Co budeme dělat?
6: Měla by ho radši očarovat. Leontýnko, kde je?
0: Leontýnko, kde je?
4: Jde se domů, chlapci. Musím si to všechno nechat projít hlavou.
3: A co boháček?
0: Pepo!
3: Boháček.
1: Co se děje?
3: Kde jsi byl?
1: No, na pastvě.
4: Na pastvě. Na pastvě.
7: Mařence bylo v lednu 5 let. Je to už velká holčička, stejně velká jako Čenda. Mařenčina maminka pracuje v knihovně a tatínek je malíř a restaurátor. Mařenka si dřív myslela, že tatínek pracuje tam, kde je napsáno restaurace. A divila se, proč táta pořád někam jezdí a není celé dny doma, když restaurace jsou na každém rohu. Když se na to táty zeptala, velice se smál a vysvětlil jí, že restaurátor není hostinský, ale člověk, který opravuje staré věci tak, aby vypadaly jako v té době, kdy byly nové. Čendovi bylo v lednu 6 let, je to malý kluk, stejně malý jako Mařenka. Čendův táta je automechanik a klempíř a opravuje auta, ale jenom některá. Mařenčin táta mu namaloval na vrata do domu žlutou ceduli s obrázkem autíčka, které vypadá jako hračka. Na ceduli je nápis Renovace historických vozidel. Čendova maminka rozumí autům úplně stejně jako jeho táta, protože je strojní inženýrka a navíc umí německy a anglicky. Proto je maminka hlavou firmy a táta, který všechno udělá, jsou ruce. Tereze je 12 let, nosí dlouhé vlasy a nenosí brýle, které má nosit. Město, ve kterém Mařenka a Čenda žijí, slaví na jaře osvobození. To ovšem děti znají. Město je napřed potažené černým suknem a všichni lidé jsou smutní a pan král vyhlásí, že kdo to město vysvobodí, dostane princeznu a půl království. V jeskyni za městem bydlí drak a trápí město a žere princezny. Když pan král vyhlásí ten inzerát, začnou se sjíždět princové, ale nikdo nedokáže zabít draka. Až nakonec přijede hloupý Honza nebo princ Bajaja, draka přemůže a město je pak potažené červeným suknem a je svatba. Tak Mařenka a Čenda pořád vyhlíželi, kdy se objeví černé sukno a drak. A jak to vlastně vypadá, když je město potažené černým suknem, zeptal se Čenda. A co je to sukno, nevěděla Mařenka, zeptali se Terezy. Sukno je taková látka, řekla jim. Aha. Takže když je město potažené suknem, tak to je něco jako když maminka povlíká peřiny, usoudil Čenda. A tak čekali, až jim potáhnou dům povlakem jako peřinu, ale místo toho se na domě objevil prapor. A Čendův tatínek se domlouval na dvoře s jedním pánem, že v neděli se pojede závod veteránů. Mařenka se doma zeptala tatínka: tati, co je to veterán? Ne, co je to, ale kdo je to, odpověděl táta. Veterán je člověk, který byl ve válce. Mařenka usínala a představovala si krásné prince na koních, jak závodí a bojují v turnaji jako princ Bajaja a vyhraje ten, kdo řekne všem nepřátelům hlavy dolů. Těšila se na neděli. V neděli je Čendův tatínek Jirka naložil do auta a jeli do malého městečka a tam byla na náměstí spousta aut a lidí a se všemi se Čendův tatínek znal. Vezmeš mi děti? Zeptal se Čendův tatínek pána, co byl u nich na dvoře, a ten přikývl a vzal Mařenku a Čendu do auta. Ale to bylo auto. Vypadalo jako hračka. Bylo krásně červené. Vzadu byla jenom taková dřevěná lavička a na ní si sedli Mařenka, Čenda a medvěd. Protože medvěd, ten, co se objevil na popelnici, teď bydlel u Mařenky a všude s dětmi jezdil. Strejda, který auto řídil, měl kníry, velké brýle, na hlavě koženou kuklu a na rukou kožené rukavice. Vyrazili na trať. Silnice vedla napřed z kopce dolů a pak prudce na kopec, na jehož vrcholu byl hrad Radyně. S nimi vyrazilo několik dalších aut, některá měla střechu, některá ne, některá byla velká a černá a jedno malinké žluté a taky tam jelo červené hasičské auto s lesklými houkačkami a stočenou hadicí. Většina aut rychle vyrazila a nechala autíčko s Čendou, Mařenkou a medvědem vzadu. Čenda se rozčiloval. Strejdo, jeď rychle, vždyť tam budeme poslední. Strejda se smál. Kamaráde, tahle érovka je z roku 1925, tu moc honit nesmíme. Oni jsou mladší, tak jsou rychlejší. Směl by si medvěd sednout dopředu, on nic nevidí, zeptala se Mařenka a Strejda pustil medvěda vedle sebe. A Strejdo, osmělila se Mařenka, byl jsi ve válce? Kde pak, já ne, ale tahle érovka válku pamatuje, jenomže byla zavřená v kůlně, protože neměla benzín. Už jeli do kopce a předjeli velké černé hranaté auto značky Tatra. A za chvíli předjeli zelené auto bez střechy a s bílou hvězdou na boku. Hele, Strejdo, to je džíp a nedojel, křičel Čenda, který se v autech vyznal. No vidíš, to má smůlu, řekl Strejda. Tenhle džíp byl ve válce a teď nemůže do kopce, chudák. Chudák veterán, pomyslela si Mařenka a řekla, když byl ve válce, tak je veterán. Ale nikdo jí neodpověděl, protože Strejda zrovna řadil rychlost, autíčko se škubalo a Čenda křičel, hurá, chcíplo mu to, tamhle stojí. Nahoře u hradu Radyně vlály vlajky, byl tam nápis cíl, opečené klobásy a limonáda. Za nějaký čas přijela auta, která byla pomalejší, řidiči od těch, která nedojela, přišli pěšky a Čendův tatínek přijel oklikou jejich domácím obyčejným autem. Strejda, který Mařenku s Čendou a medvědem přivezl, si stoupil na bedínku a dostal zlatý věnec a pohár. Čenda stál přitom vpravo a Mařenka vlevo a medvěd seděl Strejdovi za krkem. Všichni se smáli, blahopřáli jim a fotografovali je. Pak se šlo na nádvoří hradu a tam spolu bojovali mečem dva rytíři v drátěných košilích, další dva mezi ně skočili z hradeb a nakonec vjel bránou princ na koni a všechny je pobil. Bajaja, vydechla Mařenka, všem nepřátelům hlavy dolů, křičel Čenda. Nakonec se padlí zvedli a uklonili, lidi jim zatleskali a Mařenka poznala, že to byly ty závody veteránů a princ na koni, že vyhrá.
5: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
8: V baráku je barakuda, masožravá ryba. V baráku je barakuda, no a

0: musíme o dům dál.
1: O dvou pětkách z přírodopisu a jednom zvláštním cylindru. Byla jedna velice přísná paní učitelka, nosila cvikr, stála na stupínku, v ruce měla ukazovátko a tím ukazovátkem ukázala na Tomáše a řekla: kolik pak má kočka chlupů? No tak, Tomáši. Ale Tomáš o tom neměl ani zdání a Michal také ne, a tak oba dostali pětku, jen to hvízdlo a paní učitelka řekla: kočka má milion chlupů, včera jsme to probírali, už si to konečně, děti, zapamatujte, a vy, Tomáši a Michale, řekněte dědečkovi, aby přišel do školy, musím si s ním vážně promluvit. A dědeček se na to oblékl, vzal si sváteční cylindr a psí dečky a když přišel zpátky domů, řekl: Tomáši a Michale, paní učitelka si na vás velice stěžuje. Nevěděli jste, kolik má kočka chlupů, přestože je koček všude plno, budete tedy za trest doma a my s Ivankou půjdeme na představení. Přijel totiž kouzelník, ale pro vás to neplatí, abyste věděli. A žádné odmlouvání. A opravdu. Odpoledne šel dědeček s Ivankou na kouzelníka a Tomáš s Michalem si museli hrát doma na zahradě, ale vůbec je to nebavilo, co také na zahradě. Trochu trávy, nějaká ta petržel, altánek, kapka vody v bazénku a to je všechno. A tak se Tomáš s Michalem velice nudili a říkali si, kdyby to byla zoologická zahrada, to by bylo, pane, něco jiného. A trhali aspoň třešně a plivat pecky přes plot a záviděli Ivance, že se může dívat na kouzelníka. A Ivanka s dědečkem se skutečně dívali na kouzelníka. Bylo to nádherné. Kouzelník měl cylindr, vousy a bílou náprsenku, uklonil se a řekl: hopla! A vytáhl z cylindru králíka a pak druhého a každý králík se uklonil a řekl: dobrý večer, dámy a pánové. A když bylo těch králíků asi 28, začali zborově zpívat, proč bychom se netěšili, a diváci ani nedýchali. A když králíci skončili, všichni lidé tleskali a říkali si: to byla krása, víte? Ještě nikdy jsme neslyšeli zpívat králíky trojhlasně. A kouzelník si dal cylindr zase na hlavu, uklonil se, řekl hop, a když cylindr sundal, seděl mu na hlavě lev, který háčkoval dečku a vyprávěl anekdoty a lidé se smáli, až jim tekly slzy a říkali si, tak legrační anekdoty už jsme dlouho neslyšeli. A kouzelník si dal cylindr na hlavu, uklonil se, řekl hopla, a když cylindr sundal, vyskočil z něho klokan, který hrál na banjo samé nové písničky, a pak tam bylo ještě plno jiných zvířat, například chobotnice, která bouchala papírovými pytlíky. Ale to se nelíbilo jednomu pánovi, který řekl: to není správné, papír je přece drahá věc, ale nikdo ho neposlouchal, všichni se smáli a Ivanka řekla dědečkovi: tohle musíme vyprávět Tomášovi a Michalovi, aby věděli, o co přišli. A doma skutečně vyprávěli, co všechno tahal kouzelník z cylindru, a Tomáš s Michalem se divili a říkali: to snad není ani možné. Ale dědeček řekl: proč by to nebylo možné? V kouzelnickém cylindru je všechno, nač si kdo vzpomene, stačí říct hopla a vytáhneš parní válec. Ale Tomáš s Michalem nad tím kroutili hlavou, jak se to všechno do cylindru vejde. A dědeček se smál, když se vejde krokodýl do vajíčka a celá jabloň do semínka, proč by se nevešel parní válec do cylindru? A Tomáš s Michalem si mysleli, to je vlastně pravda. A když byli sami, řekl Tomáš Michalovi, člověče, ten cylindr musíme mít. A tak vzali dědečku v cylindr, schovali ho do velikého sáčku na gramofonové desky, přelezli plot a šli, až přišli na hřiště, kde měl kouzelník boudu a vůz, a když opatrně otevřeli dveře, viděli kouzelníka, jak spí s otevřenou pusou a chrápe, až se třese celý vůz, takže nemuseli být vůbec potichu a tak klidně hledali, až našli cylindr pod postelí hned vedle bot a Tomáš vytáhl z velikého sáčku dědečku v cylindr, dal do něho kouzelníku v cylindr, dědečku v cylindr položil pod postel hned vedle bot a než by zřekl švec, byli zpátky na zahradě. Co z něho nejdřív vytáhneme? Zeptal se Michal a Tomáš řekl, to je jedno, všechno kromě kočky, těch je všude plno. A Michal řekl, tak třeba žirafu. A zakřičel, hopla! A z cylindru vylezla veliká žirafa s dlouhatánským krkem a klidně si začala trhat třešně ze stromu a Tomáš s Michalem zůstali celý vyjevení, ale Tomáš mávl rukou, kdyby něco, tak je snědli špačci, tahý dál třeba slona. A Michal řekl, hopla! A z cylindru vylezl slon větší než autobus a chodil si sem tam po záhoncích s petrželí a Michal se chytal za hlavu, ale Tomáš to bral všechno na lehkou váhu a smál se, co z petrželí tahý dál, a tak Michal tahal dál a vytáhl velblouda a zebru a 28 králíků a lva a klokana a pak už nevěděli, co dál, protože žádná další zvířata ani neznali. A tak Tomáš řekl, polezte všechna zvířata, která jste v cylindru, kromě kočky. A Michal řekl, hopla! A to jste měli vidět ten průvod. Zahrada byla za chvíli docela plná. Byl tam nosorožec s pelikánem, hroch s medvědem a želva s opicí a kdo ví, co ještě. A Michal s Tomášem stáli uprostřed a žasli, protože tolik zvířat ještě neviděli. Člověče, já ani nevím, jak se které zvíře jmenuje, řekl Tomáš. Co kdybychom vytáhli někoho, kdo by nám to řekl? A Michal pokrčil rameny, proč ne? Mohli bychom vytáhnout třeba paní učitelku, jenomže ta by nám pokazila celou legraci. Ale Tomáš řekl, to se dá přece zařídit. A zavolal do cylindru, chceme paní učitelku, ale hodnou. A Michal k tomu dodal, hopla! A z cylindru vylezla paní učitelka, usmívala se a říkala, tak copak, hoši, učíte se přírodopis, to je správné, musím vás dědečkovi pochválit. A pak ukázala ukazovátkem na tučňáka a řekla, tohle je tučňák obecný. Žije na vzdálených ostrovech ve velikých hejnech, která čítají i miliony jedinců. A Tomáš s Michalem poslouchají, je to velice zajímavé, ale jak tak poslouchají, ani si nevšimnou, že venku za plotem jde paní učitelka na procházku a že zůstane stát jako solný sloup, protože vidí žirafu a velblouda a slona a uprostřed Tomáše, Michala a paní učitelku, která vypadá docela jako ona sama. A paní učitelka se velice rozčílí, běží na zahradu a křičí, jak to, že máte stejný cvikr jako já a stejné vlasy jako já, stejný nos jako já, jak to, že jste celá jako já, co si to vlastně dovolujete? A křičí a křičí, že se zbíhá celé město. A dědeček s Ivankou slyší křik, vyběhnou z domku a koukají, jako spadli z nebe. Medvěd sedí na altánku, hroch se máchá v bazénku, žirafa žere třešně, lev háčkuje, slon šlape po petrželi, klokan hraje na banjo, králici zpívají, proč bychom se netěšili, a uprostřed toho všeho se hádají dvě docela stejné paní učitelky a dědeček se nadechne a zakřítí, jak nejvíce umí. Ticho! Okamžitě ticho! Co to má všechno znamenat? A protože má opravdu hlas jako hrom, žirafa nechá třešní, králíci přestanou zpívat a obě paní učitelky jsou jako pěny a dědeček jde až k Tomášovi a Michalovi a řekne: co jste to zase vyváděli? Kde se tady vzala všechna ta zvěř? Zahrádka je úplně zničena, podívejte se na petržel a na třešně. A dědeček se zoufale chytí za hlavu, ale tu se ze zástupu lidí vymotá ředitel školy a říká: vážený pane, co s petrželí? Petržel se vždycky sežene, ale tito dva hoši, jak jsem si všiml, založili v našem městečku zoologickou zahradu a tu je chvályhodný čin. A všichni lidé, kteří stojí kolem, volají: sláva, máme zoologickou zahradu, hurá! A ředitel školy řekne: klid, drazí občané, máme zoologickou zahradu, to je hezké, ale máme také dvě učitelky přírodopisu a to je horší. Obě dvě nemohou přece učit, to dá rozum. A kdo mi teď řekne, která je ta pravá? Ale sotva tohle řekne, ozve se paní učitelka, která před chvíli přiběhla na zahradu a křičí: já jsem ta pravá učitelka přírodopisu. Dnes ráno jsem přece dal Tomášovi a Michalovi pětku, protože nevěděli, že má kočka milion chlupů. A druhá paní učitelka se diví: ale, kdo pak vám řekl, že má kočka milion chlupů? Pokud vím, má jich kočka mnohem méně, ostatně můžeme se jí na to zeptat. A vezme cylindr a řekne: hopla! A z cylindru vyleze kočka a řekne: počítám si chlupy každé ráno při mytí, abych včas podnikla něco proti pelichání. Mohu vám tedy říct, že mám chlupů přesně 500 000? A všichni lidé se dají do smíchu a volají: ty nějaká divná učitelka, rozdává pětky a sama nic neví. A hodná paní učitelka řekne: nechci se chlubit, ale myslím, že se v přírodopise vyznám lépe. Žila jsem v cylindru se zvířaty. A ředitel kývá hlavu: to je pravda, to se musí někde projevit. A je šťastný, že to dopadlo takhle. Obrací se k lidem a říká: vidíte všichni, drazí přátelé, komu právě náleží místo učitelky přírodopisu. A lidé tleskají a Tomáš s Michalem tleskají také a ptají se: takže ty pětky neplatí, víte, paní učitelko? A nová paní učitelka vrtí hlavou: to víte, že ne. Ale Tomáš s Michalem nemají ještě vyhráno. Dědeček se na ně mračí. Mračí se na ně od té chvíle, kdy uviděl na zahrádce cylindr a říká: už chápu, co se děje. Vzali jste panu kouzelníkovi jeho pomůcku, styďte se. Oba máte domácí vězení, ale zrovna když to říká, objeví se na zahradě kouzelník. Je celý usměvavý, má dobrou náladu, vyspal se do růžova a říká: vážení, abych vám pravdu řekl, mám toho cestování po světě tak akorát. Bývám z toho utrmácený, spím pak s otevřenou pusou a chrápu, že se celý vůz otřásá. Jestli dovolíte, budu v téhle zoologické zahradě trhat lístky u vchodu. A všichni s tím souhlasí, jenom jeden pán se přihlásí o slovo a říká: lístky jsou z papíru a papír je drahá věc. Nemůže se jen tak trhat. Ale kouzelník řekne: Milý pane, buďte bez starosti. Kousky lístku budu házet do cylindru a vytahovat je budu zase celé. Je to totiž kouzelnický cylindr, jestli jste si toho ještě nevšiml. A pán řekne, aha. A tak od té doby mají v městečku hezkou zoologickou zahradu, kde králici zpívají, klokan hraje na banjo, lev háčkuje a vypravuje anekdoty a děti s paní učitelkou se tam chodí učit přírodopis a dědeček s Ivankou se dívají z okna, když dostane Tomáš nebo Michal jedničku, volají výborně sláva a taky někdy hurá.

0: Piggy básnička.
1: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté.
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: A mně zbývá ještě pohádka pro tatínka. Tatínkové rádi jedí. Ne třeba ten váš, ale ti ostatní ano. Tatínkové tuze rádi vaří. Ne u plotny, jako maminky, ale u stolu. Když se sejdou, začnou si povídat o všem možném, ale určitě se dostanou k tomu, jak se jednou nemohli od stolu ani odkutálet. Určitě si začnou vyprávět o ještě teplém uzeném z rovinka vytaženém z udírny, anebo o čerstvém ovaru, ze kterého se kouřilo, o jitrnicích. No, však proto jsem si pro ně připravil řeznickou pohádku. Kde kdo na světě ví, že nejlepším houslistou byl pan Paganini a nejlepším fotbalistou Pelé a Johan Cruyff, anebo Pepík Masopust. Ty zná každý, protože sjezdili skoro celý svět, nebo alespoň půlku, a na druhé půlce o nich bylo slyšet. Málo kdo však ví, že nejlepším řezníkem na světě byl pan Švestka z Hýskova. Ten by klidně mohl pořádat zabíjačky ve Smetanově síni. Takový to byl mistr. V obci ho znali, ale ve světě už míň, protože pan Švestka po světě nejezdil. A málo kdo na zemi má také ponětí, kde vlastně Hýskov leží. Mohli by mu to samozřejmě povědět všichni řezníci, jenomže ti na pana Švestku žárlili. Schválně dělali, že o téhle vesnici ještě nikdy neslyšeli. A když se jich na to někdo zeptal, vykrucovali se: Hýskov? Ten bude někde v Perzii nebo v Ugandě, či nejspíš v Tichém oceánu. Takže občas plul po Tichém oceánu někdo a volal: haló, je tady Hýskov? Ale v Tichém oceánu je všude ticho. Tam se na správnou cestu nedoptáte a narazit můžete ještě tak na Honolulu. Ale na Hýskov určitě ne. Nejlepším řezníkem se ovšem pan Švestka nestal hned. Moc práce mu dalo, než se naučil dělat nejlepší jitrnice na světě, protože do takových se nesmí dát ani moc soli, ani málo soli, ani moc pepře, ani málo pepře. Soli i pepře tam musí být akorát a vařit se taky musí tak akorát, aby nebyly ani převařené, ani nedovařené. A to on uměl. A navíc těm jitrnicím vyprávěl do hrnce takové legrace, že bublali smíchy. A když je pak srovnal na prkno, nebyly to žádné obyčejné unuděné jitrnice. Byly to veselé jaterničky do obroučku, jak se smály v hrnci od ucha k uchu, nebo spíš od špejle k špejli. A to, že se dodnes dělají jenom veselé jitrnice do obroučku, tak to je zásluha pana Švestky. To se rozumí, že pan Švestka nedělal jenom jitrnice. Jelítka svedl snad ještě lepší a protlačenku si k němu posílala každé pondělí sama turecká princezna. Ta, když chtěla vyznamenat nějakého šlechtice, rytíře nebo janičára, nepověsila mu na krk zlatý řetěz, nýbrž věnec vůstů od pana Švestky. Za jaternicovou polévku dostal pak hýskovský mistr třikrát za sebou zlatou kvedlačku na festivalu jaternicových polévek v Čabajském Hradišti. A kdyby ten festival nezrušili, dostal by zlatých kvedlaček ještě víc. Je na snadě, že každý čuník ze vsi chtěl, aby z něho byly nejlepší jitrnice na světě, nebo aby se dostal na stůl turecké princezny. Nakonec tomu se ani nedivte. Pan Švestka dosáhl brzy takového mistrovství, že žádného vepříka neuvazoval za nohu. Takový pašík se jen zeptal: mám si stoupnout semhle, pane mistr? Nebo spíše semhle, pane mistr? No, stůj takhle, ale zdvihni víc hlavičku a usměj se, poprosil ho pan Švestka. Pak čuníka posolil, popepřil, ale ani málo, ani moc, nýbrž tak akorát, a udělal ťuk. A čuník se naráz rozpadl na jitrnice, jelítka, prejt, špekbust neboli tlačenku a na ovar, opravdu naráz a na šup, ani ho nemuseli pařit v neckách, sypat smolou a drbat řetězama. Proto také ti ostatní řezníci na pana Švestku žárlili, zvláště ti lenoši a nemehla. Žárlili tak, že z toho ani spát nemohli. A tak se jednou tajně sešli a řekli si: Už toho máme dost, my mu tu řezničinu zatrhneme. Ale mezi nimi byl i jeden mazaný řezník a ten je krotil. To nejde jen tak zatrhnout mu řezničinu. To nikdo nepřipustí. To si musíme nějak chytře vymyslet. Hodíme mu sekeru a ocílku do rybníka. Ale ten mazaný jenom vrtěl hlavou. Tak mu namlátíme, aby si pamatoval, že nesmí být nejlepším řezníkem na světě, když jsme tu taky my. Ale ten mazaný je varoval. Jen si nemyslete, pan Švestka je jako hora. Kdyby se po nás ohnal, tak nám všem urazí hlavu a to bolí. Já to mám promyšlené líp. On má přece dvě dcery na vdávání. Nastrčíme jim dva hezké kluky a ať se vdají. Ať mají pro pana Švestku vnoučata. On je bude muset hlídat, protože se stane dědečkem a nebude moct řezničit. Všichni viděli, že tohle je opravdu promyšlené a s velikou radostí šli hledat dva hezké kluky. A stalo se přesně to, co předpověděl ten mazaný řezník. Za čas měl pan Švestka vnoučátka a nezbývalo mu nic jiného, než aby jim dělal paci, paci, pacičky a vařila lištička kašičku, aby je vozil v kočárku po návsi a ukazoval jim, co je pejsek a co kočička, a na ostatní mu nezbýval čas. Čuníci ho tehdy dlouho přemlouvali, ať toho nenechává. Ale jemu byla přece jenom bližší vnoučátka než jitrnice. Tak prasátka vyhlásila vepřový smutek, jenž trval 3 neděle, 3 dny, 3 hodiny a 3 minuty, a pak už jen velcí pašíci vyprávěli těm malým, jak je to smutné být čuníkem, když pan Švestka nedělá své řemeslo.
1: Proč pes žije s člověkem? Burjatská bajka. Kdysi před dávnými časy žil v hlubokém lese pes. Žil sám a sám jako poustevník. Široko daleko neměl přítele. Jaký div, že se mu jednoho dne přece jen trochu zastesklo.
2: Co je do takového života?
1: Pomyslil si.
2: Žít a nemít ani druha, s kterým bych si popovídal. Najdu si přítele. Nechci už žít tak osaměle.
1: Dlouho pes samotář přemýšlel o tom, kdo by se mohl stát jeho druhem a kamarádem, ale nikdo se mu nezdál dost dobrý. Až nakonec po dlouhém přemýšlení se rozhodl, že jeho přítelem může být jen ten, kdo je na světě nejsilnější a ničeho se nebojí.
2: A kdo pak je na světě vlastně nejsilnější?
1: Přemítal. Hloubal a hloubal, den a noc prohloubal, až nakonec radostně zvolal.
2: Už to mám. Nejsilnější tvor na světě je přece vlk. Kde jaké zvíře před ním uteče, tak je to. Půjdu za ním a řeknu mu, abychom byli přáteli a žili pospolu.
1: Jak řekl, tak udělal.
3: No dobrá, dobrá,
1: zavrčel vlk, když ho vyslechl.
3: Proč bychom nemohli žít spolu? Pojď ke mně do doupěte.
1: Přišla noc, oba ulehli a brzy usnuli. Zanedlouho se ozval šramot. Pes se probudil a začal štěkat, co mu hrdlo stačilo.
4: Co pak to děláš?
1: Poděsil se vlk.
4: Uslyší tě medvěd, přijde sem a oba nás zabije a sní.
1: Pes přestal štěkat, ale pomyslil si.
2: Tak vida, vlk se bojí medvěda. To tedy je medvěd nejsilnější na celém světě. Půjdu zítra za medvědem.
1: Opravdu. Druhého dne nechal vlka vlkem a vypravil se za medvědem. Našel ho v lese, jak vybírá lesním včelám med.
2: Přišel jsem k tobě, medvěde,
1: řekl mu.
2: Protože hledám přítele na život a na smrt. Hledám tvora, kterého by se každý na světě bál. Tebe se bojí i vlk. Jsi tedy nejsilnější. Pojď, budeme spolu žít.
5: Ale rád. Chceš-li, můžeme spolu hospodařit.
1: zabrumlal huňáč a hleděl si pláství, z kterých vybíral med divokých včel. Pes se tedy přistěhoval k medvědovi. Když spolu nějaký čas žili, stalo se jednou v noci, že pes opět uslyšel podezřelý šramot a začal štěkat, až probudil medvěda. Huňáč se probral ze spánku a ulekaně mu domlouval.
6: Buď přece sticha, neštěkej tak hlasitě. Zaslechl jsem zvenku šramot. Možná, že kolem obchází lev. Ještě tě uslyší, vrhne se na nás a po tobě i po mně bude veta.
1: Pes umlkl, stočil se v koutku do klubíčka a v duchu si řekl.
2: Vida, medvěd tedy není nejsilnější, když se bojí lva. Půjdu za lvem a budu žít s ním.
1: Hned druhý den opustil medvěda a vydal se za lvem.
2: Buď zdráv, lve.
1: Oslovil ho uctivě.
2: Říká se, že jsi ze všech tvorů nejsilnější. Je to jistě pravda. Vždyť i medvěd má před tebou strach. Pojď, budeme žít spolu jako přátelé.
1: Lev potřásl hlavou, zařval, zježil hřívu a odpověděl.
7: Jsem nejsilnější tvor na světě a nikoho se nezaleknu. Chceš-li se stát mým přítelem, budiš.
1: A tak spolu žili nějaký čas v pravé družnosti. Ale jednou v noci uslyšel pes podezřelý šramot. A tu se rozštěkal tak divoce, že vzbudil lva.
7: Co tě to napadlo štěkat takhle na celé kolo?
1: Okřikl lev psa.
7: Víš ty, co se může stát? Uslyší tě člověk, přijde sem s puškou a bude nás to stát oba život.
1: Pes přestal štěkat, ale pomyslil si.
2: Vida, tak ani lev není nejsilnější tvor na světě, když má strach z člověka. Půjdu tedy za člověkem a budu žít s ním.
1: Ještě té noci pes utekl a běžel hledat člověka. Když ho našel, řekl mu.
2: Hledám nejsilnějšího tvora na světě. Chci, abychom spolu žili jako přátelé. Šel jsem za vlkem, ale vlk se bojí medvěda. Šel jsem za medvědem, ale medvěd se bojí lva. Šel jsem za lvem, ale lev se bojí tebe. Přišel jsem tedy za tebou, člověče. Pojď, budeme žít spolu.
7: Dobrá, budeme.
1: Řekl člověk a odvedl psa domů. Žili spolu nějaký čas a stalo se, že jednou v noci uslyšel pes šramot a začal štěkat. Člověk se probudil a zavolal.
7: Štěkáš, kamaráde? Jen štěkej, ať každý ví, že tady žijeme my dva a že z nikoho na světě nemáme strach.
1: Tu se pes rozštěkal ještě víc, neboť poznal, že člověk je ze všech tvorů na světě nejsilnější a že se nikoho nebojí. Od těch dob žije pes s člověkem jako jeho věrný přítel.

0: Paní učitelka říká, tak děti, teď se mi pěkně představíte.
1: Já jsem Prokop Buben.
0: To je mi líto, říká paní učitelka. Ale jak se jmenuješ?
1: Jak Prokop.
2: A nebo se mohl jmenovat, já jsem Vašek Šanda. A paní učitelka by si myslela, že říká Vaše Kšanda.
3: Pelandok a sloň. Kdysi král slonů na Sumatře požádal své hodnostáře o souhlas s následujícím návrhem. Zaútočíme na Jávu, protože tam dosud nežijí žádná velká zvířata. Hodnostáři to uznali a byli ochotni následovat svého krále při jeho tažení. Když nastal vhodný den, vydal se král slonů na cestu v doprovodu desítek poddaných. Dorazili až do nejjižnější části Sumatry, počkali, až se moře uklidní, přeplavali na druhou stranu sunské úžiny, až stanuli na pobřeží. Urazili předlouhou cestu. A tak není divu, že když sloni konečně doplavali na pobřeží kýženého ostrova, byli úplně vyčerpaní a znaveně padli na zem do stínu palem. Za chvíli z houštiny vyběhl Pelandok a rovnou ke králi slonů a nedal se odbít. Co tady chcete? Proč jste přišli? Okamžitě o vás a o tobě podám zprávu našemu králi, který je mnohem větší a silnější než si ty. Král slonů si pohrdavě pomyslel. Takhle ty na mě? Co pak je vůbec možné, aby na světě byl někdo větší než já? A tak Pelandokovi řekl. S tím na mě nechoď. Ještě nikdy jsem neslyšel, že by někdo dorostl mé výšky a dosáhl mé váhy. Jestli někdo takový zde skutečně je, strašně rád bych ho navštívil a seznámil se s ním. Pelandok se zamyslel a pohotově odpověděl. Dobře, ale uvidíš, jak se vyděsíš, když jen spatříš jeden jediný jeho vlas. Počkej na mě, za chvíli jsem zpátky. Dobře, souhlasil král slonů a myslel si svoje. Pelandok běžel do džungle, přemýšlel a přemýšlel, až narazil na dikobraza. Co se děje? Co pak hoří? Ženeš se jako pominutý sotva dechu popadáš? Hledáš zrovna mne? Pelandok zanaříkal. Ach běda, ouvej, stokrát běda. Valí se na nás pohroma. Sloni ze Sumatry nás chtějí vyhladit. Namluvil jsem jejich králi, že u nás jsou mnohem větší zvířata než sloni a dodal jsem, že určitě padne hrůzou, až uzří jeden jediný jejich vlas. Myslel jsem přitom na tebe. Prosím tě, vytrhni si jeden ze svých ostnů, já mu ho předvedu. Když je to tak, tady máš můj vlásek, řekl dikobraz a vytrhl si nejdelší a nejsilnější bodlinu. Pelandok ji popadl a pelášil zpátky za slony a přímo k jejich králi. Nechtěl si mi věřit. Přesvědč se sám. Takhle veliký je jeden jediný královský vlas. Snad si umíš představit, jak velký je javanský král zvířat. Slon si prohlížel dikobrazí vlas tak dlouho, až se pořádně píchnul. Nesmírně se polekal a v tu ránu se on a všichni jeho podaní obrátili a vrátili se zpět na Sumatru. A proto nežijí na Jávě žádní sloni.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj kluci a holky, už jste určitě někdy slyšeli, anebo viděli, anebo trénovali ve školce nebo na hřišti žabáky. Že mám pravdu, víte, že už jste to někdy trénovali, ale určitě nevíte, že žabák je spojením dvou cviků, a to dřepu a výskoku. A jak se naučit tyto cviky, vám teď prozradím. Dřep je pohyb vašeho tělíčka, který povedete směrem dolů do pokrčených kolen, ale pozor na zadeček, ten nikdy nesmí jít až úplně k zemi na paty. A pak druhým cvikem, který žabáka dělá žabákem, je výskok, tedy odražením se ze země vzhůru ke stropu anebo k nebi. Já to raději ještě jednou vysvětlím. Tak, když chceme provést žabáka, tak je to dřep, který vedeme svým tělíčkem dolů k zemi, zastavíme ho těsně u kolen, a pak je to odražením se směrem vzhůru, tedy výskokem, a vyskočíme až nahoru ke stropu. Teď jsme si to vysvětlili, doufám, že jste to všechno pochopili, a teď si uděláme společně 10 výskoků. Jdeme na to. Dřep a výskok, dřep a výskok, dolů, nahoru. Už byste mohli být trošičku zadýchaní a ještě aspoň 4x a vyskočím, 3x a vyskočím, 2x a jednou a máme to hotový. Tak to bychom měli. Pořádně jsme se zahřáli, ale hlavně jsme si natrénovali a posilili stehenní sval, který se vám bude hodit třeba na dovolené, když pojedete na lyžování, a nebo když v létě pojedete s rodiči na kolo. Protože stehenní sval je velmi důležitý sval. Je, děti, víte vy vůbec, kde stehenní sval je? Já vám ho teď pomohu najít. Dejte si ruce na váš zadeček. Pomalinku si je přesuňte na svoje bříško a směrem dolů, ještě kousíček, ještě kousíček, ještě kousíček, a už si držíte stehna. A jestli jste je správně objevili, tak já bych teď měla slyšet, jak si na ně zaplácáte. Plácáme si do stehen a tím pádem jsme udělali i jejich masáž. A je to. Dnešní trénink považuji za zdatný a povedený. Děti, mějte se hezky. Já už sice další žabáky dělat nebudu, ale vy si jich klidně dejte ještě dalších 10. Ahoj!

Česká pohádka Kmotr Matěj. Kmotr Matěj šel navštívit kmotra Jíru. Nedaleko statku potkal kmotrova chlapce. Co dělá tatík Jozívku? Ptá se ho. Právě chtěl jíst, ale když vás viděl okny, která k nám jdete, vstál a nechal jídla, odpověděl pravdomluvný hoch. A proč pak? Inu otec povídal, že byste nám mnoho snědl a proto matka to musela honem všecko schovat. A kam pak to schovala, Jozívku? Huzdala na pícku, kýtu na kamna, klobásy se zelím do trouby, buchtu na mysník a dva džbány piva pod lavici. Kmotr neptal se dále, usmál se a vešel ke kmotrovi. I pozdrav tě Bůh, vítal ho Jíra. Škoda, že si nepřišel o chvilku dříve, mohl si s námi jíst. Náhodou

0: nám dnes nic nezbylo a tak ani nevím, čím bychom tě uctili. Nemohl jsem, milý kmotříčku, dříve přijít. Přihodilo se mi na cestě cosi neočekávaného. A co? Povídej. Zabil jsem ti hada, zrovna k tobě na cestě. A ten had měl tak velikou hlavu, jako je ta kýta, co máte na kamnech. A tlustý byl jako ta hus, co je na pítce. Bílé masíčko ti měl jako ty buchty, co jsou na mísníku. A dlouhý pak byl jako ty klobásy, co leží stočené na zelí ve vaší troubě. A krve ti bylo v něm tolik, jako piva v těch dvou džbánech, co tamto stojí pod lavicí. Dobře to Matěj vyvedl. Kmotr Jíra se zastyděl za svou skoupost a protože namusela jídlo a pití postavit na stůl. A oba teprve hosta pohostili, že si nemohl stěžovat.
1: Tiki kalendář! Dnes je 16. května.
2: A svátek má Přemysl.
1: O, Přemysla to každý zná. Přemysl znamená, že si všechno důkladně rozmýšlejí a promýšlejí tihle Přemyslové. Přemysl.
2: A byl taky známý jeden panovník.
1: O, to byl panovník ze starých českých dějin a založil nejstarší panovnický rod Přemyslovce. Přemkové, všechno nejlepší.

Zdraví vás Březen. Už vás asi napadlo, že jsem si vybral jméno podle břízy. A podle mne zase lidé říkají zajíčkům, kteří přicházejí na svět v čase mé vlády, březňáčci. A já vám teď povím, jak se kvůli těm svým zajíčkům březňáčkům pohněvala matka zaječice s Krtkem.

0: Sluníčko svítilo na všechny paprsky a země v tom teple slastně roztávala. I nastalo hned převeliké hemžení. Odevšad vylézali brouci, myši, kuny, lasičky a hledali nejhezčí místo pro svá nejkrásnější mláďata. Jaká jiná by se taky mohla narodit, když jaro tak pěkně začíná? K tomu všemu jim zpívali ptáci. Ti, kteří přezimovali a radovali se, že už je po zimě, i ti, kteří se vrátili z teplých krajů a radovali se, že už jsou zase doma. Na louce pod lesem hledala zaječice místo pro nový pelíšek, aby do něj nefoukalo, nepršelo, ale aby z něho byl dobrý výhled, co kdyby se kůně zachtělo zaječího masíčka. Taky musela zjistit, jaká je na téhle louce pastva a jestli se tady mláďata budou moci pěkně proběhnout. Nakonec si vybrala suchý plácek pod šípkovým keřem na samém konci šťavnaté louky. Byla z toho hledání a vybírání tak uondaná, že si musela na chvilečku zdřímnout. Jenomže když se probudila, svým zaječím očím nevěřila. Louka byla plná krtčích hromádek. Hej, krtku, jak se tu mají mé děti pást? Vždyť se o ty tvé krtiny zašpiní a kdo je bude pořád umývat? Krtek se urazil. Já dělám jen svoji práci a když se ti to nelíbí, najdi se jinou louku. Ale na to už neměla zaječice čas. Hned druhý den se jí narodila tři krásná zaječátka a zaječí máma se ze samé radosti zapomněla na krtka zlobit. Stala se však jiná věc. Sousední pole začal rozorávat pluh, který měl tři radlice. Dvě pilně orali, třetí se jen tak tvářila. Hej, volal na ní kos, zaber, takhle nebude pole pořádně zorané.
1: Ale, už klíbla se radlice, co bych se namáhala, ty dvě na to stačí sami.
0: A ulejvala se dál. Za pár týdnů vzrostly na poli dvě řádky husté, třetí na pět kroků stébelko. Hrůza pohledět. Jak to, že nerostete? Ptal se kos.
2: Nemůžeme. Tlačí nás hroudy a kamení, naříkala zrníčka.
3: A za to může ta líná radlice, zlobil se kos. S tím se musí něco udělat.
0: Jenže co? Kos lítal od lesa k lesu a všude se vyptával, jak těm ubohým zrníčkům pomoci, aby vyrostla, ale nikdo mu neporadil.
2: Já bych možná věděla, řekla nakonec zaječice. Tady pomůže krtek.
3: Tak za ním skoč a popros ho,
0: zavolal na ní kos v letu a spěchal krmit mláďata. Ale zaječice nešla.
2: Jak by taky mohla, když se s krtkem nepohodla?
0: Určitě jí to nezapomněl. Celou noc se převalovala v pelíšku. Hned se zlobila na krtka, že ji vyháněl z louky, hned ho zase bránila. Má přece na louku právo, když se o ní stará.
2: A vlastně je ten krtek chudák. Sám na světě, děti nemá, bydlí pod zemí.
0: Třeba i proto je takový mrzout.
2: Možná by docela rád pomohl těm ubohým zrníčkům, která nemohou kvůli hroudám a kamenům růst.
0: Slunce se ještě protahovalo v peřinách, zaječátka tvrdě spala, když zaječice tiše vyklouzla z pelíšku a spěchala za krtkem.
2: Byla v ní malá dušička. Co když na ní krtek bude křičet? A nebo s ní vůbec nebude chtít mluvit?
0: Ale jak tak běžela kolem pole a viděla to neduživé osení, dodala si odvahy. Zaklepala a poprosila krtka o pomoc.
2: Pomůžu rád? Zvolal krtek, šťastný, že se na něj zaječice nezlobí. Jenže sám na takovou práci nestačím.
3: Zavolám kamarády.
0: Zaječice mu sotva stačila poděkovat a už ze všech luk a louček vybíhali krtci rovnou na pole. Do večera bylo skypřené, přímo nadýchané. Kos ještě zalétl poprosit mraky o trochu deště a pak už se zrnka dala sama do práce. Vystrčila klíčky a ty se činily a rostly tak, že za pár dní by je nikdo nerozeznal od těch prvních.
2: A zaječice s krtkem?
3: Od té doby z nich byli nejlepší kamarádi. Zaječí máma vyváděla svá mláďata na okraj pole a vyprávěla jim, jak strýček Krtek pomohl zrníčkům vyrůst. A Krtek nikdy nezapomněl zaječátkům zdůraznit, jak chytrou mají maminku a že není ani tak důležité dokázat všechno sám, jako vědět, na koho se obrátit o pomoc.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Čubánek u filmu. Káťa seděla před televizorem a sledovala zprávy. Zprávy Škubánka nikdy moc nebavily a tak se povaloval po koberci a hledal si blechy v kožiše. Najednou se objevil na obrazovce nápis. Velký filmový konkurs na roli psího hrdiny. Příležitost pro všechny. Rasa a velikost nerozhoduje. Škubánku, koukej! Volala Káťa celá rozrušená. Hledá se psí hrdina. Nejspíš se zaběh, mínil Škubánek. Ale ne, vysvětlovala Káťa. Hledají ho do filmu. No a co? Nechápal Škubánek. Že tam půjdeš a budeš tím hrdinou, pronesla Káťa s vykřičníkem. A jak Káťa něco pronesla s vykřičníkem, tak proti tomu nebylo odvolání. Druhý den už seděli ve filmovém klubu. Vypadalo to tam jako na výstavě psů. Všichni páníčkové a paničky horlivě česali a kartáčovali své miláčky. Afgánskému chrtovi tupírovali uši a mrňavého Yorkshire teriéra dokonce natáčeli na papírky. V koutě jedna majitelka stříkala fialkovým sprejem obézního boxera a bulldog, který byl právě na řadě, nervózně přešlapoval u dveří s bílým kapesníčkem v kapsičce psídečky. V tom se v dveřích objevila asistentka režie a hlásila. Připraví se pan Škubánek. Káťa honem dávala poslední napomenutí. Pěkně pozdrav a nezapomeň podat pac. Za chvíli už Škubánek stál před kamerou. Pustili na něj reflektor. Vůbec nic neviděl, jen tak mžoural. V zápětí na něj začala vrčet kamera. Škubánek na ní taky zavrčel, ale hned se vzpamatoval a tvářil se co nejhrdiněji. Pan režisér dával povely. Panáčkovat, zastříhat ušima, zavrtět ocáskem, štěknout. Další, prosím. Škubánek vypadl ven, jak na běžícím páse. Pár dní se nic nedělo a na nějaké filmování už dočista zapomněli. Ale najednou zazvonil zvonek a za dveřmi stála pošťačka s doporučeným dopisem pro pana Škubánka. Káťa nedočkavě roztrhla obálku a přelítla očima řádky. Sláva, vzali tě, ty můj malý filmový hrdino. Za týden se Káťa se Škubánkem octli ve velikánském filmovém ateliéru na Barrandově. Bloudili nezvyklým prostředím jako u vytržení. Přešli kousek Karlova mostu, který vedl ku podivu přímo do kosmického korábu. A když prošli korábem, octli se v mlínici starého roubeného mlýna, z jehož okýnek bylo vidět rovnou na americkou sochu svobody. Škubánek už zvedal nožku a chtěl si označkovat cestu, aby vůbec trefil zpátky, ale Káťa ho šeptem okřikla. To nesmíš, to je dekorace. Prošli ještě kolem pouťového kolotoče a už byl před nimi bazén naplněný vodou a kolem něj se hemžila spousta lidí. Na jedné straně bazénu stála kamera s kameramanem, s panem režisérem, slečnou Klapkou a všelijakými asistenty a asistenty asistentů. Na protější straně bazénu byla obrovská kašírovaná hlava jakési mořské potvory. Osvětlovači jí právě šroubovali žárovky do očí a dva kulisáci zkoušeli důmyslný mechanismus klapání čelistí. Připravte se, pojedeme scénu, jak hrdina zachraňuje Veroniku před nestvůrou Loch Ness, volal režisér. Škubánek se hned k němu hrnul. A jak ji budu zachraňovat, pane režisére? Režisér se trochu nechápavě podíval na dychtivého bílého psíka, který ho tahal za nohavici a pak mu to došlo. Ale vy ne. Hlavní roli hrdiny hraje přece tady pan Rex Harrick. A ukázal na mohutného boxéra, který se důležitě rozvaloval v bílém koupacím plášti na židli s nápisem Rex Harrick na opěradle. Vy jenom přinesete dopis. Kátě se podlomila kolena a zdrceně si sedla.
1: Takový štěk, to vědět, tak jsme sem vůbec nechodili.
2: Nebreč, Káťo, utěšoval již Kubánek. Když už jsem tady, já jim ten dopis přinesu, to mě nic neudělá.
1: Na místa? Pojedeme.
0: Zatleskala asistentka režie a slečna Klapka klapla klapkou a ohlásila.
1: Nestvůra Loch Ness, záběr 32, poprvé.
0: Jeden z kulisáků spustil obrovský větrník, který funěl do bazénu a vytvářel na něm vlny jako na hladině skutečného jezera.
3: Kamera, volal režisér.
1: Jede,
0: hlásil kameraman a začala akce. Po hladině se rozjel malý vor a na něm seděla holčička v šatech s volánky a hlavou plnou pečlivě naondulovaných lokýnek. Nezadržitelně se řítila do ohromné rozevírající se tlamy plné zubů. Nestvůře žhnuly oči a z nozder jí vycházel dým. Holčička Veronika lomila rukama a srdce rivně zvolala.
1: Pomoc! Zachraňte mě!
0: To už Rex Harrick vstal, odhodil plášť, zavlnil trénovanými bicepsy a elegantní šipkou se vrhl do vln. Škubánek byl jako u vytržení, ale uvědomil si, že tu není jenom jako divák.
2: Napřed povinnost, potom zábava,
0: pomyslel si, vlezl do bazénu a doplaval k voru s Veronikou.
2: Paní, přinesl jsem vám psaní,
0: oznámil jasným hláskem.
2: Stop, stop, zařval režisér. Kdo sem pustil toho vořecha?
0: Škubánek se zarazil.
2: Říkal jste, prosím, že mám Veronice přinést dopis.
0: Ano, ale v úplně jiné scéně. Počkejte zatím někde vzadu. Vzpamatovával se z šoku pan režisér. Škubánek poslušně ustoupil stranou, ale to se zase nelíbilo asistence.
1: Tady nám nestůjte, tudy poběží pan Harrick.
0: Škubánek se klidil na druhou stranu.
3: Jdou pryč, mladej, já tu musím dělat vlny.
0: Napomenul ho pan v monterkách. Zahanbený Škubánek se odloudal až dozadu za bazén a tam zalezl mezi dekorace, aby na něj nikdo neviděl. Stála tam nějaká kašírovaná bouda, vystlaná červeným polštářem. Tam se pěkně zašil a stočil se do klubíčka, že si aspoň trochu schrupne.
1: Nestvůra Loch Ness, záběr 32, podruhé,
0: hlásila Klapka. Všechno se opět dalo do pohybu. Veronika efektně lomila ručkama, Rex Harrick se odvážně vrhal do vln a Loch Nesska začala rozevírat svou obrovskou tlamu. Když ji otevřela úplně, objevil se ve světle reflektorů Škubánek, jak si hoví na jejím jazyku jako na polštáři. Netušil, že bouda, do které vlezl, byla zadní strana Loch Nessky. Zmateně vyskočil a ducha přítomně mával dopisem.
2: Paní, nesu vám psaní.
3: To není pes, to je vůl,
0: hroutil se režisér. Rex Harrick, kterému Škubánek už dvakrát zkazil parádní záběr, naježil hřbet, vycenil zuby a vrhl se do kašírované tlamy po Škubánkovi. Kulisák, který pomocí provazu držel tlamu otevřenou, se lekl, pustil provaz, tlama sklapla a přiskřípla hrdiného Harricka v pase. Škubánek to se ví nečekal a že byl maličký, protáhl se nozdrou lochnesky a skočil dolů do bazénu. Jako z udělání dopadl na vor, ten se převážil a Veronika žbluňkla do vody. Škubánek ji hned galantně vytáhl, ale na hvězdu byl žalostný pohled. Šaty měla celé zmáčené a všechny lokinky se jí natáhly jak vařené špagety. V tom se vzpamatoval kulisák, zatáhl za šňůru, otevřel klamu lochnesky a Rex žuchnul do vody jako pytel brambor. Jen se oklepal, hned se hrnul na Škubánka.
2: Taj drlík, kde je, skřípěl zubama. Rozcupuju ho na fašírku.
0: Škubánek vyskočil, chytil se kabelu od reflektoru a zhoupnul se jako Tarzan nad celým bazénem. Rex Harik se zuřivým štěkotem běžel kolem bazénu za ním. Škubánek vtipně kličkoval mezi dekoracemi, praktikábly a stojany reflektorů. Všichni všeho nechali a filmový štáb se řechtal na celé kolo. Takovou honičku v ateliérech neviděli od éry němého filmu. Režisér už dávno nehromoval, smál se, až slzel a volal. Točte, to bude trhák, to bude hit. A psi běželi přes kašírovaný Karlův most, proběhli kosmickým korábem rovnou do mlýnice a tam Škubánek nahnal Rexe do násypky s moukou. Celý bílý se vyškrábal ven a zachytil se mlýnského kola. Ale Škubánek kolo roztočil a Rex skončil v kádi se zelenou barvou, co tu měli na barvení trávníku. Když se odtud vyškrábal, Škubánek už čekal za rohem s rozvinutým hydrantem a začal na něj stříkat vodu. Rex prchal, skučel a poskakoval před studeným proudem jako vyšisovaný hastrman a nakonec se s vyplazeným jazykem rozplácl přímo před kamerou. Škubánek přiskočil a s rošťáckým mrknutím pronesl. Paní, tady vám nesu to psaní. Celý štáb propukl v jásot, všichni tleskali a dokonce i Veronika přiskočila, dala Škubánkovi pusu na čumáček a znalecky vydechla.
1: Mistře, byl jste úžasný.
0: Producent rychle uzavřel s Káťou jako Škubánkovou manažérkou smlouvu a scénárista mu připsal do scénáře hlavní komickou roli. Když za několik měsíců přišel film do kin, byl to fantastický úspěch. Reportéři si u nich doma podávali dveře a před biografy se táhly nekonečné fronty filmových fanoušků. Na velikých plakátech na nárožích rošťácky mrkal Škubánek v nadživotní velikosti a jeho fotografie plnily přední stránky novin a časopisů. V hračkářství se prodávali Škubánci ze dřeva, z plyše i z gumy, malí, velcí, červení, zelení i fialoví. Škubánek byl na krabičkách krupičné kaše, na obalech psích sucharů i na plenkových kalhotkách. Už se na sebe pomalu nemohl ani podívat. Netrvalo dlouho a popularita se jim oběma začala zajídat. Škubánek denně dostával desítky dopisů a Káťa na ně na všechny musela odpovídat. Na každém rohu chtěl někdo fotku s autogramem nebo aspoň vlastnoruční otisk tlapky. Došlo to tak daleko, že když šli na procházku, oblíkala Káťa Škubánkovi kombinézu od hlavy k patě, aby ho každý hned nepoznal a dokonce mu nasazovala na čumák černé brýle.
2: Být hvězdou, to je pěkná dřina. Jeden se nemůže v klidu ani vyvenčit,
0: mručel Škubánek v podfousky.
1: To víš, povzdychla Káťa odevzdaně. Všechno má svůj rub a líc. I

0: Aničku.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

jsou zase tady, zase sem přišli ty divný maminky na našem hřišti. Divní děti tady dělají z matky, přebíhají a vystrkujou ze skluzavky. Už jsou zase tady a kouřej malborky, baví se o nákupech, to je téma horký. Hele, ty budeš od nich, my o tobě víme, no tak se sklouzně a uvidíme, co bude dole.

Už jsou zase tady, zase sem přišly ty divný mamínky na našem hřišti. Nehlídaj svý děti, tyhle matky, a oni nás vystrkují ze skluzavky. Nám se to nelíbí, že jsou tady, že nám všechno ničej a rozkopávaj hlavy. A ty maminky mám do rukou a další šly myšly a nechtíčky a ňu, ňu, ňu, a ty

0: Pán na Sobíně, Ctibor, byl silný kníže. V jeho državách vládl zákon. Lapkové se do těch krajů neodvážili a poddaný lid si vážil jeho spravedlnosti. Jenže, jak už to bývá, i on měl svoji slabinu. Byl to jeho jediný syn, Bystrík. Ale věru, že ho to jméno příliš nezdobilo. Mladý pán byl od přírody hlupáček, bezbraný jako malé dítě. Ctibor se o syna velmi bál, ale místo toho, aby ho naučil samostatnosti, obklopil ho vychovateli, kteří ho chránili před okolním světem. Chlapec znal jenom Sobín a laskavé rady svých pečovatelů. Ti Ctiborovi domlouvali, ještě snad není pozdě, aby se Bystrík do života něco přiučil. Ovšem, když jim dal Ctibor konečně za pravdu, stala se tragická nehoda a pán ze Sobína zahynul při lovu. Bystrík zůstal sám a sám ve světě, který neznal. To se ví, že se brzy stal kořistí lehkoživků, kteří na Sobíně přišli k dobrému živobytí. A právě tehdy se to stalo. Mohl jsem si vybrat, kdo mě smí po mé smrti vidět. A vybral jsem si tebe, ozvalo se pod zemím. Permon Kantor, který tudy procházel, se zarazil. Na sudu ve sklepní chodbě seděl duch hradního pána a světlo louče se odráželo od jeho svátečního roucha. To je pro mě veliká čest, pane, uklonil se permoník. Jenom nevím, proč se jí dostalo zrovna mě. Váš syn by vás viděl určitě raději. Jeho jediného jsem nesměl zvolit. Je to můj trest za chyby, kterých jsem se při jeho výchově dopustil. Kantor uvážlivě pokýval hlavou. Něco na tom bude. Jsi drzí, Kantore. Já si nevybral vás, ale vy mě, odsekl Permon. Ctibor si povzdychl, chtě nechtě mu musel dát za pravdu. Říká se o tobě, že jsi dobrý učitel, začal pán ze široka. Dám ti zprávu pro syna, ty mu ji předáš a navrch přidáš i radu. A jak si to představujete? Mám přijít za Bystrým a říct mu, toho vyžeň, před tamtím zavři dveře? Pověděl jste vůbec synovi o permonících? Když se před ním objevím, zešílí strachy, bojí se i myší v kuchyni. Co pak myši? Už utíkají, povzdychl si Ctibor. Ty z kuchyně i ty lidské. Vyjedli Sobín a půjdou o hrad dál. Jen jeden zůstává. A toho se bojím. Kantor věděl, o kom je řeč. Kornel si říkal alchymista a utekl na Sobín od císařského dvora. Měl nos na zlato, věřil, že je ukryté ve sklepení. Trávil hodně času v knihovně, našel staré mapy a na nich tajné značky vyznačující cestu k rodinnému pokladu. Už se blížil k cíli. Jakmile najde zlato, zmizí v dalekých zemích. Kantor ho bedlivě sledoval, neboť permonickým úkolem je už odedávna hlídat staré poklady. Na dnešní noc si Kornel vypočítal, že prokope poslední překážku k sobínskému pokladu. Také Kantor se připravoval. Spolu se svými žáčky celý den přetahovali truhly se zlatem ze staré skrýše do náhradní. Přesně o půlnoci se ve stěně uvolnily kameny a do skrýše se vsoukal Kornel. Nevěřil světlu louče. Tolik času věnoval studiu map a výpočtům a byl si tak jist a teď nikde nic. Běsnil, kopal do stěn, běhal dokola, ale nebylo mu to nic platné. Poklad tu nebyl. Snad už od něj máme pokoj, zadoufal Kantor. Ale kde pak? Ani si nestačil po rušné noci odpočinout a byl tu Ctibor. Víš, co ten darebák udělal, chroptil s námahou. Kantor ho chtěl upozornit, že by ho mohla skolit mrtvice, pak si ale řekl, že v jeho případě už je to jedno. Uspořádal pro mého syna parádní představení, vztekl se Ctibor. Vyvolával mého ducha. Je to šarlatán, podvodník, břichomluvec. Bystrý k tomu uvěřil? Ctibor smutně pokýval hlavou. Kantor se pousmál a zamířil ke dveřím. Počkej, kam jdeš? Číst si v moudrých knihách, řekl kantor. Druhý den Bystrík nedočkavě poposedával v křesle. Uslyším ho? Ozve se znovu? Už se na vás těší, ujišťoval ho Kornel a připravoval stůl s ubrusem dlouhým až na zem, aby nebyly vidět provázky, za které bude tahat, až duch začne lomcovat nábytkem. To Permoníkovi vyhovovalo. Nepozorovaně vklouzl pod stůl, zatímco se sál plnil hosty a zvědavým služebnictvem. Kornel zasedl za stůl, vše utichlo. Duchu pana Ctibora, jsi mezi námi? Kornel zatáhl za provázek a stůl se pohnul. To víte, že jsem tady, ozval se kantor a vysoukal se spod stolu. Lekli se všichni, nejvíc Kornel. Co to má znamenat, křičel a ve všeobecném zmatku vynikal Bystrýkův pláč. Můj otec tak hele nevypadal, vznikal chlapec. Jistě, že ne, usmál se kantor. Za to může on, ukázal na Kornela. Strkal mě pod stůl, až jsem se takhle zmenšil. To je lež, nikdy jsem toho skřeta neviděl, křičel Kornel. Ale to už kantor zvedl ruku a ze všech koutů se vynořili Permoníčkové. Mě taky zmenšil, mě taky a mě jak by smet, ozývalo se ze všech stran. Nevěřte jim, neumím zmenšovat lidi ani vyvolávat duchy, neumím vůbec nic, volal Kornel, běhal síní a marně uhýbal bouchancům rozezlených hostů. Nikdo mu nevěřil. Nakonec vyskočil z okna. Naštěstí bylo v přízemí. A Permoníčkové ho doprovodili až k bráně. Takhle jsem si to nepředstavoval, mračil se Ctibor, když se později sešli s kantorem ve sklepení. Chtěl jste, aby podvodník zmizel? Chtěl. A zmizel? Zmizel. Jenže Bystrík si teď myslí, že jsi jeho otec. Kde pak? Jeho srdce mu prozradilo, že to tak není. Jenže rozum a srdce k sobě někdy mají spletitou pouť záludnější, než jsou chodby v podzemí. Co uděláš? Kantor se dlouho rozmýšlel. Nastalo září, a Bystrík přišel prvně do Permonické třídy. Zmateně se rozhlížel. Jsou tu jenom malé stoličky? Samozřejmě, protože jsou pro malé Permoníky. Ty si, chlapče, budeš muset přinést velkou židli. A kde rostou velké židle? Zeptal se Bystrík bezelstně. Kantor zavřel oči. S tím klukem bude ale práce, pomyslel si. A rychle začal listovat v moudrých knihách.
1: Krejčovská pana. Láska je veliký problém. Přemýšlí o ní každý, kdo má hlavu. Bernardín i ministr. Jenom krejčovská panna si s ní hlavu neláme, protože žádnou nemá. Žije docela šťastně, nic jí nechybí, točí se před zrcadlem, každý den má nové šaty, jedny na čaj o páté, druhé na čaj o půl šesté, fialové šaty na dušičky, modré na den mláďátek, nádherné modré šaty jako hejno modrých motýlů. Vypadá v nich kouzelně. A tak se nedivme, že věšák i gramofon šílí láskou. Gramofon pro ně zpívá milostnou serenádu hlasem velice sladkým a věšák se trápí. A jak se trápí, tak hubne. Kabát na něm visí jako na věšáku, ale krejčovské paně to ani trochu nevadí. Je docela šťastná, točí se před zrcadlem, převléká se z šatů do šatů. Je to poněkud nudné, není-liž pravda. A tak, když už to trvá nějakých 20-30 let, dodá si věšák odvahy a začne jí líčit radosti lásky. A krejčovská pana mu pobaveně naslouchá a říká si, to by nemuselo být špatné. Mám to zkusit nebo ne? Ostatně si mohu přece hodit korunou. A tak si tedy hodí korunou a jak si hodí, padne hlava. Hlava, která myslí na lásku, jako každá hlava. A stará krejčovská pana začne vzdychat. Z ničeho nic má samé krásné myšlenky. Představuje si samé kouzelné věci a říká, ach ano, láska je nádherná věc. Láska je přece smyslem života, že jsem tohle nevěděla dřív. Budu mít plno malých dětiček, budu mít plno malých krejčovských panen a budu jim každý den oblékat nové šatičky. Jedny na čaj o páté, druhé na čaj o půl šesté, fialové šaty na dušičky, modré šaty na den mláďátek, nádherné modré šatičky jako hejno modrých motýlů budou vypadat kouzelně. Oh, rychle, rychle. Někdo z vás se ještě dnes musí stát mým manželem. Volá krejčovská pana. Křičí velice hlasitě. Dupe svou jedinou dřevěnou nohou, až má z toho věšák i gramofon hlavu na prasknutí. A krejčovská pana volá. Tak se konečně rozhodněte, kdo z vás si mě chce vzít. Hoďte si korunou, to máte nejjednodušší. A gramofon s věšákem si hodí korunou a oběma padne orel. Orel, který miluje volnost. Orel, který nade vše miluje svobodu. A věšák s gramofonem se dají do smíchu, že to dopadlo takhle. Zamávají křídly a letí oknem pryč. Letí k modrému nebi jako dva modří motýly a gramofon zpívá serenádu hlasem velice sladkým a když ji dospívá, řekne, láska je veliký problém, co říkáte? A věšák se usmívá a myslí si, ještě štěstí, že jsem se tolik natrápil. Ještě štěstí, že jsem tak hubený. Letí se mi teď opravdu neobyčejně lehce.

0: chřipky. Strýčku, máš tetu?
1: Ne, žiju sám.
0: A kdo ti říká, co máš dělat?
2: Tak hurvínku, co pak je nového?
3: Ale nic, tatí, všecko při starém.
2: Na to se ti neptám, já se ptám, co je nového jako ve škole. Co jste posledně brali a hlavně, co ti nešlo?
3: Mně šlo všechno, tatí, akorát dělení mi nešlo.
2: No jo, ty počty, co pak je to nějaká věda, dělení? Dělení, násobení, sečítání a přičítání patří mezi nejzákladnější lidské úkony. A dělení je přece tak jednoduché, že nic jednoduššího být ani nemůže.
3: Když mi nebylo jasné, tatí, jak to, že se v tom dělení...
2: Ale jak to? V dělení žádné jak to neexistuje. Dělili jste dvouciferným číslem nebo jakým?
3: Žádným, tatí.
2: Žádným, nějakým jste dělit museli, ne? Museli vám ve škole říct, že jako jednak dělenec, žano, jednak dělitel a potom výdělek, ne?
3: My jsme dělili zvířata, tatí, ne dělence.
2: Jaká zvířata?
3: My jsme dělili zvířata na ptáky, savce, plazy a tak, víš?
2: Jo, vy jste měli přírodopis?
3: Simano, tatí.
2: A co ti na přírodopisu může být nejasného? To mi tedy vysvětli.
3: Mně nejasného, že velryba není ryba.
2: Jak to?
3: Že ačkoliv plave ve vodě a má ploutve, tak není ryba.
2: A co by byla, když není ryba?
3: Že je prý savec.
2: Kdo?
3: Velryba.
2: Která?
3: Grónská. Velryba je prý největší savec, tatí.
2: No ovšem, že je savec. Grónská. Žano, velryba. Co si myslel, že je?
3: Já myslím, že je ryba.
2: Ale jak můžeš něco takového myslet, prosím tě? Velryba je pochopitelně savec a dokonce největší. Hleď, veškeré, já bych řekl takhle, veškeré živočišstvo dělíme na co?
3: Na savce, ptáky.
2: No?
3: Plazy.
2: No?
3: Obojživelníky a bezobratlé.
2: Vidíš, jak to výborně chápeš? Ptáci se vyznačují čím?
3: Že letají do povětří.
2: Ano, plazí se plazí, ryby plavou ve vodě, žano. A savci, teď jsme u toho, savci se vyznačují tím, že no?
3: Že chodí.
2: No chodí, oni nemusí zrovna chodit, oni hlavně co?
3: Hlavně leží.
2: Žádné leží, hlavně se vyznačují tím, že jejich mláďata sají mléko.
3: Savci?
2: Ovšem, že ano. Podívej se, telátko, no, co dělá?
3: Bučí, tati.
2: No, bučí, ale hlavně saje mléko, nebo kůzlátko, že ano, co dělá kůzlátko?
3: Kůzlátko mečí.
2: Žádné mečí.
3: Bučí.
2: Žádné bučí, ale podobně jako telátko, co?
3: Chodí.
2: Saje mléko.
3: Saje mléko.
2: Chodit může kde co a meče taky, ale sát může jenom savec. A velryba je taky savec, protože její mláďata, co?
3: Mečí.
2: Ale
3: chodí.
2: Ani nemečí, ani nechodí. Velryba ani nemůže chodit, když nemá chodidla, žano. Ale to ještě neznamená, že je savec, když nechodí.
3: Tak co tedy je, tatí?
2: Kdo?
3: Velryba.
2: Vždyť povídám, že savec. Co je ti na tom záhadného?
3: Mně na tom záhadného, jak to, že je savec, když pořád plave ve vodě. Že by měla být přece jenom ryba, protože ryba plave ve vodě.
2: Ale pořád plave ve vodě. To s tím nemá nic společného. Necky taky plavou ve vodě a jsou ryba?
3: Nejsou.
2: No ta vidíš.
3: Oni jsou savec.
2: Kdo?
3: Necky.
2: Necky nejsou savec. Pro pána krále. Necky jsou necky. Velryby jsou savci, protože jich mláďata sají, co?
3: Necky.
2: Hernáš, dej sem ten sešit.
3: Nač, tatí?
2: Na nic se neptej a dej sem sešit.
3: Do sešitu, tatí, smím psát akorát já a vyučující, tatí. A někdo jiný tam psát nesmí, protože...
2: Tak já tam zrovna napíšu.
3: To se nesmí, tatí.
2: Napíšu do školy, ať vás učí o něčem užitečném. O koní, o koroptví, nebo o praseti a basná. Co pak mám kvůli velrybě přijít o zdraví?
3: Do sešitu nikdo psát nesmí, tatí.
2: Ať vás učí o třeboňských kaprech, o velrybě, ať se učí v Grónsku, když je ta velryba grónská. Nehledě na to, že ani jeden grón nemá tak natvrdlý dítě.
3: Akorát vyučující smí psát do sešitu a já, a jinak nikdo, protože...
2: Tak ti to tam psát nebudu, ale koukej to ve škole vyřídit, buď tak laskav.
3: Simano, tatí.
2: A zaklapni se jí se sešitem do aktovky a aspoň týden se mě na nic neptej.
3: Já se neptal. Ty jsi se ptal. Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj holky a kluci, dnes zase cvičíme s Hankou.
2: Ahoj děti, minule jsme si řekli, co je to atletika a slíbili jsme si, že budeme dnes doma závodit. A vy jste měli jeden úkol a víte jaký, Piggy? Vzpomeneš si?
0: Měli jsme si sehnat kamaráda, aby s námi soupeřil, to zní
2: krásně. Výborně, ano, je to soupeř, měli jste si sehnat soupeře. Já vám dám ještě chvilinku prostoru na to, abyste si šli pro bratra, pro sestru, pro kamarádku.
0: Já bych si nejradši šel pro Vojtu.
2: Výborně, ty si zajdi, no ty nepůjdeš nikam, Piggy, protože...
0: My se s Vojtou vždycky kočkujeme, ale už má něco na práci.
2: To je hezký, ale dnes budu soupeřem pro Piggyho já.
0: Jo, to nemůžu vyhrát, nikdy nemůžu vyhrát.
2: Uvidíme, hele, nikdy neříkej nikdy, nikdy neříkej nikdy. A já ti pomůžu, jak by si mě mohl porazit, protože my si teď připravíme na trénink společně s dětmi naše plíce.
0: Plíce, to jsou takové ty pytlíky pod hrudníkem, které výborně se nafukují, když se nadechujeme.
2: Já ti, Piggy, moc děkuju za to, protože mi vůbec nedošlo, jestli naše děti vědí, kde jsou plíce. Jak jim to ukážeme, jakou pomůcku jim dáme, aby objevili, kde mají plíce, které se při tréninku...
0: Hanko, já mám nápad.
2: Nadechují, vydechují.
0: Já mám nápad. No. Viděla jsi někde v zoologické zahradě, co tam dělá ten největší gorilák?
2: No to si teda nechám, Piggy, o tebe ukázat.
0: Já jsem to viděl jedné mateřské školce. Tam hráli, kdo je králem opic, a všichni se bouchali pěstičkama do hrudníku a volali jo.
2: Jo. Výborně, to je dobrá pomůcka. Tak děti, my budeme buď volat já, anebo budeme říkat a, položíme se ruce na hrudník a budeme do sebe bubnovat, bouchat a sami uvidíte, jak sám krásně rozbivrují plíce. A každý správný atlet je musí mít veliký, protože každý správný atlet je má natrénovaný. Tak, ještě jednou nádech. Ruce na plíce, na hrudník a bušíme do sebe. A super, povedlo se.
0: Hanko, možná stačí nechat si tam takhle jenom dlaně a dýchat do těch dlaní.
2: Dobře. No, já mám z vlastní zkušenosti informaci o tom, že málo kdo se umí nadechnout právě do toho hrudníku, ale když to děti teď naučíme, tak co? Až budou velké, budou to umět. Tak, my už máme určitě k dispozici nějakého sourozence a můžeme začít závodit. Kde uděláme start a kde uděláme cíl?
0: Třeba, hele, taková čára je, když začíná nebo končí koberec.
2: Výborně, děkuju, Piggy. Takže pozor, sedneme si na začátek koberce, na bobek teď.
0: Na bobek, to je jako králíček.
2: Na bobek, přesně tak. A budete čekat, až řeknu kouzelné slůvko teď. Ještě nikam, prosím vás, neběžte. Až řeknu teď, tak vyběhnete. A kdo bude v cíli dřív, tak se stal čím?
0: Prognostikem.
2: Piggy, když budu v cíli jako první, tak budu co?
0: Prňák.
2: Dobře, budeš vítěz.
0: Vítěz.
2: Sláva vítězům, čest poražený.
0: Já jsem tě jenom tak pokoušel, promiň.
2: Já vím, že jsi chytrej. Takže pojď sedni si na ten tvůj vytoužený bobek.
0: Aha.
2: Děti, sedíte vedle sebe? Připravím se. Pozor, teď a běžíme.
0: Hurá!

0: by se také dobře běhalo v parku, viď? Nebo na hřišti, mnohem líp než doma, že jo?
1: Určitě, to máš pravdu, ale my teď nemáme zrovna venku vlídné počasí, proto jsem zvolila, že děti naučíme trénovat doma, s ohledem na to, že si nevyrazí zuby a nezabíjí se nám. A až bude krásné počasí a venku budou kvést krokusy, tak vyběhneme ven.
0: Jupí!
1: Můžeme běhat třeba v parku, můžeme běhat, napadá tě ještě někde, kde se dá trénovat?
0: Můžeme běhat třeba na procházce, na poli,
1: výborně.
0: Na cestičce, všude, kde nejezdí auta, není to tam nebezpečné, viď?
1: Tak si to děti dobře pamatujte a mějte se krásně.
0: Ahoj!
2: Máš kulaté melony, zahnuté banány.
3: Nem, jestli mu já je jet, ještě teď jsem zelený. Žádé melony, kupte ryby.
4: Jestli bych mohla něco říct, sultáne Solimáne.
5: Slunce naši jasné.
4: Ona je utrápená.
6: To víme. Mlč, chůvo. Koukej radši, aby jedla.
7: K tomu by se měl přivolat pravý, nefalšovaný a studovaný doktor od nás. Kde pak mastičkáři a šarlatáni?
6: A podle čeho se pozná pravý, nefalšovaný a studovaný doktor?
7: Pozná se podle toho, že začíná dr. Tak například dr. Neumann. Nebo dr. Pelnář. A když nemá dr, tak to znamená, že není doktor. Ja?
6: Nemá dr, není doktor. Má dr, je doktor.
0: Tiki kalendář! Dnes je 16. května.
8: A svátek má Přemysl.
0: O, Přemysla to každý zná. Přemysl znamená, že si všechno důkladně rozmýšlejí a promýšlejí tihle Přemyslové. Přemysl.
8: A byl taky známý jeden panovník.
0: O, to byl panovník ze starých českých dějin a založil nejstarší panovnický rod Přemyslovce. Přemkové, všechno nejlepší.
9: V domku na kraji vesnice pod kopcem Šišákem hospodařila jenom babička a vrchní dohled měl jezevčík Balík. Byl důležitost sama, protože než pán s paničkou a Aninkou odjeli na dovolenou, dostal za úkol, aby na celý dům dával pozor. Taky měl opatrovat slepice, chránit je před liškou. A hlavně nesměl zlobit babičku. Příkaz plnil svědomitě, snad až na to zlobení.
10: Co pak asi naši dělají u toho moře?
9: Zavzpomínal jednou Balík, když k němu Prundibára přišla na odpolední rozhovor.
10: Co by dělali?
9: Koupou se, mínila kočka.
10: Jak se můžou koupat, když je to moře celé černé? To by se pěkně umazali. Jak znám Aninku, tak do té špíny nestrčí ani prst.
9: To jsem teda blázen, proč tam jeli? Podivila se Brundibára.
10: No právě, taky mi to vrtá hlavou. Proč vlastně lidi jezdí na dovolenou?
9: Jezevčíci jsou přemýšliví psi, to ví každý. A tak Balík přemítal.
10: A proč nás nevzali taky?
9: V zápětí dostal nápad.
10: Ty, Brundibáro, co kdybychom si udělali dovolenou sami?
9: Já jsem pro, zajásala kočka a bylo rozhodnuto. Ráno po snídani se oba vydali na cestu. S babičkou se ani nerozloučili. Balík s čenichem u země běžel jako první, když v tom ratatata, ratatata, kdo si po nich začal střílet. Jezevčíkovi se všechny čtyři tlapky zarvily do měkké půdy, kočce se zježily všechny chlupy a hrozivě vyklenula hřbet. Jestli na ně někdo míří, určitě se toho hřbetu poleká.
10: jenomže střelba se ozvala znovu a přicházela odkudsi z koruny dubu. Kdo to? Co to? Balík s Brundibárou se rozhlédli a už ho spatřili. Střelce jednoho. Měl červenou čepici a černý kabát, jenže nestřílel. Mlátil zobákem do stromu, až třísky létaly. Co tu děláš takový, Rámus? Štěkl na něj rozlobeně Balík. Copak nemůžeme mít o dovolené trochu klidu?
11: Tak si odjeďte jinam, tady se pracuje, odsekl pták. A zase ratatata, ratatata. A hele, dodal v zápětí, už ji mám.
10: A zálibně vytáhl z vysekaného otvoru tučnou larvu.
11: Že ho to baví, datla protivnýho, ušklíbla se Brundibára. Proč si radši nechytí nějakou myš? U toho se takový Rámus nenadělá. Ještě teď se celá třesu.
10: A Balík jen rozvážně přikývl hlavou. Šli dál, až dorazili na čerstvě pokosenou louku. Slunce na ní právě dělalo z mokré trávy suché seno. Kol dokola to vonělo a Brundibára usoudila, že právě tohle je příhodné místo, kde si může vyčistit kožíšek. Začala se olizovat, když najednou z ničeho nic zemětřesení. Zadunilo to, zem se rozvlnila a náhle se právě na místě, kde si Brundibára hověla, udělal náramný kopec.
11: Pomoc! Pomoc! Zaječela vyděšeně kočka. Balíku, kde jsi? Zachraň mě!
10: Balík všeho nechal a upaloval k Brundibáře, až se mu uši třásly. Sotva si však k té hromádce čichl, hned věděl.
7: To je jen krtek, neboj, já mu domluvím, aby tu nepřekážel.
10: Udělal z předních tlapek dva bagry a hlína jen lítala. Za chviličku krtka měl.
7: Co si to dovoluješ? Dělat zemětřesení, když tu jsme na dovolené, spustil jezevčík z hurta.
10: Krtek však nepřišel do rozpaků, jen trochu mhouřil oči před tím nenadálým světlem. Tak zaprvé řekl, tady nemáte co dělat, protože se tu staví podzemní tunel. Za druhé, koukejte zmizet, než přijdete k úhoně. A za třetí, jestli neposlechnete, propadnete se do podzemí a bude s vámi amen. To se ví, že na to Balík s Brundibárou nečekali a honem upalovali dál. Zamířili k potoku. Tam se chtěl Balík napít, ale sotva se naklonil nad vodou, co si vedle něj žuchlo. Balík zavětřil. Žába. Brundibára se na ně rozmrzele usápla.
11: Co sem skáčete, osobo? Co bych neskákala? Tudy vede moje cesta ze školy domů a vy mi na ní sedíte.
10: To kočku docela popletlo.
11: Vyračte chodit do školy, zeptala se úctivě. Kvak, kvak, přesně tak. Támhle u keře mám soukromou žabí školu, kde učím rosničky dělat počasí.
10: Brundibára přikývla, ačkoliv netušila, oč jde. Balík ovšem pochopil a hned vyzvídal.
7: A jak se to počasí dělá?
10: Žáb je svým zájmem zřejmě polichotil a proto hned spustila.
11: Není to nijak složité. Když chceme, aby bylo hezky, vylezeme někam nahoru, na kameny, kvak, na větev a tak. A když chceme, aby pršelo, kvak, zůstaneme pěkně u dna potoka. A to je vlastně všecko. Kvak.
7: Tak vidá, zauvažoval Balík. Velké a důležité věci jsou vlastně docela jednoduché. A předpovídat počasí svede každý.
10: Než mu však tahle myšlenka proběhla hlavou, ozvalo se odkudsi z hůry.
11: Láry, fáry, tak to není. Počasí se pořád mění.
10: A přidal se veselý trylek. Tohle byl pro změnu skřivan. Najednou však zmlkl, složil křídla a jako kámen padl k zemi. Balík vyjekl hrůzou. Za to Brundibára zůstala klidná.
11: Neboj, to skřivani dělají, nic se mu nestane. Radši pojď.
7: Kam? Přece domů. Dovolená skončila. Už jsme toho viděli i zažili víc než dost. A jak se říká, všude dobře, doma nejlíp.
10: Tak jo, přikývl Balík. Vezmeme to tamhle tudy a jsme v chalupě pod Šišákem co by dub.
11: Tak moment, podle mě musíme jít tudyhle, odporovala Brundibára.
10: Každý ukazoval na jinou stranu. Naštěstí oba trošinku slevili a po chvíli se dohodli, že půjdou pořád rovně. Šli a šli, polem, lesem, loukou, až najednou Balík povídá.
7: Vidíš támhle tu vesničku? Vypadá zrovna jako ta naše.
10: Brundibára pohodila hlavou.
11: A vidíš támhle tu chalupu? Má zrovna takový dvorek, jako je náš.
10: Žeby? Vykřik najednou a oba se dali do běhu. Samozřejmě byl to ten jejich, i když nikdy nepochopili, jak to je možné. Šli přece pořád rovně, pořád za nosem a vrátili se tam, odkud vyšli. Inu, to bude asi tím, že země je kulata.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: jak šejtroček vezl třikrát krajc na krajc spálený džbánek. Jednou přijel šejtroček domů z cesty a ani nestačil seskočit z kozlíku. Z okna chalupy na něho volá jeho žena Julča. Neodkládej bič, pojedeš do Pardubic. Nikdy se nic nehodí po pořádku, povídá šejtroček. Z té strany zrovna jedu. Co tam zas kdo chce? Z okna vyhlídl vedle Julči jičínský hrnčíř Hroudek. Kdybys mi tak do Pardubic svezl bednu nádobí. Šejtroček už se chystal odpásat valacha žemličku z kšírování. Nádobí nezmešká, stejně to bude ještě horké spece. Jenže já tam v Pardubicích vdávám dceru. Rád bych, aby si užila svatební trachtace stalířů od táty. Šejtroček přehodil valachovi přes krk pytlík s obrokem jen pro krátké stání a řekl: kde máš ten hrnčířský tovar, naložím ho. Nádobí byla plná bedna, dobře přikrytá víkem. Šejtroček ji otevřel a bylo v ní tolik hrnků, od míry kalfasu až po purcláčky, a rendlíků a pekáčů, že by s tím vyžili ještě dceřini vnuci. Ale tak to musí být, když hrnčíř vyvdává dceru. Šejtroček bral kus po kuse do rukou, aby všecko usadil líp a měkčeji do stlaní spilin. A v tom mu uvízne v prstech zvláštní hrnčířské dílo, takový džbánek. Trochu je točený, ale ne docela. Dole je útlý, vzhůru narůstá do bříška a nahoře zas je uzoučký. Co je to? Povídá šejtroček. Je to moc vzácná věc, řekl Hroudek. Staví se to nahoru na cinkostn pro ozdobu. A když to sletí na zem, nic se nestane, protože ten džbánek je z hlíny třikrát krajc na krajc spálené. Šejtroček uložil zvláštní džbánek k ostatnímu, přivřel víko a vysadil bednu na vůz. Co mám tvé dceři vyřídit? Povídá Hroudkoj. Aby si toho nádobí vážila, protože je to nejlepší, co jsem kdy kroužil a vypálil, řekl hrnčíř. Šejtroček se usmál na Julču, aby ho čekala asi na třetí den, a vydal se k Pardubicům tím směrem, odkud voní perník. Jeli přes městec Králové, protože tamtudy byla lepší silnice. Valach žemlíčka šel málem po paměti, šejtroček se pohodlně vezl na kozlíku a bedna v měkkém uložení vzadu na voze. Kousek za městcem šejtroček podle formanského zvyku povídá: cesta se nám zlomila v dobrém, ať tedy celá dojde k dobrotě. Jenže pak přijde ta zmola u silnice a dubový hájek. Není tam dubů mnoho na počet, ale větve nesou nízko. Kdo chce projet, ať se přikrčí. Valachu žemličkovi jakoby se do hájku nechtělo. Opírá se kopity proti cestě, až ho rozporka bije pod ocas. Vylekal se své verek, povídá mu šejtroček. Vlk by se v takovém remísku od čenichu až po oháňku neschoval. A protože pro větve nebylo s bičem dobře k rozmáchnutí, mlaskl šejtroček, jako když praskne kapsle. A už to valach žemlička všecko veze hloub do dubového lesíka. Když měli dopředu stejně jako zpátky, najednou, jako by se z dubových větví něco sesypalo na vůz. Šejtroček se ohlídne. Jaký je vůz dlouhý a široký, poskakují po něm divní mužíci. Nejsou větší než polínko, narostlí jsou ale ze štofu tak tvrdého, že jim pod patami cvaká, jako by byli podkovaní. Sypou se z dubových větví, na voze jich je pořád víc. A nejvíc okolo bedny s Hroudkovým nádobím. To točí se kolem ní a oťukávají jí hlavou jako berani, jako by chtěli odrazit víko. Šejtroček se otočil na kozlíku a zavolal. Co jste zač? Nezvedejte víko, které jste nepřisadili. Mužíci zrovna naopak podstrkují pod víko psty a páčí, až to lupá v dřevě. Tak tedy jinak, rozkřikl se po nich šejtroček a pár jich přetáhl bičem. V tu chvíli nechali mužíci bedny a schovali ruce za záda. Potom jeden z nich, věkem nejvíc otlučený, došel až ke kozlíku a řekl trochu už trouchnivým hlasem. Ten hájek, co přes něj jedeš, je dubový a my jsme duboví mužíci. Řekl to docela rozumně. Ukázal šejtročkovi prázdné ruce a ostatní taky k tomu mírně kývali.
1: Nejste asi nejhorší, jen zvědaví. A já na vás hned s bičem, povídá šejtroček. Ukážu vám, co vezu v té bedně. Ať je mezi námi pokoj.
0: Překročil kozlík, došel k bedně a zdvihl víko. V tom se mu zachumelí pod lokty a dostal pár takových ran do boku, až se v něm zarazil dech. Než si znova lokl vzduchu, nahrnuli se duboví mužíci do bedny. Hlavou tlučou po talířích, mísách a pekáčích naskákali do kalfasových hrnků a do purcláčků. A každý se tam rozepřel lokty, co mohl, a nádobí se rozkočilo na střepy. Šejtročkovi od spravedlivé zlosti div nedoutnalo pod patami. Skočil pro bič a křížem krážem s ním po těch kazisvětech. Jak byli z dubového štofu, ani je nebolelo, ani se neošili, ale vjela do nich náhlá poslušnost. Ať jste zpátky tam, odkud vás nikdo nezval, křikl šejtroček. A všichni mužíci naskákali zpátky do větví. Oni to byli takoví, co jdou jen na bič a ostré slovo. Dubovým mužíkům byl konec až někde ve vrcholcích a šejtroček tam pořád ještě stál nad bednou plnou střepů. Z toho se hrnčíři Hroutkovi těžko zodpovím, povídá si, a začal se přebírat v bedně, jestli v ní nezůstalo pár kousků celých. Mezi prsty se mu sypou jen střepiny. Až na samém dně našel ten třikrát krajc na krajc spálený čbánek. Uložil ho do truhličky pod kozlíkem. K Pardubicům už se jen podíval a otočil vůz zpátky k Jičínu. Když jede Forman na voze, neslyší jen, jak podkovy hrajou prim a kola k tomu basují. Pro Formana hraje celý vůz. Jemně to vrže v kšírování, šelestí v čepech, prkno zavrzá o prkno, skřípne povysedlý nejt. To všecko poslouchá Forman celou cestu jako dobrou písničku. Co je přidáno?

Šejtroček neujel ještě ani míli, když zaslechl, jako by mu někde na voze divně zaťukalo. A znova. A ozývá se to z truhličky pod kozlíkem. Jestli se mi tam zbylý džbánek neválí od konce ke konci, pomyslel si Šejtroček a ohlíží se po kusu staré houně, aby džbánek líp vypodložil. Jenže jak na džbánek sáhl, jako by mu zaťukalo rovnou v prstech. Podívá se dovnitř a on je do džbánku lapený dubový mužík. Prve vklouzl z hora ke dnu, ale zpátky se ne a ne prodrat. Sedí na samém dně, rozpíná silou lokty, ale džbánek třikrát krajc na krajc spálený nerozrazí. Tak vidíš, kmotře, a je ti tam hůř než v pasti, povídá Šejtroček a strčil dovnitř prsty, jestli by mužíkovi nějak nepomohl. V tom dostane do prstů takovou ránu, až ho zabrnilo loktem k ramenu. To, že znova zapomněl a začal si s dubovým po dobrém. Div neupustil džbánek. Mírnost ho přešla a křikl. Tak si tam buď, ale pomoc ode mě už nečekej. Na ostré slovo dubový mužík skrotl, že by ho mohl vést na pentličce. Přikrčil se ke dnu a jen po Šejtročkovi točil očima. Jenže co s tebou, povídá Šejtroček. Zahodit džbánek s mužíkem do příkopu se mu nechtělo, čím by Hroutkovi dosvědčil, že sám nemá vliv na potlučeném nádobí. Až do Jičína byl jedna mutace, co si s tím dubovým dál počít. Sotva byl na dohled ulice, kde měl Hroudek vestat, zavolal na něho hrnčíř od rohu. To se brzy vracíš a s prázdným, kde pak jsi složil? Šejtroček si z rozpaku postrčil čepici spíš k uchu. Ale složil jsem v jednom hájku a po kouskách. Když to řekl, podal hrnčíři džbánek s lapeným mužíkem. Jen tenhle džbánek zbyl a v něm jeden z těch, co roztloukli nádobí na střepinky. Hroudek se nejdřív do Šejtročka zlé opřel, že mu tak svěřit na vůz leda kydané. Volal, že kvůli Šejtročkovi bude v Pardubicích jeho vlastní dcera vylizovat cizí talíř. Pak ale nakoukl do džbánku, stišil se a uplivl si. S tím já nechci nic mít. Nechal Šejtročka stát s džbánkem na silnici, vběhl do verstatu a přirazil za sebou vrata. Forman chvíli postál, vrátil džbánek pod kozlík a rozjel se domů do chalupy. A doma zas tak. Sotva ukázal mužíka na dně džbánku Julče, vzala mu džbánek z rukou a řekla, buď rád, že jsi dojel s celými prsty a buď rád, že jsi vůbec dojel celý. Julča se v tom vyznala. A teď se ho Šejtročku nezbavíš, řekla, dokud se nenajde někdo horší, než je on sám. Formanu Šejtročkovi bylo pořád víc do ouvej. A co s ním do té doby, než se najde ten horší? I na to znala Julča radu. Když pro něho budeme mít jen ostré slovo, třeba i dobře poslouží. Jen nesmí z Bůh darma sedět na dně džbánku. To by pak nešel ani na slovo Bezalel a škodil by na všechny strany. Když Julča dořekla, pomázla hrdlo džbánku čerstvým máslem a dubový mužík z něho vyklouzl. Rozprostřel se v ramenech a hned se začne rozhlížet, do čeho by vrazil, co by pochroumal nebo rozsloukl. Jenže Julča ho okřikla ostrým slovem. Vjel až dozadu pod lavici a už jen nastrkoval ucho, co se mu poroučí. Od toho dne v celém hospodářství nemusel na hrubší práci
nikdo ani sáhnout. Dubový mužík na ostré slovo obstaral všecko, rytí i kopání, vážil vodu ze studně a dělal dřevo do kuchyně. To nejdřív zpřerážel poleno na polínka a polínka hlavou rozštípal na dračky. Hřeby šindeláky zatloukal do krovů tak lehce, jako když zobe síkorka. Když bylo třeba nadzvihnout vůz nebo těžký náklad, podložil se. Práce bylo u šejtročka v hospodářství vždycky dost a tak tam ostrá slova lítala hustě jako vosí rojení. Rozkřikl se na mužíka šejtroček, křikla Julča, jako by spolu byli ve věčné hádanici. Julča si stěžovala, pomalu nevypustím z úst mírné slovo, sama sobě jsem už proto k nevystání. Po Jičíně se začalo povídat, že šejtroček celý den kleje jako Turek a ztrácel proto u sousedů poctivost. Zkoušeli to tedy na dubového mužíka mírněji, jenže jak ho každou chvíli neotloukli ostrým zahromcováním, do mužíka vjelo, dal se na vzpurnost a něco rozběl. Šejtroček už měl ze všeho hlavu obolenou, ať seděl za stolem nebo na kozlíku, točilo se mu v ní, co s tím dubovým. Dokud nepřijde někdo horší, z chalupy se nám nehne, říkala Julča. Nakonec se jim ale znelíbilo věčně po mužíkovi házet ostrými slovy. Bralo jim to i spokojenost a tak porevili. Dubový byl rovnou v sedle. Začal hospodařit po svém. Dveře u chalupy zatloukl hřebíky, že nebyly z žádné strany k otevření. Tyčky v plotě jednu po druhé zarazil do země. Šejtročkovi roztloukl u vozu osy na nejt a kola nebyla k sundání. Valacha žemličku podkoval poklicemi, co pobral v kuchyni. Zrovna se chystal vrazit komín půdou až dolů do pece, když Julča vyběhla z chalupy a zastavila ho slovem Bezalel. No, kdo ví, jaké by toho všeho byly konce, kdyby na zítří ráno kdo si nezatloukl na vrata do Šejtročkova dvora. Zabouchal jen jako ze zvláštní milosti. Chvilku nepočkal a rovnou se hrnul na dvůr. Šosy u kabátu měl přesezené a dva prsty od ingoustu. Byl to písař z jičínské radnice. V rukávu nese stočené lejstro. Šejtroček zrovna spravoval plot, co pokazil dubový mužík. Co mi neseš, písaři? Zavolal. Písař se rozkročil u pumpy, jako by stál na vlastním, a začne rovnou z důležitosti. Nejdřív ti to povím a pak ti to dám podepsané od starosty. Jednou by stačilo, povídá šejtroček. Já uznám za dvakrát, odsekl písař jako sekírkou a spustí jako z hora z věže. Nám na radnici se šejtročku nelíbí, že se tu s Julčou od rána až do smrákání častujete ostrými slovy. Zalíhá to až do Jičína a kazí to v městě mravy. Vyšla taky Julča a řekla, my dva s šejtročkem jsme k sobě jako holub s holubicí. Hned ti povím, jak se ty věci mají. Písař dupne kramflekem, jako by přirazil štampělku. Co řeknu, to taky platí. Bijete se tu slovy jako dva žoldníři. Poslouchal to i dubový mužík. Taková šarvátka mu byla pro potěšení. Mluvíš jako bez rozumu, písaři, křikl už trochu šejtroček. Všecko ti vyložím. Písař se načejířil jako krocan, vytáhl z rukávu lejstro a seká s ním proti šejtročkovi. Co řeknu já, je rozum sám. A co mi starosta poví do péra a pak to podepíše, je rozum nad rozumy.
Při té řeči rozvinul lejstro a začal z něho číst. Protože se v městě Jičíně od vašich kletbiček a sakramentování zdvíhá pohoršení a upadají tam mravy, a protože město má slovo i k tomu místu, kde stojí vaše chalupa, poberte si šejtročku s Julčou tu chalupu a postavte ji někde dál, aby od vás do Jičína nezalíhalo. A písař si povystoupil na koryto, aby z něho šel ještě větší majestát. Kývli proto všichni radní až na Cviliše, starosta Humpal to podepsal a já vám to tu pověděl. Šejtroček se podíval na Julču o trochu mírnosti. A jak to dokážu, povídá, chalupu, stáj, stodůlku, celou formanskou živnost a vzrostlou zahradu přesadit kdo ví kam jako fazoli. Písař jen cvrnkl palcem o prostředník. Není z toho odvolání nikde na amtě. Na to slovo přiběhl od kurníku dubový mužík. Přitočil se písaři k nohám a tou svou hlavou z tvrdého štofu mu začal odloukat kotníky. Písař spustil hopsárům zpátky k městu. Od kramfleků se mu práší, špičky mu drhnou. Dubový mužík ho bije po kotníkách jako hamrem. A tak celou cestu až do Jičína. Našel svého horšího, řekla Julča. Povídá se ale dál, že taky starosta Humpál a 11 radních si po 7 neděl posílali k apatikáři pro mast na oražené a pro měkké zavinutí na kotníky. Nakonec vzal šejtroček džbánek, co zbyl po dubovém mužíkovi pod lavicí a vrátil ho hrnčíři Hroutkovi. Rozsluč ho radši na střepy, i když je 3x krajc na krajc spálený, aby se nám do něho ten dubový třeba nevrátil.

0: básnička.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: No a teď ještě jednou.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Jednou si Křemílek protřásl malíkem ucho a tiše povídá:
1: já pořád něco slyším.
0: Vochomůrka si udělal z dlaně kornoutek a přistrčil ho k uchu.
1: A já taky pořád něco slyším.
0: A ono se odněkud z paseky ozývalo tenoučké vyhrávání.
1: Musíme se tam podívat, co to je,
0: povídá Křemílek. A byly to housličky. Leželi pod borůvkovým keřem. Bochomůrka housličky obešel a povídá:
1: čí pak jste?
2: Tydlidajda, tydlidajda, tydlidajda,
0: řekli housličky, ale rozumnější řeč nesvedli. Bochomůrka je obešel podruhé.
1: No jo, ale tady byste se nastydli od rosy. My vás radši vezmeme k sobě do chaloupky, jo?
0: Vzali housličky domů a položili je na stůl. Bochomůrka je obešel do třetice a povídá:
1: Křemílku, já si na ně trochu zahraju, ano? Jenže nemáš smyčec,
0: řekl Křemílek.
1: No, já si ho udělám,
0: povídá Vochomůrka. Vytrhl si nad uchem vlas, ohnul proutek, chvíli něco motal a byl z toho smyčec.
1: Tak, a teď si zahraju a ty si trochu zatancuješ,
0: řekl Křemílkovi. Strčil si housličky pod bradu, přejel je smyčcem, ale housličky ani neskřípli.
1: No, to si teda moc nezatancuju,
0: povídá Křemílek. Bochomůrka pomázl smyčec borovou smůlou a zkusil to znova. A housličky se rozehrály, až z toho Křemílkovi bylo rovnou do skoku. Chvíli tancoval polku, chvíli kvapík a potom se zadýchal.
1: Tak už dost, Vochomůrko, no jo dost, ono to nejde zarazit,
0: řekl Vochomůrka. Ať dělal, co dělal, housličky si hrály po svém. Spustili dupáka, až to s Křemílkem strkalo po světnici. Roztočilo se všechno, co mělo v chaloupce nohy. Stůl vytáčel židly jako slečinku, almara trdlovala s kredencí jako soused se sousedkou. Křemílek se točil mezi tím a kouká, aby mu lavice nešlápla na patu.
1: Pána Vochomůrko, už to nějak zaraz.
0: Vochomůrka si nevěděl lepší rady. Skočil k oknu a hodil housličky do potoka. Jak housličky padly do vody, zajíkly se a přestaly.
1: Tak, a už je od nich pokoj,
0: oddychl si Křemílek a foukal si na palce obolené od tancování. Za chvilku strčil oknem do světnice hlavu cvrček Makolíček.
2: Neviděli jste tu nikde mé housličky? Já si je na chvíli položil pod borůvku a jsou pryč.
1: No, nějaké housličky, co nebyly k zaražení, jsme zrovna před chvilkou hodili do potoka,
0: řekl Vochomůrka.
2: No to jste tedy provedli pěknou věc,
0: lekl se cvrček Makolíček.
2: Vždy to byly moje housličky.
0: A cvrček si sedl do kouta a byl tak smutný, až se mu tykadla křižovala jedno přes druhé.
2: Za chvíli mi housličky uplavou do rybníka,
0: řekl cvrček Makolíček. Jenže to už se Křemílek s Vochomůrkou hrnuli z chaloupky rovnou k potoku a hledali housličky. Když už bylo do rybníka sotva jedno vodoměrčí sklouznutí, Křemílek povídá:
1: hele, le, le, le, Vochomůrko.
0: A ona tam nad potokem rostla vrba a na ní seděl vodník Čepeček a v tlapkách obracel housličky.
1: Ha, ha, zrovna před chvilkou mi je přinesl potok, libuje si.
0: Křemílek s Vochomůrkou stojí u dýchání pod vrbou a prosí, aby jim Čepeček ty housličky vrátil.
1: Ani ne, řekl vodník Čepeček.
0: Ulomil si prut, schýbl se pro vlas zeleného sítí a udělal si z toho smyčec.
1: Co potok přinese, to je moje.
0: A rovnou smyčcem po strunách a začal hrát. Křemílek s Vochomůrkou se honem přichytili kamene, co tam ležel na břehu. Housličky se nezdržovaly ani s Polkou, ani s Kvapíkem, ale spustili rovnou třasáka, až to Čepečka schodilo do potoka. Spolko sedm andělíčků a povídá, abych se tak ještě utopil, ať se na ně hraje, kdo chce. Vystrčil housličky na břeh, kde ti dva na ně už čekali. Odnesli je do chaloupky a řekli Cvrčkovi Makolíčkovi.
1: Tohle je máš zpátky.
0: Makolíček vzal housličky jemně pod bradu a řekl.
2: Na tyhle housličky se totiž musí umět hrát.
0: A zahrál tak pěkně, že tam Křemílek s Vochomůrkou spolu tancovali jako na bál.

0: Rozpusta a vzorníček.
1: Rozpusta byl uličník.
2: Samá ruka, samá noha, obličej na tři facky, vlasy naježené jako dykobrazí miminko.
1: A oči mu blízkaly, jako by pořád hřmělo.
0: Rozpusta dělal lidem všecko na schvál.
1: Nejvíc zlobil kluka vzorníčka.
2: Co vzorníček vzorně složil, to rozpusta rozházel. Když vzorníček napsal krasopisně úkol, rozpusta mu tam připsal kliky háky a ještě skaněk přidělal dvě prasátka. Zatímco si vzorníček šněroval jednu botu, vytáhl mu rozpusta z druhé boty tkaničku a vodil ji za sebou jako žížalku.
0: Vzorníček uměl vzorně jíst. Nikdy nenadrobil na ubrus.
1: A rozpusta házel drobečky rovnou pod stůl.
0: Vzorníček se učil básničku pěkně od začátku.
1: A rozpusta pospátku.
0: Vzorníček kreslil šneka s chaloupkou.
1: Rozpusta šneka s věžákem, s balkóny a žaluziemi v oknech.
2: Jednou honil rozpusta vzorníčka po dvoře a dalo se do deště.
0: Vzorníček utekl pod střechu.
1: Ale rozpusta ne.
2: Lilo čím dál víc.
1: A rozpusta, protože byl rozpusta, se v tom dešti rozpustil.
0: Že se v té dešťové vodě rozpustil rozpusta, začala být ta voda rozpustilá.
2: Dešťové kapky tancovaly Charleston,
0: točily se do kolečka,
2: dělali hada,
0: kapali lidem jenom na nosy a do bot a schválně ne na deštníky.
1: Rozpusta, který v těch kapkách byl, se nejdřív dobře bavil, ale pak, když voda začala být čím dál špinavější, už se mu to tak nelíbilo.
2: Stékal s ní po střechách a umýval saze.
0: Myl chodníky a tak, že neodtekl kdo ví kam do kanálu.
2: Zachránil ho důlek na kuličky, ve kterém se zachytila louže vody.
1: Konečně začalo svítit slunce.
2: Voda se vypařila a rozpusta se zase objevil.
1: Ale jaký to byl rozpusta? Celý umazaný, posmutnělý, zahanbený.
2: Stýskalo se mu po vzorníčkovi.
0: Ale bál se, že si s ním vzorníček už nebude chtít hrát.
1: Jak se tak v hlavě rozpustovi honily černé myšlenky? Kde se vzal, tu se vzal, stojí před ním vzorníček.
2: To je dobře, rozpusto, že jsi tady. Bál jsem se, že ses v té vodě utopil. Celou tu dobu, co jsi byl pryč, nikdo nepřišel, aby vymyslel nějakou legraci. Všechno bylo, jak má být, až z toho bylo smutno.
0: Tobě bylo taky smutno?
1: Rozzářil se rozpusta.
0: Tak víš co, budem ode dneška napůl. Ty budeš taky trochu rozpusta a já taky trochu vzorníček. Chceš?
1: A od té doby byli napůl, jako jsou všichni správní kluci.

0: Je to barevné a nevidíš to. Co je to?
1: Co je to?
0: Zakopané pastelky!
2: Spí sladce, Egone. Odpoledne měl pan Vavřinec pohřeb, na který se těšil. Nestávalo se to moc často. Některé pohřby bývaly tak smutné, že mu bylo spíš do pláče, než do hraní. Ale tentokrát šlo o poslední rozloučení s nějakým důležitým a zasloužilým neboštíkem a s hojnou účastí zasloužilých a důležitých lidí a proslovů. Nějaký herec přečte dlouhou báseň a hlavně bude hrát celý komorní orchestr. Pan Vavřinec se těšil, že po čase uvidí zase pár kolegů muzikantů, i když věděl, že si ho budou dobírat, proč nikdy nepřijde na pivo a proč je doma zalezlý jako krtek. Jestli s ním náhodou nebydlí nějaká slečna. Takhle se budou určitě vyptávat a pan Vavřinec bude mít sto chutí odpovědět: o, slečna, ne, ale lichožrout, jmenuje se Hihlík. A přesně tak, jak si představoval, to muzikantské pošťuchování v zákulisí krematoria probíhalo. To se ví, že měl velké pokušení povědět jim, jak to teď u něho doma chodí. I když to svědilo, neřekl nic. Stává se milencům a dobrým přátelům, že v jistých chvílích mívají podobné nebo dokonce stejné myšlenky a pocity. Hihlík to může potvrdit. I on měl v tu dobu pokušení. Hihlík totiž ze svého pokojíku špehoval, co jeho kamarád Egon dělá a kam se chystá. Podle černé kravaty, černého obleku a černých střevíců usoudil, že tenhle pohřeb bude významný a že by tam tedy neměl chybět. Sledoval ho tajně cestou k tramvaji, na černo s ním dojel až ke krematoriu a vmísil se mezi pozůstalé. Tolik nažehlených puků a nablízkaných polobotek ještě neviděl. A když pánové usedli a povyhrnuli

0: spustil solo. Hrál tak hluboko a táhle, že i lichožrout podlehl dojetí a na chvíli pokušení odolal. Jenže při recitaci básně, která se také velmi táhla, Jihlík svému pokušení už neodolal. Zakoukal se do jedné černé ponožky, protkané stříbrnými nitkami. Nabízela se mu jí jako na talíři. Její majitel se na ten slavnostní pohřeb obul z brusu nové lakýrky. To nebylo rozumné. Nejdřív jen poposedával, tiše sykal bolestí, ale když ho ty střevíce nepřestávaly tlačit, povolil jim tkaničky a nakonec se nenápadně pod lavicí vyzul. Jihlík si vybral levou. Dokázal jí sloupnout s nohy jedním tahem jako slupku z banánu. Pozůstalému zůstala jen jedna ponožka, ale nic nenamítal, protože o tom zatím nevěděl. Při prvním smutečním proslovu se Jihlík přesunul do další řady. Tady ho zaujala černá s temně karmínovým podkresem. Vypadala tak uhrančivě. Jihlík ovšem odhadl, že tentokrát to tak snadné nebude. Ta nevšední ponožka patřila k noze mladého muže, který nevydržel chvíli v klidu. Pořád se díval na hodinky a poklepával střídavě pravou i levou nohou. A toho bylo třeba využít. Právě když si přehazoval nohu přes nohu a zavadil přitom o lavici, Jihlík vystartoval a strhl mu mokasínu i s ponožkou. Okradený podnikatel zíral na svou bosou nohu a nic nechápal a pak plačtivě zaječel. Dámy v sále ten vzlik pochopil jako povel k výtrysku hlasitého pláče a truchlení. Jihlík se nepozorovaně a beze spěchu vytratil z krematoria. U vchodu vedle záhonu růží zbytečnou bodku odložil a běžel domů. Pan Vavřinec se vrátil až pozdě v noci. Tentokrát s kolegy muzikanty na pivo po pohřbu zašel. Měli si co povídat, ale hlavní řeč se vedla o tom dnešním poprasku v krematoriu.
1: Jeden z ničehož nic bez ponožky a druhej lauterbos na státním pohřbu, pánové. No, co si o tom myslíte?
0: Mlel pořád dokola první houslista. Pan Vavřinec řekl, že má jisté podezření, ale že by mu stejně nevěřili. A doma se to podezření potvrdilo. V jeho posteli na polštáři spočívala černá ponožka se stříbrnou nitkou a vedle ní druhá, která měla temně karmínový podkres. A z pantofle pod postelí vykukoval svinutý list papíru a na něm mu rozvyklaným písmem někdo vzkazoval. Spi sladce, ekoné.

0: cvičení. A jdeme na to!
1: Ahoj, děti, jsem tady já, Piggy. Ale já bych na to dnes nestačil. Tak tu mám Hanku Kinichovou a budeme cvičit.
2: A já vás všichni děti zdravím. A víte, co jsem si dnes pro vás připravila? Mně totiž napadlo, že spousta z vás už zapomněla, jak se správně a rovně sedí třeba při sezení v lavici. Když se tak teď dívám na... A to vám ale musím říct. Teď o tom mluvím, správné sezení a Piggy tady přede mnou sedí a má úplně povolené bříško, vyvalené bříško a úplně kulatá záda.
1: Jak se krásně opírá vzadu.
2: No jo, Piggy, ale to já tě musím naučit úplně jinak, to by si za chvilku přišel o všechno svalstvo na zádech, takže pojďte si sednout na židli, ale ne na její začátek, ale úplně až na její konec, takže využijeme zadečkem celou plochu sedadla. Výborně, tak máte obě nohy. Na zemi, to je dost důležité.
1: Ne.
2: Tak musíme zvolit jinou židli.
1: Já si vezmu tu menší.
2: Samozřejmě děti, to máte i vy doma a učím vás to proto, že až si budete třeba dívat na pohádku u počítače nebo si na něm jenom tak hrát, tak je k tomu velmi důležité, abyste správně seděli. Takže výška židle je taková, abyste měli hýžďové svalstvo ve stejné úrovni, jako jsou vaše kolena.
1: Už to mám.
2: Výborně. Chodidla máme na zemi. Opřeme si záda tak, aby obě lopatky byly opřené o opěradlo židle.
1: Hanko, já už vím, kde jsou lopatky. Ty jsou na zádech takové dvě velké opravdu lopatkovité
2: A kdyby to kosti. Naše děti nevěděly, tak my jsme před nedávnem učili naše děti hledat lopatky tímto způsobem, že si nejdříve sáhli na prsa a pak hned šup na ten sval, pardon, na ty dvě vystouplé části na zádech, což jsou jeho lopatky. Takže ještě jednou, děti, sedíme na celé ploše sedadla svým zadečkem, obě nožky mám postavený chodidly na zemi a opřená záda tak, aby obě lopatky se dotýkaly opěradla židle.
1: No a mě to změní hlavičku, předtím jsem ji měl před koleněnou.
2: Takže by tě za chvilinku byla krční páteř a nevěděl by si, jak už si sednout, pak by si dával třeba nohu přes nohu a vlastně to všechno, ten špatný posed vede k tomu, že nám svalstvo na zádech začne bolet. Tak, a teď už nám zbývají jenom uložit ruce na klávesnici počítače.
1: Proč na klávesnici počítače? To bych musel k Bibi.
2: Tak si třeba můžeme položit ruce na stůl, protože budeme obědvat. A to ty rád, viď? Takže tento samý poses se může dodržovat, i když jíme. Takže v jedné ruce držím vidličku, v druhé držím co?
1: Pudink.
2: Vidličku bych mohla dát k noži, co říkáš?
1: Dobře.
2: A sedíme rovně a jdeme si hrát na jídlo. Ňam, ňam, co ty máš dobrého? Ňam, ňam.
1: Já tu nemám nic.
2: Já takhle! Jako?
1: Už jsem to pochopil. Já tady mám báječné buchty od veverky a skonky. A protože jsem zrovna princ, co přijel na koni, tak jsem z koně seskočil a teď vidličkou a nožem jím ty buchty, abych
2: jedl. Super, ale musíš do toho sedět rovně, aby se ukázalo to, jestli jsem tě správně naučila.
1: Takhle.
2: Děti, má to výborně, já jsem spokojená jako želva. Piggy sedí krásně rovně. Mně by udělalo velkou radost, kdyby i vy jste jak při práci na počítači, nebo při sezení ve škole, anebo při jídle doma drželi tento krásný rovný posed.
1: Anko, ale není to takové pošušňáníčko.
2: Piggy, já vím, ale pro mě, pro tělocvikáře, to pošušňáníčko je vidět, jak děti rovně sedí.
1: Takže musím jíst velmi slušně, tak jako vždycky chce kachna Justýna a jíst po malých soustech. Já už jsem to pochopila.
2: Přesně tak. Takže Piggy, já se dneska s tebou rozloučím, měj se hezky. A už příště ti můžu prozradit, že budeme dělat správné držení těla.
1: Dobře. Ahoj, děti.
2: Ahoj.
1: Já mám chuť na tu buchtu.
2: Ale musíš u toho sedět.
1: A můžu si zaskočit k nás konce.
2: Utíkej, čau.
1: Děkuju.
3: V jednom malém domečku, vprostřed modrých zvonečků, žila byla jedna koza. Ta se jmenovala Róza. Měla 7 děťátek z kotačivých kůzlátek. Jednou z rána koza vstala, svým kůzlátkům povídala. Dneska máme pondělí, musím na trh pro zelí. Navařím vám zelnou kaši, abychom se poměli. Kůzlátka se radovala. Ne, abyste otvírala. Pak si nový klobouk vzala, zástěru si uvázala, vrátka pěkně na zámek. Buďte hodná, mek, mek, mek. A kůzlátka slíbila. Koza Róza šla a šla a takhle si zpívala. La, la, la, mek, mek, mek, mám já 7 kůzlátek. První bílé, druhé černé, třetí pěkně dvoubarevné, čtvrté celé strapaté, páté strakamakaté, šesté to je kozlíček, 7. mámin mazlíček. Jen co Róza zašla za les, chlupatý vlk z lesa vyles. Spustil hlasem vlčím basem. Kůzlátka má děťátka, otevřete maličko, vrátka, nevrátka, nesu dobré zelíčko. Ale kde pak kůzlátka? Jenom mrknou přes vrátka, uvidí tam vlka stát. Začnou se mu takhle smát. Ty jsi divná maminka, ta naše má bílé vousy, na bradičce si je nosí. Jak tohle vlk uslyšel, svěsil uši, zpátky šel. Však se zeptá v lese lišek. Vem si chmíří z pampelišek, radili mu tety lišky. Tak má z pampelišek vousy, chvíli si je pyšně nosí. Pane, tomu říkám brada. Tak a honem zpátky, trada, honem zpátky za kůzlátky. Otevřete kůzlátko, milá, to jsem já, bradička bílá. Nesu sladké zelíčko, tak otevřete maličko. Ale kde pak kůzlátka? Jenom kouknou přes vrátka, vlk má bradu jako mrak. Na mou duši, je to tak. Ty jsi divná, maminka, bradu máš. A kde máš rohy? Vlk hned natahuje nohy, honem zpátky do lesa. Co radíte, tety lišky? Dej si za uši 2 šišky. To je nápad! A hned zpátky rohatý zas za kůzlátky. Spustí hlasem vlčím basem. Otevřete kůzlátka, milá, to jsem já, bradička bílá. Pěkné růžky mám, zelíčko vám dám. Ale kde pak kůzlátka? Jen se smějí přes vrátka. Naše maminka má hlásek, jak když zpívá koni pásek. A v tobě to všechno skřípe, jak když kamení se sype. Bradu máš, rohy máš, no ty ale vypadáš. Tu nejmenší kůzlátko nastavilo zrcátko. Vlk se zahlíd, strachy mek, honem se dal na útěk. Ten vám ale utíkal, jak když za ním z flinty pálí. Polem, loukou, po silnici, podle plotů přes vesnici, všichni se mu posmívali. A jak běžel, zakop, spad, plác a rovnou do rybníka. Smála se mu i ta štika. To vám bylo divadlo. Utopil v něm 2 šišky i ty vousy z pampelišky. A jak to dál dopadlo s veselými kůzlátky? Když se Róza vrátila, kůzlátka už dávno spala. A co ráno? Ráno vstala, zelnou kaši spořádala. Tak, a to je konec pohádky.
1: Tiki kalendář! Dnes je 16. května.
4: A svátek má Přemysl.
1: O, Přemysla to každý zná. Přemysl znamená, že si všechno důkladně rozmýšlejí a promýšlejí tihle Přemyslové. Pře Mise.
4: A byl taky známý jeden panovník.
1: To byl panovník ze starých českých dějin a založil nejstarší panovnický rod Přemyslovce. Přemkové, všechno nejlepší. Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Venku se šeřilo a gorilí rodina, která byla už dávno po večeři, se zrovna chystala uložit mláďata do pelíšků. V tom si Šinda všimla, že ve dveřích pavilonu se něco objevilo. Podívejte se, co to je. Vypadalo to trochu jako hnědý koberec, ale koberec to nebyl, protože ten by se sám od sebe nerozvinoval a také by nevydával žádné zvuky. Tohle však nahlas bzučelo a šustilo. Že by mravenci, zamžourala ke dveřím Kamba. Kde pak? Odpověděl Richard. Mravenci jsou menší. Tohle vypadá jako nějací hodně divní škvoři. To už se k ním záplava těch podivných škvorů o hodný kus přiblížila a gorily rozeznali, že to, co považovali za bzučení, je pochodový zpěv. Ozýval se tisíci a tisíci hlasy.
1: Jeden tiplík kouše škrábe, přitom volá, zdej se srabe, a když nás jde armáda, koukáme všem na záda.
0: Pokaždé, když zpěv na okamžik ustál, bylo slyšet rázné povely velitelů té hmyzí armády.
1: Levá, levá, levá.
0: Gorily se na sebe zmateně podívali. Tiplíci? Řekla vystrašeně Kidživu. Víte někdo, co jsou zač? Kamba i Šinda zavrtěli hlavami a Richard zabručel, že nic dobrého se od nich určitě čekat nedá. A tipličí armáda, jako by Kidživu slyšela, odpověděla svým zpěvem.
1: Jsme horší než termiti, ti bývají umytí. Levá, levá, levá.
0: V zápětí tisíce tiplíků začali jeden přes druhého vykřikovat
2: Hamba, fuj!
0: To, aby ukázali, co si myslí o termitech. Do toho jejich velitelé znovu rázně udávali tempo.
1: Levá, levá, levá.
0: Co budeme dělat? Zeptala se Kidživu. Nikdo ji neodpověděl. Všichni sledovali tipličí armádu, která se rozdělila do pěti proudů a každý z nich zamířil jiným směrem. Chtějí obsadit celý pavilon, řekl Richard. Usilovně přemýšlel, co by šlo proti jejich invazi podniknout, ale vůbec nic ho nenapadalo. Aspoň tedy za svá široká záda schoval mláďata. Když se pět tipličích divizí rozvinulo po pavilonu, jejich generálové zavelili.
1: Zastavit!
0: A podřízení velitelé rázně přikázali mužstvu.
1: Levá, levá, zastavit, stát!
0: Na to mávli tykadly a ty tisíce a tisíce tiplíků zborově zaspívali.
1: Jsme strašliví tiplíci a s úsměvem na líci budem trápit velice tyhle hloupé opice.
0: Šinda stačila ještě uraženě říct, že není žádná opice, nýbrž lido op, ale pak stejně jako ostatní musela čelit strašnému útoku tiplíků. Byla to hrůza. Na gorilí rodinu se vrhly hned dvě divize. Kousali je, aby se napili gorilí krve a škrábali. Richard jedním plácnutím zabil naráz 30 tiplíků. Udatně jim zdorovali také Kidživu, Kamba, Moja a dokonce i malý Tatu. Ale nejvíc se v první bitvě vyznamenala Šinda. Převalila se a rozmáčkla celý pluk tiplíků. Obě divize se stáhly, i když pouze na chvíli. Během níž stačili gorily zaznamenat, že další dvě divize plení jejich zásoby. A jen poslední, pátá, vyčkává v záloze. Při dalším útoku už tiplíci postupovali rozptýleně a pro gorily bylo ještě obtížnější se jim bránit. Neutečeme ven? Zeptala se mezi druhým a třetím útokem Šinda. Richard však rozhodně řekl. Ani nápad, přece jim nenecháme náš pavilon. A tak bojovali až do rána. S východem slunce se všichni tiplíci schovali do škvír nebo se rozlezli vysoko po stěnách a po stropě. Co budeme jíst? Starala se Šinda. Z jejich zásob nezbylo vůbec nic a tak vyšli do výběhu. Když něco málo pojedli a vyčerpaná mláďata usnula, navzájem se prohlédli. To vypadali. Byli celý oteklí a zakrvácení. Půjdu natrhat nějaké bylinky, aby nás to tolik nesvědilo, řekla Kamba. A také se trochu porozhlédnu, co by se dalo dělat. Šinda měla dojem, že Kamba při těch slovech mrkla na Richarda, ale možná se jí to jen zdálo, protože Richard se tvářil jako by nic. A jakmile Kamba zmizela za kopečkem, rozhodl. My ostatní se vrátíme do pavilonu, ať se ti zpropadení tiplíci nemyslí, že nad námi vyhráli. Když se Moja a Tatu probudili, bylo už pozdě popoledni. Honem si běžte hrát, než se zase vyrojí. Vyzvala je Kidživu, jakmile se najedli. A neškrábejte si ty kousance. Tatu se rozběhl ke dveřím a Moja šla za ním. Jenže po pár krocích se tatu zastavil. Hele, ukazoval Moje. Kousíček před ním seděla na zemi veliká tlustá žába. Brr, ta je hnusná, otřásla se Moja. Žába měla krátké nohy, širokou hubu a bradavičnatou kůži. Kde se tady vzala? Podívala se Moja. Když se rozhlédla, uviděla, že těch ošklivých žab je v pavilonu nejmíň 10. To ještě chybělo, pomyslela si. V noci tiplíci a ve dne tyhle potvory. Pak se osmělila a opatrně popošla k žábě, aby si ji prohlédla. V tom se za ní ozvala Šinda. To je ropucha, nesahy na ní, je jedovatá. Jedovatá? Uskočila Moja. Kdyby se jí dotkla a potom si sáhla do očí, strašně by tě pálili, vysvětlila jí Šinda. Moja i tatu se tedy žábě obloukem vyhnuli, vyběhli ven a začali si hrát. Jenže Moje ta další nezvaná návštěva nešla z hlavy. Pojď, půjdeme domů, řekla bráškovi. Když to neudělají naši, musíme ty hnusné ropuchy vyhnat my. A jak to uděláme? Chtěl vědět tatu. Moja mu neodpověděla, jenom si ulomila dlouhý proutek. Jakmile byli zpátky v pavilonu, začala jim šťouchat do první ropuchy. Jedeš? Jde pryč! Ropucha se však nedala. Nafoukla se, vztyčila se na svých krátkých nohách a hlubokým hlasem rozlobeně vykřikla.
2: Co si to dovolujete?
0: Kvák. Ze všech stran se ozvalo pohoršené kváknutí. Ropuch už bylo v pavilonu aspoň 20.
2: Byla jsem, kvák, pozvána,
0: dodala ropucha rozhořčeně. Ale to už k něm běžela Kamba a udýchaně Moju napomínala. Nech jí, u všech bílých goril, nech jí na pokoji. A když se podívala na ropuchu zblízka, nadšeně zavolala. To je přece růžená a bouřlivě se s ní začala vítat. Tatu s Mojou udiveně kroutili hlavami. Babička se z těch tiplíků snad zbláznila. Kamba se přivítala i s dalšími ropuchami a pak všem řekla. Dámy, máme ještě trochu času. Posaďte se, prosím. Moja a tatu poodešli a s otevřenými pusami zpovzdálí sledovali, jak se kolem Kamby schromažďují ropuchy a rozšafně začínají rozprávět.
2: Jestli pak jste, dámy, slyšeli o tom pošetilém mravenci?
0: Zeptala se jedna z ropuch.
2: Ale to je nějaká novinka.
3: Nějaká novinka?
0: Kvákali sborem ostatní. Kamba jí pobídla. Povídej, Klaudie.
2: Představte si, spustila Klaudie, že v tom mraveništi, co je poblíž výběhu dikobrazů, byl jeden strašně nafoukaný mravenec. Nic mu nebylo vhod a došlo to tak daleko, že si řekl, proč by s tolika dalšími mravenci měl bydlet v jednom mraveništi? A jednoho dne odešel, aby si našel něco lepšího. Ten hlupák přišel do pavilonu slonů a hned, že je jeho. Sem by se vešla všechna mraveniště na světě, to je přesně pro mne. Lebedil si, ale vůbec neměl tušení, komu ten pavilon patří doopravdy. No, a jak to asi mohlo dopadnout, dámy? Samozřejmě se připletl pod nohy slonovi a bylo.
0: Zasmáli se ropuchy. Zasmál se i Richard a pro sebe se usmívali také Moja a tatu. Ropuchy už jim začaly být sympatičtější, ale pořád se od nich raději drželi dál.
2: A o Velíkovi to víte?
0: Zeptala se další ropucha.
2: O tom popleteném lvovi?
4: Co?
0: Zvědavě opáčili všechny ostatní a přidala se k ním i gorilí rodina. A ropucha, jak se ukázalo, jmenovala se Milena, se nedala pobízet.
2: Přiletěla se na něj podívat straka. To se ví, že se držela dál, ale Vilík ji zkoušel přilákat, že jí něco ukáže. To určitě, povídá mu straka. Já přiletím blíž a ty mě sežereš. Nebuď labuť. A uletěla. A víte, dámy, co potom ten popletený lev celé odpoledne dělal? Hledal labuť a ještě si liboval. Budit jí nebudu, já ji rovnou sežeru. Taková labuť bude mnohem lepší než nějaká umrněná straka.
0: Všichni se zasmáli a Kamba se rozhlédla a řekla. Omlouvám se, dámy, je to příjemné posezení, ale je už, myslím, dost pozdě. Co nevidět, zapadne slunce.
2: Ovšem, zvolala ropucha růžena. Máme tady práci. Holky, na místa!
0: A všechny ropuchy se na svých krátkých nožkách rozběhly po pavilon. Poslední z nich byl ještě na cestě, když se ze škvír a stěn a stropu začali rojit tiplíci. Jejich velitelé je seřadili a tiplíci v zápětí vyrazili do útoku.
1: Správný tiplík kouši škrábe, přitom volá, zdej se srabe!
0: Jenže do boku jim vpadly ropuchy a s hlasitým mlaskáním se jimi cpali. Nejvíc jim chutnali generálové a další velitelé. Křídla tipličí armády zakolísala a proti hlavním silám vyrazili gorily. Nastoupili tipličí zálohy, ani to však nepomohlo. Hmyzí armáda upadla ve zmatek a poslední generál zavelel.
1: Po tom slavném postupu si šachníme k ústupu, bude jenom taktický.
0: Nestačil to dopovědět. Ozvalo se,
4: jak ho Milena spolkla.
0: Zbylí tiplíci utíkali, seč mohli. Mnohokrát vám děkujeme, dámy, řekla Kamba za celou gorilí rodinu, když se s ropuchami loučili.
2: Není vůbec záč,
0: prohlásila ropucha růžena.
2: My děkujeme vám, byl to opravdu vydařený večírek.
0: Tiplíky už nikdo nikdy a nikde neviděl, ale ropuchy měli moje a tatu od toho dne ve veliké vážnosti. A kdykoliv některou z nich potkali, uctivě ji pozdravili.

0: Písničku.
1: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
0: A teď ještě jednou.
1: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
2: Když jsem husy pásala, zimou jsem se třásala. Teď už husy nepasu a zimou se netřasu.

0: Vida, dámská kabelka už skončila vyprávění. Kdo pak bude mluvit dál? Žeby činely. A je. Už zase mlčí. Jsou nějaké menší. Nejsou to nakonec činely Rafaela Šlapky, bubeníka orchestru, toho, co s nimi jezdí na zájezdy hrát dětem i dospělým? Asi před měsícem jedny ztratil. To jsme tenkrát hráli až v Broumově. Měsíc se kutálel po střechách, když jsme odjížděli, a když jsme se vraceli do Prahy, kutáleli popeláři popelnice. Ze všeho nejraději měl Rafael Šlapka svoje činely. Když jeli na zájezd autobusem přes most, který tolik neunese, vystoupili všichni hudebníci, protože byli velcí a tlustí. Rafael Šlapka vzal ven i činely, aby se jim náhodou, kdyby most praskl, něco nestalo. Někdy je vyndal na vzduch a položil do trávy, aby se pěkně opalovali. A aby je nemusel tahat za jejich kožené uši, prý by je to bolelo, přidělali je k bubnu. Bubeník činely vůbec strašně rozmazloval. Hýčkal je v krásném, barevném, vatovaném pouzdře, aby prý nenastydli, a kolikrát dostal od pana kapelníka vyhubováno, že do nich málo mlátil paličkou, aby je neurazil. Co pak činely? Ty by se lehko urazili. Byli vůbec plni všelijakých zlomyslných nápadů. Chtěli hrát solo a strašně se pyšnili, že jsou až z Turecka. A aby byli zajímavé, mluvili divnou tureckou řečí.
1: Žestě, ještě, moderato,
2: pizzicato,
1: andante,
2: crescendo,
1: fortissimo, v orchestru chceme hrát prim, bez těch druhých, zinicin,
2: žestě.
0: Tady alespoň vidíte, jaké byly. Jednou odpoledne byly mraky úplně špinavé. Sluníčko se bálo, že se od nich umaže. Proto raději zašlo za hory. Ale za chvíli vyšlo a pouštělo zlaté šípy, kam se dalo. I do Panské ulice, kde byl veliký obchod s hudebními nástroji. Stříbro a mosas se blíští. Trombóny, saxofóny, bombardóny, činely, jako by říkali, jsme samé zlato, co vy na to? Jsme samé zlato, co vy na to? A sluníčko svítilo i na autobus, na celý orchestr, na hlasatele s divným jménem Pravítko a na nápis Zájezd do Broumova. Činely ještě bez pouzdra, vyleštěné sidolem, opřel Rafael Šlapka oblatník autobusu právě naproti výkladu s hudebními nástroji a šel pro krásný barevný obal, aby je pěkně uložil. Činely závistivě koukali na tu lesklou nádheru v krámě.
1: Allegro pizzicato.
0: To řekl činel, aby mu nikdo nerozuměl, a dlouze zazněl. Mělo to znamenat, že se mu ty činely a vůbec celý krám s hudebními nástroji moc líbí.
2: Andante moderato.
0: Řekl druhý činel a znamenalo to, že by tam také chtěli. Už proto, že činely ve výloze nedělali nic, jenom se ukazovali. Ale jak to udělat, když je Rafael z oka nespustí? Teď se nedívá.
1: Utečeme a pak až odjedou, posadíme se do výkladu. Ať žije svoboda.
2: Svoboda. Solo stejně nehrajeme, tak co?
1: Tak co? Ať zhyne to protivné pouzdro.
2: Pouzdro.
1: Bubeník ať třeba hraje na harfu.
2: Na harfu.
0: A rozkutáleli se podláždění. Toto zvonilo, toto bolelo. A jej, to volá bubeník. To se lidé divili. činili div nevíjeli na špičky dětských botiček dětem z mateřské školky, které šly na procházku. Činelům bylo horko, kouleli se a zvonili. Začalo pršet, také načineli. Alespoň ten deštíček chladí a vlaží. Kutálejí se jen kousek cesty a už jsou o 3 centimetry menší. Co teď? Hop, a tu je máte. Každý činel v jedné koleji. To se jim to kutálí. A v kapičkách teplého deště se vyhýbají tramvajím. Ve Vysočanech se trochu báli. Mysleli, že jim hrozí komíny. Když člověk spěchá, rád si zkracuje cestu. A činely by chtěli tou nejkratší cestou do obchodu s hudebními nástroji. Za výklad, aby se na ně každý díval. Ale jak si cestu zkrátit, když nevěděli kudy kam? Činel na levé straně měl už odřené celé kožené ucho. Zatáčka, výkrut, mokré koleje, jeden v jedné, druhý v druhé, kutululu. Stočili se z hlavní ulice do malé postraní. Kutululu, podláždění. Všecko už je bolelo. A krám s hudebními nástroji ne a ne najít. Však tam autobus ještě stál. Čineli hledala celá ulice a bubeník si hlavu lámal.
3: Proč mě utekli? Tak jsem se o ně staral. Večer mají estrádu. Co teď? Co pak to se dělá?
0: A zrovna takovému dobrákovi. Čineli zastavili ve starém dvoře. Dál už nemohli. Byli zas o 2 centimetry menší.
4: Dvě paní se na dvoře hádali.
5: Já jsem vám říkala, dneska neperte.
0: Smíchala se jim voda a chtěli ji rozdělit.
5: Na mě byla řada.
0: První paní prala podlahu a druhá drhla prádlo. Uviděli činely.
6: Je, podívejte se.
0: Přestali se hádat. První paní vzala jeden činel za ucho, přikryla popelnici a řekla.
5: Tak.
0: Druhá vzala druhý činel, přikryla hrnec a řekla taky.
6: Tak.
0: Od té doby mají bubeníci činely na šlapku a drží na nich nohu, aby neutekli.

0: Kapitola první. Pryskyřník. Jaro vzdouvalo vzduch jako krásnou plachtu. Toulala jsem se kolem potůčku, který teče za naší zahradou, a měla jsem takovou radost ze školního prázdna, že jsem hořela touhou vyprávět o svém štěstí ptákům. Najednou jsem na břehu uviděla zlatý pryskyřník. Spěchala jsem tam a už bych ho byla utrhla, když v tom se z jeho korunky ozval hlásek.
1: Slituj se, holčičko, a nech mě žít. Jsem první pryskyřník vyslaný na tuto louku. A utrhneš-li mě, padne na všechny mé bratry strašlivá kletba.
0: Údivem jsem znehybněla. A když jsem mlčela, pryskyřník naříkal dál.
1: Slituj se, netrhej mě a já ti dovolím vstoupit do království květin.
2: Tak dobře,
0: řekla jsem, zvábena zvědavostí.
2: Ale jak to udělám, abych se tam dostala?
1: Ach, to je docela prosté. Stačí obrátit se zády k slunci a opakovat. Pryskyřníčku raný, jménem naší paní...
2: Jménem naší paní...
1: Otevř země brány.
2: Otevř země brány.
0: Sotva jsem pronesla ta slova, cítila jsem, jak se zmenšuje a zmenšuji čím dál víc, až jsem najednou vykřikla překvapením. Nejdříve jsem myslela, že to je jen kapka rosy, která sklouzla po stonku květiny, a pak jsem viděla, že to je výtah. Vstoupila jsem do něho a sjela jsem do zářivého sálu. Šla jsem k zlaté bráně v pozadí a bez děky jsem opakovala.
2: Pryskyřníčku raný, jménem naší paní, otevř země brány.
0: Brána se otevřela a za ní bylo křišťálové schodiště, tak dlouhé, že jsem ani nedohlédla konce. Začala jsem sestupovat dolů a schody pod mými kroky jemně zvonily jako zvonečky. Zrychlovala jsem nebo zpomalovala tu jasnou hudbu a dlouho jsem se tak bavila. Když jsem se pak otočila, zlatá brána zářila nahoře nad schodištěm už jen jako lesklý bod. A přede mnou, kam až jsem dohlédla, jen schody, schody a pořád schody, které se ztrácely v dálce. Začala jsem se trochu bát. Byla jsem už příliš unavena, abych se vrátila nahoru, a to schodiště, které jakoby rostlo pod mými kroky, mě děsilo. Začala jsem zase sestupovat a hudba zněla ještě líbezněji. Snad mi chtěla dodat odvahy. Doslova jsem se rozletěla po schodech dolů a zapomněla jsem na únavu. Najednou mi cestu zatarasila opona utkaná ze samých zelených ratolestí. Rozkvétalo na nich tisíce květinových kalíšků a ty tvořily písmena, která jsem přečetla s bušícím srdcem.
2: Království květin.
0: Opona se sama rozhrnula, když jsem došla až k ní. Přede mnou se prostíralo širé moře, jehož vlny narážely na poslední stupně schodiště. Široko daleko jsem nikoho neviděla. A tu mě přepadl strach. Křičela jsem zplna hrdla, ale odpovídala mi jen ozvěna a já jsem s hrůzou myslela na to nekonečné schodiště, po kterém bych musela vystoupit nahoru.
2: Ach,
0: řekla jsem si,
2: to je msta toho pryskyřníku.
0: Rychle jsem se obrátila, abych se dostala zpátky za oponu. Ale ať jsem se do ní opírala, jak chtěla, ani se nepohnula. Byla pevná jako dveře vězení. Opřela jsem se do ní ještě víc, protože skrze větve jsem viděla lesknoucí se schodiště, po kterém jsem přišla. A pak jsem docela vysílená klesla na schod.

0: Matka si stěžuje učiteli. Pětku si můj syn nezaslouží.
1: To máte pravdu, ale horší známku už nemám, odpoví učitel.
2: První rada říká ti, jak se doma chovatí.
3: Čím začneš ráno nejdřív, Máničko?
2: No, jako dobře vychované dítě si vyčistíš zuby.
4: Kde pak? Nejdřív se probudím.
2: No.
4: Já si neumím čistit zuby, když spím. Vy ano?
2: No, jistě, že ne, ale potom si hned vyčistíš zuby, Žano. Umíješ se a učíš se, Žano?
4: Ne, kde pak?
2: Jak to, že ne?
4: No, vy se myjete v posteli, pane Spejble. Tedy já nejdřív vstanu.
3: No, tak to je snad samozřejmé, Máničko. A po vyčištění zubů, umytí a učesání uděláš co?
2: No,
3: umíješ.
4: Se ještě jednou. A proč? Asi do zásoby, dívko, kdybys nestihla večerní mytí.
3: Ale ne.
2: Jistě, že ne.
3: Umíješ po sobě umývadlo, že?
2: Umývadlo, že?
3: Po každém mytí.
2: Ano, po každém.
4: Aha, no a pak jdu do kuchyně a řeknu bábince, přeji ti dobré jetro, bábinko.
2: No, ano, ano, doma se nemá zapomínat na pozdrav.
3: Správně.
2: Ani tobě by pusa neupadla, kdybys mě tak hezky pozdravil, Hurvajs.
4: Klidně, tati, od dneška ti budu říkat, přeji ti dobré jitro, bábinko. Je?
2: Manko, ty...
4: Pan Spejbl přece není bábinka, Hurvajs.
2: No jistě, že nejsem bábinka.
4: No, není bábinka. Jemu se řekne, přeji vám dobré jitro, pane Spejble.
2: Ano, samozřejmě.
4: No? Fakt, a tati, mám ti vykat pořád nebo jenom po ránu?
3: Ale tak vlastnímu otci přece nebudeš vykat, Hurvajs.
2: Co to povídá, viď?
3: No, ale hezkým pozdravem mu zpříjemníš ráno.
2: Ano, abych do nového dne vykročil s úsměvem.
4: Když bábinku pozdravím, tak snídám.
5: Dáš ní? Co? Řeč?
4: Ale ne.
5: Ty s babinkou nemluvíš?
4: Nejsi trochu natvrdlý. Snídám. Nasnídám se.
3: Ano. Lepší je vstát o nějakou tu minutu dřív a nasnídat se pěkně v klidu. A ne dojídat housku ještě na schodech, že ano?
2: A další věc. U stolu si zásadně nečešu.
5: Co by jsi taky česal, tatí?
3: Pan Spejbl myslí, že ani rozcuchaný...
5: Jak se může rozcuchat, když jeho vlas patří dávné minulosti?
3: Ani rozcuchaný člověk se u stolu nečeše.
2: Samozřejmě.
3: No, no. Zrovna tak si tam nečistí nechty, když má za nimi smutek.
5: Ten rozcuchaný člověk?
4: To jsou dva, Hurvínku. Jeden je rozcuchaný, druhý má smutek za nechty.
5: No to se nám tedy sešla pěkná společnost.
2: To byl příklad, že ano.
4: Jo tak!
3: Hurvínku!
2: Oh,
3: jak se to chováš?
4: Ještě přijdu o uši.
2: To je taky velmi nespůsobné.
3: Ano.
5: Přijdu o uši a proč?
4: Kde bych nosila náušnice? Že ano, pane Spejle?
2: Ale ne, tak jsem to nemyslel, Máničko. Myslím, že je neslušné vydávat různé zvuky.
3: Ano.
2: Že ano.
3: No.
5: Jaké zvuky?
2: No třeba kýchat, až se třese celý dům.
4: Hepčí, pozdrav pámu.
3: Ale kde pak, Máničko? Ve slušné společnosti se to přejde bez poznámky.
2: To hepčí.
3: Ano, víš, no. Pochopitelně kýcháš do kapesníku.
2: Ano.
3: A co nejtlumeněji.
2: Samozřejmě.
3: A totéž se týká smrkání a kašlání. Popotahovat.
4: Stejně neumím moc nahlas.
3: Se nemá vůbec, Máničko.
2: Vůbec, Máničko,
3: no,
2: vůbec.
3: No. A zívání se dá ovládnout,
2: jistě,
3: že?
2: Ale když už si přeci jenom zívneš, to se taky stane, paní Kateřině.
3: Ano, ženo, jistě.
2: Tak, Hurvínku, pamatuj, zakryješ si ústa rukou a řekneš, no co řekneš, Hurvajs?
3: No?
5: Auweis.
4: Auweis.
2: Proč Auweis?
5: Protože jak se znám, tati, tak se do té ruky rafnu.
2: Ale nikam se nerafneš, řekneš pouze promiňte. To stačí, rozumíš?
3: Ano. Takže co jsme si řekli o chování doma, stačí jako první rada.

0: figy cvičení?
1: S Hankou.
2: Co, jsi smutný, Piggy?
3: Oj, Hanko.
2: No?
3: Hanko.
2: Co?
3: Já jsem se tě chtěl na něco zeptat.
2: Tak směle do toho.
3: Hanko, co mám dělat, když jdu za medvědem Hugem?
2: Hmm.
3: A medvěd sedí a čte knížku a já mu řeknu, medvěde, Hugo, hraj si se mnou. A medvěd mi říká, no ale já nevím na co.
4: Jo, tak to já ti poradím. Dvě věci. Buď můžeme pro medvěda Huga vymyslet nějakou soutěž, anebo budeš muset jít za Vojtou, protože ten jako sportovec tě určitě veštěch.
3: Hanko, když Vojtovi řekneš slovo soutěž,
4: tak
3: Vojta bude dělat úplně všechno.
4: Já vím, takže pojďme zpátky k medvědovi, protože o toho nám jde, aby nebyl tlustý, aby byl pohyblivý. Hm. Tak co si myslíš, že by ti medvěd řekl na to, kdyby dneska jsem tě já naučila skákat s nožmo a po jedné noze z místa. A ten z vás, kdo skočí nejdál, tak vyhraje.
3: Jo, takže já bych řekl tohle, Hugo, budeme skákat s nožmo z místa soutěž a Hugo vytáhne encyklopedii a bude hledat, co to je s nožmo.
4: Tak jo, tak já ti to všechno vysvětlím. Nejdříve potřebujeme, jestli by vůbec se dal medvěd přemluvit ke sportování.
3: Dá,
4: tak jo.
3: Takže jen dobrý plán.
4: Takže, ahoj, Hugo.
3: Ahoj, Hugo.
4: Já jsem dneska přišel s nápadem, že budeme skákat. Co říkáš?
3: Budeme

0: A ještě řeknu teď, tak skočíš ze startovací čáry co nejdál oběma nohama dopředu. Ještě ti doporučím, aby si ty nohy dal lehce před svoje tělo, je to velmi těžké, a dopadnul tam napřed na paty a teprve potom na špičky. A pozor, nesmíš kecnout zadečkem na zem, protože to by ti délku toho skoku zkrátilo.
1: Ztrátím o ten zadeček. To znamená, že já si nejdřív musím nakreslit startovní čáru.
0: Tak, takže udělejte si čáru křídou na zemi, nebo tam položte švihadlo, nebo si tam dejte vařečku.
1: Kraj koberce taky.
0: Kraj koberce. Jdeme, špičky máme na okraj koberce na startovací čáře. Pérujeme v koleno. Pozor, odraz, teď letím. Bum.
1: Stojím.
0: No, takže jsem tě pěkně trošinku předběhla, ale přeskočila, ale to vůbec nevadí.
1: Ty protože... jsi gymnastka, na tebe já nemám.
0: Ne, já jsem hlavně trenérka, takže já ti musím jako správný trenér říct, že jsi ty nohy nechal za sebou. To prostě pak tě přeskočí úplně každý, i možná ten medvěd. Takže my jsme si v začátku říkali, že ty nohy při tom výskoku musím dávat dopředu.
1: Jo, když letím v tom vzduchu?
0: Jo. A pak přeskočíš i Vojdu Kocoura.
1: Dobře.
0: Tak,
1: schválně.
0: Jdeme, startovací čára, špičky na ní, pérujeme.
1: Ano, odraz,
0: hop, a super, podívej se.
1: Já jsem skočil dál.
0: Jseš o půl metru dál, výborně.
1: To je o hodně.
0: Tak ještě jednou, do třetice, kolik mají atleti pokusů, to ti klidně řeknu.
1: Atleti, kolik mají pokusů,
0: když skáčí do dálky?
1: No, vím, kolik jim kdo dá? Tři.
0: Takže teď máš poslední možný pokus.
1: Takže myslíš, že až budeme s Hugem trénovat, abychom porazili Kocoura Vojtu, tak taky tři?
0: Taky tři.
1: A když budeme trénovat, tak můžeme víc, vi?
0: No, ale vy si uděláte takovou soutěž, že ty tři vás vždycky budou motivovat k tomu nejlepšímu výkonu. Ty připravíme se, pozor, odraz. Letím, teď. Vidíš to? Takže to je jeden typ soutěže, kterou můžeš motivovat našeho
1: Huga, aby Huga. Vstal z postele.
0: A nebo můžete skákat po jedné noze. A to možná bude, no neříkám, že jednodušší. Pojď, takže stoupni si na pravou nohu. Odraz se ze startovací čáři, kde máš umístěnou špičku.
1: Po jedné noze, jak daleko skočím?
0: Jenom jeden pokus máš. Připrav se. Pozor, skoč teď, hop! No, bylo to takový pomalý. No, chtělo by to asi se odrazit.
1: Větší švih.
0: Takže dej nohu nahoru. Stoj nohu, pokrč kolenu. Musíš spevnit všechny svoje páteře. 3, 2, 1, skoč, hop! A to už bylo lepší.
1: A chce to pořád mít kolínko povolené, vy?
0: Nesmíš stát právě na té stojné noze, která má dopnuté koleno. Pořád musí být pokrčené.
1: Kdybych zkusil druhou nohu.
0: Tak zkus, protože každý máme jinak nohu posílenou. Piggy. Myslíš si, že tohle by ti stačilo? Já totiž dneska strašně pospíchám, já se hrozně omlouvám.
1: Já teď
0: ale
1: zajdu k Hugovi, Hanko.
0: Přesně
1: ty
0: tak.
1: Běž trénovat, děti.
0: Ano.
1: Já zajdu k Hugovi,
0: ano.
1: A budu trénovat
0: přesně
1: Huga.
0: Přesně tak.
1: A pak si dáme soutěž.
0: A já vám upeču něco dobrého. A to bude právě ta výhra. Co říkáš třeba na jableční koláč?
1: To si dá Hugo líbit.
0: Ne, on si třeba dá líbit i Piggy, protože ho bude chtít přeskočit.
1: Tak Piggy si dá vždycky líbit jablečníko.
0: Tak jo, utíkej za medvědem a já se s tebou loučím. Ahoj.
1: Ahoj, děkujeme.

0: Hezký den přejeme ve spolek.
1: Pěkně vítám.
0: Nejste vy prosím náhodou jistý Ferda Mravenec?
2: No to prosím náhodou jsme.
1: Přejete si.
0: My jsme se totiž doslechli, že prý chystáte velkou spoustu
1: krásných hraček,
0: kolotočů
1: a houpaček,
0: ruské kolo,
1: lampion,
0: tobogán,
1: též autodromy,
0: bude prý i sladká vata,
1: marcipán
0: a cukrlata,
1: pro maličká ploštičata.
2: Mávrlata, pimperlata, všecko bude na to tata. Ferdo, to jsou nějací kaprňáci.
0: My jsme prosím tesaříci. Velmi zruční řemeslníci. Rádi pomůžeme
1: a přiložíme ruku k dílu. No to je od vás hezké, pomocníky potřebujeme, to víte. To není jen tak nadělat radovánek pro 699 ploštičích capartů.
0: 708 ploštici ruměnici přibylo zase 9 nových.
2: No tak to, abychom udělali navíc ještě jeden kolotoč, nějakou tu skluzavku, žádnou pár houpaček, tak šup, šup, hoši, a to fičí, a to fičí.
3: Komáři se ženili, bzum, bzum, ženili, bzum, bzum.
2: Já mají se udělat, teď krda divo jedno nešikovný. Já mají se udělat.
4: Kričná říká

0: Kotlíku.
1: Já že naříkám, no. Pak já si zpívám. La, la, la, la, la, la.
0: Ivane, já jsem dobře slyšela. Jauajs.
1: Jo, samozřejmě to, jo, tak já si tedy zpívám la, la, la, jauajs, no, aby mi šla práce tedy lépe od ruky. Ahoj, co mě zdržujete? Mám teď plno práce, 708 ploštičat se už těší na mé houpačky a kolotoče.
0: Jsou takové houpačky a kolotoče, od já vůbec nestojím, abyste věděli.
1: No, už nestojíte, protože nestojíte, vy je na slunečnice 7. pondětá.
0: Jú, jak mi to říkáte, vy ošklivý pitliku, šmitliku.
1: A jak vy mi
0: to... Já to řeknu mamince, šmitliku, a všude všem povím, že dítě mu nerozumíte a nic neznáte. A vůbec.
2: A už je ta sláva tady, slyšíte mě, lidičkové? To je vám nával. Široko daleko, kam by bleší oko dohlédlo, všude červeno, protože caparti, ploštice, růměnice jsou červené, víte? Některé se vozí na kolotoči, udělali jsme ho z pampelišky a jsou tam sedátka na provázcích, vozíčky, které se houpou, díže, která se točí do kolečka a lodička, která se kolíbá. 20 malých ploštiček sedí na sedátkách a druhý 20 tím kolotočem otáčí. A slyšíte? To mistr Cvrček jim vyhrává na housličky. A na houpačce, to byste měli vidět. Přes ostrý kamínek jsme položili stéblo trávy. Na jednom konci sedí 10 malých ploštiček, na druhém konci taky 10 a v prostředku stojí jedna další se dvěma koláči. Když ukousne z koláče v pravé ruce, ulehčí se na pravé straně a ta se zvedá. Když ukousne z koláče v levé ruce, ulehčí se zase na levé straně a jde nahoru levá. Ale nejraději by každá z těch ploštiček chtěla dělat tu v prostředku houpačky. Jestli pak byste uhádli, proč? Ty koláče jsou totiž ze samého medu, zadělávané šťávou z květů. No, něco báječného. A tohle vrčení, slyšíte? To jsou autíčka. To se ví, že ne na elektřinu. Každý vozík postrkuje jedna ploštička a druhá v něm sedí. Vrčí jeden přes druhého a když se jedni povozí, nastupují do vozíčku zase ti, co tlačili, aby si toho autodromu užili všichni.
3: A hele, hele, Beruška, co pak to?
0: To je legrace.
3: Ale vy přece o náš Luna Park nestojíte.
0: Ale já to tak nemyslela.
3: Ale říkala jste to.
0: Jo, prosím vás, odpusťte mi to. Já bych se totiž taky ráda trošku zhoupla, povozila.
3: Co říkáte, lidičkové? Já vím. Chovala se ošklivě, sobecky.
0: Já už to víckrát, prosím, neudělám.
3: No tak se taky svezte a pohoupejte.
0: Děkuju.
3: A jděte taky na skluzavku. Tesaříci taškáři pod ní dali kvítek z vlačce, schválně do něj nanosili hodně rosy, aby se v ní každý, kdo sjede dolů, notně vymáchal.
1: Oho, sarno, kamaráde, to se nám to vydařilo. A jak by taky ne, když se Brok, Pitlík a Ferna Mravenec do něčeho pustí, tak to stojí za to.

0: Dnes je 16. května.
1: A svátek má Přemysl.
0: O, Přemysla to každý zná. Přemysl znamená, že si všechno důkladně rozmýšlejí a promýšlejí tihle Přemyslové. Přemysl.
1: A byl taky známý jeden panovník.
0: O, to byl panovník ze starých českých dějin a založil nejstarší panovnický rod Přemyslovce. Přemkové, všechno nejlepší.
2: Jak se rákosníček nepostaral o teplo? Zahrází rybníka brčálníka už svítalo a všude bylo ticho, tichoučko. Jenom kapr Matěj se převaloval ve vodě a tím šploucháním budil skřítka ze spaní.
3: To jsem zvědavý, jaké bude dneska počasí.
2: Zívl rákosníček ještě celý rozespalý a rozhlížel se kolem. Vodní hladinou najednou přeběhly stříbrné vlnky a uprostřed se objevila Rosnič Anička s povětrnostní předpovědí. Pozor, pozor, vyslechněte důležité hlášení pro hady, štíry a jinou teplomilnou havěť. Nad brčálníkem nastalo ochlazení, jelikož k nám proniklo polární proudění. Konec hlášení.
3: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj kůži místo ještěrčí.
4: No jo, a co já?
2: Přidal se Skřítek.
4: Já jsem z toho přímo jako mátoha. To chce zásadní obrat. Halo, halo, paní meteoroložko, ohlašte ale honem teplou vlnu, nebo raději rovnou dvě, ať máme každý tu svou.
2: Ale vyloučeno, odmítla Rosnička Anička. Dokud do vzduchu nepřijde jarní chvění a tetelení, nezbavíme se zimního nadělení.
4: Takové neštěstí, naříkala Terka. Když nebude být sluníčka, přijdu o všechnu svou čipernost.
3: Ale nezoufejte, mladá paní, konejšil jí Rákosníček. Tohle se dá klidně zařídit. Naštěstí je tady někdo pořádně chytrý. Doufám, že nemusím jmenovat. A ten dotyčný už teď dostal skvělý nápad.
2: Popravdě řečeno, dostal ho na poslední chvíli a teď se ho držel jako klíště. Vymyslel si totiž, že z jednoho sluníčka udělá alespoň čtyři, aby tak bylo čtyřikrát větší teplo. A protože věděl, že k tomu bude potřebovat zrcadla, hned je začal vyrábět. Jedno sestavil z lesklých lupínků slídového kamínku, druhé ze stříbrných šupin rybiček Běliček a místo třetího mu posloužila třpitivá vodní hladina. Zbývalo už jen počkat, až sluníčko mezi ta zrcadla zvědavě nakoukne. Ale sotva sluníčko nakouklo, nestačilo se divit, kdeže to vlastně doopravdy svítí. Na nebi, v rybníce, nebo snad v tom slídovém, či dokonce šupinovém zrcadle? Hlavu z toho mělo zamotanou a protože si chtělo udělat jasno, jasněji se také rozzářilo. A protože teď víc svítilo, více i hřálo, takže se nad rybníkem Brčálníkem opravdu oteplilo.
4: No výborně, pane Rákosničku, výborně, volala nadšeně ještěrka Terka. Vy jste skutečně učinění vládce přírody.
2: Jenomže Skřítek se na tomhle výsluní chvály nehřál dlouho. Stačilo, aby na oblohu připluly mraky a se slunečním vyhřáváním byl konec.
4: Jejejej, nějak se to pokazilo, že ano?
2: Obrátila se zklamaně ještěrka k Rákosničkovi.
3: No jo, no, asi mělo být těch zrcadel ještě víc.
4: uvažoval Skřítek a trochu se mračil, protože měl zlost, že jeho nápad nevyšel.
3: No jo, no. Takže s pořádným oteplením hned tak nemůžeme počítat, že?
4: Povzdechla si smutně Terka.
3: Ne, nic není ztraceno,
4: ohradil se Rákosníček.
3: Zdůrazňuji, prosím, že nic, neboť nápady se mi stále jenom hrnou. Když to nevyšlo se slunečním zrcadlením, zkusíme to s tím chvěním a tetelením.
4: Skřítek věděl, že sám nikoho a nic neroztřese, ale říkal si, že by mu třeba pomohla ozvěna. Ta by přece mohla jeho zavolání opakovat tak dlouho, dokud by se z toho vzduch nerozklepal a nezatetelil. A protože věděl, že ozvěna spí ve skalách za rybníkem, šel jí tam probudit. Postal se mezi pískovcové stěny a zakřičel silným hlasem.
3: Oteplení!
4: Ozvěna jeho volání poslušně opakovala a tak se do všech stran ozývalo.
3: Oteplení! Oteplení! Oteplení!
4: Rákosníček se spokojeně usmíval a netrpělivě čekal, kdy tomuto přání počasí vyhoví. Jenomže ozvěna po chvíli zeslábla a mezi skalami už bylo slyšet pouze
3: oteplení, plení.
4: Sotva se Skřítek vrátil k rybníku, nechala se ještěrka Terka slyšet.
3: Tak to jsem vás, Rákosníčko, asi přechválila. Kde pak vládce přírody? Vy teď vypadáte spíš jako zmoklá slepice, promiňte. Jen se čkejte,
4: protestoval Skřítek.
3: Ještě se neví, co tomu řekne Rosnička.
4: Co bych řekla, povídala Anička, jen co vykoukla z vody. Ozvěna to ohlásila za mne. Oteplení zkrátka není, neboť dosud nenastalo to pravé jarní tetelení. Proto se naléhavě doporučuje všem živočichům.
3: Já vím,
4: skočil jí do řeči Skřítek,
3: aby na přírodu nespěchali. No, to teď ví i Rákosníček.
4: Pak už jenom pokrčil rameny, provinile se podíval na ještěrku Terku a šel to své neúspěšné předělávání přírody raději zaspat.

0: Žili byli dva nevlastní bratři. Starší Štěpán byl bohatý, protože zdědil po tátovi statek, za to mladší bratr neměl skoro nic. Ale protože nemohl nikam jít, zůstal u Štěpána za podomka. Jedl, co mu kdo dal, a že chodíval i v obnošených ženských šatech, všichni málem zapomněli, že se jmenuje Janek, a říkali mu prostě Barborko. Barborka byl však chlapec veselý a měl život tuze rád, a tak se proto oslovení ani nezlobil. Jednoho dne si zavolal Štěpán bratra k sobě a poručil mu.
1: Půjdeš do hustého lesa trávu sekat a neopovažuj se přijít před večerem.
0: Co to je za hloupý nápad jít na trávu do lesa, řekli byste si možná. Jenže Štěpán už byl takový. Vymýšlel pro svého nemilovaného bratra ty nejnemožnější úkoly, jen aby se ho zbavil, jen aby ho potrápil. Dobře také věděl, že se o zdejším lese vyprávějí podivné a strašidelné historky. A tak si asi myslel, že Barborku popadne nějaká příšera a na dosmrti bude od nepohodlného bratra pokoj. Barborka byl zvyklý poslouchat, a tak jen pokrčil rameny, popadl kosu, do kapsy schoval červené jablíčko ke svačině a vyrazil do lesa.

0: Ačkoliv byl krásný a teplý letní den, sotva Barborka vkročil do lesního houští, ovanul ho skoro mráz. Pod nohama křupaly větvičky, v dálce smutně a táhle zahoukala sova. Po nějaké trávě však ani památky.
1: No co? Na chviličku se posadím, odpočinu si a rozmyslím, co počít.
0: Jak si řekl, tak i udělal. Sedl si do temně zeleného mechu, ale když se chtěl opřít zády o mohutný strom, který tu rostl, něco se za ním propadlo. A jak se mládenec lekl, spadlo mu červené jablíčko do díry ve vykotlaném kmeni.
1: Pro pána, to jsem tomu dal. Teď budu bez svačiny a dost možná i bez večeře. Co se dá dělat? Budu muset sáhnout do té díry a jablko vytáhnout.
0: Jenže než to stačil udělat, vznesla se kolem divná mlha a zevnitř vykotlaného stromu vynořila se hlava podivného tvora. Zelené vlasy, tváře porostlé starým lišejníkem, zuby z černalé stářím, celý do pavučin zabalený.
2: Jak se opovažuješ rušit můj klid? A proč po mně házíš jablka?
0: Zaskuhrala ta příšera. Barborka se pochopitelně velice polekal, ale hned se sebral a řekl.
1: Omlouvám se, pane, neudělal jsem to schválně. Nešťastnou náhodou spadlo mi jablko do té díry a já ho chtěl vylovit.
0: Ten divný tvor se zatvářil o poznání příjemněji a řekl smířlivě.
2: No dobrá, věřím ti. Konec konců znám tě, Janku, a vím i, proč jsi přišel. Tvůj nadutý bratr tě poslal do lesa trávu sekat.
1: Ale vždyť on není tak zlý, pane.
2: I jen se ho nezastávej.
0: Zamračil se ten tvor.
2: Neboj se, ale tvé jablko ti podám. Chvíli počkej.
0: Pak střepatá hlava na okamžik zmizela a když se opět vynořila, podával lesní muž Barborkovi jablko, celé rubíny posázené, tak svítící, až se před očima dělaly mžitky.
1: Ale pane, to není moje jablko. Vždyť já měl docela obyčejné, červené. Tohle bych ani jíst nemohl.
0: Lesní mužík se zasmál a řekl.
2: Pravdu máš, Janku. To byla jenom zkouška. Jistě, že to není tvoje jablko. Vidím, že nejsi chamtivý a hloupý. Vrátím ti nyní to, co jsi doopravdy ztratil, a navíc přidám i rubínové. Jistě ti přijde k užitku. Ale k mému stromu už se nikdy nevracej. Nemám rád, když mě lidská čelátka zbytečně ruší.
0: Než stačil překvapený Barborka poděkovat, po lesním mužíkovi se země slehla. Zůstaly tu jen dvě jablka. Jedno červené a jedno rubínové.

0: S veselou se vrátil Barborka na statek a hned všem na potkání vyprávěl, co se mu přihodilo. Každý se tuze divil vzácnému daru, který chuďas dostal, ale protože byl Barborka oblíbený a každý ho měl ze srdce rád, všichni to přáli. O nenadálém bratrově štěstí se záhy dozvěděl i Štěpán. Okamžitě byl sama zvědavost a tak si dal Barborku k sobě zavolat a pravil.
1: Nařídil jsem ti, že se nesmíš do večera z lesa vrátit a ty sporušil můj příkaz. Odpustím ti to však, pokud mi ukážeš, co jsi dostal. Zaslechl jsem totiž zajímavé věci.
0: Dobrosrdečný Barborka bratrovi všechno popravdě vypověděl, i rubínové jablíčko mu ukázal. Štěpánovi zasvítili oči chamtivostí a hned se mu v hlavě vylíhl plán. Poslal Barborku pryč a pak, aby ho nikdo nespatřil, převlékl se za nuzáka do potrhaných šatů, hodil si přes rameno kosu a do kapsy schoval jiné červené jablíčko. Nikým neviděn a nepozorován, vyplížil se ze statku a rovnou čarou do hustého lesa. Vykotlaný strom našel celkem snadno, protože mu Barborka vše dopodrobna popsal. Vypadalo to tu tajemně a divně. Ale Štěpán se rozhodl, že vykoná, co si přece vzal, a tak na nic nedbal. Kosu zavěsil na nejbližší větev a červené jablíčko hodil do vykotlané díry. A hned začal bědovat a naříkat.
1: Ach, to je smůla, teď budu bez večeře.
0: Plakal na oko a čekal, co se stane. Netrvalo dlouho a z hlubin země vynořil se lesní muž, celý zahálený a pavučinami opletený. Štěpán se v první chvíli polekal, ale i hned se dal zase do pořádku, pamětliv svého prohnaného plánu.
2: Dneska se s lidskou žouželí do čista roztrhl pytel a ještě po mně neustále jablka hážou a pokoj mi nedají. Co tady pohledáváš?
0: Štěpán začal koktat jakousi historku o sekání trávy v lese, ale ten podivný tvor ho zastavil.
2: Zadrž, nechce se mi tvoje hloupé řeči poslouchat. Znám tě, Štěpáne, a také tobě přinesu jablko, jako Jankovi nedávno. Jen měj chviličku strpení.
0: Štěpán se nemálo divil, že ho mužík zná. Brzy mu lesní muž podával ztracené jablko. Ale ke Štěpánovu překvapení nebylo vůbec rubínové, ale to jeho docela obyčejné červené.
2: No, vem si, co ti patří a jdi. Pěkně jdi, odkud jsi přišel.
1: Tohle není moje jablko.
0: Zmohl se konečně hamižný Štěpán na odpověď a ani trošku se přitom nezačervenal. Mužík pozvedl huňaté obočí a řekl.
2: Že není? To se tedy divím, ale budiš. Podívám se znova.
0: Když se pak opět vynořil, podával Štěpánovi jiné jablko. Rubíny posázené a tak blízkavé, až se před očima jiskřilo.
1: Ano, ano, to je moje jablko.
0: Zajásal Štěpán a hned po něm ruku natahoval.
2: Jak myslíš, Štěpáne? Je-li doopravdy tvoje, musíš si pro něj přijít až sem, za mnou.
0: Štěpánovi chtivost tak zatemnila mozek, že přestal myslet na možné nebezpečí a hrnul se vpřed, jen aby už po té drahocenosti sáhl. Jenže v tom šup a lup lesní muž ho stáhl naraz k sobě do díry. A Štěpán ani nestačil vykřiknout. Už po něm nezbyla ani památka. Brzy pak nastal večer a přišla noc a celý statek se začal schánět po svém hospodáři. Jenže marně. V domě nebyl, na poli také ne. Janek Barborka měl o bratra skutečný strach a proto vypravil několik lidí s pochodněmi i do hustého lesa, aby se po něm poohlédli. Ale ať hledali sebe lépe, všechno bylo marné. Když se pak ani druhého, ani třetího dne Štěpán neukázal, ba ani za týden se nevrátil, poznal Barborka, že se mu stalo něco zlého. Z dobrého srdce bratra oplakal, i když ostatní lidé ze statku si leda oddychli, že přišli o zlého pána. A aby bylo spravedlnosti učiněno zadost, stal se Barborka hospodářem. Brzy se začal do normálních mužských šatů strojit, takže byl z Barborky opět Jankem. A všichni ho měli rádi, protože zůstal navždy stejně skromný a stejně laskavý, jako byl dříve. Rubínové jablko pak nechal vystavit každému na oči, aby kdo chtěl, mohl se pokochat pohledem na něj. Ale do hustého lesa, tam k tomu vykotlanému stromu, už jak živ nohou nevkročil. Splnil, co slíbil. Štěstí se totiž nemá pokoušet dvakrát.

0: otrava. Mě tady vůbec nebaví takhle tady sedět a koukat, jak prší. Hugo, pojď něco hrát.
1: Já si teď čtu, Piggy.
0: Hugo, já se hrozně nudím.
1: No, pak si něco zahrajte s Justínou. Já tady mám zrovna něco... Zajímavé.
0: S tebou tady je opravdu zábava. A vůbec, máme louskat jazykové oříšky, plácám se sem v dešti a s tebou nic není. Justino, taky ne. Hugo!
1: Vždyť už jsem jich s tebou dneska rozlousknul aspoň 5.
0: No jo, jenže přišla Justina a sedí tady a... prší a...
2: No jistě, přišla jsem právě, protože prší. Když prší, nemohu se jít starat o zahrádku. Mohu se samozřejmě věnovat jiným domácnostním pracem. No, tedy, tady by to, jak se koukám, potřebovalo trochu uklidit a zútulnit. No, tak když se nehraje slovíčkové oříškování, tak tu Hugovi vygruntujeme, Piggy. A hned se krásně zabavíme.
0: Hugo! Hugo! Nečti! Hugo, nebezpečí! Justina v akci! Hugo! Hugo!
2: Podívej se jen na tu knihovnu. Jak tam má všechny ty knihy nastrkané, jen tak, jak mu přišly pod ruku. Věci musí mít stát. Řád. Všechny knihy vyndáme, oprášíme a seřadíme znovu do poliček podle velikosti nebo podle larvy. Totiž toho barvy.
0: Tomuhle ty říkáš zábava, jo?
2: No samozřejmě. Já mám své staré knihy seřazeny hezky na poličce. Kuchařky v jedné, zahradničení ve druhé, domácnostní příručky ve třetí, knihy po babičce na půdě. Skvělý systém. Jde se na to. Úklid kypí.
0: Já bych tedy mnohem radši něco hrál.
2: Ty by si pořád jen hrál, Piggy. No. Je čas věnovat se vážným klecem. Věcem. Hugo, přesuň se od knihovny sem do rohu, ať se do toho můžeme pustit.
0: Hugo, prosím tě. Přestaň si číst, nebo se pak budeš strašlivě divit a bude už pozdě. Hugo!
2: Neslyší, nevadí. Tak čapneme křeslo a šoupneme ho i s tím křeslem. Na tři, jú?
0: Ne,
2: ne. Raz, ne, dva ne.
1: Co je? Co je? Co se mnou cukáš?
2: Necukám. Úklid kypí. Posuneme tě a pak si s růžovkou báječně zauklízíme ve tvé knihovně.
1: Cože? Co chcete dělat s mojí knihovnou?
0: Justina ti chce seřadit knihovnu.
1: Cože?
2: No jistě. Potřebuješ to jako půl. Sůl.
1: No tak to tedy opravdu v žádném případě. Moje knihovna zůstane tak, jak je. Mám v ní systém.
2: Systém? Jaký, prosím tě?
1: No, systém.
2: Nemůžeš mít systém, když nemáš knížky seřazené podle barvy nebo podle velikosti.
1: Manko, te mám svůj systém. Piggy, neměli jste spolu něco hrát? Jak to, že mi chce uklízet knihovnu? Jeden se tady na chvilku zabere do čtení a málem je z toho katastrofa.
0: Znáš, Justínu, chtěla jen slovíčkové oříškování, jinou hru ne. A pak si vzpomněla na to uklízení.
2: No tak Hugo, šup šup, posuň to křeslo.
1: Nic se posouvat nebude, knihovna zůstane tak, jak je, Justíno. Je to od tebe tedy velice pozorné, Justíno, ale děkuji, není to třeba.
2: Není to třeba. Podívej se, jak to tam máš všechno zasázené, totiž naházené. V domácnosti musí být řád, to jistě chápeš. A já jsem domácnostní kachna.
1: Mám pro vás jeden oříšek.
0: A vždyť jsi říkal, že už žádné oříšky nemáš.
1: Ale teď jsem si vzpomněl. Poslouchejte. Pamatujete, jak jsme si začali vysvětlovat různá stará slova, která se objevují v pohádkách a my už jim dnes běžně nerozumíme? Tak mám ještě jedno takové pohádkové slovo. Objevuje se tam docela často, takže možná budete vědět hned. Takže, jestli pak víte, co nebo kdo je to štolba.
0: To vím, Hugo, já to vím.
2: Já to také vím, samozřejmě. To je přece tento nonc. Teď mi to vypadlo. No, co jsem to... To je přece ten, no...
1: Piggy?
0: Je to jednoduché, Hugo. Štolba, to je člověk, který se stará... O koně!
1: Vidíš, Piggy, máš bod.
2: A už teď jsem to říkala, že je to správce konírny.
1: Pozdě, Justino. První to řekl Piggy, takže má bod Piggy.
0: Já mám bod.
1: Ale jinak máš pravdu. Štolbovi se říkalo také pod koní. A když jsme u těch koní, jestli pak víte, jak se dřív říkalo stáji?
2: Maštal! Je to maštal.
1: Správně. Bylo to stavení u statku, kde byly ustájení koně. Na patře nebo někde poblíž, pak většinou býval seník.
2: Tam se dávalo seno.
1: No, to hned tak někoho nenapadne. Seník, seno, že?
2: Samozřejmě. Já jsem přece mimořádná domácnostní kachna Justína a mám bod za maštal a seník.
1: Bod má Piggy za štolbu. Maštal a seník byli mimo soutěž.
2: Mimo? Tak já jsem mimo?
1: Promiň, že to tak musím říct, ale mimo si už poněkud delší dobu.
2: Tak to bychom měli. Já se tady snažím, já se tady chystám štrůdlovat, gruntovat a medvěd takhle, že jsem mimo soutěž, tak to ne. Za to, co jste řekl, negruntuji. Ať ti tu knihovnu...
1: Knihovnu?
2: Knihovnu uklidí někdo jiný.
1: Sláva, děkuju ti. To přesně jsem chtěl slyšet.
0: To jsme ten oříšek rozlouskli, ale rychle, co?
2: Jo, tak. Takže ty nechceš, abys tu měl pořádek, aha. Tak abys věděl, já se otrávit nenechám. Do té knihovny se pustím. Takhle tě tu nemůžu nechat. Nesrovnaného podle barev a velikosti. To mi má domácnostní nátura nedoloví. Nedovolí.
0: Podívejte! Už přestalo pršet!
1: Hurá!
2: No, to ovšem mění situaci. Piggy poběží za Vojtou a já musím rychle na zahrádku. Oříšek jsme louskli, tak máme pro dnešek splněno a knihovna počká, až napadne sníh.
1: Taky si myslím. Tak ahoj, ahoj, uvidíme se zase příště.
2: Ahoj,
1: příště, ahoj.
2: Ahoj.
1: A já si to konečně můžu dočíst. Kde jsem to skončil? Aha, tady.
2: Kdyby pršelo ještě o chvíli déle, měl by Hugo krásně srovnanou knihovnu. Takhle si v tom nepořádku ani pořádně nepočte.
0: No to se neboj, Justino. Počte.
2: No.
0: A parádně.
3: Kdák, kdák, kdák. Snesla jsem vejce za pěťák. Hospodyni na kořenu.

Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidílek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha hněv. Moucha hněv přilétne, cítíme-li uvnitř sebe vztek, naštvanost či zuřivost. Někdy nám přitom vyklouzne z pusy křik a nadávky, které nás pak mrzí. Přilétnout může ale i tehdy, zlobíme-li se na někoho právě. Cirkus aneb kdyby nebylo kdyby. Opět skončily prázdniny. Prázdniny, po kterých šli Ferda s Kubou poprvé do školy. 1. září měli nachystané aktovky s penálem, psacím perem, pastelkami, slabikářem, přezůvkami a svačinou. Brzy odpoledne, ten samý den, se doma rozrazily dveře. Ahoj, mami! Ferda i Kuba se přiřítili udýchaní do kuchyně. Maminka čekala, že jí jeden přes druhého budou líčit zážitky z 1. školního dne, ale spletla se. Mami, představ si, do města přijel cirkus. Půjdeme tam, že jo, prosím. Žadonil Kuba a Ferda se hned přidával. No, mami, prosím, prosím, zahlídli jsme klauna. Půjdem tam hned dneska, prosím. Počkejte, počkejte, kluci, nejdřív se uklidněte. Chtěli jsme vás s tatínkem vzít do cukrárny, abychom oslavili, že máme doma školáky. Ale tohle taky zní jako dobrý nápad. Super, půjdeme do cirkusu, jásal Kuba. Ano, půjdeme, ale nejdřív mi řekněte, co ve škole. Nemáte na zítra nějaký úkol? Vlastně máme, uvědomil si Ferda. Máme paní učitelce namalovat obrázek s nejkrásnějším zážitkem z prázdnin. Vidíte, 1. úkol a vy byste na něj málem zapomněli. Běžte si do pokojíčku malovat. Než přijde tatínek z práce, krásně to stihnete. Kluci zmizeli v pokoji. Kuba si hned rozložil papír s pastelkami a začal malovat. Ferda si lehl na postel, chvíli koukal do stropu a pak šel hrát hry na počítač. Ty nebudeš malovat? Ptal se Ferda Kuby. Ale jo, za chvilku. Jenže z chvilky se stala hodina, z hodiny 2 a za další chvíli uslyšeli klíče v zámku. Táta je doma! Kuba už měl obrázek hotový a netrpělivě tatínka vyhlížel. Ferda rychle vypnul počítač, zasedl ke stolu a honem kreslil. Dveře pokojíčku se otevřely. Ahoj, kluci. Maminka mi řekla, co jste vymysleli. Zkontroluju ty vaše výtvory a jdeme do cirkusu.
oznámil tatínek a začal si prohlížet obrázky. Kuba se rozhodl malovat den, kdy byli všichni na koupališti. Papír hrál všemi barvami, povedlo se mu to. Bylo vidět, že se snažil. To samé se bohužel nedalo říct o Ferdovi. Kreslil na poslední chvíli, nesnažil se a obrázek se mu vůbec nepodařil. Odbil ho. Takhle by to nešlo, kamaráde, řekl tatínek. První domácí úkol a ty ho takhle odbudeš? Do pokoje přišla maminka. Věděla, že Ferda umí malovat hezky. Tím víc byla překvapená a zklamaná, když si jeho obrázek prohlédla. Nedá se nic dělat. Do cirkusu půjde jen Kuba s tatínkem. My zůstaneme doma a ty uděláš úkol znovu. Rozhodla maminka. Ale mami, prosím, já to namaluju, až se vrátíme. Já chci jít taky, žadonil Ferda. Už jsem řekla, Ferdo, měl jsi dost času. Je mi líto. Trvala na svém maminka. Tatínek s Kubou odešli. Ferda zuřil. Bouchl dveřmi od pokojíčku. Pak dokonce roztrhl svůj nepovedený výtvor. Maminka přišla za ním. Domluvíme se takhle, Ferdo. Když uklidíš, co jsi natropil a uděláš si úkol, půjdeme do cirkusu zítra. Spolu. Bereš? Tak jo, beru, mami. Ferda uklidil roztrhaný obrázek, zasedl ke stolečku a začal malovat nový. Tentokrát se mu to podařilo. Dokončil obrázek právě ve chvíli, když se Kuba s tatínkem vrátili z cirkusu. Druhý den si oba kluci za namalované obrázky přinesli ze školy první jedničku. Když se maminka s Ferdou vypravovali do cirkusu, venku začala bouřka. Pořádná bouřka. Chtěli jít i v dešti, ale protože vypnuli proud, zůstali nakonec doma. Následující den odpoledne volal Ferda na maminku. Mami, dneska jdeme do cirkusu. Venku už je hezky a úkoly mám hotové. Vyrazili. Přišli na louku, kde ještě včera stála manéž a maringotky. Teď tam však byla jen ušlapaná tráva. Kolem letěla moucha hněv a směrem k Ferdovi zabzučela. Jdeš pozdě, bzz, máma ti to pokazila, kvůli ní jste to nestihli, bzz, může za to ona, ponoukala moucha hněv. Kde je cirkus, mami? Je mi to líto, Ferdo, asi už odjel, vysvětlovala maminka. Jakože odjel úplně pryč? Ano. Ferda se rozplakal. Otočil se na maminku a začal křičet. To je tvoje vina. Kdybys mě nechala jít s Kubou, stihl bych to. Nebo ten další den. Proud třeba vypadl jen v našem domě, tady klidně mohl jít. Ty jsi to celý pokazila. Ferdo, kdyby jsi udělal úkol včas, mohl jsi do cirkusu přece jít. Nesváděj vinu na mě. Já ale úkol udělal, akorát se vám nelíbil. Rozčiloval se Ferda. Zase začalo pršet. Maminka vzala Ferdu za ruku a chtěla jít domů. Nech mě! Vyškubl se jí. Celou cestu šel kousek za maminkou. Doma si s Ferdou chtěla maminka promluvit, on jí ale škaredě ocekával. Myslel si, že je to její vina, že za všechno může maminka. Ať si říká, co chce, je to nespravedlivé, říkal si pro sebe Ferda. Tatínek se na něj zlobil a poslal ho do pokojíčku. Bylo celkem pozdě, Kuba už spal. Ferda si vlezl do postele. Chtěl to taky všechno zaspat. Po chvilce Ferda uslyšel vzlikot. Maminka si s tatínkem povídala a plakala. Ferda poslouchal. Slyšel, jak opakovala slova, která jí Ferda říkal, když došli na místo, kde měl být cirkus.
všechny jeho výčitky a obviňování. Maminku ještě plakat neslyšel. Teď plakala jen a jen kvůli němu. Už se na ní nezlobil, zlobil se na sebe. Bylo mu to moc líto. Že odbil domácí úkol, že se zlobil, že křičel a byl zlý. Maminka samozřejmě nemohla za to, že cirkus odjel. Chtěl běžet za ní a omluvit se strašně moc, ale bál se. Co teď? Usnout nemohl.

0: potkají se dvě blechy a povídají si o životě. V tom kolem nich projde velký chlupatý pes. A jedna blecha říká:
1: Tak se měj, mě už to jede.
2: Já naštěstí žádné blechy mít nemůžu.
3: Já ti nějaký půjčím.

Když budeš hezky poslouchat, povím ti pohádku o tom, jak chytrá liška napálila vránu. Černá vrána Krákalka polovala nad vesnicí a rozhlížela se, kde by našla něco dobrého k snědku. Když tu uviděla na jedné zahradě stoleček, na stolečku talíř a na talíři veliký kus krásného a voňavého sýra. Krákalka se pozorně rozhlédla a když zjistila, že u stolu ani na zahradě nikdo není, šup! Už měla sýr v zobáku a odnášela si ho na kraj lesa. Tam se pohodlně usadila na větvi a těšila se, jak si na tom dobrém sýru pochutná. Jenže sýr tak krásně voněl, že ho ucítila liška, která

0: byla nedaleko. Čenichala, čenichala, odkud ta vůně přichází, až přiběhla ke stromu a na něm uviděla v ránu krákalku se sýrem v zobáku. Lišce se začaly zbíhat sliny. Přemýšlela, jak by se k sýru mohla dostat.
1: To musí být výborný sýr, když tak krásně voní. Viď, krákalko,
0: povídá Liška.
1: No však ty si ho zasloužíš. Každý přece ví, že v celém lese není krásnější pták než si ty. Máš hezké lesklé černé peří, překrásný silný zobák a ty pěkné štíhlé nohy.
0: Vrána krákalka se natřásala samou radostí, že jí Liška tak chválí její peří, zobák a nohy. Liška se usmála pod fousy a pokračovala.
1: A kamarád medvěd mi dokonce říkal, že prý máš úžasně silný hlas a umíš nádherně zpívat. Ale tomu já vůbec nevěřím, kde pak. Já si myslím, že žádný silný hlas nemáš. Určitě jenom slaboučce pípáš.
2: Jako malý vrabeček.
0: To krákalku dopálilo. Každý přece ví, že umím krákat tak silně, až se to rozléhá široko daleko, pomyslela si. Jak může ta hloupá Liška říkat, že já pípám jako vrabeček? A rozhodla se, že svůj silný hlas musí Lišce okamžitě ukázat. Zhluboka se nadechla a z plná hrdla zakrákala na celý les. Jenže, jak otevřela zobák, sýr jí vypadl na zem a už ho měla mlsná Liška v tlamě a spokojeně si ho odnášela do lesa. Tu teprve naše milá krákalka pochopila, jak hloupě se nechala od Lišky napálit.

0: Lesnička, šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Začalo to tím, že jsem někde na cestě potkala fíka s kosou. Kam jdeš s kosou? Zeptala jsem se ho. A on řekl, že sekat obilí. Já jsem se smála, že jde nežně s kosou a on řekl uraženě.
1: No a co? Mám snad jít se sekerou? Nažně se přece chodí s kosou. Viděl jsem to v knížce.
0: No jo, tak to teda byla ta stará knížka, co nám dala babička. Ty ještě jsou na obrázku žně s kosou. Jenže to už dávno není normální. Ale fík se nedal říct a šel pořád dál a najednou opravdu přišel na takový skoro pohádkový pole, kde ještě sklízeli obilí sekáči s kosama. Já jsem za ním sice nešla, ale stejně jsem to všecko viděla, protože jsem jako letěla nad tím polem na huse.
1: Jo, na huse?
0: No a co? Husa má křídla. Ale potom za chvilku už jsem zase letěla jako v tramvaji a tramvaj vůbec nemá křídla a stejně může ve snu lítat. Sen je ještě lepší než pohádka. Tam se může úplně všecko. Zkrátka, koukala jsem z té vejšky a viděla jsem, jak se fík hned nabízí těm sekáčům, že jim pomůže a jak se děsně vytahuje, že sekat kosou umí. A lhal, že se to naučil od tatínka, což není pravda, poněvadž tatínek to taky neumí. Tak ho teda nechali, ať to zkusí a jenom mu radili, že to musí brát pěkně nízko nad zemí. No a on to vzal opravdu dost nízko, až trošku moc. Kosa se zaryla do země tak parádně, že krtkové začaly hned vylízat a zděšeně volali. Pavát! Pavát! A velitel krtků důrazně zavolal. Zachraň se, kdo můžeš! Krtci moji! Už zase začali vorat! Dál už fíka sekat nenechali. A stejně už taky neměl čím. A najednou zase už jsem viděla fíka na jiném poli. Tam ale sklízeli normálně kombajnem. A fík zase se děsně vytahoval a povídá tomu kombajnérovi.
1: Hele, pusť mě k tomu. Já mám děsnou chuť pomáhat na žních. Ty si můžeš zatím dát 20.
0: A kombajnér mu řekl.
2: Prosím tě, umíš tím vůbec zacházet?
0: A fík řekl.
1: Jak by ne, já už jezdili s autobusem.
2: No jo, jenže tohle je o moc větší než auto.
1: No, teď já jsem taky o moc větší než normální řidič, ne?
0: Tak ten kombajnér pokrčil rameny, slez dolů a šel si chvíli lehnout. A jenom ještě zavolal na fíka poslední radu.
2: Hele, při zatáčení to chce víc síly, jo?
0: Jenže na zatáčení bylo dost času, pole bylo velikánské a fík jel pořád rovně a kombajn pěkně chroustal obilí a na druhé straně hned vyplivoval pytle s hotovou moukou a balíčky slisované slámy. Když potom konečně přišel konec pole, vzal fík za volant a chystal se otočit. A připomněl si přitom ponaučení.
1: No, chce to víc síly.
0: A vzal za ten volant, až mu zůstal v ruce. Takže pak už to zatáčet nešlo a muselo se jet pořád rovně. Protože zastavit fík neuměl. Vytěl. Ale když se jelo pořád rovně, tak se jelo rovnou do lesa. Napřed bylo jenom křoví a mlází a tak všelijak podobně a ten kombajn klidně chroustal i ty malý stromky a keře a houby a vůbec všecko. A vzadu z něj vypadávaly úhledně botýpky klestí, lisovaný šišky, šípkovej čaj, balíčky sušených hub i houby v octě a sklenice malinovky. A najednou, kde se vzal, tu se vzal, seděl na střížce ten náš známej zajíc, poulil na to oči a pochvaloval si.
2: Teda, panečku, to je teda skvělej stroj.
1: No, to je všechno.
0: No, to je všechno. Skoro. A potom už jenom kombajn narazil na veliký smrk a to už bylo na něj teda moc. A zajíc řek. Teda,
3: teda to byl skvělej stroj.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Hvězdy nikdy nelžou, aneb zbytečně chytrá princezna. I když to tak často podle pohádek vypadá, zdaleka ne každá princezna je hloupá. Ta, o které chci vyprávět dneska, byla dokonce hodně vzdělaná a zajímala se nejen o sebe, ale i o vědu. Od starého astrologa se naučila číst hvězd a byla moc užitečná svému tatínkovi i celému království tím, že dalekohledem nalezla řešení státnických problémů. Celé dny seděla nad knihami, učila se botaniku, fyziku, chemii, a to byste nevěřili, dokonce i aritmetiku. Ke zklamání královny se odmítala učit vyšívání a své krásné oči měla celé zarudlé od toho, jak hleděla dalekohledem na noční oblohu. Její maminka královna z toho velkou radost neměla. Holka je chytrá, no to ano, ale mezi všemi těmi čísly, kódy, značkami a tak, tam přece nenajde toho pravého mládence. Jak věčně sedí nad knihami a nejde nikam do společnosti, na plese už nebylo vidět, ani nepamatuju, tak si akorát zkazí oči a zůstane nám na ocet. Když takhle lamentovala dlouho a vytrvale, jak to starostlivé maminky dovedou, přece jen její stezky prošly houštím sčítanců odmocnin a logaritmických pravítek až k princezně Markétě. Markétka měla maminku moc ráda a neměla v úmyslu jí trápit, chtěla jí udělat radost. Rozhodla se ale založit své budoucí manželství na vědeckém podkladu. V matematických příručkách bohužel žádný konkrétní návod, jak najít ideálního prince, nenašla. Selhaly i chemické tabulky a rukověď přírodovědce, takže se rozhodla zeptat se hvězd. Dívala se na oblohu dlouze a dlouze, dělala si poznámky, konzultovala s odborníky a 5. dne na to, jak se říká, kápla. Co se děje? Zeptal se zděšeně tatínek král, když Markétka vhopkala do trůního sálu po jedné noze. Bolí tě kotník? Vůbec ne. Maminko, tatínku, přišla jsem vám říct, že se budu vdávat. Rodiče byli nadšeni. Ani na okamžik nepochybovali o tom, že se jejich moudrá dcera rozhodla správně. Povídej, přeháněj, kde jsi ho potkala? Je hodný? Máte se opravdu rádi? A kdy bude svatba? Padaly otázky jedna za druhou. Kdy bude svatba, to ještě nevím, ale vím, že hvězdy mi dali odpověď a že se nemýlím. Rodiče zpozorněli. Chceš nám tedy něco říct o poselství hvězd a ne o budoucím králi naší říše? No to spolu přece souvisí. Nemohla bych mít za muže někoho, koho by mi nebeská prozřetelnost nedoporučila. Myslím, řekl tatínek a moc hezky se přitom na maminku usmál, že dokonce ani hvězdy nemají hlavní slovo v tom, koho chceš mít vedle sebe na celý život. To se tedy velmi pleteš, odporovala Markétka tak výrazně, až její brýle na čele poskočily. Bez souhlasu hvězd bych si nikdy netroufla k tak významnému kroku. A hvězdy hovoří zcela jasně. Ten pravý muž, který mi bude dobrým manželem a království spravedlivým králem, bude můj 24. nápadník. Královští rodiče kroutili hlavami
ale protože sami měli dojem, že Markétka je chytřejší než oni, nakonec pokrčili rameny a ohlásili nám mluvy. Podle královské vyhlášky se stanovilo, že všem princům, ale i ostatním, kteří mají s princeznou vážné úmysly, je dovoleno, aby se ucházeli o její ruku. Ten z nápadníků, který bude 24., dostane Markétku za ženu a tečka. Stalo se něco, co dějiny nepamatují. Město, kde byl královský zámek, se během několika dní změnilo k nepoznání. Nápadníků se sjeli stovky princů, rytířů, zemanů a statkářů, ale nikdo z nich nemířil k zámku. Každý si totiž dával dobrý pozor na to, aby byl právě on, 24., vyvolený. S nevídanou ochotou si dávali vzájemně přednost, ba přímo postrkovali jeden druhého před sebe. To bylo samé, vy jste přišel přede mnou, jen běžte, nikdy by si nedovolil předbíhat, kde pak mám pocit, že jsme se ubytovali až po vás, tak jen směle jděte první. Město bylo jako nafukovací. Plné nejen nápadníků, ale i nejrůznějších zlodějíčků, příživníků, šejdířů a rádodajek. Začaly docházet potraviny i místa v hostincích. Lid začal být neklidný a král rozčílený. Markétka to celé sledovala dalekohledem a jen vzdychala. Ale byla přesvědčena o tom, že hvězdy se nemýlí a odmítala jakékoliv jiné řešení. Královská rada zasedala od rána do večera a řešila tu spoušť. Královna vyšívala svatební šaty vlastními slzami. Nikomu to nedělalo dobře. Někteří princové dokonce číhali v královských zahradách na vhodný okamžik, kdy se zařadit do fronty, a kvůli tomu ani nespali, takže začali vypadat dočista nemocně. A dost, řekl jednoho dne tatínek král. Podívej, holka, já ti věřím, že to máš dobře spočítané, ale takhle to dál nejde. Vždyť nám ty tvoje námluvy splanírujou celé království a lid už se taky bouří. Budeme to muset udělat jinak. Jinak to, tatínku, nejde. Hvězdy by to nedovolily. A záleží ti přece na tom, abych byla šťastná. Záleží, Markétko, ale nejsi jediná, o koho se musím starat. Takže to rozhodnu a basta. A basta taky byla. Podle tatínkova nařízení si nakonec Markétka musela vzít za muže mládence, který bydlel v Královské ulici číslo popisné 24. Mrzí mě to, Markétko, moc mě to mrzí. Ale osud království je přednější a královna se rozplakala. Ale Markétka šla svému osudu vstříc s tváří odhodlanou. Jestli to má být František Vomáčka, Královská ulice číslo 24, pak děj se vůle královská. František nebyl dvakrát nadšený, a nebyl nadšený ani jednou. Doženění se mu nechtělo a bydlení u maminky mu celkem vyhovovalo, ale když to nejde jinak... Zklamaní nápadníci se z královského města rozjížděli do všech stran. Někteří neštvaní, jiní posmutněli a Markétka byla pozvaná k Františkově mamince na nedělní husu. Markétka, když vešla do uchlizeného obýváku, zůstala stát jako opařená. Před ní byly police plné knih a velký pracovní stůl s mikroskopem. Chvíli na to přišel František a pak
Pak musela maminka dát husu do trouby, aby nevychladla, protože ti dva se ponořili do knih a do hovoru, ze kterého ničemu nerozuměla. Přišlo jí trochu líto, že vůbec nevnímali tu pochoutku, kterou jim podsouvala, a pak ji poslala na zámek paní královně. Tyhle dvě maminky spolu teď sedaly nad vyšíváním a chystáním svatby, zatímco mladí nevnímali svět kolem sebe, a jen když se nad knihami jednomu z nich zamlžili brýle, vzájemně si je láskyplně očistili. No a byl tu ten slavný den. Všechno bylo nachystáno, hotovo, došito a dovařeno. František a Markétka měli červené oči od svých nočních diskusí a výzkumů, ale Markétka se stejně zdála smutná. To víš, holka, utěšovala jí královna, sama oči plné slz. Když přijde ta slavná chvíle, každá z nás to prožívá, z toho si nic nedělej. Vždyť to je od samého štěstí, jak jste se s Františkem našli. Já vím, škytala Markétka mezi slzami, ale mě stejně pořád vrtá hlavou, jak je možné, že se hvězdy zmýlily. Bojím se, aby nám to nepřineslo smůlu, že jsme je neposlechli. Máš Františka ráda, tak mu věř, uklidňovala jí maminka Vomáčková. Včera nebyl celý den doma. Zajímalo by mě, co má zase za lubem, ale určitě je to pro vaše štěstí. Tatínek král vedl nevěstu do obřadní síně, aby ji slavnostně předal jejímu milému. A když tam došli, zůstali stát oba s pusou do kořán. Místo Františka stálo totiž před nimi 24 slavnostně oděných jinochů. Jeden za druhým přistupoval k Markéce a žádali ji o ruku. Teprve když 23krát řekla ne, tak teprve přistoupil František. Můžeš teď, Markétko, už být se mnou šťastná jednou provždy? Markétka Vomáčková už byla dočista jenom šťastná se svým manželem a král mu slavnostně předal korunu. Na trůn pak nastoupil jako František 24. A ti dva panovali moudře.

0: Vážení a milí počítači, tudíž posluchači, poslouchejte mě na svém posluchači, ale ne počítači. Vítám vás opět u vašeho pravidelného pořadu plného jazykových zajímavostí. U dnešního dílu vás vítám především já, pravá domácnostní Kachna Justýna, odbornice jak na domácí, tak na zahradnické práce.
1: A já jsem tu taky. Ahoj. A Hugo je tu taky.
2: Ahoj.
0: To je slušné, takhle mi skákat do řeči. Zrovna když vítám své posluchače, ty jsi naprosto nepodlučitelný.
1: Co?
0: Totiž nepoučitelný.
1: Naše posluchače, Justýno, jsou to naši posluchači. Jsme tu tři, nejsi tu sama.
0: No, dobře. Piggy a Hugo jsou tu taky.
2: Děkujeme ti za krásný úvod, Justýno.
0: Za málo, Hugo, za málo. Kdyby mi do toho Piggy neskočil, mohlo to být to.
2: Jaké?
0: No, úplně tento nonc.
2: Já si právě myslím, že tento nonc to bylo.
1: Nechte toho. Pojďte se pustit do dnešních oříšků.
0: Dneska je na řadě Hugo.
2: Ano. Pamatujete, jak jsme byli u Justýny a ona přišla se škrpálem?
0: No.
2: Házela s ním ke dveřím.
1: To si tady pamatuju. Hlavně můj rypáček si to pamatuje. Zrovna jsem se vřítil dovnitř s cukrovým od laskonky a nočeníšku mi přistál Justýně než škrpál. A byla to šupa.
0: To byla nehoda.
1: Šupa.
0: Nehoda a ne lupa. Šupa.
2: No, zkrátka, střevícem se o Vánocích hází proto, aby si dívky vyvěštily budoucnost. Pokud bota dopadne na zem špičkou ke dveřím, znamená to, že půjdou z domu. Tedy, že si pro ně přijde příští rok ženich. Justýno, házela jsi s škrpálem i na Štědrý den?
0: Samozřejmě.
1: A jak ti to vyšlo?
0: Tak dobře, Hugo. Řeknu ti to. Škrpál padl nešťastnou schodou náhod zřejmě špičkou do místnosti. Takže nic. Zase nic. A to jsem si už dělala celkem i naděje. A je to venku. Jsi spokojený?
2: Špičkou do místnosti znamená, že ženich příští rok ještě nepřijde. Takže tvůj budoucí ženich bude mít ještě celý příští rok klid? Šťastlivec, že?
1: No, pařec je pařec, pohodlíčko, klídeček, já se mu nedivím.
0: Jak to myslíš? No dovol. Víš, jaká já budu dokonalá domácnostní žena? Kachna? Kam se na mě hrabou pařezy? Nevadí, počkám.
2: A tím se dostáváme k mému dnešnímu oříšku. Co to znamená a jak vzniklo, že se říká, že někdo zůstane na ocet?
0: No, dovol, Hugo.
2: No, víš to, Justýno?
0: To ví přece každý. Ale nevím, proč si k tomu musel mít ten dlouhý úvod. No, tento nonc, no.
2: Tak to tedy vysvětli, co to znamená. Aha.
0: No, zůstat na ocet znamená zůstat tento nonc bez toho v tom pařezu.
1: Bez ženicha.
2: Správně, Justýno. Málem už získáváš bod. Ale věděla bys, jak tohle úsloví vzniklo?
0: Na ocet. Ne.
2: Piggy?
1: Já to znám. Věděl jsem to i předtím, než to řekla Justýna. Ale proč se to tak říká, to tedy nevím. Vím, co je na ocet, ale proč to nevím?
2: Já jsem zapátral a vysvětlení jsem našel.
1: Jo?
0: No tak nám ho řekni. A mimochodem, kde máš chlebíčky?
2: Justýno.
0: Občerstvení je základní slušnost. Chlebíčky patří k návštěvě.
1: Chlebíčky si uděláme potom. Teď řekni, Hugo, jak je to s tím octem.
2: Takže ocet je kyselý. A celé to tedy souvisí s kyselou chutí. Když něco zkysne, třeba víno nebo mléko, tak je to nežádoucí stav té věci. Nechceme přece, aby dobroty byly kyselé. Nějak se zkazily.
1: Zůstat na ocet je tedy něco jako skyslé mléko.
0: Piggy, co to plácáš? Zůstat na ocet přece znamená zůstat sám.
2: V podstatě ano, Piggy. Justýno, je to jenom přirovnání. Prostě dříve se mělo za to, že pokud se nějaký muž neožení a žena neprovdá, zatrpknou a stanou se takzvaně kyselými.
1: Skysnou nebo zakysnou?
2: Tak.
0: Já tedy neskysnu. To, že mi o Vánocích Střevíc padl špičkou do místnosti, neznamená vůbec nic. Je to jenom ten tononc. Hloupá podpěra. Pověra.
2: Najednou pověra.
1: Neboj, Justino, my tě budeme mít rádi i kyselou.
0: Nejsem kysela.
2: Dáme si na ty chlebíčky kyselou okurku. Co myslíš, Justino?
0: Ano, chlebíčky, konečně vynikající nápad. Noste na stůl.
1: Nejdřív je musíme připravit. Přijde sem za chvíli zajíc Antonín, tak aby si s námi také vzal chlebíček. A ten má okurky docela rád, kyselé.
0: No tak prosím, jdeme dělat chlebíčky. Zapsal jsi mi ten bod, Hugo? Zapiš mi ho, aby se to nezamluvilo. Já postavím na čaj a vy dva mazat. Já to budu řídit. Kde máš ty okurčičky, Hugo?
2: Není ti někdy toho Antonína líto?
1: On si tak maluje, je do toho ponořený, soustředěný, někdy vůbec nevnímá, co se kolem něj děje.
2: Aha, tak teď už tomu trochu víc rozumím. On se Justýny ještě asi pořádně nevšiml, co?
1: Všiml? To zase ano. On si ty její básně i čte, představ si. Třeba několikrát za sebou. A ona mu i zpívá.
2: Nepovídej, Justýna mu zpívá.
1: Zpívá.
2: A on to vydrží.
0: Co jsi říkal, Hugo? Že bych měla něco zaspívat.
2: No,
0: když
2: ano,
0: jinak
2: ano.
0: Nedáte. Ale až přijde Antonín, mám pro něj připravenu zvláštní árii. Sviť, hvězdo, z nebe záře jasná, tvá line se k nám zlatě kvasná. A krásná. Složila jsem slova na známou melodii. Dobré, že?
2: Známou melodii. No, Justýno, bod jsem ti zapsal. Tak jdeme na ty chlebíčky, co?
1: No, kurčičky.
0: Vyť hvězdo z nebe záře.
2: Tady máš chlebíček, Justýno.
0: Ale Hugo...

0: Kapitola 3. Proč se nemají ničit zbytečné věci?
1: Profesor Kurama si vyšel na procházku do parku. Chtěl potkat svou známou holčičku, ale holčička nikde.
0: No ovšem, co by taky dělala každý den v parku?
1: Pan profesor měl špatnou náladu. Nejen proto, že se nesetkal s holčičkou, měl k tomu ještě jiný důvod.
2: Co to tady je? Tolik smetí? Plno listí se válí na zemi a mezi listím papíry a dokonce odhozené láhve.
0: Pan profesor zatelefonoval okamžitě na městský úřad.
3: Haló, volám ohledně parku. Je tam všude plno odpadků.
1: Úředník odpověděl.
4: Dali jsme tam koše. Od toho jsou přece koše, aby do nich občané házeli odpadky. My máme plno jiné práce.
0: Pomyslel si pan profesor, položil sluchátko a opětovně se vydal do parku.
1: Koše na odpadky tam opravdu byly.
0: Jak se tak rozhlížel, spatřil školáka, který vytáhl z kapsy zmuchlaný papír a zahodil ho pod lavičku.
2: Poslyš, proč pak nehodíš ten papír do koše?
1: Zavolal na něj pan profesor.
5: Vždyť je to jenom obyčejný papír. Ten se už k ničemu nehodí, tak proč bych ho házel do koše?
2: Ale takhle bude za chvilku celý park zaneřáděný.
0: Zlobil se pan profesor.
5: Do toho mě nic není,
1: odpověděl školák.
0: Zamyslel se pan profesor a pokýval zádumčivě hlavou.
2: Takhle to nemohu nechat. Což pak se staré smetí nedá nějak zužitkovat?
0: Jak o tom uvažoval, přišel brzy na výborný nápad.
2: Už to mám. Nejlepší bude, když všechny ty zbytečné věci zničíme.
0: A rychle se vrátil do laboratoře.
2: Led je tvrdý. Ale sluníčko ho rozehřeje a led zmizí. Odpadky by měly taky nějak zmizet. Kdybych vynašel takové paprsky, které by zničily všechno, na co posvítí.
1: Profesor Kurama opět zapomněl na spánek. Pracoval ve dne i v noci.
0: Zavřel se na několik dní do své laboratoře a nevycházel ani na krok.
1: Nikdo ve městě neměl tušení, na čem pracuje.
0: Asi po 5 dnech vyšel z pracovny a v ruce držel cosi, co se podobalo velké kapesní svítilně. Zamířil hned do parku, tam tu svou velkou baterku namířil na odpadky, které se válely na zemi a zmáčkl tlačítko.
1: Zvůn! Zaznělo ze svítilny? A odpadky zmizely.
2: Výborně. Těmito paprsky mohu zničit všechno, co je zbytečné,
0: řekl si profesor Kurama.
2: Zkusím to ještě jednou.
1: Zvůn!
2: Co to?
1: Pan profesor se podivil.
0: Spolu se starým smetím teď zmizel i koš na odpadky.
2: No to je zvláštní. Vždyť to má ničit jen zbytečné věci. Aha, jestliže nebude žádné smetí, potom je zbytečný i koš na odpadky. No, dobře, vyčistím takhle celé město.
0: Profesor Kurama se vydal se svítilnou do městských ulic.
2: Tak, kde pak máme staré odpadky?
1: Jak se tak rozhlížel a hledal, na co by si posvítil, pojednou do někoho vrazil.
6: Kde máte oči?
0: Obořil se na něj pobuda, známý po celém městě jak falešný pětník.
2: Promiňte,
1: Omlouval se profesor Kurama a chtěl jít dál, ale pobuda mu zastoupil cestu.
6: A to si myslíte, že vám to jen tak projde?
1: Spustil na pana profesora vyzývavě.
2: Co po mně chcete, člověče?
6: Když někomu něco provedete, máte se nejen omluvit, ale taky něco přidat.
1: Odpověděl otrapa.
0: Do očí mu padla profesorova baterka.
6: Co pak to máte pěkného v ruce?
2: To je přístroj, který ničí všechno zbytečné.
6: Ale to je zajímavá věcička, to byste mi mohl věnovat.
0: Sotva to dořekl, vytrhl panu profesorovi svítilnu z rukou a dal se na útěk.
1: Jak to spatřili kolem jdoucí, hned zatelefonovali na policii a přivolali služební vůz. Za okamžik se ozvala siréna a policejní auto bylo na místě.
0: Tulák se zašklebil a obrátil baterku proti vozu.
6: Pro mne bude nejlepší, když zmizí všichni policajti. Stejně jsou zbyteční.
0: Řekl si a zmáčkl tlačítko.
1: Zun!
0: Na to šup zmizeli strážníci i s policejním vozem.
2: Co to tropíte za hlouposti? I hned mi vraťte můj přístroj.
1: Volal pan profesor na pobudu a hnal se za ním. Ale tulák ho udeřil, až chudák profesor upadl a běžel dál městem.
6: Vida, tamhle je policejní komisařství. Pro mne je to přece naprosto zbytečná věc. Co kdybych to zkusil?
0: Zachechtal se otrapa.
1: Zun! Policejní budova byla pryč.
0: Vedle stála škola a na školním hřišti si hrály děti.
1: Tulákovi zablesklo v očích.
6: Co tam tak zvou ti uličníci? No ovšem, školáci jsou úplně zbyteční. Proč se vlastně učí? K ničemu to stejně není. Provedu pokus i se školáky.
1: Zun!
0: Ve vteřině hřiště zmlklo. Nezbyl tam ani jeden školák.
1: Jakmile to spatřili učitelé ve škole, spustili pokřik a vyběhli do jednoho ven.
5: Co se to děje? Co to je? Kde jsou děti?
6: Co pak je to za rámus? Nač potřebujeme učitelé, když teď nemají žádné žáky? Jsou úplně zbyteční, vyhladím je taky.
1: Zun! Učitelé a učitelky, mladí i staří, všichni se vypařili i s panem ředitelem.
6: Tak, teď jsem vám to ukázal. Ale počkat, když nejsou žáci ani učitelé, k čemu pak by byla dobrá škola? Ta je taky zbytečná.
1: Zun! Budova školy zmizela. Zůstalo jen prázdné hřiště.
0: Profesor Kurama si uvědomil, co by se mohlo stát.
2: Takhle by tulák za chvíli zničil celé město.
1: Dal se do běhu za pobudou.
2: Počkejte!
1: Volal za ním.
0: Když ho tulák spatřil, zamračil se.
6: Cože? Ty mě budeš pronásledovat? Však si na tebe taky posvítím.
0: Pomyslel si otrapa a v běhu se obrátil i s baterkou na profesora Kuramu.
1: A v tom se to stalo.
0: Pobuda zapomněl dávat pozor na cestu, zakopl, upadl.
1: A svítilna se obrátila proti němu. Zun! Tulák zmizel.
2: Opravdu, takový člověk byl úplně zbytečný.
0: Oddechl si pan profesor spokojeně.
1: Ale v té chvíli si uvědomil, že musí vrátit všechno, co tulák zničil, do původního stavu.
0: Rozebral přístroj, něco v něm přehodil a zmáčkl tlačítko.
1: Zun!
0: Škola se objevila na svém místě.
1: Zun! Zun! Zun! Zun!
0: Opět v ní byli učitelé. Školáci si hráli na hřišti, policejní budova stála i strážníci pokračovali v jízdě policejním vozem.
2: Co mám udělat s tím pobudou?
1: Přemýšlel pan profesor, když tu se vedle něho objevila nějaká stařenka.
7: Neviděl jste tady někde mého syna? Takový nepořádný člověk to je. Nikdo ho tu ve městě nemá rád. Je to ale můj syn. Můj syn, rozumíte? Přišla jsem za ním až z vesnice, abych si ho odvedla zpátky.
1: Naříkala babička.
2: Já vám rozumím, paní, a hned vám ho přivolám.
0: Řekl pan profesor a stiskl tlačítko na svítilně.
1: Zun!
0: Před nimi se objevil tulák.
1: Všecek vyděšený. Jak ho babička uzřela, hned se k němu vrhla.
7: Co tady provádíš, ty uličníku? Vždyť mi děláš po celém městě jenom ostudu.
0: Stařenka se pustila do syna a byla ho hlava nehlava.
1: Pan profesor se na ně díval a tulák mu najednou připadal jako malý, ubohý kluk.
0: Pak profesor Kurama svůj vynález raději rozmontoval. Byl to přístroj, který dovedl zničit všechny zbytečné věci. Kdo však může přesně určit, které věci jsou opravdu zbytečné?
1: Kdyby se o vynálezu dověděl ministerský předseda, určitě by ho chtěl mít.
0: A kdyby se takový přístroj dostal do rukou jemu, kdo ví, co by s ním mohl provést?
1: A nejen ministerský předseda. Leckdo by asi posvítilně zatoužil, protože by jejími paprsky mohl zahubit všechno, co by mu bylo nepohodlné.
2: Kde pak? Za chvíli by to tu vypadalo, jak někde na divokém západě,
0: prohlásil profesor Kurama.
1: Potom se na chvíli zamyslil a zachmuřil se. Přístroj, který měl ničit zbytečné věci, se sám stal nejzbytečnějším.

0: oknech pařezové chaloupky divně zatmělo, jako by kolem prošel někdo zlý. A někdo zabouchal na dveře a zavolal.
1: Nekoupíte 3 chlupy z kožíšku?
0: Bochomůrka už chtěl otevřít, ale Křemílek ho popadl za loket a povídá.
2: Bochomůrko, mně se to nezdá.
1: Tak koupíte 3 chlupy?
0: Znovu zavolal hlásek za dveřmi. Bochomůrka otevřel a do světnice vběhla Kolčavka a rovnou k Bochomůrkově posteli. Vjela pod peřinu a přikryla se až po bradu. Měla fousatou hubu a smála se.
1: Tak, a chaloupka je má a vy dva mě budete sloužit.
0: Křemílek a Bochomůrka nevěděli kudy kam.
1: Křemílek mi učeše fousy a Bochomůrka vyleští drápky.
0: Poroučela z postele Kolčavka. Když ji učesali a naleštili, křikla na ně znova.
1: Křemílek mi z lesa přinese 3 pěnkavčí vajíčka a Bochomůrka 3 kosí.
0: Prskla a vyhnala je z chaloupky pro vajíčka. Hned za prahem se Křemílek zastavil.
2: Já vajíčka pro Kolčavku krást nebudu. Tyše,
0: špitl Bochomůrka.
2: Dívá se za námi z okna.
0: Šli dál do lesa a přišli ke skalce. Pod skalkou seděl mužík, byl celý černý a černočerně smutný.
2: Taky tě někdo vyhnal z chaloupky. Stalo se mi něco mnohem horšího,
0: odpověděl černý mužík.
2: Dívejte se.
0: Křemílek a Bochomůrka se posadili pod skalkou, černý mužík si vylezl nahoru, odrazil se a sjel dolů. Křemílek s Bochomůrkou mu zatleskali.
2: Proč mi tleskáte?
0: Řekl smutně černý mužík.
2: Je to tak dobře umíš,
0: řekl Křemílek.
2: Umím, neumím,
0: vzdychl černý mužík.
2: Ale nerozpálil jsem se. A rozpálit jsem se měl. Já jsem totiž ohnivý mužík a tahle skalka je mé škotátko. Tak to zkus ještě jednou,
0: poradil mu Křemílek. Mužík sjel ze skalky znova, ale zas zůstal černý jako vypálený trout.
2: Kde pak? Skalka už je moc ohlazená. Mně už nic nepomůže.
0: Křemílek sizul botu, obrátil jí podrážkou nahoru a zamyšleně se díval, jak z boty nic nevypadlo.
2: Škoda, že nejsem trochu nepořádný. Teď to, Bochomůrko, zkus ty.
0: Bochomůrka obrátil děravou botu a na skalku se z ní vysypala celá sklenička písku. Smutný černý mužík vyběhl nahoru, odrazil se a jede dolů. Písek mu skřípe pod kalhotkami a už se kouří, vyskočily jiskry. Černý mužík zrůžověl a rozpálil se plamenem.
2: Děkuju na 1000krát,
0: povídá,
2: ale nevad, zůstávám něco dlužen.
0: Křemílek a Bochomůrka vzali tedy ohnivého mužíka opatrně mezi sebe a vedli si ho domů do pařezové chaloupky. Zastavili se na prahu a zaťukali.
1: Nesete vejce?
0: Křikla z postele Kolčava. Neřekli na to nic a zaťukali znova.
1: 3 pěnkavčí a 3 kosí?
0: Křikla z postele Kolčava. Zas neřekli nic

0: a zaťukali ešte jednou.
1: Kolčava na ne vybiehla, ale vrazila rovnou do ohnivého mužíka, co stál uprostřed. A řekla, že už vlastně nemá hlad a že jí tlačila postel a utekla do lesa. Ohnivý mužík ještě zapálil v peci pod hrncem s polívkou a šel taky. A Křemílek a Vochomůrka pozbírali kolčavý chloupky, vyvětrali peřiny a ustlali si postel.

0: Kam šel Jirka? Ptá se otec.
1: Jestli je led silný, jak si myslí on, tak šel bruslit, matka na to. Ale jestli je led tak tenký, jak si myslím já, tak se šel koupat.
2: Ale to je hodně nebezpečné.
3: Je, aby se mu něco nestalo, to bych nebyl klidný, kdybych byl ta maminka. Ještě, že to je jen vtip.

0: jednoho krásného dne orlovi sundali sádru, ale sestřička řekla, zatím žádné lítání, nejdřív půjdeme na rehabilitaci.
1: Rehabilitace?
0: Zní to jako nějaké zaklínadlo, ale je to náramně užitečná věc. Každá spravená zlomenina se totiž musí pomalu, pomaloučku rozcvičit, aby ruka, noha nebo křídlo zase fungovaly jako dřív. Proto se rehabilitační oddělení podobá spíš tělocvičně. Sestřička předcvičuje a pacient všechny cviky opakuje po ní.
1: To jsem zvědavý, jak mě budou učit lítat, když nemají křídla.
0: Divil se v duchu orel. Ale v nemocnici si se vším vědí rady. Rehabilitační sestra otevřela černý kufřík a měla v něm pár umělých křídel na vlas podobných těm orlím. Navlékla si je na paže a řekla, tak můžeme začít. Roztáhnout křídla a složit. Roztáhnout, složit. Raz, dva, raz, dva. Tak je to správně. Teď si zkusíme povyskočit a zlehka křídly zamáváme. A dva, tři, čtyři, a dva, tři, čtyři. No orlovi to šlo báječně. Brzy lítal mnohem líp než rehabilitační sestřička.
2: Když v pátek přišla velká vizita, tři páni doktoři se

Pro všechny případy znovu orla prohlídli, podívali se, jak lítá, ale nakonec řekli jedním hlasem: křídlo je v pořádku. Pacient může být propuštěn. A sestřička otevřela okno.

park u nemocnice jen vzdychl údivem. Orel zakroužil jak na přehlídce o leteckém dni a zamířil rovnou ke Krtkovi. To bylo radosti, to bylo objímání.

0: Přáli si to oba dva. A tak orel zvedl krtka a letěli.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
3: A teď ještě jednou.
2: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: šatech lidská cnost, že svá hloupá slova pod kabátem schová, rač teda látky je dost, rač teda.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: No teď je s chroustem ámen. Už ho ryba spolkne. Ale ne, koukejte, koukejte. Najednou se zdvihla z bahna jakási příšera. Strašidlo takové. Chrstla rybičce bláto do očí a vykřikla: "Deš pryč?" Takže rybička zmizela, jako když do ní střelí. Pak příšera chytila chrousta za límec a vytáhla ho z vody na břeh. Tak jsem vás přeci jen zachránila. Vy tu někoho chytáte, že ano? Zasykla na břehu chroustovi do ucha.
3: Ano,
2: blekotal namočený chroust a přitom mu stříkala voda z úst jako z vodotrysku.
1: Jste nějaký strážník? Otázala se příšera.
3: Ne, nejsem. Já jsem chroust.
1: Já jsem Splešťule Blátivá. Bydlím tady v bahně. Ale to vám povídám. Chytáte-li někoho, tak jdu s vámi.
3: Já nechytám, ale tam, ukazoval na cestičku. Ten pán chytá.
2: Na moutě kutě. Po cestě se právě hrnul potemník s deštníkem a s krtonaškou a křičeli: "Už ho máš, chrouste? Kde je? Kde je?"
3: Bu, bu, bu, bu, bu. Začala koktat krtonoška, až se všichni polekali. Mysleli, že straší, ale ona nestrašila. Chtěla jen říci: "Bu, bu, bu, bu, budeme ho hledat podle stop."
1: Já už něco vidím. Zajásala Splešťule Blátivá a sehnula se k zemi. To vám byla divná osoba, ta Splešťule. Placatá jako nějaký lupínek. Ruce měla jako podivná klepeta a bláto z ní kapalo při každém kroku.
4: Zde vidím kapky. Tudy kráčel váš uprchlík z vody. Zde je mokré stéblo a to si asi utíral ruce. A zde? Zde je celá louže. To se jistě otřepával. A zde jsou kapky rozstříkány do široka. To se jistě váš uprchlík třásl. Proč pak se asi třásl? Snad strachem? A před čím?
2: Najednou se všichni zastavili před místem, které bylo kol dokola poprášeno žlutým pilem z květů.
4: Přepaden! Přepaden včelami! Zde vidím stopy cizích noh. Podle pilu to byly včely. Zde vidím stopy zápasu. Koukejte, pytlík tu několikrát upadl. A pak už nevidím nic. Byl unesen. Jistě unesen včelami.
3: Kým? Ptala se nechápavě krtonoška. Chroust se nabízel, že se za včelami rozletí a hned začal roztahovat křídla, stahovat, roztahovat, stahovat, roztahovat, stahovat. No však víte, jak dlouho to chroustovi trvá, než se rozletí. Až z toho všichni zase usnuli, jako štěňátka v pelíšku.
2: Potemník ještě v poslední chvíli nad nimi otevřel deštník, aby se jim dobře ležel.

0: Kapitola 6.
1: Ve které je řeč o zemi králů Karbaníků, o hře Trik Trak, o uvěznění Filipka i o moudré paní Kateřině.
0: Jdi se, Filipku, podívat, co se to tam v dálce červená, řekla Dorotka. Právě krmila holoubátko a měla s tím moc práce. Pospěš si a za hodinu se vrať. Já zatím nakrmím ptáčky a pak spolu půjdeme na procházku.
2: Filipek jí ještě zamával na pozdrav a seběhl z písčitého návrší, na kterém mlýn tentokrát přistál.
1: Všude kolem byl žlutý písek, zatímco stromy a veškeré jiné rostlinstvo tu byly velmi vzácné. Zdálo se, že bude hezké počasí, protože i když bylo časné ráno, zářilo nad tou podivnou, vyprahlou a nehostinnou krajinou veliké slunce.
2: Pálilo tak silně, že písek, po kterém Filipek kráčel, byl příjemně nahřátý, úplně jako na pláži u moře.
1: Krajina tu byla pahrbkovitá, ale náš Filipek nebyl vůbec unavený.
2: Běžel směrem k návrší, na jehož úpatí bylo stále jasněji vidět malé barevné domky. Když už byl Filipek docela blízko, shledal, že domky vypadají jako stany a že jsou postavené z velikých karet, právě takových, jakých se používá při pasiánc.
1: Před každým domkem plápolalo ohniště, nad kterým byl zavěšený měděný kotlík. Vypadalo to, jako by se tam něco vařilo. Přesto však to bylo trochu zvláštní, protože široko daleko nebylo ani živáčka.
2: Asi jsou všichni zrovna doma u snídaně, usoudil Filipek.
1: Aby snad k někomu nepřišel nevhod při jídle, rozhodl se jít zpátky do mlýna a vrátit se sem s Dorotkou za hodinu, kdy už budou všichni po jídle. Ušel však sotva pár kroků, když za sebou uslyšel skřehotavý hlas.
3: Konečně máme čtvrtého!
1: A kostnaté ruce ho popadly za ramena.
2: Filipek se otočil a spatřil tři staré pány.
1: Ti ho pak s radostnou dychtivostí vedli směrem k jednomu z domků. Všichni tři byli neuvěřitelně štíhlí. Měli na sobě jakési podivné šaty, pestrobarevné a celé vyšperkované, ale strašně špinavé. Měli dlouhé pláště z hermelínu a jiných drahých kožešin. Jejich kdysi elegantní suknice byly přepásány rozedranými opasky, za kterými měli zastrčeny zrezivělé meče. Na jejich vychrtlých krcích byly navěšeny zlaté řetězy a náhrdelníky a ve svých popelavých, nakadeřených vlasech nosili briliantové koruny. Bylo prostě mimo jakoukoliv pochybnost, že to byly králové. To Filipka trochu uklidnilo, protože se v prvním okamžiku polekal, že se dostal do spáru lupičů.
2: Naši noví známí odvedli Filipka do domku a posadili ho ke stolku čtvercového tvaru, stojícímu uprostřed místnosti.
1: Domek působil dojmem, jako by byl postaven z karet. Králové zaujali místa u zbývajících tří míst u stolu. Jeden z nich pak vytáhl z kapsy ušmudlané karty, naslinil si prsty a začal je míchat.
2: Proč jste mě sem přivedli? Chtěl bych odejít, zakoktal Filipek poděšeně.
1: Na to se jeden z králů, ten, který měl na uchu velikou bradavici, hlasitě rozesmál. Jeho smích zněl, jako kdyby někdo vysypal kamení na plechovou střechu. Potom se nadechl a pravil plačtivým hlasem.
4: Jak vidíš, chlapče, my všichni tři, jak tady sedíme, jsme vášniví hráči karet. Hrajeme karetní hru, která se jmenuje Trik Trak. Má to ale jeden háček. Ke hře je zapotřebí 4 hráčů. Dříve jsme byli 4.
1: Starý král zasmušile potáhl nosem červeným jako zralé rajské jablíčko.
4: Bohužel,
1: potahoval dále.
4: Náš čtvrtý spoluhráč, velmistr hry Trik Trak, před 3 lety snědl 2 fůry dýňových pecek. Z přejedení ochořel a zemřel. Země králů karbaníků má ovšem více obyvatel, ale všichni se už dávno seskupili ve čtveřice, které neustále hrají Trik Trak. Už před 3 lety jsme zůstali sami,
1: dodal plačtivě.
4: A koušeme se nudou, protože nemáme čtvrtého do hry.
5: Teprve dnes se na nás usmálo štěstí. Samo nebe nám seslalo 4. partnera.
1: Jako stará flétna zaskřehotal 2. král, zatímco 3. souhlasně pokyvoval hlavou. Potom rozdal karty a rozkázal.
3: Tak, chlapče, karty pěkně do ruky, hodíme si partičku.
2: Ale já neumím hrát Trik Trak, vykřikl chlapec a rozpačitě dodal. Ještě nikdy v životě jsem nehrál karty.
1: Králové překvapením oněměli. Všichni 3 rázem zbledli, avšak neuplynula ani minuta a jejich tváře zlobou spurpurovatěly.
3: Tak ty tak, ty neumíš hrát Trik Trak,
1: zasyčel 1. král a 2. se začali překřikovat.
4: Nevychovanče, budíš k ničemu, darmošlapé. On neumí hrát karty, vrták.
2: Nakonec ten 1., co měl bradavici na uchu, popadl Filipka za rameno, vztekle s ním zacloumal a potom zblízka, div, že mu svým fialovým nosem nepropíchl tvář, k němu promlouval chraplavým hlasem.
4: Ty si myslíš, že ti sedneme na lep? Že ti uvěříme, že neumíš hrát Trik Trak? Jsi prostě líný. Raději bys chytal lelky, než aby ses věnoval užitečnému a ušlechtilému konání, jako je hra v karty.
2: Zatřásl Filipkem jako vítr bouřlivák útlým věchýtkem a pravil.
4: My tě odnaučíme lhát.
1: A potom?
2: Aniž by přestal Filipkem třást.
1: Pohlédl na své spolukarbaníky a vybafl.
4: Co s ním uděláme?
1: Všichni 3 se zadumali a potom vyslovili jednohlasný ortel.
4: Do sklepa s ním.
2: Zvedli poklop v podlaze a hodili Filipka do temného sklepa, kam světlo jen zřídka zabloudilo malým, zamřížovaným okénkem.
1: Poklop se skřípotem zapadl, zaklapl zámek a chlapec zůstal sám samotinký. Králové schovali karty a šli na procházku. Mezitím se slunce vyhouplo na samý vrcholek nebeské báně, zakolébalo se poprvé a podruhé a potom začalo zvolna sestupovat dolů.
0: Daleko odtud ve mlýně Dorotka stále ještě seděla u okénka a vyhlížela Filipka. Čím bylo slunce níž, tím větší neklid a strach ji posedal. Když rudá tvář slunce nakonec zmizela za obzorem, Dorotka se rozběhla za Kunegundou, aby se s ní poradila.
6: Kráva už také byla velmi znepokojená, že se Filipek nevrací.
1: Obě se vzrušeně začaly radit, když se dali slyšet holuby, kteří je už chvíli poslouchali.
7: Netrap se, Dorotko, poletíme a najdeme Filipa.
0: Ach, moji drazí ptáčkové, leďte rychle. Dejte však na sebe pozor, aby se vám také nestalo něco zlého. zvolalo děvčátko a vypustilo oknem 7 bílých holoubků.
7: Naschledanou, naschledanou, netrap se, děvčátko.
1: Rozloučili se holuby, zakroužili nad mlýnem a potom rychle odletěli hledat Filipka. Bylo už šero, když přiletěli nad podivnou osadu, kde staří králové uvěznili Filipka. Poslední paprsky zapadajícího slunce vrhaly na domečky ohnivé skvrny a do písku fialové stíny. Do tmy tajemně plápolalo několik ohnišť rozdělaných před domy. Všude bylo pusto a prázdno, což bylo v této podivné zemi úplně normální. Holuby několikrát zakroužily nad střechami, snesly se docela nízko a usedly na lomení jedné z nich. Bystře se rozhlíželi kolem dokola, ale po Filipkovi ani slechu. Rozletěli se tedy na všechny strany a nakukovali do dveří a oken domů. Všude seděli prapodivně oblečení králové a dámy, kteří hráli karty. Filipka však mezi nimi marně hledali. Holuby unavení marným hledáním usedly na jedné ze střech. Začínala noc.
0: V té době každý den, vlastně každou noc, pokud ovšem bylo příznivé počasí, vycházela ven osvěžit se čerstvým vzduchem paní Kateřina.
1: Paní Kateřina nosila nádherný černohnědý šat. Měla velmi důstojný zevnějšek a byla nesmírně moudrá. Nejpodivnější však byly její oči. Veliké, kulaté, světle oranžové. Vypadalo to, jako by někdo paní Kateřině do očních důlků vsadil dvě úplně stejné půlky pomeranče, rozkrojeného velmi ostrým nožem. Ty bystrozraké oči ve tmě světelkovaly.
0: Zapomněli jsme totiž říci, že paní Kateřina byla sova.
1: Toho večera, jako obvykle, poletovala nad krajem. Létala rychle a neslyšně, když tu náhle její veliké oči zahlédly na jedné střeše 7 bílých holoubků. Aniž se dlouho rozmýšlela, zamířila tím směrem. Pevně přitiskla křídla k bokům, na chvilku zamhouřila oči a střemhlav slétla z nebe rovnou mezi naše holoubky. Trochu je polekala a natropila mezi nimi zmatek. Brzy se však uklidnili.
0: V temnu, jako dvě lucerničky, svítily pomerančové oči paní Kateřiny a její vlídný hlas pravil.
6: Dobrý večer.
7: Nahnala jste nám strachu, paní. Dobrý večer, dobrý večer,
1: odpověděli holuby.
0: Po několika minutách rozhovoru s holuby, sova věděla, co je trápí.
1: Protože byla velmi moudrá a všechno věděla, pravila.
6: Váš Filipek je uvězněný ve sklepě ve čtvrtém domku vlevo. Zaleďte tam a sami uvidíte.
1: Holuby jí poděkovali za radu a za chvilku už byli u okénka sklepa, ve kterém byl uvězněn Filipek. Tiše zavrkali. Nastala chvíle napětí a potom se za zamřížovaným okénkem objevila chlapcova bledá a utrápená tvář.
2: Ach, moji přátelé, jsem tak rád, že vás vidím. Už jsem si myslel, že musím bez pomoci zemřít v tom ponurém sklepě, šeptal dojatý Filipek a při slabém světle měsíce napsal na malý útržek papíru vzkaz pro Dorotku. Mříže mi jej podal ptáčkům a poprosil je, aby mu rychle pomohli. Leďte, leďte, jste moje jediná záchrana, šeptal horečně.
1: Holuby se s Filipkem rozloučili a bez otálení odletěli s jeho dopisem. Bylo už po půlnoci, když se celý utrmácení vrátili do mlýna.
0: Dorotka, která ani oka nezamhouřila, si při světle lucerny nahlas přečetla lístek, který jí přinesli okřídlení poslové, a začala se se všemi přítomnými radit, co dál, jak Filipka zachránit.
6: Nakonec kráva Kunegunda jako nejstarší nájemník mlýna rozhodla. Za raního úsvitu, až se trochu rozední, nasedneme do mlýna a poletíme za Filipkem. Uvidíme, co bude dál. Byla to moudrá a prozíravá rada.
1: Proto všichni celou noc netrpělivě hleděli na hodinky v očekávání rána. Ručičky nakonec ukázaly 6 hodinu raní. Vyšlo sluníčko a náš mlýn vzlétl do povětří. Letěl, letěl, až se pod ním objevily barevné domky.
0: To jsou přece domky z karet, zvolala Dorotka, když je viděla.
1: Mlýn se zvolna snášel k zemi. Když přistával, stalo se něco docela neočekávaného. Nejblíže stojící dům se zachvěl a zřítil se. Zároveň ulétla střecha druhého domu a jako pírko se vznesla do povětří. Třetí dům se třásl jako osika, jako by se měl každým okamžikem rozsypat. Čím byl mlýn blíže k domkům, tím větší spoušť rozséval.
6: Kunegunda jako první pochopila, co se děje.
8: Vítr převrací domy. Vítr, který způsobuje náš létající mlýn.
1: Proto mlýn začal roztáčet svá ramena s dvojnásobnou silou. Po chvíli městečko připomínalo stůl, na kterém někdo bez ladu rozházel karty. A nebo válečné pole po skončení bitevní vřavy. Kolem poletovaly karty, jak ty malé, opravdické, ty ze hry Trik-Trak, tak i ty veliké, ze kterých byly postaveny domky. A všude se strašným hořekováním pobíhali sem a tam nešťastní obyvatelé této země, králové a dámy. Prudké sluneční světlo jasně odhalovalo, kam až je přivedla posedlost karbanickou vášní. Byli špinaví a otrhaní a jejich honosný šat působil skličujícím a odpuzujícím dojmem. Kdysi krásné dámy byly rozcuchané a nemité. Skoro všechny měly v rukou vějře z upatlaných karet.
2: Z domku, ve kterém byl uvězněn Filipek, zbyla jenom podlaha s poklopem do sklepa.
1: Králové pobíhali kolem dokola a marně se snažili chytat poletující stěny.
0: Dorotka, doprovázená holuby, rychle našla poklop a s vypětím všech sil jej nadzvedla.
2: Z otevřeného sklepa bytě vyskočil Filipek a za chvíli na to už byli všichni ve mlýně. Zavřeli za sebou dveře a roztouženě si padli do náručí.
1: Mlýn s velikým hlukem a lomozem vzlétl do povětří za zvuků zborového kvílení dam a králů. Rychle se vzdaloval z tohoto kraje lenochů, kteří své životy upsali Karbanu. Naši hrdinové ani tady nenašli šťastnou zemi, kterou hledali. I když prožili tolik nebezpečných dobrodružství, ani na okamžik nestráceli naději ani dobrou náladu.
6: Naopak, společně s věrnou krávou Kunegundou a milovanými holuby odvážně a směle letěli do neznáma.

0: Dnes vám chci povědět příběh, který si štěbetali síkorky v jedné královské zahradě a já to slyšel. Je o dvou královských bratřích Jájovi a Tumášovi. Však už jsem vám o nich vyprávěl, že si vzpomínáte. To jsem rád. Pak také jistě víte, že sobecký princ Jája chtěl všecko jenom pro sebe a stále jen volal já. Proto mu říkali Jája. Jeho dobrosrdečný bratr mu ochotně plnil všechna jeho přání. Tumáš, bratře, vezmi si, co chceš, říkal vždy, a tak mu zůstalo jméno Tumáš. Jednoho dne, když sluníčko připalovalo už od samého rána, vydali se oba bratři na procházku do lesa.
1: Podívej, co je tu sladkých jahod. Ochutnej.
2: Jsou dobré, ale mě bolí nohy. Chci si odpočinout.
1: Tak dobrá. Posadíme se třeba tady pod strom. Vidíš tu hebkou trávu? Máme krásný les v našem království. Slyšíš, jak šumí? Zdravím vás, borovice, sosny, bílé břízy. Poslouchej, Jájo. Les nám odpovídá.
2: Tumáši, Tumáši, někdy nevím, jestli si ze mne tropíš žerty, nebo si opravdu takový blázen. Hladíš trávu, povídáš si už nejen s brouky a ptáky, ale dokonce i se stromy. Co pak by z tebe mohl být král? Ještě, že jsem tu já. Já totiž.
1: Mlč! Neslyšíš nic?
2: A co bych měl slyšet?
1: Jakoby někdo volal o pomoc.
2: Ale ne, já nic neslyšel.
1: Ale já ano. Slyšel jsem docela jasně. Pojď, půjdeme se podívat dál do lesa.
2: Nikam nepůjdu, je tu úplné ticho, nikde nic.
1: Slyšíš? Je to u studánky. Ano, teď to slyším docela jasně. Studánka volá o pomoc.
2: Studánka volá o pomoc, no tak to se nezdržuj a běž.
1: Hned jsem u tebe, studánko. Co potřebuješ?
3: No ne, studánka, to já potřebuji pomoc. Topím se, vtahuje mě tu dolů, rychle pomoc.
1: To víš, že ti pomohu. Už jsem u tebe. Tak podej mi ruku, no. No, ještě to chvilku vydrž, jen co rozmotám chaluhy a řasy, do kterých se zamotal. No, ještě kousek, no, chyť se, tak, asi venku.
3: Díky, zachránil jsi mě, Tumáši.
1: Jak víš, kdo jsem? A odkud znáš moje jméno?
3: Jsem houbový skřítek a znám všechny lidi z království, kteří chodí do lesa.
1: Ještě nikdy jsem tě v našem lese neviděl.
3: To proto, že my skřítkové jsme přes den neviditelní. Kdybych nespadl do studánky a nepotřeboval pomoc, nikdy bys mě nespatřil. My skřítkové pracujeme jen v noci při světle měsíce.
1: Tak vás je tady dokonce víc?
3: Každý les je přece plný skřítků.
1: A co pak máš na práci ty?
3: Starám se o to, aby v lese byly všechny houby. Hříbky, muchomurky, křemenáče, bedly i lišky. Jahodový, ostružinový, borůvkový a malinový skřítek dohlíží na to, aby byly všechny plody pěkně zralé. Je nás opravdu plný les. Šiškový skřítek, smrkový, borový, šípkový. Každý má co dělat, aby lesní královna byla spokojená.
1: Vy máte svoji královnu?
3: No jistě. Všichni ji máme rádi. Je moudrá, milá a velmi, velmi krásná.
1: Mně se zdá, že jsi nejen houbový, ale také zamilovaný skřítek.
3: No, ne, to ne.
1: No tak za ní běž, ať o tebe nemá starost. A dávej pozor, abys nespadl do studánky.
3: Děkuji ti ještě jednou, Tumáši, a nashledanou.
2: Cože? Snad si toho trpaslíka nepustil.
4: Ty jsi neslyšel o královně, jak je velmi krásná?
2: To znamená, že má nejen krásné šaty, ale hlavně slyšíš, hlavně šperky, zlato a perly a drahé kameny. Že jsem tu nebyl o chvilku dřív. Jsi hlupák, Tumáši. Ale počkej, já ho najdu, nemůže být daleko. Jen se neschovávej, trpaslíku, máš to marné, dostanu tě. Já jsem totiž chytřejší než můj bratr, víš? Já si s tebou poradím.
4: A budeš platit.
3: Jou.
2: A už tě mám.
3: Neubližuj mě, prosím, pust mě to bolí.
2: Ale něco za něco, ty svobodu, já bohatství. Říkal jsi, že vaše královna je krásná. Je také bohatá, viď? Má truhlici zlata a šperku.
3: Truhlici ne, lesní královna má jeskyni. Zlatou jeskyni?
2: No prosím, zlatá jeskyně, to je hotový poklad. Dovedeš mě k němu a já tě za to pustím na svobodu, ano?
1: Já jo, hned ho pust.
2: Ani mě nenapadne. Budu mít poklad, rozumíš? Bude ze mě skutečný král, mocný a bohatý. Nejbohatší ze všech. A ty? Co budeš ty? Chudák, všem lidem prosmích. Zatímco mě se budou klanět, tobě se budou smát.
3: Když myslíš, princi, tak dobrá. Zavedu tě k pokladu. Ale jen tehdy, když princ Tomáš půjde s námi.

0: Tomášovi se nepodařilo přesvědčit bratra, aby houbového skřítka pustil na svobodu, a tak se na cestu ke zlaté jeskyni vydal společně s nimi. Už z dálky viděli před jeskyní postavu zalitou zlatou září.
1: Stůjte, co zde hledáte? Jsem královna této říše.
2: Královno, to já je přivedl. Byl jsem nepozorný a princ Jája mě chytil. A za moji svobodu žádá zlato. Ale tady princ Tomáš, ten mi zachránil život, když jsem se topil ve studánce. Prosím tě, královno.
1: Nepros, svoboda je víc než zlato. Dám ti, princi Jájo, po čem tolik toužíš. Dám vám zlato oběma, ale pod jednou podmínkou. Vezmete si jen to, co unesete v jedné ruce. Kdo z vás neuposlechne, ten na svou chamtivost doplatí.
3: Tak pojď rychle, Tomáši, pojď.
1: Počkej, napřed propusť mého skřítka.
4: Běž si, trpajzlíku, už tě nepotřebujeme.
0: A skutečně, lesní královna pokynula rukou a jeskyně se otevřela. Všude, kam bratři pohlédli, bylo zlato, šperky, perly a drahokamy. V záři zlata probleskovaly paprsky rubínů jako malé červené plamínky. Bílé hromady perel vypadaly jako ledové hory a uprostřed nich krásné modrozelené tyrkysy připomínaly horská jezera.
3: Rychle, Tomáši, sundej kabát, ale co dám svůj, tak jen pojďte ke mně, drahé kameny. Tomáši, nestuj a dělej, co já, slyšíš?
5: Smíme vzít jen to, co uneseme v jedné ruce, neslyšel z královny.
3: Věříš všem nesmyslům, si strašpitel. To víš, nechce, aby z pokladu příliš ubylo. Ještě svléknu košili, tak. A kam ještě? Ano, už vím, naplním si boty.
5: To půjdeš, bos?
3: Co by ne? Víš, jak mě lidé uvítají? Jako nejbohatšího krále budou se mi klanět až na zem. A tobě? Tobě se budou smát. Vždyť nemáš vůbec nic. Co já to mám za bratra?
5: Stydím se za tvou chamtivost, bratře.
1: Princi Tomáši, vidím, že ty jsi nenabral ani zlata, ani drahých kamenů.
5: Jsem tady jenom proto, že si to tvůj skřítek přál, královno.
1: Vezmi si ode mne alespoň tuto růži.
5: Díky, královno. A odpusť.
6: Za co děkuješ, hlupáku? Za jednu docela obyčejnou růži? Podívej, co mám já. Zlato.
3: Plno zlata.
6: A ty nemáš nic, jenom růži.
3: Já budu nejbohatší král.
0: Oba bratři se vydali zpátky na zámek. Tomáš šel lehce, netížilo ho ani zlato, ani drahé kameny, jen v klopě kabátu měl růži, kterou mu darovala lesní královna. Za to Jája se pachtil se svým pokladem, sotva dechu popadal. Zastavoval se, odpočíval, ale ze všeho nejvíc se staral o to, aby mu jediný kamínek z pokladu nevypadl, aby ani perličku nestratil. Konečně došli k zámku.
3: A teď dávej pozor, bratře, teď uvidíš, jak se ze mne stane král. Hej, lidi, pojďte všichni sem rychle. Podívejte se, jak jsem bohatý. Nesu celý poklad. Budete mít nejbohatšího krále.
7: Cože, nejbohatšího?
8: Vždyť nemám boty.
9: Ani košile.
3: Ale mám, hlupáci, mám kabát, košily i boty. Ale plné zlata a drahokamů. Jen se podívejte. Co to? Co to je? To je zrada?
10: Samé smetí.
11: Kde tak zlato? Nebo ty smetí.
10: To by byl král.
3: Tomáši, podvedli nás.
5: Mě ne. Podívej.
12: To je krása. Zlatá růže.
13: Jak se cpití.
12: A jak září.
0: A opravdu. Obyčejná růže darovaná lesní královnou se proměnila v růži zlatou, až oči všem přecházely. O, to je krása, říkali. A chamtivý princ Jája Bos a bez košile byl všem jenom pro smích. Darmo se neříká, že kdo chce mít moc, nemá nakonec nic.

0: Tiki hádanka.
1: Ať je malá nebo větší, celý život jenom bečí.
0: Co pak to je?
2: Já už vím, to bude miminko.
0: Ne, ne, to není miminko.
2: Proč ne?
0: Tak si to představ. B, b,
2: no, b. Takhle dělá Anička.
0: Ne, ne, ovečka. Je to ovečka.

0: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
1: Hrdinku, co děláš?
2: Vidíš, ne? Koukám na televizi. A co tu děláš ty?
1: To mám pověsit záclony. Babinka je vyprala. Hezky doběla. Co? Posloucháš mě? Tak proč se na mě nepodíváš?
2: To co je?
1: A co ti je?
2: A co by bylo?
1: Jsi nějaký bledý. Nejsi nemocný.
2: Ne, umytý.
1: Aha. A na co se pořád koukáš?
2: Aj na fotbal.
1: Aha. A baví tě to?
2: No, bavilo by, kdybych se mohl v klidu dívat. Za chvíli bude konec a nám chybí dvě branky.
1: Ukáž. Že nechybí, jsou tam obě dvě.
2: Ale tomu ty nerozumíš.
1: No volá, branky poznám. Ty jsou přece tady ty dvě síťky. Každá v jednom rohu, že jo?
2: Mání, ustup. Máš tlusté sklo, nevidím na obrazovku.
1: Hele, a proč ti hráči tak utíkají? To aby je ten balon netrefil.
2: Prosím tě, Máničko, buď tak hodná, nesnaž se pochopit, co je to fotbal. O něčem takovém ty nemůžeš mít ani páru.
1: No, já už jsem na fotbale byla.
2: Fakt?
1: Fakt.
2: A jak se ti to líbilo?
1: Byla to švanda.
2: Jo,
1: no,
2: co?
1: Všichni pořád někam běhali a pošťuchovali se, no. A pak tam byl takový mumraj, že jeden z hráčů dokonce ztratil kalhoty.
2: No, čeprsk.
1: No?
2: Ten musel být červený jak řetkvička, co?
1: To nevím. Já mu do obličeje nakoukala.
2: Víš co, jdi se raději pověsit.
1: Co?
2: Ale chtěl jsem říct, běž pověsit ty záclony, fotbal není pro holky.
1: A proč máte mít pořád nějaké výhody? Kolikrát si říkám, že bych byla raději kluk než holka.
2: Pozdě! To jsi směla rozmyslet dřív, než ti dali jméno.
1: No, to vím taky.
2: Je! Gól! Viděla jsi?
1: Bodej! Dal ho ten vlevo s tou červenou kravatou.
2: To není kravata, ale vyplazený jazyk.
1: Chudáček, že si raději neodpočine.
2: Hele, neříkala jsi, že jdeš pověsit ty záclony?
1: No, teď jo. Jen co si vezmu žebřík.
2: Dobrý nápad. A až spadneš, tak ti po zápase zavolám sanitku.

0: Piggy vtip.
1: Pepíček se vrátil od moře a ve škole se vytahuje na spolužáky.
2: Celý prázdniny v cizině. Tak jsem si zvykl na moře, že když se chci napít vody, musím si ji osolit.
0: Já nemám vytahovací děti rád. Ale tohle je naštěstí jenom v těch, viď?

0: ahoj mlsotkové a šmakovinky. Opět vás zdravíme s Pigim přímo z mojí kuchyně. Naučíme se dneska úplně jednoduchou věc.
1: Jednoduchou? Zvládnu to i sám?
0: No o tom nepochybuj, Pigi. Ukážeme si sice jednoduchý recept, ale nezapomeň, že někdy ty nejjednodušší věci jsou pro náš zoubek ty nejlepší. Dnes si připravíme...
1: Připravíme?
0: Bylinkové máslo.
1: To budu mít příležitost použít bylinky, které pěstuju u kachny Justýny. Už tomu rozumím, proč si dneska chtěla, abych donesl svoje nejoblíbenější bylinky. Tak co mám kromě nich ještě nachystat?
0: Budeme potřebovat bylinky, jak už si říkal, a máslo.
1: Aha.
0: To se musí vyndat z lednice, dřív než začneme pracovat, aby změklo. No, protože to nějakou dobu trvá. Vyndala jsem máslo už v poledne. A teď ukáž, podíváme se. Teď už je krásně měkké a bude se parádně roztírat.
1: Laskonko, já nevím, jestli ty bylinky, co mám, jsou ty pravé. Vzal jsem toho víc, ale nevím, které použít, aby to bylo, jak ty říkáš, mňamkozní.
0: Do bylinkového másla můžete použít jakékoliv bylinky, které máte rádi. Kterou bylinku máš nejradši, Pigi?
1: Já mám rád třeba pažitku, ale pažitkové máslo už jsme dělali. Pak mám rád třeba bazalku. A taky mi kachna Justýna ukazovala nějaký tympán.
0: Nemyslíš tymián?
1: Jo, tymián. Voněl hezky, no tak můžeme zkusit třeba ten, vzal jsem ho, tenhle to je, tady je.
0: Ukáž? No jo, je čerstvoučký a voní.
1: A ještě tady mám petržel, tu nať s lístečky, ne ten bílý kořínek, víš, tu nať, tady, hele.
0: Já ty bylinky vezmu, vyberu a nasekám je na drobné kousíčky. Uděláme z nich směs od každé kousek.
1: Jo. To je spravedlivé, aby si ty bylinky nezáviděly, viď?
0: Ale ty, brepto, radši zatím máslo utři v misce se solí. Už víš, že utřít neznamená utřít utěrkou, ale...
1: Ale zamíchat, míchám, jako robot kuchyňák, míchák.
0: Ojeje, zase ten tvůj kuchyňák, Pigi. Ještě, že už vím, že se vypíná na rypáčku. Nebo na ocásku. Šmanko, kde tě mám vypnout?
1: Dnes jsem na hlasové ovládání, jako u hrnečku vař, stačí kuchyňáku dost.
0: Dobře, tak zatím je to kuchyňáku míchej. Dokud máslo se solí nejsou pořádně promíchané.
1: Míchám a sůl s máslem se mění v solno-máselnou vesmírnou hmotu neznámého původu. Je, laskonko, představ si, kdyby z toho rendlíku teď vylezl malinkatý modrý marťán.
0: Vaříme nebo jsme v kroužku pozorovatelů mimozemšťanů?
1: Tak dobře, tak ne modrý, ale zelený.
0: Ano, správně. Teď tam přidáme zelené bylinky.
1: Ne bylinky, marťán, zelený.
0: Pigi.
1: Promiň, já vím, já míchám, já jsem se zasnil. Tak A teď přidáme bylinky a...
0: A ještě jednou pořádně promícháme.
1: Aha.
0: Celou směs necháme znova stuhnout v lednici v misce.
1: Míchám, míchám, míchám.
0: Dobře. Kuchyňáku dost.
1: Do mícháno. A to je všechno?
0: Vždyť jsem říkala, že to dnes bude jednoduché. Mám ještě pro naše posluchače zajímavý tip navíc. Máslo se dá z mističky vyklopit na potravinovou folii a vytvořit z něj váleček.
1: Je, jako když tvaruju plastelínu.
0: Přesně tak. Když v lednici stuhne v podobě válečku, pak se lépe krájí. Můžete si máslo namazat na chleba. To bude, panečku, hned jiná svačinková chuť. Uvidíte.
1: Raskonko!
0: Co pak?
1: Můžu říct ten koneček sám?
0: Můžeš. Kuchyňáku, mluv.
1: Recept i postup najdete jako vždycky na www.pigi.cz vlastkončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak zase příště. Ahoj, ping.
0: Já jsem nemyslela, abys to říkal roboticky jako kuchyňák. Já jsem myslela, že to řekneš normálně jako Piggy.
1: Nemůžu teď mluvit i jako Piggy, když jsem nedostal pokyn k zastavení robotických funkcí a dostal jsem pokyn kuchyňáku mluv.
0: Ty lumpe, počkej, já tě zletám. Já ti dám kuchyňáka, to budeš koukat.

0: O dvou kouzelných korunkách. Pohádka z Bhútánu. Na úpatí vysokých hor se rozkládalo jedno království. V něm, úplně na severu, v sevření nebetyčných štítů, leželo Tyrkysové jezero. Voda z něj stékala do nížin a zavlažovala celou zemi. Co kdo pamatoval, nikdy se nestalo, že by řeka vyschla a vody byl nedostatek. Nebylo to však zadarmo. V jezeře totiž žila obrovská žába a žabák. Střežili jezero a také poklady, které se prý skrývaly v jeho hlubinách. K jezeru se proto nikdo neodvážil ani přiblížit. Jen jednou ročně, vždy na nový rok, přiváděli královi sluhové vždy jednoho chlapce, narozeného v roce tygra, aby ho žabým strážcům obětovali. Taková byla jejich úmluva s králem. Nedáli jim každoročně chlapce narozeného ve správném roce, žáby tok řeky zastaví a celé království bude bez vody. Každý rok vyšla řada na jednu vesnici a ta musela přivést chlapce, který bude ponechán na pospas žabám. Jednoho roku se však stalo, že takové dítě nemohli najít, ať dělali, co dělali. Jediný, kdo zbýval, byl syn samotného krále, nejstarší princ a následník trůnu. Když tuto zprávu králi oznámil jeden z jeho ministrů, král zbledl jako stěna. Co to říkáš? Osopil se na ministra. Obětovat korunního prince strážcům jezera, to nejdražší, co mám. Můj pane, nikoho jiného jsme nenašli. Když nedáme prince žabým strážcům jezera, zhyne žízní celé království. Dlouho se král bránil. Dokonce vyslal další pátrací skupinu, ať obrátí celé království vzhůru nohama a najde chlapce narozeného v roce tygra. Ale buď v celém království nikdo takový opravdu nebyl, nebo ho vesničané dobře schovali. A tak králi nezbylo, než jít za princem a sdělit mu tu strašnou novinu. Když se princ dozvěděl, co ho čeká, ani nemrknul. A prý, že se jen musí rozloučit se svým nejlepším přítelem Tašim, který byl skoro jako jeho bratr. Taši nevěřil vlastním uším. Tebe, korunního prince, že mají hodit žabám? Princ ne princ. Taková je od nepaměti úmluva králů naší země a strážců jezera. Chlapci obešli svá nejmilejší místa, kde si jako malí hrávali. Naposledy si zastříleli na terč a domluvili se, že Taši prince k jezeru doprovodí. Taši ale stále v duchu doufal, že na žáby nějak vyzrají. Druhého dne z rána se vydali na cestu. Celý den stoupali do hor, jen kolem poledního poobědvali pálivé papričky se sýrem. Večer složili hlavu pod vysokým cypřišem. Když už se jim víčka klížila, uslyšeli nad sebou dva orly, jak se spolu baví.
1: Kam mají ti chlapci namířeno?
0: Ptal se jeden.
1: Jeden je princ a král ho obětuje vládcům vod. Ten druhý je jeho nejlepší přítel a vyprovází ho na poslední cestě,
0: odpověděl druhý orel.
1: Myslíš, že by se mohli nějak zachránit?
0: Ale ovšem, to by ale museli vědět, že síla žab je v jejich korunkách. Stačí, když jim je schodí a se žábami je konec. Když to chlapci uslyšeli, srdce jim poskočilo radostí. Hned si z větví zhotovili dlouhé kůly, aby měli čím žabám schodit korunky z hlavy. Ještě za tmy došli na dohled k posvátnému jezeru. Zuli si boty a tiše se přikradli k jeho břehům. V měsíčním světle rozeznali obrysy dvou obřích žab, jak sedí na balvanu u břehu. Přiblížili se ještě blíž
1: a to už slyšeli, jak spolu žáby rozpráví. Jen si představ, kdyby král a jeho poddaní věděli, že toho, kdo má na hlavě naše koruny, stačí udeřit do hlavy a rázem z něj bude boháč. V tom princ Taši mu pokynul na znamení, že nadešla chvíle pro útok. Chlapci popadli kůly a každý srazil z hlavy korunku jedné žábě. Tím ztratili veškerou sílu a bezvládně spadli do jezera. Chlapci rychle vzali korunky a padli si do náručí celý šťastní, že princ unikl jisté smrti. Když hoši sestoupili z hor, rozhodli se, že než se vrátí domů, budou chvíli vandrovat, aby poznali cizí kraje. Šli z údolí do údolí a vždy přenocovali u některého z vesničanů. Neměli ale žádné peníze, kterými by se místním odvděčili za pohostinnost. Taši si naštěstí brzy vzpomněl, co říkali žáby. Vyzkoušíme, jestli měli strážci jezera pravdu. Já si nasadím korunu a ty mě uhoď do hlavy, řekl. Princ Taši ho poslechl a ten v zápětí začal plivat zlato, stříbro a drahé kameny. Tak přece je to pravda. Budeme teď mít čím zaplatit za přenocování a za jídlo. Jednou však nocovali u zlé vdovy, která žila sama se svou dcerou. Zrovna, když zase Taši plival zlaté mince a tyrkysy, nakukovala vdova potají do jejich komůrky. Když viděla, co se děje, zalapala podechu a hned si řekla, že všechno to bohatství musí získat. A tak s dcerou zosnovala plán. Milým chlapcům nabídla po večeři čhank a tak dlouho jim dolévala, až byli dočista opilí a na místě oba usnuli. Pak je připravila o všechny drahocenosti. Když se chlapci probudili, byli kdesi uprostřed hustého lesa. Byla hluboká noc a oni se třásli zimou. Okradli nás a odvlekli kdo ví kam, povídá Taši. Princ se rozhlédl a v dálce, kdesi na kopci, uviděl maličké světélko. Támhle vidím lidské obydlí. Půjdeme se tam zahřát a až bude den, vrátíme se do vsi a dáme těm proradným ženským, co proto, odpověděl princ. Vydali se tedy za světlem, až došli k maličkému chrámu, který byl zasazený na úbočí lesnatého pahorku. Vyřezávanými okny nahlédli chlapci dovnitř. Spatřili zlatou sochu Budhy, kterou matně osvětlovalo jen několik máslových lampiček. V tom k soše přistoupil starý mnich, sáhl za ní a vytáhl chatak, bílou obřadní šálu. Rozprostřel ji na zem, lehl si na ní, otočil se doleva a pak doprava. A v tom okamžiku se proměnil na osla. Osel vyskočil, oběhl místnost, zahýkal a zase si lehl na katak. Otočil se doprava a doleva a proměnil se zas ve starého mnicha v karmínovém rouchu. Svému kousku se potěuchle zasmál. Potom katak složil a pečlivě ho schoval za zlatého Budhu. Viděl jsi to, povídá Taši. Katak si půjčíme a dáme těm zlým ženským za vyučenou. A tak také udělali. Když starý mnich odešel, třikrát se soše uklonili a půjčili si čarovný katak. Pak našli vesnici a vypravili se rovnou k vdově a její dceři.
2: Ale to jsou k nám hosti.
1: Mysleli jsme, že už se vám u nás nelíbí. Dělali se, že hochy rády vidí. Něco vám neseme za vaši pohostinnost a péči. Je to kouzelný katak. Lehněte si na něj, otočte se doleva a pak doprava. Vdovu hned napadlo, že právě díky kouzelnému katagu chlapci přišli k takovému bohatství. A protože jí zlato, stříbro a tyrkysy, které Hochum ukradla, nestačily, hned si lehla, stáhla na zem i dceru a udělala přesně tak, jak chlapci řekli. V tu ránu se každá z nich proměnila v osla. Tak, a máte, co si zasloužíte, řekl princ. A protože věděl, že zdejší král právě staví nový letní palác, odvedl osly na královský dvůr, aby je zaměstnali na stavbě. Ať tam třeba nosí hlínu a kamení. Když to vyřídili, pokračovali chlapci ve svém putování. Oslům se mezitím vedlo bídně. Pod tíhou kamení se jim podlamovaly nohy a hýkali, jako by je na nože brali. Když se za několik měsíců princ s Tašim vraceli kolem královského dvora, kde osly nechali, šli se na ně podívat. Když uslyšeli, jak žalostně hýkají, zžalilo se jim zvířat. Rozprostřeli před ně katak a poručili jim, ať si na něj lehnou a otočí se nejdřív doprava a pak doleva. Osly milé rádi poslechli a za chvíli už před hochy stála vdova s dcerou, celé strhané a umolousané. Doufám, že si teď budete pamatovat, že krást se nemá, řekl princ. A obě ženy hned spěchali domů, aby chlapcům vrátili všechno, o co je připravili. Když se chlapci rozloučili s napravenými zlodějkami, zamířili cestou domů, nejdřív k lesnímu chrámu a vrátili vypůjčený katak. Pak pokračovali k jezeru, kde všechno začalo. Bylo nám dobře i bez korunek. Posloužili nám a už je nepotřebujeme. Proto je vrátíme, kam patří, řekli a hodili korunky do posvátného jezera. A tam, na jeho dně, leží spolu s dalšími poklady dodnes.

had. Před dávnými časy žil jeden král, který po celé zemi proslul svojí moudrostí. Věděl o všem, co se kde šustlo, o všem, co se kde událo. Nezůstalo mu utajeno ani to nepatrné, takže se zdálo, že mu všechny ty zprávy nosí po větru nějaké tajemné síly. Ten král měl prazvláštní zvyk. Každé poledne, když mu prostřeli k obědu, přinesl jeho sluha, nejvěrnější ze všech věrných, ještě jednu mísu. Ta mísa byla vždy přikrytá a ani ten sluha nevěděl, co je uvnitř, a nevěděl to žádný člověk, neboť král ji otevřel vždy o samotě. Tak to šlo po dlouhý čas, až přišel den, kdy sluha Tóma opět králi nesl tu tajemnou mísu a tu ho popadla tak nesmírná zvědavost, vždyť ho to mohlo stát život, které neodolal a mísu zanesl nejprve do své komory. Pečlivě zamknul dveře, zvedl víko a uviděl, že na míse leží bílý had. A jak na tu pečínku koukal, dostal na ní chuť tak strašlivou, že jí kousek uždibnul a strčil do pusy. Sotva se Tómovi maso rozplynulo na jazyku, dolehlo mu k uším ptačí štěbetání. Vyhlédnul z okna a uviděl vrabčáky, jak jeden druhého překřikují, aby si vypověděli, co viděli na poli a v lese. A světe, div se, Tóma té jejich ptačí řeči rozuměl. Tu pochopil, že to kouzelné nadání má z toho jediného sousta hadího masa. I událo se jiného dne, že se králi ztratil drahocenný prsten. A protože Tóma měl jako nejvěrnější z věrných přístup kamkoliv, padlo na něj podezření, že jej ukradl on. Král si Tómu předvolal a podrobil ho zlému vyslýchání. Hřímal na něj, že pokud nenajde do rána viníka, bude za zloděje považován on a jako zloděj pak také souzen. Tóma svoji vinu statečně popíral, ale bylo mu to pramálo platné. Nebylo mu do skoku, když od krále odcházel. Vyšel na dvůr a přemýšlel o tom, že mu není pomoci. Tu uviděl dvě kachny, jak se cachtají ve vodě. Zobáky si čistí peří a rozprávějí spolu. I zaposlouchal se do toho jejich kejhání o dobré pastvě, když tu jedna pravila dosti rozmrzele, že jí v krku tlačí králův prsten, který v chvatu spolkla, když se pásla pod královským oknem. Tóma na nic nečekal, kachnu popadl za krk a běžel s ní ke kuchaři, aby mu namluvil, že kachna je již dosti vypasená a že by se už měla zabít a upéct. Kuchař nebohé zvíře znalecky potěžkal v rukou a dal Tómovi za pravdu. No a za pár minut byl na světě i králův prsten a Tóma mohl dokázat svou nevinu. Vděčný král mu za ten nález nabídl výnosné místo u svého dvora, jen ať si jeho věrný služebník vybere. Ale Tóma dávno toužil po dalekých krajích, tak si vyprosil jen koně a trochu peněz na cestu. Král mu dal žádané a on se vydal na cestu. Jel a jel, až přijel k rybníku, kde uviděl tři ryby, které uvízly v rákosí a už polikaly andělíčky. Ať se říká, že ryby nemluví, ty to přesto tichounce naříkali, že tu bez cizí pomoci bídně zahynou.
Toma měl dobré a slitovné srdce. Sesedl z koně a ryby hodil zpět do vody. A když sednul na koně, slyšel, jak mu ryby radostně děkují a slibují, že mu taky jednou pomohou. Ale kdo by si co dělal z rybích slibů? Toma jel dál. Když tu uslyšel tenký hlásek, zaposlouchal se a tu uviděl dole v písku mravenčího krále, jak naříká a světu si stěžuje na lidi a ty jejich neohrabaná zvířata s těžkými kopyty, která dupou, kde si chtějí, a jeho mravenčímu lidu neustále způsobují škodu na majetku i na životech. Když Toma vyslechnul tu mravenčí lamentaci, pobídl koně a přešli na postranní cestu. Vděčný mravenčí král se neznal radostí a volal za nimi svoje slibování, že jednou ten dobrý skutek splatí. Ale kdo by si co dělal z mravenčích slibů? Cesta zavedla Tomu do lesa a tam spatřil krkavčího otce a krkavčí matku, kteří seděli na hnízdě a se zlostným pokřikem vyháněli své děti. Spílali jim do zatracených šibeničníků a darmožroutů, o které se odmítají dál starat. Ať si sami děti nehodné jdou do světa za obživou. Nebohá krkavčata spadla pod strom, kde bezmocně tloukla křídly o zem a naříkala na svůj neveselý osud. Neboť jak si mohla schánět obživu, když ještě neuměla létat? Tu se jich tomu vyzželelo. Sesedl, vytáhl dýku a zabil svého koně, aby měla krkavčata co jíst. Ta mu za ten šlechetný skutek děkovala a slibovala odplatu. Ale kdo by si co dělal z krkavčích slibů? Dál už musel Toma pěšky. Putoval dlouho, předlouho. Až jednoho dne došel do velkého města, kde bylo převeliké srocení lidu, neboť zrovna vyšlo ve známost, že královská dcera hledá ženicha. Ale každý, který se chce o ní ucházet, musí nejprve splnit dost těžký úkol. No a komu se to nepodaří, ten skončí bez milosti na popravišti. Takové to byly královské námluvy. Ale když Toma královskou dcerku spatřil, byl její krásou tak okouzlen, že se o ní přesto rozhodl ucházet. Nejprve Tomu zavedli k moři a tam král před jeho očima hodil do vody zlatý prsten. Pokud mu ho Toma přinese zpět, bude princezna jeho. Ubohý Toma zůstal na mořském břehu a přemýšlel, co si teď počne. Když tu uviděl, jak se k němu podvodní hladinou hrnou tři ryby. A můj ty světe, to jsou ty ryby, které zachránil. Jedna z nich nesla v rybích ústech mušli a hodila ji na břeh k jeho nohám. Toma ji otevřel a našel uvnitř králův zlatý prsten. Upaloval za králem a očekával, že teď dojde k tomu slíbenému ženění. Ale k tomu bylo ještě daleko. Pyšná princezna, když slyšela, že zadaný úkol splnil takový budiš k ničemu, který jí není roven, trvala na tom, že musí splnit ještě jeden úkol, který vymyslí ona. Vyšli spolu na královskou zahradu a tam princezna nechala rozsypat do trávy 10 pytlů prosa. A Tomovi poručila, aby do rána to proso sezbíral a nesmí chybět ani zrnko. Sic přijde o hlavu.
Ubohý Tóma si sedl smutně do trávy, neboť mu bylo zřejmé, že není v lidských silách takový úkol splnit. A tak tam celou noc seděl, ponořený do chmurných myšlenek na smrt. Ale s prvním raním paprskem uviděl, že vedle něj stojí 10 pytlů a jeminkote, byly plné prosa, ani zrníčko nechybělo. To vděčný mravenčí král a jeho podaní celou noc pilně po mravenčím způsobu pracovali a pytle naplnili. Princezna se šla osobně přesvědčit a viděla, že mladík i druhý úkol splnil. To bylo ovšem tuze nemilé překvapení. A její pyšné srdce to neobměkčilo, naopak chladně mu pravila, že sice ty 2 úkoly splnil, ale jejím mužem se nestane dřív, dokud jí nepřinese zlaté jablko ze stromu života. Ubohý Tom však věděl pramálo, kde má takový strom hledat. Tak se rozhodl jít, kam ho nohy ponesou, třeba na samý konec světa. Stejně neměl žádnou naději, že úkol splní. Přešel už 3 království a jednoho dne přišel do temného lesa. Sedl si pod strom, aby se tam trochu prospal. Tu najednou uslyšel v hnízdě nad sebou šramot a do klína mu spadlo zlaté jablko. A pak dolů sletěli 3 mladí krkavci, které kdysi zachránil. Sedli si na jeho kolena a řekli mu, že přišel čas, aby mu splatili jeho čin, že slyšeli o jeho putování za zlatým jablkem a tak pro něj sami zaletěli přes moře na samý konec světa a přinesli mu je. Šťastný Tóma se vydal na zpáteční cestu. A protože zlaté jablko ze stromu života je kouzelné, sotva princezna ochutnala malý kousek, její chladné srdce roztálo a probudila se v ní láska. A tak byla velká svatba. A pak spolu žili ve štěstí a radosti až do konce svých.

0: Biggie hádanka.
1: Číhá v lese vykřoví a je tuze hladový. Číhá tady na Karkulku, to už dávno, kde kdo ví. Kdo je to?
2: Kdo pak ví, odpoví.
3: Toho nemám rád. No, to je takovej přerostlej pes.
0: No, já mám pejsky, ale rád.
3: Já jak který?
0: Ale když číhají na Karkulku, tak to není pejsek.
3: To je větší pejsek. To je takovej vlk.
0: Ale víš, že ve skutečnosti vlci jsou ohromně moudrá a společenská zvířata.
3: Vážně?

0: křídu. Jsme ji tam nechali radši, aby se nemusela nosit pořád sem tam.
1: Pojď. Hele, co jste tam vlastně slyšeli?
0: To byla meluzina. Běž, to se mně stalo prvně, aby mě meluzina bacila přes zadek.
1: Měli halucinace. Touhle podlahou by prošel duch leda se zbíječkou.

0: tady je to nějaký dutý.
1: Už je to tady. No co sedíte jako pecky? Za mnou! Rychle, rychle! Kluci, počkejte na mě! Bez přískoků.
2: Já nedělám přískoky, já zakop.
3: Vendeline, já se tam bojím.
2: Tak zůstaň tady.
3: Když já se tady taky bojím.
2: Tak pojď s náma. A pořád zvy, to je proti strachu nejlepší, zvy.
4: Nechte to! Mlátíte se tady jako blázni mezi sebou.
5: Asi je neviditelnej. Určitě nějakou koupil, ale není to na něm vidět.
0: Taky se to mohlo propadnout, že sem na to jdu.
4: Pojďte se podívat. A co tamhle to? To je normální.
1: Zázrak.
3: Pánové, další zázrak.
4: Co je zase?
3: Modrátí v oko.
4: Fakt? To je malér. Zítra jdu na tu schůzi. Co to tady kvílí? Co ti je? Proč křičíš?
2: Už to zruš, už jsem po všem.
6: Tak to byla první výstraha.

0: huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
1: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
0: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
1: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
3: běžte na www.figy.cz
4: a tam ji najdete.

brzo bohatý. Za naší chaloupkou roste vysoká tráva. Jednou jsem do ní zalezl a potom jsem dlouho strachy vřískal, než mě v ní můj člověk našel. Na kraji téhle vysoké trávy poslouchám, někdo si zpívá. Komu se nele, komu se nele, komu se nelení, ten chodí na zr, ten chodí na zr, ten chodí na zrní. Jdu po tom hlase a co vidím? Tlouštíka na bříšku bělavého, na bocích zrzavého, stojí na zadních, před nima si přidržuje konec jedné té vysoké trávy a ten protahuje hubou tak rychle, že malé lupínky létají na všechny strany. Když trávu pustil, nebylo na jejím konci docela nic. Baculatý si před nima pohladil bříško a zase začal zpívat. Komu se nele, komu se nele, komu se nelení, ten chodí na zr, ten chodí na zr, ten chodí na zrní. Dospíval, podal si další trávu a už to zase chroustalo a lupínky létaly na všechny strany. Velice zvědavě a velice pomalu a velice tiše jsem se šel na chroustala podívat. Tváře měl opravdu naprasknutí, byl k smíchu, ale voněl dobře. Začal jsem našlapovat ještě opatrněji. Baculatý přestal chroustat a povídá, aby bylo jasno, z koček si vůbec nic nedělám a z kocoury se peru do roztrhání. Aby bylo jasno, do jejich roztrhání. Taková řeč mě zarazila. Posadil jsem se, baculatý pustil ohryzanou trávu a povídá, co koukáš, tak aby bylo jasno, já jsem křeček a brzo budu bohatý. A co děláš, křečku, brzo bohatý? Křečkuju, on zas a pořád mele v hubě další a další konce vysoké trávy.

0: Díra vedla hluboko a po křečkovi ani čuchu. Bylo tam spíš cítit tu trávu, co se jí brzo bohatý cpal. Řekl jsem si, že jí taky ochutnám. Podal jsem si jeden konec, ale než jsem do toho stačil kousnout, stál brzo bohatý přede mnou. Vylezl docela odinut, než kudy zmizel. Velice se rozkatil, celý vzteklý prskal a křičel. Koukej z toho žita zmizet. Ani klásek, ani zrničko nedostaneš. Kočky, já byl docela vyjevený. Brzo bohatý měl teď papulu hubenou a prskal, že prý mě roztrhá, že prý všechno to žito je jeho, že má doma už velikou hromadu a že všechno žito odnese a nikomu nedá ani zrničko. Hrnul se na mne s takovým křikem, zkrátka, utekl jsem. Proto mám na sebe zlost. Teď večer je mi úplně jasné, že kdybych byl křečka chytil, zatřepal s ním, zkrátka, kdybych ho byl snědl, že by to bylo docela dobré. No, voněl. Trochu jako myš, ale ještě o trochu lépe.
1: Piggy vtip. Proč kohout při kokrhání zavírá oči?
2: Nevím proč.
1: Aby slepice viděli, že to umí nazpaměť.

0: tak se uklidním.
1: Mesotkové a šmakovinky, vítáme vás s Piggym u dalšího vaření. Se mnou, tedy s Laskonkou.
2: A se mnou, já jsem Piggy, ahoj.
1: Každý ví, že jsi Piggy, Piggy. Na tebe se nedá zapomenout.
2: Ty si ze mě děláš legraci, viď?
1: To víš, že ne. Než začneme s vařením, chtěla bych vám, děti, všem poděkovat za vzkazy, které mi píšete přes www.piggy.cz. Piggy mi všechny vzkazy předává.
2: Já je roznáším moc rád. Všem kamarádům. Hedě, Hugovi, Pjárovi, Bibi, Egonovi i Justýně. Tohle dělám, no. To já roznáším. A kdo na to ještě nepřišel, můžete mě, Laskonce, i ostatním kamarádům poslat vzkaz přes Piggy.cz. Dělá se to takhle. Nahoře, tam, kde si zapínáte zvuk, můžete kliknout i na to místečko, kde je napsané napište nám. No a vy už víte, kdo my jsme, napište nám, tak to jsme my. Třeba Myšce Bibi můžete napsat, co má vyšmejdit na internetu. Tady Laskonce třeba můžete poslat nějaký váš báječný a přitom jednoduchý recept. A nebo nám napsat, co byste chtěli, abychom se všichni naučili vařit.
1: Mě by třeba moc zajímalo, co nejraději jíte, co vám nejvíc chutná.
2: Já jim všechno, ale něco radši.

0: tak to si na tom asi stejně jako děti. Vážně, podle vzkazů, které jsem od vás už četla, to vypadá, že jste opravdu mlsotkové a šmakovinky. A že někdy máte pěkně mlsné jazyčky. Ale mlsat se musí jak, Piggy?
1: Mlsat se prostě musí, no. Mlsat se prostě musí, to jsi řekla správně.
0: Ale Piggy, tak já ti tu otázku ještě zopakuju. Mlsat se musí jak?
1: Sladce? No vlastně někdy mám i chuť zamlsat si slaně, a nebo někdy i kysele a občas i sladko kysele.
0: Mlsat se přece musí s mírou a hlavně zdravě.
1: Zdravě, no to myslíš určitě jenom ovoce a tak, že žádné čokolády, bonbonky, tyčinky, zákusky, že jo.
0: Kdyby jsi jedl pořád sladkosti, to by se za chvilku pěkně kutálel.
1: No, brzy
0: by ti odpochodovaly i zoubky za něčím zdravějším.
1: A ty umíš něco, co by byla mlsotka? A bylo by to i zdravé.
0: Jistě. Když vás pořád honí mlsna a máte tolik rádi sladké, naučíme se společně připravovat nějakou sladkost, která bude jednoduchá na přípravu, sladká, takže zaženeme tu mlsnotu a přitom tahle mňamka bude náramně zdravá.
1: Jsem napnutý zvědavostí jak napínák. Co to je?
0: Domácí mysli tyčinky.
1: Mysli tyčinky? Já myslel, že se kupují jen v obchodě.
0: Samozřejmě si je můžeš koupit, ale doma připravované budou chutnat daleko líp než ty kupované. Uvidíš, až ochutnáš. Navíc těch kupovaných je spousta zbytečného cukru a tuku. Když si něco vaříš doma, máš přehled o tom, z čeho vaříš a kolik tam čeho opravdu dáváš.
1: Oho.
0: My si upečeme takové mysli tyčinky, ve kterých budou vitamíny, důležitá vláknina a přece jenom méně cukru než těch kupovaných. Navíc se hodí i jako svačinka, ať už do školy nebo na výlet. Za ženou totiž hlad zasytí a ještě dodají energii. Tak se do toho pustíme?
1: Pustíme!
0: Piggy, nachystej prosím tě tohle. Jeden hrnek ovesných vloček, obyčejných, přírodních.
1: Mám.
0: Půl hrnku mandlí a jiných oříšků, třeba lískových nebo kešů. Záleží na vás, jak moc máte tyčinky rádi oříškové. Půl hrnku vašeho oblíbeného sušeného ovoce. Tady opět existuje spousta variant. Můžou to být meruňky, rozinky, švestky, báječné jsou i brusinky. Nebo si ovoce můžete namíchat. Od každého trochu. Je to prostě jenom na vás.
1: Jú, to se dají vymýšlet pořád nové a nové varianty, víš?
0: Právě proto je to zábava. Nikdy to nebude stejné. Tak dál. Budeme potřebovat ještě malou lžičku z kořice, jeden měkký banán a asi 4 lžičky jablečné přesnídávky.
1: A čím to osladíme? To tam nedáme vůbec žádný cukr?
0: Já myslím, že nebude potřeba. Pokud bys chtěl ale sladší, můžeš přidat 1 nebo 2 lžíce medu. Teď mi zopakuj, co máme všechno nachystáno.
1: Obecné vločky, sušené ovoce, oříšky, trochu z kořice, banán a jablečnou přesnídávku.
0: Správně. Ze sušeného ovoce si vybereme dneska třeba...
1: Mám tu brusinky.
0: Tak ty brusinky. Začneme tím, že Piggy vyloží plech pečícím papírem a na něj dáme vločky a mandle z oříšky.
1: Laskonko, víš, na co je pečící papír dobrý?
0: Nespálí se na něm pečivíčko.
1: No, to je možné, ale hlavně se do něj krásně bzunká, když hraješ na hřeben.
0: Pich, já nevím, jak se hraje na hřeben. Musíš mi to někdy ukázat. Ale teď prosím tě, nehraj na nic a rozprostři mandle, vločky a oříšky na papíře po celé ploše plechu. Dáme asi tak na 10 minut péct, jen tak, aby trošičku zezlátl. A teď, Piggy, oloupej a rozmačkej banán. Musí být hodně zralý. Bude ale dobré, když odkrojíme špičky banánu. U takhle zralých banánů je to zdravější. Když je zralý, půjde ti lehce rozmačkat vidličkou. K banánu přidej 4 lžičky jablečného pyré, oříšky a sušené ovoce a všechno to zamíchej. Já zatím vytáhnu plech s vločkami a oříšky z trouby. Jej zapálí, pálí. Přisypuje do tvé směsi a ty všechno zamíchej dohromady. Směsí naplníme dno zapékací misky. Tuhle misku si také můžete vyložit pečícím papírem, ať je umývání nádobí po vaření pak snadnější. Snažte se, aby vrstva té směsi byla všude stejně vysoká, aby se to všude stejně propeklo. Tak a dáme do trouby. Pečeme asi půl hodiny na 180 stupňů.
1: Vypadá to skvěle, laskonko. Dál bych si to klidně už teď nepečené.
0: Ještě budeš muset chvilku počkat, Piggy. Po vytažení z trouby to necháme chvilku vystydnout a pak já, u dětí doma maminka, nakrájíme tu hmotu nožem na tyčinky. Mělo by vám to krásně držet a nerozpadávat se při krájení. Jsem zvědavá, co na to Piggy řekne.
1: Já vezmu ochutnat kocouru Vojtovi. On má pořád hlad. Asi, že tolik běhá a skáče. No tak to by se mu svačinka určitě šikla. Pochutná si a nesloustne.
0: To je dobrý nápad. Napečeme do zásoby všem kamarádům, ať mají zdravé svačinky. A vy, děti, najdete recept i postup opět na www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Těším se na vás zase příště, mlsotkové a šmakovinky.
2: V létě jsme chodili s babičkou do lesa sbírat maliny, jahody nebo borůvky, nebo jen tak na procházku. Když byl hezký slunečný den, v lese byl příjemný chládek a všechno vonělo, často jsme slýchávali kukat kukačku. Pšt, poslouchej, já ji umím přivolat. To je ona. Dlouho jsme ale nevěděli, že kukačce se také říká žežulka a že je o ní jedna moc hezká písnička, až když nám ji babička zaspívala.

0: Markétka. Byla jednou kuchařka, říkali jí Markétka. Nosila hezké červené střevíce a když si vyšla, každý se za ní otočil, protože si dávala na sobě záležet. Doma se ráda napila vína a poněvadž víno probouzí chuť k jídlu, okusila vždycky z toho nejlepšího, co vařila a ochutnávala tak dlouho, dokud nebyla syta. Říkávala, kuchařka musí vědět, jak jídlo chutná. Jednou si pán zavolal Markétku a povídal jí. Markétko, dnes večer máme hosta. Upeč 2 kuřátka. Ale pěkně do zlatova. Upeču, pane, upeču, odpověděla Markétka. Zabila kuřata, opařila je, oškubala, vykuchala, nabodla na rožeň a jak se začalo smrákat, rozdělala oheň. Kuřata pěkně hnědla, ale host nepřicházel. Markétka volala na pána. Jestli host nepřijde, musím kuřata stáhnout z ohně. A bude škoda, jestli se brzy nesnědí, poněvadž ztratí šťávu a vyschnou. Pán řekl. To se raději rozběhnu a hosta přivedu. Sotva pán odešel, stáhla Markétka kuřata z ohně a uvažovala. Když tak člověk stojí dlouho u ohně, dostane žízeň. Kdo ví, kdy přijdou? Zatím si odskočím do sklepa a trochu se napiju. Zběhla dolů, zvedla džbánek, popřála si. Ať mi slouží. A poctivě se napila. Té kapce vína by bylo u mě smutno, uvažovala dál. Proto za ní ještě nějakou tu kapku pošlu. A znovu se důkladně napila. Vrátila se a dala kuřata zase nad oheň, potřela je máslem a začala otáčet rožněm. Pečínka voněla tak krásně, že si Markétka řekla. Musím ochutnat, jestli jim něco nechybí. Přejela kuřata prstem, olízla prst a povídá. To je dobrota. A je to vlastně hřích a hanba, že je nenesu hned na stůl. Podívala se z okna, jestli pán s hostem nejde a neviděla nikoho. Postavila se ke kuřatům a rozvažovala. Vypadá to, jako by se jedno křidélko málem připalovalo. Bude lépe, když je s ním. Uřízla je a snědla a chutnalo jí znamenitě. Druhé křidélko musím utrhnout také, nebo pán pozná, že něco chybí, uvažovala. Snědla obě křidélka a šla se podívat k oknu. Ale pána ani hosta neviděla. Kdo ví? Napadlo ji. Možná, že vůbec nepřijdou. A povídá. Nic si z toho, Markétko, nedělej. Jedno kuře je už načaté. Ještě se trochu napij a dojez je. Až bude snědené, budeš mít pokoj. Proč by měla taková dobrota přijít na zmar? Seběhla rovnou do sklepa, svědomitě se napila a dojedla kuře s náramnou chutí. Pán stále nepřicházel. Markétka si prohlížela druhé kuře a povídá. Kde je první, tam musí také druhé. Ta dvě patří dohromady. Snad mi druhé neuškodí. A poslala druhé kuře, ať běží za prvním. Jak tak byla v nejlepším hodování, vrátil se pán a volal.
1: Pospěš si, Markétko, volal. Host už jde za mnou.
2: Už pospíchám, pane, všechno zařídím, odpověděla Markétka.
0: Pán zatím přehlédl stůl, jestli je dobře prostřený, vzal veliký nůž, kterým chtěl kuřata rozříznout, a šel jej na chodbu nabrousit. V tom přišel host a zaklepal způsobně na domovní dveře. Markétka běžela k oknu, podívala se, kdo jde, a jakmile uviděla hosta, položila prst na ústa a šeptala.
3: Tiše, tiše, rychle odtud! Jestli vás uvidí můj pán, dojde k neštěstí. Pozval vás k večeři, ale nemyslí na nic jiného, než aby vám uřízl obě uši. Jen poslouchejte, jak brousí nůž.
0: Host uslyšel broušení a vzal nohy na ramena. Markétka se rozběhla s křikem k pánovi.
1: Povedeného hosta jste si pozval.
4: Proč pak, Markétko? Jak to?
1: Jak pak ne, řekla. Právě jsem chtěla nést kuřata na stůl, tu přijde, sebere mi je z mísy a utíká s nimi pryč.
4: To jsou pěkné způsoby, řekl pán a bylo mu líto krásných kuřat. Kdyby mi aspoň jedno nechal, abych měl co jíst.
0: Vyběhl z domu a volal za hostem, aby počkal. Ale host se tvářil, že neslyší a běžel. Pán běžel za ním, nůž v ruce a křičel.
1: Jen jedno! Jen jedno!
0: Chtěl, aby mu host nechal jedno kuře a neodnášel obě. Host se zase bál o své uši. Běžel, jako by mu za patami hořelo, aby obě uši donesl domů. Tak Markétka na pána vyzrála.

0: Proč pak ty, Jakube, máš vlastně rád kameny?
1: Zdědil jsem to po dědečkovi. Vyprávěl mi, že kameny jsou schránky a v nich jsou ukrytá tajemství. Některé jsou léčivé, v jiných se skrývají kouzla nebo osudy. Alchymisté hledali kámen mudrců a dobrodruzi zase drahokamy. Ale každý kámen si sebou nese nějaký příběh. Třeba tenhle tmavě žíhaný valounek v mojí sbírce.
2: To je přece žula. Vypadá, jako by to byla dříve kostka.
1: Správně. Byla to dříve dlažební kostka, než jí voda obrousila.
0: A proč máš ve sbírce pamětních kamínků a oblázků i nějakou dlažební kostku?
1: To uvidíte, když přijedete do Vodňan. Nejen, že je celé město pečlivě vydlážděné těmito kostkami, ale rádi se vám tu pochlubí, proč se říká chytrej z Vodňan. Kdysi dávno cestoval krajem císař pán. Daleko před ním jel posel, který zařizoval, aby ve městě, kterým má císař projíždět, bylo všechno v naprostém pořádku. Takový posel dorazil jednoho dne i do Vodňan. Rozhlížel se chvíli po městě a hned mu bylo jasné, že není na tak vzácnou návštěvu připraveno.
3: Musíte si vydláždit náměstí. Císař přece nemůže přijet na plácek plný bahna a kaluží.
1: Řekl po prohlídce městské radě.
0: My bychom samozřejmě rádi přivítali císaře co nejlépe.
1: Začal purkmistr a městská rada živě přitakávala.
0: Ale to víte, doba je zlá, sedlákům se neurodilo, rybníky taky nenesou co dříve, do toho ty války. Město prostě nemá v pokladně ani zlatku na kamennou dlažbu. Je nám to opravdu líto.
3: Dobře, dlažební kostky necháme přivést za císařovi peníze, ale vydláždit si to tu už musíte sami.
1: Přistoupil posel na vychytralost radních.
3: A přijedu si to zkontrolovat.
1: Když se ale počase vrátil do Vodňan, nevěřil svým vlastním očím. Všechny ulice města i nejmenší uzonké uličky na předměstí byly čerstvě vydlážděny. Pouze náměstí, místo, kde se měla zdržovat vzácná návštěva, bylo stále plné bahna a kaluží.
3: Co to má znamenat?
0: Chtěli jsme čerstvě vydláždit i příjezdové cesty a na náměstí už nezbyly kostky. To víte, jsme chudé městečko, rádi bychom vyhověli, ale na dlažbu náměstí už kámen nemáme.
1: Posel nemohl údivem nad drzostí měšťanů ani promluvit, ale co naplat. Císař pán už byl na cestě a náměstí plné bláta. Musel tedy rychle nechat přivést další dlažební kostky na královské útraty. Ovšem vodňančtí oslavovali. Komu se podaří přijít zadarmo k vydláždění celého města? Jenom chytrým z Vodňan.
2: Teda Jakube, lidi jsou vážně chytráci.
1: No, já znám i chytré prasátko. I když u něj je důležitější dobré srdce, to zdědil po svém praprastříci. Chrochňátko je krásně růžovoučké, vymydlené prasátko, které si žije v zemanství u starého kance v Hoslovicích, jako to prasátko v žitě. Má krásné jméno, útulný chlívek a zemanka Tereska ho chodí odpoledne drbat za ušima. To jeho praprastříček, starý kanec, byl na tom daleko hůř. Byl tak sám, že dokonce ani nebyl nikdo, kdo by mu dal jméno. A tak je dodnes známý jenom jako starý kanec. Jenže jemu to vůbec nevadilo, protože nic jiného neznal. Byl rád sám. Celé dny se proháněl po lese v lidu prázdném pošumaví a byl šťastný. Mohl si rýt, kde chtěl, všechny ponravy a kořínky byly jen jeho. A těch bukvic, to bylo jeho nejzamilovanější jídlo. Vždycky si jich na zimu nastřádal plnou jeskyni pod vrcholem kopce. Až jednou se všechno změnilo. Pošumaví není moc úrodné, proto se tam lidé stěhovat nechtěli. Potřebovali spoustu odvahy a síly, aby tu mohli začít budovat hospodářství. A takový odvážlivec se našel. Byl to Jirka, dřevorubec.
0: Podívej na to krásné dříví.
1: Ukazoval manželce Terezce první pokácený strom.
0: Z toho vypálím takové uhlí, že mi za něj ve Volyni budou platit zlatem. Vykácím všechno až po ten potůček a tam nám postavím chaloupku. A až k vrcholu kopce to všechno patří nám.
2: Máš pravdu.
1: Přisvědčila Terezka.
2: Je tu nádherně. A tady si uděláme malé políčko a vypěstujeme si na zimu trochu obilí. A příští rok už bychom si mohli za peníze z uhlí koupit nějakou slípku nebo kozu, aby měli děti občas vajíčko a mlíko k snídani.
1: Přisvědčila Terezka. Starý Kanec měl poklidu. Od rána do večera dřevorubec Jirka sekal nebo řezal dřevo a Terezka s dětmi šmejdili po lese, sbírali houby a borůvky a klestí a kdo ví, co ještě. Barborka s Vojtíkem pořád někde pobíhali, hráli si na schovávanou, pokřikovali a v kořenech stromů si stavěli pokojíčky. V celém lese nebylo místečko, kam by se Kanec na chvilku natáhl a neslyšel dětské výskání nebo údery sekyrky. Až přišel Martin. Znáte to, Martin většinou jezdí na bílém koni, jenže toho roku vzal sebou zřejmě celé stádo. Sněhu napadlo tolik, že to ani starý Kanec nepamatoval. Les stichnul a zesmutněl. Nikdo nevýskal, nikdo nesekal ani neřezal a starý Kanec poprvé v životě pocítil samotu. Najednou se mu po těch rozjívených lidech zastesklo. Jak asi žijou v té malinké chaloupce pod sněhem? Políčko měli malé, obilí moc mít nebudou a Jirka se v těch závějích do Volyně nedostane, aby prodal uhlí a přinesl něco k jídlu. A sníh leží tak dlouho a nechce slézt. Kanec na lidi myslel stále častěji. A nakonec to nevydržel. Šel se podívat k chaloupce. Nahlédl oknem a viděl na vlastní oči to, co už tušil. Všichni byli pohublí a choulili se u kamen. Jsem to ale... Vždyť mám jeskyni plnou bukvic. Můžu jim pomoct. Zaradoval se starý Kanec a radostí zachrochtal. Podivný zvuk vyrušil Jirku z klimbání, on vzal do ruky hůl a vyrazil z chaloupky. Před chalupou stál obrovský Kanec, jakého ještě neviděl. Hladovému Jirkovi připadal velký jako zubr. Stál klidně a díval se Jirkovi do očí.
0: Víš, jsem hrozně unavený a hladový. Jestli mě chceš sežrat, tak se ti asi neubráním,
1: řekl Jirka, ale Kanec zavrtěl hlavou, otočil se a pomalunku odcházel. Jirka si odechl, jenže po chvíli se Kanec zase zastavil a ohlídl se po Jirkovi.
0: Snad nechceš, abych šel za tebou?
1: Podivil se Jirka a Kanec pokýval hlavou. Jirkovi najednou připadal tak přátelský, že za ním skutečně šel. Kanec ho dovedl až ke své jeskyni a ukázal Jirkovi zásoby bukvic. Jirkova radost neznala mezí. Nanosil do chaloupky bukvice a Terezka z nich upekla placky. Jakmile sníh povolil, vydala se celá rodina s uhlím do Volyně.
4: Tak co, cácorko?
1: Ptal se kupec Barborky, když jim za uhlí nakládal na saně pšenici a vejce.
4: Nezapomněli jste ještě na nějakou dobrotu?
2: Jasně, že zapomněli.
1: Ťukla se Barborka do čela.
2: Dejte nám ještě pytel jablek pro starýho Kance.
1: Ale starý Kanec nedostal jen ten pytel jablek. Na památku, že zachránil první obyvatele Hoslovic od hladu, jmenuje se po starém Kanci místní hospoda, i celé zemanství. A jeho praprasynovce Chrochňátka můžete dodnes v Hoslovicích potkat.

0: červená čepička, zacinká rolnička.
1: Nešpoví pohádku.
0: Pěkně se ukloní.
1: O králi nahrádku.
0: Zvonečkem zazvoní.
2: Kdo pak ví, odpoví.
3: Vídá pohádky.
4: Má červenou čepičku, na ní rolničku.
3: A kdo povídá pohádky?
4: Já vím, já jsem byl v loutkovém divadle a tam byl takový veselý chlapík.
3: Spejbl a Hurvínek.
4: Ne, ti nemají rolničky, ale ve starodávném loutkovém divadle je takový Kašpárek.
3: A ten má rolničky.
4: Je tam Kašpárek, má rolničky a říká nazdárek.
3: Já jsem Kašpárek.
5: Cesta, po které Honza šel, se vinula březovým hájkem a zdálo se, že nikdy neskončí. Ale najednou byla před Honzou veliká řeka. Na jejich březích rostlo rákosí, vrby a olše a v dálce se mezi stromy bělala chalupa. Když přišel blíž, viděl, že z chalupy zrovna vychází dívka s otepí proutí v náručí. Byla tak pěkná, až se Honzovi zatajil dech. Temně rezavé vlasy jí ve slunci zářily jako oheň, oči měla modré jako letní nebe a štíhlá byla zrovna jako vrbový proutek. I ty pyhy, co měla na nose, jí slušely. Zdravím tě, krásná dívko, pozdravil Honza. Už dlouho se toulám světem. Hledám to nejlepší řemeslo a taky nevěstu. Můj táta je košíkář. Zůstaň u nás. Naučí tě plést košíky. Usmála se dívka a zuby jako perly se jí zablískly. Mně říkají Julka. Honza se tedy začal učit košíkářskému řemeslu. Nejdřív loupal a máčel proutí, aby změklo. Pak se z něj učil plést košíky a nůše, posady pro slepice i kolíbky pro děti. Julinka se na něj občas usmála a on zapomínal, že má otlačené prsty a že ho i z této práce bolí záda. A když šel do města, vždycky koupil Julce nějaký dárek, hřebínek do vlasů, sponu nebo šátek. Ale Julka nebyla nikdy spokojená. Ten hřebínek je moc obyčejný, řekla. A spona není vykládaná perletí. A šátek by mi slušel hedvábný. Stála před zrcadlem a vzdychala. Kdybych měla vlasy dlouhé až na zem, byla bych nejhezčí ze všech děvčat ve městě. A taky bych si přála, abych neměla na nose pyhy. Jaký dárek mám dát Julince, aby mě měla ráda? Ptal se Honza starého košíkáře. Naší Julči není nic dost dobré, vzdychl její otec. Ale když jí upleteš pěknou kolíbku pro dítě, snad tě bude mít ráda. Honza nadšeně kývl a tajně po nocích dělal kolíbku. Když byla hotová, vynesl ji na zápraží. Julinko, to je dárek pro tebe. Líbí se ti? Budeš mě mít ráda? Ptal se. Julka spráskla ruce. Na co kolíbku, ty hloupý Honzo? Chyť mi zlatou rybku, co plní přání, pak tě budu mít ráda. Honza se zarazil. Pro Julinku by udělal všechno, ale jak chytit zlatou rybku? Šel k řece, díval se na vodu a v tom si vzpomněl na Hastrmana Bublu. Mám rybí šupinu, vyskl. Vytáhl ji, zahřál v dlaních a hodil do vody. Hastrmánku, kamaráde, kde jsi? Volal. Z vody se po chvilce vynořila zelená bublová hlava. Co potřebuješ, Honzo? Ptal se Hastrman. Zlatou rybku pro Julinku, tu, co plní přání, přiznal Honza. Zlatou rybku nemám, nejsme v moři, zavrtěl bubla hlavou. Ale mám tady rybku mluvící, plní menší přání. Potopil se a za chvilku se objevil s malou stříbřitou rybkou v dlaních. Na, chytej, hodil ji Honzovi. Honem, Honzo, Honzo, říkej, co si přeješ, mrskala sebou rybka. Já nic, ale Julinka, co to chtěla, vzpomínal Honza. Chtěla mít vlasy dlouhé až na zem. Staniš se, špitla ryba. A druhé přání, rychle nebo na suchu leknu. Dál se kroutila v Honzových dlaních. Chtěla mít nosík bílý, bez pych, vzpomněl si zas Honza. Staniš se, špitla ryba. A do třetice? A v tom Honza viděl, jak se v dálce otevřely dveře chalupy. Stála v nich Julka s vlasy dlouhými až na zem a nos měla bílý bezpich. Honzo, ty jsi chytil zlatou rybu, volala. Honem, Julinko, poběž, nebo mi lekne, pobízel jí Honza. Nemám tak rychlý nohy, křičela Julinka.
6: Chce rychlý nohy,
5: pískl Honza. Staniš se, špitla ryba. Pak vyklouzla Honzovi z dlaní, hupla do vody a zmizla pod hladinou. V tom tu byla Julka. Hop, skok, jako by měla na nohou boty sedmimílovky. Kde máš tu rybu? Ohlížela se.
6: Splnila tři přání a uplavala.
5: Krčil rameny Honza.
3: Ty hlupáku,
5: vrhla se na něj zuřivě Julka. Vlasy by mi sami dorostly, nos bych si zapudrovala a rychlý nohy nepotřebuju. Chtěla jsem novou chalupu, pěkné šaty a pytel peněz. A taky pořádného ženicha, ne hloupého Honzu, jako si ty. Divoce s Honzou cloumala, strčila do něj, až se do vody skutálel. A pak znovu hop a skok vběhla do chalupy. V mžiku byla zpátky s kolíbkou a Honzovým rancem. Tu kolíbku, ať vezme voda, hodila jich do řeky. A ty se mi klic očí, křičela zlostně. Rusé vlasy kolem ní vlály jako pochodeň. Honzovi se zdálo, že už vůbec není tak pěkná jako dřív. Julka naposled vstekle sykla, dupla a zmizla ve dveřích. Honza vylezl z vody a vyždímal si mokré nohavice. Bublo, Hastrmane, jsi tu ještě? Vem si tu kolíbku, třeba se ti bude hodit. Nad vodou se znovu objevila zelená kudrnatá hlava. Děkuji ti, Honzo. Zrovna ji s Bělinkou potřebujeme, přiznal Hastrman. Popadl kolíbku a stáhl ji pod vodu. Honza zvedl ranec, oprášil si halenu a šel. Jak to říkala ta babka, kterou jsem potkal na začátku svého putování. Až ti bude nejhůř, jdi domů, vzpomínal. A taky se říká, devatero řemesel, desátá bída. Jdu domů a šel. U cesty se na keřích modraly trnky a červenaly šípky. A najednou se v dálce před ním objevila jeho rodná Víska. Ten svět je ale malý, divil se. Já jsem ho obloukem obešel. Dívá se a vidí, dole pod kopcem jede s trakařem plným trávy sousedovic kačka. Kačenko, kačko, počkej na mě. Volal a rozběhl se k ní. Honzo, ty se zvrátil, radovala se kačka. A co ses ve světě naučil? 9 řemesel umím, od každého trochu, chlubil se Honza. A kde máš tu nevěstu v kočáře? Vyptávala se dál kačka. Ty jsi moje nevěsta, smál se Honza. Lepší jsem ve světě nenašel. Něco jsem ti přinesl. Podkovu pro štěstí. Pověsíme si ji na dveře. Pak posadil káču na trakař, na tu hromadu čerstvě posekané trávy a jeli do vsi.
3: Lidičky, Honza se vrátil ze světa.
5: Vybíhali babky ze vrat.
3: Sliboval, že si přiveze nevěstu v kočáře a veze si káču na trakači. Pojďte se podívat.
5: Ale kačka výskala a mávala podkovou.
3: Lidičky, já se budu vdávat. Můj Honza umí 9 řemesel, volala.
5: A pak byla svatba. Honza ušil kačce boty a novou sukni s jubkou. I svatební koláče sám upekl a kytku uvázal. Potom udělal z lipového dřeva stůl a z dubového postel. I kolíbku sproutí ti upletu, kačenko, až bude potřeba, sliboval. Kačka byla ráda, že se Honza ve světě naučil pracovat a že už nesedá na peci jako dřív. A protože uměl od každého řemesla trochu, dařilo se jim dobře.
7: Piky, pojď, pustíme se zase do našich slovíčkohrátek. Co říkáš?
4: No, to já rád to, jenomže pořád je to nerozhodně. Těch slovíček a větiček, co něco znamenají, je tolik a je to tak prima nacházet další a další. Já to tak rád hraju. Jak jsi přišel na ten dnešní slovíčkový oříšek k rozlousknutí, no?
7: Tenhle oříšek mi poslala holčička, která se jmenuje Janíčka. A tvrdila, Janička, a tvrdila, že určitě nebudeš vědět, co znamená. Protože ona z toho měla...
4: V hlavičce Janičce zamotáno, co?
7: No, tak nějak. No, tak dávej pozor. Co to znamená, když se řekne, že první vlaštovka jaro nedělá?
4: Jo, to já znám, Hugo. To já znám. Vlaštovka jaro nedělá. Vlaštovka, jak to znám.
7: No tak schválně. To znám, tak, to schválně. Janičce a ostatním dětem vysvětli.
4: No tak to sleduj. To znamená, že podle jedné povedené věci nemůžeme říct, že se povede všechno. Ha!
7: No, to je správně, Piggy. A jak to vůbec víš?
4: No, víš, Maďo, nedávno mi to říkala sova Heda. Ale to, kdy mi to říkala, to...
7: No, kdy?
4: No... Moc se mi o tom nechce mluvit.
7: O, tak mi to řekni, když už si to nakousnul.
4: Jo, tak dobře. No. Víš, jak se chodím učit vařit kveverce z konce?
7: To už tady ví každý, Piky.
4: Tak já jsem si myslel, že když se mi povedlo skoro úplně samotnému uvařit jedno dobré jídlo, že už umím vařit docela, že už jsem hotový mistr šéf kuchař. A tak jsem se trochu chlubil. Naparoval jsem se jako páv na modý přehlídce, víš, Maďo?
7: Aj.
4: A sová Heda mi řekla, že jedna vlaštovka jaro nedělá. Pak mi vysvětlila, co to znamená. A nejhorší na tom všem je, že měla pravdu. Zkoušel jsem pak vařit sám, úplně bez laskonky. A dopadlo to hrozně.
7: Tak už si z toho, Piggy, nic nedělej. To se může stát každému.
4: No, to ano. A taky jsem se z toho docela poučil. Teď už zase vařím dohromady s laskonkou. A pomalu se učím.
7: Tak vidíš. Co třeba děti? Ty taky dostanou ve škole první jedničku a myslí si, že budou mít jedničky už pořád. A pak najednou dostanou třeba trojku a pak dvojku a na vysvědčení potom už ta první jednička být nemusí. To by mohla taky být ta první vlaštovka, co jaro nedělá.
4: To máš pravdu, Hugo. Ono se to dá asi použít hodně často, viď? No to se mi bude určitě hodit. První vlaštovka jaro nedělá.
8: Zrovna jsem vyndala z tašky velkou průhlednou krabici řízků, když se ode dveří kupé ozvalo supění. Ohlédla jsem se a s hrůzou vyskočila na sedadlo. Ta obluda, kterou Vašek zval do kupé a nazýval něžně pejsánkem, byl obrovský Bernardín.
9: Pojď, pejsánku, pojď. Nic se neboj. To je moje maminka.
8: Křičela jsem hrůzou.
9: Okamžitě pošli to tady pryč.
8: Ale můj hlas zanikl v houkání vlaku, který právě vyjížděl do tunelu. Sotva do kupé proniklo světlo, z pejsánka byl už vidět jenom ohon a z řízků nezbylo nic.
9: No, mami, a co já?
8: Udiveně ublížený pohled Vaška mě nedojal. To máš z toho, že se kamarádiš s každým, koho potkáš, pomyslela jsem si s lehkým zadosti učiněním.

0: jsem ctitel pořádku.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.
3: Já pro tebe snad

0: Jenom blázen by to vzdával bez pokusu. Jestli to máš stejně, no tak dej mi pusu.
1: V útrobách vraku. Stále tu proti sobě v raním slunci. Tulamur senior s obrovským břichem a s hlavou kulatou a oblízkanou jako hříbek na štupování punčoch a vytáhlý šlachovitý Carlos, kterému, když potřásl hlavou, poletovali kolem tváří copánky. Zdálo se, že se chtějí porvat. Náhle ve stejnou chvíli vyrazili, objali se a hned zase od sebe odstoupili.
2: Carlosi, jak to vypadáš? Kde jsi byl celý ty roky?
3: Tak různě, ha. Hlavně v Mexiku.
2: Ale proč?
3: Abych nevypadal jako ty, amigo.
1: Zašklebil se Carlos.
3: Jiné podnebí, jiná strava.
4: Kde je můj syn?
1: Přerušil ho Tulamor senior. Carlos se zadíval k řece. Kolem vraku proplouval párek labutí.
2: Tam bude, že jo?
1: Dovtípl se Ramses.
3: Možná,
1: řekl Carlos zamyšleně.
3: Půjdeš se tam podívat se mnou? Nebojíš se?
2: S váma se nebojím,
1: vyhrkl Ramík.
3: Dobrá, jdeme, ale bude to dost nebezpečný.
4: Tak počkáte, kdo je tu šéf?
1: Poskočil vztekle Tulamor senior.
3: Tady jsem šéf já, amigo, a tebe s sebou neberu.
1: Carlos dlouhým krokem vyrazil k parníku. Ramses se podíval, co na to jeho otec. Ten na to nic. A tak se rozběhl za Carlosem. Povratkem lodním můstem

0: Kostku se dostali na palubu. Byla tu skládka hadrů, prázdných konzerv a spuchřelých lodních lan. Rezavé schody vedly do podpalubí.
1: Dolů půjdu radši sám, zašeptal Carlos.
0: Schody strašlivě skřípaly. Carlos se ohlédl dozadu a když viděl, že Ramses sestupuje za ním, jen pokrčil rameny. Po levé straně chodby byla řada kajut, většinou s vylámanými dveřmi. Vchod do jedné z nich zatarasil promáčený slamník. Carlos se protáhl dovnitř, ale hned ucouvl. Kolem nohou mu proběhl pištivý chumel myší a zmizel v pootevřených dveřích kajuty na konci chodby. Hned na to se odtamtud ozval řev. Carlos popadl železnou tyč, která se válela v koutě.
1: Ty se schovej, přikázal Ramsesovi a vrazil do kajuty.
0: Na palandě se povalovali tři lichožrouti. Vypadali dost zuboženě. Jednoho z nich Carlos občas na nábřeží vídal. Byl to hromotluk, kterého nešlo přehlédnout.
1: Pardon, nerad ruším, řekl a tomu svalovci přátelsky pokynul. My dva se možná známe. Od vidění, upřesnil.
2: Mně v tomhle městě zná každý i od slyšení.
0: Zazubil se ten hromotluk.
2: Jmenuju se Vasil.
0: Už je to tak. Vasil s Pepou Padrátem a Čangem Škrtičem si tady sešívali rány. Když se včera vrátili bez Tulamora juniora, nastalo na půdě zemětřesení a po něm tsunami. Vlna ponožek se v záchvatu šéfova vzteku zvedla a smetla je na jednu hromadu a Padre po té hromadě dupal. Vypadli na ulici orvaní a potrhaní a Vasil je zavedl k vraku, kterému říkal můj houseboat. Tady se dají do pořádku a pořádně se vyspí.
1: Neviděli jste tu nikoho?
0: Chtěl vědět Carlos.
2: Sem nikdo nepřijde, zavrčel Vasil. Nebo snad někoho hledáš?
1: Dobrá otázka. Někdo tu hledá brášku. Vypadá to na únos a prsty v tom má kudla Dederon a jeho parta.
0: Carlos zahvízdal a ve dveřích se objevil Ramses.
3: Pane Vasile!
2: Ramsesi!
0: Škrtič a Padrát ze sebe nedostali ani slovo. Čango měl překvapením knedlík v krku a Pepa nejspíš bramboru.
1: Vidím, že se znáte, řekl Carlos. Ramíku, doveď pány nahoru, otec bude mít jistě radost.
2: Šéf je tady,
0: vyhrkl Vasil. Ve velkém těle měl malou dušičku a ještě se opatrně zeptal, a co Tulamor junior? Ramses jen zavrtil hlavou a šel napřed. Vasil, Škrtič a Padrát se loudali za ním. Zůstal tu jen Carlos. Zvedl odhozenou železnou tyč, prozkoumal každý kout toho rezavého vraku, ale žádnou stopu po únosci nebo jeho oběti tu neobjevil.
4: Piggy vtipk!
5: V pondělí ráno na první vyučovací hodině se ptá Libor Petra, kolik je hodin?
6: 8:45.
5: Libor na to rozmrzel. Ach jo, ten týden ale pomalu utíká.
4: Tu moc trpělivosti ten Libor neměl, viď?

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Taťuldo.
2: Cupank.
1: Taťuldo, jestli pak víš, že budu mít brzo narozeniny.
2: Jen jestli si nevymýšlíš. Máš je nějak moc často, Hurvajs.
1: Nic si nevymýšlím. To je přece kalendářový fakt. S tím se nedá nic dělat.
2: No dobře, no. No a co má být?
1: Domnívám se, že budeš mít hlavu plnou starostí, co mi koupíš.
2: Jen se nic o mé hlavě nedomnívej, něco dostaneš.
1: Já vím, punčoch jako posledně.
2: No a co, nebyl to snad dárek?
1: Nebyl. To byla součást rodičovské ošacovací akce. Stejně bys mě byl musel koupit. Foukalo mi na paty.
2: Kluku nevděčný. A co bys tedy chtěl?
1: Já bych chtěl nějakého živého tvora do domácnosti.
2: No a nemáš tu snad mě? Nejsem dost živý tvor?
1: Já nemyslím tebe, myslím nějaké zvíře, třeba kanárka.
2: Ani nápad. Co pak nemáme na hodinách kukačku?
1: Ale kukačka přece nespívá.
2: Tak ti zaspívám já, že ano? A je to, hele, la la la la la la la la la la la la.
1: Tati, zadrž tento nápor na můj ubohý sluchovod. Chtěl bych něco, co by kolem mě poskakovalo, třeba bílé myšky, taťuldo.
2: Tak dost, Hurvajs. Nepřipustím, aby kolem našeho rodinného krbu poskakovaly bílé myšky. Dalo mi to dost práce, než jsem pochytal ty šedivé.
1: Tak mi kup morče, taťuldo. Má takový roztomilý čumáček a 4 nožičky.
2: Ať si má roztomilých čumáčků a nožiček, kolik chce, do bytu mi to nesmí. Copak jsem krotitel?
1: Stačilo by mi taky koťátko, takové malé, co ještě ani nevidí.
2: A já bych to pak vodil za ruku, ne? To pust z hlavy.
1: Tak mi kup alespoň žabku rosničku, co leze po žebříčku. Když vyleze nahoru, tak je hezky, víš?
2: Já vím. A co když nepoleze nahoru? Bude sedět dole jako pecka a pořád bude pršet, to zrovna.
1: Taťuldo, taťuldo, už to mám. Rybičky.
2: No rybičky, no tak proč to neřekneš hned, Hurvajs? Koupím ti jedny olejovky a je to.
1: Je, tati, já myslím živé rybičky, co plavou ve vodě.
2: No to vím taky, že plavou ve vodě. Jen mě pořád nepoučuj. Ale poslyš, Hurvajs, nedělá to randál?
1: No nějaké to šplouchnutí ploutví jim snad promineš, ne? Jináče jsou němé jako ryby.
2: No tak dobře, Hurvajs, budeš je tedy mít, když si to přeješ.
1: Je sláva, hurá!
2: Počkej, to ti povídám. Půjdu je vybrat s tebou, ať vidíš, jaké má tvůj otecko rybologické znalosti.
1: Taťuldo, pojď se podívat, jak se ty rybičky v akváriu krásně hemží.
2: Budeť by se nehemžili, však to taky bylo drahé. Za ty peníze bych se taky hemžil, Hurvajs.
1: Když mluvíš o těch penězích, taťulinku, tak bych ještě prosil o 50 haléřů.
2: Už zase? A na co prosím tě?
1: Budu jim muset koupit vši.
2: Blázníš? Chceš to kramarium zaneřádit?
1: Ale tati, já jim chci koupit vši vodní.
2: Od koho?
1: A ty mi nerozumíš. To jsou vodní vši, potrava pro ryby, víš?
2: Ale nic jim nebudeš kupovat. Zbyly nám od oběda 2 knedlíky, tak jim je tam hoď a hotovo.
1: Kde pak, taťuldo, to by najedli?
2: Tak nedostanou nic. Já je naučím si vybírat. Podívejme se na rybajzny.
1: Ach jo, tati, vždyť mě pochcípají.
2: Nic se neboj, až budou mít hlad, řeknou si sami.
1: Je, tati, podívej, jedna rybička schází, ta malá.
2: Tak se asi někam schovala, vidíš, Hurvajs, říkal jsem ti, vyber si větší. Koukej, jak se ta má, ta veliká, jak se má k světu.
1: Až moc, podívej, jak tu malou hoň. Je, taťuldo, že jí chce sežrát.
2: To snad ne. Necháš jí? Hele, šc, fuj, lehni.
1: Pořád za ní jezdí, taťuldo, honem.
2: Tak dělej, nastav jí nohu nebo tak. Já kvačím procedník a vylovím jí.
1: Měl si poslechnout tu paní v obchodě. Říkala, že je to dravec.
2: Dravec, nedravec, vylovím jí a dostane výprask. Takhle po ní mávnu.
1: Je, taťuldo, proč mě polejváš?
2: Honím rybu, tak ty takhle. Počkej, já tě dostanu.
1: Vždyť už nám teče voda pod postel. Já si jdu vzít radši plavky.
2: Že tě nechtím, no? No počkej, ne?
1: Tati, nespadni tam, neumíš plavat.
2: Ale jen se neboj, však já toho žravce chytím.
1: Vždyť už jsi jako vodník, kape ti voda ze šosu.
2: Co mi do toho pořád mluvíš? Už jsem ho mohl mít. Koho k nám teď čerti nesou, hurvaj zdi otevřít. Počkej, už vím jak na tebe. No počkej, překvapím tě. Jediným mohutným skokem. Raz, dva, tři a chňap. Jezusko, ty mankote. Co? No nazdar.
1: Taťulo, přišel pan Novák. Jeje, co jsi to udělal?
3: Prosím vás, co to tu děláte? Máme promáčený celý strop. Vy máte akvárium?
1: Omyl, pane Nováku. Už nemáme akvárium. Jak vidíte, máme z něj materiál pro sběrnu surovin.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Muž a jeho synové. Byl jednou jeden muž, který měl 5 synů. Místo toho, aby jeho synové žili společně, tiše a klidně, stále se mezi sebou hádali. Otce to neustálé hašteření unavovalo. Přemýšlel, jak by jim mohl ukázat, že jsou hloupí. Vybral z kupy dřeva 5 stejně dlouhých prutů. Potom je svázal dohromady, do jednoho svazku. Když to dodělal, zavolal svých 5 synů k sobě. Nejdříve ho neslyšeli, protože byli příliš zaujati hádkou, ale nakonec přišli.
1: Poslouchejte mě, zakřičel jejich otec. Vezměte tento svazek prutů a zlomte ho přes koleno.
0: To mohu snadno udělat, ušklíbl se nejstarší syn. Vzal svazek a plnou silou se ho pokusil zlomit o své koleno. Ať to zkoušel, jak chtěl. Zlomit svazek 5 prutů se mu nepovedlo.
2: Nejde to, zabručel nakonec.
0: Samozřejmě, že to jde, zavolal jeho bratr. Všichni se začali hádat, který z nich a jak by svazek zlomil. Nakonec to všichni střídavě zkoušeli. Ačkoliv je začala bolet kolena, svazek prutů zůstal neporušen.
1: Teď vám ukážu, jak se to dá udělat, řekl jejich otec neradostně.
0: Vzal od nich svazek prutů a rozvázal provaz, který je držel pohromadě. Pak podal každému ze svých 5 synů 1 prut.
1: Nyní ať každý z vás zlomí 1 prut ve své dlani, přikázal.
0: Synové udělali, co jim bylo řečeno. Pruty praskly snadno jako třísky.
1: Co jste si z toho odnesli? Zeptal se otec.
0: Jeho synové zmateně hleděli, krčili rameny a mlčeli. Otec si povzdechl.
1: Ničeho jste si nevšimli, trpělivě vysvětlil. Když je člověk osamocen, může být zlomen jako jeden z těchto prutů. Ale když se spojí s jinými, nikdo ho nezlomí.
0: Teprve pak jeho synové pochopili, co se jim otec pokusil povědět, a všichni byli zahanbeni. Naučení: v jednotě je síla.

Orel a princezna. Byl jeden chudý lovec, žil se svou matkou, jak se dalo. Z ruky do úst. Někdy si žaludek naplnili, jindy jim smutné písně zpíval. Jednou lovil ten muž ve skalách a náhle spatřil na dubu obrovského orla. Lovec na něj namířil luk, ale orel promluvil lidským hlasem. Bylo by hanbou zabít zraněného, který se bránit nemůže. Lovec se podíval pozorněji, vidí, že pták má zlomené křídlo. Zastyděl se a pravil, jsi-li zraněn, vezmu tě domů a ošetřím. Jak řekl, tak udělal. I když to jeho matce po vůli nebylo, sami přece nemáme co do úst a ještě dravce budeme živit. Kde se najedí dva, nají se i třetí, řekl lovec. A orel povídá, za vaši péči se odvděčím. Živili obrovského ptáka, jak se dalo. Co lovec domů přinesl, z toho dostal host nejlepší díl. Lovcova matka orlu kost v křídle srovnala, hojivou mastí pomazala a bílým plátnem ovázala. Není divu, že se zranění brzo zacelilo. Tehdy promluvil pták k lovci. Dobře ses o mě staral. Teď je řada na mě, abych se ti odvděčil. Vyskoč mi na záda. Lovec to učinil a orel se s ním vznesl k obloze. Dlouho, dlouho letěli, až moře přelétli. Tam stála skála, na skále obrovské hnízdo a v něm dva ptáci jako hory velcí. To jsou mý rodiče, povídá orel. Budou ti nabízet odměnu, ale neber nic. Požádej jen o rezavou skříňku. Zdálo se to lovci trochu podivné, ale věděl, že orel to s nimi myslí dobře a tak poslechl. Pták jej zanesl před hnízdo a praví k rodičům. Otče, matko, měl jsem souboj s větrem. Vítr se mnou o skálu mrštil, zlomil mi peruť. Byl bych zahynul, avšak tento muž mě zachránil. Co mu dáte odměnou? Mávli orly křídly, spod nich se řinou proudy zlata, stříbra, perel. Ale muž, pamětlivý orlova ponaučení, vrtí hlavou. Je ti to málo? Co bys tedy chtěl za život našeho syna? Chtěl bych rezavou skříňku, tu mi dejte. Vytáhla orlí matka z hnízda skříňku a praví. Jinému bych ji nedala, ale ty jsi v skutku dobrý člověk, proto ti štěstí přeji. Lovec se uklonil, rozloučil se a orel jej snesl dolů ze skály. Teď můžeš skřínku otevřít. Muž zvedl víčko a vidí šátek, lehký jako dech. To je závoj dcery krále duchů. Má matka jej nalezla. Kdo ho má, je nejbohatším člověkem na zemi. Až se vrátíš domů, třikrát šátkem zamávej a uvidíš, co se stane. Lovec kývl a orel se s ním rozloučil. Naspět, že jej odveze loď. Loď přeplula moře a lovec už směřuje k domovu. Ale cestou jej přepadly pochybnosti. Co když jej orly ošidili? Což jestli je ve skřínce jen obyčejný šátek? Co tomu řekne matka? Tak se lovec rozhodl, že se přesvědčí. Zastavil se na mítině, otevřel skříňku a třikrát mávl šátkem. Ale co se nestalo?
Ze skříňky se hrnuly domy, ulice, trh, nakonec i palác. Maličké to bylo, jako hračky, ale všechno rostlo. A už je tu veliké město. Jenže se na Mýtinu vejít nemůže. Domy stojí v korunách stromů, trhovci mají stánky na větvích. Vidí lovec, že udělal chybu. Nedobře se zachoval, že orlům nevěřil. Kdyby se to všechno dalo vrátit zpátky, jen na to pomyslel, stojí před ním duch, ve větru mu černý plášť vlaje. Chceš-li, vrátím to město do skřínky, ale zadarmo to nebude. Pověz, co bys chtěl. Dáš mi to, nad čím tvé oči prvně zapláčí. Lovec se zasmál, tvrdý muž, naposled plakal v kolébce, proto povídá: souhlasím. Duch mávl rukou, domy, ulice, trh i paláce začaly zmenšovat a hop, naskákali sami do skříňky. Lovec ji vzal, poděkoval a šel domů. Na stepy pak před matkou skříňku otevřel. A hle, je zde město, jaké dosud nikdo neviděl. Na lovce čeká královské obydlí, on tu bude vládnout. Celý den se procházel s matkou palácem, obdivují krásné pokoje, vděčně vzpomínají na orla. Když přišel večer, služebníci prostřeli na stůl, nosí pečenin, nosí vzácná vína, jako v ráji se ti lidé měli. Když vyšel měsíc, šla lovcova matka spát, ale on se šel ještě projít po zahradě. Zraje tam ovoce, stříkají vodotrysky a ze zlatého altánu najednou vychází dívka. Má krásné šaty, ale krásnější je její tvář. Lovec by ji chtěl oslovit, ale ústa nemůže otevřít, je jako očarovaný. Dívka usedla na lavičku a dala se do zpěvu. Zpívá tak krásně, že se to vypovědět nedá. Lovec stojí, srdce mu usedá a najednou mu z očí slzy vytryskly. Kde se vzal, tu se vzal, objevil se duch v černém plášti. Na co si v slzách pohlédl, to je teď mé, řekl. Uchopil dívku kolem pasu a zmizel s ní v oblacích. Teprve teď se lovec mohl pohnout. Vrhl se na zem, slzy mu proudem tečou. Takové štěstí jsem ztratil. Tomu zastřel tvář veliký stín, to se objevil orel. Škoda, že jsi o mé vděčnosti pochyboval, řekl veliký pták. Mohl se stát mužem nejkrásnější princezny, dcery krále duchů, to ona ti zpívala. Ale neklesej na mysli, ještě ji můžeme vyhledat. Vzal orel lovce na záda a letí s ním daleko, daleko až do říše duchů. Princezna tam před otcem stojí, naříká, že si nechce vzít toho v černém plášti. Zde je její právoplatný manžel, povídá orel. On má její závoj, proto mu dívka náleží. Bylo by tomu tak, řekl král duchů, kdyby se jí sám nevzdal. Tak to ale oni musí bojovat. Dal se lovec s černým duchem do boje. Ale jaký je to zápas? Duch mu mezi prsty jako pára uniká, chytíš jej a je hned pryč. Pomoz mi, zavolal lovec na orla. Ten se dotkl černého ducha perutí a tomu hned kosti stvrdly.
teď je to boj muže proti muži. 3 dny a 3 noci bojoval lovec s duchem. Ale že její láska ke krásné princezně posilovala, nakonec zvítězil. Černý duch před ním musel na koleno pokleknout a říci, že se nevěsty vzdává. Pak se lovec mohl vrátit domů. Orel jej tam i s dívkou odnesl a svatbu s nimi oslavil. Od té doby vládne lovec šťastnému městu, v němž se všem dobře daří.

0: Piggy hádanka.
1: Běží, běží, věčně svěží, zastaví se na pobřeží.
0: Co pak to je?
2: Nevím.
0: Tak to zopakuj.
2: Běží, běží, věčně svěží.
0: Pořád v pohybu.
2: No, je, to je jako říčka, když teče. Ta taky furt teče a nikam neví, kam se dostane.
0: Ale říčka nemá pobřeží, říčka má břehy. Víš, co má pobřeží? Moře. A co běží na moři?
2: Vlny.
0: Ano.
3: Čajová kůra působila na oba naschválníčky blahodárně. Když se vyškrábali z kotle, měli nosy suché jako vál. Při nástupu se přitadili k veverkám. Na ty připadla zvlášť čestná a odpovědná práce. Postavit vstupní bránu do tábora.
4: My ale dovedeme veverky k tomu, že ta brána bude dělat na každého špatný dojem. A nebo... Někomu prostě spadne na hlavu, víš, chodí bíko?
5: To nejde. Brána je moc na očích. Tu si všichni ohlídají, ta se nedá jen tak zkazit. Ale může nám být dobrá k tomu, že se veverky kvůli ní pohádají.
4: Jo, tak si na to plácneme.
5: Plác.
3: Táborovou bránu navrhli veverky z tyčoviny. Z tenkých, naloupaných smrkových kmenů. Bránu stlučeme celou na zemi, vysvětloval Hejkal. Vleže, pak vykopeme díry a vstyčíme ji. A položil před sebe do trávy kresbu brány, aby viděli, odkud se má začít. Mezulán do papíru foukl a výkres odplachtil o pár metrů dál. Karkulka vyskočil, aby svému družníkovi nákres podal, jenže zakopl o jednu z tyčí a v ten ráz to žuchlo. Zuby mu cvakly a hvězdičky z něho vyletěly jako prskavky. Naráz dostal ohromný dopal a honem vzpomínal na co nebo na koho. Který mamut měl tak slabomyslný nápad? Natáhat sem ty klacky, zasíčela, díval se krvelačně po své družině. Nebyla to ta nejvhodnější otázka, protože ten mamut byl vlastně Hejkal. Za prvé tady není nikdo mamut a za druhé jsme sem ty klacky táli s tebou, upozornil Karkulku. Za třetí se tě nikdo neprosil, aby sletěl pro odfouknutý výkres, přidal se tesařík. Chtěl ho podat dobrovolně, tak teď nikomu neříkej, že je mamut.
4: Už jsou v sobě, škodibyku, no a teď jim dáme chvilku pokoj, veď?
5: Dáme, ale chřebíky jim při zatloukání ohýbat budem. Aby o nás nemohl nikdo říct, že jíme chleba zadarmo.
3: Tesařík se právě chystal zatloucí první hřebík. Nejdřív ho jen zabrdl do dřeva, pak ho lehce přiťukl kladívkem a potom se rozmáchl, aby ho dorazil až po hlavičku. A právě v tom okamžiku nazdvihli škudibík s mezulánem kapánek špičku tyče. Tesařík udeřil do hřebíku a ten se ohnul, jako by byl ze žvíkačky. Dej to sem, nemohu se na to dívat, řekl s pohodláním Karkulka a vzal kamarádovi kladívko z ruky. Pokořený tesařík zrudl jako krocan. Karkulka si hřebík přidržel mezi prsty, dvakrát klepl lehce a teprve pak se do rány opřel. Na to škudibík čekal. Nazvil špičku klády, ochloupek dřív, než kladivo dopadlo a ono bác. Vzalo Karkulku po prstek. Žou, to byla bolest. Tesařík škodolivě vyprskl a do Karkulky se to jeho uchechtnutí zabodlo jako šíp do divoké kachny. Škudivík to spozoroval a pošpital tesaříkovi do ucha.
5: Karkulka ti to vrátí?
3: Namluvil mu to, ale tesaříka opravdu zachvátilo podezření, že mu pomstychtivý Karkulka určitě něco provede. Peverky se dlouho okouzleně dívali na své dílo a i mezulána vzala ta brána nějak u srdce. Úplně ztratil do dalších na schválu chuť. Škudibík však ne. Ten se rozvážně vysoukal na břevno, na kterém byl jediným hřebíkem přibit znak oddílu. Může zůstat tam, kde je, kývl, hlavou hejkal a Karkulka dodal: já ho klidně přitluču nahoře. Stačí, když bránu podepřete zezadu tyčemi, aby se se mnou nesvalila, až budu stát na žebříku. Veverky přinesli žebřík a zapřeli se do brány. Karkulka vyšplhal do jejího štítu a bez potíží přibyl znak k břevnu. Ještě jeden hřebík, požádal pak tesaříka a natáhl ruku i s kladívkem pro další hřebík. A v tom okamžiku škudibík šťouchl do násady, kladívko vyklouzlo Karkulkovi z ruky a bim, rovnou tesaříkovi na malíček u nohy. Au, zavil tesařík a hopsal po jedné noze. To si mi udělal schválně, ty šakale, já to věděl. A začal rvát z louky drny a bombardovat jimi Karkulku na žebříku. Co šíliš, ty cvoku, já nerád, ječel na něho Karkulka v dešti drnových střel. Ale na rozlíceného tesaříka to neplatilo. Naopak, ten začal už sbírat i odřezky ze smrkových tyčí. Dost, zabelel hejkal a tesařík stuhl. Tímhle tónem ho slyšel rozkazovat poprvé. Karkulka sleze ze žebříku a hejkal je vzal oba za tričko pod krkem. Řekněte si ještě poslední šťavnatou nadávku a pak si podáte ruce. A zatřál se tesaříkem na pokyn, že nejdřív je na řadě on. Tesařík viděl rudě, ale cítil, že se na něho dívá i maličká Mimi a Kutilka. A najednou se mu zdálo, že to Karkulka opravdu neudělal schválně, že má třeba opravdu jen tak olšové ruce. Ty jsi ten nejrohatější pižmoň trojzápašný, co se kdy drbal v Kanadě o jedli, řekl Karkulkovi. Ten mu odpověděl: ty jsi erc nosorožec, tlamovšivej, šmajdonohej, nudlorypákovej. A podali si ruce. Mezulán se na to díval s vlahýma očima.
4: Podívej, ona je ta bráda, dává dohromady škudibíku.
5: Když dává, tak dává. Ale ty, Mezuláne, vylez ke mně nahoru a nějak mi pomoz. Karkulka mě přibyl na bránu i s tím jejich oddílovým znakem.

0: Tak co? Že ta Justýna nemůže nikdy přijít včas.
1: Hugo, to se mi nezdá. Dnes se opožďuje nějak hodně, hodně. Vypadá to, že na nás vážně zapomněla.
0: V tom případě tedy máme jedinečnou šanci dnes jazykový oříšek hádat sami.
1: Jejda, jako za starých časů. Já už si skoro nepamatuju, jaké to bylo bez Justýny. Tak jo, jaký máš dneska oříšek?
0: Já mám dnes přísloví. Všude je chleba.
2: Počkat. Co to je? Co to je? Vy jste začali beze mě. Že jste začali? No toto.
0: Ahoj, Justýno.
2: Vy jste začali beze mě.
1: My jsme na tebe čekali. A ty jsi pořád nešla.
0: Nešla.
1: No, tak jsme si mysleli, že už asi nepřijdeš. A tak jsme začali bez tebe.
2: To je úroveň. A to jsem vám donesla svačinu. Čekala jsem, než laskonce vystydnou hoblinky. Ty joblinky. Ne, tento noc. Koblíšky. Já do vás svačinou a vy do mě. A vy? Já tady vůbec nemusím být.
1: Chtěl jsem říct, že my jsme ještě ani nestačili začít.
0: Tak.
1: A nemusíš se rozčilovat. No. Jdeš moc pozdě a my jsme na tebe čekali, tak bychom taky klidně mohli začít bez tebe.
2: To tedy nemohli, Piggy. Beze mě znamená bez koblíšku.
0: No, tak když o tom tak přemýšlím, tak to bych vlastně nerad.
2: Takže si to rozmyslete.
0: No, já jsem tedy rád, že jsme na tebe počkali.
2: No prosím, stejně jste na mě museli čočkat. Počkat, protože proč? No, protože dnes mám přece oříšek já.
0: No, dnes bych ho správně měl mít já, ale jestli chceš, tak si dám ten koblížek a rád si poslechnu, co jsi připravila.
2: Aha. No tak vem si, jsou ještě heboučké, totiž teploučké.
1: Já se v tom nevyznám, pletete mě. Hugo říkal, všude je chleba. A teď najednou koblíšky, já myslel, že to bude něco s chlebem.
2: Ty jsi popletený od jak živá růžovko. No, Hugo si dobne koblížek a vybalí ten svůj oříšek. Dobře, ať si má všechno. Já tady nakonec vůbec nemusím být, já jsem dobrá, jen abych nosila knoflíčky, totiž koblíšky, že?
0: Ale Justýno, tak se hned neurážej. Posaď se, nalij si čaj a můžeme začít. Já si dám ten koblížek až potom.
2: No, já jsem naprosto klidná.
1: No to určitě.
0: Tak dost, vy dva. Nehádejte se. Už jsme tu všichni a to je hlavní. Tak, můžeme začít.
1: No tak ten chleba, Hugo.
0: Justýno, můžu ten chleba?
2: No jistě, že. Já tedy nevím, proč bys nemohl koblížek a musel bys zůstat o chlebu, ale jak chceš. Já ty koblížky schovám, aby tě to nepokoušelo. Asi máš tuhle tu tetu, že?
0: No tak já mám tet víc, ale bydlí daleko. Ty by mi koblížky nesnědly.
2: Ale tyhle tety. Já myslela tuhle dietetu, jako tento nonc tu, jak se nejí, no, tu...
1: Dietu?
2: No jistě, ano, přesně. Takže asi hubneš. To je dobře, zbyde víc koblížků.
1: No rozhodně bys o dietě mohl uvažovat, Hugo, to jo.
0: Ach jo, takhle jsem si to tedy vůbec nemyslel. Já jsem říkal chleba, protože to byl oříšek.
2: Ořechy při dietetě? Vyloučeno, jsou tučné.
0: Ne, já mám slovíčkový oříšek a ten začíná všude je chleba.
2: No jo, nemá každý koblíšky, že?
1: Prosím tě, Justýno, už jen poslouchej a hádej, Hugo mluví.
0: Takže, dnešní oříšek je přísloví, které zní všude je chleba o dvou kůrkách. Tak, teď se ukažte. Justýno?
2: Co? Prosím?
0: No, co? Uměla bys to přísloví vysvětlit?
2: Aha, já myslela, že mám jen poslouchat.
1: A hádat.
2: Já se přece nikdy nehádám.
1: Hádej, co to znamená?
2: Že má chleba dvě kůrky? Aha. No, chleba má půlky, kůrky. Co na tom chceš vysvětlovat? A když všude, tak všude. Znamená to, že chleba bez kůrky neexistuje, protože chleba se vždycky seče. Peče, tudíž má vždycky půlku kůrku. A když si pak ukrojíš zajíc, krajíc toho, tento noc chleba, má dvě kůrky. Nahoře a dole. U každého chleba na světě stejná věc. Nic složitého. To bylo snadné. Rychle dáme si koblížek. Hugo, ne? Ten má dietetu. A ještě stihneme i ten můj oříšek. Takže...
0: Počkej, Justino, já nemám dietu.
1: Ani dietetu?
0: Ne. A pokud jde o to přísloví, musím tě zklamat. Znamená to trochu něco jiného. Je to přísloví.
1: To už přece dávno víme, že když je to přísloví, tak neznamená doslova to, co se v něm říká.
0: Ano.
1: Říká se to něčeho jiného, jenomže nějak nemůžu přijít na to, čeho se to říká.
2: Chceš snad říct, že tedy nemám bod?
0: Nemáš.
2: Aha. Tak řekni, co to znamená, když ti můj výklad není dost dobrý.
0: Justino, nejde o to, že by mi nebyl dost dobrý, ale prostě není úplně, jak to říct, přesný. Piggy, přišel jsi na něco?
1: Ne, vzdávám se, tak nám to řekni.
2: No, to jsem zvědavá.
0: Tohle přísloví prý vzniklo v dávných dobách, kdy lidé měli chleba ve velké úctě. Dokonce se chléb na noc balil do plátna, aby se mu dobře spalo. A to přísloví má tenhle význam, že všude je vždycky něco dobrého i špatného. Nic není jen černé nebo bílé.
1: Tomu tady moc nerozumím.
2: Já také ne, Hugo. Je to celé zmatené. Chleba, kůrky, černé, bílé, já nevím.
0: Tak já vám to zkusím vysvětlit nějak líp. Tak třeba... Už to mám. Kdyby si Justína stěžovala, že tam, kde má zahrádku, například málo svítí slunce a proto se nedaří její zelenině a kvůli tomu by zahrádku přenesla na jiné místo. Myslela by si, že na novém místě žádné problémy nebudou, protože tam svítí slunce krásně.
2: Ono to s tím sluncem není jen tak. Jako domácnostní tah na vám musím říct...
1: Justino, potom, teď ho to nech doříct.
2: Pardon, nechceš koblížek?
1: Potom, děkuju, teď ne. Hugo, tak dál. Přenese se zahrádka na slunce a...
0: Ano. Ale po čase by přišla na to, že tam třeba není úrodná půda, nebo tam žijí krtci a úrodu ničí, nebo něco podobného.
2: Ono to s těmi prtky. Krtky, je to všelijaké, to je pravda. S krtkem se nedá dohodnout. Z domácnostního hlediska...
1: Justino, prosím tě, nech ho to doříct.
2: Pardon, mě vzala vášeň. Nechceš koblížet? Nic, mlčím.
0: Prostě, všude je chléb o dvou kůrkách. Všechno má svoje. Každé pro má své proti.
1: Aha, já už tomu asi rozumím. Hugo, to bylo dneska docela těžké, ale máš bod, no. A my zase víme něco nového, viď, Justino?
2: Já jsem to pochopila.
1: No?
2: Hugo chce říct, že to neumím se zahrádkou.
0: Ale...
2: Já jsem domácnostní kachna Justína a já bych si nikdy nevybrala pro zahradu místo,
0: prosím,
2: které by
0: zastav.
2: Nebylo absolutně nejlepší.
0: Ale to přece není.
2: To jsou výmysly.
0: To není tak.
2: Ale Hugo, ty...
0: No, já jsem to tak nemyslel.
2: Jdi pryč. A Hugo, žádné koblížky.
0: Ale...
2: Ani jeden nedostaneš. Nic nebude. Dietetě by se to nelíbilo. Když pomlouváš moje zahradničení, tak budeš sušit čumák.
0: Ale Justino, to byl přece oříšek. Já bych si ten koblížek dal tuzerát.
1: Hugo, nech to plavat. Máš bod? Byl to parádní oříšek.

0: oříšky, teta. Umí ve stínu na zahrádce.
1: No, to je ohromná legrace tohle. Ohromná legrace. Hugo.
2: No co?
3: Tetelí se vzduch.
4: Tetelí se vzduch.
3: Je prý tady duch.
4: Je prý tady duch.
3: Fialový.
4: Fialový.
3: Fialový.
4: Fialový.
3: Máme na to čuch.
4: Máme na to čuch.
3: Kde takový duch?
4: Kde takový duch?
3: Spí a loví.
4: Spí a loví.
5: Je, je, je.
4: Snadno zjistí.
3: Snadno.
4: Jehličí a listí.
3: Jehličí.
4: Jsme totiž specialisti.
3: Specialisti.
4: Na duchy.
3: Na duchy.
4: To nemáte potuchy.
3: To nemáte potuchy.
0: Mám pro vás novou Figy básničku. Josefčíci, ty jsi hoví. Vždyť to jsou psi salámoví.
6: Podívej se, mámo, sama. Je to salám s nožičkama. A teď ještě jednou a pomalu.
0: Jezevčíci, ti jsi hoví. Vždyť to jsou psi salámoví.
6: Podívej se, mámo, sama. Je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
6: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
7: Každé prázdniny jsme s babičkou jezdívali na dlouhý výlet vlakem do Náchoda. No, Náchod, to je město. Město, kde se naše babička narodila a kde měla hodně přátel a známých. Když jsme měli jet do Náchoda, upekla babička na cestu koláče, namazala chleby s máslem a přibalila pár jablíček. Ve vlaku jsme hráli karty a povídali o všem možném. Ale vždycky jsme se těšili, až pan průvodčí začne volat příští zastávka Náchod. A my jsme po něm opakovali příští zastávka Záchod. Ale ne, takovéhle rošťárny tě nebudu učit. V Náchodě bylo na náměstí cukrářství a tam nám babička koupila kornout barevných sladkých bombónků. Sedli jsme si potom na lavičku, mlsali a přitom jsme se dívali na krásný náchodský zámek postavený na kopečku a dohadovali jsme se, jak to asi vypadá uvnitř. No a večer, když už jsme se vrátili unavení domů a leželi v postýlce, babička nám zpívala tuhle tu písničku o náchodském zámku a o tom, jak dřív odváděli chlapce na vojnu a posílali je do války. A když takový chlapec měl rád nějaké děvče a to děvče mělo zase rádo jeho, tak to bývalo moc smutné loučení. Jestli chceš, tak ti tu písničku teď zaspívám. Víš co? Nejdřív si ale zase řekneme její slova. Náchodský zámeček vršku kulatého. Víš, ten zámek má totiž vysokou věž s kulatou střechou a proto se zpívá, že má kulatý vršek.

Vraný koníček, to je koník, který je úplně celý černý. Pojď, podej, má milá, podej mi ručičku. Pojď, podej, má milá, podej mi ručičku.

Znamená, kdybych tě nikdy nepoznala, nebylo by mi teď tak smutno. Tak, a teď ti tu písničku můžu zaspívat.

0: jde na návštěvu. Po té dobrodružné noci u pana Vavřince se Hýlík probudil až v poledne, ale stejně byl nevyspalý a houpal se mu žaludek. Horší bylo, že musel strávit dědečkovi výtky.
1: Hýlíku, to si můj vnuk. Nechat se chytit na kousek špeku nebo čeho, jako nějaká hloupá myš.
2: Ale dědo, já se na žádný špek nechytil. Já se jenom snažil zachránit ten jeho palec, vysvětloval Hýlík.
1: To ti chválím, roztál trochu dědeček. Pan Vavřinec je moc hodný pan domácí, ale vidět tě nemusel. Hrome hochu, měl jsi s něčím splynout, aby tě nespatřil.
2: A s čím asi? Stekal se Hýlík. S tou pastí? S tou jsem byl splynutý až moc, když jsem byl chycenej.
0: Děda pokýval hlavou, ale úplně spokojený nebyl.
1: Tak dobrá, viděl tě. Ale to mi řekni, proč jsi se s ním musel pustit do hovoru?
2: On si začal, žaloval Hýlík. Začal se vyptávat, co jsem zač, tak jsem se mu představil a tak dále a tak dále a tak dále.
1: A tak dále a tak dále,
0: děda se chytil za hlavu, no nic, je to vlastně moje vina, já tě vychovával k ochotě, slušnosti a zdvořilosti, kvůli tomu nás teď pan Vavřinec vyhodí na ulici.
2: Nevyhodí, řekl Hýlík rozhodně, já ho znám, on je dědo takový jako osamělej nebo co? No, vzpomeň si, měl tu snad někdy nějakou návštěvu?
1: To ne, připustil děda, pak se zamyslel a řekl, člověk potřebuje společnost jako vrána.
2: Jaká vrána?
1: Chlapče, vrána k vráně se dá, člověk člověka si hledá a pan Vavřinec nikoho nemá.
2: Ale má?
1: A koho?
2: Nás,
0: zvolal Hýlík triumfálně.
2: A já ho teď půjdu navštívit, ale netajně, jako až doteďka vždycky. Já na něho slušně zaklepám.
0: A hned na to vybral v prádelníku 3 neokousané lycháče, nadechl se a než mu v tom děda mohl zabránit, zabouchal na zeď.
3: Piggy vtipk.
4: Paní učitelka se ptá žáka. Ivánku, proč jí osel bodláky?
5: Ivan odpoví, protože je osel.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Ale hleďme, badatel. Odkud přicházíš?
2: Co je to za tlustou knihu? Co tu děláte?
1: Jsem zeměpisec. To je vědec, který ví, kde jsou moře, veletoky, města, který ví, kde jsou hory a pouště.
2: Opravdu? To je moc zajímavé. Konečně opravdové zaměstnání. Vaše planeta je moc hezká. Jsou tu oceány?
1: To nemohu vědět.
2: A hory?
1: To nemohu vědět.
2: A města? A řeky? A pouště?
1: To také nemohu vědět.
2: Vždyť jste zeměpisec.
1: Ovšem, ale nejsem badatel. Zeměpisec nepočítá města, ani hory, ani moře, ani oceány, ani pouště. Zeměpisec je příliš důležitý, než aby se mohl toulat. Neopouští svůj psací stůl, ale přijímá návštěvy badatelů a pak se jich na vše vyptává a zapisuje jejich vzpomínky. A když se zdají být něčím zajímavé, dá vyšetřit mravní úroveň badatele.
2: Jak to?
1: Protože badatel, který by lhal, by způsobil v zeměpisných knihách katastrofy. A také badatel, který by příliš pil.
2: Jak to?
1: Protože opilec vidí dvojmo. Zeměpisec by pak mohl zaznamenat dvě hory tam, kde je jen jedna. A když se zdá mravní úroveň badatele dobrá, jeho objev se přeskouší.
2: A jde se tam někdo podívat?
1: Ne, to je příliš složité. Badatel musí podat důkazy. Objevili nějakou velkou horu, musí odtamtud přinést velké kameny. Ale ty přicházíš asi zdaleka. Ty jsi badatel? Popiš mi svou planetu. No tak povídej.
2: U mne doma to není moc zajímavé. Je to tam docela malinké. Mám tam tři sopky, ale jedna je vyhaslá. Mám také květinu.
1: My nezaznamenáváme květiny.
2: A proč? Jsou tak krásné.
1: Protože květiny jsou pomíjivé.
2: Co to je pomíjivé?
1: Zeměpisné knihy jsou ty nejcennější ze všech knih. Nikdy nevyjdou z módy. Píše se do nich o věcech, které trvají věčně. Oceán těžko vyschne a málo kdy se stane, aby hora opustila svoje místo.
2: Ale vyhaslé sopky se mohou probudit k činnosti.
1: To je nám jedno, jsou-li sopky vyhaslé nebo činné. Pro nás je důležitá hora. Ta se nemění.
2: Ale co to znamená pomíjivé?
1: To znamená něco, čemu hrozí blízký zánik.
2: Mé květině hrozí blízký zánik?
1: Ovšem.
2: Má květina je pomíjivá. Má jen čtyři trny na obranu proti světu. A já jsem ji nechal doma úplně samotnou. Co mi radíte, abych teď navštívil?
1: Planetu Zemi má dobrou pověst. Má dobrou pověst. Dobrou pověst. Dobrou pověst.

netopiiri kauslaji. Simsala bum bim. Teď jsem tu s vámi, netopír Pierre, kouzelníček s vytříbeným smyslem pro všechno líbezné, čarokrásné a udivující. Dnes jsem si pro vás připravil sladké lentilkové kouzlíčko. Naučíme se na něm zase něco o barvách. Ach, barvy jsou tak fascinující, nemyslíte? Tahle duhová kouzlíčka, těch není nikdy dost, ale asi už se ptáte, co budete potřebovat. Dnes to bude jednoduché. Nachystejte si jenom mělký, tedy ne moc hluboký talíř. Krabičku lentilek. Každý z vás je zná, jsou to barevné bonbonky. A vodu ve čbánku. Nejprve je potřeba lentilky rozstřídit podle barev. To není těžký úkol, že? Od každé barvy nám na dnešní trik budou stačit 3 lentilky. Co uděláte se zbytkem, nechám na vás. Vezměte talíř a na něj rozmístěte lentilky podle barev kolem okraje talíře. Vždy ty 3 stejně barevné k sobě. Takže 3 červené, o kousek vedle 3 zelené. Nechávejte mezi nimi několika centimetrové rozestupy. A vedle zase 3 žluté a tak dál a tak dál. Až budou lentilky na svých místech, vezměte čpán s vodou a opatrně lijte vodu doprostřed, opravdu jenom doprostřed talíře, ale jen tolik vody, aby lentilky nezačaly plavat. Musí být jen trochu ponořené, jen po bříško. Vodu lijte pomalu, aby se vám lentilky nerozutekly po celém talíři, ale aby zůstaly pěkně na svých barevných hromádkách. A teď, co teď? Teď pozorujte, co se bude dít. Za malý okamžik se cukrový obal lentilek začne rozpouštět a začne tak obarvovat vodu kolem sebe. Lentilky pro vás udělají na talíři nádherné barevné představení. Co na to asi řekne vaše velevážené domácí publikum? Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.

0: sipul din nostrici.
1: Pohádka Páta o loupežnickém děvčátku.

0: Cesta vedla tmavým lesem, ale kočárek zářil jako plamen. Najednou se z lesa vyrojili loupežníci. Zář z kočárku jim padala do obličeje, až zrak přecházel. Zlato, zlato, volali. Zastavili koně a vytáhli malou Gerdu z vozu. Je tlustá, je pěkná, je vykrmená oříšky, řekla stará baba loupežnice s dlouhým ježatým vousem a obočím přes oči splývajícím. Dobrá pečinka jako z vykrmeného jehňátka. To si pochutnáme. Vytáhla svůj blýskavý nůž, až se zacpitil. Ach, šla z ní hrůza. Au! Vzkřikla v tom baba. Její vlastní dceruška, kterou nesla na zádech a která byla náramně divoká a nespůsobná, kousla ji do ucha. Ty ohyzná ropucho, zvolala matka a pustila Gerdu. Ať si se mnou hraje, křičelo loupežnické děvčátko. Ať mi dá svůj rukávník, své krásné šaty a ať spí vedle mne v postýlce. A kousla po druhé, až baba loupežnice vyskakovala do výše a otáčela se kolem. Všichni loupežníci se smáli a říkali, hleďme, jak tančí se svou ropuchou. Já chci do kočárku, volalo loupežnické děvčátko. A co poručilo, to se muselo stát. Tak bylo rozmazlené a tvrdohlavé. Sedli si s Gerdou do kočárku a jeli cestou necestou hlouběji do lesa. Loupežnické děvčátko bylo tak velké jako Gerda, ale silnější a mělo temnější pleť. Oči mělo úplně černé a dívalo se jimi téměř smutně. Vzalo malou Gerdu okolo pasu a pravilo. Nezaříznu tě, dokud se na tebe nerozhněvám. Zajisté si nějaká princezna. Nikoli, řekla malá Gerda a vypravovala všechno, co prožila a jak má velmi ráda Káje. Loupežnické děvčátko se na ně dívalo velmi vážně, pokyvovalo trochu hlavou a řeklo, oni tě nezaříznou, ale když se na tebe rozhněvám, udělám to sama. Osušilo Gerdě oči a strčilo obě ruce do rukávníku, který byl velmi jepký a v němž bylo tak teplo. Tu se kočárek zastavil. Byli na dvoře loupežnického zámku. Dnes v noci budeš spát se mnou u všech mých zvířátek, řeklo loupežnické děvčátko. Dostali jíst a pít a šli potom do jednoho kouta, kde byla rozestřena sláma a pokrývky. Nahoře sedělo na bydlech a laťkách asi 100 holubů a jak se zdálo, ta holuby spaly. Ale přece se trochu otáčeli, když děvčátka přišla. Ti všichni jsou moji, řeklo loupežnické děvčátko. Pak chytilo nejbližšího holuba, drželo jej za nožičky a hýbalo jim, až zamával křídly. A tadyhle je můj mazánek. Loupežnické děvče táhlo za parohy soba, který měl okolo krku lesklý mosazný kruh a byl uvázán. Toho musím také držet zkrátka, sice by utekl. Každičký večer jej lechtám na krku ostrým nožem a toho se on bojí. A děvčátko vytáhlo dlouhý nůž ze skuliny ve zdi a jezdilo jim sobovi po krku. Ubohé zvíře tlouklo kolem sebe a loupežnické děvčátko se smálo. Potom táhlo Gerdu sebou na lože. A nůž míváš u sebe, i když jdeš spát? Ptala se Gerda bázlivě. Spím pokaždé s nožem, pravilo loupežnické děvčátko. Nikdy nevíme, co se může stát. Ale vypravuj mi ještě jednou, co jsi mi vypravovala dříve o malém Kajovi a proč jsi vyšla do širého světa. A Gerda vypravovala od začátku. Lesní holuby přitom vrkali nahoře v kleci a ostatní holuby spali. Loupežnické děvčátko ovinulo ruku Gerdě okolo krku, v druhé ruce drželo nůž a spalo, až hlasitě oddychovalo. Ale Gerda nemohla zamhouřit oči, neboť nevěděla, zdali zůstane naživu. Loupežníci seděli kolem ohně, zpívali a popíjeli a baba loupežnice metala kozelce. A našemu děvčátku přebíhal mráz po těle, když se na to dívalo. Tu pravili lesní holuby. Kru, kru, kru, kru. My jsme viděli malého Káje. Bílá slepice nesla jeho sánky a on seděl ve voze sněhové královny, která jela do lesa nám nad hlavou, když jsme leželi v hnízdě. Dechla na nás mladé i zemřeli všichni, kromě nás dvou. Co to povídáte, vy tam nahoře, volala Gerda. Kamže jela sněhová královna, víte něco o tom? Jela patrně do Laponska, neboť tam je stále sníh a led. Jenom se zeptej soba, který stojí uvázán na provaze. Je tam led a sníh, je tam krásně a dobře, pravil sob. Tam můžeme volně poskakovat po velkých lesklých údolích. Tam má sněhová královna svůj letní stan, ale její pevný zámek je nahoře blízko severní točny na jednom z ostrovů, které se nazývají Špicberky. O, Káji, můj malý Káji, vzdychla Gerda. Lež klidně, řeklo ze spaní loupežnické děvče, sice ti vrazím nůž do břicha. Ráno Gerda vypravovala všechno, co jí lesní holuby řekly. Loupežnické děvčátko se přitom tvářilo velmi vážně, pokyvovalo hlavou a pravilo. To je jedno, to je jedno. Víš, kde je Laponsko? Ptalo se soba.
1: Kdo pak by to měl lépe vědět, nežli já? Pravilo zvíře a oči mu zářily. Vždyť jsem se tam narodil a tam jsem byl vychován. Tam jsem skákal po sněhových pláních. Poslyš, řekl loupežnické děvče Gerdě. Jak vidíš, všichni naši muští odešli. Ale matka, tu ještě je a zůstane zde. Ale ráno se vždycky napije z velké láhve a pak si na chvilku zdřímne. Potom ti něco udělám pro radost.
0: Když se pak matka napila ze své láhve a trochu si zdřímla, šlo loupežnické děvčátko k sobovi a pravilo.
1: Měla bych vlastně náramnou chuť ještě mnohokrát tě polechtat ostrým nožem po krku, protože pak vždycky tak hezky vypadáš. Ale to je jedno. Uvolním tvůj provaz a pomohu ti ven, abys mohl utíkat do Laponska. Vezmi nohy na ramena a dones tuto holčičku do zámku sněhové královny, kde je její kamarád. Slyšel jsi bez tak, co vypravovala, vždyť hovořila dost nahlas a ty pokaždé posloucháš.
0: Sob vyskočil radostí do výše. Loupežnické děvče na něj posadilo Gerdu a bylo tak prozíravé, že jí k němu pevně přivázalo, ba ještě jí dalo místo sedla malou podušku.
1: To je dobře, pravilo. Tady máš svoje střevíčky, neboť tam bude zima. Ale rukávník si nechám, je příliš hezký. aby tě nezáblo do rukou, vezmi si ohromné rukavice mé matky. Budou ti sahat až k loktům. Oblekni si je. Tak. A nyní máš ruce jako moje ohyzná matka. Gerda plakala radostí. Ten tvůj pláč nerada vidím, řeklo loupežnické děvčátko. Nyní se máš právě vesele dívat. A tady máš dva bochníky chleba a šunku, abys neměla hlad. Obě přivázalo dozadu na soba. Potom otevřelo dveře a zavolalo všechny velké psy dovnitř. Pak přeřízlo provaz svým nožem a řeklo sobovi, tak běž, ale dej pozor na děvčátko. Gerda vstáhla ruce s velkými rukavicemi k loupežnickému děvčátku a dala mu zbohem. Potom letěl sob cestou necestou přes hory a doly, skrze velký les a přes bažiny. Utíkal, jak mohl. Vlci vyli a havrani křičeli. Co chvíli se na nebi zablísklo, až celý obzor hořel jako v červených záplavách. To je moje stará severní záře, pravil sob, hleď jak svítí. I běžel ještě rychleji ve dne v noci. Chléb již byl sněden a šunka také, když se dostali do Laponska. Šestá pohádka Laponka a Finka. Zastavili se před náramně chatrným domem. Střecha mu sahala až k zemi a dveře měl tak nízké, že chtěl-li někdo ven nebo dovnitř, musel lézt po břiše. Nikdo nebyl doma, kromě staré Laponky, která smažila ryby na olejové lampičce. Sob jí vypravoval Gerdin příběh, ale dříve svůj vlastní, neboť se mu zdál mnohem důležitější. Gerda byla zimou tak skřehlá, že ani nemohla mluvit. Ach, vy ubožátka, řekla Laponka, to musíte ještě běžet daleko, na 100 mil odtud, do Finska, neboť tam přebývá sněhová královna v létě a zažehuje každičký večer modré světlo. Napiši několik slov na sušenou rybu, neboť papír nemám. Odevzdejte to tam nahoře mé známé Fince a ta vám poradí lépe nežli já. Když se Gerda ohřála, najedla a napila, napsala Laponka několik slov na sušenou rybu. Upozornila Gerdu, aby dopis dobře uschovala a potom ji opět dobře přivázala na soba. Ten se dal zase do běhu. Na nebi se opět blízkalo a celou noc plála překrásná modrá severní zář. Tak se dostali do Finska a zaklepali u oné Finky na komín, neboť její stavení nemělo ani dveře. Uvnitř bylo horko, takže Finka chodila skoro úplně nahá. Byla maličká a náramně špinavá. I hned svlékla malou Gerdu a zula jí botky a rukavice, aby jí nebylo příliš horko. Potom položila sobovi kus ledu na hlavu a čtla, co bylo napsáno na sušené rybě. Čtla to třikrát, až to uměla z paměti. Potom hodila rybu do hrnce, neboť se ještě dala dobře jíst, a Finka nikdy nic nepohodila. Pak jí sob vypravoval nejprve svůj příběh, potom příběh malé Gerdy. Fince svítili oči, ale neřekla nic. Jsi velmi chytrá, pravil sob, a já vím, že dovedeš svázat všechny větry světa jedinou nití.
0: Rozváželi lodník jeden uzel, dostane dobrý vítr. Rozváželi druhý, zavane to prudce. A rozváželi třetí a čtvrtý, zaburácí takový vichr, až se lesy vyvracejí z kořenů. Nechtěla bys dát tomuhle děvčátku nápoj, kterým nabude síly 12 mužů, aby přemohlo sněhovou královnu? Síly 12 mužů, zasmála se Finka, to by toho asi spravila. Išla potom k jakési poličce, vyndala odtud kus černé zbalené kůže a rozbalila ji. Byla na ní napsána podivná písmena a Finka čtla, až jí pot stékal po čele. Avšak sob opět prosil velmi naléhavě za Gerdu a ta se dívala tak prosebnýma očima, plnýma slz, že Finka začala zase svítit očima. I zatáhla soba do kouta a šeptala mu, kladouc mu čerstvý led na hlavu. Malý Kaj je opravdu u sněhové královny. Má tam všeho podle libosti, nač si jen vzpomene. A myslí, že se mu dostalo nejlepšího údělu na světě. Ale to je tím, že mu vlétla střepina skla do srdce a kousíček do oka. Ty je nutno nejprve vyndat, sice se nikdy nestane opět člověkem a sněhová královna nad ním podrží svou moc. Ale copak nemůžeš dát malé Gerdě něco, čím dostane moc nade vším? Nemohu jí dát větší moc, než již má. Což nevidíš, jak je tato její moc veliká? Nevidíš, jak lidé a zvířata jí slouží? Jak se pěšky a k tomu bosa dostala tak daleko do světa? My jí nemusíme dávat moc, ta tkví v jejím srdci. Spočívá v tom, že ona je rozkošné, nevinné dítě. Nedostane-li se sama k sněhové královně a nevindá-li sklo z oka malého Káje, nemůžeme jí pomoci. 2 míle odtud začíná zahrada sněhové královny. Dones tam tu dívčinu. Posaď ji k velkému keři s červenými jahodami, které rostou ve sněhu. Nezdržuj se a pospěš zase zpět. I zvedla Finka malou Gerdu na soba a ten pak utíkal, jak nejrychleji dovedl. No, vždyť nemám své střevičky, vždyť nemám své huňaté rukavice, volala malá Gerda. Spozorovala to, když jí začalo zápst. Ale sob si netroufal se zastavit. Utíkal, až přiběhl k velkému keři jahod. Tam složil Gerdu a políbil ji na ústa. Přičemž mu kanuli po tvářích slzy velké jako hrachy. Potom ubíhal zas, jak dovedl, zpět. Ubohá Gerda tu stála bez střevíčků a rukavic uprostřed mrazivého ledového Finska. I rozběhla se dále, jak jen mohla. Náhle k ní přicházel celý šik sněhových vloček. Nepadali z nebe, neboť to bylo docela jasné a svítilo severní září. Nýbrž pobíhali po zemi. A čím více se blížili, tím byli větší. Gerda si ještě pamatovala, jak hezké byly sněhové vločky pod zvětšovacím sklem. Ale zde vypadaly docela jinak. Byly velké, živé a strašlivé. Byly to přední stráže sněhové královny. Měli nejpodivnější postavy, některé vypadaly jako oškliví velcí dikobrazy, jiné jako spletence hadů, kteří vystrkují hlavy, a jiné jako tlustí medvídkové se zježenou srstí. Všechny sněhové vločky svítily bělostí, všechny byly živé. I začala se malá Gerda modlit. Bylo zima, že viděla svůj dech vycházející z úst jako pára, která se stále zhušťovala a brala na sebe podobu malých, jasných andělíčků. Ti rostli a rostli, jakmile se dotkli země. A všichni měli přilbu na hlavě a oštěp a štít v rukou. Množili se a množili. A když Gerda skončila modlitbu, byli jich kolem celý šik. Bodali oštěpy do strašlivých sněhových vloček, až je roztříštili v tisíce kusů. A malá Gerda šla docela bezpečně a vesele kupředu. Andělé ji hladili nohy a ruce, takže již tolik necítila, jak je zima. A šla rychle vpřed k zámku sněhové královny. Ale nyní se nejdříve podíváme, jak se dařilo Kájovi. Nemyslil vůbec na malou Gerdu a tím méně tušil, že ona stojí před zámkem. Sedmá pohádka o tom, co se dálo v zámku sněhové královny a co se přihodilo potom. Stěny zámku byly z poletujícího sněhu a okna a dveře z řezavého větru. Bylo tu nasta sálů, všechny tak, jak je sníh navál. Největší se táhl na mnoho mil. Všechny byly osvětleny severní září a byly náramně velké, ale prázdné a ledově chladné a zářivé. Nikdy sem nepřišlo ani tolik veselí, jako bývá na plese medvědů, když jim vichr k tomu hraje a ledoví medvědi chodí po zadních nohách a chovají se vybraně. Nikdy se tu nekonaly hry se zástavami a vyplácením, ba nebyly tu ani kávové schůzky bílých liščích slečinek. Prázdno a zima bylo ve velkých sálech sněhové královny. Severní záře svítila tak pravidelně, že bys mohl vypočítat, kdy bude svítit nejvíc a kdy nejméně. Uprostřed prázdného nekonečného sněhového sálu bylo zamrzlé jezero. Led na něm byl roztříštěn na tisíce kusů, ale každý kus byl přesně takový jako druhý, že to bylo opravdu umělecké. A uprostřed něho seděla sněhová královna, když byla doma. Říkala, že sedí na zrcadle rozumu a to, že je jediné a nejlepší na tomto světě. Malý Káj byl zimou celý modrý, ba skoro černý. Ale nepozoroval to, neboť mu královna polibkem odčarovala pocit zimy a jeho srdce bylo takřka rampouchem. Chodil a tahal několik ostrých, plochých ledových ker, které přerozmanitě skládal, neboť z nich chtěl něco sestavit. Počínal si jako ostatní děti, když skládají dřevěné destičky ve všelijaké tvary. Kaj také sestavoval tvary a nejumělečtější z nich byla ledová hra rozumu. Zdálo se mu, že jsou ty tvary znamenité a důležité. To způsobovala ona střepina skla, jež mu tkvěla v oku. Kaj sestavoval rovněž tvary, které tvořily psané slovo, ale nikdy nedovedl sestavit slovo, které nejvíce chtěl, totiž věčnost. A sněhová královna pravila. Sestavíš-li to slovo, staneš se svým samostatným pánem a já ti dám celý svět a ještě pár bruslí. Ale on to nedovedl. Nyní odletím do teplých zemí, řekla sněhová královna. Chci se tam podívat do černých kotlů.
1: Těmi kotly myslila hory, chrlící oheň, sopky, Etnu a Vezuv, jak my jim říkáme. Trochu je pobělím, pravila, neboť to dělá dobře citrónům a vinné révě. Sněhová královna tedy odletěla a Kai seděl úplně sám v prázdném ledovém sále dlouhém mnoho mil. Díval se na ledové kry a přemýšlel a přemýšlel, až to v něm praskalo. Úplně tuhý seděl tiše, že by smyslil, že je na dobro zmrzlý. V tom právě vešla Gerda do zámku velkou branou zřezavých větrů, ale ona se pomodlila večerní modlitbu a větry se utišily, jako by chtěli usnout. A Gerda vstoupila do velkých, prázdných, studených sálů. Tu spatřila Kaje. Poznala ho, padla mu okolo krku a zvolala: Kaji, můj miláčku malý Kaji, tedy jsem tě přece našla. Ale on seděl úplně tiše, strnulý a chladný. I vytryskly Gerdě horké slzy, padaly mu na prsa, pronikly až k srdci, roztavily rampouch a strávily střepinu zrcadla uvnitř. Kai se na ní podíval a ona zpívala píseň Vzkvétají růže v údolích, radostné jaro voní v nich. Tu vypukl Kai v pláč, plakal, až mu střepinka skla vypadla z oka, poznal Gerdu a jásal. Gerdo, miláčku, malá Gerdo, kde pak jsi byla tak dlouho a kde jsem byl já? I rozhlížel se kolem. To je zde zima a tak prázdno a všechno tak veliké. Kai se přivinul ke Gerdě a ona se smála a plakala radostí. Bylo to tak krásné, že i kusy ledu tančily radostí kolem. Když byli kusy ledu unaveny a lehli si, tvořili právě ono slovo, o němž sněhová královna řekla Kájovi, že se Stavílie bude svým pánem a ona mu dá celý svět a k tomu ještě pár nových bruslí. A Gerda jej líbala na tváře, až opět rozkvetly. Líbala mu ruce a nohy, až byl opět čilý a zdravý. Jen ať si sněhová královna přijde domů, jeho osvobození je tu napsáno zářivými rampouchy. I vzali se za ruce a šli z velkého zámku. Hovořili o babičce a růžích nahoře v podstřeší. A kudy šli, utišili se větry a zazářilo slunce. Když se blížili ke keři s červenými jahodami, stál tu sob a čekal. Měl s sebou mladou sobí samici, jejíž vemeno bylo plné. Dala oběma dětem své teplé mléko a políbila je na ústa. Potom oba soby odnesli Kaje a Gerdu nejprve k Fince, kde se ohřáli v její horké světnici a poradili se s ní o zpáteční cestě, a potom k Laponce, která jim ušila nové šaty a upravila sáně. A sob a mladá sobí samička poskakovali a utíkali s nimi až na hranice země. Tam, kde vyhlížela první zeleň, rozloučili se děti se sobí a s Laponkou. S Bohem, řekli si navzájem. První ptáčkové začali cvrlikat a les měl zelené pupence. Z lesa vyjela na krásném koni, kterého Gerda znala, byl kdesi připřážen k zlatému kočárku, mladá dívka se zářivě červenou čapkou na hlavě a s pistolemi po boku. Byla to loupežnická dívka, kterou omrzelo být doma i chtěla nejprve na sever a později jiným směrem podle toho, co jí napadne. Poznala hned Gerdu a Gerda poznala ji. To bylo radosti. Jsi ty ale chlapík a dovedeš se potulovat, řekla malému Kájovi. Ale ráda bych věděla, zasloužíš-li, aby někdo pro tebe běžel až na konec světa. Ale Gerda jej pohladila po tvářích a ptala se po princi a princezně. Ti odjeli do cizích zemí, pravilo loupežnické děvčátko. A Vrána také, ptala se malá Gerda. Vrána je mrtva, odvětilo děvčátko. Její krotká přítelkyně osiřela a nosí černý pásek okolo nožičky. Ale teď mi povídej, jak se daří tobě a jak ses dostala ke Kájovi. A oba, Gerda i Káj, vypravovali. A byla tam papírová zem a vy jste se propadli až sem, řekla loupežnická dívka, když dokončili. I podala jim oběma ruku a slíbila, že pojede-li někdy jejich městem, zajde k ním na návštěvu. Potom jela dále do širého světa. Ale Kaj a Gerda šli ruku v ruce a kudy kráčeli, bylo krásné jaro s květinami a zelení. Kostelní zvony vyzváněly a oni poznali věže velkého města, v němž bydleli. I šli do něho a rovnou k babiččiným dveřím po schodech do světnice. V té stálo vše na témž místě jako dříve a hodiny říkali tik-tak, tik-tak a ručičky se otáčely. Ale když procházeli dveřmi, spozorovali, že se stali dorostlými lidmi. Růže na zim se kvetly a dosahovaly až do otevřených oken. Tu také stály obě dětské stoličky. Kaj a Gerda si sedli každý na svou a drželi se za ruce. Zapomněli na chladnou krásu u sněhové královny jako na těžký sen. Babička seděla v září božího sluníčka a čtla hlasitě z Bible. A Kaj a Gerda se dívali sobě navzájem do očí a náhle porozuměli staré písni. Vzkvétají růže v údolích, radostné jaro voní v nich. I seděli tu oba dorostlí a přece děti. Děti srdcem. A bylo jaro. Voné, krásné

0: Pane doktore, hurá, už vím, že nejsem žížala.
1: Raduje se pacient psychiatrické léčebny. Najednou se podívá z okna a znejistí.
0: A pane doktore, myslíte si, že už to ví i ten kos?

o Krištůfkovi, který se schoval v mixéru. Byl jeden malý, mlsný chlapeček. Jmenoval se Krištůfek a ten měl ze všeho nejraději šlehačkový dort. A teď si představte tu náhodu. Maminka ho právě pekla tetičce Anešce k narozeninám. A Krištůfek si v duchu zpíval. Sláva, sláva, peče se šlehačkový dort! A nehnul se z kuchyně, i když mu maminka říkala, běž raději cvičit na piano. Slíbil si tetě Anešce, že jí zahraješ zvonečku, ty modrý, sladce zvonečku.

spustila mixér. Mixér udělal... A tak se stal Krištůfek šlehačkovým dortem. Ani nevěděl jak. Byl krásně upečený. Nahoře měl šlehačku s třešněmi, uprostřed marmeládu. A krásně voněl. To vám byla vůně. A pak ho dali do krabice. Krabici převázali růžovou mašlí a šlo se k tetičce. A Krištůfek ležel v krabici a říkal si, vede se mi docela dobře. Nesou mě v krabici, voním jako šlehačkový dort. Nahoře mám třešně a šlehačku, uprostřed marmeládu. Co kdybych se trochu ochutnal? A tak se ochutnal. Ochutnal se nahoře a ochutnal se uprostřed. Zkrátka, trochu se snědl. A když tetička Aneška otevřela krabici, začala křičet. Co má tohle znamenat? Proč mi dáváte okousaný dort? Vypadá jako od myší. Tohle přece nebudu jíst. A Krištůfek řekl. Nikdo vás nenutí, tetičko Aneško. Když nechcete, nechte být. Já se s ním sám. A opravdu by se byl málem snědl. Ale tatínek naštěstí řekl. Dost, už ani sousto. Slíbil si přece tetičce, že jí zahraješ na piano. Ale tetička křičela. Když je Krištůfek šlehačkovým dortem, nemůže hrát na piano. Zamaže mi klávesy. A kdo to bude čistit? Ale tatínek řekl. Jen klid, tetičko. Přines mixér a uvidíš. A tetička přinesla mixér. Tatínek dal dort do mixéru, pustil mixér pospátku. Mixér udělal... A než bys řekl švec, vylezl z něho Krištůfek, jenomže o trochu menší. Tak, a teď si sedni a hrej, řekl tatínek. A Krištůfek si vylezl na židličku a hrál. Zvonečku ty modrý, sladce zvoň. Ale hrálo se mu špatně, protože měl krátké nožičky a nedosáhl na pedály. Jak je to možné? Divil se Krištůfek. Jsem menší než včera? Ale tatínek řekl. Jak pak bys nebyl menší, když ses málem snědl? Aspoň vidíš, kam to vede, když se někdo schová v mixéru.

0: básnička. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.

0: povídaví?
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Luboš, Michal a Prokop. Pan Vavřinec by si po včerejším podivném seznámení s Jehlíkem rád pospal, ale nemohl. Dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek ráno, chodil do základní umělecké školy. Měl tam tři nadané kluky, kteří se chtěli naučit hrát na trubku. A že byl právě čtvrtek, stačil si jen loknout horkého čaje, popadnout trumpetu a běžet. Luboš, Michal a Prokop už na něho ve třídě čekali. Kluci, sadíme se, jaký bude mít, jo? To navrhl Luboš. O co? Zeptal se Michal. O párek v rohlíku, řekl Prokop. Ty, co prohrajou, se musí složit a koupit ho vítězi. Platí? Platí. Červenou a zelenou, křikl Luboš. Béžovou a hnědou, mínil Michal. Bílou a modrou, přisadil si Prokop. Sotva učitel vešel do dveří, oči jim sjeli k jeho nohavicím a co uviděli, je pořádně zmátlo. Vždyť on měl obě ponožky černé. Zklamání žáku bylo tak očividné, že by trklo i slepého. Pan Vavřinec pochopil a vyhrnul si nohavice. Ponožky, jak vidíte, obě černé. A víte proč? Protože jsem včera v noci chytil lichožrouta do paskičky na myši. Luboš, Michal a Prokop koukali jako moped na Harleje. To byla noc, odfoukl si pan Vavřinec. Úplněk a měsíc jak poklice na hrnec. No, a co vy, kluci? Cvičili jste stupnice? Tak si vybalte nástroje. Kluci poslechli, ale pořád po sobě zmateně pokukovali. Hihihihlíku, máš ponožku v rendlíku. Zanotoval si pan Vavřinec a hned tu kratičkou melodii také vykouzlil z trumpety. Líbí? Zeptal se. Teprve teď si všiml vyděšených obličejů svých žáků, odkašlal si a řekl přísně. Tak, dost. Legrace? Začíná hodina. Ještě dlouho po vyučování si Luboš s Michalem a Prokopem o něčem vzrušeně povídali, divoce gestikulovali a ukazovali si na hlavu. Pan Vavřinec si s ničím hlavu netrápil. Bylo mu tak lehce, ale zároveň tak teskně, jako už dávno ne. Hrozně rád by si s někým popovídal. Jak je to dlouho, co jsem měl doma nějakou milou návštěvu, zavzpomínal. Ale bylo to tak dávno, že se při pomyšlení na ten čas a na slečnu Helenku málem rozplakal. Pane, něco stalo? Moc smutný, usmíval se Karlík, když zasmušlý pan Vavřinec přecházel kolem jeho krámku. Ponožky, dáme?
1: Dneska ne, Karliku. Asi si koupím láhev vína.
0: Vína, rozzářil se Liku. Vína mám a různý, bílý, červený i sladký pro slečna. Pan Vavřinec popadl bez rozmýšlení láhev nějakého moravského. Víno mu vlastně nic neříkalo, za to v konzervách se vyznal. Tentokrát si vybral pravé anglické fazole v tomatové omáčce. Pán má chuť, řekl uznale Liku.
2: Figi hádanka.
3: Bubnuje bubeník na střechy, vyvádí po městě neplechy. Kdo pak ví, odpoví.
4: Já jsem byl jednou na návštěvě v domečku, kde měli střechu z plechu. A začalo pršet. A to vyskoukalo to bubenické číslo.
3: To bude asi déšť.
4: Déšť je to! Máš pravdu!

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: A proč je to takový popletený konec? Protože to vlastně není tak docela konec. Protože se ještě něco stalo druhého dne. Druhého dne se přišly tři děti, jedna holčička a dva hošíci podívat k plotu, jestli měla maminka pravdu, že tu bude hrobeček. A vida, byl tu hrobeček a docela pěkný. Hrobaříčci udělali hrobeček, řekla holčička, která byla nejstarší. Ale najednou uviděli, že se povrch hrobečku hýbe. Drobky hlíny se rozhrnovaly, teď se tam udělala díra a z díry vylezl Brouk Pytlík, živ a zdráv. Už mu ani špatně nebylo. Rychle se otřepal, roztáhl křídla, frrr, uletěl vzhůru, jak nejrychleji mohl. Hleďte, hleďte, Brouk, zvolala holčička a ukazovala za Pytlíkem, který rychle mizel ve vzduchu. Kanárek se proměnil v Brouka, řekl první hošík. A letí až do oblak, řekl druhý hošíček a všichni se dívali, jak letí. Pak běželi za maminkou a vypravovali jí, že se kanárek proměnil v Brouka a odletěl. No maminka se jim smála. Říkala si, co si ty děti zase vymyslili. Tohle se tedy stalo ještě druhého dne. Ale co se stalo potom, to už nevím.

byla pichlavá jak trní, když ji krejčík nevzal první. Špendlíkům a nůžka mlála, do nití si zašťourala. Stala se z ní skromná slečna, která chce být užitečná.

Netopiiri kouslani. Simsala pum pim. Fiu. Šalalala pum pim. Jsem zase s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Kde pak vampírek? Jsem kamarád dětí na hraní a na usmívání, polétavá bytůstka, která si všímá všedností kolem nás, ze kterých se dají hravě stvořit kouzla. Dnes vám prozradím, jak proměnit sůl v cukr. Ano, slyšeli jste dobře. Změním slané ve sladké. Jen tak. Mondě. Mávnutím kouzelného cylindru. Letným pohybem sametového křidélka. Jak by tohle mohlo být vůbec možné, ptáte se. Hned vám to prozradím. Poslouchejte. K dnešnímu kouzlení budeme potřebovat malou lžičku soli, dále malou lžičku mouky a talíř. Na talíř nasypejte lžičku soli. Vyzvěte dobrovolníka z publika, aby ochutnal a potvrdil vám, že jde skutečně o sůl, že to není podvod. A nyní čas na velké odhalení. Přímo před zraky obecenstva. Přeměníme sůl v cukr. Pouhým přidáním čeho? Mouky. Co to? Je to kouzlo? Není to kouzlo? Olala. Trik ještě nekončí. Na talířek se solí přidejte mouku a smíchejte. Zase vyzvěte dobrovolníka, který ochutnával sůl, aby si vzniklou směs nasypal na jazyk a chvilenku počkal. Pak počítejte pomalu a nahlas do 10. A pak ho vyzvěte, aby vám pověděl, jak směs chutnala. Ano, nebude moci odpovědět jinak, než že sladce, jako cukr. Mondie, jak je to možné? Taky si myslíte, že se právě povedlo změnit sůl na cukr pomocí trochy mouky? O ne! Ve skutečnosti je to tak, že jste proměnili mouku. V ústech totiž začíná proces trávení potravy. Sliny v ústech rozložily mouku na cukr, který tělo může využít. Sůl tenhle proces jen urychlila. A proto směs chutnala sladce. Je to pořád tak, jak říkám. Kouzelník umí dobře pozorovat obyčejné věci. Všímá si, jaký je svět kolem něj a pak z nich tvoří svět iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé. Tralalalí, tralalílá, netopír kouzelník. To jsem já! Olala!

0: jak prodali krk a uši. Mýdlovou vodu měli kocourci rádi. Ale zrovna jako vy, jen do hrnéčku na bubliníky, na mytí uši. A když té vody bylo plné umyvadlo, ošívala se i pacička, pečlivá kočička. A kocouří kluci, hajdaláci, jak viděli tolik vody, byli zježeni jako kaštan ve slupce.
1: No prosím, už zas dotírá,
0: reptal Macourek, sotva teta Micka byla z dohledu.
1: Předevčírem jsem se myl, včera jsem se myl a pořád jí to nestačí. To se ví, nic jiného neumí, než co ten krčák. Čumáček ti taky patří, nezapomeň, že máš ouška. Fousky jsou taky tvoje. To snad je u ní nemoc, nebo co?
0: Rozčiloval se Camfourek. I pacička mínila, že je to nepříjemné, ale co se dá dělat, když teta na mytí trvá a nedá si to vymluvit. Tak si krásně notovali a voda v umyvadlech zatím chladla a chladla, až vychladla docela. Camfourek jí vyzkoušel jen jedním drápkem a jáš, až se otřásl.
1: Jaká je?
0: Zajímala se pacička.
1: Mokrá, jako vždycky, ale ještě k tomu studená. To zase bude jednou mytí.
2: A to teda ne, vzpáčil se Macourek. V mokré vodě bych se třeba ještě umyl. Ale jestli je dokonce studená, tak konec, šmitec, žádné mytí nebude.
1: Ale to přece nejde. Co by řekla teta?
0: Hrozila se pacička.
1: Teta nic nepozná, jelikož ji chytře ošulíme, tvrdil Macourek.
0: A hned ukázal jak. To se nejdřív navlhčí mýdlo, pak se ručník štědře nakropí a zmačká, jakože se někdo utíral. Pak se trochu nabrindá kolem a nakonec se špičkou tlapky navlhčí krk a taky uši, aby byly jako umyté. Nevypadalo to špatně, docela jako po důkladném umytí. Však se teta Micka nestačila divit, jak brzy jsou dneska hotovi.
1: Vážně jste se už umyli? A pořádně? Jasně, teto, přímo vydrbali. Ještě mám mokrý krček, hele,
0: tvrdil Macourek. A opravdu měl mokrý flíček pod bradou.
1: A já, ouška,
0: pospíšil si Camfourek. A skutečně měl vlhkou šmouhu za uchem.
1: Podívejme. A co ty, pacičko? Já nic. Já se, prosím, dobře utřela.
0: Špitla pacička, aby to kocourkům neskazila. A tak se přitom červenala, že teta Micka, jestli měla do té chvíle podezření, teď měla jistotu. No, tak jsme si zažertovali a teď doopravdy. Než se vrátím, budete čistotou jen svítit. Krk a uši prohlédnu zvlášť, dodala teta a už se po nich ani neohlédla.
1: Jejda, to je nemilé, naříkala pacička.
0: Camfourek byl taky jako spražený. Jen Macourek pohodil hlavou, že to je toho, co má být, no prostě nevyšlo to.
1: Ať si, stejně si pomůžu. Ještě dneska prodám krk a uši a bude pomytí. Jak prodáš? To jde?
2: Samozřejmě.
1: Čí je krk? Můj. A uši? Taky moje. A když je něco moje, můžu to prodávat? No můžu. Takže, jestli chcete, nechám vás prodávat se mnou,
0: nabídl velkoryse Macourek.
1: Já bych moc chtěla,
0: hlásila se pacička.
1: Já taky. Honem, pojďme na to, než se teta vrátí,
0: pobízel Camfourek. Jenže tak rychle to nešlo.
2: Prodávat se totiž nedá jen tak, halabala za dva na dlaň, ber, co je, a jsme si kvit. Napřed potřebujeme plakát, aby se vědělo, že máme něco na prodej. Psát bude ten, tedy kdo nejmíň škrábe, rozhodl Macourek. Macourek škrábal nejhůř. Camfourek psal o trochu líp a Pacička psala, jako když tiskne. Což právě potřebovali, protože plakát jako natisknutý nejlíp vypadá. Tak se Pacička připravila a Macourek začal diktovat. No, prodá se prima krk a bezva uši, tečka. Teď nejlacinější na světě, vykřičník. A nebo radši dva. To je dobré, liboval si Camfourek. A za kolik vlastně budeme prodávat? Za korunu kus? Měl už to promyšlené Macourek. A co když je ucho na kraji trochu vykousnuté? Staral se Camfourek, neboť se včera popral s kočičákem, který, jak známo, kouše, když neví kudy kam. To se asi musí slevit, že? To si nikdo nevšimne, prosím tě, usoudil Macourek, když ucho odborně prohlédnul. Necháme to tak, dobře se to pamatuje a skoro každý na to má. No a pak už bylo jenom napsat ceduličky s cenou, které se dávají na zboží. Macourek začal počítat, kolik by jich mělo být. Tak, to máme můj krk a tvůj krk a její krk, dohromady tři krky. K tomu moje uši a tvoje uši a její uši dvakrát. Ale to ne... Já mám přece jedny uši, jako vy, bránila se Pacička. Prosím tě, neplejte se do toho, to vím taky, že máš jedny, jenže dohromady dvě, takže to budou třikrát dvě uši a třikrát dva krky, to vlastně jeden krk a třikrát, ne dvakrát, tři uši, safra, jak to počítám? Zamotal se do toho Macourek. Velice špatně, mínila Pacička. No, ty to zas víš, tak si to spočítej sama, když jsi tak chytrá. Jejda, a ráda. Tři krčky a třikrát dvě ouška, to je 9 ceduliček. Měla to Pacička co bydu a skoro stejně rychle ty ceduličky napsala. Povedlo se jim to náramně. Když vyrukovali s tím krásným plakátem, seběhnul se celý dvůr. Dokonce i strýc Mour odložil noviny a začal se zajímat. Jenže někde se musela stát chyba. Korunky se vůbec nesypaly, jak prorokoval Macourek. Zadarmo okukoval kde kdo, ale nikdo jaksi neměl zájem kupovat. Tak se mi zdá, že to moc neprodáme. Vzdychl Camfourek a Pacička pravila, že má taky ten dojem. Macourek je ale okřikl, ať nesejčkují, protože prodávání vždycky chvíli trvá. To už je takový zvyk. A skutečně, najednou kupec byl. A jaký? Vidím, že něco prodáváte. Zajímal se strýc Mour. Můžu si to prohlédnout? Jasně, strejdo. Jen si to omrkni. Máme tu 6 prvotřídních oušek a 3 výběrové krčky. Cena je výhodná. Kousek za korunku. Dohromady, strejdo, 9 korunek. Ale platí se hned, pospíšil si Macourek. No, zboží vypadá kvalitně. Trochu je sice ušmourané, ale za tu cenu zasné drahé. Vezmu to všecko. Rozhodl se strýc Mour a vysázel 9 korun, ani fousem nehnul. Macourek jich bytě schrábnul a už měl jen jednu starost, aby s nimi byl hodně daleko. Tak pá, strejdo, my už musíme jít, loučil se honem. A přitom úsilovně mrkal na Canfourka, ať kouká zmizet hlavně on, než si strejda všimne, že koupil jedno ucho vykousnuté.
3: Počkat, zarazil je strýc Mour. Kam pak tak spěcháte s mými krčky a s mýma ušima?
1: Ale vezmem ti je na zmrzlinku, když jsme vydělali, ať se taky mají dobře,
2: prášil mazaně Macourek, jenže mu to nepomohlo.
1: A to ne. Můj krk a moje uši nesmí na veřejnost nemité, rozhodl strýc Mour.
2: A vytasil se s takovým rejžákem, že všechny chlupy vstávaly už od pohledu.
1: Ty tímhle nás chceš mít?
3: Drkotal zděšeně Macourek.
2: Vás? Ne. Kde pak? Zavrtěl hlavou strýc Mour. Vydrhnu si jen to ukoptěné zboží, co jste mi prodali.
0: Navíc Macourek nečekal. Skočil k umyvadlu a jak se mydlil, tak se mydl. A Canfourek s pacičkou zrovna tak. Najednou jim vůbec nevadilo, že je voda mokrá, ba dokonce je docela studená.
3: Copak, divil se strýc Mour. Vy mi umýváte moje zboží?
1: No jistě, vždyť jsi to strejdo zaplatil. My jsme ti to počítali s mytím podle potřeby,
0: vymýšlel si pohotově Macourek.
2: No, to jsem tedy koupil líp, než jsem čekal, liboval si strýc Mour.
0: Ale kdybyste někdy neměli čas, stačí říct, já si je klidně vydrnu sám.
1: Ne, my budeme mít čas vždycky,
0: slibovali honem kocourci a pacička. A taky, že měli. Když někdy mysleli, že nemají, stačilo jim, aby si vzpomněli na strejdův rejžák a hned se mili rádi ochotně, ba dokonce se zpěvem.
2: Však i vám se ta písnička může hodit, kdybyste snad někdy chtěli krk a uši místo mytí prodávat.

0: Střelec začátečník volá při honu na hajného.
1: Neviděl jste tady utíkat silně pokulhávajícího zajíce?
2: Neviděl. Vy jste ho postřelil?
1: To ne, já jsem mu šlápl na nohu.
3: To měl ten zajíček štěstí.

0: o tygrovi Fridolínovi. To je kdesi takový zapomenutý prales. Tím pralesem vede hluchoněmá cestička a na samém konci hluchoněmé cestičky bydlel ukrutánský zlý tygr Fridolín. Samozřejmě, že si hluchoněmou cestičku vymyslel a udělal on sám. Byl totiž líný lítat po pralese a namáhat se. Takhle každý, kdo šel hluchoněmou cestičkou, musel přijít nakonec až k jeho doupěti a tam si to už přestrašlivý Fridolín s každým vypořádal podle své chuti. A nestalo se věru, že by se po hluchoněmé cestičce vrátil někdo živý zpět, aby mohl nechat ostatním na jejím začátku varovný nápis. I letělo jednou nad tím pralesem pekařské letadlo a bylo vrchovatě naložené makovníky. A jeden makovník byl tuze zvědavý. Vykukoval pořád z okénka a co jiného se mu nestalo, než že vypadl z letadla ven. Spadl do pralesa, jen to žuchlo a rovnou na hluchoněmou cestičku. Nikde nikdo nebyl. A tak milý makovník vstal, oprášil se a šel hluchoněmou cestičkou rovnou k doupěti tygra Fridolína. Byl to hloupoučký a neskušený makovník a vůbec netušil, že by mu mohlo někde hrozit nějaké nebezpečí. Pobroukával si jakousi píseň, až konečně přišel na samý konec hluchoněmé cestičky. Strašlivý Fridolín ho už vyhlížel. Zařval přeukrutně, myhl se vzduchem jako pruhovaný blesk a popadl překvapený makovník. Ten nestačil ani slušně pozdravit a už byl snědený. Tygr Fridolín stál chvíli zadumaně, potom se mlsně olízl a zahuhlal.
1: Hromé, to bylo dobré.
0: A zahleděl se přimhouřeně hluchoněmou cestičkou, jestli tam snad nepochoduje takové dobroty ještě aspoň 1000 kusů. Ale nikde nic. I zalezl do doupěte a číhal dál. Od té chvíle však nebylo se strašlivým Fridolínem něco v pořádku. Jako by mu v hlavě přeskočilo. Zachutnali mu totiž makovníky. Na nic jiného neměl ani pomyšlení. To šlo například po hluchoněmé cestičce růžové prasátko. Šlo, spokojeně si chrochtalo, až přišlo nakonec. Tu proti němu vyskočil přestrašlivý Fridolín, vycenil na něj zamakované zuby a zařval. Davaj, makovník! Samozřejmě, že prasátko udělalo pod sebou strachem loužičku a koktalo.
2: Já nemám.
0: A tu ukrutný Fridolín zavil jako tovární siréna a chraptivě zaskřehotal. Už ať seš pryč, nebo... Tam šel každý po hluchoněmé cestičce pěkně pomalunku, zvesela, inu, jako na procházku. Ale naspět letěl každý jako bledý tryskáč 0,5 metru nad zemí a jakživ se už tím směrem neopovážil ani ohlédnout. A tak se stala jednoho krásného dne ta věc, že z hluchoněmé cestičky vylezl na sluneční světlo sám vyhladovělý Fridolín. Když k němu makovníky nepřišli sami, vydal se je hledat. Bez makovníků neměl život pro Fridolína už vůbec žádnou cenu. Zakoulel žlutýma očima, potom neomylně zavětřil a pustil se jako posedlý kterýmsi směrem. Nemýlil se. Do večera vyslídil pekařskou továrnu, která vyráběla makovníky ve velkém a letadly je rozvážela po celém světě. Tygr Fridolín už nemyslel na nic. Bez rozmyslu napadl nejbližší makovník a než se kdo nadál, slupl jich celou ošatku. Ani si nevšiml, že ho chytilo za kožich plno zamoučených pekařských rukou a strčili ho do pevné klece. Usmíval se jen přihlouple a šťastně na všechny strany a mlsně se olizoval. I hned ho odeslali expres do nejbližší zoologické zahrady. Na kleci měl cedulku. Pozor, žere pouze makovníky. A tak skončil strašlivý tygr Fridolín v zoo. Maso nechce ani vidět. Ale kvůli makovníkům vstane třeba o půlnoci.

0: to hluboký.
1: Zůstávej při kraji.
2: Zůstávej při kraji. Zůstávej při kraji.
3: Proč mi všichni říct?

Všechno v tomto košíčku je pro moji babičku. V košíčku proutěné, nečmuchej tam čertě ven, nečmuchej tam čertě ven.

0: svátku dnešnímu. Tomák svátku dnešnímu.
1: Kde pak byli přibližně? Severně či jižně? Stařenka šedivá, kde pak asi přebývá?
2: Vrků, vrků, vrků, vrků, já tě dobře vidím, vlku.
0: Kdo to volá? Co to bylo?
1: To jen listí ževelilo.
2: Vrků, vrků, vrků, vrků, já tě dobře slyším, vlku.
0: Někdo

0: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Proč slunci přeběhl po čele lítostivý mráček? Letní slunce šlo nebem po svém chodníčku. Šlo z lesa na východě k lesu na západě. Jde a jde a najednou vidí nad loukou létat kosa. To by se mně taky líbilo takhle si poletovat, řeklo slunce a zavolalo, kam pak letíš, kose? Rovnou za nosem, odpověděl kos a rozletěl se tam, kam zrovna mířil jeho nos. Zakývalo slunce hlavou a po zlatém čele mu přeběhl lítostivý mráček. Šlape dál po svém chodníčku, rozhlíží a najednou vidí u studánky skákat žábu. To by se mně taky líbilo takhle si poskakovat, pomyslelo si a křiklo, kam pak skáčeš, žábo?
1: Kam? Jednou sem a jednou tam,
0: řekla žába a skočila tam a skočila sem ke studánce s rákosem. Zakývalo letní slunce hlavou a po zlatém čele mu přeběhl druhý lítostivý mráček. Šlo dál po své pěšince z lesa na východě k lesu na západě. Jde a jde, kouká a najednou

0: vidí v trávě běhat brouka. To by se mně taky líbilo takhle si pobíhat v trávě. Napadlo slunci a zeptalo se, kam pak běžíš, brouku? Jenom tak, všelijak. Lezu trávou cik a cak. Rozběhnu se podle chuti, ale kam to neřeknu ti. Ani sám nevím. Zakývalo slunce hlavou a rychle odehnalo třetí lítostivý mráček, co mu přeběhl po zlatém čele. Všichni si lezou, skáčou a letí, jak je napadne a kam se jim zachce, ale já musím šlapat nebem pořád po stejném chodníčku, jen a jen tudy, nikudy jinudy. Od lesa k lesu oblohou, jinam mě nohy nést nemohou. Tak už to ale na světě chodí. Jeden lítá, druhý skáče, třetí jezdí lodí. Letní slunce se usmálo a už ho nic netrápilo. Jeho čelo bylo hladké a veselé. Po lítostivém mráčku, co je všude pro neplechu, nebylo víc ani vidu, ani slechu.
1: Figy hádanka.
2: Je chlíveček bez dvířeček, 12 ovcí v něm.
3: Co je to? Je, to se asi ty ovečky rozutečou, co?
4: Já vím, viděl jsi v Praze na Staroměstském náměstí někdy orloj?
3: Neviděl.
4: Je tam takový velikananánský kruh a ten je rozdělený na 12 odděleníček. Aha. A každé to odděleníčko, to je jeden měsíc. Chlíveček bez dvířeček, 12 ovcí v něm je...
3: Rok!
4: Ano.
5: Ne, děti, nic, teď nic, dneska nebude, prostě nic.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jednou přišla Víla a Málka na kulaté místo, kde bylo světle, i když nezářilo sluníčko. Kvetly tu konvalínky a tence hrály a rostly tu modré zvonky a tým k tomu basovali. To je ale divné místo, řekla si Víla a Málka. Je to zrovna takové místo, jako by tu někde ležel kámen mutáček. A Málka se trochu rozhlídla, sáhla pod mech a on tam opravdu leží kámen mutáček. Jasně září, i když nepálí. Když najde mutáček ošklivec, hned má dost krásy na rozdávání. Když ho najde člověk zlý, v tu chvíli se z něho stane sama dobrota. Víla a Málka si mutáček prohlídla a chce ho schovat zpátky pod mech. Jenže v tom vystoupila za stromem babka, co tam sbírala borůvky. Já dobře vím, Amálko, že snašla kámen mutáček, povídá. Tobě by nebyl k ničemu, protože jsi Víla. Ale já chci být krásná, tak mi ten mutáček dej. A co z toho, babko, budeš mít, když budeš krásná, řekla Amálka. Borůvková babka si dala košík z ruky do ruky. Sednu si nad misku s vodou, podívám se na sebe jako do zrcátka a bude mi veselo. Amálka podává mutáček babce, ale v tom prasklo v křoví a vyběhl z něho loupežníček Vešmiška, takový naniciáš, co nezná pořádně ani to loupežnické řemeslo. Přes den se povaluje v lese a večer krade na polích tuřín. Celou tu dobu se na vás dívám, křikl Vešmiška, a celou tu dobu si říkám, že mutáček patří mně, protože mám dost kradení tuřín. To radši budu poctivý člověk. Víla a Málka si vyposlechla borůvkovou babku i loupežníčka Vešmišku a povídá. To je těžká věc, vy jste dva, ale mutáček jen jeden. Jenže tomu já umím docela dobře odpomoct, řekla borůvková babka. Já taky, pospíšil si Vešmiška. A jako by si řekli, popadli mutáček, chvíli se o něj tahali, ale nakonec se shodli každý půl. Podložili mutáček kamenem, druhým do něho uhodili a on se rozkočil. Každý popadl jednu polovičku. A děli se věci. Ona každá půlka mutáčku měla jen půl moci. Ryc do brku vylekala se borůvková babka. Podívejte se na mě. A byla od půl nosu k jednomu ramenu krásná jako sama krása, ale druhá strana jí zůstala babím. Povzdychl si málem svatě Vešmiška, protože jemu se stala zas jiná věc. Dopůl byl jako farář, jednou rukou dělal křížky, za to tou druhou kradl babce z košíku borůvky. Nebylo to k ničemu. A tak oba dostali na Amálku vztek. Teď nejsme to ani to. Zahoďte ty dvě půlky mutáčku a bude zas, jak bylo předtím, řekla Amálka. Jenže to právě nechceme, řekli ti dva. Protože chybí už jen půlčička, abych byl poctivec, křikl Vešmiška. A já krasavice, křikla babka. Víla Amálka nejdřív nevěděla jak, ale pak se zasmála. Já to napravím. Vzala košík borůvek a rozházela je po lese. Kdo ty borůvky dřív se sbírá, dostane ode mě vílý dar. Babka i Vešmiška se rovnou dali do sbírání. Protože to oběma rukama jde líp, upustili oba do mechu půlku kamene mutáčku. Hned byli, jak vždycky bývali. Ale říká se to taky jinak. První se sbírala borůvky babka. Dostala mutáček celý, stala se z ní krasavice a vzala si Vešmišku za muže. A říká se to ještě jinak. První sesbíral borůvky ve šmiška, dostal celý mutáček, stal se z něho poctivec a vzal si babku za ženu.
0: Teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!

Oy miş ağaççı. Právě jsem vám oznámila broučí hmyzákovskou řečí, že už jsem tu zase s vámi. Od internetový sítě plný informací vás zdraví vaše šmejdilka, myška Bibi. Nebojte se, tykadla na hlavě nemám. To jsem jen při svým obvyklým hledání narazila na jednu senzační záležitost, o kterou se s váma chci podělit. Hned jak jsem to dočetla, letěla jsem do studia. No jasně, neletěla. Pelášila jsem packama, i když teda hmyzí křídla by se mi někdy fakt šikly. Mají to hmyzáci dobře vymyšlený. Ale zase já líp třeba slyším, že jo? No, každej máme to svý. No, nebudu chodit dlouho kolem horký kaše, ať vás nenapínám. Jo, hmyzu se to týká. V Bratislavě, to je hned kousek od nás, v sousední zemi, na Slovensku, mají, hádejte co, hmyzí hotel. No jo, slyšíte dobře, hotel pro hmyz, to je pecka, co? No, hned vám o tom řeknu něco víc. Asi jste o hmyzích hotelech doteď nic neslyšeli. Neznamená to ale, že by to byla nějaká extrovní novinka. V cizině takovýhle hotely běžně najdete třeba v národních parcích nebo v botanických zahradách. V našich oblastech si hmyzí hotely teprve hledají svý místo. A jak to vypadá? Hmyzí hotel. A proč to je? Pro koho? Vydržte, všechno vám povím. Hmyzí hotel je stavení ze všech možných různých přírodnin. Z dřívek, z kamínků, z kůry, listí, mechu a já nevím z čeho všeho ještě. Taková všeho chuť, která se snaží napodobit přírodní prostředí. Vypadá to trochu jako hodně zvětšená plástev medu. Hodně skulinek a díreček, kam se dá zalézt. Celý to slouží hlavně jako domeček pro samotářský hmyz, který nepatří do žádný větší skupiny. Nemá svoje hejno. No a proč se hmyzí hotely stavěj? Jednak teda pokud takovej hmyzák nežije ve větší skupině, je víc zranitelný. Tak se mu domeček hodí k tomu, aby vůbec přežil, nebo aby měl kde strávit zimu, nebo aby měl bezpečný místo, kde naklást vajíčka. No a pak taky. Hmyz si tenhle příbyteček najde, bude mu v něm dobře, usadí se tam a nebude se stěhovat třeba k vám domů. Prostě zůstane radši ve svém přirozeném prostředí, i když v hotelu, který vyrobil člověk. Ale to hmyzák asi neví. Ten si říká, jupí, co pak tady mám za báječnou skulinku? Tam bude moje hnízdečko, tam bude můj domeček. A kdo mu ho tam připravil, to bude bzučákovi šumák, no. Já bejt hmyzákem, samotářem, tak si takovej hotel taky nechám líbit. Představte si na chvíli, že jste hmyzák, broučák, bzučálista a že byste našli bejváček v takovém hotýlku. Jak to tam asi vypadá? Jaký byste chtěli pokojíček, kdybyste byli brouček? Zkuste mi ho nakreslit. Já mám vaše obrázky moc ráda, skoro tak moc jako vaše dotazy. Tak pište, malujte a hlavně se mějte moc hezky. Já letím šmědit dál. Pa, pa, písklatá!

0: Abštros. Není antilopa jako antilopa. Některá je malá, jiná velká. Jedna je brouškovaná, druhá strakatá, třetí všelijaká. Jak říká Abštros, antilopy jsou různé a je jich plná Afrika. Abštros to musí vědět. Pokaždé, když si jde ráno zabíhat, vykukují na něho antilopy z každého křoví. Sledují mě, chtějí okoukat můj běžecký styl, aby mě mohli předhonit. Stěžoval si Pštros své milé pštrosici, sotva doběhl domů. A paní Pštrosová ho vždycky napomínala, aby tolik nekřičel, zvlášť když vykládá takové nesmysly. Pšt! Co kdyby tě někdo slyšel? A pamatuj si konečně, že tvůj pštrosí běžecký styl se hodí jenom pro tvé dvě pštrosí nohy. Antilopy mají vlastní běžecký styl pro své čtyři nohy. A protože čtyři je víc než dvě, počítej s tím, že by tě antilopa stejně vždycky předhonila. No tak tohle musel pštros uznat. Ale hlavně se nechtěl hádat. Chtěl si jen každé ráno v klidu proběhnout. A nepřál si, aby ho přitom antilopy pozorovali. Proč to jenom dělají, tomu nepřestávalo vrtat hlavou. Pravda je, že ty antilopy byly jen dvě. Dvě antilopí holky, jmenovaly se Tydly a Fidly, a měly dlouhou chvíli. Otravovalo je každý den nacvičovat tu známou antilopí schovávačku, kterou už znali nazpaměť, a proto řekli:
1: to je pořád jenom hop do křoví, hop z křoví, hop tam, hop ven. My se nechceme od rána do večera jenom schovávat. Chceme, aby na nás bylo ze všech stran vidět.
0: Antilopy jsou všechny moc hezké a těmhle dvěma to slušelo obzvlášť. Tak se stalo, že dostali nápad, za který by je nikdo, kdo se v Africe aspoň trošku vyzná, nepochválil.
1: Místa je tady všude dost, uspořádáme nějaké závody. Na závody vždycky přijde spousta diváků a ti všichni nás uvidí,
0: řekla Tydly.
1: Jenže při závodech běžíš tak rychle, že si tě nikdo nestačí pořádně prohlédnout,
0: napadlo hned Fidly.
1: Lepší než závody by byl ples, nemyslíš? No jasně, že by byl ples, to bude to pravé, jásala Tydly.
0: Když mají antilopy radost, tak málo kdy tleskají, místo toho radši skákají. Tydly a Fidly začaly nad svým báječným nápadem vyskakovat a zároveň přemýšleli, co si na ten ples vezmou na sebe, aby byli ze všech nejkrásnější.
1: Je, co takhle pštrosí péro, za každé ouško jedno.
0: A tím pštrosím pérem to vlastně všechno začalo. Místo hop do křoví, hop z křoví, začaly Tydly a Fidly nacvičovat na ples všechny možné nové tance, ale hlavně začaly hlídat pštrosa. Pozorovali ho každý den, dávali pozor, kdy už konečně ztratí některé své nádherné péro. Sledovali každý jeho ranní běh, až už jich měl pštros plné zuby. Jednou ráno, když zase běžel, tak udělal něco, co by od něho nikdo nečekal. V tom nejprudčím běhu se zastavil. Zabrzdil antilopám přímo před nosem a rozlobeně vykřikl:
2: proč koukáte?
0: Když se antilopa lekne, vyskakuje ještě výš, než když má radost. Skáče prostě jako blázen. A tak vyskakovali Tydly a Fidly jedna výš než druhá, místo aby pštrosovi na jeho otázku slušně odpověděli.
2: Ty antilopí holky jsou asi praštěné, pomyslel si pštros. Měl bych se jít radši zeptat někoho jiného, ale koho?
0: Tolik potřeboval pštros vědět, proč po něm antilopy pořád koukají, až se nakonec rozhodl pro krokodýla. Krokodýl je starý a proto bude i moudrý a zkušený. Jedině on mi může povědět, proč po mně antilopy koukají. Na krokodýla si vzpomněli i ty dvě hezké antilopy hned, jak se trošku uklidnili a přestali tolik vyskakovat. Jen moudrý a hodný děda krokodýl bude vědět, jak by se dala sehnat pštrosí péra na ples. A tak ještě dopoledne navštívili krokodýla pštros i obě antilopy. Zdálo se, že krokodýl spí, ale nespal. Také to nebyl moudrý, hodný děda. Byl velice zkušený a byl to zkrátka krokodýl.
2: chňapl nejdřív po antilopách a když včas uskočili do křoví, tak jak to měli naučeného ptám ho ven, ohnal se alespoň po pštrosovi. Pštros měl štěstí. Zkušený krokodýl se tentokrát netrefil, minul pštrosa jen o pírko, tedy přesně o dvě pírka, která mu uvízla mezi ostrými zuby. Ozdobil se potom těmi nádhernými pštrosými péry, ačkoliv je známo, že krokodýlové na plesy nechodí. A konečně spokojeně usnul. Po téhle příhodě Tydli a Fidli už víckrát na pštrosa z křoví nekoukali. Pštrosí peří nepotřebovali, protože se na ples nechystali. Radši znovu a pilně nacvičovali známou antilopí schovávačku hop do křoví, hop z křoví, která je pro antilopy tak důležitá. A pštros se zase mohl každé ráno v klidu proběhnout tak, jak to měl rád. Jen ho mrzelo, že se nenašel nikdo, kdo by mu vysvětlil, proč tenkrát ty antilopy na něho z křoví pořád koukaly.

0: můžu?
1: Psst. Co jestli můžeš?
0: Jestli můžu začít.
1: Ne, začínat budu já.
2: To jsem si mohl myslet.

0: Milé děti, už je to hodně dávno, co jsem Krtka nakreslil poprvé, ale pamatuji se na to jako dneska. Udělal jsem mu tenkrát červenou kšiltovku a on mi okamžitě z papíru utekl. Kšiltovku zahodil, sedl si na roh stolu a řekl: čepici nechci, nakresli mi lopatku. Byl jsem tak překvapený, že jsem mu tu lopatku opravdu nakreslil. No vidíš, docela se ti povedla, řekl Krtek uznale a vrátil se zpátky na papír. Bez kšiltovky a s lopatkou. Od té doby si spolu pořád takhle hrajeme. Někdy bych mu nejraději naplácal, ale stejně se máme moc rádi. A jednoho bez druhého by nás to na světě vůbec nebavilo. Za nás oba upřímně, Zdeněk Miller.
1: Jenom čekalhotky si mě stejně nenakreslím. Ty jsem si musel sehnat úplně sám.
0: Vždyť právě o tom byl náš první film? Ještě se na něj, Krtku, pamatuješ?
1: Trochu, že mi to shání dalo spoustu práce.
0: Tak víš co? Já ti to připomenu celé od začátku. Ale nesmíš mi skákat do řeči.
1: Tak jo.
0: Jak Krtek ke kalhotkám přišel. Byla jednou jedna hromádka. A ta hromádka se natřásala a poskakovala, jako by měla nožičky. A neměla jenom nožičky, měla i čumáček.
1: Yeah.
0: Ale podívejme, vždyť je to Krtek.
2: Tady mě máte i z poklady, které jsem našel v hlíně. Kulička je lepší než hřebík, zrcátko je lepší než kulička. Ale ze všeho nejlepší by byly kalhotky s kapsami. Tam by se vešlo věcí. Ale kde takové kalhotky vzít, kdo mi poradí?

0: Tom Krtek zahlédl myšku.
1: Myška, počkej, myška. Bydlíš v chaloupce u lidí, jistě budeš vědět, kde se dostanou kalhotky s velkými kapsami.
0: Kalhotky? Uchychtla se myška. O ty se nestarám. Já takhle sýr nebo cukr. O kalhotkách nic nevím. Když neví, tak neví. Třeba bude vědět někdo jiný. Pak Krtek uviděl motýla.
1: Motýlku, počkej, motýlku, létáš po světě a mnoho vidíš. Nevíš, kde bych dostal kalhotky s kapsami? Moc bych je potřeboval. Neuleď mi, prosím.
0: Krtek se díval za motýlem a pak se za ním rozběhl, ale v cestě byl potok. Krtek je rázem po krk ve vodě.
1: Hepčík, hepčík, ještě z toho dostanu rýmu. Hepčík.
0: Jářku, kdo to tu dělá takový rámus? Zlobí se rak.
1: Pane raku, já nerad. Nevíte, kde bych dostal kalhotky s kapsami?
0: Přines mi plátno a já ti na kalhotky nastříhám. Kvůli tomu, Jářku, nemusíš tak vyvádět. Krtek to uznal, ale kýchání se někdy zastavit nedá.
1: Hepčík, hepčík.
0: Tak radši honem pryč, než si raka nadobro rozhněvá. Hop a skok, hop a skok, hop a z kamene rovnou na břeh. Ale je to břeh?
1: Je. Na co se to skočil? Když to se mu jede? Šnečku, šnečku, jsi to ty?
0: Ale Šnek se vylekal a schoval se ve svém domečku. Kde pak? Ten hned tak nevyleze. A taky co s ním? Kdo ví, jestli nějaké kalhotky s kapsami vůbec kdy viděl? To spíš pták rákosník. Umí si ušít hnízdo? Jistě by uměl ušít i kalhotky. Ušiju? Ušiju? Slibuje rákosník. Ale musíš mi nejdřív přinést nastříhané plátno. To se lehko řekne.
1: Rak mi na kalhotky nastříhá, rákosníček mě ušije, ale kde vezmu plátno?
0: Krtek se vrátil zpátky ke své hromádce hlíny a tam se rozplakal. Tu se k němu nakloní kytička, pod kterou sedí. Nepláč, Krtku, poradím ti. Jmenuji se Len a když uděláš všechno, co ti povím, budeš mít kalhotky, jedna radost. Krtek se zaradoval.
1: Sláva, budu mít kalhotky.
0: Nemyslí si, nebude to lehké, řekl Len. Podívej, kolik tu kolem vyrostlo bodláčí a plevele. Pomoz mi a vytrhej plevel, ať mě nezadusí. A těch brouků zničí mi všechny listy. Pomoz mi, Krtku, pomoz a vyžeň brouky. Co by Krtek pro kalhotky neudělal? Vytrhal plevel, vyhnal i brouky a pak se nedočkavě zeptal.
1: Co dál?
0: Mám žízeň, velikou žízeň, vzdychal Len. Dones vodu, Krtku, a zalej mě. Krtek nanosil vodu a zaléval a zaléval. A také musel pole hlídat.
1: Co to děláš, housenko? Nenasyto, nenasytná. Jedeš mi od toho lnu?
0: To bylo práce. Ale Len pěkně rostl, odkvétal a zrál. Až jednoho dne řekl Len Krtkovi. Už jsem dozrál. Teď ti ještě poradím, co musíš udělat dál, abys měl kalhotky s kapsami. Krtek poslouchal a jenom kýval hlavou, že si všechno dobře zapamatuje. A také si to zapamatoval. Nejdříve len vytrhal, svázal do otýpky a honem s ním k potoku.
2: Kvák, kvák,
0: volala na něj z potoka žába.
2: Kam se ženeš?
1: Jdu namočit len. Zelnu bude plátno na kalhotky s velkými kapsami.
2: Kvák, to já ti pomohu. Často jsem viděla máče tlen. Dobře vím, jak se to dělá.
0: Krtek s žábou ponořili proutky lnu do tůniky a svalili na ně kámen, aby len zůstal pod vodou. Když se len hodně namočil, vynesl jej krtek na břeh. Proutky opřel jeden o druhý a udělal z nich střížku.
1: Teď mi na sluníčku hezky proschni a já si na chvilku odpočinu.
0: A krtek si lehl pod len, len se sušil a krtek usnul. Byl by spal až podnes. Ještě, že ho probudila moucha. Sedla krtkovi na čumáček a štípla ho.
1: Ahoj!
0: Ten vyskočil a honem si začal přeříkávat, co má ještě udělat.
1: Už jsem len odtrhal, namočil i usušil, ještě ho pozbírám a odnesu. Ale kam? Nejlíp k čápovi, aby mi len zobákem trochu nalámal, ale nerozlámal.
0: Krtek se rozběhne k rybníku a volá.
1: Kmotříčku čápe, kmotříčku čápe.
0: Klapy klap, zaklape čáp zobákem. Proč mě voláš, krtku? Co pak chceš?
1: Kmotře čápe, buď tak hodný a nalámej mi tyhle proutky lnu. Ale pozor, ať je nerozlámeš.
0: Klapy klap. A nač pak ten len?
1: Ze lnu bude plátno a z plátna kalhotky. Kalhotky s velkými kapsami. Moc je potřebuju.
0: Klapy klap, tak na kalhotky. To ti rád pomohu.
1: Děkuju, kmotříčku čápe.
0: I není zač. Klapy klap. Není zač, není zač. A teď rychle k ježkovi, říká si krtek a rozhlíží se. Kde pak ten ježek může být? To jsem si mohl myslet. Ježek spí. Co spí? Chrápe. Neslyší.
1: Ježku!
0: Ježek pomalu otevře oči a hned je zase zavře. Co se děje?
1: Ježku, ježečku. Dovol mi, abych na tvých bodlinách pročesal tyhle stonky lnu. Potřebuji plátno na kalhotky.
0: Na jaké kalhotky?
1: Na modré kalhotky s velkými kapsami.
0: Tak pojď. Ale pospěš si, nebo ti zase usnu. Krtek honem vyčesával na ježkových bodlinách vlákna lnu. Ale nežli len vyčesal, ježek už doopravdy zase spal. S pročesaným lnem běžel krtek k pavoučku.
3: Pavoučkové, pavoučkové, prosím vás, uslouchejte mi se nuntě.
0: A nač pak ti budou krtku?
3: Snítí se utká plátno a z plátna se uší kalhotky s velkými kapsami.
0: Pomůžeme ti. Slíbili pavoučci a dali se do soukání. Panečku, těm šla práce od ruky. Krtek sotva stačil nítě na přadenku navíjet.
3: Děkuji vám, pavoučkové.
0: Prosím, rádi jsme pomohli. A přijď se nám, krtku, v těch nových kalhotkách ukázat. Krtek slíbil a honem běžel s přadenkem nití na paseku.
3: Bodůvky, modré bodůvky, nesu se nítě na plátno. Z plátna budu mít kalhotky, ale chtěl bych je mít modré. Pomozte mi a nítě oparvěte. Pomůžete, vyčte.
0: Borůvky zakývaly modrými hlavičkami. Krtek se zaradoval a začal přadénko odvíjet. Borůvky si nit jedna druhé podávaly a barvily jí na modro. A šlo vám jim to jako na drátku? Roháč nit přestřihoval a mravenečkové dítě odnášeli. Jenomže na další práci už jich bylo málo. Trára, trára, troubí brouk trubač a svolává ostatní mravence na pomoc. Hola, hola, kde jste kdo? Poběžte rychle sem.

0: Za chvíli je mravenců všude plno. Jedni řežou dříví, druzí sekerami sekají a ještě jiní zatloukají do země kolíky. Proč to všechno? Semhle kolík, tamhle dřívko a už stojí na pasece malý tkalcovský stav, na němž se z nití utká plátno. A pilní mravenečci tkají a tkají a broučci ve větvích a trávě jim k tomu vyhrávají. Na housličky fidly fidly a na basu brum brum brum. Plátna stále přibývá, jeho víc a víc, až se z toho krtkovi tají dech.
1: To budou kalotky, panečku.
0: A mravenečci běhají hned sem, hned tam a volají: už to bude, krtku, ještě chvilinku a máme hotovo. Sláva. V trávě leží kus plátna modrého jako nebe a všichni broučkové i mušky z celého okolí se seběhli a slétli, jen aby si plátno zblízka prohlédli. Ještě ti plátno stočíme do štůčku, nabídli se mravenečci krtkovi. Stočené se ti lépe ponese.
1: Ani nevím, jak vám poděkovat.
0: Krtek se mravenečkům uklonil a přehodil si štůček plátna přes rameno. A honem spěchá k rakovi. Mravenci mu na rozloučenou zamávali a brouččí kapela spustila veselou písničku do kroku.

0: U potoka Krtek na raka zavolal.
1: Pane raku, pane raku, nesu si plátno na kalhotky.
0: Rak hned vykoukl z vody. To je ale moc pěkné plátno. Krtku, tak pěkné plátno jsem dávno neviděl. A už plátno měří a už stříhá. Kapsy, chceš taky? Vyptává se Krtka.
1: Ty chlamně.
0: Budou, jářku i kapsy budou, slibuje rak.
1: Ale ať jsou dost veliké, hodně veliké, aby se mi do nich hodně vešlo.
0: Tak, tak, řekne rak a přistřihne z plátna ještě dvě veliké kapsy.
1: Díky, pane raku, díky na stokrát.
0: A s nastříhaným plátnem Krtek rychle běží k rákosníkovi. Co jsem slíbil, to taky udělám, vítá Krtka rákosník. Vezme do zobáčku nit a začne šít. Plátinko, je to pěkné, libuje si. Odkud je Krtku máš?
1: Všechno ti, rákosníčku, vysvětlím. Ono to nebylo jen tak, dalo to spoustu práce. Na louce vyrostl len. S žabkou jsme ho namočili, potom usušili. Čáp mi len nalámal, ale nerozlámal. Ježek mi ho pročesal, pavoučkové nasoukali nitě, borůvky je obarvily, mravenci z nití utkali plátno, rak mi plátno nastříhal a tobě, rákosničku, tobě děkuji za ušití.
0: Rádo se stalo. Hezky si kalhotky užij, řekl rákosník.

0: potom se mi vejde úplně všechno, co jsem našel. I duhová kulička, hřebík, zavírací špendlík, provázek, dokonce i zrcátko.
1: Ale než si Krtek schoval zrcátko do kapsy, nejdřív se po očku podíval, jak mu nové kalhotky sluší. A slušely mu náramně. S kapsami.

0: Tenkrát jsem byl ještě malej a hloupej. Jenomže pak mě začaly bavit úplně jiné věci.
1: Třeba auta?
0: No právě, ale kdy sehnat auto, abych přes volant viděl na cestu a tlapkama dosáhl na pedály?
1: Ale nakonec se ti to přece jen povedlo. Víš, Krtku, že jsem tomu ani nechtěl věřit?
2: Tak už radši povídej, jak to tenkrát bylo. Já se pak přidám.

0: Zkušená oslice. Jeden rolník choval ve svém chlévě koně, oslici a vepře. Kůň a oslice museli od časného rána tvrdě pracovat a dostávali k jídlu právě tolik, aby nehladověli. Za to vepř si celý den hověl v slámě, ale žrádla měl víc, než stačil sníst. Kůň se cítil ukřivděně a jednou po práci si oslici stěžoval. Podívej, jak je náš pán nespravedlivý. Dřeme na něj na poli i v lese, ale píci nám přesně odměřuje. Za to vepř na práci nesáhne a přesto mu pán dává víc jídla, než nám oběma dohromady. Oslice s koněm nesouhlasila. Vepři není co závidět, řekla. Jen počkej, až se naplní jeho čas. Pán si vepře vykrmuje pro sebe a vepř za svou poživačnost krutě zaplatí. Netrvalo dlouho a slova oslice se stala skutkem. Když byl vepř nejtučnější, rolník ho zabil a jeho maso snědl. Oslice měla mládě, které slyšelo matčino proroctví. Mládě vidělo, že oslice mluvila pravdu a odmítalo žrát, aby je nepotkal stejný osud jako vepře. Oslice však své mládě konejšila. Nemáš se čeho bát, říkala mu. Klidně jes. K smrti nevede jídlo, ale lenost a zahálka.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
3: Dobrý večer, děti. Za hezkých letních dnů si vždycky někam zmizím a u nás ve vsi nikdo neví kam. Vždyť oni by mi ani nevěřili. To víte jenom vy, kam chodívám. Že skočím na duhový můstek a tak se rázem stanu malý a po duhovém můstku vklouznu do jedné blízké, daleké země, vonavé země vysoké trávy. Večer se ale vždycky vrátím zpátky k vám, pohádky z trávy vám pak povídám. Dnes jsem se probudil moc brzy ráno. Celý svět ještě spal a mě napadlo, jak to asi vypadá tak časně ráno ve světě vysoké trávy. Přeběhnu duhový můstek a vidím, koho jsem potkal. Svého malého kamaráda červeného mravenečka. Podivil jsem se, myslím, že celý svět ještě spí? Proč ty jsi vstal tak brzy? Já ani nešel spát, odpověděl mi mravenec. Dnes v noci se tady stalo něco zvláštního. A já kvůli tomu nespím celou noc? Chci vidět, jak to skončí. Ale co? Vyzvídám. Uvidíš za chvilku. Odpověděl mravenec tajemně a dál už jsme šli mlčky. Šli jsme rovně, vlevo a do kopečka a potom klikatě vpravo a z kopečka, pořád dál, jak nás vedla cesta, až k prvnímu rozcestí. Tam náhle cesta skončila. Na místo ní bylo prázdno, jenom taková bělounce průhledná mlha se chvěla na místě, kde měla být cesta. Sklonil jsem se dolů a vyhrkl: aha, tak tohle se v noci stalo. Zmizela cesta. Ale kam? Kde je? Můj malý kamarád mravenec by mi možná odpověděl, ale než stačil otevřít pusu, ozvalo se vřískání. Jaká cesta? Proč mluvíte o cestě? Zmizela střecha. Kde je? Kde je moje střecha? Takhle na mě vřískal velký černý brouk s bílou noční čepičkou na hlavě, který se zrovna probudil v jedné z komůrek tam dole. My jsme šli s kamarádem mravencem po cestě, odpověděl jsem klidně, ale černý brouk vřískal dál. Ne, ne, vy jste šli po střeše. Asi záleží na tom, z které strany se na to díváte. Podle toho je jméno. Podotkl jsem smířlivě, ale černý brouk se vztekal dál. Ovšem, ať se na to díváte, z které strany chcete, stejně je pryč. Co potom záleží nejméně? Vy dva tam nahoře, nevíte o tom něco? Nepotkali jste toho zloděje střech, jak jde s pytlem na zádech a píská si samou radostí, že v noci dobře pracoval, že má ve svém velkém zlodějském ranci mou střechu? Vůbec nikoho jsme nepotkali, odsekl jsem. Vždyť celý svět ještě spí. A tu se ozval můj kamarád Červený mravenec. Já bych vám snad mohl dát vysvětlení, promluvil nesměle. Já jsem v noci potkal vítr, který si zpíval... No a co? Skočil mu do řeči zlostně černý brouk. Měl ten vítr přes rameno pytel? Ne, to neměl, špitl mravenec. A brouk prskal dál. Zpíval si tedy, že mi v noci ukradl střechu nad hlavou, anebo že se tady v noci podloukali zloději střech? Ne, vítr si zpíval... Tam za horou zelenou, si bílí beránci zpívají při tanci písničku loudavou. Zaspíval mravenec popravdě, ale černého brouka to zrovna moc nepotěšilo. To je všechno? Zeptal se chladně a mravenec špitl. Ne, ta písnička má ještě druhou sloku. Chcete ji slyšet? Já si ji pamatuju.
2: Ne!
3: Zaječel černý brouk.
2: Tady není zkouška pěveckého sboru. Povídej, co bylo dál.
3: Když on dál zase zpíval zase jinou písničku a já se bojím, že by vás to jenom rozčílilo, zašeptal mravenec a černý brouk prskl.
2: To se ví, že rozčílilo. Pro pána Jána, jsou všichni červení mravenci vždycky tak rozvláční, když něco vysvětlují.
3: Nekřičte na něj, je pravdomluvný, zastal jsem se svého kamaráda a brouk zavrčel.
2: Nic proti tomu, jen ať mi rychle pravdomluvně řekne, co ví o tom, kam zmizela má střecha a co s tím má společného vítr.
3: Vždyť o tom zrovna mluvím, řekl mraveneček udiveně a pokračoval. Bylo to tak. Vítr si zpíval jednu písničku za druhou a já s ním šel až sem na rozcestí. Tady vítr oslovil obě cesty, které se odtud rozbíhají. Nezdá se vám nudné vést jenom od rozcestí k rozcestí? Když posloucháte lidi, kteří po vás chodí, slyšíte je mluvit o dálkách. A vy ty dálky nikdy neuvidíte. Není vám z toho smutno? Nemáte chuť rozběhnout se k modrým horám na obzoru a zjistit, co je za nimi? Na to první cesta odpověděla, jsem dohladka vyleštěná kroky těch, co po mně chodí. Všichni, kteří jdou někam za modré hory, se zase začas tudy vracejí zpátky. Potom mi vyprávějí o všem, co kde viděli a to mi stačí. Jsem cesta. Musím být stále na svém místě a čekat na ty, co mají kamsi namířeno, ať už jdou tam, a nebo zpátky.

0: rozmluvu o tom, jak mi studený vzduch nedělá dobře na revma. Žížala to slyšela.
1: Sluníčko vám udělá zrovna dobře, odsekla Žížala, která právě začala vařit snídani v žíhaném žíželým hrnečku. Jak je svět krásný, jak se třpití, ozval se nadšený hlásek malého broučka, který se právě vykulil z larvy a mžoural do slunce.
2: Ty toho tak víš o světě, zamumlal černý brouk. Ubohé dítě, říkáš svět a koukáš přitom na slunce. Narodil ses a nevíš, že nám nějaký drzý vítr vzal střechu nad hlavou. Vidíš, že se všechno třpití, ale musíš vidět i druhou stranu. Totiž, že může přijít déšť. Co potom s námi bude? Poučím tě, jak to chodí na světě.
1: V tom se tráva v dálce zavlnila a v mžiku byla cesta tady u našich nohou, v mžiku přikryla domek černého brouka a ukončila tak rázem jeho řeč, ale já i můj kamarád mravenec jsme si uměli představit, o čem asi bude. Taková řeč může broučkovi, který se zrovna narodil, zkazit celý den, řekl jsem a můj kamarád přisvědčil. Černý brouk patří k těm, co pořád mluví, ale nikdy je nenapadne říct něco hezkého. K těm, co vidí všechno ze dvou stran a vždycky si vyberou tu horší. Uvažoval jsem dál a mravenec prohodil, přitom se svět opravdu třpití. Vidím duhová zrcátka v kapkách rosy. Prosím tě, cesto, můžeš to vyřídit malému broučkovi? Moc ráda, řekla cesta. Nezlobíte se, že jsem se zdržela? My dva? Kde pak? Aspoň jsme se dozvěděli, kdy cestuje cesta. Zasmáli jsme se s mravencem a spokojeně šlapali domů. Dobrou noc.
3: O krásné dívce a synovi mocného kouzelníka. Eskimácká pohádka. Žili jednou muž a žena a měli dceru. Dívka to byla překrásná a když se naplnil čas, přicházeli mladí muži a žádali o její ruku. Matka si však umínila, že dcera musí dostat nejhezčího a nejbohatšího ženicha. Ukaž se, jak vypadáš. Vítala každého nápadníka a otáčela ho na všechny strany. Prohlížela zepředu i zezadu. A těch otázek, toho vyptávání. Kolikže má kožešin, kolik kůží a kožek, jak početné psí spřežení a zdali má nějaký jiný majetek. Jeden jí nebyl dost velký, druhý zas dost silný, ten byl vyzáblý a onen zas příliš tlustý. A když mu nechybělo ani nepřebývalo nic na těle, zase se mu nedostávalo majetku. Žádný jí nebyl po chuti, ani jeden nebyl ten pravý. Dcera se rmoutila. Lec, který z jinochů se jí líbil, ale nic naplat. Nezamlouval se matce, musel pryč. Všichni odcházeli s nepořízenou. Jaký div, že zájemců ubývalo a dcera se začala strachovat, že nikoho nezíská. Až jednou se zas objevil po dlouhé době mladý muž, krásný jak slunečný den. Vypadáš k světu, řekla matka, když si ho zevrubně prohlédla a ku podivu na něm nenašla ni žádné vady. Jenom jak je to s tvým majetkem, s tvým bohatstvím? Mým bohatstvím je jasná hlava a zdravé paže, odvětil mladík. To je málo, zamračila se matka. V tom případě na mou dceru zapomeň a hledej si štěstí jinde. Dívka, která mohla na jinochovi oči nechat, prosila matku, aby ho nevyhánila. Také muž domlouval ženě, aby se konečně umoudřila, ale ta trvala na svém. Takovému nekňubovi svou dceru nedám, křičela a hnala ženicha pryč. Mladík neřekl ani slovo. Jenom na chvíli upřel na ženu hněvivý zrak, otočil se a odešel. Žena z toho pohledu celá stuhla. Oči má jak divous.

0: pomyslela si. Dobře, že jsem mu dceru nedala. Ale mladý muž nebyl jen tak ledakdo. Byl synem mocného Angákoka, kouzelníka. A rozhodl se, že starou potrestá a krásnou dívku dostane za ženu stůj co stůj. V noci se vrátil a s pomocí duchů odvedl dívku do obydlí, které postavil vedle jejího dřívějšího domova. Když se ráno matka probudila a viděla dceřino lože prázdné, vyběhla s náramným křikem ven. Kde je má dcera? Volala. Kam se poděla má dcera? Tvá dcera je mou ženou. Ozývalo se odkudsi zblízka. Tvá dcera je mou ženou. Matka šla po hlase až k iglu, které tu včera nestálo. Když chtěla vejít dovnitř, zastoupil jí náhle cestu rosomák s obrovskýma planoucíma očima. Žena se tak ulekla, že byla na místě mrtva. Syn mocného Angákoka, který vzal na sebe podobu divokého zvířete, žil pak s krásnou dívkou dlouhá léta. Měli mnoho dětí a štěstí je neopouštělo. A kdyby matka nebyla tak lačná majetku, mohla se radovat s nimi.
1: O pekle. Peklo. To je vlastně velké společenství čertů. A mezi nimi jsou samozřejmě čerti i čertice, a to malí a velcí, hubení a tlustí, mladí a starší, oškliví a hezcí, hodní a zlí. A nad nimi, jak jinak, má největší moc sám pekelný Lucifer. Lucifer je ten největší, nejsilnější, nejmazanější a zná také nejvíce čertovských kouzel. Samotné peklo, neboli čertovské doupě, je ukryto mnoho metrů pod zemí a je v něm pekelné vedro, ve kterém si ta čertí cháska libuje. Mastí karty, hrají v kostky, chrápou nebo z dlouhé chvíle pouštějí kouř z nosu. Vchod do pekla vypadá jako obyčejná díra do země, nejspíše v nějaké hoře, ale kde je vchod, nikdo z nás lidí už neví, protože to je mezi čerty velké tajemství a znají ho jen a jen oni. Ani ten z lidí, kdo se do pekla dostal a měl to štěstí, že se zase z pekla vrátil, to nemůže vědět. Čerti, jak každý dobře zná, dopravují své oběti do pekla tak, že je zastrčí do záplatovaného pytle, ze kterého není nic vidět, a velkou rychlostí s nimi letí do pekla. Občas se při letu pytel rozhoupe, jak zavadí o nějaký ten kopec nebo větev, a to potom chudák v pytli je samá modřina a boule. Do pekla se většinou dostane jen člověk špatný a zlý, ale jsou také případy, kdy se tam dostane omylem i člověk nevinný. První, co v pekle člověk pocítí, je velké horko a strašný zápach síry. Všude planou ohně, které provází smrdutý kouř. Každou chvíli se udělá otvor ve stěně a z něj vyšlehne plamen. Každému lidskému červu, jak nás lidi čerti nazývají, se při příchodu do pekla dostane řádného přivítání. Vysvléknou ho ze šatů, polijí ho smolou a důkladně vyválejí v černém peří a prachu. Takto vymouděného ho předvedou před samotného vládce pekla Lucifera. Ten mu přečte všechny jeho pozemské hříchy a odsoudí ho k přiměřenému trestu. A ten je věčný. Tresty v pekle jsou různé. Od nejlehčích, jako je třeba zapalování ohňů a přikládání pod kotle, až po ten nejtěžší, a to je koupel v kotli, ve kterém je vroucí smola. To se potom ti špatní lidé vaří v kotli věčně. Peklo samotné, to je prostě mnoho pekelných komůrek s vroucími a kouřícími kotly pospojovanými pekelnými chodbami. Lucifer ze svého křesla a opřen pařáty o opěradla vidí všechno, co potřebuje. Když položí levý pařát na opěradlo, vidí před sebou ve velkém obraze život v pekle. Když položí na opěradlo pravý pařát, vidí život na zemi. A tedy i všechny lidské hříchy na světě. Jakmile nějaký ten hřích zjistí, Lucifer pokyne čertovskému písaři a ten okamžitě hřích i se jménem toho, kdo se ho dopustil, zapíše do knihy hříchů. Čerti o nás lidech vědí všechno. Luciferovi ovšem někdy připadá, že v pekle je hříšníků moc málo a to potom posílá čertovskou cházku na zem, aby nás lidi pošťuchovala a donutila nás udělat něco špatného. Čerti se dostávají na zem i z jiných důvodů. Tak třeba jsou tam posíláni z trestu. To musí potom třeba 40 let strašit na nějakém známém hradě nebo ve starém mlýně. Pro čerty je takový trest nepříjemný, protože to jsou tvorové od přírody líní a každá práce jim smrdí. I když je to třeba jen obyčejné strašení. Jak uvidíte, život v pekle bude jistě pěkně pestrý. Příhod z pekelného života je k nespočítání. A tak vám budu vyprávět jen ty, co zatím ještě nikdo nezná. Sám jsem je totiž na vlastní uši slyšel od čertí babičky. A když čertí babička té umouněné čertovské omladině začne vyprávět, všichni rohatí caparti poslouchají a ani nedutají. Tak si hezky udělejte pohodlí a pěkně poslouchejte. Jak se stavělo peklo? Za dávných časů, kdy ještě peklo neexistovalo, čerti a čertice lítali ve vzduchu jen tak. Moc jich tou dobou na světě ještě nebylo, snad nějakých pár stovek. Kotle na hříšníky měli buď volně v přírodě, to se ovšem moc špatně udržoval oheň, protože jim ho déšť neustále zhasínal, nebo ve skalách, a to už bylo lepší. Přespávali v komínech nebo v děrách, či přímo u kotlů. Několik čertů dokonce spávalo na stromech. Když potom přišla velká zima a napadlo plno sněhu, čertovská cházka brblala, že je moc zima a že by chtěli do tepla. Když si uhodili takové mrazy, že jednomu z čertů přimrzli k hlavě uši a od té doby špatně slyšel. Když ostatní hudrovali, že chtějí do tepla, tak jim špatně rozuměl a začal brblat, že chce také do toho pekla. Všichni se mu začali smát, ale ten nejmoudřejší řekl: vždyť má pravdu, postavíme si peklo, kde bude pořádné teplo. A jak si řekli, tak také udělali. Ale protože nikdo z nich nevěděl, jak se takové peklo staví, začali snášet na velkou hromadu všechno, co kde našli nebo ukradli. Jeden čert přinesl rezavý hrnec, druhý starou bačkoru, třetí celý strom i z kořeny, další nabíral v potoce do drápů vodu, ale ta mu pořád utíkala. Jeden dokonce přinesl vystrašenou kočku. A když do večera všechno snesli, byla toho pěkná hromada. Ale k ničemu. Tehdy nejmoudřejší z čertů jménem Lucifer prohlásil: stavět neumíme, ale každý z nás umí udělat do země díru, kde přespává. Zkusíme spojit síly. Všichni společně vyhloubíme v zemi velkou díru, z ní povedou chodby do dalších děr a to bude naše peklo. To se ostatním velice zalíbilo. A jelikož jim byla pořádná zima, na nic už nečekali a začali vrtat do země hned. Za týden už měli hlavní díru hlubokou 50 metrů a v ní ještě vyhrabali jeskyni pro toho z nejchytřejších z čertů Lucifera. Po práci je Lucifer pozval k sobě a všichni se radili, jak a kde vrtat dál. Do roka a jednoho dne vyrostla vedle pekla z vyházené hlíny pěkná hora. Ta zarostla pichlavými keři a peklo bylo hotovo. Lucifer potom určil, kde kdo má být, jak má pracovat, kam postaví kotle pro hříšníky, kotle s vroucí smolou a kde všude se rozdělají ohně. Když to všechno postavili, uviděli, že by bez chytrého Lucifera nic nepořídili a tak si ho zvolili za pekelného vládce. Lucifer potom vládl peklu dlouhá léta k čertí spokojenosti.
2: Teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!

Zdravím všechny zvědavce a příznivce všech zajímavostí. Začala jsem s tou narozeninovou písničkou. Ode mě je to spíš písklička. Dneska jsem si totiž uhryzla docela velký sousto v podobě fakt záludný otázky. Poslouchejte dobře. Psala mi Mirka B. z Děčína, že měla narozeniny a že jí maminka pomohla uspořádat prýma oslavu. A že dostala dort a sfoukávala svíčky. Už jich bylo prej 6. No a že by jí zajímalo, proč se ty svíčky v narozeninovém dortu vlastně sfoukávají? Proč se nenechají hořet, když to vypadá tak super, když jsou zapálený? No jo, že mě to ještě nenapadlo. To mě taky zajímá, pomyslela jsem si. Takový otázce říkám výzva. No, co vám budu povídat? Zahryzla jsem se do sítě a co byste řekli? Našla! Heč, heč, heč, hej, jupi, jupi, jupi, jupi. A jsem tu s odpovědí. Možná byste to ani neřekli, ale svíčky zapíchnutý do dortů mají dlouhou tradici. Jo. Kořeny tohohle zvyku se dají vystopovat už někde daleko až v antickém Řecku. To je fakt hodně, hodně, hodně, hodně, hodně dávno. Staří Řekové totiž často zapalovali svíčky jako součást obětí bohům. Abyste pochopili, tehdy se věřilo na nejrůznější božstva. Všechno, na co si vzpomenete, slunce, moře, lesy, země, oheň, kouř a tak, mělo svýho vlastního boha. Řekové jich dokázali vymyslet přes 2000 těch bohů a lidi bohům nosili různý oběti, aby jim ti bohové zachovali přízeň a neposílali na ně různý katastrofy. Nosili jim na oltáře kytky, jídlo, vodu, penízky, pentličky, malý sošky a tak. No a svíčky v dortu byly takovou speciální obětinou pro řeckou bohyni Artemis. To byla bohyně lovu a měsíce. Kulatý dortíky, který jí ty lidi pekli, byly symbolem měsíce a svíčky zase měsíčního svitu. Zkrátka tu bohyni Artemis tímhle způsobem uctívali. Takový uctívání dortíkama, to bych si taky dala líbit. Niam. No ale zpátky k tématu. Ty svíčky v dortech se ale mohly vzít i odjinud. Existují i další teorie a výklady. Třeba... Jo, tady. V Německu prej svíčka zapíchnutá uprostřed dortu symbolizovala světlo života. Nebo jinde se zase věřilo, že se při sfouknutí svíčky přání toho, kdo tu svíčku sfouk, odesílá rovnou nahoru do nebe, teda jako k bohům, aby to přání splnili. Navíc se ještě věřívalo, že dým pomáhá odhánět zlý duchy. To začíná být strašidelný. No a tak i my dneska pořád dáváme svíčky do dortu a i s tím je spojená spousta pověr. Určitě jste slyšeli třeba tu, že oslavenec si před sfouknutím svíčky musí něco přát a pokud se mu podaří naráz sfouknout všechny svíčky, přání se mu vyplní a bude mít celý další rok štěstí. Pokud se mu to ale napoprvé nepodaří, anebo to svý přání oslavenec někomu jinému prozradí, tak se mu prej nesplní. No, já teda nevím. Máte s tím nějaký zkušenosti? Je to pravda nebo ne? Mirko, jak to vidíš ty? Dorty jsou prýma a narozeniny. No je. Ty má rád každej, že jo? Napište mi něco o narozeninování. Já letím šmědit dál, protože jste hrozně zvědaví. A já jsem ráda, protože odpovídat na vaše otázky mě fakt baví. Mějte se, písklata!

0: Divadelní myška. Ten, kdo se aspoň trochu zajímá o přírodu, tak dobře ví, že před zimními měsíci se některá zvířátka umějí pěkně schovat. Ježek se například dovede zahrabat do kupy listí, kde v teple celou zimu prospí. Veverka si celé léto schovává na jedno místo oříšky, aby neměla v zimě hlad. No a malé myšky, ty by nejradši někam pod střechu. A tak nám lezou do sklepa, na půdu, na venkově třeba do stodoly nebo do stohu. Možná to znáte, když někdy na podzim zapomenete na chatě zavírat za sebou venkovní dveře, tak jsou ty myšky schopné vám vlézt třeba do postýlky. Jednoho podzimního odpoledne, kdy už vítr pěkně foukal a dokonce to vypadalo, že bude padat brzy sníh, přemýšlela jedna malá myška, kam by se na zimu schovala. Byla to městská myška a jak tak běžela po chodníku, všimla si pěkné budovy, ze které právě vycházelo plno lidí. Když ty lidi tu budovu opouštějí, tak to znamená, že tam bude hodně místa pro mě, pomyslela si. Šup a už tam byla. A představte si, že to bylo divadlo. Nemusím vám snad ani říkat, že se tam myšce moc a moc líbilo. No aby ne, bylo to divadlo hudební. Zpívalo a hrálo se tam večer co večer. A každou neděli odpoledne tam bylo představení pro děti. To měla myška nejradši. Našla si hned u první řady malý kouteček a nevynechala ani jednou. Nebylo proto divu, že měla odposlouchané všechny role. Však také někdy po ránu, když v divadle nikdo nebyl, zkusila na jevišti všechno zahrát i zaspívat. Jednou večer před začátkem představení všimla si myška, že v divadle vládne velký neklid. Honem se běžela podívat do zákulisí, co se tam děje. Pan inspicient, to je ten pán, který řídí chod představení, byl celý rozčílený. Brzy se myška dozvěděla, co se stalo. Představitelka hlavní role onemocněla. To je pro každé divadlo moc nepříjemná záležitost. Vedení divadla se v takovém případě musí divákům omlouvat, musí se vracet vstupné a diváci odcházejí smutní domů, protože se nehraje a oni se tolik do divadla těšili. Kde vzít náhradu? Co budeme dělat? Divadlo je vyprodané do posledního místečka. Zoufal si pan ředitel a přecházel za oponou sem a tam. Myška si dodala odvahy, stoupla si před pana ředitele a tichým, nesmělým hláskem povídá: já bych si tu roli dovolila odehrát a odspívat. To představení jsem viděla nejméně 50krát a znám ho celé nazpaměť. Ředitel se podíval na malou myšku a povídá: odehrála, odspívala, jenomže každý herec, každá herečka musí také nějak vypadat. Podívej se na sebe, vždyť vypadáš jako myš.
1: No, když jsem myš, tak nemůžu vypadat jako králík, pomyslela si myška a už viděla, že z té nabídky nic nebude.
2: S tím by šlo něco udělat, pane řediteli,
0: ozval se maskér. To je ten pán, který líčí herce a klidně dovede udělat z mladého třeba dědečka, anebo obráceně. To už jde hůř, ale dělá se to častěji.
2: Dáme jí blond paruku,
0: řekl pan maskér zamyšleně a dal se hned do práce.
2: Byl by tady kostým po Šmudlovi z pohádky Sněhurka a 7 trpaslíků,
0: řekla pro změnu kostymérka. Paní, která se stará o to, aby herci měli všechny kostýmy čisté, nažehlené, no zkrátka v pořádku. Za 10 minut byla myška oblečená, nalíčená, připravená na představení. Musím ještě dodat, že jí to moc slušelo. Srdíčko jí bušilo, že to snad muselo být slyšet až do 10. řady, ale nedalo se už nic dělat. Opona šla nahoru, představení začalo. No, nebudu vás napínat. Myška měla velký úspěch. Dokonce dostala na jeviště kytici růží a to se nestává denně. Myška odehrála potom ještě řadu představení a byla obsazována do různých rolí, ale jenom do jara. Na jaře se všechny myšky vracejí zase do přírody. Možná, že už teď někde v myší díře vzpomíná a vypravuje jiným myškám o svém velkém úspěchu u divadla. Ale nevím, jestli to ostatní myši té malé myšce všechno věří. Vy ale věřte tomu, že tolik nezáleží na tom, jestli je někdo velký nebo malý, hezký nebo ošklivý, ale hlavně na tom, co umí. Někdo postavit dům, někdo třeba řídit nákladák, upéct chleba, uplést svetr, anebo jako malá myška hrát divadlo.

0: dne si pan profesor Kadeřábek slavnostně odkašlal a popotáhl z Viržínka. No to řekl, tady to je a tady to zůstane. Poklepal otevřenou dlaní na desky tlusté knihy a v jeho prázdné pracovně to znělo jako potlesk. Pak otevřel desky nadepsané krasopisně. Profesor inženýr René Kadeřábek. Život lichožroutů. Začal si nahlas a se zalíbením číst. Po staletí tento tvor, ne člověk a ne zvíře, lidstvo provází a zužuje, a přesto nebyl dosud nikým spatřen, natož pak popsán, ku podivu. Musím prohlásit se vší skromností, což pak není rozšířen po celém světě. S výjimkou zaostalého afrického venkova a pralesů povodí Amazonky, kde domorodci chodí bosky. Což pak se nevyskytuje v každé rodině i v domácnostech lidí zcela osamělých. Kdo je ten tajemný společník a škůdce člověka? Lichožrout. To jméno dostal ode mne a dávám mu přednost před výrazem ponožkožrout, který navrhuje kolegyně badatelka magistra Miklíková. Jméno lichožrout totiž přesněji označuje fakt, že se nám záhadně a neomylně ztrácí vždy jen jedna ponožka, nikdy celý pár. Lichožrouti z páru ponožek dělají takzvané licháče. Profesor Kadeřábek obrátil několik stránek úvodu a dostal se k vědeckému popisu. Říká se, že člověk je to, co jí, což platí i pro lichožrouty. Neboť se živí ponožkami, i jejich tělo jakoby se z ponožek skládalo. Díky tomu jsou velice pružní a ohební, dokáží se vytahovat i smrskávat. Lichožrouti bývají postavy spíše zavalité a výšky kolísavé, dokonce velmi kolísavé. Díky svým natahovacím schopnostem měří od nějakých 10 cm až ojediněle k 1 metru. Očka má lichožrout drobná a těkavá. Nejvýraznější částí jeho hlavy je však ústní dutina. Ta spolu s nosem dokáže vytvořit jakýsi chobot, dosti podobný hadici od vysavače, čili znamenitě uspůsobený k vyhledávání potravy, ponožek spoza postelí. Ale teď to nejdůležitější. Ve chvílích ohrožení se lichožrout chová jako chameleon. Dokáže splynout s okolím. Prostě zmizí. Profesor Kadeřábek přestal číst a zasnil se nad tou rafinovaností. Ani si nevšiml, že mu z nohy sklouzla bačkora. Pocítil jen lehounké zašimrání, když se mu z levé nohy svezla ponožka. To jsou oni, blesklo mu hlavou. Pak se nečekaně hbitě vrhl na všechny čtyři a lezl po podlaze. Hledal toho, kdo mu ponožku z nohy stáhl, ovšem zase marně. Ramses a Tulamur junior splynuli s jeho bačkorou. Profesor Kadeřábek si vzpomněl na to, co vypátral a popsal ve své knize, že ve chvílích ohrožení se lichožrout chová jako chameleon. Proto nezaváhal a vrhl se robinzonádou po bačkoře. A už ji držel, už si ji přitiskl na prsa a už ji nepustil. V tom krátký čas proměny skončil. Bačkora ho začala škrábat a kousat, ale profesor Kadeřábek nepovolil a najednou spatřil, že drží v rukou svůj životní úlovek. Dva mladé, dobře živené lichožrouty. Ale kam s nimi? I kdyby měl doma klec, nebyla by tu nic platná. Lichožrouti i těmi nejužšími mřížemi proklouznou. Profesor bloudil očima po místnosti. Může je zavřít do knihovny, hloupost, do trezoru, to by šlo. Z trezoru by se ven nedostali. Ale jak by je pak mohl zkoumat? Najednou jeho pohled zabloudil do rohu pracovny, kde stálo velké zaprášené terárium. Dobře, že ho nevyhodil. Profesor Kadeřábek totiž v mládí zkoumal jedovaté hady, ale brzy ho to otrávilo. A teď se mu bude terárium náramně hodit. Jednou rukou pevně tiskl oba lichožrouty k hrudi a druhou nadzvedl vrchní skleněný poklop. Musel ovšem uvolnit sevření a v té chvilce mu Ramses a Tullamore junior z náruče vyklouzli. Ramses byl hbitější, odrazil se a skočil na křišťálový lustr. Lustr se rozhoubal a vyzváněl. Tullamore junior se slepě hnal ke dveřím. Profesor Kadeřábek popadl svou tlustou bychli život lichožroutů a hodil ji za uprchlíkem. Mířil přesně. Tullamore junior padl a zůstal pod životním dílem profesora inženýra René Kadeřábka bezmocně ležet. Ani se nevzpíral, když za ním zaklaplo víko terária. A jeho bráška? Co byste čekali? Ramses vzal roha.
1: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
2: Jo.
1: A já bych ti moc chtěl přečíst.
2: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
2: Tak čti. Mhm.
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
2: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
2: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdyby z ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
2: Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
2: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
2: Kdybys v zemi narylo?
1: Víc by se s nám líbilo.
2: Víc by se s nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?
2: Jak bys bylo roztomilé?
1: Celé jako z cukru bílé.
2: Celé jako z cukru bílé.
1: Kdybys v ní však nerylo?
2: Kdybys v ní však nerylo?
1: Prasátkem bys nebylo.
2: Prasátkem bys nebylo.
1: Tak to bylo pro tebe.
2: Děkuju.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.
4: Jednou byl Rumcajs s sypískem u puškaře halíře pro prach do pistole. Přišel tam taky jičínský kníže pán s kněžnou. Kněžna byla bledá a smutná, ani říct se to nedá.
5: Chaljuži, podaš mi rachejtli, poručil si kníže pán. Já ji vyščelím, tady kněžne pro radost.
4: Jenže puškař halíř povídá, kdyby kníže pán chtěl vrabčí broky nebo medvědí kuli, to bych měl, ale rachejtle se u mě nenajde. Kněžna si vzdychla, až to kníže pána stisklo u srdce. Rovnou se otočil na Rumcajse a poroučí znova.
5: Tak to rachejtli udělá tuhle Rumcajs.
4: Roncajs uhodil pěsti oplechový pult? No to zas ne.
6: V tom ale Cipísek zatáhl Roncajse dole za kabát a mrkl na něho nejdřív levým a pak pravým okem. To bylo jejich znamení.
4: No, proč bych tu rachejtli neudělal? Povídá Roncajs a mrkl okem na Cipíska.
6: Potom si Roncajs poručil 27 lotů dvakrát přesoušeného prachu a k tomu 7 bumajzlí, 6 petard a 5 mordeblí. Kníže pán za to musel dát přes půl dukátu. A ještě se smluvili, že se rachejtle kněžně pro radost vystřelí z věžové brány. Kníže pán pak odešel s kněžnou do zámku a Roncajs s Cipískem do lesa Řáholce.
4: Když mámka viděla, jaké jí to přinesli domů hromobití, povídá, čí je zas tohle nerozum? Či by byl? Kníže pánův, řekl Roncajs.
6: Potom vzkázal po celém Řáholci, aby se ze zvěře a ptáku nikdo nevylekal, kdyby se udělala strašná rána. A začal rachejtli nabíjet. Nejdřív prach, potom bumajzle, potom petardy a nakonec mordeble. Nabil a řekl, už to chce jenom špejlek, to už můžeš Cipísku sám.
4: Rachejtle to byla výtečná, když se k ní dalo ucho, trochu v ní hrmělo.
6: Večer přišla kněžna s knížepánem na ring a dívali se nahoru na věžovou bránu.
7: To jsem zvědavá, jestli mě ta rachejtle aspoň trošičko rozveselí,
6: vzdychala kněžna. Nahoře na věži škrtl Roncaj s Jirkou a podpálil v rachejtli.
4: Zafučela jako divoká a už se nese.
8: Sapristi,
6: povídá kníže pán,
8: v té rachejtli něco přeskočilo. Vždyť ona se nese rovnou dolů.
6: A to bylo tím, že Cipísek přidělal špejlek obráceně. Rachejtle pořád níž a níž. Vyhlídla si kníže pána a rovnou na něho. Hnala ho třikrát kolem rinku. Když se jí schoval pod podloubí, i tam ho našla. Házela po něm bumajzlemi, střílela mu pod paty petardy a ohnivé mordeble vystrašili kníže pána tolik, že troubil. Trára, trára, trára, aby přijeli hasiči. A celou tu dobu se kněžna smála, až se jí sesypala paruka a křičela
7: bravo, rachejtle, bravo.
6: Když zahuhlala poslední mordeble a uhasly jiskry, zavolal si kníže pán kněžnu pod podloubí. Tam jí po francouzsku řekl.
8: Jestli jste kněžnu vysila, teď jsem zase smutný já.
6: Roncajs s Cipískem se na to dívali z věžové brány. Nakonec Roncajs povídá. Někdy stačí obrátit špejlek. A všecko se otočí.

0: Příhody malého kořínka. Kořínek se probudil, sám nevěděl proč. Že ho nevzbudilo jaro, poznal určitě. Bylo mu smutno a chladno, a to z jara nebývá. Zachumlal se až po uši, ale moc to nepomohlo. Zem byla syrová, vonila hořce po listí a vůbec nehřála. Něco se mi zdálo, usoudil kořínek, ale naráz viděl, že to nebyl sen. To, co ho vzbudilo, bylo tady zas. Zabilo to ječivě a břitce. Těžký pád zadunil o zem. Pak bylo ticho. Takové ticho, z kterého jde strach. Lidé káceli les. A pak se ozvala ta píseň, spanilá a teskná, jak měsíc v úplňku. Rozechvěla vzduch i zemi. Nikdo už nemohl spát.
1: Puky se loučí,
0: zašeptala tráva třeslice.
1: Pospěš si, kořínku, máš nejvyšší čas.
0: Kořínek mlčky kývl a začal balit raneček. Moc toho neměl, ani nepotřeboval. Vlastně jen trochu země na přikrytí, až bude spát pod širým nebem, než najde nový les.
1: Proč musí pryč?
0: Divila se tráva psárka.
1: Je jiný než my,
0: vzdychla třeslice.
1: Nevydrží sucho, mráz i úpal jako tráva. Je to kořínek lesní a bez stromů nemůže žít.
0: Má pravdu, přikývl v duchu kořínek a hodil si raneček na rameno. Tak se tu mějte, řekl trávám a statečně se usmál na rozloučenou. Pak šel. Ani jednou se neohlédl. Až to psárce přišlo líto. Ale třeslice věděla, že tak je to v pořádku. Kořínkové už takový jsou, že nikdy před nikým nebrečí. Tu noc poprvé mrzlo a kořínek dostal strach. Třásl se pod svou hrstkou země a měl co dělat, aby nezapomněl, že kořínkové nikdy nebrečí. Kránu přeci jen usnul. Ale i ve snu šel od lesa k lesu a nikde ho nechtěli. Za to, když se probudil, všecko bylo jinačí. Les jakoby hořel mírným zlatým plamenem, nebe bylo modře vymetené, u potoka prala myška prádlo a k tomu si zpívala. Prádlo se ve větru třepetalo a písnička s ním. Písnička byla veselá, prádlo pestré a kořínek najednou nechápal, proč se v noci bál. Že o něj nikde nestáli? Co na tom? Tady si ho jistě nechají. Pak se vítr obrátil. Nebe zšedlo. Les pohasl, myška dospívala. A kořínka v tomhle lese taky nechtěli. Trávy na něj koukaly jak na cizího. Psineček byl odmítavý. Sveřep sotva kývl na pozdrav, srha říznačka ho sjela nabroušeným pohledem.
1: Není místo!
2: Obsazeno!
0: Odbývali ho mechy měříky a ploníky.
2: Tady je to vyhrazené pro oddenky.
0: Zaječela nedůtklivě kaprať. Sotva se k ní přiblížil. Jako bych přišel něco ukrást, napadlo kořínka. A najednou zapomněl, že kořínkové nikdy nebrečí. Tak stačil vklouznout pod list, aby se nikdo nedíval. Vidět ho opravdu nebylo. Ale brečet musel určitě, jinak by nepřeslechl, že někdo přichází. A že si žalud dal záležet, aby o něm všichni věděli. Funěl, dupal, halekal, valil se jak tvrdý brouk, div, že na kořínka nešlápl.
2: Pardon,
0: zarazil se.
2: Netušil jsem, že tu brečíte.
0: Já nebrečím, spolkl honem slzu kořínek.
1: Já jen trochu smutním, že mě tady nechtějí.
2: Vám to vadí?
1: Zajímal se Žalud. Moc, jsem totiž bezdomova, přiznal sklesle Kořínek.
2: He, to já taky, ale vsaďte se, že za minutu nebudu.
1: Zasmál se Žalud a hup, zavrtal se po krk do půdy.
3: Au, to bolí, dupnul jste mi na šlupičku.
1: Ozvalo se spod země.
3: Tady bydlíme my.
1: Naříkali sněženčí cibulky. Ale Žalud nedbal. Vrtal a vrtal, hemžil se a rozpínal, dokud nezmizel v zemi docela. Kořínkovi z toho přišlo slabo. Už nechtěl domov, nechtěl teplo, chtěl jen spát. Pod ním naříkali cibulky, nad ním hučel nepřátelský les. Ale Kořínek už to neslyšel. Malátně schoulen pod svou hrstkou země, tiše usínal. Už to bylo o strach. Mrazy na krku a listí ještě na stromech. Jak to mohlo dopadnout? Ale v noci lesem zalomcoval severák. Ráno byly stromy holé a zem jak pod teplou peřinou. Když nesl myšáček mléko k snídani, málem se tím nadělením neprohrabal.
4: Houbíci mají po starosti,
1: hlásil už ve dveřích.
5: Však my taky,
1: řekla máma a v duchu počítala, kolik má ve spíži sklenic.
4: Jak si touhle dobou prospěvují, bude houbový rok.
1: Houbík pod boráček nespíval. On po starosti neměl.
6: Zas nepadala, lakota lakotná.
1: Žehral na svou borovici a sehnul se pro list bůh ví odkud přivátý a chatrný jak šlupička.
6: Že to sbíráš, takový šunt?
1: Všiml si ho Lerpánek, kterému modřín schodil všecko najednou.
6: Nech toho a pojď si nabrat jehličí.
7: Já nevím.
1: Váhal podboráček. Nechtěl vypadat hladový.
6: Potřebuješ přikrýt podhubí? Jo. Máš čím? Ne. A já mám pro dva dost. Tak pojď a naber si.
1: Rozhodl Lerpánek a na tom zůstalo.
2: Koukej, vyhrabal jsem Kořínek.
1: Hlásil podboráček.
6: Nepovídej.
1: Divil se Lerpánek.
6: Co pak už jsme na dně, aby nám tu rostly kořeny?
2: On tu neroste, jen tak leží. Asi už je umřelý. Nebo že by ne?
1: Zarazil se podboráček. Najednou se mu zazdálo, že kolem toho kořínku se trošku chvěje jehličí. Kořínek opravdu žil, ale jen maličko. Tak málo, že o tom ani nevěděl. Nevážil už skoro nic, když ho nesli po mechu a potom dolů, kde bylo teplo a vlaho svůní listovky. Už tam na ně čekal jenerál. Byl to houbík vážený. Pěstoval hřiby satany jen lesu pro okrasu a měl lesní moudrost v malíčku. Ani Kořínka nemusel moc prohlížet.
8: Je prochladlý a vyschlý, ale snad to přežije. Byla by ho škoda, umí krásně kvést.
3: Ty se s ním znáš?
1: Divil se houbík Mochomírek.
8: Jakživ jsem ho neviděl, ale cítím, že je jedovatý. Voní trochu jako moji satani a možná je i léčivý.
3: Zkusím ho vyléčit,
1: kývl Mochomírek. Uložil Kořínka do postýlky, starostlivě ho přikryl a posadil se k němu na první hlídku. Houbíci se vytratili po špičkách. Kořínek ve snu pookříval. Mochomírek tiše seděl a myslel na něj, na své muchomůrky, na hřiby satany, ale také na oměj, náprstník a vraní oko. Na všecku tu krásu, co se musí jedovatě chránit, aby ji chtiví lidé lesu nevzali. Přišlo to naráz. Kořínek nejdřív nebyl a najednou byl. Zahřátý, odpočatý, jistý, že přátelé jsou na blízku.
0: A v tom něco zavonilo tak prudce, jiskřivě a čerstvě, že se prostě musel probudit.
1: No konečně, já věděl, co tě vzkřísí.
0: Smál se Houbík Šuntelka. Míchal tím vonavým. Ve sklínce vířila duha. Lžička cinkala jak zvoneček. Až cinkla naposled.
1: Hotovo!
0: Oznámil Šuntelka a přidržel Kořínkovi sklenici. Zblízka vonila až k závrati.
1: Co je to?
0: Špitl omámený Kořínek.
1: Letní rosa, dobře uleželá, stíráme ji z léčivého kvítí,
0: vysvětlil Šuntelka. Kořínek pil a měnil se před očima. Jakoby ho naráz bylo víc, jakoby se zevnitř rozsvítil. Tu vůni znal, jenže odkud na to si nemohl vzpomenout. Byl ještě nepatrným semínkem, když loňské léto takhle rozvonilo kraj. A než znovu usnul, vybavila se mu rozkvetlá louka prohřátá sluncem.
1: No vidíš, už jsi chlapík,
0: liboval si Šuntelka.
1: A co teď? Budeš spát, nebo si chceš povídat?
0: Povídat, rozzářil se Kořínek. Já už ti tak dlouho s nikým nemluvil.
1: No, teď si to vynahradíš,
0: sliboval Šuntelka. A nemýlil se. Jak se rozneslo, že Kořínek je vzhůru, všichni ho chtěli navštívit. První, samozřejmě Lerpánek a Podboráček, co ho našli. Ale taky Mochomírek, Kobzánek a pak už se dveře netrhly. Přišel Peprník a Lišůvka a Pečárka a Generál. Pomalu už nebylo kam stoupnout a ještě se trousily návštěvy.
1: Co sem pořád lezete? Já tu kluka léčím a vy mi ho rozřádíte, až dostane horečku. Ven, všichni ven, bude se spát.
0: Nebude, nevěřte mu, křičel Kořínek. Ale nic mu to nepomohlo. Rozesmátí houbíci se vyhrnuli ze dveří. Uvnitř zbyla jen houbová vůně a rozježený Houbík Šuntelka.
1: Tak a je to. Konečně si můžem pěkně popovídat.
0: Kořínek nic. Otočil se k němu zády, zavřel pevně oči a dělal, že spí.
1: Trucuje, že jsem mu vyhnal hosty,
0: usmíval se v duchu Šuntelka.
1: Taky dobře, aspoň dřív usne.
0: Pomyslil si a než domyslil... Pochrupoval Kořínek. Už netrucoval, ale sladce spal. Nízké mraky zadrhly ovrcholky stromů a vysypaly na zem všechen sníh. Les se změnil v bílý, čistý sešit, do kterého každý musel zapsat, odkud šel a kam. Sněžit začalo před půlnocí a chumelilo ještě po ránu. Když se Podboráček vrátil z výzvěd, byl jak hustě pocukrovaný.
6: Jdi pryč, oklepáváš se jak hajných pes,
0: smál se Lerpa.

0: vrátka v kořání. Vydechlo z nich vlhké houbové teplo, jak z prohřátého mlází, když houby nejvíc rostou. Však také rostly. Bylo jich tu, každá jiná. Kořínek nevěděl, kam se dřív podívat.
1: Samé nejlepší kousky, na vzorek,
0: vysvětloval Lerpánek.
1: Chodíme sem, abychom se poučili a pěstovali zrovna takové.
0: Jsou tu i generálovi satani? Zajímal se Kořínek.
1: Samozřejmě. A také moji klousci, hříbky, co chová Podboráček, kováři, o které se stará Šuntelka.
0: Ukazoval Lerpánek. Tuhle určitě vypěstoval Pečárka, zavětřil Kořínek nad houbou bílou jak smetana. Voní stejně jako on.
2: Je to opravdu Pečárkův žampion. A voní po anýzu. Povím ti o tom pohádku. Každý les má svou vůni, aby si ho lidé nepletli. Borový voní horce, jedlový chladně, březový čerstvě a houbový po houbách. Ale není to tak odjakživa. Kdysi, když houby ještě nevonily, nemohl po nich vonět ani houbový les. Půjčoval si tenkrát vůně, kde se dalo. Někdy od smrčků a jindy třeba od konvalinek. Dokonce prý občas voněl i po kobliškách, když je právě paní Hajná smažila. Jenomže houbaři byli bezradní. Nevěděli, kde hledat. Když o houbu přímo nezakopli, ani nepoznali, v jakém lese jsou. A tak hříbky darmo přezrávaly v mlázích, klousky chátraly v měkké křapáče a houbíci byli mrzutí. Protože když se má úroda zkazit, je škoda práce něco pěstovat. Ale vůbec nejhůř byl na tom houbík Pečárka. Jeho žampiony se, jak známo, velice podobají jedovatým muchomůrkám. Proto je nikdo nesebral, i když je našel. Byli dokonce i takoví houbaři, co do nich kopli. Není divu, že Pečárka byl čím dál vzteklejší, až dostal ten správný vztek, po kterém se v hlavě rozsvítí. Houbař přece nemá jen oči, má taky nos. A jaký, panečku? Jen mu pod něj správně zavonět. Hned bude chytřejší, řekl si Pečárka a jak byl v ráži, zrovna se do toho dal. Celou noc měl plné ruce práce. Ale stálo to za to. V pátek ráno voněly všecky žampiony po anýzu a na kraji lesa visela velká tabule. Velectění houbaři a houbařky, račte sbírat dobré houby do tašky. Můj žampion chutná přímo výtečně, po vůni ho každý pozná bezpečně. S úctou houbík Pečárka. Za sobotu se ta zpráva roznesla a v neděli nezbyla v lese ani jedna anýzová houbička. Od té doby voní žampiony po anýzu. Houbíkům se to tak zalíbilo, že se rozhodli navonit zvláštní vůní každou houbičku, aby si je houbaři nepletli. Pak zazvonil zvonec a pohádky je konec. A teď se jde domů spát.
0: Kořínek se probudil a hned věděl proč. Vzbudilo ho jaro. Poznal to určitě. Tak čerstvě a nedočkavě se jindy než z jara nevstává. Zem byla kyprá, vonila drsně rašením. Kořínek se v ní slastně protahoval a najednou cítil, že začíná růst.
1: Jak to děláš?
0: Divil se Podboráček, když se naskok zastavil.
3: Nevím, přiznal zmatený Kořínek. Nějak se to se mnou děje samo od sebe.
2: Zeptám se generála, ten ví všecko na světě. A přijdu ti říct,
0: slíbil Podboráček.
3: Ale nepřišel. V podhoubí už se mu líhly jarní hříbky a tak měl co dělat, aby je

0: ve zdraví vypiplal, než přijde jejich čas. Kořínek na něj nečekal, ani nemohl, musel růst, tak rostl, až vyklíčil do slunného dne.
1: Přidej klíčku,
0: cinkaly sněženky. Pospěš si, pobízeli podběly.
1: Zaspívej si s námi,
0: zvali fialky. A klíček rostl a zpíval, protože měl po starosti. Najednou už věděl všecko bez ptaní. Kořínek nasadil v noci poupata a před svítáním se rozvil. Z růžových květů vybuchla vůně a probudila les.
2: Honem, kořínek už kvete!
0: Burcoval lerpánek, když se vrátil z výzvěd. Houbíci vyběhli a strnuli úžasem. Na pozdrav jim kývaly štíhlé proutky. Květy, jak napršené z červánků, voněly, až to bralo dech.
2: Věděl jsem, že budeš krásně kvést, ale takovou nádheru jsem přece nečekal,
0: žasl generál. Kvetu, jak dovedu, odpověděl keřík. Jinak vám poděkovat neumím.
3: Vždyť není záč,
0: zamlouval to děkování podboráček.
2: Radši nám pověz, kdo vlastně jsi, ovšem, jestli už to víš.
0: Vím, šeptnul keřík sotva slyšitelně a víc neřekl. Marně houbíci prosili a naléhali.
2: Nechce se chlubit, proto svoje jméno tají,
0: zašuměla borovice na vysvětlenou.
2: Ale celý les ho zná a pokládá si za čest, že v něm našel domov vzácný líkovec.
4: Pěkný domov,
0: reptal podboráček. Nezapomněl ještě, jak kořínek dodýchával v jehličí.
2: Už na to nevzpomínej, podboráčku,
0: domlouvala borovice.
2: Není jiný jen kořínek, změnili jsme se i my,
0: zašeptal mech ploník. Nikoho už z lesa nikdy nevyženem. Věříš nám? Prosili trávy.
2: Věřím,
0: řekl podboráček a šel chystat jarní hříbky, protože se kvapem blížil jejich čas. Prý se tenkrát vyvedli až ku podivu. Ale to už je jiná pohádka.
5: Budulínek. Žili jednou jeden dědoušek a jedna babička a měli malého chlapečka, který se jmenoval Budulínek. Uvařili mu polívku a řekli mu: Budulínku, nikomu neotvírej. Potom odešli do lesa. Jen odešli, přišla liška, zaklepala na dveře a volala: Budulínku, otevři. Budulínek odpověděl: Neotevřu. A liška znovu volala: Otevři, Budulínku, budu tě vozit na ocásku. Protože se chtěl Budulínek vozit na liščím ocásku, zapomněl, že nemá otevírat, a dveře otevřel. Liška vběhla do světničky a snědla mu všechnu polívčičku. Když přišel dědoušek s babičkou domů, ptali se: Budulínku, kdo tady byl? Budulínek odpověděl: Byla tady liška a snědla mi všechnu polívčičku. Dědoušek s babičkou mu řekli: Vidíš, Budulínku, co pak jsme ti neříkali, abys nikomu neotvíral? Podruhé mu uvařili kaši a pravili: Budulínku, nikomu neotvírej. Když odešli do lesa, přišla zase liška, zaklepala na dveře a volala: Budulínku, otevři. Budulínek jí odpověděl: Neotevřu. Ale liška znovu zavala: Otevři, Budulínku, budu tě vozit na ocásku. Budulínek lišce zase otevřel, ta vběhla do světničky, snědla mu všechnu kaši a utekla. Když se vrátil dědoušek s babičkou z lesa domů, ptali se: Budulínku, kdo tady byl? Budulínek odpověděl: Byla tady liška a snědla mi všechnu kaši. Dědoušek s babičkou mu řekli: Vidíš, Budulínku, copak jsme ti neříkali, abys nikomu neotvíral? Po třetí Budulínkovi uvařili hruštičky a odešli do lesa. Jen odešli, přišla liška a volala: Budulínku, otevři, budu tě vozit na ocásku. Budulínek jí odpověděl: Neotevřu, ty mě stejně nebudeš vozit. Liška mu slíbila, že ho bude vozit, a tak jí Budulínek otevřel. Liška vběhla do světničky a snědla mu všechny hruštičky. Potom si sedl Budulínek na ocas a Liška ho vozila. Ale najednou se rozběhla, vyběhla do lesa a zavezla Budulínka do liščí nory. Když pak dědoušek s babičkou přišli z lesa a Budulínka nikde v domě nenašli, hned věděli, kde Budulínek je. Vzali sekirku, džber a housle a šli do lesa před liščí noru. Když tam přišli, začal dědoušek hrát na housličky, babička bubnovala na džber a k tomu zpívali: Máme nové housličky a pěkný bubínek, jsou tam čtyři lištičky, pátý Budulínek. Když to stará liška uslyšela, pravila mladé lišce: Jdi se podívat, co to tam je. Mladá liška vyběhla, ale jak vyběhla z nory, babička jí usekla hlavu a strčila pod džber. Potom začal dědoušek hrát na housličky a babička bubnovala na džber a spolu zpívali: Máme nové housličky a pěkný bubínek, teď jsou tam tři lištičky, čtvrtý Budulínek. Když to stará liška zase uslyšela, pravila mladé lišce: Jdi se podívat, co to tam je. Druhá lištička vyběhla z nory a babička jí taky usekla hlavu a strčila pod džber. Dědoušek začal znovu hrát, babička bubnovala a zpívali: Máme nové housličky a pěkný bubínek, teď jsou tam dvě lištičky, třetí Budulínek. Když to stará liška uslyšela, pravila mladé lišce: Ty dvě tam snad tancují, jdi se podívat, co to tam je. A třetí lištička šla, jak vylezla z nory, babička jí taky usekla hlavu a strčila pod žber. A dědoušek zase hrál, babička bubnovala a zpívala. Tu si řekla stará liška: Já tam musím jít sama. Ale jak vyběhla, babička jí chytla, taky usekla hlavu a strčila pod žber. Potom dědeček s babičkou vlezli do velké liščí nory a našli tam Budulínka. Seděl v koutku a plakal, že dědouška ani babičku neposlechl. Všichni se šťastně vrátili domů, měli se spolu dobře a Budulínek od té doby hezky poslouchal.

0: tady Bonan Bene?
1: Ano, můj pane.
0: Blíž, pojď k lůžku blíž. Už špatně vidím i slyším. Jak se má princ Ahmed?
1: Dospívá a stává se z něho dokonalý mladý muž. K radosti tvé i celého granadského království. Jenom je dosti zádumčivý, jenom když mu nezbývá, než celé dny vysedávat v zahradě a hledět do fontány.
0: Je mi ho líto, ale co se dá dělat? Znáš přece tu strašlivou věždbu, můj učený příteli.
1: Znám, králi. Proslulí hvězdopravci předpověděli následníkovi citlivou povahu, otevřenou duši a vznětlivé srdce. Ale právě proto se prý má dostat do velikého nebezpečí a hrozí mu i smrt. Ale nikdy jsem nepochopil, proč musí ten ubohý hoch...
0: Ta věždba pokračuje, Bonan Bene. Jen tehdy, když kletba pomine, když bude můj jediný syn uchráněn až do dospělosti před nástrahami lásky, pak po celý život ho bude provázet štěstí. Škoda, že se toho nedožiju.
1: Proč ne, veličenstvo? Nebude to trvat dlouho?
0: Pro mě příliš dlouho. Odcházím na věčnost, příteli. Skomírám jako plamen dohořívající svíce. Možná se vidíme naposled. Proto jsem tě taky nechal zavolat. A teď mě poslouchej pozorně, Bonan Bene.
1: Mluvte, můj pane.
0: Princ se stane panovníkem, až mu bude 20 let. Do té doby, ať zůstane odloučený od dvora a nesmí spatřit žádnou dívčí tvář, nesmí zaslechnout slovo láska.
1: O to jsem se postaral. Služebníci jsou samí muži, navíc oškliví a němí.
0: Nesmí se ani dozvědět, co slovo láska znamená.
1: Říká se o mně, že jsem ten nejsuchopárnější učenec v Granadě. Přece bys mě nepodezíral, že budu prince poučovat o takových hloupostech, jako jsou milostné city.
0: Ne, to ne. Vím, že jsi starostlivý, ale přesto mě pronásledují neklidné sny. Nepřikazuji ti, ale prosím, se vší naléhavostí tě prosím, abys prince opatroval. Svěřuji ti to nejcennější, co mám. Nedopusť, aby se věždby vyplnily. Slíbíš mi to?
1: Slibuji se vší odaností. Tvé královské srdce nemusí mít obavy.
2: Brzy na to granadský panovník tento svět opustil. Poblíž královského paláce Alhambra stál zámeček obklopený nádhernou zahradou a obehnaný vysokou zdí. A tam v osamění dospíval jeho syn Ahmed. O lásce nevěděl zhola nic, jen cítil, že potřebuje někomu projevit svou něžnou náklonost. A tak si oblíbil některé stromy. Vysedával pod nimi a vyhrával jim na flétnu tklivé melodie. Moudrý Bonan Ben sledoval svého svěřence s úzkostí a ve strachu z prozrazení osudového tajemství po nějakém čase raději zavřel prince Ahmeda do věže, vysoko nad zahradu, plnou sladkých a mámivých vůní.
1: Egyptská pyramida je pozoruhodná stavba, jejíž všechny stěny se zbíhají v jeden hrot, který je kolmo nad středem. Postupně tě seznámím s výpočty stavitelů, co vytvořili dílo, které přetrvalo věky. Ale ty mě vůbec neposloucháš, Ahmede. Už zase zíváš.
3: Úctivě tě poslouchám, Bonanbene. Jenže matematika mě nebaví.
1: Jak to, že ne? Je to úchvatné dobrodružství i zábava. Až si přečteš knihy o proslaveném Archimedovi a otci geometrie Euklidovi, tak to pochopíš.
3: Nepochopím. Nechci to pochopit. Číslice jsou studené jako voda ze skalního pramene. A knih už jsem přečetl dost. Zbytek si nechám na stáří, až budu šedivý a vrázčitý jako ty.
1: Nerozumím ti, můj milý. A znepokojuješ mě. Všechno, co víme, jsme se dozvěděli z knih.
3: To souhlasím. Moudrostí je v nich hodně. Ale možná, že jsou tam i nesmysly. A nenašel jsem v nich to, co potřebuju vědět.
1: A co to je?
3: Nevím. Hledám to. Něco hřejivého, milého... Ale nechme toho. Radši ti zahraju na flétnu.
1: Kde ses to naučil, Ahmede?
3: Kde? V zahradě od ptáků. Než si mě zavřel do věže.
1: Pro tvoje dobro a například tvého zesnulého otce. Později se dozvíš, proč si to přál.
3: Do té doby uschnu. Utrápím se a uvzdychám.
1: Dobře. Postarám se ti o nějaké rozptýlení. Chtěl bys rozumět řeči ptáků?
3: Chtěl? Jestli sem nahoru do věže nějaký doletí.
1: Ale doletí. Stačí se rozhlédnout kolem. Támhle v puklině cimbuří má hnízdo jestřáb. Občas sem zavítá vlaštovka a hlavně ti doporučuju, aby se seznámil se sovou, co se usídlila tamhle v tom výklenku. Máš ji skoro na dosah ruky. Vidíš ji?
3: Jistě. Má velikánskou hlavu, mžourá a šilhá.
1: Ale z té moudré hlavy můžeš načerpat spoustu poznatků.
3: Já nechci žádné poznatky. Rád bych si jen tak povídal.
1: Dobře. Podle receptu samotné královny ze Sáby ti připravím lektvar. Až ho vypiješ, můžeš si s ní poklábosit podle libosti. A nejen s ní, budeš rozumět všem opeřencům, co jich jen lítá pod sluncem.
2: Princ Ahmed se zaradoval, že si ukrátí dlouhé chvíle a s chutí vypil čarovný nápoj. Nejdříve navázal známost s jestřábem, ale byl to pouhý násilník, chvástavý a chlubivý, který tlachal jen o svých hrdinských činech a krveprolévání. Ani vlaštovka ho neuspokojila, štěbetalka pořád v pověcí, neměla chvilku stání, nedokončila kloudnou větu. A sova? Ta stále mluvila v hádankách o hvězdopravectví a hloubala o svitu měsíce. A tak prince Ahmeda jeho noví známí brzy omrzeli. Tou dobou už minula zima a do palácové zahrady vstoupilo jaro se svou svěží zelení a vonou líbezností. Rozkvetly růžové květy mandloní a nadešla šťastná doba, kdy se ptáci párují a staví si hnízda. Melodie jejich zpěvů o lásce zaznívala tak mohutně, že ji zaslechl i princ Ahmed v odloučení své věže.
3: Hej, jestřábe, slyšíš mě?
4: Slyším! Hulákáš tu a plašíš mi kořist.
3: Co je to láska? Celá zahrada je jí plná a já o ní nic nevím.
4: No tak to já taky ne. Musíš se zeptat těch mrňavých opeřených žoužilí tam dole pod námi. Jednoho ti ulovím, vyspovídáš ho, pak mi ho vrátíš a já si na něm pochutnám. Chceš? Chceš?
3: Ne, koukej zmizet, loupežníku, nebo po tobě hodím kámen. Nerad tě ruším ze zadumání, moudrá sovo, ale ty prý víš všechno. Potřeboval bych odpověď na jednu otázku. Mohla bys mi prozradit, co je to láska?
0: Moudré sově se nekladou hloupé otázky.
3: Proč je hloupá?
0: Protože o tom nic nevím. Věnuji se výhradně mudrování a bláznivinami se nezabývám.
1: Přeji dobré jitro, můj princi.
3: Já tobě, Bonanbene. Jdeš právě vhod. Co neví moudrá sova, to se bez pochyby dozvím od svého nejmoudřejšího učitele. Můžeš mi moc prosím povědět, co je to láska?
1: Ach ne.
3: Stalo se ti něco, Bonanbene? Pobledl jsi a celý se třeseš. Posaď se. Napij se vody.
1: Kde jsi zaslechl tuhle tarebnost?
3: Asi už jsi dlouho nebyl v zahradě. No, já také ne. Ale když se vykloním z věže, slyším jen o ní. Můžeš se podívat sám. Slavík sedí dole na keři a zpívá o lásce své milé růži. A všichni kolem to libozvučné slovo opakují. Láska, láska, láska.
1: Jak jsem starý, tak jsem hloupý. Naučil jsem tě jejich řeči a teď se ti lehko vážní opeřenci proti mě spikli. Já pošetilec.
3: Nerozumím ti.
1: Nevěř těm sladkým zpěvům, můj milý princi. Zklamali by tě. Láska je zlá, rozsevá nenávist mezi přáteli, dokáže rozpoutat divoké vášně, úkladné vraždy a dokonce i války. Provázejí ji truchlivé dny a bezesné noci. Nechtějí o ní nic vědět.
3: Ale z těch zvuků se zdola nezaznívá trápení. Spíše radost.
1: Neposlouchej je, zacpi si uši, Ahmede, a věř starému učiteli. Radši se věnuj knihám, které jsem ti přinesl.
3: Nemám chuť. A nech mě o samotě. Zahraju si aspoň na flétnu. Na, ťu, ťu, ťu, ťu. Podívej, drobečky. Tady na dlaní, vidíš? A mám tě.
5: Pust toho holuba, princi. Chceš? Je to moje kořist, můj oběd. Neslyšel jsi?
3: Pryč od mé věže, jestřábí mordýzy. Mám po ruce hůl a jestli hned neodletíš, pocítíš její tvrdost. Kša!
5: Není všem dnům konec. Stejně si na něm pochutnám. Až odtud poletí, bude můj. Chceš? Chceš?
3: Nepoletí. Neboj se, můj holubku. Dám si tě sem do klece. Dostaneš krmení a vodu. Celý se chvěješ. Zasloužíš si pohlazení. Tak...
6: Děkuju ti, pane. Zachránil jsi mi život. Ale já se musím vrátit.
3: Proč? Tady jsi v bezpečí. Jestřáb se sem neodváží.
6: Čeká mě má milá a nechci ji nechat dlouho o samotě. Stýskal by se jí a byla by smutná. Je přece nejkrásnější doba v roce. Jaro a čas lásky.
3: Lásky? To slovo už jsem zaslechl, ale... Nikdo mi nedokáže vysvětlit, co znamená.
6: Říká se, že láska je soužení pro jednoho, štěstí pro dva a nepřátelství mezi třemi. Ale řeknu ti to jinak. Láska je kouzlo, které k sobě poutá dvě bytosti. Jsou šťastné spolu a nešťastné v odloučení. Máš někoho takového?
3: Mám rád svého starého učitele, ale bývá často mrzutý a popudlivý. Někdy se radši obejdu bez jeho společnosti.
6: Tak tohle zrovna nemám na mysli. Mluvím o lásce, největším zázraku života. Nakloň se dolů z věže a pozorně se rozhlédni. Celá zahrada je jí plná. Každé stvoření má svého druha. Ptáci, motýly i brouci v trávě.
3: Myslím, že už ti začínám rozumět. Vím, že mi něco chybí. Cítím svou prázdnotu, ale mluv dál.
6: Někoho milovat znamená dotýkat se ho, objímat ho, laskat se s ním a obětovat se pro něho. Jsi přece mladý, pane. Copak nemáš nějakou krasavici, které bys věnoval své srdce?
3: Nemám. Kde bych ji taky měl hledat v téhle smutné samotě?
6: Ach, to je mi líto. Moc rád bych ti pomohl.
3: Mně asi těžko. Ale neboj se. Neudělám z tebe svého spoluvězně. Počkej. Otevřu ti klec. Tak. Hleď si za svou milou holubicí. Ale vypustím tě z druhé strany věže. Tam je střáp nelétá.
6: Tisíceré díky. Počkej. Něco mě napadlo. Občas létávám daleko, předaleko, přes hory až ke vzdáleným městům. Nedávno jsem si chtěl odpočinout a spustil jsem se do zahrady za vysokou zdí. Pod loubím tam seděla dívka tak zářivé krásy, že by jí i slunce mohlo závidět. Ale měla smutné oči. Vypadalo to, že je uvězněná stejně jako ty. Co kdybych jí od tebe zanesl pozdrav?
3: Můj milý holoubku, udělej to. Napíšu jí dopis. A nejen to, pošlu jí tuhle lasturu. Uneseš ji?
6: Pro tebe bych unesl i kámen.
3: Když do ní zahraju svou píseň, ten, kdo si ji přiloží k uchu, ji uslyší a pochopí, co mě trápí a po čem toužím. Doneseš jí mou lasturu z písní?
6: Ano, slibuju.
3: Tak poslouchej.
7: Buď zdrav, princi Ahmede.
1: Už 3 dny si na mě nepromluvil. Když přijdu, obracíš se ke mně zády. Co to má znamenat?
3: Znamená to, že se mi protiví mluvit s věznitelem a lhářem.
1: To mám být já? Co se děje, že se najednou chováš tak nepřátelsky? Že ti zas něco namluvili ti pošetilí opeřenci?
3: Ptáci jsou šťastná stvoření, na rozdíl ode mě. Prozradili mi to, co jsi mi léta zatajoval a o čem jsi mi lhal. Že láska je podstatou života a zrození, že je to největší radost. Místo toho si mě krmil nudnou matematikou a protivnou geometrií a zavíral si mě do věže. Nenávidím tě, Bonanbene.
1: Jsi nespravedlivý, Ahmede. Ta příkrá slova mě bodají do srdce jako šípy. Vždyť já tě mám rád jako nikoho na světě.
3: Tak proč mě tu vězníš a nedovolíš mi ani to, co je dopřáno i krtkům pod drnem? Jsem přece královský syn a brzy budu panovníkem.
1: Budeš, ale jen pod podmínkou, že do své dospělosti nepoznáš lásku. A je to venku. Hvězdopravci ti kdysi předpověděli nebezpečí a smrt, když se v mládí zamiluješ. Teď to konečně víš. A jestli je v tobě jen kapka odpovědnosti, budeš se lásce bránit a vyhýbat.
3: Proč jsi mi to neřekl dřív? Aspoň bych věděl, proč tu musím trčet.
1: Přikázal mi to tvůj otec. Bál se o tebe. Miloval tě a jeho poslední myšlenky patřily jenom tobě.
3: Dobře, můj starostlivý učiteli. V zájmu granadského království zamknu své sny a touhy hluboko až na dno své duše. Teprve až budu dospělý, tak ji otevřu. Kdo ví, jestli tam v té tmě ještě něco najdu.
1: Pořád se na mě zlobíš, Ahmede. Odpust mi.
3: A ne, ne, to já se ti musím omluvit. Zapomeň na má hloupá slova. Vlastně, Taky tě mám rád. A neměj strach, nezamiluju se. Ostatně nemám do koho. Co se stalo?
6: Jestřáb, můj pane.
3: Počkej, jdu pro obvazy a masti. Ošetřím tě.
6: Nikam nechoď. Za chvíli tady už nebudu. Předal jsem tvůj dopis i lasturu té dívce. Je to princezna. Když si poslechla tvou flétnu, rozzářily se jí oči. Na oplátku ti posílá medailon se svou podobiznou.
3: Zavěsila ti ho kolem krku.
6: Splnil jsem své poslání, princi. Jen je mi líto, že má holubička zůstane sama. Ale jednou se s ní shledám. Pamatuj si, pane, láska nade vším zvítězí. Nic na světě, ani smrt ji nepřemůže.
3: Ne. Ne. Holoubku, neodcházej. Vzbuď se. Uletěl na věky. Jediný přítel, kterého jsem měl. Ach, bože. Bože, ta dívčí tvář je krásná. Krásná, až bere dech. Podobá se květům oleandrů. Ale kdo to je? Jak se jmenuje? Odkud pochází? A co můžu dělat? Leda tak vyslat své polibky ke stříbrné hvězdě a poprosit, aby je setřepala na princezniny rty.
2: Osud tomu chtěl, že princ Ahmed v tom okamžiku zapomněl na sliby dané Bunanbenovi a jeho vznětlivé srdce zatoužilo poznat princeznu z obrázku. Umínil si, že svůj žalář opustí. Prchnout z vězení za bílého dne, to by byla těžká věc, ale v noci byl palác střežen jen málo. Nebude tak obtížné spustit se dolů pozdě. A tak se princ rozhodl, že si na cestu zabalí jen své klenoty a stane se poutníkem lásky.
3: Sovo! Moudrá sovo, jsi tam! Slyšíš mě?
8: Nemusíš tak křičet. Slyším dobře. Neunikne mi ani šustnutí.
3: Bonanben říkal, že se v noci vydáváš na dlouhé lety po širém okolí. Vyznáš se i za hranicemi Granadského království?
8: Široko daleko se nikdo nevyzná líp než já. My sovy pocházíme z velmi staré rodiny, rozšířené po celém Španělsku. Není jediné tvrzen na horách, ani zbořeniny na rovině, aby tam nebydlela nějaká má sestřenka, strýc či bratranec. A při návštěvách příbuzenstva jsem proslídila každý kout i každou skulinu. Ale proč se ptáš?
3: Potřebuju průvodce. Chci odtud prchnout a vydat se hledat svou lásku. A tak tě prosím, abys mě doprovázela a poskytla mi na cestě svou moudrost a zkušenosti.
8: A to se podívejme. Co pak já jsem pták, který se zabývá milostnými pletkami? Můj čas náleží výhradně hloubání a luně.
3: Nech lunu lunou a pomoz mi. Dostaneš za to ode mne všechno, na co si jen pomyslíš.
8: Všechno už mám. Tuhle díru ve zdi, tichou komůrku k bádání a pár myších ocásků k obědu. Víc nepotřebuju.
3: A co takhle věhlas a povýšení? Brzy budu králem a ty se můžeš stát mým prvním rádcem. Nejdůstojnější sovou v království. Všichni tví příbuzní z věží a zřícenin se ti budou klanět.
8: Spíš mi budou závidět, jak je znám. To bys opravdu udělal?
3: Na mé královské slovo.
8: Dobře. Vlastně docela ráda si provětrám křídla. Ale co tomu řekne veleučený Bonanben?
3: Napíšu mu dopis, že se musím řídit tím, co cítím, a ne tím, co mi bylo přikázáno.
2: Ještě té noci v doprovodu moudré sovy opustil princ Ahmed palác. Z obavy před pronásledováním Bonanbenovými strážci si pospíšili a nad ránem dospěli k horám. Sova si přála, aby putovali jen za tmy a ve dne odpočívali v některé jeskyni nebo rozpadlé výšce. Všechny takové skrýše dobře znala a největší zalíbení měla ve starých zříceninách. Po několika dnech dorazili k městu Sevilie. Sova se ubytovala v dutém stromu a vyslala Ahmeda za svým starým známým, kouzelníkem, hadačem a zaklínačem. Byl to stařičký důstojný pták z rodu havranů, s šedivou hlavou, rozčechraným peřím a bělmem na jednom oku. Zbývajícím okem studoval tajemné kliky háky narýsované na podlaze.
3: Klaním se ti, mistře černého umění. Odpusť, že vyrušuju, ale přišel jsem až z Granady požádat tě o radu.
0: Radu ti poskytnu rád, mladíku z Granady. Ukaž mi pravou ruku a já ti rozkrákorám tři nejdůležitější čáry života.
3: Ne, to nepotřebuju, havrané. Jsem poutník lásky a hledám neznámou princeznu. Mám ji tady na obrázku. A snažně tě prosím, abys mi řekl, kde ji najdu.
0: Co já vím o mládí a kráse? Jsem zvěstovatel osudu a chodím navštěvovat jen staré a sešlé. Krákorám z komínu neblahé věždby. Po své dívce musíš pátrat někde jinde.
3: Jenže kde? Jsem královský syn a na mém úspěchu závisí budoucnost mého království.
0: Synové králů jsou hvězdami vyvolení, ale tady je každá rada drahá. O tvé princezně nemám potuchy.
3: Škoda.
0: Ale přece jen ti něco poradím. Pospěš do Kordovy a vyhledej palmu velkého Abderrahmana. Pod ní najdeš svět ta znalého cestovatele, miláčka vznešených paní. Možná ti najde správnou odpověď.
3: Tisíceré díky. A buď zdrav, veledůstojný čaroděj.
0: Ty také, poutníku lásky.

0: Ano, ano, ano. Hostiny tam bývají tak bohaté, že jsou někdy i o 50 chodech. Začíná se polévkou a v každém talíři se skrývá perla. Jo. Vysloužil jsem si pochvalu od jedné z vévodkyň, která by ten růžový skvost málem spolkla, kdybych jí ho nevyklovl ze lžíce. Jinak jsou Francouzi pojídači krocanů a ty krocany vycpávají nadívanými kolibříky. Věřte mi, že na dvoře francouzského krále bych za žádnou cenu nechtěl být krocanem. Ani kolibříkem.
1: Tohle je ten světa znalý cestovatel. Stojí tamhle pod palmou.
2: Vždyť je to obyčejný papoušek. K neuvěření, že tolik lidí si libuje ve žvástech povídavého ptáka.
1: Mluví lidským hlasem. Zdá se, že má přístup do nejvyšších kruhů. Půjdeme za ním.
2: Ne, jdi sám. Počkám tady ve výklenku.
0: Díky. Velevážení, pro dnešek končím. Příště, kdo bude chtít, může si vyslechnout vyprávění o slunných Benátkách, gondolách a maškarádě.
1: Vzdělaný cestovateli, jsem princ Ahmed z Granady. Rád bych se s tebou seznámil a položil ti jednu otázku.
3: K službám. I když na prince zrovna nevypadáš.
1: Teď jsem poutník. Poutník lásky.
0: Lásky. A za kterou láskou putuješ? Černovlasou, plavovlasou, modrookou nebo za nosatou, bradatou či pihovatou? Lásek na světě najdeš nepočítaně.
1: Neposmívej se mi. Má láska je tady na obrázku. Nesetkal ses s ní někdy?
3: Ukaž. Jo. Velmi půvabná tvářička. Hezká. Ale v životě potkáme tolik krásných žen, že ani nevím. Nevím. Ale počkat! Vím! Je to princezna Aldegonda. Jak jsem na ní mohl zapomenout?
1: Aldegonda? A kde bych ji našel? Z celého srdce toužím se jí poklonit a hlavně jí obejmout.
3: Ho, pomalu. Najdeš ji lehko, ale těžko obejmeš. Je to jediná dcera křesťanského krále Stoleda. Ten kruťas ji zavřel před celým světem v paláci. Žádný smrtelník ji nesmí spatřit, dokud jí nebude 17 let.
1: Proč?
3: Ale pro jakousi věžbu pletichářských hvězdopravců.
1: Tak o tom taky něco vím.
3: Že prý by se mohla provdat za maurského prince a tohle tolecký král nemůže připustit.
1: Provdat se za...
3: Jo. Ty poslouchej. Nejsi ty náhodou ten maurský princ?
1: Teď mě poslouchej ty, světa znalý papoušku. Náhodou jsem maurský princ a brzy budu králem Granady. Ale nejdřív musím získat ruku princezny Aldegondy. Zdá se, že jsi světa znalý, velmi zdatný a schopný pták.
3: No jo.
1: Když mi pomůžeš, povýším tě na vznešeného hodnostáře na svém dvoře.
3: Proč ne? Už jsem se nacestoval dost. Je čas někde se usadit.
1: Souhlasíš tedy?
3: Jo! Ale ať je to postavení úctyhodné, leč bez starostí a povinností, to ti povídám. Duchaplným papouškům se namáhavá práce protiví.
4: Na další cestu se vydali všichni tři. Princ, sova i papoušek. Šli ale mnohem pomaleji, než bylo pochutí netrpělivému Ahmedovi. Papoušek nerad vstával za časného rána a sova zase trávila mnoho času dlouhými odpočinky v poledne a chtěla si prohlédnout každé zbořeniště. Papoušek byl vtipálek, tropil si ze své vážné společnice žerty, což sova pokládala za urážku své důstojnosti. Mračila se a zlostně houkala. Princ si hádek nevšímal, byl zcela v zajetí modravých snů o své budoucnosti. Putovali drsnými horskými úžlabinami, slunečním žárem vyprahlými rovinami podél břehu zlatonosné řeky Tacho, až dospěli k městu Toledu.
2: Tak tohle je starobylé Toledo, pověstné svými památkami. Vidíš, princi, ty šedé věkovité báně. V nich se narodilo mnoho mých předků.
3: Dej už pokoj s věkovitými báněmi. Vlastně můžeš si na ně brejlit, jak dlouho chceš, ale ty, princi, si radši prohlídni ten nádherný palác, co se tyčí nad zahradními terasami. Tam někde se prochází nebo odpočívá tvá Aldegonda.
2: Jestli dobře brejlím, jakože určitě líp než ty, papouchu, prochází se kolem i spousta ozbrojených strážců.
1: Tak, teď by se hodila dobrá rada, moji milí společníci.
2: Zkusím noci vyhledat nějakého svého příbuzného. Třeba by dokázal vyjednat s netopíry, zda by nás nevzali do paláce nějakou tajnou chodbou.
3: Naše moudrá sova zdědila po předcích opravdu jen ty starobylé moresy. Jsou zdlouhavé a dobré leda tak pro kočku. Mám lepší nápad, jo. Přeletím hradbu a princeznu najdu na to šup.
1: Nejmilejší papoušku, udělej to. Prosím. A vyzití, že princ Ahmed, provázený hvězdami, ji přišel navštívit. Napsal jsem jí verše. Odevzdáš jí je?
3: Jistě, spolehni se, princi. Dokonce jí je i zarecituji. Ó, jak jsi krásná.
1: Ne, dost to ne. O to tě nežádám.

0: Klaním se, princezno Hildegundo. Utři si slzy. Přiletěl jsem tě utěšit.
1: Jsi jen obyčejný papoušek. Jak ty bys mohl...
0: Ohohohoho, nejsem obyčejný. Jsem posel poutníka lásky.
1: Rušíš mě. Poslouchám z lastury milostnou flétnu prince Ahmeda. Vždycky se při ní stezkem rozpláču. Neozval se mi. Neposlal mi žádný vzkaz. Bolí mě z toho srdce.
0: Ten vzkaz nesu já. Granatský princ je v Toledu. Přišel si pro tebe. Tak co, jaký jsem?
1: Nevím, mohu-li ti věřit. Papoušci bývají často vtipálci.
0: Poznáš jeho písmo? Podívej, posílá ti verše.
1: Ukáž. O, jak jsi krásná dívko má, tak z duše tě mám rád.
2: Spíš možná vyschnul, než bych já tě přestal milovat. A kdybych s tebou, země král, byl na trůně, ty budeš skvostem nejdražším v mé koruně.
1: Můj sladký papoušku, ani netušíš, jakou jsi mi udělal radost. Můžu tě za to pohladit po chocholce?
0: Pohlazení od princezny je pro papoušky nejvyšší čest.
1: Stezkem jsem při čekání na Ahmeda málem umřela. Leď zpátky a vyřiď mu, že ho miluju stejně tak horoucně jako on mě.
0: Budeš štěstím bez sebe?
1: Ale také mu vyřiď, že si mě bude muset vydobít zbraní.
0: Jo?
1: Zítra mi totiž bude 17 let. Uchází se o mne mnoho mocných a pyšných mužů. Aby nikoho z nich neurazil, rozhodl se můj otec, že ten den uspořádá velký rytířský turnaj. A kdo v tom klání zvítězí, ten získá mou ruku.
0: Hojojojojojoj!
1: Jenže jsem velmi neposlušná dcera. Nechci nikoho jiného než Ahmeda. Proč jen je naše dvorní etiketa tak krutá?
0: Tak to já nevím, i když jinak toho vím spoustu. Tak třeba...
1: Tak už leď, leď, drahý papoušku. A přines králi mého srdce hodně štěstí. Bude ho potřebovat.

0: Rytíři už se sjíždějí. Mají vyšňořené koně, nablízkané meče i kopí. Asi jsou udatní a už od pohledu budou dosti bojechtiví. Zatímco mě krmil Bonanben moudrostmi, ty hochy vycvičili na kolbišti.
1: To jo.
0: Co mám dělat? Když půjdu do boje, splní se proroctví. Hrozí mi smrt. Když nepůjdu, budu si vyčítat, že jsem se ani nepokusil získat ruku své vyvolené. A nevěděl jsem, že láska dovede tak bolet.
2: Netrap se, Ahmede. Tahle země je plná dávných, skrytých tajemství. Kdo je umí odhalit, tomu mohou pomoci zvrátit nepřízeň osudu.
3: Zase ty věkovité moudrosti. Ty jsou dobré lidé tak pro mňá. Princ by teď potřeboval spíš nějaký zázrak.
2: Sklapni svůj nectný zobák, papouchu, a zapiš si za uši, že rady moudré sovy nikdy nejsou pro kočku. I na zázraky dojde.
3: Oho, snad toho nevíš víc než já.
2: Vím. Nedaleko odtud v horách je jeskyně. V té jeskyni železný stůl, na tom stole kouzelné brnění a vedle stolu stojí začarovaný kůň.
3: A kdo to všechno odčaruje?
2: Princ Ahmed. Jako malá sůvička jsem v té jeskyni byla s dědečkem a ten mi všechno vyprávěl. Kdysi, po dobytí Toleda, tam našel útočiště jeden mocný maurský kouzelník. Uložil jsem a zaklel celou rytířskou zbroj. Ten, kdo je od východu slunce do poledního žáru oblékne, zvítězí nad všemi protivníky. V poledne ale kouzlo ztratí svou moc. Nesmí to však udělat nikdo jiný než maurský princ.
0: To jsem přece já.
2: A proč myslíš, že ti to vyprávím, Ahmede?
0: Má drahá sovičko, jsi můj poklad.
3: A co já?
0: Ty taky. Ale teď pospěšme. Sovo, veď nás k té jeskyni.
3: Já zůstanu ve městě a radši budu sledovat přípravy na turnaj, aby mi nic neuniklo.
4: Jeskyně se nacházela v nejdivočejší rokně skalnatých hor. Všechno tu vypadalo tak, jak to sova popsala. Brnění a ocelová přilba zdobená drahokamy se třpitily bez nejmenší poskvrnky. Meč a dýka byly ze vzácného kovu. Poblíž leželo divotvorné kopí a opodál stál kamenný kůň. Ahmed ho pohladil po šíji a koník v tom okamžiku zahrabal kopytem a zařechtal nadšeným. Prince hned opustili všechny chmury. Nastalo osudné ráno.
2: Musíme se skrýt, tak abychom dobře viděli.
5: Jo.
3: Za těmi hedvábnými záclonami na sedadlech, tam nahoře. Tam to bude nejlepší. Tak letíme.
2: Letím za tebou.
6: Ceremoniáři, je všechno připraveno?
7: Ano, veličenstvo.
6: Dej zatroubit, zahájíme turnaj.
7: Jistě, králi, ale ještě se přihlásil jeden rytíř.
6: Jméno?
7: Říká si Poutník lásky.
6: Cože? To je nějaký hlupák, ne?
7: Sluha mi pošeptal, že prý by to mohl být granatský princ.
6: Ne, to nikdy. Měl jsi ho hnát od brány. Copak nepoznáš Maura?
7: Bohužel, veličenstvo. Má přilbou zakrytý obličej.
6: Pošli mu vzkaz, že ho k turnej nepřipouštíme.
7: Je pozdě, králi.
2: Tam, podívej. Na kolbiště přijíždí Ahmed. Brzy uvidíš skutečný zázrak, ten nevěřící papoušku.
3: No, zatím se našemu princi všichni jenom vysmívají.
2: Však brzy přestanou. A je to tady. a hned srazil kouzelným kopím toho posměvačného sválnatce. Už ho nikdo nezadrží.
0: To ne! Jeho kůň se dostal do pěkné mely. Na Ahmeda se ženou všichni ostatní rytíři.
2: Ale zázračné kopí sráží je toho urozence po druhém zasadal. Sláva! Jeden, dva, tři, čtyři,
0: 10, 12!
2: Jako bych to neříkala!
0: Zamžourej do Lusovu, pobavíš se. Jeho veličenstvo tolecký král celý zbrunát měl prská a strašlivě zuří.
2: Ale bylo to o myší ocásek. Slunce je už nebezpečně vysoko. Kouzlo brzo pomine.
6: Taková ostuda, jak jste mu mohli dovolit vstoupit do arény?
0: Nedal se zadržet, pane.
6: Ten maurský drzoun, pošlete na něj mou osobní stráž.
0: Už se stalo, veličenstvo, i tvé ochránce srazil ze sedla.
6: Té potupavého majestátu i mých šlechetných hostů válejí se na kolbišti jako pytle s pískem. A co bude s princeznou? Nemáme vítěze? Žádný maurský ďábel ji nedostane. To ji radši zavřu do kláštera.
0: Veličenstvo, veličenstvo, kůň s maurem se najednou otočil a uhání pryč. Přeskočil ohradu.
6: Pošli za ním zbrojnosti, ať ho přivedou před náš trůn. Příkaď ho potrestáme.
0: Ano, můj králi, ale nejprve...
6: Jaké ale? Jaké nejprve?
0: Je mi líto, ale princezna Aldegunda omdlela. Je jako bez duše.
4: Prince Ahmeda na kouzelném koni však nikdo dohonit nedokázal.

0: už nikdy se nesmí v Toledu ukázat. A co si pomyslí princezna o jeho náhlém útěku? A tak se trápil, dokud za ním nepřilétla sova s papouškem.
1: Máme pro tebe spoustu novinek, princi. Byli jsme na výzvědách.
2: Celé Toledo mluví o zázračných činech a podivném zmizení maurského rytíře.
1: Jo, mají tě za čaroděje. Žádný smrtelník by prý nevyhodil ze sedla tolik statečných mužů.
3: Jenomže bych to bez pomoci kouzelné zbroje sám nedokázal. A princeznu jsem nakonec taky nezískal. Nevíte, co s ní je?
1: Onemocnila. Je jako bez ducha a král ji nechává střežit někde vnitru paláce.
3: Ještě tohle. Určitě mě už nebude chtít.
2: To ne, Ahmede. V noci jsem zaletěla ke dvoru a nahlédla do každého okna, kde hořelo světlo.
1: Šilhala tam těma obrovskýma očima, až z toho tří dvorní dámy dostali psotník.
2: Držobák, ty prostořeký opelichanče. Princeznu jsem našla. Je v nejvyšší věži. A když služka odešla, vytáhla tvou lasturu, Ahmede. Chvíli poslouchala a pak se rozplakala, což mě, třeba že jsem mudrc, tak nějak dojalo.
3: Má drahá sovo, to znamená, že mě pořád miluje.
1: No, miluje, nejspíš jo. Protože prý upadla v hlubokou zádumčivost a dokonce odmítá i jídlo. Doktoři tvrdí, že ji očarovali zlí duchové a král dal rozhlásit, že ten, kdo ji vyléčí, dostane za odměnu nejvzácnější klenot z královské pokladnice. Nechceš se o to pokusit, princi?
3: Klenoty mě nezajímají, jenom princezna.
1: Mohl bys mít obojí?
2: Princi, poslouchej. V noci jsem potkala svou letitou pratetu, která obývá palácový vikýř. Prozradila mi, že se mezi královými poklady nachází i skříňka ze santalového dřeva s tajemnými nápisy. V té skříňce je uložen hedvábný koberec krále Šalamouna.
3: Ano, vzpomínám si. O něm mi vyprávěl Bonanben. Říkal, že se kouzelný koberec ztratil a tolecký král nejspíš vůbec netuší, jakou drahocenost vlastní. Jenže jak se k němu dostat?
1: Jak? Převlékneš se za arabského léčitele a půjdeš uzdravit princeznu. V paláci si už musíš poradit sám.
3: Dobrá. Pokusím se o to.

0: Žádný z těch slovutných učenců, co se tu vystřídali, nepořídil vůbec nic.
1: Je mi to líto, veličenstvo, ale přihlásil se ještě jeden léčitel.
0: Kdo?
1: Je to nějaký potulný mouřenín. Mám ho nechat vyhodit?
0: Ne, tihle lidé znají nejrůznější tajné medicíny. Pusť ho dál a přiveď princeznu.
2: Hluboce se klaním, nejmocnější králi. Jsem beduín a většinu života jsem strávil v poušti. Možná je ti známo, že pustiny bývají rejdištěm skřítků a zlých duchů. Nám pastýřům plaší stáda a vyvádějí různé zlovolnosti. Abychom je zahnali, využíváme kouzla hudby. Jestli tvou vznešenou dceru postihla zlá moc, zkusím jí zlomit svou flétnou.
3: Princezna Aldegunda, veličenstvo.
0: Posaď se, dceruško. Tenhle pastýř ti něco zahraje.
4: Raději bych se vrátila na lůžko, otče. Jsem nasmrt unavená.
0: Chvilku vydrž a ty hraj, beduíne.
3: Veličenstvo, princezna pláče.
0: Ano, to vidím. Ale hraj dál, mladíku.
3: Do tváří se jí vrací červeň.

0: usmíva se.
1: Stal se zázrak.
2: Tatínku, ta hudba mě na dobro vyléčila. Poznala jsem v ní něco, o čem se mi zatím jen snívalo. Ráda bych ji poslouchala každičký den.
1: Rád ti to dopřeju, dítě. A toho pastýře jmenuji dvorním lékařem. Ale nejdříve ho musím odměnit. Otevřete klenotnici.
3: K službám, veličenstvo.
1: Můžeš si vybrat, mladý muži. Jsou tu těžké zlaté poháry, zlaté pruty, mísy s drahokamy, diamanty. Naber si, kolik uneseš.
4: Tam, v koutě, je taková podlouhlá, zaprášená santalová skříňka, veličenstvo. Ta by mi za odměnu stačila.
1: Jsi skromný, Jochu. To tě ctí.
3: A nebo hloupý. Král ti nabízí bohatství, které by tě zabezpečilo na celý život.
1: Co vlastně v té skřínce je?
4: Otevřu ji.
3: Hedvábný koberec s nějakými podivnými znaky.
4: Smím ho rozprostřít u nohou princezny?
2: Ano, zkusím, jestli je tak jemný a hebký, jak vypadá.
4: Zkus, má nejmilejší. Mně už zbývá jen pohladit tajemný znak.
5: Nepoznáváš mě, králi? Jsem poutník lásky a ten koberec je odkaz krále Šalamouna. Odnese nás do ráje.
3: Veličenstvo, to je létající koberec. Vznesl se nad ochos a míří do neznáma.
1: Míří do Granady, ten mouřenín mi unáší dceru.
6: Pro boha, chyťte ho, přineste luk a šípy.
7: Odpust mi, otče. Musím s ním. Ahmed je můj osud.
5: Neboj se o svou dceru, králi. Miluju ji a vždycky ji budu milovat. Budu se o ní starat a opatrovat ji mnohem líp, než ty chráníš své poklady.

0: No to je hanba, nechat střílet šípy po své dceři. Hej, Sovo, sem! Zahákni se pařátem, zatřásně koberce, ať se svezeme domů!
1: Oh, jak jste hloupí, před láskou a touhou, nemáte šanci žádnou.
0: Rychle nehoukej a chytře!
1: Pouhou jehlou v kupce sena, budou pro vás princ s princeznou. Oho!
0: A kvůli tobě jsme propásli koberec. A další hned tak nepoletí.
1: Co dělat? Máme před sebou cestu dlouhou.
0: Jo. Tak pořádně mávni křídly, ať ještě neprošvihneme svatbu.
2: A princ Ahmed s princeznou Aldegondou zatím pluli pod modrou krenbou nebeskou, nad houštím tamarišku, granátovníky i olivovými háji. V noci jim na cestu zářila stříbrná Venuše, patronka milenců. Na zámku je s radostí přivítal Bonanben a ihned začal chystat slavnou svatbu. To už doletěli i papoušek se sovou. Právě včas, aby se stali královskými ptačími rádci. Mladí manželé pak v Granadě královali dlouhá léta. Nejenom šťastně, ale i moudře. Za úplňkových večerů se v Alhambře rozeznívala flétna a kdo si ji přišel poslechnout, tomu se v duši navěky usílí.

Zlatá husa. Byl jeden hospodář a ten měl tři syny. Nejmladšímu říkali pořád jen Truldík a doma byl jen pro smích, za nic ho neměli a při každé příležitosti ho odstrkovali. Jednou měl jít nejstarší syn do lesa kácet stromy. Nežli se vypravil, dala mu ještě matka dobrý sladký koláč z kolika vajec a k tomu láhev vína, aby neměl hlad a žízeň. Když přišel do lesa, potkal starého šedivého mužička. Ten pěkně pozdravil a povídá: dej mi kousek koláče, který máš v kapse, a nech mě napít vína. Mám takový hlad a žízeň. Chytrý syn však odpověděl: když ti dám svůj koláč a své víno, sám nebudu mít nic, klid se svou cestou. Nechal mužička stát a šel dál. Jak potom začal svůj strom osekávat, netrvalo dlouho a sekl nakřivo, sekera mu zajela do paže a tak musel honem domů a dát si ruku obvázat. Ale to nebylo samo sebou. Přivolal mu to ten šedivý mužič.

koto. Potom zas šel do lesa druhý syn a matka ho vypravila stejně jako nejstaršího, dala mu sebou koláč a láhev vína. Také on potkal starého šedivého mužička a ten ho poprosil o kousek koláče a doušek vína. A druhý syn odpověděl taky náramně moudře. Co dám tobě, to ubyde mě. Klid se svou cestou. Nechal mužička stát a šel pryč. Ale trest ho neminul. Sotva několikrát zaťal do stromu, sekl se do nohy a domů ho museli odnést.

Zakrátko řekl Truldík: Tatínku, puste mě taky do lesa, nechte mě kácet. Otec odpověděl: Tvoji bratři se přitom posekali, nehrň se do kácení, stejně to neumíš, si nešika. Ale Truldík tak dlouho prosil, až otec konečně řekl: I tak si s Pánem Bohem jdi, když se ti něco stane, aspoň budeš chytřejší. Matka mu dala jen narychlo vodou zadělanou placku a láhev zvětralého piva. Když přišel do lesa, taky hned potkal šedivého mužička. Ten ho pozdravil a povídá: Dej mi kousek své placky a dej mi napít ze své láhve. Mám takový hlad a žízeň. A Truldík odpověděl: Mám ale jenom obyčejnou vodovou placku a láhev zvětralého piva, ale jestli tím vezmeš zavděk, sedneme si a najíme se. A tak usedli. Ale když Truldík vytáhl svou placku, byl z ní najednou dobrý sladký koláč a ze zvětralého piva ohnivé víno. Najedli se, napili a potom mužíček povídá: Protože jsi dobrosrdečný a ze svého daruješ ochotně druhému, pomohu ti ke štěstí. Támhle stojí starý strom, ten porazíš a mezi kořeny něco najdeš. Potom se mužiček rozloučil. Truldík šel ke stromu a skácel ho. Ale jak strom padl, podívejme. Mezi kořeny sedí husa a peří má z ryzího zlata. Vytáhl husu, vzal ji pod paždí, ale nevrátil se domů. Pustil se zaslíbeným štěstím do světa. K večeru zašel do jedné hospody, že tam přenocuje. Ale hospodský měl 3 dcery. Ty husu uviděli a jak byli zvědavé, mohli na tom prapodivném ptačisku oči nechat. Hlavně by byli tuze rádi dostali nějaké to zlaté pírko. Nejstarší si řekla: Však já už si vyčíhám příležitost, abych si mohla pírko vytrhnout. A když Truldík po chvíli vyšel ven, chytila husu za křídlo, jenže prsty i dlaň jí na tom křídle uvázly jako přismolené. Potom přišla druhá dcera a taky jen s tím úmyslem, že si vezme zlaté pírko. Ale jen o svou sestru zavadila, hned taky zůstala jako přismolená. Nakonec přišla i třetí sestra, taky pro pírko, a první dvě na ní křičely: Nechoď k nám, pro všechno na světě, jenom sem nechoď. Ona, toť se rozumí, nevěděla, proč by k ním neměla chodit a myslela si, když jsou u husy oni, mohu tam já taky. Přiskočila a jak o sestru zavadila, už k ní zůstala přilepená. Tak chtěj nechtěj, museli tu noc přečkat u husy. Ráno vzal Truldík husu pod paždí, šel pryč a nic se neohlížel na milé 3 dívčiny, které byly k huse přichyceny. Pořád museli běžet za ním napravo nalevo, jak Truldíka nohy nesly.

polích je potkal farář. Vyšel si po ránu na procházku a když tenhle průvod uviděl, povídá: Styďte se, holky nehodné, takhle běhat po polích za tím mladým chlapcem, co pak se to sluší? A chytil tu nejmladší, co byla na kraji, za ruku a chtěl ji odtáhnout, ale sotva na ní sáhl, hned taky rukou uvázl a musel běžet pořád za nimi.

0: co proto.
1: Netrvalo dlouho a šel tudy kostelník. Když viděl, jak pan farář cupe v patách za třemi holčinami, podivil se a zvolal: Hele, pane faráři, kam pak tak naspěch? Nezapomeňte, že dneska máme ještě jedny křtiny. Protože se farář ani neobrátil, přiběhl kostelník k němu, vzal ho za rukáv a už byl taky pevně přichycený.

ze školky, husička a za ní tři holky. Kdo pak se to přilepil za ně, vždyť je to pan Farář.

Jak těch pět klusalo jeden za druhým a Trulda s husou je vedl jako na provázku, šli tudy dva sedláci s motykami, vraceli se z pole. Farář na ně zavolal, prosil je, aby jeho a kostelníka vyprostili. Sedláci přiběhli, ale sotva na kostelníka hmátli, už se taky nemohli odtrhnout a tak už jich bylo sedm, co běželi za Truldíkem se zlatou husou.

0: Potom přišli do jednoho města. Tam panoval král, který měl jedinou dceru, a ta dcera byla tak zasmušilá, že ji nikdo nedokázal rozesmát. Proto král ustanovil, kdo princeznu rozesměje, ten, že ji dostane za ženu. Jak to Truldík uslyšel, vydal se s husou a celým jejím průvodem rovnou na zámek a pěkně to tam prováděl po nádvoří. Když princezna uviděla, jak těch 7 lidí pořád běhá za sebou a žádný se nemůže utrhnout, dala se do takového smíchu, že vůbec nemohla přestat. A milý Trulda měl najednou rozumu dost a hned se domáhal své nevěsty. Jenže otci nebyl tenhle zeťáček po chuti. Král si vymýšlel všelijaké kličky a námitky, až prohlásil, že mu nejdřív musí přivést člověka, který dokáže vypít plný sklep vína. Trulda si hned vzpomněl na šedivého mužíčka, že by mu mohl pomoci, a vydal se znovu do lesa. Došel až na místo, kde porazil strom, a vida. Seděl tam nějaký chlapík a tvářil se tuze strápeně. Truldík se ho zeptal, nad čím se tak trápí.
1: Mám ukrutnou žízeň, odpověděl muž, a nemohu ji uhasit. Studená voda mi nedělá dobře. Pravda, vypil jsem jeden sud vína, ale co to vydá, jako když ukápne na rozpálený kámen.
0: To já bych ti mohl pomoci, povídá Trulda.
1: Jenom pojď se mnou, napiješ se jako houba.
0: Vrátil se s ním na zámek, zavedl ho do sklepa a milý nedopita vzal ty veliké sudy útokem a pil, až ho v bedrech píchalo. Nežli se den se dnem sešel, měl piják celý sklep vypitý do poslední kapky. Truldík se honem hrnul ke králi a znovu se domáhal s nevěsty. Jenže krále zlobilo, že by si takový prostý chasník, kterému všichni ještě ke všemu říkají Trulda, měl odvést jeho dceru, a stanovil mu další podmínku. Nejdříve prý musí přivést takového chlapíka, který dokáže sníst na posezení celý kopec chleba. Truldík se dlouho nerozmýšlel, pustil se rovnou do lesa a vida, zase tam jeden seděl na stejném místě, stahoval si břicho řemenem, mrzutě se kabonil a stěžoval si.
1: To je trápení, už jsem snědl celou pec dobře vypečených pochníků chleba, ale copak je to platné, když má člověk takový hlad jako já. Žaludek mám prázdný a musím se pořád jen stahovat řemenem, aby mě hlad neumořil.
0: Truldík se zaradoval a povídá:
1: i to je snadná pomoc, vstaň a pojď se mnou, najíš se dost a dost, co hrdlo ráčí.
0: A hned ho vedl ke královskému dvoru. Král zatím dal svést všechnu mouku, co jí v říši bylo. A pekaři mu z ní napekli velikánský kopec chleba. Nedosyta z lesa si k němu stoupl, dal se do jídla a za jediný den celou tu horu chleba spořádal, že ani kůrka nezůstala. Truldík teď po třetí žádal o svou nevěstu, ale král se pořád ještě chtěl vyvléknout ze svého slibu a chtěl od něho loď, která by jezdila po vodě i po souši.
1: To už je to poslední, řekl mu. Jak s takovou lodí přijedeš, hned dostaneš mou dceru za manželku.
0: Truldík se obrátil na patě a zas rovnou cestou do lesa na staré místo. Tentokrát tam seděl onen starý šedivý mužíček, kterému dal svou placku, a povídá Truldovi:
1: pil jsem pro tebe, jedl jsem pro tebe, teď ti dám ještě tu loď.
0: A to všecko proto, že jsi mládenec, který má slitování se starým člověkem. A doopravdy mu dal takovou loď, co jezdila po vodě
1: i po souši. Truldík do ní vsedl a ujížděl ke králi. Když jí král uviděl, už mu svou dceru nemohl dál odpírat a chtěji nechtěji jim vystrojil svatbu. Po letech král umřel, Trulda zdědil království a dlouho byl se svou manželkou spokojeně živ. A jak to dopadlo se zlatou husou? Když husa pomohla princeznu rozesmát, Trulda od ní prstem hladce odloupl ruku nejstarší hospodské dcery a ostatní hned byli také volní. Všech sedm uhánělo domů, až se jim hlava třásla. Zlatou husu pak vzal Trulda sebou do lesa, když tam šel hledat mužíčka, pěkně ji zas posadil mezi kořeny skáceného stromu a nechal ji tam. Zlatou husu potom už víckrát nikdo neviděl.
2: Nečekaná návštěva a amulet. Jihlíkův děda měl návštěvu. To se nestávalo právě často, ne, že by byl mrzout nebo dokonce lakomec. Dělalo mu radost, když mohl ze skromných zásob připravit nějaké drobné pohoštění. Vadil mu ale ten divný zvyk skoro všech návštěv mluvit jen proto, aby řeč nestála. To začínal být po půl hodině netrpělivý, po další půl hodině nesvůj a hodinu na to už tak nerudný, že se návštěva měla k odchodu. Až zase ve dveřích, když říkal naschledanou, se děda usmíval a někdy přímo zahřil. Tentokrát ale jedna návštěva přišla už dopoledne a seděla tu ještě, když se Hejlík vrátil z pohřbu. To je pan Bono, zrovna přiletěl z Afriky, představil děda opáleného lichožrouta ve slunečních brýlích. Z Afriky? Užasl Hejlík. Ještě měl plnou hlavu zážitku z krematoria a teď tohle. Ty jsi Hihlík, viď? Zadíval se mu do očí ten cizinec. Moc jsem se těšil, až tě poznám osobně. Ale s vyprávěním toho o tobě moc nevím, ale vím tolik, že by ses divil. Hihlík si pomyslel, kdo by asi tak mohl o něm v Africe vyprávět, ale zeptat se nechtěl, aby tu plachou myšlenku nezakřikl. Víš, kdo mi o tobě povídal, viď? Hihlík přikývl. Ale ve vyprávění tvých rodičů jsi pořád malý kluk. Až se dostanu zpátky, musím jim říct, že to není pravda. Usmíval se pan Bono. Jsou pryč už 3 roky, připomněl mu Hihlík, i když nechtěl, zazněla v jeho hlase výčitka. Dneska děti rostou hrozně rychle. To není jako za mých časů, ozval se chle děda. Bude to zdravější stravou a hojností. Mně vám, pane Bono, připadá, že svět se přímo topí v ponožkách. A přišlo to z Číny. Hihlík netrpělivě poskočil. Už měl těch úvah dost. Pane Bono, zvolal. A co moji rodiče, jak se mají? Co tam tak dlouho dělají? A kdy se vrátí domů? Všechny tyhle otázky a ještě pár dalších vychrlil jedním dechem. Pan Bono si odkašlal. Vím, že je to pro tebe těžké, ale... Zkus své rodiče pochopit. Chlapče, chlapče, musí tě bolet, že je nemáš u sebe, ale jak jsem poznal tvého moudrého dědečka, myslím, že ti pomáhá utvořit si správný názor na svět. Děda přikyvoval Ale Hejlíkovi byl každý názor ukradený. Vlastně ani neví, jaký má takový správný názor vypadat. A i kdyby to věděl, všechny názory světa by vyměnil za jednu máminu pusu a tátovo obětí. Najednou mu bylo hrozně smutno. To se ví, že děda je moc hodný a starostlivý a určitě je to nejmoudřejší lichožrout na světě. Ale nikam ven už nechodí. Má svůj vlastní svět a schovává ho ve vzpomínkách, pomyslel si Hihlík. Za to tenhle pán Bono vypadal jinak a mluvil jinak než ostatní lichožrouti. A děda, který zase svého vnuka dobře znal, poznal, na co teď asi myslí. Hihlíku, zvolal, jako by si až teď vzpomněl na něco důležitého. Vždyť já jsem ti zapomněl říct, že tady pan Bono je velvyslanec. Správně by ho měl oslovovat vaše excelence. Na to se pan Bono ušklíbl tak jako pohoršeně a utrousil. Ale prosím vás, komu čest, tomu čest, nenechal se odbít děda. Hihlíku, pan Bono lítá po celém světě a schání pro africké lichožrouty podporu. To jako scháníte ponožky? Zeptal se Hihlík. Víš, Hihlíku, začal pan Bono pomalu, ponožky mají na starosti právě tvoji rodiče. Já se starám o to ostatní. Teď už znervózněl i děda. Hihlík dobře slyšel, jak si brumlá. Ostatní, to bych rád věděl, co to je. Ostatní. Ale přímo se nezeptal. Ani na to neměl čas, protože pan Bono konečně začal povídat o Hihlíkově mamince a tatínkovi. Vyprávěl, jakou záslužnou práci v Africe dělají a v jakém strašném nebezpečí se kolikrát octnou. Mluvil dlouho a všechno, co řekl, bylo krásné a napínavé a samá chvála jeho tatínka a maminky. Hihlík poslouchal a byl na své rodiče a na jejich nebezpečnou práci ohromně pyšný. Jenže jeho smutek to nijak zvlášť nezahnalo. A pak, podle hluku z Vavřincova pokoje, poznal, že jeho kamarád je už doma a že za chvíli uvidí na posteli ty dva licháče z krematoria a rukou psaný pozdrav: spí sladce, Ekone. Při tom pomyšlení se Hihlík na celé kolo rozesmál. Takhle se mi líbíš, pochválil ho pan Bono a zvedal se k odchodu. Na zápěstí mu něco blikalo. Pěkný hodinky, mlaskl Hihlík pochválně. Hodinky a kompas v jednom, upřesnil velvyslanec a najednou se bacil dlaní do čela. Že já bych na to snad zapomněl, sáhl do kapsy a podával Hihlíkovi malý kožený váček pro tebe od vašich. Hihlík po váčku hned chňapnul. Co je to? Matka ti posílá amulet. A amulet, vytřeštil se Hihlík. Vidím, že na pověry nevěříš a amulety jsou ti k smíchu jako mě, ale ber to jako suvenýr. Naschledanou, excelence, řekl děda ve dveřích a bylo vidět, že si také oddechl. Hihlíkovi se prsty trochu třásly, když sahal do koženého váčku. Na rozdíl od jeho excelence, síle a moci amuletů věřil. Čekal, že to bude uschlá ropucha, nebo tykrý zub, nebo tak něco. Ale tenhle amulet vypadal jako Hříbeček na štupování punčoch. Ze dřeva však nebyl, byl z rohu bílého nosorožce.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
4: Dobrý večer, děti. Je středa. A tak jako v pondělí a v úterý i dnes ve středu očekává malý Hjalmar návštěvu Ole Zavřiočka. Tiše vyběhne Ole po schodech, neslyšně se protáhne dveřmi a pak otevře jeden ze svých deštníků. Ano, Ole Zavřiočka nosí dva deštníky. Pod každou paží drží jeden. Proč dva? Protože na jednom jsou obrázky a ten se rozevře nad hodnými dětmi, kterým se pak po celou noc zdají ty nejkrásnější příběhy. A na tom druhém deštníku není vůbec nic. Ten Ole rozevře nad dětmi neposlušnými, které nedovedou ani jak se patří spát a ráno si stejně nepamatují ze snu ani to nejmenší. Ale vraťme se teď s Ole Zavřiočkem do Hjalmarovy jizby, kde se chystá příběh středeční.

Jak ten den venku pršelo. Pršelo jen celilo. Hjalmár to slyšel i ve spánku. A když Ole zavři očka otevřelo okno, stála voda až po okenní rám. Tam venku bylo učiněné jezero a na něm pluli lodě. A ta nejnádhernější loď se dostala až k domu. Chceš se, Hjalmare, plavit se mnou? Zeptal se Ole chlapce. Můžeš se tak dostat dnes v noci do cizích zemí a zítra ráno budeš zase tady. Poznáš, jak je moře širé, kolik je ve světě krás, jak velká jsou města a prostorné lesy, jaký je na nebi

0: kde skrývá se moudrost, kde něhycit bývá, tam skrývá se láska a tam zase zlost. Se mnou tě čeká na břehu moře nejedna dobrá zkušenost. Hjalmar najednou stanul ve svátečních šatech na palubě veliké lodi. Počasí plavbě přálo. Loď teď proplouvala ulicemi, zabočila za roh výstavného paláce a pak zase bylo všude širé, nespoutané moře. Pluli tak dlouho, až už nebyla na obzoru žádná země a spatřili jen hejno čápů, kteří letěli právě do teplých krajin. Jeden čáp letěl těsně za druhým a tak letěli už dlouho, velmi dlouho. Jeden z nich byl už tolik unavený, že ho křídla téměř neunesla. Byl poslední v řadě, zakrátko zůstával velký kus za ostatními a nakonec klesal s rozepjatými křídly níže a níže. Ještě několikrát křídly prudce zamával, ale nic to nepomáhalo. Teď se dotkl noha Malanový lodi, teď se svezl po plachtě a už stál na palubě. Plavčík ho vzal a dal ho do kurníku ke slepicím, kachnám a krocanům. Čáp stál bezradně mezi nimi. Co to je, co to je? Brebentili slepice. Takový nějaký pchá. A krocan se nafoukl, jak nejvíc mohl a ptal se čápa, co je zač. A kachni do sebe štouchali a pak vyzývali čápa, no hni sebou, hni sebou. A tak jim čáp vyprávěl o horké Africe, o pyramidách, o pštrosovi, který běhá po poušti jako divoký kůň. Ale kachni nechápali nic z toho, co vyprávěl, a tak do sebe zase šťouchali. Co to říká, ten je ale hloupý, co? Ovšem, že je hloupý, řekl krocan a pustil se do hudrování. Tu se čáp docela odmlčel a vzpomínal na svou Afriku. Máš ty ale divné tenké nohy, posmíval se mu krocan. A slepice se sborem pošklebovaly třesky, plesky, třesky, plesky. Ale čáp dělal, jako by je vůbec neslyšel. Proč se nesměješ s námi? Zlobil se krocan. Vždyť jsme byli tak vtipní. Nebo se ti to snad zdálo příliš prosté? Snad si tomu nerozuměl. No nevadí, my si vystačíme sami. A krocan samolibě hudroval dál. Kachny souhlasně káchali kách, kách, kách. A bylo to hrozné poslouchat. Ale jim se zdálo, že ten jejich křik je náramně příjemný. Ale Hjalmar se rozlobil. Zašel ke kurníku, otevřel dvířka a zavolal na čápa. Čáp vyběhl z kurníku a hopkal za Hjalmarem po palubě. Vděčně se díval na Hjalmara, jako by mu děkoval. A protože si už odpočinul, rozepjal teď křídla a odletěl do teplých krajin. A slepice dál kdákali, kachny káchali a krocan se zlobil. Vy jste ale pěkní, řekl jim Hjalmar. Myslíte si o sobě, že jste nevím jak chytří a hodíte se spíš na polévku nebo na pekáč. A v tom se probudil. Ano, Hjalmar zase ležel ve své postýlce. Ale byla to zvláštní noc. Zvláštní středeční noc, kterou mu Ole zavři očka přichystal. A co mu přichystá na zítřejší noc? Počkáme si s Hjalmarem. Dobrou noc.
1: Hurvínku, my jsme dostali ve škole šíleně těžký úkol.
2: Jaký úkol?
1: Těžký.
2: Jak těžký?
1: Šíleně, Hurvínku.
2: Ale z čeho? Z počtu, z tělocviku, ze zpěvu, ze psaní?
1: Ne. Dostali jsme úkol, že abychom udělali krmítko a vykrmili všechny ptáčky v našem okolí.
2: To je snad máte krmit a ne vykrmit. Vykrmit se může akorát husa, jenže husa není ptáček. Husa je, když je posvícení.
1: Tak to já nevím, Hurvínku.
2: Jenže já to vím přesně. Přece na vás nechtěj, abyste si na posvícení vykrmili brhlíka. Chtějí nebo nechtějí?
1: Ne, nechtějí.
2: No tak vidíš, tak uděláme to krmítko spolu a proto mi podej prázdný květináč.
1: A kde máte prázdné květináče?
2: Přece v kredenci, vy ne?
1: My ne.
2: My jo.
1: No,
2: jdi dolů. Ty seš taková slepičí vejška.
1: No, vidíš, ty tam taky nedosáhneš.
2: Počkej, podej mi pohrabáč. Já si ho přistrčím.
1: Je.
2: Co to bylo?
1: Mísa, hurvínku s ušima.
2: Tak jí smeď na lopatku, máničko s ušima. A jestli se mi chceš posmívat kvůli uším, tak se nejdřív podívej na ty svoje.
1: To jsem ještě nevěděla udělat krmítko z kořenáče.
2: To nic není, to je lehký. Do květináče natlačíš lůj nebo nějaký tuk, žano, třeba sádlo, a květináč pověsíš takhle nohama vzhůru.
1: Že bude vypadat jako zvoneček.
2: A ptáci přiletí, budou ze spoda klofat a nebudou mít hlad, žáno.
1: No, jenomže kde vezmeme lůj do toho krmítka, když lůj ani nemáme?
2: Lůj nemáme, ale hele, co máme?
1: Je, husu. Vy budete opékat husu, vyděláte posvícení.
2: A hele, tak je tlustá. Sádlo se jí trošku ořeže a bude to. Podej mi nůž.
1: Kde máte nůž?
2: Počkej, v truhlíku na uhlí.
1: V truhlíku na uhlí? Jak to, že máte nůž v truhlíku na uhlí? Do truhlíku se nože přece nedávají.
2: Mám tam v pátek spadnul. Je tam, viď? No, ukáž. Tadyhle teď ořízneme jeden kousek sádlíčka. Tak, tady druhý. To byla husa jako basa, co?
1: No, neměli bychom ho dát vysmažit, hurvínku.
2: To sádlo?
1: Ano.
2: To bychom asi měli, třeba v tomhle kastrůlku. Postavíme ho na plyn.
1: Nespal se, hurvínku.
2: A je to.
1: Je.
2: To bude asi ta čulda. Hodila si ty střepy do koše na odpadky?
1: Hodila.
2: A přikryla si je novinama, aby nebyly vidět?
1: Nepřikryla, ale přikryju.
2: Ahoj, taťuldo, to je venku počasí, viď?
3: No to teda je. Urvajs, a co doma, je všechno v pořádku?
2: Absolutně, tati.
3: Ve škole?
2: Absolutně, všecko, tati.
3: Co je absolutně všecko?
2: V pořádku.
3: No tak, to rád slyším, protože nic člověka tak nepotěší, jako když je doma i ve škole absolutně všecko. To, jak si... Nice, tady je něco... To, tento...
2: Co tento, tati?
3: No cítit, co to pro pána krále, to je hrozný, otevři okno.
2: My, tati, totiž...
3: No to je hrůza, já přijdu domů, ty hlásíš jako, že je všechno absolutně v pořádku a zatím je to tady jako, kdyby přišel, já nevím kam, co to čoudí z toho kastrůlku.
1: Totiž, pane, spím.
3: Hned hurvajs to seber a jdi to vylejt.
2: Ne. To se nesmí vylejt, tati.
1: My totiž připravujeme, pane Spejble, ptáčkům krmivo.
3: Cože?
2: Krmivo. My jim pečeme sádlo místo loje, žáno, tati, a pak jim ho nalejeme do květináče, žáno.
1: A oni ho budou klofat a budou mít krmítko.
3: Co pak budou klofat takový spálený tento? Vždyť je to uhlí a ne tuk.
2: Jenže až to v květináči utuhne.
3: A co pak to je nějaké krmítko? Květináč? Květináč je květináč a krmítko je krmítko.
2: Když se pověsí takhle na strom, tati.
3: To je moc malé krmítko, květináč. To je akorát pro síkorky. Síkorky zobou lůj? Správně, to zobou, ale co myslíš takový ten?
2: Kdo?
3: Jak se jmenuje ten s tím zobákem takovým?
2: Matoušek, tati.
3: Ale žádný Matoušek, takový černej.
2: Fiala.
3: Ale Fiala, ten přece kos.
2: Jaký kos?
3: Kos, žáno. Ten lůj nezobe, nebo pěnkava, nebo drost.
2: Matoušek taky ne.
3: No tak, a má proto umřít hlady?
1: Nemá, víte, pane Spejble.
3: Samozřejmě, že nemá. Ptákům uděláme pořádné velké krmítko, aby se tam dalo sypat zrní, drobečky a tak. Podej mi proto pilku, hrvajs, ty máničko vyndej ze šuplíku hřebíčky a kladívko.
1: Ano, pane tak. Spejble.
3: No, já mám tadyhle prkínka a bude to, než bys řekl švec. Nice. Co je tohle? Povídám, co je tohle? Hurmaj, co je tohle?
2: Co, tati?
3: Kdo tak opižlal tu husu?
2: Jakou husu?
3: Tu husu tadyhle kdo opižlal?
2: Nikdo, tati.
3: Jak to nikdo? Podívej se, jak je opižlená.
2: To se z ní ořezalo takovéto přebytečné sádlo pro síkorky.
3: Se ořezalo. Já tě taky ořežu. Takhle opižlat takovou krásnou husu.
2: Mám tě uklidit stůl, tatí, nebo kde to budeš dělat?
3: Co?
1: To krmítko, pane Spejble.
3: Na stole, pochopitelně. Sklízet nic nemusíš, já to takhle očoupnu na kraj. Tak.
2: Už je to na cimpr-campr.
3: Hernaj, tady je pořádek. Proč si ten hrek nesklidil ze stolu?
2: Jsem chtěl, ty jsi nechtěl.
3: Jak to nechtěl? Tak to odnesu, ať chci nebo nechci, ne?
2: Jsi nechtěl, že to jen očoupneš na kraj.
3: Kdybys ho byl býval uklidil, tak bych nemusel nic očupovat. Takový pěkný hrnek i s talířkem. Podej mi ta prkínka, Máničko.
1: Prosím, pane...
3: No vidíš, jak pasujou k sobě. To bude střížka, to bude střecha, jedna radost.
2: A tohle to prkínko?
3: Z toho uřízneme podlášku, kde pak zima je krutá, zimě se těm tvorečkům musí pomoct. Takové krmítko musí něco vydržet. Vítr do něj pere, už ano. Šumonko, jde.
2: To jde nějak stěžka, viď?
3: Přidrž mi to, tuhle, ať se mi to nekvedla.
1: Já to taky přidržím.
3: Takový houř na tý dřevo.
2: Chceš, abych vzal na chvilku za tu pilku?
3: Ale nechci. Tupá je jako poleno. Pořád si něco děláte, pak má něco uřízout. Drzofest!
2: Je prsk.
1: Pane Spejble, vždyť jste uřízl kus stolu.
2: Jsi uříznul stůl i s nohou, tatí.
3: Nice. To je práce. Hernajs, to mi čert napískal, abych dělal pro ptáky krmítko.
1: Když nám to uložili a já nevěděla, jak se krmítko dělá.
2: No, tak teď už to snad budeš vědět.
3: Hernajs, takový pěkný stůl a teď mu chybí noha.
2: Tři mu stačí, tatí. Piano má taky tři nohy.
3: Vždyť se bude kinklát. Hernajs, to mi to krmítko přišlo draho.
2: Ještě ho musíme ale slouct dohromady. To krmítko, tatí.
3: Helejte, já mám jinou práci. Co pak si myslíte, že mám na starosti jenom vaše krmítka?
1: Když my ale krmítko musíme zhotovit a musíme pozorovat, které ptactvo se k němu slétá a které ne a jak se přitom chovat. A...
3: No tak na to ale nepotřebuješ krmítko jako stodolu. Na to vám docela dobře stačí tadyhle ten květináč, žano. Do něj nalijete třeba tenhle spálený vomastek, žano. To ptáčkům stačit bude. Na tom si docela ještě pochutnaj a krmítko bude jedna báseň.
2: No vidíš, a když jsem to říkal já, tak se mně nevěřilo. Mně se holt nikdy nevěří, dokud náš stůl nepřijde o nohu.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Čarodějnický rok se pomalu chýlil ke konci a víc se blížila Filipo-Jakubská noc. Malá čarodějnice si v těchto dnech opakovala svědomitě všecko, čemu se naučila. 3 dny před Filipo-Jakubskou nocí přiletěla teta Bimbula. Vystoupila z černého mraku a řekla: Přicházím z pověření vrchní čarodějnice. Zvu tě před čarodějnickou radu. Pozítří o půlnoci se máš dostavit na rozcestí za červeným kamenem na pastvině. Jestli jsi to ale rozmyslela...
0: Co bych si rozmýšlela?
1: Vykřikla malá čarodějnice. No, tak tedy naschledanou pozítří. Havran Abraxas by byl nejraději letěl s malou čarodějnicí, ale neměl na čarodějnické radě co pohledávat.
0: Nedej se zakřiknout,
1: volal za ní na rozloučenou.
0: Stala se z tebe dobrá čarodějnice a to je hlavní věc.
1: Úderem 12. dorazila malá čarodějnice na rozcestí za červeným kamenem na pastvině. Čarodějnická rada už byla pohromadě.
2: Tak začněme, zvolala vrchní čarodějnice. A prozkoumejme, čemu se malá čarodějnice naučila.
1: A začali jí pořadě dávat úkoly. Dělat vítr, hrom, odčarovat červený kámen z pastviny, přivolat kroupy a déšť. Malá čarodějnice nepřišla ani jednou do rozpaků. Ani když teta Bimbula od ní žádala. Vyčaruj, co stojí na straně 324 v kouzelnické knize. Malá čarodějnice si hned věděla rady. Prosím, řekla klidně a vykouzlila bouřku s kulovým bleskem.
2: Stačí, zvolala vrchní čarodějnice. Dokázala s nám, že umíš čarovat. Dovoluji ti proto napříště tančit s námi o Filipo-Jakubské noci, třeba že jsi ještě notně mladá.
1: Ale teď se ozvala znovu teta Bimbula.
2: Mohu prosím dokázat, že je přesto špatná čarodějnice. A z kapsy u zástěry vyhrabala notes. Celý rok jsem jí tajně pozorovala. Zapisovala jsem, co tropila.
0: Ale jen to klidně přečti, vykřikla malá čarodějnice. Jestli to nejsou samé lži, nemám se čeho bát.
2: To se ukáže, řekla teta Bimbula.
1: Potom předčítala čarodějnické radě, jak pomohla ženám, které sbírali dříví, jak vyléčila lesníka, jak pomohla kouzli chudé květinářce, jak v zimě zahřála kaštanáře a taky o tom Sněhulákovi a o zlodějích vajec.
2: Je to pravda?
1: Ptala se vrchní čarodějnice.
0: Ovšem, ovšem, volala malá čarodějnice, je to pravda.
1: A byla na to pyšná. Vylekala se proto, když vrchní čarodějnice najednou pohoršeně vykřikla.
2: A tuhletu jsme málem pustili na skalnatou horu. Fuj, taková špatná čarodějnice.
0: Jak to?
1: Dotčeně se zeptala malá čarodějnice.
0: Vždyť jsem vyčarovala vždycky jen samé dobro.
2: No, právě proto, hubovala vrchní čarodějnice. Jen čarodějnice, které vždy a všude působí zlo, jsou dobré čarodějnice. Ty jsi ale špatná čarodějnice, protože ustavičně děláš dobro.
1: A kromě toho, přisolila si teta Bimbula, čarovala v pátek. Sice za zavřenými okenicemi, ale já koukala komínem.
2: Cože?
1: Vykřikla vrchní čarodějnice.
2: Ještě tohle?
1: Pavoučími prsty chytla malou čarodějnici za vlasy a vykrákala jí. Posměšně jí pak přikázala.
2: Za trest budeš na skalnaté hoře sbírat dříví na kouzelnou hranici. Ty
0: sama jediná. A potom tě někde přivážeme ke stromu a celou noc budeš stát a dívat se, jak my tancujeme.
3: Jednou ráno chodila maková panenka po makovém poli a sbírala do kapsy u sukně kapky rosy. Motýl Emanuel zatím lítal od květu ke květu a všude smekl cylindr a řekl: přeju rozkvetlé, dobré jitro. Když maková panenka nazbírala plnou kapsu rosy, trochu se nad tím zamyslila a řekla: tak opravdu nevím, proč vlastně jsem tu rosu sbírala. Jen dopověděla, přiběhl od lesa žalud. Neměl čepičku, byl poděšený a celý zelený strachem. Pro Pětran, Emanueli, honem mi půjč cylindr. Ten já nikomu nikdy nepůjčím, povídá motýl Emanuel. Hned mu dej ten cylindr, řekla maková panenka. Co pak nevidíš, že někde ztratil čepičku? Emanuel smekl cylindr a žalud šup s cylindrem na hlavu. Vypadal teď jako souce a stalo se to právě včas. V lese zapraskaly větvičky, ozvalo se klení a hromování a z houšti vyběhl loupežníček Burásek. Hromcí baba prsk, z lesa mi utekl žalud a někde tady je. Burásek nebyl větší než větívka mechu, ale rozlížel se tak ostře, až to přesekávalo stébla trávy. Žalud opatrně ustoupil do stínu a postrčil si cylindr do očí. Hromcí baba prsk, povídá Burásek makové panence, a já si ten žalud najdu. A co kdybych ti zatancovala, řekla panenka, aby Buráskovi odvedla myšlenky od žaludu. Pche, neřekl tak ani tak Burásek. Panenka se dala do tance, až bylo z červené sukničky kolo. Vznesl se taky motýl Emanuel a vyváděl ve vzduchu vybrlata, aby loupežník zapomněl na žalud. Jenže loupežníček Burásek se na to všechno díval a nedíval a občas mávnul rukou. Hromcí baba prsk!

0: Řád ostřeji. Hromcí baba prsk. Něco se mi na vás nezdá, pane soudce. A Burásek sahá soudci po cylindru. V tom ale motýl Emanuel vrazil do kytky, co tam kvetla tak prudce, až se zaprášilo zlatým práškem. A všecko to vletělo Buráskovi do očí. Hromcí baba prsk, co jsi mi to Emanueli hodil do očí? Křikl Burásek a zlostně dupl. A jak dupl, udělalo to v zemi jamku, žalud do ní skočil, panenka na něj přihrábla hlínu a zalila ji rosou z kapsy u sukně. Na tom místě pak vyrostl vysoký dub. A ať pod něj loupežníček Burásek přišel za větru, nebo v čas, kdy se nehnulo ani holubí pírko, hodil po něm ten dub tvrdým žaludem.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Křemílek a Vochomůrka si dělali klouzačku. Nejdřív ji jen zhruba projeli a pak ji brousili. Povedla se jim klouzačka ostrá a zahnutá jako šavle. Sluníčko stálo na nebeském balkóně a dívalo se, jak se Křemílek s Vochomůrkou klouzají. A dostalo chuť sklouznout se taky a zavolalo.
3: Teď jedu já. Ať tě to ani nenapadne, křikl Vochomůrka. Jsi moc horké a zkazilo bys nám klouzačku. Já bych zavřelo obě oči, povídá mírně sluníčko. A když zavřu obě oči, tak vůbec nejsem horké. Jo, ještě bys upadlo a kdo by tě pak zvedal, křikl Vochomůrka.
2: Potom se s Křemílkem ještě chvíli klouzali, ale začalo jim být zima.
3: Pojď. Půjdeme se ohřát do chaloupky, řekl Křemílek.
2: A doma u roztopené pece jim bylo dobře. Ale aby jim bylo ještě líp, přinesl Vochomůrka z půdy pytel kaštanů.
3: Nejlepší jsou pečené, povídá. Rozhrábni Křemílku v peci a já budu sázet.
2: Křemílek rozhrábl oheň a Vochomůrka nasázel kaštany do pece.
3: Aby se rychle upekly, přihodíme ještě otýpku chrastí, jo,
2: povídá netrpělivě Vochomůrka. Oheň začal hučet a kaštany začaly vyvádět. První pukl, až to zazvonilo v oknech. Druhý bouchl, až se hnula pec.
3: Jo, za chvíli už budou, to už budou,
2: povídá spokojeně Vochomůrka. V tom vám rána, až se pec rozvalila na kusy. Dveře u světnice to vydržely, ale okna se vylámala z rámů a do chaloupky vletěl mráz. Nač dýchl, to se zamžilo a nač sáhl, to zmrzlo. Na Vochomůrku se jen podíval a Vochomůrka povídá
3: už jsem zase hrozně dastek.
2: Křemílek ho uložil do promrzlé postele.
3: Mně je pořád hůř,
2: stěžoval si Vochomůrka.
3: Zamrzlo ve mně tíchnutí.
2: Od mrazu už pukaly hrnečky na polici a polínka v koutě.
3: Teď je mi dej hůř,
2: povídá Vochomůrka.
3: Dež napočítám do sedmi, je se mnou amen.
2: Jenže v tom se otevřely dveře a do světnice přišlo sluníčko. Nic se nebojte, povídá,
3: já tu nic nevyvedu, ale máte tu tedy mráz jako v morně a pec je nad ranc a

0: Tu tamhle bochomůrka snad nestůně. Stůně, špitl Křemílek. Už zas v něm zamrzlo kýchnutí.
1: Sluníčko otevřelo dlaň, usmálo se a na dlaní mu vykvetla kytka. Přivoň si, povídá Vochomůrkovi. Vochomůrka si čichl a rovnou
0: emčičičí.
1: Vyšlo z něj takové tíchnutí, že to zasadilo zpátky vyražená okna, postavilo rozvalenou pec, naštípalo polínka, rozškrtlo sirku a podpálilo na ohništi.
0: Za chvilku začne pec hřát,
1: řeklo sluníčko a odešlo. Venku se opatrně ohlídlo a sklouzlo se na té jejich klouzačce.

0: hru a druhá bere vyhydle, no na manikýru. Jen kolovrátku zpívej, já vím, že je to tak. Být skromný, to je nad zlato i nad šlechtický znak.
1: Kruťák. Mikuláš Středník byl desetiletý kluk. Na svůj věk však vypadal větší a silnější. Rodiče si většinou toužebně přejí, aby jejich děti byly zdravé a silné. Není divu, že i Středníkovi byli na svého syna hrdí. Snad jen, až v poslední době je na něm cosi zaráželo. Mikuláš dostal přezdívku Kruťák. Jeho rodiče si dlouho lámali hlavu, proč? Věděli jen, že je větší a mohutnější než jeho spolužáci. Všimli si také, že mu žádné přátelství nevydrží dlouho. Divili se, proč ho nikdo nezve k sobě na návštěvu, když je to takový správný kluk. Možná by potřeboval nějaké starší a rozumnější kamarády, usoudili. Jednou večer se paní Středníková obrátila na manžela. Všiml jsi, jak nám Mikuláš zase vyrostl a zesílil? Netušila, že krátce předtím nakopl kočku, šlápl psu Josífkovi na ocas a jako vítěz odkráčel do postele. Pan Středník si zrovna pročítal burzovní zprávy a proto poznamenal jen na půl úst. To zas bude potřebovat nové boty. Minulý měsíc oddělal dvoje. Máš pravdu, zamyslela se paní Středníková. Roste jako z vody a nohu má pomalu tak velkou jako ty.
2: No vida, usmál se pan Středník spokojeně. Třeba ještě unosí ty vínové polobotky, co jsem si koupil v loni na podzim. Jsou mi malé a stály hromadu peněz.
1: Hodí se pánské střevíce na takového kluka, zapochybovala paní Středníková.
2: A to máš přece fuk. Jsou to boty?
1: Jsou. A navíc úplně nové.
2: Abys věděla, můj pradědeček chodil do školy bos.
1: Ale tatínku, podívala se na něj paní Středníková s výčitkou, Mikulka by na zimu potřeboval spíš pořádné kanady.
2: Ale nesmysl,
1: mávl rukou pan Středník.
2: Na botách za stolik nezáleží. Nosíme je v první řadě proto, aby nás nezábly nohy.
1: Následující den vstoupila paní Středníková trochu váhavě do pokoje k Mikulášovi a podávala mu bytelné vínové pánské střevíce. Koukni, co ti posílá tatínek, řekla se špatně skrývanými rozpaky. Mikuláš uchopil jednu botu, důkladně si ji prohlédl a pak k maminčinu překvapení vykřikl:
2: To je ono! Můžu si je hned vzít do školy.
1: Myslela jsem, že si je necháš spíš na neděli, řekla maminka. No, pro jednou jich snad neubude. Mikuláš byl sice ještě v pyžamu, ale vklouzl na boso do bot.
2: Budou mi trochu větší, za to něco vydrží. Hehehe,
1: zasmál se. Paní Středníková s ulehčením zamířila do kuchyně. Mikuláš za chvíli přidupal na snídani a tatínek se ho hned zeptal: Tak co boty, synku?
2: Prima,
1: přikývl chlapec.
2: Vsadím se, že když někoho kopnu, klidně mu zlomím nohu.
1: Pan Středník si četl noviny a poslouchal jen na půl ucha a tak zamručel cosi jako Po snídani Mikuláš odkráčel do školy v nových střevících, i když mu opravdu byly ještě dost volné. A pan Středník si obul jiné, lehčí a měkčí. Maminka uklidila nádobí a posadila se k telefonu, že zavolá několika známým. Sotva skončila první hovor s paní Šestibokou. Aparát se rozdrnčel. Volala matka Rostiprchlivého a rozčilením sotva dechu popadala. Vážená, spustila odměřeně, I když jindy si s Mikulášovou maminkou tykala, jestli okamžitě něco neuděláte s tím surovcem, zavolám na něj policii.
3: S jakým surovcem? Podivila se paní Středníková.
1: S jakým? Vykřikla paní Prchlivá nepřirozeně vysokým hlasem. Však vy dobře víte.
3: Abych pravdu řekla, nevím.
1: Nevycházela z údivu paní Středníková.
3: Žádného surovce neznám.
1: Jen nepovídejte, pokračovala paní Prchlivá, protože nejzlomyslnější surovec a kruťák je váš Mikuláš.
3: Náš Mikulka,
1: zarazila se paní Středníková.
4: Přesně tak,
1: přisvědčila paní Prchlivá.
4: Dnes ráno cestou do školy kopl Rosťu tím svým naleštěným škrpálem.
1: Náš chlapec teď skoro nemůže chodit. Bolí ho noha a nevím, jestli to nemá nalomené.
3: Není možná, zahrozila se paní Středníková. Mám zavolat doktora?
4: To dokážu i bez vás, ucedila paní Prchlivá ledově. Už sem jede.
1: Chci vědět jen jedno. Co provedete s Mikulášem?
3: Ujišťuju vás, že ho potrestám, jak zaslouží, prohlásila paní Středníková, ale pořád mi to nejde na rozum. To bych do našeho Mikulky nikdy neřekla.
4: Mě to vůbec nepřekvapuje, řekla paní Prchlivá. Rád ubližuje slabším, kope do psů, bere malým dětem hračky z kočárku, strká do holčiček na tříkolkách, tahá kočky za ocas a promiňte, už budu muset končit, Rosťa mě volá.
3: Nezlobte se na Mikuláše, prosím vás, omlouvala se zase na paní Středníková. Stavím se u vás a donesu Rosťovi omalovánky a pár buchek, co jsem včera pekla. Jen co položila sluchátko, tiše se rozplakala. Pak si vzpomněla na Mikulášovi nové střevíce, vysmrkala se, utřela si slzy a zavolala tatínkovi do práce.
4: Teď máš, co jsi chtěl, vychrlila na něj. Můžeš být spokojený.
3: Proč? Nechápal pan Středník.
4: Stejně to všechno zavinili ty pitomé boty,
3: vzlikala paní Středníková, kdyby mu aspoň nebyly tak velké.
1: A co se vlastně stalo, přerušil ji tatínek. Maminka mu pověděla, jak jí volala paní Prchlivá. K něčemu takovému by nikdy nedošlo nebýt těch hromských bot, dodala.
4: Poslouchej, co ti povím, Boženko, zachoval pan Středník rozvahu. Boty jsou v tom nevině. Jestli chceš slyšet, kdo za to může, tak je to Mikuláš. Není přece možné, aby střevíce sami běhali a kopali malé kluky, ne?
3: Máš pravdu, tatínku, uklidnila se paní Středníková.
4: No tak vidíš, pokračoval pan Středník. Není důležité, jaké boty člověk nosí, ale jestli nikomu neubližuje.
3: Máš pravdu, opakovala paní Středníková.
4: Jenže co s tím provedeme?
1: Na druhém konci aparátu se rozhostilo dlouhé ticho, než se tatínek znovu ozval.
4: Musíme zavolat paní Larifáry.
3: Tatínku, ty máš vždycky pravdu, zajásala maminka. Hned s ní promluvím, určitě nám pomůže.
1: Paní Larifáry právě na zahradě sbírala lískové oříšky pro své veverky Panduláka a Tajtrlíka. V tom zaslechla, jaký doma zvoní telefon. Rozběhla se k němu a když ho zvedla, ozval se v něm plačtivý ženský hlas. Paní Larifáry hned věděla, kolik uhodilo. Paní Středníková jí líčila, jak Mikuláš kope, tluče, šidí a strká malé děti. Ale paní Larifáry ji přerušila.
3: To já znám, už nemusíte pokračovat, já to všecko znám.
5: Snad vám kvůli takovým věcem nevolají i jiné maminky, podívala se paní Středníková.
3: A kde pak, řekla paní Larifáry. Ale Mikuláš si sem chodí hrát. Všimla jsem si, že nějak rychle vyrostl. Býval to takový houžvička. A dnes je z něj kluk jako buk.
4: Jistě vám dělá radost.
3: Do dnešního rána dělal, povzdechla si maminka. Ovšem, potom, co jsem si o něm musela vyslechnout,
5: bych snad byla radši, kdyby zůstal houžvičkou na pořád.
4: To určitě nemyslíte vážně, přerušila ji paní Lárifáry. Je přece mnohem lepší mít zdravého a silného chlapce. S takovým je daleko míň práce a z Mikuláše jednou vyroste pořádný chlap.
5: Já vůbec nechápu, pokračovala paní Středníková, proč dělá takové hrozné věci. Ode mě ani od tatínka se to naučit nemohl. Vždyť od nás nikdy nedostal ani jediný pohlavek.
4: Ode mě taky ne, i když jsem si tuhle zrovna říkala, že si o něj přímo koleduje. Já myslím, že bychom mohli zkusit velitelo pilulín.
5: Velitelo pilulín? Opakovala po ní slabiku po slabice paní Středníková. Co to je?
4: Takové zelené čočky, vysvětlila paní Lárifáry. Chutnají jako peprmintová žvíkačka, ale mají nevídané vedlejší účinky. Probouzejí u dětí, hlavně u jedináčků, velitelské schopnosti. Máte v domě nebo v okolí nějaký koutek, kam si Mikuláš chodí hrát s kamarády?
5: Ovšem, zvolala paní Středníková, protože ji právě napadla úžasná věc.
4: Vzadu na zahradě stojí altánek. Ukládáme tam zahradnické náčiní, sekačku. Můžeme tam Mikulášovi zařídit.
5: Ani nápad, přerušila ji paní Lárifáry. Proč by si to nemohl zařídit sám?
4: Myslíte, že by to dokázal? Zaváhala paní Středníková.
5: Až jestli zabere velitelo pilulín, řekla paní Lárifáry.
4: Ať si Mikuláš přijde, pošlu vám ho plnou lahvičku. Dávejte mu jednu čočku denně po celý týden. Ale neočekávejte žádné zázraky. Velitelské schopnosti si nemůže nikdo vypěstovat přes noc. Kdybyste něco potřebovala, zavolejte. A už se netrapte.
5: Paní Středníková položila sluchátko a okamžitě se rozběhla na zahradu k altánku. Byl podzim, blížila se zima. Pěšinka, která vedla od domu kolem Petržilové nati, okolo jabloně a sudu s jahodníkem, kousek od hromady kompostu k ořechu, pod jehož korunou stál altánek, byla pokotníky zasypaná spadaným listím. Uvnitř byl nepořádek. Belíky do půlky naplněné vápnem, polámané hrábě, vysypané sáčky od semínek, poslední Mikulkova tříkolka a stojan pod vánoční stromek. Ozval se telefon. Maminka se rozběhla přes celou zahradu zpátky k domu. Volal tatínek. A vyptával se jí, jestli už mluvila s paní Lárifáry a co se od ní dozvěděla. Sotva skončili, zazvonil telefon znovu. Tentokrát Rosťova maminka oznamovala, že už u nich byl doktor a zjistil, že noha je naštěstí jen odřená. Než paní Středníková uklidila, vyprala a vyžehlila, bylo skoro půl čtvrté, čas, kdy se Mikuláš obvykle vracel ze školy. Zrovna dokončila seznam všeho, co má přinést z obchodu, když zaslechla zvenčí jakýsi hluk. Přistoupila k oknu právě v okamžiku, kdy Mikuláš zvedl vysoko nad hlavu svou učebnici zeměpisu a mrštil jí po osmileté Sylvii Hrbkové. Paní Středníková zabouchala na sklo a vykřikla: necháš jí, uličníku! Jenže Mikuláš už zvedl ruku k dalšímu úderu. Maminka vyběhla z domu, vytrhla mu učebnici a vybafla: není ti hamba, takový velký kluk a bije malou holku.
6: Ona si začala, už klíbl se Mikuláš.
5: To není pravda, bránila se Sylvie. Ukradl mé sestře jablko a tahal mě za vlasy.
4: Okamžitě vrať to jablko, nařídila paní Středníková zostra.
7: Ta nejde, už jsem ho snět.
4: Dobrá, mazej do kuchyně. Dáš Sylvii to, co tam máš připravené k svačině.
5: Mikuláš se pomalu a neochotně loudal domů pro jablko.
4: Jestli si však myslíte, že ho Sylvii podal jen tak,
1: Jste na omilu. Hodil ho po ní vší silou a trefil ji rovnou do břicha.
7: Sežer si ho, hehe,
1: zachechtal se zlomyslně. Paní Středníková ho popadla za ruku.
2: Okamžitě se Sylvii omluvíš a pak půjdeš rovnou domů a žádné odmlouvání.
1: Nezdálo se, že by byl Mikuláš zdrcený a litoval svých činů. Přesto zamumlal.
7: Ok, promiň, no, ať se ta tvá blbá sestra třeba udáví.
1: Paní Středníková ho postrčila k domu. Víš co, nastup si do auta, pojedeš se mnou na nákup a stavíme se u paní Láry Fáry. Když dojeli na místo, zastavila maminka těsně u vrátek a poslala Mikuláše dovnitř, že na něj počká. Dvorek, veranda a celé okolí se jen hemžili dětskými návštěvníky. Houpali se na visací houpačce i na dlouhém prkně podepřeném uprostřed kládou, okopávali květiny na záhonech a všichni, co si kutili, měli plné ruce práce a vypadali spokojení. Ovšem, jen dokud mezi ně nevpadl Mikuláš. Vrazil do jednoho klučiny na tříkolce a převrhl ho. A k dovršení všeho ještě šlápl na ruku holčičce, která seděla na schodech a hrála drápky. Maminka mu dala spolknout první zelenou čočku. Toho dne při večeři po něm nenápadně pokukovala, ale nezdálo se, že by na něj velitel pilulín nějak účinkoval. No, snad jen, že byl první u stolu a spořádal nejvíc knedlíků. Paní Středníková si po večeři vzpomněla na malého Rostu, kterému ráno slíbila omalovánky. Právě si oblékala kabát, že tam doběhne. Když se Mikuláš nabídl, že ty věci donese Rostovi sám. Sotva vytáhl paty z domu, obrátila se paní Středníková na manžela. Mám o něj starost. Je správné, že Rostovi ty věci donese a že se mu omluví, ale bojím se, aby mu pan Prchlivý neublížil. Vzpomeň si, jak se dovede rozzuřit kvůli každé maličkosti. Co když Mikulášovi nařeže?
2: Patřilo by mu to, prohlásil pan Středník nemilosrdně. Snad máš pravdu, povzdechla si paní Středníková ustaraně.
1: Sklidila ze stolu, umyla nádobí po večeři, nakrmila kočku, zapsala si, že musí koupit mléko, ale Mikuláš nikde. Potom hráli s panem Středníkem žolíky. Paní Středníková většinou s převahou vyhrávala. Dnes byla ovšem tak roztržitá, že se vůbec nesoustředila na hru. Konečně se tatínek ozval.
7: Vzpamatuj se, Boženko, pusť to z hlavy. Mikulášovi se určitě nic nestane.
2: Co když mu ten zuřivec vážně něco udělá? V tom se rozlétly dveře, stál v nich jejich syn a pohvizdoval si. Jak se vede Rostovi? Zeptala se maminka.
7: Dobře.
1: A co jeho noha? Zajímal se tatínek.
2: Má pěkné modřiny. Zítra ho odvezu do školy na kole.
1: Omluvil se smu? Zeptala se nedůvěřivě maminka.
7: To se ví. Smířili jsme se hned, za to jeho táta zuřil.
2: Jednu chvíli jsem se až bál, že mě praští.
7: Paní Prchlivá se mnou ze začátku nemluvila, ale když viděla, že si s Rostou hrajeme, přinesla nám čaj. Je hrozně hodná. Teď se musí mít učit ještě zeměpis. Ahoj.
1: Rodiče byli jako uvidění. Ráno mu maminka dala spolknout další zelenou čočku. Byla mile překvapena, jak opatrně Mikuláš posadil Rostu na nosič svého kola, když ho vezl do školy.
2: Odpoledne se Mikuláš převlékl do tepláků a maminka se ho zeptala, kam má namířeno. Vysvětlil jí, že musí zalepit Sylvii duši u kola.
1: Během půl hodiny byl zpátky i se Sylvií a několika dalšími dětmi. Nechal je stát před domem a zašeptal mamince, nemohl bych dát Sylvíně sestře svoji starou tříkolku. Stejně na ní už nejezdím. Trochu ji s Rostou natřeme a bude jako nová.
4: Válí se někde v altánu. Můžete ji natřít rovnou tam, poradila paní Středníková. Díky, zaradoval se Mikuláš. U Středníkových bylo tou dobou na zahradě aspoň 8 menších dětí. Asi v 4:30 se jim maminka chystala donést závin. Podívala se oknem a viděla, jak Mikulášův spolužák Pepa Sisel nastavil nohu Barboře, která nesla kbelík s vodou, zakopla a rozplácla se. Pepa se řechtal na celé kolo. Paní Středníková si rychle strčila do kapsy zelenou čočku a vyrazila se závinem na zahradu. Nevěřila svým očím. Mikuláš, zvaný Kruťák, pomáhal Barboře na nohy a utíral jí slzy. Pak se přísně otočil na Pepu. No, to je teda hrdinství, ubližovat malé holce. Tady nikdo holky ani malé děti mlátit nebude. Jestli se chceš s někým prát, tak jen se mnou, pokud si troufáš. Nedáte si radši závin, přerušila je paní Středníková. To je bašta, hurá, křičeli všichni. Maminka dala každému kousek závinu a Pepovi k němu přidala navíc kouzelnou zelenou čočku. Nařídila mu, aby ji spolkl. Ani nevím, jak vám poděkovat, řekla Mikulášova maminka paní Láry Fáry, když za pár dní přišla navštívit novou dětskou klubovnu v zahradním altánu. Mně neděkujte. Poděkujte mému neboštíku manželovi. Ten mi tu po sobě zanechal starou námořnickou truhlu plnou zázračných lektvarů na dětské neduhy. Je to velké bohatství, usmála se paní Láry Fáry. Abych nezapomněla, vzpamatovala se paní Středníková. Ještě mi tu pár těch zelených čoček zůstalo. Musím vám je vrátit. Jen si je nechte, usmála se paní Láry Fáry. Já jich mám doma dost. A když vám teď budou přicházet do klubovny nové a nové děti, možná se vám budou hodit. Však už jsem jednu musela dát i Pepovi, přiznala se paní Středníková. Ale abych pravdu řekla, jsem na toho našeho kluka doopravdy pyšná. Nevycházím z údivu, jak to umí s menšími dětmi. Má tolik trpělivosti. Jak pak ne, přikývla paní Láry Fáry. Mikuláš je rozený vůdce party, jenže někdy se u dětí, zvlášť u kluků, stává, že jim svaly rostou rychleji než rozum. Velitelo Pilulín to může trochu srovnat. Ovšem, nejvíc jim pomůže, že si zřídili tu klubovnu. Jak mají děti něco na práci, málo kdy se hádají. Paní Láry Fáry se rozloučila a vyrazila k domovu. Kráčela s šeřelou ulicí se svým nerozlučným psem Darebou a kočkou Ťapkou. Paní Středníková ji dlouho sledovala z okna a dojatě si zamáčkla do cípu zástěry i slzičku. Paní Láry Fáry je nejznamenitější osoba na světě.

0: Ach jo, je, kdybych já tak věděl, kam jsem to jenom... Jej, Danánku, to je ale nepříjemné. Už bych to měl mít vymyšlené. Auweis! Že by to bylo v téhle knížce? Ne, ne, tady to taky není.
1: Ahoj, Hugo!
0: Jau!
1: Proč padáš, Hugo?
0: Protože tu mám všude ty knížky, no.
1: Takhle? No, hromadě, knížky? Ho, no, to vypadá, že si tu hraješ na knihovníka horolezce. Teda spíš na knihovníka padače.
0: No jo, no, máš pravdu. Mám tady čurbes.
1: Jo, to říká Justýna. Máš tu čurbes, to říká Justýna. Ona tu byla? Ona to viděla?
0: Ne, nebyla a nebude. Čeká doma na jaro. Aby začala s jarním úklidem přesně ve chvíli, kdy jaro přijde.
1: Jo. A ty jsi začal ještě než přišlo jaro, viď?
0: Ne, ne, ne. Já neuklízím. Já hledám.
1: Co hledáš?
0: Nápad hledám.
1: Na co nápad?
0: Zkoušel jsem vymyslet nějaký krásný stálý pozdrav na úvod našeho oříškování. Všichni tady mají vymyšlený nějaký krásný pozdrav. A my nemáme nic.
1: Jak to myslíš? Jak pozdrav?
0: No, tak třeba Laskonka říká...
1: Já vím co.
0: No.
1: Ahoj, mlsetkové a šmakovinky říká.
0: No, právě. Nebo netopír Pierre začíná vždycky...
1: Vymyslá bum-bim.
0: Přesně tak. A myška Bibi říká co?
1: Čau, pískoto.
0: Dokonce i Justýna má svůj pozdrav.
1: Myslíš tím to, jak vždycky zmateně říká, že je domácnostní kachna Justýna a pak se do toho dalšího úplně zamotá. No, tu bych si teda úplně za vzor asi nebral, ne?
0: Ale je to také osobitý pozdrav, Piggy. Splete se, řekne nějaký nesmysl a hned všichni vědí, že začíná Justýnina přednáška.
1: Jo, to jsi řekl přesně, přednáška. Všichni ostatní mají pořád, jen Justýna má odbornou přednášku. Tak to se ti povedlo, Hugo.
0: Moc se jí nesměj. U Justýny nikdy nevíš, kdy se objeví za dveřmi. A to by pak byl tanec.
1: To by nebyl tanec. To by ti tady pěkně zvedla mandle za ten tvůj čurbes, jak ona říká.
0: Piggy? To je přece typické oříškové slovo.
1: Zvedla mandle? To jsou dvě slova.
0: Ne, ten čurbes, ten se mi líbí. A před chvílí na mě vypadla z knihovny knížka, kde se původ tohle oříškového slovíčka vysvětluje.
1: Takže hr na něj.
0: A co s tím naším pozdravem?
1: A tím se teď netráp. Později něco vymyslíme, neboj se.
0: No dobře. Stejně mě nic pořádného nenapadlo. Vždy si to slyšel.
1: Nic si z toho nedělej, Hugo. Pojďme raději oříškovat. Jsem s tím čurbesem. Jsem s tím čurbesem. Je, to se rýmuje. Jsem s tím čurbesem.
0: Tak dobře, dobře. Jestli pak víš, co je a proč se říká čurbes.
1: No, čurbes? Čurbes je samozřejmě jiné slovo pro nepořádek.
0: To je pravda. Odpověděl jsi správně, Piggy. A věděl bys, proč se čurbes říká? Z čeho slovo čurbes vzniklo?
1: No, tím jsem nikdy nepřemýšlel. Tak to budu mít dneska jenom za půl bodu.
0: Ale půl bodu je také úspěch, Piggy.
1: Já vím, no. Tak jo, a teď mi řekni, jak to s tím čurbesem je.
0: Jo, jo, tak v téhle té knížce píší, že vznik slova čurbes je trošku nejasný. Ale má se za to, že do češtiny bylo převzato z německého Chorbeis, které vzniklo ze dvou slov jiných národů, které se na našem území potkávaly. Z cikánského čor, to byl výraz pro krádež, a slova bajs, to je slovo z prastarého jazyka, kterému se říká jidiš. A tohleto slovo bajs v jazyce jidiš znamená krčma. Takže když význam těch dvou slov spojíš, vznikne ti něco jako Chorbeis, zlodějská krčma?
1: Zlodějská krčma. Já tomu teda vůbec nerozumím. Zlodějská to bych věděl, ale krčma, Jakože je něco pokrčené nebo přikrčené, nevím.
0: Aha, ty nevíš, co znamená slovo krčma.
1: No, nevím.
0: No, krčma je starší výraz pro hostinec nebo hospodu, putiku. Už chápeš?
1: Ne.
0: Ne.
1: Já totiž nerozumím tomu, jak čurbes může být zlodějská krčma, že? Nevím to.
0: Celé to náhodou smysl docela dává. Jen se zamysli.
1: Tak jo, tak já se zamyslím. Zavírám očička a ty říkej, co si mám představit.
0: Dobře, představ si zloděje. Máš?
1: Mám.
0: A teď si představ tlupu zlodějů.
1: Jo, mám.
0: Představ si krčmu.
1: Mám.
0: Tak, a teď si představ tlupu zlodějů v krčmě. Máš?
1: Jo.
0: No, a jak to tam vypadá?
1: No, to bych koukal.
0: Neříkej mi, že všichni spořádaně sedí za stolem, všude je bezvadně uklizeno a tiše v klidu usrkávají heřmánkový čaj.
1: Tak to ani náhodou. Perou se, ječí, pijou, ano, a buchají do stolu. Jo. Vzduchem lítají sklenice a šavle a meče a pistole a klobouky. Pane, jo, tam to tady vypadá.
0: No, takže docela čurbes, co?
1: Jo, no jo, už to chápu.
0: Tak to bychom měli.
1: Dneska se ti ten oříšek povedl, jen co je pravda. No jo, loupežnická ta, jak to říká, ta...
0: Krčma.
1: Jo, he? A co když se tam i podřezávali krčky? Ne, krč mě. Nebo tam nechávali po stolech tancovat s krčky.
0: Kdybys už opustil krčmu a přenesl svou fantazii na vymýšlení pěkného výstižného pozdravu na začátek našeho oříškování, byl bych ti velmi vděčen.
1: Jo, no, tak třeba.
0: No.
1: Vítejte v Hogově čurbesu.
0: Ale to ne, no, čurbes to je...
1: Oříšková krčma do každé rodinky.
0: Oříšková krčma.
1: Když je to dneska nepořádek, tak by to šlo. No, oříšek je tam... kamarád, oříšku je každý rád, když kolem jede nákladák.
0: Jaký nákladák? To s tím nemá nic společného.
1: Oříšek do každé říše. Řížský oříšek, krčmě, louskejte.
0: Nech už tu krčmu.
1: Louskejte, jak jste klí, ne, abyste se sekli.
0: Taky ne.
1: Tak nějak.

0: Pohádka o zmrzlinové chaloupce. Jednou, bylo to takhle o prázdninách, seděla ježibabka s ježidětkem na zápraží perníkové chaloupky. Bylo jim horko a nudili se. Děti totiž už dávno znali tu jejich povedenou chaloupku ze všech možných knížek a tak se jí zdaleka vyhýbali. Najednou ježibaba ukázala zuby a skoro to vypadalo, jako když se směje.
1: Čemu se chechtáš, bábo?
0: Zajímal se dědek.
2: Ale dědku, už to mám, už jsem na to přišla, co my uděláme.
0: Švehulila ježibabka a vesele se plácla do čela.
2: Postavíme si na léto letní sídlo.
1: Co povídáš, že tě píchlo šídlo?
0: Ptal se ježidědek, který byl už pořádně nahluchlý. Dokonce i některá polena připravená u pece na zátop slyšela víc než on.
2: Žádné šídlo, povídám sídlo!
0: Křičela mu ježibába přímo do ucha.
2: To je teďka taková móda, víš? Každý si buduje nějakou tu rekreační chalupu.
1: Ale my máme chalupu,
0: zahučel dědek.
2: No jo, ale perníkovou. A sem nám už žádné dítě nepřijde.
1: A divíš se?
0: Poznamenal dědek.
2: No tomu se teda opravdu nedivím,
0: povzdechla si bába.
2: Jeníček s Mařenkou všude vykládali, co jsme jim chtěli udělat. A teď jsou toho plné pohádky. Dej na mě, dětku, postavíme si novou chaloupku a když už, tak zmrzlinovou. Uvidíš, jak se do ní děti pohrnou.
0: A tak si ježibabka s ježidětkem postavili daleko od perníkové v úplně jiném lese letní zmrzlinovou chaloupku. A skutečně, děti se hrnuli. Dneska se možná ztratím, uklidňoval předem Tomáš maminku, když se ráno chystal do lesa na houby.
3: Opovaž se, já mám jenom jedny nervy,
0: varovala ho maminka. Ale mami, jednou za prázdniny se člověk trošičku ztratit může, jako třeba Petr. Ten včera zabloudil v lese a najedl se tam hrozně dobré zmrzliny.
3: A nevymýšlíš si náhodou?
0: Divila se maminka.
3: Ne, nevymýšlím. Je tam prý taková chaloupka.
0: A taky byla. Její stěny voněly vanilkovou zmrzlinou. Dveře, okenní rámy a okenice se zelenaly pistáciovou. Před vchodem lákala k posezení veranda s lavičkou pro změnu z banánové zmrzliny, lehce posypané kokosovou drtí. Ozdobné sloupky byly ze samých nanuků, obalených v čokoládě. V pistáciových oknech stály květináče z oplatkových kornoutů a z nich vyhlížely kopečky jahodové, citrónové a malinové zmrzliny s čepičkou čerstvé šlehačky. Ježidědek s ježibabkou se vlídně usmívali a spokojeně přihlíželi, jak dětem chutná. Chtěli nejprve získat jejich důvěru a tak si děti klidně pochutnávali na zmrzlině. A když už nemohli, vydali se na cestu domů a nikdo je nezdržoval. Teprve třetí den se ježibabka vybrala jednu holčičku, která právě olizovala jeden z jahodových kornoutů. Usmála se na ní medovým úsměvem a zeptala se jí.
2: Hele, nejmenuješ se ty náhodou Mařenka?
3: Ne, to ne, jmenuji se Barbora.
0: Odpověděla holčička a pochutnávala si dál na kornoutu.
2: Hele, dětku, je tady jedna taková pěkná, baculatá, ale není to Mařenka. Bereme i Barbory?
1: Co? Jaký brambory?
0: Ptal se ježiděda.
2: Takže ji berem,
0: rozhodla ježibabka a zahučela dětkovi do ucha.
2: Tady si vezmi Barboru, zamkni ji do nanukového chlívku a já se zatím poohlédnu po nějakém jeníčkovi.
0: Dědek zamknul Barboru do nanukového chlívku a ku podivu mu to nedalo žádnou práci. Šla tam sama a ráda. Jahodové zmrzky už byla přejedená, ale dostala právě chuť na nanuky v čokoládě. Viděla je na střeše, ale tam se jí pro ně šplhat nechtělo. Tady ve chlívku je měla pěkně po ruce. A tak si vesele uždibovala. Z nanukového chlívku se ježitědek vrátil do chaloupky a pořádně roztopil zmrzlinovou pec. Jenomže to asi neměl dělat. Však vy už sami tušíte proč. Ale nepředbíhejme. Děda totiž právě zaslechl volání ježibaby.
2: Dědku, dědku, pojď se podívat. Co bys říkal tomuhle jeníčkovi?
0: A tak vyběhl z chaloupky, aby se podíval. Kluk, pěkně kulaťoučký, skoro jako Barbora, se blížil po lesní cestě a už se předem olizoval. Nebyl to jeníček, ale Tomáš. Najednou strnul. Ježibabka a ježidědek se otočili k chaloupce. Už tam nebyla. Samým leknutím si nepovšimli ani velikánské loužičky mnoha barev, která se rychle vpíjela do zeleného mechu. Uprostřed té loužičky stála Barbora a pilně olizovala posledního nanuka. Ježidědek a ježibabka na sebe pohlédli očima vypoulenýma hrůzou.
2: To není holka, to je bumbrlíček,
0: vykřikla ježibabka.
2: Utíkejme, dětku, když tak rychle vymleskla celou chalupu, tak klidně zbaští i nás dva.
0: A tak oba vzali nohy na ramena a utíkali zpátky ke své staré, opuštěné perníkové chaloupce. Tomáš se za nimi překvapeně díval, dokud nezmizeli v záhybu lesní cesty. Pak udělal několik kroků směrem k Barboře. Ahoj, oslovil ji. Hele, tady je prý nějaká zmrzlinová chaloupka.
3: Byla,
0: odpověděla Barbora a on si vzpomněl, že něco takového snad dokonce před chvílí na vlastní oči viděl.
4: To víš, Tomáši, nemůžeš tak hned všemu věřit, a hlavně ne pohádkám,
0: řekl tatínek, když kluk večer doma vyprávěl, jak se mu chaloupka rozplynula před očima.

0: pane doktore, ten můj kanárek nespívá a nespívá.
1: Čím to asi bude?
0: Asi tím, že je vycpaný.

0: írom beszaknem. Beszaknem. Trápení se školou.
1: Aj, co? Kde? Kdo? To jsi ty?
0: Ne, svatý Mikuláš.
1: Hele, hele, nebuď drzý, ano?
0: Já?
1: No ty? No tak, co bylo?
0: No, co by? Trošku začalo pršet.
1: Cože?
0: A klíšťat je letos taky hodně.
1: Na to se tě neptám.
0: Tak na co se ptáš?
1: Jak bylo ve škole?
0: Jo, tak. A že to neřekneš rovnou.
1: Kluku, já se tě ptám naposledy.
0: To je dobře, že s tím výslechem končíš.
1: Skončím, až mi povíš, jak bylo ve škole.
0: Zvítězil jsem.
1: Prosím?
0: Jo. Hodinu mě vyslýchali, ani slovo ze mě nedostali.
1: Ach jo, hurvinku, hurvinku. S tou školou je věčné trápení.
0: Viď, já to říkám taky.
1: Prosím?
0: Taťuldo, a co bys řekl tomu, kdybych zítra zůstal doma?
1: Hurvajs?
0: Nějak se mě neudělalo dobře.
1: A kde?
0: Ve škole.
1: Aha, kde pak, kluku, do školy chodit musíš? Proč si myslíš, že tě tam posílám?
0: Abys měl doma klid, viď?
1: Hobelec, abys zmoudřel. Prostě půjdeš do školy a basta.
0: Ale když já se doopravdy necítím dobře.
1: Ano jo, ano jo. A co tě tedy tentokrát bolí?
0: No, když si sáhnu na hlavu, jo, tak mě au, bolí. Když se píchnu do břicha, au, tak mě taky bolí. Když si zmačknu lítko, auajs, tak mě to hrozně bolí, děsně.
1: No jo, tak to nic není. Máš bolavý prst.
0: Ne, ne, ne, ne. Taky mě bolí uši, pak mě bolí dos, vlasy, au, au, nechty.
1: Ty toho nechano? Nechceš se učit? To je to.
0: No a divíš se?
1: Divím, hurvinku, divím, to víš, ano. Já se v tvém věku učil jako blázen.
0: A v kolika letech jsi přišel k rozumu?
1: Hele, dost. Dost, dost, dost. Chci vědět, co bylo ve škole a tentokrát s pravdou ven.
0: Tak ahoj.
1: Stůj.
0: Co je?
1: Kam pak jdeš?
0: S pravdou ven.
1: Tady budeš. Nehloupni, nehraj si na nechápavého a prozraď mi, kolik si dnes dostal pětek. No?
0: Jenom jednu.
1: Cože?
0: Ale neboj, taťuldo, z těch, co taky dostali pětku, jsem byl já ten nejlepší.
1: Je, kdybych měl vlasy, tak si je vytrhám. To je nadělení, to je nadělení.
0: Taky si myslím. A co myslíš? Může za to dědičnost nebo špatný vliv okolí?
1: Kluku, co seš na světě, tak jsem z tebe neměl pořádnou radost.
0: A předtím ano, ty chudinko.
1: Tvoje známky se mě ani trošku nelíbí.
0: Ale nic si z toho nedělej, mě taky ne. Ale něco ti povím, to je dobře, že máme oba stejný vkus. To asi ta dědičnost, co?
1: Hurvajs.
0: Takže hezky jsme si popovídali, tak bych teď šel ven. Ne, co říkáš?
1: Se špinavou košilí?
0: Ne, s máničkou. Znáš přece přísloví. Kdo si hraje, nezlobí, tak můžu užít.
1: Jenom když mě slíbíš, že až se vrátíš, tak se budeš učit. Znáš přísloví? Co se v mládí naučíš, k stáru, jako když najdeš.
0: Slibuju. To bych rád věděl, jestli zná taťulda přísloví. sliby, chyby. Tak ahoj, taťuldo.
2: Mám pro vás novou Piggy básničku.
3: Andulky se rády baví.
4: Jsou to ptáčci povídaví.
3: Jsou to ptáčci zpěvaví.
4: Zpěv je dobrý pro zdraví.
2: No a teď ještě jedno.
3: Andulky se rády baví.
4: Jsou to ptáčci povídaví.
3: Jsou to ptáčci zpěvaví.
4: Zpěv je dobrý pro zdraví.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
5: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: pomlsné koze. Sedlák měl kozu a ta byla tuze mlsná. Jednoho dne jí selka vedla na pastvu. Když přišla domů, sedlák se ptal kozy. Nu, kozičko, jak pak ses napásla?
1: Mě, ba, napásla. Nic nenapásla. Mě. Selka seděla se mnou na suché mezi a nic jsem nedostala. Mám hlad. Mě.
0: Sedlák šel na selku a notně jí zmrskal, že kozu nenapásla. Druhý den šla s ní dcera. Na nejtučnější pastvu ji vedla, aby je nenaříkala, že má hlad. Přišli domů a sedlák se optal. Nu, kozičko, jak jsi se napásla?
1: Mě, ba, napásla. Míň než včera. Mě. Holka běhala po hračkách a já byla na suché mezi. Mě. Mám ještě větší hlad. Mě.
0: Sedlák šel a dceři vybil více než ženě. Třetí den vzal kozu a vedl jí sám na pastvu, co možná na nejlepší, aby si pochutnala. Přijde s ní domů a povídá. Nu, kozičko, dnes jsi se hodně napásla.
1: Mě, ba, napásla, napásla. Nedal jsi mi také žádné dobroty. Mě, mám hladu dost. Mě.
2: I ty bezedná mrcho mlsná, tak ty tak. Počkej, já ti dám dobrotu.
0: Rozlobil se sedlák, vzal nůž a chtěl kozu zabít. Ale ta se bránila, takže jí jen půl hřbetu odřel a potom ji vyhnal ze statku, aby ho už nehněvala. Napolo odřená koza vběhla do lesa a tam se v liščí díře schovala, majíc na mysli, že tam domácí paní nepustí. Ta přišla brzy domů a velmi se zhrozila, když tu spatřila tak podivné zvíře, kterého ani poznat nemohla.
2: Kdo to je v mé ložnici?
0: Volá dovnitř.
1: Mě, já koza rohatá, napolo odřená, nikoho sem nenechám, každého potrkám. Mě, mě!
0: Odpověděla koza. Liška se lekla a couvla. Smutná seděla nedaleko jeskyně a přemýšlela o nenadálé události. Tu vidí před sebou škvora v zemi vrtat a mrzuta

0: hodí ho prackou od sebe. Jen se na mě nehněvej a pryč mě neodhazuj. Možná, že bych ti mohl od tvé mrzutosti pomoci, ozval se červíček.
1: Když já sama si rady nevím, jak bys ty mě mohl, bídný červíčku, mohl pomoci,
0: rozmrzela se chytrá paní. Já vím, že tě mrzí to zvíře v jeskyni a že si nevíš s ním rady, já to vím. Nuže tedy, já půjdu do jeskyně a uvidíš, že bude v okamžení venku. Škvor šel do díry, vlezl koze do ucha, takže musela v okamžení bolestí z díry prchnout. Tuliška teprve věděla, že je to koza, a co sedlák nemohl udělat, to udělala sama.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

bába z Boxin, kterou jste nezvali. Smůlu vám přimíchám do ústin, štěstíčko zahalím. Až budeš růžičko v květu, ostrý trn bodne tě. V té chvíli dáš s Bohem světu,

0: Druhá kapitola. Planeta Bimbuli.
1: Tak jsme tady,
2: řekla Víla a pomohla Adélce vstát.
1: To bylo lepší než jízda na tobogánu,
2: usmála se Adélka.
3: To teda jo,
2: ozval se hlas z její kapsičky. Adélka se lekla a uskočila stranou. Plyšáci se v kapsičkách jejich šatiček začali vrtět a jeden po druhém se drali ven. Adélka na ně nechápavě hleděla. Celou dobu si v nemocnici přála, aby byli živí a mohla si s nimi povídat. A teď, když se to stalo, stála jako opařená a trochu se i bála.
1: Na planetě Bimbuli všechny hračky oživnou.
2: Pustila se do vysvětlování Bimbulinka.
1: Proto sem nesmějí žádní pojáčci, tanky, zlí roboti a jiné příšery. To by byl konec naší pohádkové planety.
4: Já rozhodně nejsem žádný voják,
2: ohradil se slon Pupíno.
5: A já nejsem robot,
2: protestovala žirafa Bláža.
3: A já nejsem příšera.
2: Rozplakala se kravička Bůča. Adélka je všechny objala a přitiskla k sobě.
1: Vždyť já vím.
2: Když se Adélčini plyšoví kamarádi uklidnili, Pupíno mrknul na Vílu a prohodil uznale.
4: Je to tady vážně hezké. Hezčí než v nemocnici.
1: Počkejte, to ještě nic není. Jestli chcete, ukážu vám celou planetu, ale musíme začít pěkně postupně.
2: Řekla Víla a otevřela skleněná dvířka. Když opustili přistávací plochu s duhovými polštářky, byli jako uvidění. Všude kolem bylo hodně světla. Krásné květiny, louky, lesy, rybník a taky obrovský a zvláštní strom.
1: To je Opius bimbulus,
2: vysvětlila Víla.
1: Je to vzácný a kouzelný strom. Tam žije většina obyvatel. V kořenech stromu se usídlili skřídci a ve větvích až na samém vrcholku má svou poštovní úřadovnu Havran Krák. Je to náš pošťák.
6: Vy tu máte i poštu?
2: Divila se Adélka.
6: To bych mohla poslat psaníčko mamince a tatínkovi. Namaluju jim obrázek, aby věděli, jaké je to tu krásné.
2: Pak začala šátrat ve svých kapsičkách.
6: Jejda, já jsem si zapomněla vzít pastelky. Zůstali asi v nemocnici.
2: Adélce bylo do pláče. Prosebně se podívala na Vílu.
6: Nemohla bych se vrátit pro pastelky.
2: Víla zavrtěla hlavou.
1: To rozhodně nepůjde.
6: Prosím, prosím,
2: škemrala Adélka. Dokonce i plyšoví kamarádi se přimlouvali.
5: Adélka má pastelky hrozně ráda. Hned po nás samozřejmě.
2: Ozřejmila situaci Bláža.
1: Já to chápu,
2: řekla Bimbulinka.
1: Jenže na Bimbuli se každý může podívat jen jednou. Ještě jste si všechno neprohlédli. Určitě by tě to pak mrzelo, že si svou šanci propásla. A to já si na triko rozhodně nevezmu.
2: Adélka chápavě přikývla.
6: Tak jo, já si to zkusím zapamatovat a nakreslím si to, až se vrátím.
5: Já ti pomůžu,
2: horlivě navrhovala Bláža.
4: Ty?
7: Rozesmál se Pupíno.
4: Vždyť ani nevíš, jak se drží tuška.
2: Bláža se hned ohradila.
5: Nechci malovat, ale pomůžu Adélce tím, že si budu všechno pamatovat.
4: Tak to určitě. V nemocnici si zapomněla i na to, jak se jmenuješ. Když se tě pan doktor zeptal, tak si mu neodpověděla.
2: Žirafka se zamračila.
5: Neodpověděla jsem proto, že jsem v nemocnici mluvit nemohla, ty chytráku.
1: Přestaňte se hádat,
2: napomenula je Víla.
1: Raději se zkuste domluvit, kam se podíváme nejdříve.
6: Já chci vidět všechno a je mi úplně jedno, co uvidím nejdřív,
2: pronesla smířlivě Adélka. Za to její plyšoví kamarádi začali dávat návrhy.
8: Nejdřív se třeba podíváme na květinovou louku,
2: navrhovala Bůča. Byla v nemocnici tak dlouho, že už jí vůně květin opravdu chyběla.
4: Já chci nejdřív na poštu,
7: protestoval Pupíno.
4: Vždycky jsem si přál pomáhat při razítkování.
9: A já bych si přála nové plavky a podívat se k rybníku.
2: Zasnila se Bláža, ale Pupíno se jí začal opět ošklivě posmívat.
4: Bláža v plavkách, no to by byla podívaná.
2: Není divu, že se Bláža rozplakala a uraženě utíkala, co jí nohy stačily. A protože je měla dlouhé, běžela opravdu rychle. Pupínovi teprve teď došlo, co se stalo. Potichu špitl.
4: Promiň.
2: A chytil se za pusu. Bláža ho ovšem neslyšela. Běžela jako o závod, nekoukala nalevo ani napravo, jen chtěla být pryč od slona, který si z ní dělal neustále legraci. Adélka s Vílou Bimbulinkou běželi za Blážou.
6: Nemůžeš svými bublinkami vyčarovat nějaké zrychlení?
2: Zeptala se udýchaná Adélka, když se na chvilku zastavila, aby popadla dech. V nemocnici musela jen ležet, proto nebyla zvyklá na rychlé a dlouhé běhání.
6: To bych ráda, ale tady na Bimbuli moje bublinky kouzelné nejsou.
2: Odpověděla Bimbulinka posmutněle a po očku se dívala, jak se jim v dálce ztrácí žirafka Bláža.
6: Má namířeno přímo do Bimbulíkova. Tam se nám nestratí. Honem za ní!
2: Navrhla Bimbulinka a společně s Adélkou se zase dali do divokého běhu. Bláža vrazila do prvních dveří, které uviděla. Byl na nich honosný nápis.
0: Bimbulo laboratoř. Profesor Bimbác Bimbulík, vynálezce.
2: Dveře zůstaly otevřené. Tak se Adélka s Vílou, celé uřícené, taky vřítili dovnitř hned za Blážou.
10: Máš novou čepici?
11: Ta.
10: Jouzo, praktickou, takovou už dlouho scháním.
11: To mám proti průvanu.
10: Nemohl bych si ji zkusit?
11: Ještě nikdy nebylo takových průvanů jako letos. No jo, a to je červen. Co budeme dělat v červenci?
10: Ukáž. A co pak se ti stalo, chlapče?
11: A voregál jsou druhořediteli. Voregál. Rovnám takhle zboží, jo? V tom mě volá pokladna.
12: A nevědoučí.
11: Kluci. No jako teď. Jako teď.
12: Chtějí knihu stížností.
11: Kdo?
13: My.
11: A proč?
13: Nejsou blbiňáky.
11: Budou zítra.

ochasníku, který sloužil v pekle. Byl jednou chlapec sirotek, říkali mu Jiřík. Tatíčka zabilo mu dřevo v lese, mamička potom v bídě a soužení žila, až dožila. Tenkrát bylo chlapci 7 let a zůstal on sám ve světě, jako v poli planá hruška. Sedlák ze sousedního statku vzal z útrpnosti chlapce k sobě, ale hrubě se o něho nestaral. Dal mu husy pást a když byl Jiřík větší, udělal z něho pasáka dobytka a později čeladína. Ale dobře se Jiříkovi nevedlo. Sedlák byl skoupý až běda. Tak Jiřík často ohladu býval a v rozedraných šatech chodil i ve svátek. O platu, jaký patří čeledínovi, ani řeči. A tak, když Jiříkovi docházel 20. rok, řekl on si, věru jsem té bídy dost zakusil, už tady neostanu. Pravda, sedlák se mě za mlada ujal, ale to už jsem mu odsloužil. Půjdu já do světa hledat štěstí. Sebral se a šel. Ale štěstí je vzácná květinka. Kdo ji hledá, často marně hledá, nenajde. Tak Jiřík dlouho chodil, širé kraje procházel, ale o štěstí nezavadil. Ptal se po službě a nikde žádné nenašel. Jednoho dne přišel ke dvorci na samotě. V otevřených vratech hospodáře uviděl a hned zase prosil o práci. Ale hospodář, kdo ví, proč byl rozezlený, ani slyšet ho nechtěl, ať prý si jde po svých. Ach, pan táto, povídá Jiřík, slitujte se, za stravu budu vám dělat, jen mě tu nechte. Hospodář byl mrzutý, utrhl se na Jiříka, táhni k čertu. A vrata před ním přibouchl. Smutně bral se chasník ode dvorce. Lítostí mu slzy vyhrkly. Silnici se ubíral, kam ho nohy nesly, ani neviděl na cestu. Za chvíli div se nedostal pod kopyta koně, který tamtudy s jezdcem uháněl. Kůň se vzepjal, skočil stranou a pán zlostně zavolal. Nemůžeš-li z cesty uhnout, hlupáku? Jiřík jako ze sna vytržený chtěl něco povědět, ale pán už křikl, jdi k čertu. Dal koni ostruhy a hnal se dál. To už druhý dnes k čertu mě posílá, povídá si Jiřík. Věru, že bych se k němu na službu vydal, jen kdybych věděl, kudy se tam dostanu. Jistě by ta služba nebyla tak zlá, jako je moje bída. Když bylo na večer, došel Jiřík do hustého lesa. Silnice se tím lesem táhla, konce neměla. Stmívalo se valem, tma mezi stromy houstla, na silnici vystupovala. Jiřík sotvaže viděl na cestu. Za chvíli slyší za sebou koňský dusot a hrčení vozu. Stoupne ku kraji silnice a v šeru hledí, černý kočár jede, pár koní statných zapřaženo, ale kočího nebylo. V kočáře seděl pán, sám otěže držel v ruce. Jak spatřil u cesty Jiříka, hned zastavil a ptá se ho, kam jede. Službu hledat, vzácný pane, povídá Jiřík. A pán hned vybízí, pojď ke mně do služby, nebudeš litovat. Jiřík hned přisvědčil, že by šel sloužit. Pán ho pobídl do kočáru a jeli. Pořád se hustým lesem táhla silnice, až přijeli do pusté krajiny.
Skály a rokle divoké tam byly a po lidech ani stopy. Konečně přijel kočár k nějaké bráně tmavé mezi skalami a koně zastavili. Už jsme doma, povídá pán. Vrata se otevřela a Jiřík viděl, že je v pekle. Ale byl kurážný, nedal na sobě strachu znát a kráčel za pánem. Přišli do velkých síní klenutých, kde v řadách černé kotle stály, pod nimi plápolala výheň pekelná. Tmavé postavy míhaly se kolem ohňů, přikládali pilné štěpiny smolného dříví. Pán zavedl Jiříka do jedné takové síně, na řadu kotlů ukázal a pravil: tu je tvoje práce. Přikládej pilně a o jiné se nestarej. Až vysloužíš, zaplatím dobře. A tak Jiřík našel službu. Chodil kolem kotlů, smolným dřívím oheň živil. Byl on tam v jedné té síni, jeden čert starý u kotlů a také tam přikládal. Ale hnáty už mu dobře nesloužily, a tak ho Jiříkovi bylo líto. Přikládal sám za dva a čertovi jen říkal, aby si odpočinul. Starý byl rád a povídá, že jsi mi tak ulehčil, poradím ti. Až vysloužíš a pán se tě bude ptát, co chceš, nic jiného nežádej, než tu malou kabelu koženou, kterou má u pasu. Bude ti dávat pytle zlata, jen abys ji nechtěl, ale ty jináč nedej a stůj na svém. Tak bylo. 7 let přešlo, ani Jiřík nevěděl, a po 7 letech přijde pán. Jiříka pochválí za věrnou službu a povídá: pověz, jak tě odměním? A Jiřík na to: dejte mi tu kabelu, kterou máte u pasu. Pán nechtěl. Sliboval Jiříkovi pytle zlata, potom 2 dával i 3. Jiřík byl stálý, jen kabelu chtěl a nic jiného. Konečně pán povídá: to ji máš tedy, abys věděl, jaká ta kabela. Když ji otevřeš, obrátíš a zatřeseš, začnou se z ní dukáty sypat. Jiřík vzal kabelu, poděkoval, rozloučil se s pánem a chtěl jít. Pán ještě povídá, že jsi tu 7 let u nás byl, tvář tvoje při ohni osmahla a lidem se líbit nebudeš. Ale nic si z toho nedělej, až bude potřeba, zbavím tě toho. A kdybys někdy se mnou chtěl mluvit, zatoč kabelou v povětří. Přijdu. Vyprovodil Jiříka z pekla a ten kráčel vesele do světa. Lidé se mu sice vyhýbali, byl černý jako čert, ale z toho on si nic nedělal. Vytřepal dukátů dost z kabely, vystavil si pěkný zámek a tam byl dobře živ. Byl v té zemi starý kníže. Ten měl 3 dcery. 2 z nich byly velké marnotratnice. Všechno chtěli mít nejkrásnější. Šatů hedvábných, stříbrem a zlatem pošívaných, plné almary, hromady šperků, všeho nejdražšího hojnost. Na to otcovi peníze brzo nestačily. A chudák kníže s hrůzou viděl, že je na dně svého bohatství. Všechny statky byly zastaveny, hrozilo knížeti, že mu prodají knížectví. Ale dcery se neumoudřily, jinak nedali, než že musí být na jejich zábavy peněz dost, vem kde vem. Kníže svým dcerám ničeho odepříti nedovedl, a tak se staral, kde by sehnal peníze. Zvěděl on,
že si v té zemi cizí pán zámek vystavěl na div krásný a že má také peněz nespočítaných. Ten by mi mohl pomoci, pomyslel si kníže a hned jej k sobě pozval. Jiřík přijel v krásném kočáře, dva páry běloušů a kočí a lokaj samé zlato. Kníže Jiříka pěkně uvítal, k hostině jej pozval a při ní seděli také dcery knížecí. Po hostině zavedl kníže Jiříka do svého pokoje, posadil ho k sobě a všechno mu vypověděl. Že slyšel o Jiříkovi, jaký je bohatý a snad, že by pomohl. Jiřík, kterému se při hostině princezny líbily, povídá knížeti: dejte mi jednu ze svých dcer za manželku a já vám pomohu. Povězte jim, co jsme spolu jednali. Pozejtří přijdu pro odpověď. Potom Jiřík odejel a kníže šel dcerám povědět, co vyjednal. Milé dcery, povídá, nezbývá, než aby některá z vás do toho kyselého jablka kousla. Vím, že není on krásný, ale zdá se hodný a bohatství má veliké. Ta první povídá, hleda bych rozumu pozbyla, abych si vzala takového šeredu. A druhá na to, říkáte, otče, že ženich není krásný? Třeba by byl nehezký, jen kdyby tak černý nebyl. Vždyť on je ve tvářích zrovna jako čert z pekla. Za nic na světě bych takového muže nechtěla. Hambou bych se propadla. Kníže zarmoucený obrátil se k dceři nejmladší. Ta byla jiná než sestry, hodná a tichá, učiněná dobrota. Co ty, má drahá, ani ty nechceš otce vysvobodit z bídy a hamby? Ptá se jí. Ach, tatíčku, bojím se ho, takový je ošklivý, ale z lásky k vám si ho vezmu. Když přijel Jiřík na pozejtří pro odpověď, kníže přivedl dceru nejmladší, takže bude jeho. Hodná princezna, milina Jiříkali, otřásla se hrůzou, když svému ženichovi ve tvář pohlédla, ale přemohla se a podala mu ruku. Hned smluvili, že bude svatba za 3 neděle, aby se všechno náležitě schystalo. Jiřík poslal knížeti 2 vozy plné pytlů peněz, aby bylo na výbavu a na hostinu. Všecko se nakvap strojilo, ale nádherně. Jen obě sestry marnotratné se zlobily. Ani na svatbu nepůjdem, ta hamba, takový šereda. Lidé se budou smát, tak říkali. Milina byla tichá, ale potají si přec často zaplakala. Jiřík dobře pozoroval, že nevěstu něco trápí a dobře také uhádl, co. Vzpomněl si na slova čertova. Zašel za zámek do lesa a zatočil kabelou v povětří. Černý pán hned tu byl a ptá se, co mu Jiřík chce. A Jiřík povídá, slyšíš-li, mám se oženit s knížecí dcerou a trápí ji, že jsem takový nepohledný. Slíbil jsi mi, že pomůžeš, budu-li chtít. Pomoz tedy. Pojď, povídá čert. Uchopil Jiříka v pase a vyletěl s ním do povětří. Letěli dlouho, až čert snesl se na pusté místo mezi skalami. Tam blýskala se malá studánka křišťálová. Umyj se tu, řekl čert. Jiřík tak učinil a čert ho odnesl zase naspátek. Když přišel den svatby,
Milina byla chudáček všecka utrápená. Pod závojem slzy se řinuly. V tom najednou před zámkem hluk se strhl, slávy volání, vůz šestispřežní zahrčel a v malé chvilce ženich vstupoval v nádherném průvodu do zámku. Ale jaký byl úžas Milinin, když Jiřík do sálu vešel. Tvář jeho byla bílá. Nevěsta nemohla ho poznat, až na ní promluvil. Byla z toho velká radost a hned jeli do kostela. Obě starší princezny v skutku na svatbu nešly. Stály v knížecí zahradě, kolem níž svatební průvod se bral. Dychtivě čekali, jaká bude podívaná. Ale div úžasem domdlop nepadly, když v kočáře vedle Miliny uviděli krásného ženicha, zářící a usměvavé tváře. Jak průvod přejel, náhle princeznám někdo na ramena ruce položil, ohlédli se a spatřili před sebou čerta. Šklebil se na ně a povídá: "No, krasotinky moje, černého ženicha se vám nechtělo. Což kdybych já teď jednu z vás si vzal a druhé v pekle našeho ženicha?" Obě padly na kolena a prosili čerta, aby je nechal. Čert se zachechtal: "Říkala z vás jedna, že by se hanbou propadla. Tak se stane." Uchvátil čert obě princezny za ruce, zadupal a hned se země otevřela a pohltila obě nezdárné princezny. Šli tam, kam už je dávno lidé posílali. Do pekel.

0: Digi hádanka.
1: Kdo má kapsu, ale kapesník nikdy nenosí?
0: Co pak to je? A co v té kapse má, když tam nemá kapesník? Miminka.
1: Fakt.
0: Svoje vlastní miminka. Víš, kdo má v kapse svoje vlastní miminko?
1: To nevím.
0: Někdo, kdo dělá hopsa, hopsa, hopsa.
1: Je, to je ten luční koník.
0: Luční koník nemá v kapse miminko.
1: Tak kdo?
0: No přece u nás nežije, jenom v zoologické zahradě a má kapsu a skáče a velký ocas a
1: boxuje.
0: Já už vím,
1: kloka.

0: Digi básnička. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku? A teď ještě jednou. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.tigy.cz a tam ji najdete.
2: Tati, co je to, prosím tebe, kolumb?
3: Jak to kolumb? Jaký kolumb? Co to má být?
2: To já právě nevím, tati. Ty taky ne, že ne, tati?
3: Ale nevím, to se ví, že to vím. Jenomže ty se vždycky ptáš tak, že jsem z toho jelen.
2: To nebude jelen, tati, to bude spíš druh slepice, nebo holuba, nebo tak nějak.
3: To se ví, že ano, jenomže nevím, co je ti na holubovi nejasného.
2: Mně na tom nejasného, že nevím, jak vypadá kolumbové vejce.
3: No, počkej. Ty to zase pleteš, kolumbovo vejce, ne kolumbové, kolumbovo. A víš, co je to kolumbovo vejce?
2: Tím nevím, tati.
3: Kolumbovo vejce je, když je něco úplně jednoduchého, abych tak řekl.
2: To nevím, tati.
3: A když na to nemůže nikdo přijít, až když na to někdo přijde, rozumíš?
2: Na co, tati?
3: No na to, jak na to? Ty neznáš tu historku o kolumbosovém vejci?
2: Znám, tati, tu jsme se učili.
3: No ta vidíš, ta to všechno vysvětluje. Pověs mi vůbec.
2: Když já už ji pozapomněl, tati.
3: Pozapomněl, co je to za výmluvu, pozapomněl?
2: Když my jsme se ji učili už dávno, tati.
3: Dávno nebo nedávno. Hele, co pak ty nevíš, kdo to byl Kolumbus, ten mořeplavec, co objevil Ameriku?
2: To vím, tati.
3: No, asi nevíš. No, kdo to teda byl Kolumbus?
2: To byl ten mořeplavec, co objevil Ameriku.
3: No, tak vidíš. Ty to víš a ptáš se mě na holuba. Ten přece seděl jednou na hostině a...
2: Ten holub?
3: Jaký holub?
2: Seděl na hostině.
3: Ale holub Kolumbus. Holub tam vrkal někde na střeše. A nejednou mu jeden povídal, to nic není objevit Ameriku. Neříkejte, že je to něco obtížného. To je snadné, to by dověd každý.
2: To povídal tomu holubovi?
3: Kolumbovi, šmankote.
2: Ten holub?
3: Žádný holub, to řekl jeden nafoukaný, který Kolumbovi záviděl, že objevil nový kontinent, že ano. A chtěl to tak jako zlehčit.
2: Zlehčit?
3: No, Kolumbus pochopitelně zrudnul.
2: Aha,
3: že ano, ale nedal to na sobě znát, nýbrž, co? Ty si snad už vzpomeneš, ne?
2: Cím, ano, tati.
3: No tak.
2: Nýbrž to nedal na sobě znát, akorát...
3: Akorát co?
2: Akorát řek. Hele, jdi rovně.
3: Nic neřek. Vzal vejce, co leželo na talíři, že ano, a...
2: A namířil mu mezi oči, vi, tati, a...
3: Ale žádné mezi oči. Vzal vejce a povídal... No, co povídal?
2: A povídal, hele, ještě svojo.
3: A povídal, pane, postavte toto vejce na špičku.
2: To povídal?
3: Ovšem, že ano.
2: Na špičku čeho, tati?
3: Na špičku toho vejce. A on to zkoušel, jenomže se mu pokaždé, co?
2: Skutálelo.
3: Ano, a druhým zrovna tak.
2: A Kolumbusovi?
3: Kolumbusovi ne.
2: Jak to, že ne?
3: Protože Kolumbus vajíčko vzal, naťuknul a vajíčko stálo.
2: Ono nevyteklo?
3: Jak to?
2: Když ho nakřápnul?
3: On ho naťukl jen trošinku.
2: A jak to, že se mu neskutálelo a ostatním, jo, tati?
3: Kdy ti to půl hodiny popisuju, on to vajíčko na špice naťukl, že ano?
2: Aha.
3: Udělal mu tedy na špice takovou plošinku, že ano?
2: Aha.
3: Na tu plošinku ho postavil, že ano?
2: Aha.
3: A ono se mu...
2: Neskutálelo. Jenomže to neplatilo, že ne, tati?
3: Jak by ne, to se ví, že to platilo.
2: No jo, na to by přišel každý, tati, to nic není. Naťuknout vajíčko, aha, udělat na špice takovou plošinku, aha, na tu plošinku ho postavit, aha, a potom ho postavit.
3: Tomu právě taky říkali, ale on odpověděl, opravdu to nic není, jenom na to přijít. Pak je to snadné, jako ta moje plavba.
2: Ne, tati, to neplatí.
3: Platí, protože zrovna tak mohl naťuknout tu špičku každý, kdo u stolu zkoušel.
2: Jenomže to nenaťuk, poněvadž nechtěl fixlovat.
3: Kolumbus nefixloval. Kolumbus byl tadyhle na hlavičku. Chytrý, že ano?
2: Jenomže nikdo nefixloval, akorát on fixloval.
3: Nefixloval a nezlobně. Já to vajíčko nenaťuk.
2: Fixloval a nezlobím tě. Já ho taky nenaťuk.
3: Nefixloval a seber se a spát. Nebo toho mám už dost a naťuknu tě zrovna tak, jako on to vajíčko?
2: Naťuknout mě můžeš, ale uznej, že fixloval.
3: Nefixloval a nech si slyšet už ani slovo.
2: Já už teda mlčím.
3: No tak.
2: Ale fixloval.
3: Nefixloval a spát. A dobrou noc.
2: Dobrou noc. A fixloval.
3: Ticho, Herr Nice. Ať se dneska nejde spát u nás s muzikou. Tak dobrou noc. A ticho.
2: Dobrou noc.
3: Dobrou.
2: A stejně to neplatí. A stejně fixloval.
1: Piggy vtipk.
4: Před samoobsluhou stojí Bulldog a kouká na kluka.
5: Malý Jirka nemá co dělat a tak se na psa strašně šklebí.
4: Jirko, co na toho psa děláš? Okřikne ho maminka.
5: Ale mami, on začal, ohradí se Jirka.
1: Bulldog, to je takový známý mračoun.

kdo se chce stát kouzelníkem, naučí se létat s kouzlem, čarami a trikem, obletí půl světa. Na oblaku žlutých jisker proletí se lehce tryskem, víc nezmizí, objeví se, nad jevištěm létá netopír Pierre. Ten má teď prehled na André a

se rádo baví. Mondě vyvat sváva, že jsou všichni lidé praví, to je pravda stará.

netopíří křídla mávnou, nad hlavou se kmitnou. Kdo má duši přelétavou, tomu hvězdy svitnou. Kouzelník je přítelíček, od kouzlíček má vždy klíček, nejlepší je řemeslíčko, vyzrát na kouzlíčko. Netopír Pierre, ten má teď prehleď na André, ach sakra.

0: si společně připravovali řetkvičkovou pomazánku a říkala jsem si, že když máme to jaro a řetkviček je všude plno, našla jsem pro vás ještě jeden šťavnatý jarně řetkvičkový recept.
1: A já jsem tady taky. Beru to vaření totiž vážně. Tak teď budu řetkvičkovat o stopér, o štandopér, jdeme teleskop blesku.
0: Já vím, Piggy, jsi můj nadšený kuchaříček učedníček. No a jde ti to moc dobře.
1: Já se snažím, víš. A když kuchtíme s těmi řetkvičkami, tak mě napadlo, nemohli bychom si je třeba i sami vypěstovat. To by bylo prýma.
0: A odkud myslíš, že tyhle řetkvičky jsou?
1: Ty už je pěstuješ. Ty už řetkvičkuješ. A řekneš mi, jak se to dělá, jak se pěstují.
0: Se sázením a vůbec pěstováním mi pomáhá naše kamarádka Kachna.
1: No.
0: Tak to by možná mohla poradit i tobě, i dětem, jak si doma pěstovat takové dobroty jako řetkvičky.
1: A nebo třeba pažitku.
0: No, nebo třeba pažitku.
1: To se hodí vždycky, viď?
0: Vždycky, Piggy.
1: To je nápad, no jo, Kachna, jasně.
0: No ale my teď pojďme vařit, Piggy. Naši posluchači už jsou určitě napjatí, jaké řetkvičkové překvapení jsme si na dnešek připravili. Dnes se naučíme řetkvičkový salát.
1: Co na něj potřebujeme?
0: No, budeme k tomu potřebovat dva svazky řetkviček.
1: Dva svazky řetkviček.
0: Dvě mrkve.
1: Je mrkve.
0: Mozzarellu.
1: Mozzarellu, to je taky sýr.
0: A vlašské ořechy.
1: Na dochucení něco?
0: Na dochucení si pak nachystejte lžíci olivového oleje.
1: Olivový olej.
0: A balsamikový ocet. Bude stačit pár kapek. Sůl a pepř.
1: Jaký ocet? Co jsi to říkala? Balsamikový?
0: Ne, balsamikový ocet. S tím jsme ještě nepracovali. Hned ti řeknu, k čemu je dobrý. Je to ocet, který se vyrábí ze šťávy z vylisovaných hroznů, tedy z moštu. Ten pak zraje v dřevěných sudech a to až několik let. Hodně se používá v italské kuchyni a my tady u nás už ho běžně používáme do salátů. Ale není ocet jako ocet. A zvlášť ne ten balsamikový. Představ si, že zatímco ten běžný balsamikový ocet používáme do salátů, ty octy, které zrají v sudech opravdu dlouho, desítky let, se v Itálii popíjí jen tak ve skleničce s ledem.
1: Ocet ve skleničce s ledem. To je ale zajímavé, no. Jak ty to všechno víš?
0: To víš? Vaření a všechno kolem něj? To je moje.
1: Já vím. Kachna je přeborník na pěstování řetkviček a pažitky. A ty jsi přes tu kuchyni.
0: A ještě na mnoho jiných věcí. Ale pojďme vařit. Máme nachystáno řetkvičky, mrkev, mozzarellu, ořechy. A tak se do toho pustme.
1: Připraven.
0: Tak, Piggy. Oškrábej mrkev.
1: To už umím.
0: Já zatím umyju a nakrájím řetkvičky na tenká kolečka. Vy děti poproste o pomoc někoho dospělého doma. Dále nakrájíme očištěnou oškrábanou mrkev.
1: To děláš ty.
0: Pak na kousky nakrájíme mozzarellu. A nakonec přihodíme hrst vlašských ořechů.
1: Hazím! Sněží ořechy!
0: Tak, zamícháme a celou tu dobrotu zakápneme připraveným olivovým olejem a balzamikovým octem.
1: Jak zakápneme? Kolik?
0: No od každého jen pár kapiček.
1: A jen pár kapiček.
0: Přesně tak, Piggy. Tak teď posolíme a opatrně opepříme. Zamícháme ještě jednou a hotovo. Na salátu si pochutnáte nejlépe s nějakým tmavým chlebíčkem.
1: Já jsem tam dal toho pepře docela malinko, spíš skoro žádný. Nevadí to? Já ho nemám rád.
0: Nevadí, Piggy.
1: Tak a už nesu chlebíčky a dávám salát do mističek.
0: Celý recept a postup najdete v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. A já se budu těšit zase na příště, kamarádi. Ahoj!
1: Ahoj! Pojď, dáme si do nosa kokosa, tralala! Jo, to je vůně!
0: To je dobrota!

Chcela to lásko, rád tě mám. Chcela to lásko, rád tě mám. Chcela to lásko, rád tě mám. Zlatovlásko, rád tě mám.

0: O tom, jak zase straka ošidila lišku. Uvila si vrána hnízdo na vysokém stromě a vysedila v něm tři mláďata, tři holá vráňata. Povšimla si toho kmotra liška, přiběhla pod strom a povídá.
1: Hej, holá, vráno, já jsem dřevorubec. Posílá mě velký šáh, abych porazila tenhle strom.
0: Polekala se vrána a začala lišku prosit.
1: Počkej, dřevorubče, posečkej mi ještě nějaký čas. Až má mláďátka, holá vráňátka povyrostou, odletím s nimi jinám. Pak si strom poraz. Jak ti mám počkat, když mě nepočkají?
0: Odpověděla liška.
1: To bych jim musela dát jedno tvé mláďátko.
0: I dala jí vrána jedno mláďátko, holé vráňátko. A liška odběhla. Jenže druhého dne ráno byla liška pod stromem znova a znova povídá.
1: Hej, holá, vráno, ale dnes už ten strom musím porazit, děj se, co děj.
0: Polekala se vrána ještě víc než poprvé a začala prosit.
1: Počkej, dřevorubče, posečkej mi ještě nějaký čas. Dám ti ještě jedno mláďátko, holé vráňátko.
0: Liška se vymlouvala, dělala drahoty, ale nakonec vráňátko popadla a byla pryč. Zanedlouho na to přiletěla na strom straka. Když viděla vránu, jak smutně sedí ve svém hnízdě s posledním vráňátkem, povídá.
1: Hej, holá, vráno, pověz, co ti je.
0: I vyprávila jí vrána, co ji potkalo. A tu jí straka povídá.
1: Ale vráno, to přece nebyl dřevorubec, jenom liška.
0: Dobře poslouchej, co ti řeknu. Až zase přijde, směle jí odpověz. Jen si rubej, jen si řeš, já ti už žádné mláďátko nedám. Stejně mám poslední. Druhého dne přišla liška jako obvykle a že už ten strom bez milosti porazí. Ale tentokrát se vrána nelekla a směle řekla, co jí poradila milá straka. Marně liška dorážela na strom, marně do něho byla ocasem, nic nepořídila. Dostala hroznou zlost a povídá.
1: To není z tvé hlavy, to ti jistě namluvila straka. Ale já se jí pomstím, že si to budou pamatovat ještě děti jejich dětí.
0: A odběhla. Kousíček dál si lehla na stráň a natáhla se s tlamou do kořán jako mrtvá. Straka na sebe dlouho nedala čekat. Přiletěla k lišce, podívá se na ni a vidí, že se nehýbe. Řekla si,
1: vydá oběd.
0: Ale pozor, kdybych ji začala klovat do oka, mohla by mě chytnout do zubů. Raději začnu od ocasu. A začala lišku klovat od ocasu. A když oklovala ocas, sedla jí na tlamu, aby jí vyklovala oči. A na to právě liška čekala. V tu ránu sklapla tlamu a milá straka byla v pasti. Ani teď se však nevzdala a povídá.
1: Proč pak mě chytáš, liško? Co pak jsem ti udělala zlého?
0: Co jsi mi udělala zlého?
1: Vránu si naváděla,
0: vykřikla liška zlostně. Ale zlost je špatný rádce, zapomněla liška, že její sousto má křídla. Sotva otevřela tlamu, straka ulétla na nejbližší strom. Liška zlostí celá bez sebe se pustila na strom za strakou. Lezla, lezla, ale sotva kousek povylezla, spadla a hlavou rovnou na kámen. V tu ránu bylo po ní.

Sobecký obr. Každé odpoledne cestou ze školy si děti chodívaly hrát do obrovy zahrady. Byla to veliká, rozkošná zahrada s hebkou zelenou trávou. Nad trávu se tu a tam zvedaly krásné květiny připomínající hvězdy a stálo tam 12 broskvoní, které se na jaře vždycky obsypaly něžnými růžovými a perleťovými kvítky a na podzim nesly hojné ovoce. Na stromy sedali ptáci a zpívali tak líbezně, že si děti přestávali hrát a poslouchali je. To je nám tu blaze, volávali na sebe. Jednoho dne se vrátil obr. Odešel kdysi na návštěvu k svému příteli, kornvolskému lidožroutovi, a zůstal u něho 7 let. Po těch 7 letech neměl už o čem mluvit, protože jeho konverzační schopnosti měly své meze, a tak se rozhodl, že se vrátí na svůj hrad. A když tam došel, uviděl, že si v jeho zahradě hrají děti. Co tady děláte? Křikl velice hrubým hlasem a děti se rozprchly. Moje zahrada je moje zahrada, prohlásil obr. To by mělo být každému jasné. Hrát si v ní nesmí nikdo jiný než já sám. A vystavěl kolem ní vysokou zeď a dal na ní tabuli s výstrahou Vstup se pod trestem zapovídá. Byl to obr velice sobecký. Chudinky děti si teď neměli kde hrát. Zkusili si hrát na silnici, ale na silnici bylo plno prachu a tvrdého kamení a to se jim nelíbilo. Toulávali se po vyučování kolem té vysoké zdi a povídali si o krásné zahradě za ní. Tam nám bylo blaze, říkali si. Pak přišlo jaro a celý kraj byl samý kvítek a samý ptáček. Jenom v zahradě sobeckého obra byla pořád ještě zima. Ptákům se nechtělo zpívat, když tam nebyly žádné děti, a stromy tam zapomněly vykvést. Jednou jeden krásný kvítek vystrčil hlavinku z trávy, ale když uviděl tu výstražnou tabuli, tolik mu přišlo líto dětí, že vklouzl zpátky do země a zase usnul. Jen sníh a mráz se tam radovali. Na tuhle zahradu jaro zapomnělo, volali, a tak si tu budeme žít celý rok. Sníh zakryl velikánským bílým pláštěm trávu a mráz omaloval na stříbrno stromy. Pak nabídli severáku, že u nich může bydlet, a severák hned přiletěl. Byl zachumlaný do kožešin a celé dny burácel po zahradě a komínům sfukoval střížky. Rostomilé místečko, pravil. Musíme sem pozvat taky kroupy. A tak se přihnali kroupy. Den co den plné 3 hodiny rumplovali na hradní střechu, až roztřískali skoro všechny břidlicové tašky, a pak se rychle, nejrychleji, jak dokázali, proháněli kolem dokola po zahradě. Oblečeny byly šedivě a dech měli jako led. Cože to jaro tak dlouho nejde, říkal si sobecký obr, sedě u okna a koukaje do své studené bílé zahrady. Snad se to počasí už jednou změní. Ale jaro nepřišlo vůbec, a nepřišlo ani léto. Podzim věnoval každé zahradě zlaté ovoce, jen zahradě obrově nevěnoval žádné. Je to moc velký sobec, prohlásil podzim. A tak tam byla pořád zima a mezi stromy tam tancovali severák a kroupy a mráz. Jednou ráno se obr ještě povaloval v posteli a tu zaslechl půvabnou hudbu.
tak líbezně zněla jeho uším, že si pomyslel, to jistě jde kolem královská kapela. Ve skutečnosti mu za oknem zpívala jenom drobná konopka. Ale on už tak dávno neslyšel ve své zahradě prospěvovat ptáčka, že mu to připadalo jako nejkrásnější hudba na světě. Pak mu nad hlavou přestali tancovat kroupy a severák nechal burácení a otevřeným oknem k němu zavanula lahodná vůně. Tak konečně přišlo jaro, řekl si obr, vyskočil z postele a vyhlédl ven. A co spatřil? Spatřil přenádhernou scénu. Malou dírou ve zdi vlezly do zahrady děti a usadili se ve větvích stromů. Na každém stromě, na který dohlédl, sedělo nějaké děcko. A stromy se z návratu dětí tak zaradovaly, že se obalily kvítky a nad těmi dětskými hlavinkami mírně mávaly pažemi. A kolem poletovali ptáci a radostně štěbetali a ze zelené trávy se smíchem vykukovali květiny. Byl to rozkošný výjev. Jenom v jednom koutě byla pořád ještě zima. Byl to ten nejzasší kout zahrady a pohyboval se v něm jakýsi chlapeček. Tak malý, že nedosáhl k větvím stromu a tak kolem něho pobíhal s hořkým pláčem. Ten strom měl pořád ještě na sobě zmrazky a sníh a pořád ještě nad ním fičel a burácel severák. Vylez si na mě, chlapečku, říkal strom a skláněl větve, jak mohl nejníž. Ale chlapeček byl příliš malinký. Obrovi, jak se na to díval, roztávalo srdce. Jaký jsem to byl sobec, řekl si. Už vím, proč se sem jaru nechtělo. Vysadím toho chudinku chlapečka až do vrcholku stromu a potom zbořím tu zeď a z mé zahrady bude provždy, provždycky dětské hřiště. Doopravdy tuze litoval svého chování. A tak opatrně sestoupil po schodišti, tichounce otevřel domovní dveře a vyšel do zahrady. Ale děti se ho tak polekali, když ho uviděli, že se všechny rozutekly a zahrada se opět proměnila v zimu. Jenom ten malinký chlapeček neutekl, protože měl v očích tolik slz, že obra ani neviděl přicházet. A obr se k němu přikradl, vzal ho něžně do ruky a vysadil ho do koruny stromu. A strom rozkvetl a přiletěli k němu ptáci a dali se na něm do zpěvu a chlapeček rozpřáhl obě paže, objal obra kolem krku a políbil ho. A ostatní děti, když viděli, že obr už není zlý, honem přiběhli zpátky a s nimi přiběhlo jaro. Teď je to vaše zahrada, dětičky, řekl obr a velikánským krumpáčem zboural zeď. A když lidé šli ve 12 hodin na trh, zastali obra, jak si hraje s dětmi v nejkrásnější zahradě, jakou kdy viděli. Celý den si tam děti hrály a večer přišli dát obrovi s bohem. A kde je ten váš maličký kamarád? Ptal se obr. Ten chlapeček, co jsem ho vysadil na strom. Toho si obr nejvíc zamiloval, protože ten ho políbil. To nevíme, odpověděli děti. Ten už je pryč. Musíte mu vyřídit, aby sem zítra určitě zase přišel, pravil obr. Ale děti řekli, že nevědí, kde ten chlapeček bydlí a že ho až do dneška nikdy neviděli. A obr nesmírně zesmutněl. Každé odpoledne, když měli po škole, chodili si teď děti hrát s obrem.
Ale ten chlapeček, kterého si obr tolik zamiloval, se už nikdy neukázal. Obr se ke všem dětem choval tuze laskavě, ale přece jen toužil po tom svém prvním přítelíčkovi a často o něm hovořil. Toho bych tak rád viděl, říkával. Míjela léta a obr velice zestárl a zeslábl. Už si nemohl hrát a tak jen sedával v ohromné lenošce, díval se na děti, jak si hrají, a obdivoval se své zahradě. Mám mnoho krásných květin, říkával, ale děti, to jsou květiny ze všech nejkrásnější. Jednoho zimního rána, když se oblékal, vyhlédl z okna. Teď už neměl zimu v nenávisti, protože věděl, že je to vlastně spící jaro a květiny, že si odpočívají. Najednou si s úžasem promnul oči a díval se a díval. Však to taky byla divuplná podívaná. V nejzaším koutě zahrady byl jeden strom celý obsypán rozkošnými bělostnými kvítky. Větve měl zlaté a viselo na nich stříbrné ovoce a pod stromem stál ten chlapeček, kterého si obr tolik zamiloval. S velikou radostí uháněl obr dolů a rovnou do zahrady a pádil trávou k dítěti. A když přiběhl až k němu, tvář mu zrudla hněvem a vykřikl: kdo se to opovážil ti ublížit? Neboť na dlaních těch dětských ruček byly stopy po dvou hřebech a stopy po dvou hřebech byly i na nožkách. Kdo se to opovážil ti ublížit, křičel obr, pověs mi to a já popadnu svůj veliký meč a zabiju ho. Ne, ne, odvětilo dítě. Vždyť to jsou rány po lásce. Kdo jsi? Zašeptal obr a zmocnila se ho podivná posvátná bázeň, takže před děťátkem poklekl. A dítě se na obra usmálo a řeklo mu: jednou si mi dovolil, abych si hrál v tvé zahradě. Dnes půjdeš se mnou do mé zahrady, kteráž je stráj. A když sem toho odpoledne vběhli děti, našli obra mrtvého. Ležel pod stromem a celý byl posypán bílými kvítky.

0: co mají společného lež a trpaslík?
1: Mňau, už víte.
2: Co mají společného? Jsou malinký, ne?
3: Když trpaslík leží...
0: Tak leží, tak a malinká lež je malinký lež. Trpaslík.
3: Ne, to by bylo, když trpaslík lže, ale trpaslíci nikdy nelžou.
0: Jo, a trpaslík má krátký nohy.
3: Lež má krátké nohy, to se říká, že aha. Lež má krátké nohy. Lež a trpaslík má malé krátké nohy. No. Aha.
4: O pejskovi, který se stále toulal. Ve společné domácnosti žila kočička s pejskem. Kočička se držela většinou doma, ale pejsek během dne a někdy i v noci byl často mimo domov. Kočička, jak už to bývá u těch, kteří mají někoho rádi, mívala o pejska strach.
5: Co se o mě pořád bojíš? Nejsem malé štěňátko, abych někam spadl, nebo se utopil, či mě něco sežralo.
4: Rozčiloval se pejsek, když viděl, že je kočička celá nervózní, že zase někam odchází.
6: Já nevím, proč se bojím, když se bojím, odpovídala pokaždé kočička. Asi proto, že tě mám ráda a bojím se, aby se ti něco nestalo, když nevím, kde jsi.
5: Jo, jsi docela obyčejná žárlivá kočka. Ty žárlíš, protože nedovedeš tak rychle a daleko běhat, jako to dovedou psi. Nemáš takový orientační smysl jako já. Tebe, kdyby někdo odnesl kus za naši chaloupku, tak ani netrefíš domů. Kdežto já, pes, dojdu po čichu třeba 100 kilometrů.
4: Vytahoval se pejsek.
6: Já nežárlím, já se jenom o tebe bojím. Proč mi nikdy neřekneš, kam jdeš, kdy se vrátíš? Kdybych věděla, kde jsi a kdy se vrátíš, byla bych klidnější.
4: Řekla své, dalo by se říct, docela rozumné důvody kočička.
5: Pche, to určitě. Budeš mě ještě ke všemu kontrolovat. Ani nápad. Já ti zakazuju, aby ses o mě bála. Až přijdu, tak přijdu. A nechci už žádné strachování. To mě jako bystrého psa uráží. Mně se nemůže nic stát. Dovedu se vždycky o sebe postarat. Podívej, jaké mám ostré zuby, silné drápy a rychlé nohy. Mlf.
4: Předváděl se pejsek jako na nějaké soutěži krásy. Co měla kočička dělat, když se nechtěla s pejskem hádat? Moudřejší vždycky ustoupí. Jednoho dne sotva pejsek zhltnul snídani, už ho to táhlo ven. Kočička už měla na jazyku otázku, kamže jde a kdy přijde, ale v poslední chvilce se zarazila.
6: Raději se nebudu ptát, to by se pejsek zase zlobil, povídá si v duchu.
4: Pejsek odběhl a kočička začala jako každý den s poklízením, vařením a veškerou prací, která v domácnosti je a musí se udělat. Celý den se doma pejsek neukázal. Už byl večer, pejsek nikde. Přišla noc a pejsek zase nikde. Kočička si stále dokola opakovala to, co jí pejsek nařídil.
6: Nesmím se bát, pejsek je dospělý, nic se mu nemůže stát. Všude se prokouše, má přece ostré zuby. Všude se vydrápe, má silné drápy, rychle každému uteče, znám jeho rychlé nohy. Nebojím se o něho, nebojím se o něho.
4: Povídá si stále dokola. Ale nevím, jestli to byla pravda. V koutku dušičky se o pejska přece jenom strachovala. V životě totiž mohou přijít situace, že ani ostré zuby, silné drápy či rychlé nohy nám nejsou nic platné. No a co vám mám povídat, taková chvilka pro pejska nastala. Minulou noc totiž v té vesnici jednomu chovateli nějaký toulavý pes zakousl slepici. On se z pochopitelných důvodů rozlobil, pochytal všechny psy z blízkého i nedalekého okolí, zavřel je do chlívku a čekal, až je budou jejich majitelé, známí či příbuzní hledat. A pod přísahou potvrdí, že dnes ráno, kdy k té ošklivé události došlo, byli doma nebo dosvědčí, kde se v tu dobu nalézali. Pro každého pejska si někdo přišel. Jenom pejsek, o kterém vám vyprávím už od začátku, byl v chlívku zavřený 3 dny, 3 noci bez vody a chleba. Tak dlouho to kočička vydržela doma, jak jí pejsek nařídil. Potom už ho šla hledat a bylo jí jedno, jestli se na ní bude zlobit nebo ne. Samozřejmě se na kočičku nezlobil, když si pro něho přišla a dosvědčila u přísného chovatele slepic pejskovu nevinu. Od té doby, kdykoliv šel pejsek ven, řekl kočičce, kam jde a kdy se vrátí. No a to také vždycky dodržel. A když se náhodou trošinku zdržel, to se u pejsku stává, tak se nikdy nezlobil na kočičku, že měla o něho strach, protože už věděl, že když má někdo někoho doopravdy rád, musí se o něho i tak trochu bát.

0: Básničku.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
0: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
2: Malajské pohádky o chytrém jelínkovi.

jak Pelandok zachránil buvola. Jednou se Pelandok, jak se v Malajsku nazývá malý trpasličí jelínek Kančil, vypravil za potravou a brzy došel k řece, do které se z vůle boží, neboť on je vznešený, zřítil mohutný strom. Strom padl na krokodýla, kterého přimáčkl k zemi. Na břehu byl také buvol a pil vodu. Krokodýl buvola uviděl a začal ho prosit. Ach, buvole, slituj se nade mnou, pomoz mi, odval ten strom. Buvol namítal. Jak bych ti mohl, krokodýle, pomoci, když nemám ruce, kterými bych kmen zvednul? A na co máš rohy? Ty ti jsou k ničemu. Buvol se zamyslel, popošel ke kmenu, strčil pod něj svoje rohy a nazvedl jej. Sotva byl krokodýl na svobodě, zahryzl se buvolovi, kterému vděčil za svůj život, pevně do nohy. Buvol zanaříkal: co jsi mi to, krokodýle, udělal? Za mou dobrotu mi odplácíš zlem. Co pak to se dělá? Celou tu událost pozoroval Pelandok. Rychle vyskočil na kmen a zavolal: ty jsi hloupý, buvole. K čemu ti je obrovské tělo, když nemáš ani ždibec rozumu? Co pak jsi nikdy neslyšel, že všichni lidé a zvířata na tomto světě odplácejí za nejlepší činy a skutky nejhorším zlem a krutostí? Podívej se tam na tu rozervanou rohož, která plave po řece. Já se jí na to zeptám. Pelandok zavolal: heja, rohoži, jaké jsou zvyky na tomto světě? Když někdo udělá někomu dobro, čím se mu odvděčí? Rohož odpověděla: ani se neptej, podívej se na mne. Dokud jsem byla pěkná a pevná, měli mě lidé rádi. A teď, čím se mi odvděčili? Vidíš to sám. Pelandok se obrátil na buvola. Tak co? Zachoval se krokodýl nějak neobvykle? Samozřejmě, že ne. Já však o něčem pochybuji. Říkal jsi, že jsi sám nazvedl tenhle obrovský kmen. Já tomu nevěřím. Takovou sílu nemáš. Víš co, buvole? Zdvihni jej ještě jednou, abych tomu uvěřil. A ty, krokodýle, pusť zatím buvolovu nohu, aby mě mohl o své síle přesvědčit. Krokodýl pustil buvolovu nohu a Pelandok zavelel: buvole, nadzvedni kmen a krokodýl se postaví tam, kde byl dříve, abych viděl, jak to bylo. Buvol zvedl padlý strom, krokodýl si pod něj vlezl a Pelandok poručil: a teď, buvole, pust ten kmen. Buvol strom pustil, kmen zase spadl na krokodýla a Pelandok nařídil buvolovi, aby byl na břeh. Potom pronikavě zavolal: a máš to, krokodýle, odplatu za svou proradnost. Teď trp ty nevěřící pse, kterému není radno činit dobro. Když to krokodýl uslyšel, zapřísáhl se: od tohoto okamžiku tě budou, Pelandoku, všichni krokodýly nenávidět a pronásledovat, dokud tě nedostanou. Však ty se jednou přijdeš k řece napít. Pelandok odpověděl: tvoje chyba, krokodýle. Proč si pustil buvola? Teď mě vyhrožuješ, že mě sežereš. Jak je libo. Ale pamatuj si, že cokoliv hodlám udělat, o tom se neradím s nikým jiným, než s vlastním rozumem.

0: učitelka k žákům. Tak, děti, dávejte dobrý pozor. Maminka koupí kilo masa, rozdělí je na polovinu. Bude mít...
1: 2,5kilové kusy.
0: Dobře, a když je opět rozdělí na polovic?
1: 4,25kilové kusy, křičí děti.
0: A když i ty rozdělíme?
2: Pak je z toho sekaná, raduje se hlasitě Honza.
3: To si někdy člověk u těch matematických příkladů představuje věci, viď?

0: šmakovinky. Jsme tu zase s novým receptem a s naším veveřím vařením.
1: Je, to zní legračně. Veveří vaření. Veveří vaření. To zní skoro jako kmotře petře nepřepe při svého přepře.
0: Nějak se ti zamotal jazyček, Piggy. Chceš říct asi kmotře petře nepřepe při svého vepře.
1: Ale já to teď hned nemusím umět říct. Teď jsem kuchyňák a máme to veřevý řevení.
0: Přesně tak, Piggy. Veveří vaření. Ale nemusíš to teď hned umět říct. Já to řeknu za tebe. Milé děti, máme jaro a všude je plno řetkviček. Už jsme si nějaké řetkvičkové dobroty spolu připravovali a vždycky měli takový úspěch, že jsem ještě rychle zapřemýšlela a vymyslela jsem pro vás ještě jeden jarně řetkvičkový recept.
1: S řetkvičkami mě to baví, protože to skoro vždycky zvládnu celé sám. Navíc to není nic složitého. A pak mám radost, že se mi to povedlo a laskonka je pak na mě pyšná a říká mi, Piggy, ty jsi kabrňák a Piggy, ty jsi šikula a ty můj malý kuchaří.
0: A víš, že jsem na tebe pyšná, i když se ti třeba někdy něco nepovede.
1: Jak to?
0: Protože tě mám prostě ráda takového, jaký jsi.
1: Jak? To je hezké, že to vím. Když to vím, nebudu se bát zkoušet nové věci. Nebudu se bát, že se mi třeba něco nepovede. Já jsem vždycky myslel, že když se mi něco nepovede, že se na mě budeš zlobit a budeš mě mít míň ráda. A pak jsem se bál předem, že bych to mohl nějak zvrtat, víš?
0: Víš, co se říká? Kdo nic nedělá, nic neskazí. Občas něco pokazit nebo rozbít a být nešikovný je normální. Tím se učíme. Párkrát se to nepovede, ale když to budeme zkoušet vytrvale,
1: tak se to pak povede, viď? Je, tak si jdeme vyzkoušet, jak se nám dnes něco hezky povede, jo? Tak co je to dnešní řetkvičkové překvapení?
0: Dneska si připravíme řetkvičkové máslo.
1: Řetkvičkové máslo?
0: Aby si ho mohl namazat na svačinku. Tak se do toho pojďme pustit. Tak, nachystejte tohle. Dva svazky řetkviček.
1: Dva svazky řetkviček, aha.
0: Já je mám krásné. Od kachny Justýny z její zahrádky. Má tam kdejakou dobrotu a bylinku, které se mně na mou malinkou domácí zahrádku nevejdou. A že nejsou hnojené, tak nejsou tak velké jako ty naducané řetkvičky z obchodu. No, pokud budete brát řetkvičky ze zahrádky, tak jich vezměte i víc. Aspoň 10.
1: Řetkvičky mám.
0: Tak, dále. 150 gramů změklého másla. Vyndejte ho z ledničky a nechte povolit, aby nebylo tak stuhlé a dobře se s ním pracovalo.
1: Maso už si tady měla na talířku.
0: No. A 150 gramů lučiny nebo podobného čerstvého sýra. A pak už jen špetku soli a pepře na dochucení. A samozřejmě chlebíček, na který to namažeme.
1: Jo, nějaký zrníčkový, ať si pochutnáme, ať to chroustá, jo?
0: Ano, Piggy.
1: Všechno jsem to tady připravil. Můžeme začít. Řekni, co mám dělat, no?
0: Tak, jako první musíme řetkvičky pořádně omít.
1: Jasně, byli v hlině, to už bych byl věděl i sám, protože mi Méďa čte pohádky.
0: No vidíš, jaký jsi šikula, že to víš. Tak se do toho pust. Můžeš si vzít na pomoc i tady ten malý kartáček. A pořádně je očisti. Až bude mít Piggy řetkvičky umyté, nastrouháme je spolu na struhadle do misky.
1: Hotovo! Umyl jsem je jako jeskyňky Smolíčka Pacholíčka.
0: Cože?
1: Jeskyňky, když si chtěli Smolíčka ukuchtit, tak ho taky napřed dobře umyli. To je vlastně stejné, ne? Když chceš něco sníst, tak to se musí. Ale otesánek vlastně na to zase až tak nekoukal, takže...
0: Piggy, buď budeme rozebírat, kdo koho ve které pohádce snědl a bude nám kručet bříšku, nebo budeme vařit a budeme si o pohádkách povídat až při dobré svačině. No, vyber si a strouhej.
1: Svačina, jasně, svačina má přednost.
0: Výborně. A pozor na kopítka.
1: Neboj, Laskonko, už bych skoro mohl jít na nějakou soutěž ve strouhání. A myslím, že bych ji vyhrál.
0: To ano, ale i když si něco dělal už mockrát, dávej pořád stejně dobrý pozor. Tak, nemudruj a soustřeď se. Krása. Udělal si to moc dobře. Teď už máme nastrouhané řetkvičky v mističce. Jemně je posolíme a necháme asi tak 15 minut stát.
1: A proč? Zkoušíš, jestli neutečou? Nemají nožičky? Že by se z nich udělala taková velká žížala. A ta žížala by se vyplazila.
0: Neutečou, Piggy. Žížala se z nich neudělá a nevyplazí se. Stát se nechávají proto, že řetkvičky v sobě mají hodně vody a takhle nastrouhané ji za tu čtvrt hodinku hezky vypustí. Víš, jde nám o to, abychom to másličko neměli vodnaté, aby bylo hezky pevné a dobře se mazalo a drželo tvar. Zatím můžeš prostřít stůl, přijde kachna Justýna.

0: často někdo hlad? Ještě, že nám tak dobře vaříš. Já jsem tak rád, že tě máme.
1: Já pro vás vařím ráda. Tak jdi prostří ty, rozum brado. Já zatím dětem řeknu, co udělat dál. Tak, mezi tím, co Piggy prostírá a my čekáme, až řetkvičky pustí vodu. Utřu přichystané máslo s lučinou, špetkou soli a štipíčkem pepře do hladkého krému.
0: Jak utřeš? Mám ti přinést prachovku nebo utěrku?
1: Ale utřít to neznamená utírat utěrkou. To znamená, že mícháme a mícháme, až z těch míchaných surovin máme hladkou, nadýchanou hmotu bez hrudek.
0: Aha, pochopil jsem.
1: Tak, pak slijeme z řetkviček vodu a všechno to smícháme dohromady. A řetkvičkové máslo bude na světě. Uvidíte, jak si pochutnáte. Takové máslíčko, namazané na čerstvém křupavém chlebíčku. To si smlsneme.
0: Já už jsem krásně prostřel.
1: To jsi šikovný, Piggy. A celý postup a recept najdete v mé sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. Já utíkám domíchat to máslo. Už se mi zbíhají sliny.
0: Mě taky.
1: Tak zase příště, mlsotkové a šmakovinky. Ahoj.
0: Ahoj. A

0: Petra čerti, čerti správně černý, ve dne v noci, v létě, v zimě, svému peklu věrný.
1: Morisi, morisi, hu, hu, hu, pap, takhle pěkně strašíme a vše, co peklu patří, pojďme pekla nosíme.
2: My jsme čerti, super čerti, stateční a smělí, děláme svou práci vzorně, jak nám peklo velí.
1: Mulisi, mulisi, hu, hu, hu.

Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity, létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidílek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha smutek. Moucha smutek se objevuje tehdy, když ztratíme oblíbenou věc nebo když odejde někdo, koho máme rádi. Přiletí však, i když se trápíme, stýská se nám nebo se nám něco nepovede. Pokud jsme smutní, stává se, že pláčeme. Rozbité překvapení, aneb jak je důležité mít nápad. Ferda rád modeluje z hlíny, odlévá sádru, lepí koláže a skládá papírové modely. Proto, brzy potom, co se dostal do Emušákova, začal chodit jednou týdně do keramického kroužku. Je pravda, že ne vždy se mu výrobek podařil, ale stejně ho to bavilo. Pod dohledem plyšového velblouda, který kroužek vedl, vyráběl Ferda pro maminku dárek k svátku. Keramickou lampičku na svíčky. Maminka totiž doma svíčky ráda zapaluje. Ferda na lampičce pracoval několik týdnů. Dával si záležet, začal dostatečně včas, aby to stihnul. Právě dnes dárek dokončil. V den, kdy měla maminka svátek, byl spokojený. Velbloud i ostatní malí plyšáci, kteří s ním do kroužku chodili, mu lampičku chválili. Ještě pár posledních úprav a hotovo. Večer chtěli společně s tatínkem, který koupil velkou bomboniéru, mamince popřát. Cestou z kroužku koupil Ferda ještě balící papír a stužku. Neměl sebou žádnou tašku ani batůžek a věci se špatně nesly. Rulička s papírem mu pořád vypadávala z podpaží. A tak si řekl, že dárek radši zabalí hned. Pak domů ponese jen jednu věc. Doma by na to sice měl klid a tatínek by mu jistě pomohl, ale takhle to bude jednodušší. Sedl si tedy na lavičku v parku a dárek zabalil. Bylo ještě světlo, ale věděl, že by měl pomalu vyrazit, aby byl doma dřív než maminka. S tatínkem tak byli domluvení. Vstal. Jakmile však ten pohyb udělal, zavadil dlaní o jedno uvolněné prkénko lavičky a balíček se po něm sunul k zemi. Ferda se rychle natáhl, chtěl ho zachytit. Nestihl to. Dárek dopadl na chodník a ozvalo se zlověstné prasknutí. Ne! Vykřikl Ferda. Rychle se sehnul, roztrhl papír a doufal, že keramická lampička pád přežila. V papíru však našel jen střepy.
Ferdovi se podlomily nožky. Sednul si na zem a začal hlasitě plakat. Úplně se zalikal. Kolem chodníku, kde seděl, projížděla zrovna rodinka kočičích plyšáků na kole. Zastavili. Prohlíželi si ho. Trochu se styděl, ale nemohl vzlikot zastavit. Ostatně měl velký důvod k pláči. Co se ti stalo? Jsi v pořádku? Ty jsi spadl z lavičky? Ptala se starostlivě plyšová kočičí maminka, která stála nejblíž. Ferda ještě pořád seděl na zemi, hlavou mu běželo hrozně moc myšlenek. Co budu dělat? Maminku bude mrzet, že jí nic nepřinesu. Co jí řeknu? Dalo mi to tolik práce. Měl jsem dárek zabalit až doma. Jsem hloupej, že jsem si sem sedal. Kočce neodpovídal. Měl hroznou chuť říct, co je vám potom, starejte se o sebe. Ale mlčel. Se založenýma rukama trucoval. Díval se před sebe, jako by tam nikdo nebyl. Aha, ty jsi tady něco rozbil, viď? Pokračovala přátelsky plyšová kočka. Nejspíš nějaký dárek podle toho, jak je to zabalené. To mě mrzí. Ale jinak jsi v pořádku? Máme tě někam doprovodit? Ne, odsekl Ferda. Půjdu domů. Vstal a utřel si slzy. Rodinka plyšových koček a kocourků odjela. Ferda domů nešel. Chtěl se zase posadit na lavičku. Přes slzy si ale nevšiml, že se dá do prázdna. Spadnul na zem. Opět začal plakat. Vedle něj si na zem sedla i moucha smutek. Ty jsi tomu dal. Nic tak hezkého už nevyrobíš. Nemá ani cenu chodit domů. Je to taková škoda. Taky tě to tak mrzí. Šeptala mu. Co to tu je za hromádku neštěstí? Ferda zvedl hlavu. Stál nad ním tatínek. Podal mu ruce a pomohl mu vstát. Prosím tě, Ferdo, proč jsi tak uplakaný? Co se ti stalo? Dlouho jsi nešel?